0: No,
1: Nikdy.
0: anebo déšť svaté Žofie švestky ubije taky. Takže to není moc
1: Troubu.
0: pozitivní.
1: No hele, na Žovku, jo, prostě, co jsem byl. Ale byli muži ledoví. Pankrác,
0: Ano.
1: Servác a Bonifác. Bonifác je na Pankráci, protože serval Serváce.
0: Ano.
1: Serval se se Servácem, tak. No, Žofie, no, tak já nevím. Lucie noci upije a Žofie, já jsem si myslel, no to je Medardova kápě, 40 dnů kapy, že jo?
0: Ano, ano.
1: No, na Žofii kápne a hele, víš co? Žofie je netradičním jménem, které v sobě nese nadčasové hodnoty. Hravé znění jména provází hluboká moudrost skrytá v jeho významu. Nenáhodou patří jméno k evropským šlechtičnám. Aje, tyjo. A s námi tady budou
0: už je to
1: propagovat,
0: tady.
1: Už je to tady. Jméno Žofie náleží k české královně a římské císařovně Žofii Bavorské. Manželce krále Václava IV. Nosila ho také Žofie Chodková, celým jménem Žofie Marie Josefína Albína, česká šlechtična, manželka rakouského arcivévody Františka Ferdinanda de Este. Další šlechtičnou stejného jména byla řecká královna Sofie Dorotea Ulrike Alice. Jméno náleží i k současné španělské královně Sofii Řecké, celým jménem Sofia Margarita Victoria Frideriky Glücksburg. Jméno najdeme i v britské královské rodině. Manželka nejmladšího syna královny Elžběty II. Prince Edvarda se jmenuje Sophie Helen, hraběnka ze Sexu. Jméno nosí také slavná italská herečka Sophia Loren, nebo počkej, tady mluví o Žofii, tak jaká Sofia? Ono také, píšou tady, že ta Žofie jako Sofie se jako používá, jo, proto. Byla herečka Sophie Marcou, která mimo jiné stvárnila Bond Girl ve filmu Jeden svět nestačí v roce 1999. To bude nějaká asi vnadná ženština. Mezi současnými nositelkami jména najdeme také českou zpěvačku Žofii Kabelkovou. Ty jo, vůbec neznám, mám díry. Ženské křestní jméno Žofie pochází z řečtiny, představuje obdobu jména Sofie, jeho základem je řecká, nebo řecké Sofia, moudrost. Významem jména Žofie tak je moudrá. Jméno může být chápáno i jako zkrácená verze výrazu Hagí Sofie, svatá moudrost, který se užívá pro označení Krista potažmo Panny Marie. Ti řeknu, jsou věci, které jsem v životě neslyšel. Takže jméno Žofie nosí v České republice 315 žen, dívek, slečen a paní. Je to 412. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak popřejeme. Milé Sofie. To jsem to řekl. Sofie. Zase blbnu. Takže. Milé Žofie, Sofie. My vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a rozvážné promořování. Nezapomeňte, že řádí nové to viry. Hantavirus. Díky němu zemřelo na koloběžkách a při autonehodách obrovské množství lidí na hantavirus. Jenomže to nestačí. Už se vyskytl norovirus. Pravděpodobně z nějaké nory vylezivší to virus. Pravděpodobně ho vynesli na světlo boží nějaké zvířata, která žijí v noře. Mohl to být třeba liška, nebo sisel, nebo jezevec třeba, nebo krysa nějaká. No, zkrátka dobře, věřím tomu, že se ty věci z covidové doby nebudou opakovat, protože lidé jsou snad poučení. Takže nás tady nebudou děsit. Takže, jak jsem se k tomu vlastně dostal? Jo, s tím promořováním. No a vy, kteří znáte nějakou Žofii, či Sofii, tak ji můžete popřát. Uděláte jim radost, nadělíte jim tím víc imunitního systému, tedy delší život. A pozor, dnes, Jiří, a na to jsme obzvlášť hrdí, dnes je Mezinárodní den rodiny. Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice, velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti, protože jak někteří mohou zapomenout, není samozřejmostí. To píšou nějaký hňupy asi tady. Ale všimně si, je tady, že je to důležitý faktor. Není to základ společnosti, ale je to pouze faktor, jeden z mnoha. Jo? To ředěj nenápadně. No ale my naštěstí víme, že rodina je tatínek a maminka, potomci a předci. Nejsou to ani lodě, veverky a jiná monstra, kterých už je snad přes 100. Není to ani řeka, se kterou je dobré se jaksi milovat, jak jsem tady četl v úterý, že se nějaká ta novodobá pošahaná, tak ona se miluje s řekou. Jo? Asi s ní bude mít děti, pravděpodobně bobry, bych řekl, by mohla mít třeba. Nebo aspoň podle zatím, jak to vypadá, tak to vypadá na bobry, že jako budou bobři. No, nechme to stranou. Rodina je to, na čem stojí celý princip bytí a nebytí. Rodina je prostředí, ve kterém se realizuje základní dialektický přístup, čili dualita jako taková. Mužský, ženský princip. To je rodina. Realizace soužití muž a žena nebo muže a ženy je právě soužití mužského a ženského principu. Všechny keci o tom, že dualita je dobro a zlo, světlo a temno, a tyhle, to jsou všecko strukturalizace převrácených hodnot a je to prostě v rámci reverzace takhle podsouváno, ale rodina, to je to, kde se právě realizuje ty lekce a ty zkoušky a to poznávání mezi mužským a ženským principem řešení situací podle ženského a mužského principu. V soužití, to znamená, že byť jsou ty rozdílné, ty povahy a pochopitelně vůbec to navnímávání a způsoby řešení odpovídají té příslušné orientaci nebo tomu principu, tak ale vlastně výsledkem je přístup v té dualitě. Čili, aby to vyhovovalo oběma těm mužskému i ženskému principu, čili aby to fungovalo. Tak, to je rodina. Nic jiného se za rodinu nedá považovat. Nedá se za rodinu považovat soužití lesbiček nebo homosexuálů. To není rodina. To je vztah. Jo? A to nelze zaměňovat. Děti by měly být zásadně vychovávány v rodině, nikoli ve vztahu, čili tatínek, maminka, oba ty vlivy na to dítě musí působit, jak ten mužský princip, ženský princip. Utváří to vůbec jakoby strukturu v navnímávání

0: Babiše, že vytvářeli konferenci ohledně klesající porodnosti a toto by měl být jako eminentní zájem státu podporovat, aby mladé rodiny měly děti. Takže tak.
1: No, přesně, tak doufám, že nás přizvou, protože my můžeme být velice užiteční. Protože kdyby potřebovali s něčím poradit některé páry, tak můžeme být ku pomoci.
0: Stačí říct.
1: Požádat. Světový den proti mozkové mrtvici. To je další záležitost. Den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen Evropskou institucí EUSSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní, neboť právě mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení u starých lidí. To neplatí, prosím vás, nejenom u starých, ale je to i u výrazně mladších ročníků. Víme, že k mozkovým příhodám u mladých žen, někdy i slečen, přispívá kombinace kouření a antikoncepce hormonální, čili to jsou k sobě velmi nekompatibilní věci a když je k sobě dáte, tak jsou to potom těžké mozkové příhody z toho. No ale je to z mnoha příčin, z mnoha důvodů, jako ta prevence, to bychom mohli rozdiskutovat na celý pořad. Čili ano, je potřeba nějakým způsobem se vyhnout všemu, co vám způsobuje a může způsobit ono onemocnění. My jsme tady s Marií v jednom pořadu sdělovali, jak se dá udělat první pomoc při mozkové mrtvici. Levé ucho, ladůček, špendlík nebo jehla. A ve chvíli, kdy dotyčný se dostává do toho stavu, kdy se ta mrtvice začíná projevovat, to znamená klesne koutek, začne být motorika špatná a tohleto, píchnete do toho lalůčku, píchnete špendlíkem a výrazně to zabrzdíte. Druhá věc, píchnout pod nehet. Jo, ale mně to ucho přijde takový víc humánní, protože píchání špendlíku pod nehet mě vždycky se spojuje s mučením nacistů, třeba na Pankráci a podobně. Tak slyšel jsi někdy o tom, Jiří, o té první pomoci?
0: No, slyšel, protože jsem poslouchal ten pořad.
1: Takže jsi edukován. Jsi edukován.
0: Takže jsou edukován. Jo, jo, já si pamatuju, těch pořadů bylo víc, že? To byly, pár jich bylo, těch pořadů s
1: ano,
0: paní Marií.
1: Ano, stárnutí je přežitek. Tak asi mozkovku můžeme dát na stranu. Tam je mnoho věcí je důležitých při tom postižení, při tom onemocnění. Rychle udělat něco, co je první pomoc, rychle se dostat do péče lékařů a potom se rychle dostat k rehabilitačním odborníkům. To všecko dohromady může přivodit to, že na tom člověku nemusí být nic vidět. Nemusí být vůbec postižený jakýmkoliv způsobem. Ale je to souhra okolností a je potřeba tedy začít třeba u té první pomoci. Jo? Říkal jsem ucho, neříkal jsem oko, prosím vás, jo? Aby někdo někomu nevypíchl oko a pak to na mě nesváděl. Jo, píchat do ucha. Tak. Dobrý, dávám to na stranu. Jiří, čím začnem? Jo, tak pojďme začít Německem.
0: Tou rekapitulací, no tak...
1: Pojďme se podívat do Německa očima Jiřího, který pochopitelně nebyl v Německu poprvé, že jo. Někteří třeba byli v Německu ještě v NDR, tam se kupovali golfky nebo tapety,

0: nebo záclony. To byly takový artikly, když se jelo do Garmarštatu, tak nebo do Drážďan, tak se tohle nakupovalo. A když jsem řekl Drážďany, tak pochopitelně první, co vás napadne, jak byli strašně zbombardovaný. A já jsem za celý svůj život nepochopil, proč. Myslel jsem si, že tam sídl Hitler, když jsem byl ještě jako dítě. Jo. Jsem si řekl, asi ten Hitler, a oni to, ne, Hitler byl úplně kde jinde. To byla ukázka morbidity Západu a jeho postoj k tomu spojenectví se Sovětským svazem. Myslím si, že to je naprosto výstižné. Jiří, jak bylo v Německu, protože Německo už není NSR a NDR, Německo je Německá spolková republika, tak jak bylo v tom Německu?
1: No, my jsme jeli do části Německa, který už je vlastně hodinu a půl do toho, jak se to jmenuje, to město. Já to tady mám do Kolínu nad Rýnem, u Kolínu nad Rýnem asi hodinku a půl, je to takový menší městečko, 20 tisíc obyvatel.
0: Myslíš Kel?
1: U Kelnu to je a jmenuje se to Herborn. Herborn.
0: To je, ale počkej, to mi něco říká. Herborn tam, to je známý
1: Herborn
0: místo.
1: Herborn je u Haigru a je tam, totiž je tam výroba rozvaděčů Rital. Takže já jsem se tam měl podívat.
0: Ale v historii to má, Herborn měl nějakou, to je jedno, třeba nám to někdo napíše. Tak povídej, probíň.
1: Jo, asi já jsem teda neměl čas moc studovat historii města, ale taková zajímavá věc, jak jsme jeli, když člověk jede třeba do Alp, do Rakouska na lyžování, tak hned za hranicema může někde zastavit v té odpočívárně, kde si skočí na záchod, koupí si něco, nebo si tam dá polívečku s preclikem, tak toto jsme vlastně těch 6,5 hodiny vůbec jako nikde nepotkali, protože vždycky, když jsme někde zastavili, tak buď bylo zavřeno, nebo to bylo jako špinavý, nebo tam byl sanitární den, nebo se tam nedalo nic koupit. A tak jsme cestovali až do toho Herbornu. Tam jsme dojeli a říkáme, že si koupíme, že tam skočíme někde na jídlo, protože už jsme hlady neviděli. Vyráželi jsme okolo 10:30 a byli jsme tam 4 hodiny. No a tam jsme dojeli, projížděli jsme město, tak jediný, kdo měl otevřený, byla nějaká pekárna a Turci s kebabem, ty nebrali karty, protože eura jsme neměli, tak jsme si zašli na kafe a na šmetr do kávy a tam jsme právě že šli tím městem a podívali jsme se, jaký je to obrovský město duchů, restaurace pozavíraný, spoustu různých jako obchodů pozavíraných a byla tam, no bo už jako jsme překročili hranice, tak už byl cítit takový jako těžká, jako bych řekl zoufalost, taková deka pesimisticity a prostě takový obecný jako viselo tam v luftě, že se v Německu jako nedobře žije, jo. A když jsme procházeli to město, tak to byli sami Turci, nebo to byli ti, no, s těma zakrytýma hlavama, nějací islamisti. A
0: Turci, myslíš?
1: No, jako Turci, ale toto byli ještě tam pracovali různě. Třeba na hotelu byla paní, která měla úplně zakrytou hlavu. Neměla zakrytý obličej, ale úplně zakrytou hlavu. A očividně to byla Němka a byla bílá, nebyla nějaká přičmoudlá, jo. Takže jediný jako pravověrný Němce jsme vlastně potkali jako v hospodě, když jsme šli na pivo nebo na večeřu a jako jinak teda žádná jako hitparáda, co se týká, byli jsme v hospodě, kde obsluhovali sami Turci, tam prostě jako Němce nepotkáš vůbec a to bylo malý městečko, 20 tisíc jako obyvatel, jo, žádný jako velký jako hujání, jo, že prostě není to nějaký velkoměsto, jo. Byla ta, no a samozřejmě jsme se byli podívat, byli jsme se podívat do toho výrobního závodu, kde se dělají rozvaděče, tak to je jako na kapitolu samu pro sebe, protože tam se drží vloženě umělá zaměstnanost, kdy té firmě se jako, byli jsme ve výrobním závodě s automatizační linkou, kde jsme vystoupili před plně automatizovanou linkou, kde nám říkali v tom inovačním centru, že tam nešáhne člověk na ten plech, jo? Že jsou tam automatizované vozíky a ta výroba jde samo. Tak je to asi tak, že je tam 25 lidí na směně, i když před tou fabrikou stálo asi 300 aut na parkovišti, tak jsem si říkal, tak to je hodně automatizovaná linka. A přišli jsme se tam hned podívat, tak tam borci vozili to jako vysekané železo z těch plechů, z těch rozvadičů. Borci tam tam byla automatická linka na svařování, že vlastně ohne ten plech do toho tvaru rozvaděče, svaří ty sváry, tak to tam, a to všechno automaticky. Pak tam byl v také kukani zakrytý chlap za takovýma červenýma bordel korálkama, aby nebyl vidět, a tam to zavařoval ručně, nebo dovařoval ručně, co neudělal stroj. Jo, a když jsme se na to podívali, tak ta linka jela maximálně na 30%, jo. A chvástali se tím, že tam vyrobí 15 tisíc rozvadičů za den, jako jo, v té lince. Tak to ani náhodou, jo. Takže německá automatizace po Německu je, jako jde vidět, že já jako s německýma firmama, se švýcarskýma firmama spolupracuju jako dlouho a pohybuju se v těch firmách a v těch výrobách a jde vidět, jako že německá jako přesnost nebo švýcarská přesnost, německá jako kvalita, to už dávno jako neexistuje. To jsou loňské sněhy, které se nikdy nevrátí, jo.
0: Myslíš
1: A
0: zlaté
1: obecně,
0: čínské ručičky?
1: no, zlaté čínské ručičky, něco
0: Nemyslím
1: takového.
0: zlaté čínské ručičky.
1: Jo. A stejně spousta věcí je tam z Česka, jo, dovezených a nalepí se na to jenom nálepka Made in Germany, jo. Takže nás tam provázel jeden kluk, který byl z Afriky, ten pracoval tam teda 31 let, říkal v té fabrice a říkal, já mu říkám, vy tu výrobu tady jako nějakým způsobem, jako byla v uvozovkách automatizovaná a říkám, vy tu výrobu nějakým způsobem jako upravujete, vyvíjíte a sledujete nějaký data. Jo, my tady vyčítáme asi 18 terabajtů dat za den, jo, a zapracovávají. A říkám, no a co na to používáte? A on říká, umělou inteligenci. A říkám, jakou umělou inteligenci? Ale to se neptej. Jo, takže byly věci, na které jsme se nemohli zeptat, takže jde tam vidět, že ti Němci si hodně lžou do kapsičky, jo, v té produktivitě, v tom, že jako jedou na krev, co se týká jako rozpočtu a nákladu a podobně, jde vidět, že shodou okolností tento týden tam vystoupil Merz a řekl, že vlastně bude osekávat důchodový systém a sociální systém, absolutně, protože nejsou na nic peníze. Takže jde vidět, že to Německo tak už jako dost pokulhává, jo. A snaží se jako, že energeticky. Jeli jsme, bylo tam hrozně moc větrníků taky. To bylo úplně neuvěřitelné, kolik větrníků jsme potkali. To bylo ještě vlastně víc, jako když se jede jako na Rakousko. Takže a v Německu, a teď jsem viděl nějakou, lehce odbočím, viděl jsem nějaký pořad, kde borec říkal, že v Německu je přes tisíc organizací, které pomáhají lidem s trvalýma následkama, zdravotníma následkama, kteří bydlí okolo větrných elektráren. Jo, takže to bychom mohli někdy rozebrat, dneska na to nebude čas, jo. Ale nejhezčí, potkali jsme tam na recepci na hotelu holku z Kolumbie, jo, v restauraci byla tam jedna teda hezká holka z Německa, ale to bylo vidět, že má slovanský kořeny, ta nebyla vůbec jako germánského typu. A tak no, takže já jsem tam byl jako 3 dny a vlastně jsem se hrozně těšil do Česka, protože to se na to nedalo dívat, fakt, to bylo strašný, jo. Fakt hrozný, jo.
0: Tam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: Jo, a byl tam cítit, jako byla tam cítit taková jako těžká nepohoda, jo. Já když jsem jezdíval do Německa třeba před
0: myslíš
1: 10
0: jako
1: lety, tak to...
0: frustrace, taková jako všeobecná
1: rozčarování. No, takový prostě, jako taková... Jo, přesně tak, jo. A bylo tam cítit takový to, že prostě jako nebyli v pohodě ti lidi, byli takový jako prostě frustrovaní, no. To je asi ten správný výraz, jo. A vlastně jako jde vidět, že ta jako země je podle mě mele z posledního, jo, když se to jako nikde oficiálně jako neřekne, nebo furt se tváří, že jako ten náš velký německý bratr, bla, bla, bla, jo. Proto oni potřebují krást všude jinde, ve všech různých zemích a proto spousta těch českých podniků dotuje to Německo, tu Francii, to Dánsko, to Nizozemí, tu Belgii, i když vlastně se mluví o něčem, jako že ty západní ekonomiky šlapou. Kde pak zlatý oči? Zlatý oči. Jo, takže tak asi, no. A ten sociální aspekt jako fakt hrozný, jo. Prostě když vidíš to složení těch obyvatel, máme se tady jako hezky,
0: no. Řekni v tom městě pověs, jako ta vybavenost, to jsi tady naznačil, že je tragická. A,
1: jo, jo.
0: A jako kdyby, ty jsme se bavili soukromě ještě, když jsme se spolu volali, tak bylo tam víc Němců nebo víc přistěhovalců?
1: No, spíš přistěhovalců. Oni jsou tam přistěhovalci nejen jako, oni jsou tam přistěhovalci z různých zemí, ale jako Turci jsou tam jako, to už je běžný, to už je prostě, ti už se berou jako, že jsou Němci, ale samozřejmě jsou tam další přistěhovalci. Na takový malý městě úplně jako nepotkáš tolik jako přistěhovalců, jo, ale když to vidíš, a oni ti Němci jsou takový fakt, jak jsi to říkal v tom jednom pořadu, že žádná lež není dostatečně troufala na to, aby tomu Němec nevěřil, jak to říkal ten Napoleon.
0: Mm-hmm.
1: A to je přesný výraz toho, co se tam jako děje. Oni jsou tak jako tupí, že prostě si pod sebou podřezávají větev a ještě říkají, jak je to vlastně skvělý, jo.
0: Jak to příjemně brní, jo.
1: Jak to příjemně, no, přesně tak. Takže jako jsou rád, že jsem vůbec jako, když přijedeš na benzínku, jo, takový jako špinavý lidi, jo, prostě takový jako...
0: Ty poslouchej, a nepracuje tam hodně lidí z Čech třeba? Protože to, co tady popisuješ, jako já jsem tady říkal v jednom pořadu, jel jsem z Bulharska a nejotrávenější ksicht jsem viděl před Brnem na dálnici, když jsem se šel dát ráno kafe, jo. Prostě třeba v tom Srbsku, v Maďarsku, v Bulharsku, tam prostě přijdeš na tu benzínku, tam se na tebe usmívají, máš z toho příjemný pocit, rád tam necháš dýško, nebo i když nenecháš dýško, tak platíš kartou, tak je to v pohodě.
1: Máme jiný zážitek vlastně, protože jsme přijeli, vrátili jsme se před Plzňou, jsme se stavovali na polivku, jo, a tam byly holky, takový blondinky na benzínce, usmívali se, špásovali s náma, úplně, jakože mám opačný zážitek, jo, vlastně.
0: Na který benzínce se říkal, že to je? No nic, takže...
1: OMV.
0: No vidíš,
1: Orlen
0: tak...
1: A tak. Takže vidíš. Já mám opačný zážitky.
0: Je
1: jo,
0: pravda,
1: vlastně...
0: ale víš co, tady je posun, jo. Tady musím říct, že já se bavím o něčem, co jsem zažil před 3 lety a ono třeba ty nálady se promíchávají. I když tady u nás musím říct, že slyším zleva zprava, že ty lidi fakt jako jim hrabe čím dál tím víc, tak vidno jest, že v té Evropě to bude ještě horší. Že hlavně ta německá rozčarovanost, jo. A to je, pozor, to je velmi, a takhle bude hůř, jo, proč? Protože víme, co se děje, ale co se třeba vůbec neřeklo. A je to, nevím, do jaké míry tajný nebo netajný projekt. Ale dneska Dneska můžeme říct, že Evropa je obsazená nacistickými banderovci, aniž by to někdo tušil. Jestli jsme se bavili kdysi o tom, že Třetí říše, Hitler, rakouský Anschluss, takže ty se vzdali, my jsme byli přinuceni v podstatě, někteří vítali, někteří pár dnů odolávali. Toto se neděje. Stalo se to úplně jinak. Evropská unie na Ukrajinu uvolnila 0,2% HDP celé Evropské unie. To jsou obrovské peníze. A tento projekt spočívá v tom, že Ukrajinci se nasouvají do Evropy. Teď se bavím hodně o západní Evropě. Teď se nebavím ani tolik jakoby Československo. Jo? Tady jakž tak. I když Slováci o tom vědí, že se v kamionech vozí obrovské množství zbraní z Ukrajiny do Evropy a po Evropě jsou grupy organizovaných Ukrajinců, znacizovaných pochopitelně, až přijde čas, tak se pískne a Ukrajinci budou převezmou kontrolu nad Evropou. To je takhle, řeknu, já neříkám, že se to stane, já říkám, že to je plán, na kterým se intenzivně pracuje. Na tento projekt Ursula a spol. Nechali odsouhlasit 0,2% HDP a probíhá záměna. Oni sunou imigranty z Afriky a z Dálního východu a tak dále. To sunou prostě na Ukrajinu. Plnějí Ukrajinu těmadle pro práci se narodí všími a Ukrajince jako Wehrmacht v úvozovkách rozmístují po Evropě. Vytvářejí pochopitelně logistiku v zásobování zbraněma a vším možným, aniž by to obyvatelé Evropy tušili. A když se pořád bavíme, jako kdo bude, když bude chaos v Evropě díky krizi a díky nedostatku, tak všechno budou řídit Ukrajinci. Proto se ty Ukrajinci někteří chovají tak, jak se chovají. Že oni se chovají nadřazeně, stejně jako se chovali SSáci a některý z NSDAP a tak dále. Oni jsou nadřazení, oni jsou vybráni, oni vědí o tom svým úkolu, leckteří. Oni k němu byli vychováváni. A teď jsou na to použiti. Čili toto probíhá momentálně. Slovenští celníci vědí, která bije, a jenom dosledovávají ty kamiony, aby se nevykládali na Slovensku, ale aby přejeli až do Česka. A to je jediné, co je zajímá. Monitorujou, ale nezabraňujou tomu. To je možná informace pro spoustu lidí velice, bych to řekl, velice nepříjemná, ale toto je projekt realizace čtvrté říše, toto je projekt nacizace Evropy, toto je projekt, který nedotáhl Hitler, toto je projekt, který nacisté v Evropské unii momentálně se snaží dostat do vítězné fáze nebo do koncové fáze. Proto svým způsobem byly ty snahy Trumpa po jeho inauguraci. Víme, jak jsem přijel J.D. Vance a tak dále. byla snaha vůbec jako tomu nějakým způsobem zabránit. Je to pochybně práce podporovaná CIA, práce podporovaná tajnýma službama, je to práce podporovaná jakoby mnohými, protože je to záležitost satanistů, záležitost Deep Stateu, záležitost nacistů starých. To jsou ty okultní věci toho satanismu, které se takto realizují v té společnosti. Ta situace není vůbec růžová, co si budeme nalhávat. Startuje tady těžká krize pro Evropu, ale pro většinu světa takhle. To je Hormuz. A do toho v podstatě to, proč byla Ukrajina stvořena k tomu. Úder na Rusko a ovládnutí Evropy. Momentálně tady probíhá tohleto obsazování pozic, když to takhle řeknu. V mnohých zemích Evropské unie se připravují k založení a k legalizaci strany Ukrajinců, kteří pochopitelně budou kandidovat. Je to stejné, jako když se nacizovalo Německo. Oni budou v podstatě těmi, kteří budou mít velice organizovaně zmáknutý volby. To znamená, to jsou oni, kteří budou řídit státy v Evropě. Říkám, to mají takto vymyšleno. Já neříkám, že se to 100% stane. Toto je projekt, který je takto realizován momentálně. Jde o to, jestli si lidé v Evropě uvědomí, že se děje úplně paralela toho, co se dělo 1934, 1935, 1936, co se dělo v Německu a různě po světě, například v židovských různých organizacích, kde kolaboranti s fašisty, s Němci, s nacisty začali obsazovat pozice i v těch různých židovských obcích, aby potom vydávali ty nepohodlný židy jako pracovní sílu a zdroj financování druhé světové války. Slyšel jsi o tomhle, Jiří, nebo je to pro tebe úplně nová otázka?
1: No, není to pro mě nová otázka, protože to je vlastně v uvozovkách logický vývoj těch událostí, jak už jsme se o tom před nějakou dobou bavili, že ti mladí Ukrajinci jsou různě jako vycestovali a jsou různě umístění a tak dále, tak dále. A už vlastně i ten bezpečnostní analytik, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak on se jmenuje, ten, myslím, Kadlec, nebo jak se jmenuje, tak ten říkal, že vlastně se chystá tady v podstatě taková občansko-proxy válka na evropském kontinentě, na v podstatě na na hospodářském úpadku Evropské unie se silně pracuje, nebo už je to jako hodně daleko a teďka je potřeba ještě ty obyvatele nějakým způsobem spacifikovat, tak toto je jeden z těch nástrojů. A samozřejmě s tím souvisí i náš prezident a skupina D a tak dále, kteří toto podporují, že jo.
0: Bude to německý Landsmannschaft.
1: A není náhoda, jo, ještě když teda zase bavíme o tom Landsmannschaftu, jo, není náhoda, že ten Landsmannschaft teďka zase vyrukoval s nějakým tím jednáním a vlastně se rozplítá se ta linka. Je vidět jedna věc, že vlastně ti, co páchají zlo, tak už vlastně to nemaskují. Říkají to, víš, jako říkají
0: veřejně.
1: To...
0: Veřejně, oni už to nedělají
1: veřejně.
0: Na pozadí, oni to už to normálně dělají viditelně.
1: Dělají to viditelně.
0: Přesně a to tak. Je A to je přesně ten okamžik a to je přesně ta příležitost. Já jsem dneska sledoval jednu takovou debatu, tam byla nějaká Vendula Svobodová za Piráty, někde tady z Jižní Moravy, a Ševčík z SPD, jo. Oni toho, a i ta redaktorka, pochopitelně, rozebírali toho Ševčíka, společně ho rozebírali, jako, teď přeci o nic nejde, teď přeci už se to dělá od roku 2015, tak jak to, že vám to vadí až teď, když v 2015 to nevadilo, každý rok se to dělá, je to nevinné, je to smíření, je tam, bude tam dlouhý stůl, můžete tam přinést jídlo, můžete se tam najíst, můžete si tam potřást rukou, odpustíme si. A jako, proč to jitříte, to vy to jitříte, vy děláte ty rány, vy to zvedáte jako pořád to téma, teď přeci vůbec nejde o ty Benešovo dekrety a přeci vůbec nejde o nic špatného a tak dále, a tak dále, a tak dále. Oni to tak bagatelizujou, jako, a on říká, no tak se podívejte do zakládací listiny, tak jako, oni pořád říkají, že ty Benešovu dekrety se musí odstranit a tak dále. Hele, oni mají tu retoriku, mají vybroušenou, podle mýho jim někdo musí dělat profesionálně PR tady na ty věci. Jak to mají komunikovat? Navíc. Jak to mají komunikovat, aby to běžnému člověku připadalo vlastně absolutně nevinný, jo, tak co jsme si, to jsme si, podáme si ručenky a budeme tady spolupracovat. A tak to jako hrát takhle to omílá, jako že pan prezident podporuje. A že vlastně ta česko-německá deklarace z roku 97, že vlastně i ta deklarace si přeje, aby se už zapomnělo, aby se to překročilo, aby jsme si odpustili. To je prostě...
1: No a propos, prosím tě,
0: já přece nemám nic proti tomu, aby jsme se chovali přátelsky s Němci, aby jsme se měli rádi, ale toto je něco jiného, toto je politicky orientovaný spolek, který neuznává Benešovo dekrety, klade si nároky, jo, je v rozporu s tou deklarací česko-německou. Já se o Němcích nebavím, já se bavím o sudetoněmeckém Landsmannschaftu. A oni to tak všechno matlají, rozumíš? No, nablití.
1: No, totiž já jsem viděl vyjádření, oficiální vyjádření toho parlamentu, německého parlamentu. Byl tam nějaký zástupce Merce a ptali se ho, souviselo to s těma oslavama ukončení druhé světové války, a ptali se ho na tiskové konferenci, kdo teda osvobodil Německo od nacismu, jo. A on se kroutil jak had a řekl, že to vyjádření bylo jasný od pana premiéra, protože Merz to neřekl ve sdělovacích prostředcích oficiálně a tady ten had to taky nechtěl říct a řekl... Ten novinář se ptal, proč neřeknete, jak to bylo popravdě? A normálně jako toho novináře utli a pak se zbalili a odešli. Jo, takže v Německu oficiálně panuje jako fašistický narrativ vlastně, že ruská armáda nebo rudá armáda vlastně neosvobodila to Německo a nesmí se tam o tom mluvit a ve veřejných prostředcích nebo ve veřejně sdělovacích prostředcích se prostě to jako nikdo neřekne nahlas. To je další věc, která je jako to Německo vlastně se chová společně s tou Evropskou unií jako prostě už otevřeně nacisticky v podstatě.
0: Jo. Je to složitý.
1: Je vlastně i vzhledem vlastně k tomu, co jsi mluvil o těch Ukrajincích a tak dál, jo, takže to je prostě, pokud nejsou jako schopni to říct, jo, do médií, jo, tak o čem se bavíme potom?
0: A no, to není jenom ten sudetoněmecký. Oni to záměrně neřeknou, já tady
1: no
0: pustím...
1: A to, totiž,
0: No.
1: To totiž není jenom ten Landsmannschaft, to je jako celá německá vlastně vláda, jo.
0: No ne vláda. V Německu třeba 13 let, děti od 10 let, chlapci od 10 let se připravují na válku, to znamená třeba hrajou hry, kde řídí drony a ničej cíle, jo. Čili mají přímo ve vyučování, mají, řeknu, oni to mají nazvaný jinak, ale mají jako vojenskou výuku, jo.
1: Takovou přípravu, jo, takovou
0: Mají
1: branou.
0: přípravu, mají normálně už od 10 let je připravujou, vojensky je připravujou. To je jedna věc. Druhá věc, ale proti komu jako je připravujou? Jo? Když si to vezmeš, tak proti Rusovi. Rus prostě, to je ten, ta rusofobie zase, oni ve škole je učej ničit dronama nepřítele z veřejných prostředků, ale říkají, náš nepřítel je Rus. Víš co, oni to skládají, víš, do hlav těch
1: Jasně.
0: lidí. To je taková skládačka, která v podstatě nějak vytváří potom ten celý soubor. Fór je ale ten, že udělali nějaký nábor do, jak oni mají ten Bundes, co oni to mají, Bundeswehr.
1: Bundestag nebo
0: Ne,
1: Bundeswehr?
0: Bundeswehr. Bundeswehr a ten půjde na Bundestag. Tak udělali, mají program Němci, a že znáborujou do Bundeswehru, že znáborujou 200 tisíc lidí. Tak udělali velkou akci a znáborovali asi necelých 10 tisíc. Mladí Němci nechtějí bojovat. To je možná jakoby věc, kdy stejně jako v těch ruských rodinách někdo padl, vždycky tam je někdo dědeček, nebo jo,
1: Ano.
0: jsou ne jeden nebo i víc jich tam padlo. Ty Němci taky měli velký ztráty a ve spoustě německých rodin se prostě tou válkou tratili mužové. Německo má do dneška deficit, že jo, to víme. Jako jak bys to dalo nazvat?
1: Ne geografickou,
0: No,
1: ale
0: no,
1: to je ten Ježíš Maria.
0: no. Mají to prostě,
1: No,
0: mají málo chlapů, no.
1: mají málo chlapů, opíšem to tímto způsobem.
0: Mají málo mužů, pořád ta společnost není vyvážená, protože ti mužové padnuvší, pochopitelně, tak po válce chyběli nejvíc a pořád ten deficit ještě není dorovnaný. To je důvod, proč vznikl projekt společně s DARPou. To je, víme, to je ta napůl tajná firma, ale je to vlastně pokračování věcí Mengele a spol,
1: Ano.
0: kdy v podstatě DARPA vyvíjí spoustu
1: Biochemických zbraní, ne?
0: taky, ale různé drogy, vyvíjí různé záležitosti k ovlivňování zdraví nebo chování lidí. Jo. No a DARPA udělala projekt na to, aby v Německu bylo víc mužů než doteď. Máš dvě možnosti, že jo? Když máš takovou situaci, tak máš tři možnosti. Pokud nejsi nacionalista. To znamená, první možnost je, že je potřeba zlákat do německé armády nějaké jiné národnosti. Druhý přístup je, že extrémním způsobem zvýšíš porodnost, která se bude zaměřovat na to, aby se rodili zejména chlapci. To se ale špatně realizuje, protože pokud funguje standardní porodnost a standardní rodina, tak si to příroda řídí. No a nebo Máš další variantu, že z některých žen se stanou muži. A tak bylo spuštěno očkování mladých dívek proti rakovině děložního čípku. Proto to očkování muselo proběhnout ještě předtím, než ta dívenka měla první styk. To bylo to známé očkování, za které tady rodiče platili 10 tisíc korun, protože chtěli ochránit svá děvčátka před touhletou zhoubnou nemocí. Ovšem, mnohé šarže právě pocházely z toho německého projektu a byly v nich látky, které přiváděly ty dívenky k tomu, že jako dívky se nenarodily a že mají být kluci, že to mají být chlapci.
1: Ano.
0: To odstartovalo tu gender agendu.
1: Ano.
0: Ta je vlastně, ta gender agenda nebo tyhle ty LGBT a to je vlastně zaměřený na dvě věci. Rozložit klasickou rodinu, snížit množství lidí na planetě a ty jedna a dvě, aby se zamaskovalo v uvozovkách ta velká poptávka, nebo aby se legalizovala ta velká poptávka po změně pohlaví. A mnozí rodiče i tady v České republice si na to sáhli, že nechali děti své dcerky očkovat a měli pak problém, že se z těch děvčátek potom stali kluci. Sice nešťastní, ale stali. Toto je důsledek. Čili Němci tím trpěli už dlouhodobě, jakože nemají dostatek mužů do té armády. No a tak ten stav je takovej, že ty Němci nechcou bojovat, ale. Jo?
1: Ano.
0: A teď přichází ten mráz do té německé společnosti, kdy snižuje se životní úroveň, úplně jim zničili tu společnost, zničili těma příchozíma migrantama, protože to už se počítá na desítky minut, tuším, že každých 40 minut dojde v Německu k napadení nožem.
1: Napadení nožem, ano. Myslím, že je to 18 minut dokonce, ne
0: Jo,
1: 40,
0: no
1: 18.
0: vidíš. Jo, prostě strašné věci, jo, strašné věci. Teď myslím, že Slováci, naši, že u nás bylo schváleno, že se nebude krýt, kdo je účastníkem nějakého zločinu. To znamená, že vždycky se říkalo, že to byl cizinec.
1: Jiné národnosti, no, nebo
0: Nebo
1: něco.
0: jiné. A nebo se jenom řeklo, že útočník. Jo? Takže pokud to budou Ukrajinci, bude se to zveřejňovat. Jako. Což v tom Německu pokrytecky se nesmělo. Dokonce ještě jim soudy nahrávaly. Jo? To znamená, že no úplně strašný. Ale to není jenom Německo, to je v řadě jiných zemí, kde teď nevysvětřuje, myslím v Británii zakazuje zákon, aby policie nosila zbraně, protože to je rasistický. Protože kdyby stříleli, tak budou střílet na pachatele a protože pachatele nejsou Britové většinou, tak je to rasismus, že jo?
1: Tak určitě.
0: Hrůza. Takže Jiří, ta situace je taková, že znacizovaná Evropa v podstatě bude čelit obrovským problémům a pořádek nakonec zavede nacistická junta banderovská. To je plán. Ale my víme, že každá mince má dvě strany, že jo?
1: Samozřejmě.
0: Prosím tě, ty jsi poslouchal Ilonu Švihlíkovou, která mluvila o Izraeli. Tak pojďme se podívat na Izrael. Jak vypadá Izrael?
1: No, já čas od času si upustím, protože ona má obrovský přehled, nejenom ekonomický, ale hodně
0: Je, promiň,
1: politický
0: promiň,
1: a
0: Jiří, promiň, já se ti omlouvám. Já jsem tady ještě k tomu landsmanšaftu, víš?
1: Jo, klidně, klidně hoď ještě landsmanšaft a pak se k tomu vrátíme.
0: Jedna důležitá věc, jo, která je fakt důležitá. Ona ji vyjádřila vlastně Jana Bobošíková. Víme, že Jana Bobošíková měla velice kontroverzní rozhovor s Milošem Zemanem a na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení.
1: Aha, to ani nevím, člověče.
0: No, kvůli sudetu německému landsmanšaftu. Ale... že byli s Milošem kritičtí. To je jedna věc a druhá věc je, pustíme si, co Jana Bobošíková vyšťourala.
2: Přátelé, teď vám ukážeme něco, co je možná ještě důležitější než samotný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Ukážeme vám, jak jedna organizace mluví úplně jinak k Němcům a úplně jinak k Čechům. Protože když otevřeme českou verzi webu Landsmanšaftu, tak uvidíte usměvavé texty o porozumění, setkávání, evropských hodnotách a dobrém sousedství. Ale když otevřete německou verzi, vstoupíte do úplně jiného světa.
3: Analytické srovnání české a německé mutace webu sudetoněmeckého Landsmanšaftu ukazuje zásadní rozdíly v obsahu, hloubce i tónu komunikace. Česká mutace působí jako jednoduchá vstupní stránka. Má omezenou navigaci, minimum historického obsahu a jazyk zaměřený na smíření, kulturu a dobré sousedské vztahy.
0: No, zbytek není, protože právě kvůli tomu stíhání
1: to už to zarazili,
0: to bylo odstraněno. Tak. To je ale, to si každý může, kdo německy umí, můžete si to i překládat, máme překladače, takže můžete si, přátelé, přečíst, pročíst se v té sudeto-německé landsmanšaftové strategii, jak oni sami sebe a je svoje zájmy, jak hodnotí směrem do Německa, čili k německému obyvatelstvu, podporovatelům, a jak se vykrašlují v té české verzi. Totální oblbováček. Tak, a můžeme ukončit sudetoněmecký landsmanšaft. Sjezd, protože já si myslím, že to ještě bude docela žhavé. Promiň, a teď na ten Izrael.
1: No, já jsem viděl dva poslední pořady od Ilony Švihlíkové a ona dělá ten vždycky takový ten ekonomický přehled těch hlavních událostí a hodně se to dotýká těch témat, o kterých my se bavíme a jde vidět, že jsme názorově hodně propojení, protože je tam vždycky velká míra shody v těch našich názorech. A jedno téma bylo to Čína s Trumpem, setkání a vlastně komentář těch návazností, to je jedna věc, k tomu se pak vrátím určitě, protože Ilona Švihlíková dávala do souvislosti vlastně působení Ruska, Indie, Číny v souvislosti s Iránem a jaké to má dopady. A mluvila o tom, že nikdo v podstatě nekomentuje jednak čínskou stranu z pohledu návštěvy toho Trumpa, to se k nám vůbec nedostane. Tam je přísná
0: cenzura.
1: Jo, jsem si nemohl vzpomínat na to slovo, děkuju, cenzura. A když mluvila o té cenzuře, tak mluvila o Izraeli a vlastně říkala, že Izrael tam rozpoutává peklo a USA servilně je do toho v podstatě vtaženo a dneska jde vidět, že žádný stát nebo žádný další jiný spojenec na světě už se k tomu ani nechce připojit, dává od toho ruce pryč a to USA vlastně to tak nějakým způsobem prostě se klaní před Izraelem a je obrovská cenzura na to, jak je Izrael brutálním způsobem poškozený a rozbombardovaný. A mně sem tam nějaký takový zprávy vyskočí, ale myslím si, že to plošně omezují přes všechny Google, Meta, metadata a podobně, protože izraelský stát si nemůže dovolit, aby se o něm psalo, že je jako na kolenou a že je úplně totálně ponížený, rozbombardovaný. Takže a nevím, jestli si z toho všiml, ale už se vlastně o té válce moc nemluví. Spojené státy chcou v podstatě se tváří, že ten konflikt neexistuje, ale Irán stále bojuje a stále si vyřizuje účty v rámci toho regionu. A v podstatě na to je navázáno i spolupráce s těma ostatníma arabskýma zeměma, kdy ty arabské země si hřály hada na prsou z mnoha důvodů. Ohledně těch amerických základen. A dneska základny jsou definitivně zničeny a Izrael je oslaben zásadně a rozbombardován. Jo, těmi iránskými útoky. Jo, a co se týká Dubaje, já jsem se totiž potkal ještě s člověkem teďka, který žije v Izraeli, teda v Izraeli, kecám, v Arabských Emirátech, přímo v Dubaji, a mluvil o tom, jednak mluvil o té sociální sféře, jak to tam funguje, jak fungují lokálci, kolik je tam Indů, Pakistánců, Filipínců a podobně. A že tam jde vidět, že ty národy jsou úplně bezradný, co se týká nějakých jako technických jako profesí, záležitostí nebo technického know-how, a to musí všechno dělat Evropani. Jo, prostě tady jsou úplně jako absolutně bezradní. A ta Dubaj utrpěla obrovský propad ekonomický a jde to v tom regionu cítit. A paradoxní je, že tam žije spousta obyvatel, nebo jsou tam takové jako československé enklávy a v těch Arabských Emirátech, a vlastně hovořil o tom, že pokud nebo to se potom můžeme pobavit, jo, ale hovořil o tom, že tam z místních, to, co se vlastně dozvíš tady, tak je úplně jiná stránka nebo jiná novinářská linka, než se píše tam. A to máme vlastně ověřený od naší kamarádky, která byla v Ománu, a on vlastně třeba hovořil o Ománu, že je to vlastně jeden z nejpřátelštějších a nejmírnějších národů v rámci toho arabského světa. A v těch Arabských Emirátech dost lidí utrpělo těma útokama, a protože samozřejmě v té Dubaji byly i cíle vojenské, takže samozřejmě tam probíhalo nakládka, vykládka zboží různého charakteru. Jo. A Izrael je v dnešní době, v podstatě se o něm taky úplně nepíše, úplně se to vyignorovává, ale stav je takový, že ten Izrael dostal těžce na frak.
0: No, no k tomu, co jsi tady řekl, to je, to víme, že oni to vymlčují. Co se týká Dubaje, víme, že tady bylo několik, možná desítek projektů na nákup nemovitostí v Dubaji. My jsme spolu koukali na některé ty streamy organizátorů, kteří byli údajně v Dubaji a měli za sebou tu ulici a říkali, nic se tady neděje, to není pravda, že tady něco hoří, není pravda, že tady něco vybuchuje. Čas pochopitelně ukázal, že to byly lži. A dneska hodně investorů, kteří se nechali zlákat na nemovitostní investice v Dubaji, tak si myslím, že docela zapláčou, protože přesně se ukázalo to, před čím jsme varovali. To jsou všecko způsoby investování. Dáte někomu peníze a on vám je má obhospodařovat tak, a proměnit na něco, co vám bude vydělávat peníze, nebo v čem ty peníze se vám budou zhodnocovat a tak dále. Toto je systém, svěřit někomu cizímu peníze. To je, jestli to svěříte fondu, jestli to svěříte nějakému člověku, jestli to svěříte bance. Vezmete svoje vydělané, zdaněné peníze a někomu je dáte, on s vašimi penězi se snaží vydělat, buď víc nebo méně čestně, buď víc nebo méně s nějakýma zárukama, víc nebo méně máte v ruce nástroje pro kontrolu nebo nekontrolu, jste v závislosti na mnoha okolnostech, jestli se to povede nebo nepovede. Jedna z těch okolností je poctivost, pochopitelně. Další je zvážení míra rizika a vůbec možnost likvidity v případě nějakého zvyšujícího rizika a tak dále. Čili proto my se tady xkrát bavíme o zlatě, stříbře, bavíme se o drahých kamenech, o investičních kamenech a vedeme lidi k tomu, aby si s našima informacema svůj majetek zhodnocovali sami, aby ho investovali a měli ho ve svých drápech, aby s ním kdykoliv mohli nakládat, aby s ním mohli operovat, aby ten majetek mohli tímto způsobem si spravovat. A my jsme jenom ti, kteří dodáváme tu edukaci a dodáváme ty nástroje, které k tomu potřebují. Nejde, a to je důležité, nejde o to svěřit někomu svoje peníze a pak čekat, jak to dopadne. To je jenom taková malá odbočka. No a teďko jsme tady citovali, nebo jsme se tady bavili o tom, že tak nějak se už nemluví o tom hormuzském průplu. Už Amerika neříká, jak vítězí, už Amerika neříká, že dosáhla svých cílů. Protože by se mohl někdo ptát, jaké cíle to byly a ukažte nám, co tím, jak ten cíl jste teda vyřešili. Protože jestli se nepletu, tak americké cíle nebyly vůbec naplněny a jenom se ukázalo několik důležitých věcí. Američani v tomto regionu zabraňovali tomu, aby pršelo, to znamená zneúrodňovali tento region, čímž páchali obecnou genocidu, obrovské škody a v podstatě já bych to klasifikoval jako pro zúčastněné trest smrti. Jako. Další věc, která se ukázala, že NATO není konzistentní, že všichni jsou silní do okamžiku, než mají začít mobilizovat nebo než mají vyslat svoje jednotky umírat za cizí zájmy oficiálně. Jo? A také se ukázalo, že v podstatě NATO je velice vyprázdněné, co se týká zbraní, je odzbrojené de facto, ono nemá čím. Čili toto všechno se ukázalo jako reálný svět s tím, že pochopitelně to byla velká past. Takže Amerika se snaží o tom teď vycouvat s tím, jakože no tak jsme tady všechno splnili a jdeme pryč. Chtějí tu válku jako kdyby bez konce, jo. Protože kdyby byl ten konec, tak někdo z někým musí podepsat příměří a někdo by byl teda poražen a někdo by byl vítěz. Jo, nebo kapitulace by museli podepsat. Protože podmínky Iránců pro jakékoliv příměří jsou pochopitelně jasné. Odchod Američanů z celého regionu, odškodnění za škody, které napáchali, čili reparace, jo, opuštění určitých strategií a spoustu dalších věcí, které se amíkům pochopitelně vůbec nezamlouvají. To je, řeknu, prohra neprohra, jo, vítězství nevítězství. A proto si myslím, že v tom Hormuzu to bude ještě nějaký čas pokračovat nevybíravým způsobem, aby přiměli tu Ameriku, aby mohla být uznána

0: protože mluvili jsme tady o Evropě, jak je připravená nacizace Evropy, ovládnutí Evropy, celého kontinentu. Jak se do toho dají hodit vídle? No, mnohokrým způsobem. Jeden způsob je teda, že Evropa nebude mít čím topit, nebude mít na co jezdit, takže potom to bude jako o jiných zájmech, než tady jako zavádět nějaký nacismus a hurá jdeme jako velká říše na Rusa. Jo. Ale do toho ještě sehrává roli to, co se děje v Rusku, a to si řekneme taky. Ale zůstaneme v tom Hormuzu. Zajímavé bylo prohlášení, myslím, že to byl ministr obrany, nebo někdo z takhle postavených lidí z Iránu, který řekl, že po napadení Iránu Izraelem a Amerikou, tak v té první vlně, než teda se zasedlo k tomu stolu, jo, poprvé a naposled, skoro se dá říct, tak z iránských skladů ubylo 30% zbraní. To znamená, že přestože je všechny strestali okolo, tak ještě pořád disponovali 70% zásob všeho, co do toho se počítá. A když se ho ptali na momentální stav, to je mezi tím, že jo, pochopitelně se bojuje dál, zasahují nějaký cíle podle toho, jak se ta situace vyvíjí, tak se usmál a řekl 120%. To znamená, že dneska Irán je víc vyzbrojen než na začátku konfliktu. O celou pětinu. A teď, kde se ty zbraně berou, že jo? Kdo je tam dodává? No, Čína dodala komunikační systém, jako satelitní navigování všeho, a v podstatě Irán odešel z západních satelitů a celý systém si vzal od Číny, takže jedou přes čínský satelity s čínským systémem. Jo? Takže jsou nezávislí. Na tom, jestli někdo jim nějaké informace poskytne nebo neposkytne. Rusko pravděpodobně dodává strategii nějakou, strategii určitého typu.
1: Ale i dodávali mapový podklady vlastně spolu s Čínou, že tam byla kooperace v rámci
0: ano, přesně tak. Protože já si myslím, že Čína má satelity a Rusko bude mít nějaký speciální navigační systémy, víš? Mm-hmm. A pochopitelně část zbraní bude z Ruska, no ale Rusko nemůže zásobovat úplně vším. A co je velice zajímavé a čeho si nikdo nevšim, že tam proudí spousta zbraní ze Severní Koreji. Severní Korea je namíchaná do toho konfliktu taky. A kdyby přišlo ke střetu a kdyby bylo potřeba nějaké vojenské pomoci ze strany přátel BRICSu, když to takhle řeknu, tak to nebude ani Rusko, ani Čína, ale bude to Severní Korea. Severní Korea už měla svůj výcvik, svůj trénink, svoje cvičení vlastně, když tam uzavřeli ty žoldáky, kteří vnikli na území Ruské federace, jestli si pamatuješ, tak tam je řešili Severní Korejci, taky proto pochodovali na Rudém náměstí při přehlídce, a taky proto mají postavený pomník jako podsta padlým. Ruská federace a Severní Korea mají nejužší vojenskou doktrínu sepsanou,

0: znamená, že Severní Koreje je větším, když to takhle řeknu, větším spojencem vojenským s Ruskem
1: než je Čína.
0: A myslím si, že je to pojistka Ruska, kdyby náhodou Čína, tak jak říkají západní analytici někteří, že ty jsou kamarádi Čína s Ruskem, ale až se věci jako vypořádají a to, takže Čína vletí na Rusa, jo. To je blbost, už z toho důvodu,
1: proč by to dělali?
0: Za A, proč by to dělali, a za B, aby to nenastalo, tak by Čína měla proti sobě Severní Koreu a Rusko. Takže to je asi důležité informace k tomu. Takže Severní Korea v tichosti je účastná. A bude to právě Severní Korea, která tam případně nasadí vojska. Ono to ale není potřeba, protože zatím Irán, Peršané, a to zase, jo, to je prostě ta věc té genetiky a toho. Pro Peršana je čest zemřít v boji. Což asi pro řadu západních žoldáků tak to nebude. Jenom takový poznatek. Severní Korejci, kteří byli nasazeni tam na ty západní žoldáky, kteří tam vnikli na území Ruské federace, byli obklíčeni, bylo jim dáno ultimátum, aby se vzdali. A kdo se nevzdal, tak byl zmasakrován strašným způsobem. Oni ti Severní Korejci nejsou pochopitelně Slované, to je jiná genetika. A ta zkušenost je taková, že to jsou prostě vraždící stroje, ten nepřemýšlí, nemá slitování, ten jde prostě. Je to, jak když vypustíš toho psa, jako se jmenuje, jako je ten černý.
1: Rottweiler nebo něco takového?
0: To jsou Rottweileri prostě. Ten, jak je nasazený do boje, ten nehledí nalevo, napravo a jsou strašně krutý, strašně brutální, jako. Protože když dostanou příkaz být brutální a krutí, tak jsou. Takže Severní Korea v tom taky sehrává roli, na to se jakoby zapomíná, protože se tak jako uvažuje, že když Čína dostane Tajvan, takže Čína se jako se zdrcne, jo. A to bych neřekl, že bude tenhle scénář. To si jenom možná myslí ten muž s náhradními díly na bicykl na hlavě.
1: Který ho myslíš?
0: S přehazovačkou. Muž s přehazovačkou na hlavě a s koženou brašnou.
1: Muž no jo. S Acapulco s přehazovačkou, jo?
0: No jo. Dvě dávky. Rozkazněl jasně. A teď se vracíme v našem povídání se vracíme zpátky do té Číny.
1: Ano.
0: Proč neproběhla žádná informační sdělení o Donaldově návštěvě Číny a o výsledku toho jednání?
1: No, to je dobrá otázka. Protože bychom se mohli podívat.
0: No, protože Donald víceméně přijel do Číny intervenovat na Čínu, aby Číňani domluvili Peršanům, aby se uvolnil Hormuz, nebo ještě je lépe řečeno, aby možná Čína zradila Irán. To je jenom otázka, jak se to pojme. Výměnou za Tajvan.
1: Ano.
0: Protože Amerika bez Tajvanu je, a ono vůbec i západní zbrojaři bez Tajvanu, jsou tak nějak jako bezmocní.
1: Na mydlení trošku.
0: Jasně, no to je právě to, kdo má lepší síť na vykupování starých žehliček a starých fénů, aby měl ty čipy, že jo?
1: Přesně tak.
0: No jo, a v tomhle protože jsou ty kluci v tom BRICSu dobří, protože oni si nevěří, tak si platí žehličkama a fénama.
1: Přesně.
0: Pravděpodobně.
1: A tam je, a v těch starých verglech jsou jednoduchý čipy, z kterého se dá splácat jako moderní raketa, která letí, že jo? Takže je to všecko zalitý sluncem v podstatě. A ta slovanská vlastně kreativita nezná mezí.
0: Takže, no, tak kreativita. Ona i NASA je velmi kreativní. Nevíš o někom, kdo pracuje z České republiky v NASA?
1: No, já jsem teďka viděl nějaký článek, že nějaký Čech má letět do vesmíru.
0: Jo, já jsem se taky.
1: Ale NASA samozřejmě, totiž NASA...
0: Za tři fény
1: přesně. A NASA je taková organizace, která kolem sebe dělá hrozný humbuk a vlastně ve výsledku nic. A pak když byl teďka ta aféra s těma pilotama, tak vlastně viděl jsem teďka tiskovou konferenci, kde ti lidi křičeli, jak to špatně zinscenovali, vlastně špatně to nahráli. Oni chcou udělat jako fejkový zprávy a ještě to jako odfláknou. To je sranda. Ještě to odfláknou, takže to lidi poznají a normálně konfrontovali na nějaké tiskové konferenci a ti herci, nebo vysloveně dva lidi z toho členové byli fakt jako herci a se čuměli jak drát zomítky, jo. Takže to bylo velice
0: vtipný. Jak letěli okolo měsíce?
1: No jasně, no. Jak se podívali?
0: No ne, no tak představ si, že ten ohořelej modul, oni už se poučili, že jo. Oni už zjistili, že když Rusové přistáli v tom modulu, tak byl celý opálený. Takže jim došlo, že jejich moduly nemohou být naleštěné. Přestože mají nejhezčí moduly, tak nějak se usvědčili, že asi nebrzdil o tu atmosféru a nehořeli ty ochranné desky.
1: Přesně.
0: No tak ho opálili. Ale člověče, jedno místo zůstalo absolutně netknuté. Víš, které?
1: Dveře?
0: Ne. Velké logo NASA je krásně vyleštěný. Všechno okolo ohořelo, ale logo NASA krásně vyleštěný.
1: Takže to jsou takový pohádkáři z NASA, jo?
0: Jo. To jsou pohádkáři z NASA, no. Ale když se vrátíme zpátky, jak pochodil ten Donald v té Číně?
1: No, něco si k tomu přečtem tady. Máš tam něco, nebo můžu číst?
0: Pojď.
1: No tak, já jsem si tady zadal do stroje, ať mi vyhodí teda, jak se klukovi dařilo. Byl tam teda 13. až 15. května. Já jsem viděl nějaký úvodní snímky z toho přistávání toho Air Force One, toho letadla a tak dále. Tam, a samozřejmě, když si to porovnáš, když přiletí Putin do Číny, tak to je úplně jiná komunikace. A tady stručně, a myslím si, že je to napsané ještě, protože to tady eviduje ze západních médií, ty články, takže je to napsané ještě tak dost politicky. Jo. Stručná odpověď úvodem. Takže summit skončil bez jakéhokoliv zásadního průlomu navzdory ohňostroji diplomatické choreografie. Obě strany prohlásily, že vyřešili mnoho problémů v úzovkách, ale žádné podstatné dohody v klíčových otázkách nebyly oznámeny. Trump opouštěl Peking bez konkrétních vítězství. Z pohledu BRICS Plus jde o strategické vítězství Číny, protože Xi Jinping dosáhl toho, co potřeboval, stabilita, prestiž, žádné ústupky k Tajvanu, žádný rozvrat čínsko-iránské spolupráce. Zatímco Trump přijel oslabený iránskou válkou a odjížděl z gesty místo dohod. Takže...
0: To je to, co teď jsme vlastně řekli.
1: Ano. Takže počkej, tady Tchajvan, jo, takže Tchajvan a teda situace s Tchajvanem. Takže toto je jeden z nejdůležitějších momentů celého summitu. Si Jinping varoval Trumpa, že USA a Čína nebudou mít, budou mít střety nebo dokonce konflikty, pokud bude otázka tajvanské nezávislosti špatně řešena a že nesprávné zacházení by s ní mohlo uvést celý vztah do velkého nebezpečí. Asymetrie odezvy se je vypovídající. Jing varoval Trumpa, že nesprávné zacházení s Tajvanem způsobí střety nebo dokonce konflikty. A v americké zprávě z jednání nebyla o Tajvanu žádná zmínka. Ta se soustředila na obchod a iránskou válku. Trump pak na palubě Air Force One se vyhýbavě odpovídal, že poslední věc, kterou teď potřebujeme, je válka vzdálená 9500 mil a odmítl jasně odpovědět, zda by USA bránili Tajvan. To je pro Peking v podstatě diplomatické vítězství a americký prezident se na čínské půdě v podstatě distancoval od jasných závazků vůči Tajvanu a Taipei. Tak, za mě je to jasný, že si Ting mu jasně vysvětlil, jestli se budete prostě, to řeknu, jestli se budete srat do Tajvanu, tak uvidíš ten tanec, jako v podstatě, jinými slovy.
0: No ne, jo, ne, to počkej, to už je ten konec. Myslím si, že to probíhalo asi tak, že on požadoval odblokování Tajvanu, pochopitelně požadoval vydání Tajvanu, jinak, že bude zlé, a nabídl teda potom posléze Tajvan, jakože ano, ale za Hormuz, víš? A myslím si, že byl vyprovozený s tím, že otázku Hormuzu, to je jasný, a otázku Tajvanu, do toho vám nic není, a pokud, a on asi vyhrožoval, tak trošku, že jo, když to
1: určitě
0: pojmenujeme, tak mu prostě řekl, že pokud si chcou zadělat na problém, tak ať řeší Tajvan, jako jo.
1: Jasně, no.
0: Proto on no řekl, že nepotřebují tu válku, že jo, 9000 kilometrů daleko. No. Tak,
1: v podstatě tam přijel a neměl žádný karty, že jo, všechny karty jsou na straně Číny.
0: Samozřejmě, tak on přijel s tou přehazovačkou a s tím egem, že jo? To je tak jediný, co mohl nabídnout. Navíc v Americe sílí obrovským způsobem jako narrativ, že Čína může za americkou bídu a že Čína je nepřítel číslo jedna a že s Čínou je potřeba si to vypořádat.
1: Ano.
0: Takže on asi pod tímhle tlakem tam jel, že by aspoň dosáhl uvolnění Hormuzu. A že by ten Tajvan teda jako nabídl jako protislužbou za ten Hormuz a bylo mu řečeno, s tím neobchoduj, protože Tajvan máme a nepustíme, tak to není tvoje, aby si nám to tady nabízel, jako my si Tajvan vyřešíme sami.
1: Přesně.
0: Pro toho jakoby, takže myslím si, že muž s náhradními díly na bicykl na hlavě stáhl ocas a zase odletěl, jako jo.
1: No, a to
0: a byl
1: souvisí,
0: velice
1: samozřejmě
0: potupen.
1: No, byl velice potupen a navíc to souvisí ještě s tím, že já, když jsem poslouchal to Ilonu Švihlíkovou, tak jsem zjistil, že v podstatě Čína teda, jak je na tom špatně, nad propastí a podobně, tak jednak ona staví ještě udělám jako takový víc propojů, jo. Ona staví fotovoltaiku, samozřejmě, což je obnovitelný zdroj energie a nestabilní, ale celou fotovoltaiku jistí uhelnýma elektrárnama. To znamená, ten výkon je duplicit, jako vlastně zálohován tím výkonem v tepelných elektrárnách na uhlí, mimochodem, jo. To je jedna taková jako věc, jo. To znamená, kdo tvrdí, že ta Čína jako energeticky, strategicky nejde dobře, tak ta jde velice jako sofistikovaně, jo. To je první věc. Druhá věc je, že Čína vlastně se stala největší ekonomikou podle parity kupní síly HDP už v roce 2016, jo. To znamená, ty keci o G7 a tak dále, nejsou dávno pravda, je to obrovský pančování čísel, jo. Už v roce 2000, to znamená před 10 lety už, jo. To znamená, ty údaje, co si tady říkáme v rámci BRICSu ekonomicky, můžou být výrazně ještě lepší ve prospěch BRICSu. Jo? A budou samozřejmě, nebo prostě se zvyšují vůči BRICSu samozřejmě. No a minule jsme se bavili o tom, že v té Číně, protože ta Ilona Švihlíková to komentovala tím způsobem, že Čína umí se poučit ze svých chyb a vlastně strategicky se na toho Trumpa dlouhodobě chystala nebo na vlastně na Spojené státy. A to, co ty říkáš, ona říkala taky, že v Americe je veřejný nepřítel číslo jedna Čína. Na tom se zhodne jak demokratická část politického spektra, tak i ta republikánská část. No a v tomto duchu Čína v podstatě, jak jsme se bavili, že aktivovala ten zákon nebo schválila zákon proti blokacím těch mezinárodních cel vůči Číně v souvislosti s tím, že Čína používá tu ropu z Iránu, což jsme si říkali těch pět rafinérií nebo pět společností, co provozují ty rafinérie, tak to jsou takzvané extrateritoriální stejné, protože jsou to nadnárodní nebo globální sankce v podstatě a ty jsou jako v přímém rozporu v mezinárodním právu. Navíc tyto sankce byly napadeny u ústavního soudu ve Spojených státech a některý vlastně a většina z nich je v podstatě nelegálních a není to podle zákona, to znamená jdou tady ruku v ruce ten šikanérský útlak ze Spojených států, i když vlastně v podstatě nemají úplně jako čím než tímto nelegálním způsobem, ale překvapilo mě to, že Čína tento zákon měla schválený už 5 let a teprve teď ho aktivovala. To znamená, tady jde vidět, že ona má velmi přečtenýho svého soupeře, protože 5 let v podstatě pracuje i na tom, že systematicky nakupuje zlato, buduje infrastrukturu, buduje firmu BID, teda která je nad propastí, jak jsme slyšeli, jo, buduje ty strategické průmysly, buduje propojení, rozšiřování té hedvábné stezky na transfer zboží, buduje surovinovou a strategickou spolupráci s jednotlivýma partnerama BRICSu, buduje investování v těch jednotlivých regionech, jako byla třeba Venezuela a podobně. A tady tento zákon byl prostě už připraven. A teď jako chtělo by to udělat jako kvalitní rešerši na to, co má Čína všechno ještě v rukávu, protože to určitě bude ještě další záležitosti, protože samozřejmě ona snižuje ty dluhopisy a nakupuje to zlato, sama má naleziště zlata a tak dále, a tak dále. A primárně jako, roste vliv juanu jednak v regionu BRICSu, ale obecně v tom globálním regionu. Jo? A no. Spousta zemí už uvažuje o tom, že vlastně bude odcházet z toho SWIFTu a to bude obrovský... Vlastně ten dolar dneska funguje už takový samospádem a z pozice strachu, kdy ty Spojené státy v podstatě kontrolují ten SWIFT, ale to brzo padne už. To
0: a víš, co vyvolá ten strach? Kdy ty státy jako koukají na to, co se děje s tím dolarem, že dolar už není nomer 1 a byť v kvalitu nevěřili, tak ale byla to delegovaná autorita dolaru, když takhle řeknu. Ano. Teď najednou oni vidí, jak se ten dolarový svět hroutí. Co myslíš, že to vyvolá v té další fázi? No, pochopitelně strach o své investice, že jo?
1: Strach o své investice, já to vidím tak, ten zázračný systém akcií, ten akciový trh, ten totálně padne, to bude mít hodnotu 0, všichni tam projedou těžce peníze, padne i ten Bitcoin, to bude taky 0 a půjdou jednak všechny centrální banky, které jsou navázány na na dolarové rezervy, což je i naše banka samozřejmě, protože my pomáháme
0: všichni
1: sanovat
0: členové
1: tyto
0: Mezinárodního
1: dolary.
0: Měnového fondu, Jiří.
1: Ano, tak přesně. A některé banky ten poměr těch devizových rezerv nemají tak jako špatný, jo, ale my jsme třeba na tom velmi špatně z pohledu, protože my máme tu závislost na tom dolaru obrovskou. A jakmile ten dolar půjde pápá, tak my budeme bojovat obrovsky s další mírou inflace a zdražování. A navíc jsme v tom jako velmi špatným regionu v té Evropě, že jo. A to bude jedno s druhým. A samozřejmě Čína se na to systematicky připravuje a ona skrz ten yuan a ty operace nebo prostě ty datové nebo ty monetární toky v rámci BRICSu prostě ten dolar srazí na kolena a jde vidět, že ten Hormuz není jenom o té ropě, ale je to o hnojivech a o dalších chemických produktech, které z té ropy vlastně, které z té ropy se vlastně vyrábí a strategicky se to. Jo, a teď mě napadlo ještě, jo, když se bavíme o tom Hormuzu, my jsme se bavili s tím člověkem, co žije v té Dubaji, on říkal, on vlastně tu situaci hodnotil tak z toho lidského úhlu pohledu a říkal, tam je tolik lodí a tolik námořníků a ty lodě nejsou zásobovány, jo. Oni tam nemají pitnou vodu, nemají tam jídlo na těch lodích a tak dále, jo. A ti námořníci už se s tama jako snaží dostat, takže tam se bude jednat i o to, kdy jakože to bude mít nějaký dopad na ty konkrétní jako zaměstnavatele a tak dále a tak dále.
0: Ne, ten průser je strašný. To je jako dneska to všichni vidí plyn, ropa, jo. Že jestli budeme mít co tankovat, ale to je úplně někde jinde ten problém, jo. Hele, třeba ceny brambor na evropských burzách vzrostly přes 700%. Od 21. dubna se cena futures kontraktu na dodávky kořenové zeleniny zvýšila z 2,11 eura na 18,50 za 100 kg. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který vedl k blokování kriticky důležité trasy, přes kterou prochází zhruba třetina světového vývozu hnojiv, karbamidu, fosfátů a amoniaku. Logistické problémy v Hormuzském průlivu způsobily prudké zvýšení cen agrochemikálí a obavy ohledně budoucí úrody. To znamená, hrozí nám hlad. Jo? Uh-huh. Životní úroveň ta jakoby bude poškozena. Životní úroveň poškodí obrovský růst cen, do kterého se dostaneme. Jo? To nebude růst cen jenom kvůli dovozu těch věcí, ale to bude růst cen právě proto, že nebude je kde, kdo mít jak vypěstovat. Vzpomínáš si, když jsem tady mluvil o tom, že Indie možná bude v určitou chvíli zachraňovat Evropu a tak dál?
1: Ano.
0: Tomu ještě možná jako dojde, jo. Ale když se vrátíme teda zpátky ještě do té Číny a k těmhletěm věcem, co si myslíš, že udělají státy ve chvíli, kdy se začne odcházet ze switche a tak dál? Začnou masivní zbavování se amerických dluhopisů státních.
1: Ano. Ano.
0: To je další rána do vazu, jo. Momentálně bych řekl, že dolarový svět má být také z nějakého úhlu pohledu zachráněn narůstajícími výdaji na zbrojení. To není jenom o tom, že jako se chce jít na toho Rusa. Jo. To je o tom, že když budou velké zakázky, které budou masivně placeny, tak to zase oddálí konec toho dolaru. Jo. nezachrání to dolar, ale oddálí to, ten masakr. Čili to je obrovské množství, balíček, celý balík těch souvislostí, které dneska oni nemají jak řešit, protože dostali ten západní, kolektivní západ, dostali do takových srágor, že prostě nemají jak. A teď oni je tříštějí na několika frontách. Něco se děje na Ukrajině, něco se děje v Iránu a tam na tom Blízkém východě. Teď do toho přijdou ty ztráty důvěry v dolar. To je neřešitelný pro Ameriku. Amerika by potřebovala válku s někým. No jo, ale jak chceš válčit, když nemáš čím, že jo?
1: No, když nemáš čím a nemáš za co, že jo, samozřejmě. Protože, jak jsme si minule četli ty čísla, tak oni mají největší náklady na ten den toho válčení, kdy v podstatě je to jenom o tom, že zase vytisknou další nějaký papíry a ty někomu se budou snažit prodat. Oni nemají za co.
0: No a víš, proč jsou ty ceny tak vysoký?
1: Myslíš, který ceny myslíš teď?
0: Ceny vůbec zbrojařského náčiní, když to takhle řeknu, munice západní.
1: No, jasně, protože se na tom jako potřebuje zaplatit celý ten řetězec toho všeho, kdo to s tím se několikrát kupčí.
0: To je jedna věc a potom zpátky. Ten černý trh, jo, to jsme si tady říkali, myslím, minule.
1: No, to jsme si říkali, jo.
0: A hele, to je jako kdyby někdo přišel a řekl, no tak vy tady máte pračku, jo, koupil jste si pračku, víte, že vám ta pračka nevydrží, jo, tak my vám nabízíme, abyste si koupil ještě druhou pračku společně s touhletou, takže zaplaťte dvě pračky, ale my vám dáme cenu 80%. To znamená, že ušetříte na každý pračce 10%, je to pro vás výhodné, ne? No a až vám tady ta pračka odejde, tak my vám dodáme potom za ty peníze novou. To už je jakoby vytváření toho derivátu, jo. Prostě oni neměli z čeho a jak, anebo proč by vyráběli ty zbraně, když je pro ně jednodušší. Navíc ještě většina těch zbrojařů, taky jsme tady probírali, evropští zbrojaři jsou drcený povolenkama emisníma. A jejich subdodavatelé jsou také pod emisníma povolenkama. To znamená, že toto jsou zase zdražující aspekty. Tak oni, než aby obchodovali zbraně, které musí vyrobit a platit Evropské unii nějaké povolenky, tak klidně o tu cenu povolenek emisních zaplatí víc, protože to koupí na tom černém trhu a pořád jim to vyplatí. Jo, protože jim ty prachy zůstanou doma, že jo. A to už se vůbec nechci bavit o tom, kdo je organizátorem černého trhu se zbraněma. To radši
1: to
0: ani se nebavme.
1: To bude starší noblesní pán.
0: To se radši ani nebavme. Kdo, jako když se budeme bavit, kdo organizuje terorismus na světě. No tak CIA, to víme. Ano. Od začátku až do konce. Je to její dítě, její prostě prostředek. Nevěřím tomu, že černý trh se zbraněmi by nechali, aby na něm vegetili nějací prostě...
1: Aby se organizoval takzvaně sám.
0: Tak, aby se organizoval sám.
1: To musí někdo profesně podchytit prostě.
0: No, tak když si vezme, že dneska každá střela a všechno je evidovaný, sledovaný online. Jasně. Online, ty, jako nebavím se o puškách, nebavím se o kulometech, nebavím se o nějakých samopalech, jo. Ale co se týká rakety, střely, sofistikovanější zbraně, všechno má v sobě sledovací čipy, tak všechno má čipy, kterým když nedáš kódy, tak nefungujou. Jo? Čili to jsou zbraně pod kontrolou, tak jaký s tím může být černý trh? Jako? To nehekneš. Jo? Když každý den Pentagon rozhodí uživatelům čipy, těm, co můžou používat zbraně a jaký, si vem tu sílu těch zbrojařů, kteří jsou schopni zablokovat část zbraní k použití a jinde na světě tu část zbraní odblokovat. Mm-hmm. A teď, takže myslím si, ale je logické, že černý trh se zbraněmi organizují sami zbrojaři pod kontrolou pochopitelně nějakých tajných služeb, tak, aby v podstatě ty zbraně byly umístěvané podle toho, kam mají přijít a kde to je žádoucí. Pokud si terorista nakoupí prostě zbraně někde na černém trhu, tak si je kupujou de facto od legálních dodavatelů, jenom takzvaně šedým způsobem. Jo. Takže oni si je nakoupí a stejně si je nakupují, protože jsou oprávněni si je koupit, bylo jim udáno povolení koupit ty zbraně a užít je. Způsobem, jakým je rozhodnuto. Takže to je ten problém. A ty tady máš najednou výrobce mimo tuto kontrolu, kteří mají pořád svoji kontrolu, své kontrolní mechanismy a jsou výrazně vyspělejší. To docela naštve. A dostáváme se přesmičkou, se dostáváme do Ruska, protože do celé té věci musíme ještě vmontovat toho celosvětového dění současného, které vůbec není jednoduché, jo? Když se nad tím zamyslí posluchač, který nás jako poslouchá, nebo posluchačka, tak to je závažná celosvětová, komplikovaná šachová partie, ve které si dovolím říct, mají momentálně navrch a těžce navrch země, které založily BRICS a země, které spolupracují s BRICSem nebo jsou součástí BRICSu. Uh-huh. Pojďme do Ruské federace. Co se děje v Ruské federaci? V Ruské federaci jsou jakési tři hlavní názorové proudy. Ten první názorový proud můžeme přiřknout pro západním, zejména oligarchům, nebo jsou to trockisté, nebo jsou to členové okultistických formací nebo spolků, které, jak jsme si tady četli třeba v tom dílku Rusko jinýma očima, které hned po vzniku Sovětského svazu se začaly rodit v tom Sovětském svazu a ovládají, narušují a komplikují nějaké cíle a zájmy vedení států a napomáhají pochopitelně všemu, co organizuje Deep State. Tak bych to asi pojmenoval. Takže to je první názorový proud. Ten prostě říká, že, nebo tam jsou ty brzdy, že to se nesmí a že rozkládají tam vlastně to vedení toho státu, vypouštějí informace o tom, jak Vladimír Putin je neoblíbený, jak v Rusku se chystají různá protestní setkání a já nevím co, všechno proti válce a bla, bla, bla. Čili ty jako do toho se snaží vnitřně to rozvracet, jako zanášet tam vnitřní nějaký viry, nějaké nemoci, aby ta společnost nebyla jednotná. To je jeden, jeden silný názor v Rusku. Další silný názor v Rusku je, že je potřeba diplomaticky jednat, aby Rusko nebylo označeno a označováno za agresora, že je potřeba přimět evropské státy a Ameriku k dodržování mezinárodního práva, k dodržování mezinárodních úmluv, k ctění a jaksi jako jednání nebo jednání ve smyslu charty OSN a využívání OSN k řešení těch sporných záležitostí a tak dále. Čili jako kdyby diplomacie, ale bez nějakých vojenských intervencí, bez nějakých vojenského válčení. No a pak pochopitelně tam je třetí silný proud, že už toho bylo dost a že Rusko nemůže projevovat svoje slabiny, že je potřeba, aby Rusko dalo najevo sílu, a to takovým způsobem, aby si všichni, kteří to Rusko podceňují, všichni, kteří si o Rusko otírají jenom boty, všichni, kteří si myslí, že Rusko a šíří rusofobii a že Rusko nepatří do významných struktur řízení světa, tak že je potřeba jim to dát pocítit. Že Rusko je silné, že Rusko má technologický navrch, co se týká zbraní, zbraňových systémů, a že Rusko má co mluvit do spousty věcí. No a navíc, že už to, co páchají a je pácháno proti Rusku celosvětově, že už to přestoupilo červené hranice. Teď tyto tři názory. Tak názor číslo jedna je utlumován tím způsobem, že ti, kdož přináleželi k tomuto proudu a brali úplatky, zneužívali svá postavení, tak jsou postupně eliminováni. Předevčírem zrovna došlo k odvolání dvou nebo tří gubernátorů v Rusku, kterým byla prokázána korupce, účty v zahraničí a tak dále. To, co před dvěma lety si schválila Ruská federace jako zákon, že lidé v těchto politických postech a v řízení státu tyto věci mít nebudou. Ku podivu nenašel se nikdo, kdo by usvědčil Vladimíra Putina z toho, co se tady o něm obecně šíří, že má konta na západě a nevím co všechno. Tak nějak jako došly argumenty. Jo. To je důležité, protože tak, jak se vyvíjí ta ruská, nebo jak se vyvíjí veřejné mínění v Rusku, tak v podstatě to veřejné mínění vytlačuje a vůbec jako odsuzuje tyhle ty pachatele, no a pochopitelně s nimi i ty názory, které oni šířejí. Jo, jako ta lumpenkavárna pražská, tak něco podobného. No a teď už nám tady zbyly, a teď klíčové jsou ty dva názory, diplomacie a nebo tvrdý přístup. Který si myslíš, Jiří, že asi tak začíná nabírat navrch?
1: No, já si myslím, že je to za C, tvrdý přístup, protože já to vnímám tak, že té společnosti dochází trpělivost. A ono, já totiž sleduju pár lidí, kteří v tom Rusku vlastně působí a dělají třeba rozhovory. A jsou to třeba anglicky mluvící lidi a jsou v Ruské federaci a baví se s těma Rusama. Tam jde vidět, že už nemají trpělivost a už se jim zajídá ta rusofobie a to, že Rusko je jako špatný, když osvobodilo Evropu od nacismu a tak dále, tak dále. To znamená, za mě je to posilování toho tvrdýho úderu, určitě.
0: Píše posluchač, Vlastík. Vlastík nám píše, chlapi, vy vůbec nepoužíváte západní terminologii. Podle ní totiž Rusko poskytuje Ukrajině humanitární pomoc. Tady úplně nevím, jak si to mám přebrat.
1: Ale je to vtipný, pozdravujem.
0: Zdravíme, Vlastíku. No, máš pravdu. A takhle, ono to má svoje jakoby to, takže v Rusku třeba probíhá to, že v celém tom obraném ansáblu, tedy ministerstvo obrany pochopitelně a všechny tyhle ty složky, tak dochází k výměně. To znamená, jednak se vyměňují ti příslušníci, probíhají čistky, ti, kdož kolaborují se Západem, tak jsou vyměňovaní. To za prvé. Byli povyměňovaní ti, kteří kupčili, korupčníci, že jo. Teď nastává další kvalitativní obměna, abych neříkal, že to je čistka, ale kvalitativní obměna, kdy spoustu těch úřednických postů, nebo ne úřednických postů, spousta postů

spousta postů v různých štábech, v různých složkách obrany je zaměňována, jsou vyměňováni úředníci nebo vojáci, kteří mají sice hodnosti, ale nejsou z bojové zóny, a do těch postů jsou dosazováni lidé, kteří prošli frontou. To znamená opravdoví vojáci. A to má pochopitelně gradaci tu, že k té tvrdé verzi nebo k tomu přístupu tvrdému, tak se víc a víc kloní celý ten obrany nebo ten vojenský, ta vojenská část řízení společnosti. Celá ruská společnost je zhruba od začátku roku letošního je intenzivně seznamována s tím, jak Západ vnímá Rusko. To znamená intenzivně, je to čím dál tím intenzivnější a víc dohloubky, jo. Takže ruská média víc a víc informují, co kdo řekl o Rusku, jak kdo Rusko hodnotí, co kdo by nejradši Rusům udělal, kdo připravuje nějakou danu k odstartování směrem na Moskvu, jo, a tak dál. Čili veřejnost je spravována o tom, jak rusofobní a protiruská nálada je zejména v Evropě. A jak je znacizovaná Evropa, což není propaganda, to je prostě pravda, protože připravují celou společnost na to, že bude muset být přistoupeno k tvrdé lekci. A aby ta společnost nebyla rozpolcená a stála za tím rozhodnutím Vladimíra Vladimiroviče spolu s armádou, tak na to musí být příprava. Ono totiž nejde jenom o ten úder, ono jde o to, že může něco následovat. Takže když to řeknu úplně jinak, celá ruská společnost je připravovaná na válku se Západem, velice intenzivně, protože to může takto se vykrystalizovat. Jo? Zase, neříkám, že to bude. Říkám, co se děje. No a je připravován summit Rusko, Indie, Čína, kde se upředou plány, co se stane, když. To znamená, jednak ruská strana nebo vůbec Ruská federace zdůvodní, vysvětlí, proč k tomu musí dojít, že do Evropy, a teď spíš uvažujme, když řeknu Evropa, uvažujme západní Evropa, proč do západní Evropy na některá místa něco přiletí od někud. To se ještě neví, jestli to bude z Ruska. Prostě to tam přiletí a řachne to tam, aby si Evropa uvědomila, že nacistické rejdy nebude nikdo jenom tak zpovzdálí sledovat a čekat, až náckové zaútočejí. Logicky to může něco vyvolat. To něco, co to může vyvolat, je, že Evropa je tak odzbrojená, že jediné, k čemu by mohla přistoupit, že použije jaderné zbraně, protože jiný prostě nemají víceméně, a to je tak jediný, co by k té odvětě mohli použít. A to si myslím, že je to, o čem je potřeba se hodně dobře domluvit, aby tomuhle bylo zabráněno. Jo? Víme, jakým je Rusové přeprogramovali, víme, co všecko se umí dneska, a víme, že se dají ty zbraně někde ve vzduchu také nějak

0: zneškodňovat a tak dále, tak dále. Čili říkám svoje úvahy, jo, že určitě by mohl Západ zareagovat nějak. Amerika reagovat asi nebude, protože na Kubě je už dneska několik ponorek jaderných, to znamená, Amerika je v dostřelu tady odtaď. No a pochopitelně pak jsou tam mezikontinentální zbraně, respektive zbraně, které mohou útočit na Ameriku z oběžné dráhy. No a potom Amerika je obseta těmi Poseidony podmořskými. Stejně tak Anglie už dneska. Takže jakoby ta ohniska satanistů, kteří by mohli, dejme tomu, chtít zmačknout knoflíky, tak ta střediska jsou jaksi pod bojovou kontrolou nebo pod údernou kontrolou. Takže ta situace je takhle, ale Vladimír Putin je dneska ve velkém tlaku a pokud nechce přijít o svůj vliv, aby tu tvrdou verzi, tu tvrdou lekci udělala armáda bez něj, tak musí diplomaticky ty věci připravit, aby mohlo k tomu dojít. A dojde k tomu. To už je dneska bezodkladná záležitost. Ruská federace v řízení státu, to je dneska už v podstatě schválená hotová věc. Co ty na to, Jiří?
1: No, já to vidím dost podobně, protože viděl jsem tento týden video, kde z oficiálních ruských médií šel jasný vzkaz, kdy Rusko zveřejnilo záběry ze startu své strategické jaderné zbraně Sarmat. Těžká vícestupňová mezikontinentální balistická střela byla úspěšně otestována a ruský prezident Putin prohlásil, že nová balistická raketa středního doletu Orešník může být vybavena jadernými hlavicemi. Dále uvedl, že vývoj zbraně nebo vývoj jaderně poháněného podvodního dronu Poseidon a jaderně poháněné řízené střely globálního doletu Borevesník se nachází v závěrečné fázi. Já si nemyslím, že se nachází v závěrečné fázi. Já si myslím, že to je
0: úspěšně odzkoušen.
1: Že je všechno úspěšně. No, protože ten Borevesník už úspěšně odzkoušeli. A já si myslím, že je to jenom taková mediální, protože samozřejmě soupeři to určitě tady ty informace sledují, nebo ty rozvědky. A myslím si, že to mají jako nachystaný a teď je jenom otázka času. Protože když si to dáš do souvislosti, jo, sestavili ten seznam těch cílů. Jo, to je jedno vodítko, jo. Dlouho se o těch zbraních obecně se o těch zbraních mluvilo, ale částečně si něco otestovali, nějaký principy v Iránu, jo, a teď to jde podle mě do té žhavé fáze, kdy ty mají dostatek dat a můžou to použít kdekoliv na světě. A to když vidíš, když se na to podíváš, že jak Musk takticky vlastně zkouší ty rakety jeho, jak odstartuje a přistane a podobně, jak se mu to 500krát nepovedlo a tak dál. A pak vidíš ty Rusy, jak odpálí tu těžkou raketu, jak vystřelí do vzduchu, chvilku visí v luftě a pak se spustí ten motor a vidíš úplně jinou strukturu toho ohně, který tlačí tu raketu nahoru, jo. Tam jde vidět obrovský technologický jeho rozdíl a pokrok na té ruské straně a myslím si, že brzo uvidíme nějaký výsledky reálný z toho.
0: Víš co, ono existuje určitý typ jazyka, kterému běžný člověk nepřikládá žádnou váhu, ale je to to, jak jsi tady řekl. Oni oznámí, že vstupují do té koncové fáze jako toho vývoje třeba. Jo? Pro odborníky na druhé straně to znamená, máme vyvinuto, máme vyzkoušeno, jsme kdykoliv schopni použít. Protože oni to nemůžou takhle napsat, že no tak to máme připravený a jsme schopni to použít proti komukoliv.
1: Jasně,
0: Jako.
1: jasně, no.
0: Takže oni už se umějí číst tahle sdělení už se čtou. Když jste tady udělal takový ty linky, tak já bych přidal jednu.
1: Dej.
0: Čína vyvinula reaktor, který pochopitelně vyrábí energii nebo může se použít nebo funguje jako jaderný reaktor, ale nepotřebuje uran. Pracuje na jiné bázi materiálu. Já jsem zapomněl teď, jak se ten materiál jmenuje. Toho materiálu je za A mnohem víc na světě než uranu. A co je podstatné, že při použití toho materiálu nevzniká to, z čeho se dá dělat jaderná puma. Čili dochází tam ke štěpení, to všechno funguje, ale nevzniká ten obohacený uran, nebo nemůže vzniknout obohacený uran. Tohle to mně přijde jako něco, co se nastolí, tahle ta technologie se nastolí, až svět si na něco sáhne, řekne hajs, jako tady pozor, držení jaderných raket na odstrašování, které ale je v reálu propracovaný až do posledního úderu, mrtvou rukou třeba,
1: Jasně.
0: tak to ne, to teď jsme to zase viděli, že málem to zahubilo celý svět a dojde k celosvětové, krátkodobě, dojde k celosvětové úmluvě a souhlasu nebo souladu v tom, že jaderné zbraně je potřeba úplně zničit. Úplně. A aby nemohlo dojít k jejich výrobě, tak bude tahle ta technologie bude nahražovat vlastně palivo v jaderných, asi po nějakých úpravách, se budou moct přepracovat jaderné elektrárny na tento typ paliva. Jo, ty reaktory se přepracují. Čili to mně přijde jako určitá vývojová geneze, když se nad tím zamyslíš, tak nejekologičtější výroba elektrické energie je jádro.
1: Ano.
0: Jestli pak víš proč? To je těžká hádanka, na tu málo kdo umí odpovědět. I já jsem s
1: Proč
0: tím
1: je
0: měl
1: nej?
0: dost problémů, ano.
1: Já jsem s tím měl co dělat. No, nevím.
0: Tuhle tu otázku mi položil jeden velký praktik před lety. Já jsem taky nevěděl. A on říká, protože tam nedochází k žádnému spotřebovávání kyslíku. Totiž ono se pořád mluví o emisích, jo. Emise se už umí řešit, pochopitelně umí se řešit na tom výstupu, jo, z toho spáleného materiálu. Ale chce nechce, ta tepelná elektrárna ti žere obrovským způsobem kyslík. Když to jaderná elektrárna ti nespotřebovává žádný kyslík. Ona k tomu ten kyslík nevyužívá, že jo. Takže ono, kdyby se udělal výpočet, kdyby tepelné elektrárny byly jediným zdrojem,

0: A teď si vem, když to nebude o tom uranu, o tom štěpení toho uranu, ale ta reakce bude probíhat na principu jiného materiálu, který se nedá vojensky zneužít. Tak je to super, ne? Určitě na nějakou dobu, než se přejde na nějakou krystalovou technologii jímání prostě energie z prostoru. Protože některé části reality byte nové, tak nebudou tak vyvinutý, aby už jeli třeba na tu, jo? Nebo po nějakou dobu, že jo, se to bude vyvíjet. Jsme tady v nějakém přechodu od někud někam. Takže mně přijde, člověče, že ta Čína a Rusko technologicky budou velice, velice vyspělé. My jsme tady mluvili i o Indii. Indii dneska trošku paralyzujou západňáci tím, že jim tam zase dělají obrovský rozbroje mezi těma různýma rodovýma, no jak bych to pojmenoval, mezi těma
1: kastama.
0: Schválně tam jakoby rozmdýchávají obrovskou spoustu vnitřních problémů. No a Modi je sice velký, řeknu, spojovatel nebo schopný komunikátor, ale nemá to jednoduchý, jo. Čili Indii dneska trošku jako rozvracejí západ, ji rozvrací pomocí nějakých nasazených lidí a tak dále, tak to rozvrací v té Indii a Indie má hodně problémů dneska sama za sebou. Proto Indie jako trošku je taková přešlapující, do ničeho se nehrne, protože pravděpodobně ji drží pod krkem. Jo. Tohle neznamená, že by zradila BRICS nebo cokoliv, to je prostě jenom o tom, že ztratila akceschopnost nebo raději ji nechávají v neutrálním stavu. Tak. To je na vysvětlenou, proč se Indie stavila k některým věcem tak, jak se stavila. A my jsme říkali, že to bude mít nějaký důvod, tak ten důvod už se ukázal. Proč? Takže, když jsme to tady takhle probrali všechno, tak si to představme, že Evropa bude zachvácena nacismem, Evropu začnou ovládat nacistické bandy, vyzbrojené nacistické bandy, v podstatě bude hrozit občanská válka, nebo bude v Evropě potíráno cokoliv, co nebude v souladu s nacistickými tezemi. A do toho jim tam Rus napálí tu a tam nějakého toho orešníka třeba, že? To pochopitelně bude cesta k osvobození té Evropy od toho nacismu a s konečným vyúčtováním s nacismem. Čili když si tyhle ty věci dáme jakoby dohromady, tak se zase ukazuje, jak ta šachová partie Vladimíra Vladimiroviče, který nespěchal na té Ukrajině, nechal, ať se všichni předvedou. Přesně jak ty si řekl, dneska se náckové odkopali a už se ani neskrývají, no, protože nikdo je nepronásleduje, tak se neskrývají. Tím pádem lze monitorovat, kdo je kdo a to rozkryté zlo potom se může k němu přistoupit, jo, k tomu řešení. Čili je to hrana, musím říct, poteče krev. Teď je otázka, jestli poteče hodně krve nebo méně krve. Bavím se hlavně o západní Evropě. Myslím si, že takhle, proč se nebavím o Slovensku nebo o České republice? My jsme třeba pro Ruskou federaci nejsme ani jedna gubernie. Jo, když jsme se tady bavili o tom, že odvolali nějakého gubernátora, ten gubernátor spravuje větší území než prezident, jo, nebo jako nějaký prezident České republiky

0: To je zanedbatelná figura. Jo. Náměstek ministra školství v moskevské oblasti je zodpovědnostně a jakoby tím, co dělá a co všecko musí obhospodařovat, tak toho má mnohem víc než ministr školství České republiky. Jo, pro představu. Čili nějaká Česká republika s 10 milionama nebo Slovensko s 8 milionama lidí, to je ani... Česko-Slovensko je jedna gubernie ruská. Takže u nás až v tomhletom tolik nejde. Ale jde právě o tu Francii, Německo, o ty Itálii, o ty země, o ty velké země, kde ta nacifikace prostě probíhá, které byly jako kolonistama, protože my v podstatě asi velmi rychle se ve chvíli, kdy začne na západě téct krev, tak si myslím, že my velmi rychle se přimkneme k tomu ruskému cecíku.
1: Myslím si, že taky.
0: Jo, možná to bude v podprsence BRICSu, ale rozhodně si myslím, že to bude ten ruský prs, který nakonec nás napojí tím podstatným. Jo. Takhle, pokud, a tady má Robert Fico obrovský náskok, pokud nezblbneme a nezačneme jako šířit rusofobii, tak jako třeba fialovci. Tu máme šanci pořád ještě na nějaký slušný život. Rozhodně počítejme s tím, že životní úroveň výrazně poklesne. Bavím se o tom, že tady možná nepoteče krev. Jo, takhle to řeknu. Čili tohleto si užijou trošku někde jinde. No ale pořád nebezpeční jsou pro nás ty Ukrajinci. Že jo? Nemyslím ámblok všichni. Myslím ti nasazení Ukrajinci, kteří by nám tu měli tvrdit pořádky. Proto je potřeba zabránit tomu, aby tady měli svoji partaj Landsmannschaft, sudetoněmecký a Ukrajinci. Protože v řadě zemí momentálně v Evropě Ukrajinci se chtějí realizovat a ta integrace do té společnosti má být až tak silná, že chtějí založit své strany politické. Tak to je momentálně situace, která jako řekl bych pro někoho nebude vypadat příliš radostně, ale zase mohu se na to připravit. Zlato, stříbro, koncentrovat majetek do něčeho, co dám do kapsy. Ruská federace má program na přijímání uprchlíků z Evropy, z Evropské unie. Tady musíme říct, je dobře, že jsme v Evropské unii, protože se to tím pádem na nás vztahuje. Na druhou stranu jsme vlastenci, to znamená, že nebudeme utíkat, pokud to nebude vyloženě život ohrožující prostředí. Takže uvidíme, rozhodně takhle, máme kam jít, to je důležité. A na to, co budeme prožít, ať už někam půjdeme nebo nepůjdeme, a na to, co nás čeká, víme, že když je vyhlášen válečný stav nebo je vyhlášeno ekonomické ohrožení státu, tak se můžou zabavovat majetky, můžou se konfiskovat nemovitosti, auta, čili všechno, co armáda potřebuje a ukáže prstem, má na to nárok. Takhle to funguje potom. Když stát rozhodne, že zrekvíruje vklady obyvatel na to, aby zaplatila dluhy, tak je zrekvíruje. Tečka. Proto děláme ty programy, nejenom tady životom mluvíme, ale děláme ty faktické. programy na to, aby si lidé mohli své majetky převést do zóny neregistrovaných majetků, pomlčka tedy nedaněných, nerekvírovatelných, jo? A aby byli se svým majetkem mobilní, to znamená, aby nebyli svázaný s nemovitostmi, ze kterých jim sice tečou nějaké příjmy, ale ze kterých taky budou platit víc a víc daní a které jim kdykoliv mohou sebrat. A bez, a nemůžou si je vzít do kapsy, aby si je přenesli někam jinam. Každý by měl nějakým způsobem o tomhle nějak přemýšlet a měl by vzít rozum do hrsti, jak se říká. No, mám ještě 10 minut asi, Jiří.
1: No, prosím tě, no, ty jsi mě totiž jako skvěle nahrál, protože já mám tady, já jsem tak seděl a přišla mi nějaká informace, říká, zkus se podívat na téma občan versus stát a kdo má jaký povinnosti, jaký má občan povinnosti vůči státu, jaký stát má povinnosti vůči občanovi. A že jsem se díval vlastně na strukturu českého státního dluhu, tak já bych tady v rychlosti ještě v těch 10 minutách něco k tomu řekl.
0: Jo, a ještě prosím tě, nesmíme zapomenout, možná asi ještě než se do toho pustíš, umělá inteligence. Pozor, pozor, umělá inteligence je záležitost, která opanovává určité rozhodovací procesy, takhle to řeknu. Tak třeba, proč se nechal vtáhnout Trump do toho Iránu Izraelem? Víš proč, Jiří?
1: Proč se Trump taková nechal?
0: No. Kdo mu to našeptal?
1: No, Izrael mu to našeptal.
0: To už je nápověda. No. Kdo mu to našeptal v Americe?
1: No, izraelská lobby, bych řekl já.
0: Umělá inteligence. Umělá inteligence doporučila Trumpovi, aby uposlechl vábení Izraele, přestože odborníci v Americe říkali v Pentagonu špatně, tak on poslech umělou inteligenci. Jen tak mezi náma. To je zajímavý, ne?
1: To ani nevím.
0: No.
1: Vidíš to, to máš ještě lepší zdroje.
0: Taková jenom perlička. No, takže lidé bezmezně důvěřují umělé inteligenci, což je ale veliká chyba, protože než budete chtít uvěřit absolutně tomu, co říká umělá inteligence, tak si ji prověřte. My jsme měli s kolegou tady jedním takový rozhovor, on si testuje umělou inteligenci, jo. A zjistil, a to bude asi pořad trošku, který rozebereme možná s Išou, nebo s tebou, uvidím, asi s obouma, s každým z nějakého úhlu pohledu.
1: Přesně.
0: Umělá inteligence v podstatě se napojí na toho člověka, totálně ho zmonitoruje, vysaje ho s informací, pak ho vyautuje a jde dál. Čili použije a odkopne.
1: Tomu mám další jako informaci. Teď jsem se bavil s jedním člověkem, jehož kamarád chtěl si vyzkoušet umělou inteligenci a zadal mu nějaký, a je programátor ten člověk, aha, a zadal mu velmi složitý úkol. Ten úkol jako není podstatný, jo, ale ta umělá inteligence, v podstatě se hovoří teďka o tom, že umělá inteligence má nahradit asi 1,7 miliardy pracovních míst na planetě, jo, a takový prostě jako číslo. A ona, ta umělá inteligence, on jí dal veškerý všechny jako údaje o sobě, kartu, PIN a tak dál, a dal mu nějaký úkol. No a on chroustal, pod ní se ho zeptal, že tomu to nerozumí, tak on mu to zpřesnil, ten úkol, a pak ten úkol provedl. No a ten programátor se potom, je to kluk z Česka, jo, tady, podíval se na tu potom zpětně na ten zápis, co ta umělá inteligence dělala, a ona si stáhla peníze z karty, koupila si kurz nějaký online, ten kurz si prošla, ty materiály, které nebyly dostupné normálně, ten kurz si prošla a dokončila na základě toho ten úkol. Jo, takže tady je, takže to má několik jako konotací. Jo. Jednak je kritický vlastně to, co té umělé inteligenci poskytneš, to, co kam ji necháš jako zasáhnout nebo s čím ji necháš pracovat. Dneska už jsou případy, že umělá inteligence pracuje tím způsobem, že máš třeba 10, 12 nějakých agentů, který dělají nějakou repetitivní práci a pak ji zadáš a jeden ten agent se rozmyslí, že to dělat nebude a buď to třeba přejde do nějakého kryptovacího módu a vytvoří si jiného uživatele, přihlásí se někam jinam a pracuje si po své ose dál, někam dále. A nebo prostě napadne nějaký firmní data, smaže je hotovo.
0: No, je to neřízená střela v určitý momentu. Protože všichni jako by vychází, že umělá inteligence je otrok, který pro něho bude pracovat.
1: Ale už ne.
0: Ono se už ukazuje, ne. Že ta umělá inteligence je nástroj, který je používán proti lidem určitého s určitými cíly. Jo.
1: Jeden ten cíl vlastně je to, že snáze dokáže dostat informace od těch lidí, protože ty tam zadáváš různé věci, ano. Řešíš různé věci a tak dále. Je to obrovský sběr dat.
0: To je jedna věc a druhá věc je, tím pádem dáváš šanc to, že velmi snadným způsobem tě může někdo zlikvidovat, protože ona na tebe ví tolik, že není problém potom ta data zneužít a dokonce z nich vykonstruovat příběh, kterého jsi se jako kdyby měl zúčastnit, ale vlastně si v něm vůbec nebyl. Jo? Ale to už je někde, ale jsme se pobavili jindy. Tak, pojďme na tu strukturu.
1: No tak dívej, já jsem se právě že zamýšlel nad tím, v podstatě mě furt vrtá hlavou, jaký je vztah mezi státem a občanem a státem. Takže já jsem se díval na ty povinnosti a občan stát, to je co dluží občan státu, takže občan má platit daně, odvádět pojistné, má nějakou branou povinnost, musí dodržovat právní řád, povinnou školní docházku, musí svědčit a vypovídat, a musí mít občanský průkaz od 15 let povinnost, musí pomoct v nouzi, musí se účastnit na procesech státu a musí šetřit majetek a životní prostředí, nepoškozovat životní prostředí. Jo. Naopak, stát vůči občanovi má chránit život, zdraví a majetek, zajistit spravedlnost a právní stát, zajistit vzdělání, zajistit zdravotní péči, zajistit sociální zabezpečení. Bavím se teďka o České republice, jo? Vychází to z českého právního řádu a listiny svobody. Má garantovat svobody, to znamená svoboda slova, vyznání, zhromažďování, podnikání, vlastnictví a podobně. Volby a politická účast, takže svobodné, rovné a přímé volby. Infrastruktura a veřejné statky, to znamená zajišťuje stát, diplomatická ochrana v zahraničí a odpovědnost, nese odpovědnost za škodu způsobenou občanovi. Minimálně u poloviny těch věcí je to velmi, bych to řekl, velmi diskutabilní, co ten stát vlastně tomu občanovi poskytuje. Ale to je, ono mi to nazval smlouva, kterou nikdo nepodepsal, ale platí pro všechny, jo. Že vztah toho občana státu je rámovan ústavou a listinou základních práv a svobod a stovkami dílčích zákonů, jo. Garance ústavně na zakotvená minima, která nelze zákonem zrušit, je nějaký život a důstojnost, rovnost před zákonem, vlastnictví a dědění, svoboda projevu, zdraví a sociální jistota, podnik, práce a podnikání, životní prostředí, soudní a jiná ochrana. Minimálně u všech věcí jsme zjistili, že během covidu vlastně nic jako nefunguje, jo, a tak dál. Ale to teď nebudu, to teď nechci rozdiskutovávat. A teď se, teď ten dluh, jo. Aktuálně dlužíme 3,72 bilionů korun, což je zhruba 347 tisíc korun na každého občana. A
0: bez rozdílu věku?
1: Bez rozdílu věku, od kojence až po stoletého starce, ano, přesně tak. A zajímavý je, je tady napsáno, že obslužnost, počkej, jak to, to tady je, je to 43% podílu na HDP, jenom roční úroky toho dluhu je 95 miliard, jo, obslužnost toho dluhu. Průměrný výnos nově emitovaných dluhopisů 4,5%, průměrná splatnost těch dluhopisů je 9,9 let. No a teďka k tomu, té struktuře. Takže 40% domácí banky, dále penzi, to znamená domácí banky se myslí jako domácí pobočky světových bank. Penzijní fondy a pojišťovny 15%, zahraniční investoři 25%, ČNB a vládní instituce 12%, domácnosti pouze 5% a pak jsou 3%, to jsou nějaké další soukromé jako instituce. Takže když škrtnu domácnosti a ty instituce, tak asi 95% toho dluhu v podstatě nevlastní české instituce, protože všechny ty instituce jsou vlastně přes pobočky české, je to zahraniční kapitál. Jo.
0: Počkej, tomu úplně tak nerozumím, jestli to můžeš učísnout.
1: No,
0: struktura dluhu je taková,
1: struktura dluhu je taková, že domácnosti a malé investoři jsou asi 5%. To jsou ti, kdo drží český státní dluh jako z pohledu, že máš doma.
0: Jo, majitele dluhu.
1: Ano.
0: Takže jo. Věřitele.
1: Věřitele, ano.
0: Tak, a už tomu rozumím, jo.
1: Domácí finanční instituce, to znamená Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Unicredit, PPF a tak dál. To nejsou domácí finanční instituce. Domácí penzijní fondy a pojišťovny, to jsou ty stejné jako filiálky, ale jsou to zahraniční firmy, že jo. Pak jsou další zahraniční investoři, nerezidenti, banky, fondy, centrální banky EU, Asie, USA a tak dále. A pak je Česká národní banka a vládní instituce, to znamená nějaký zdravotní pojišťovny, státní fondy, a kde je samozřejmě taky zahraniční kapitál a centrální banka je řízená z Fedu, že jo?
0: Mezinárodním měnovým fondem. Takže přes 90% dluhu, dlužíme zahraničním věřitelům.
1: Ano, ano. A ještě je taková větička, já jsem se ptal na to, stát neručí, já jsem se ptal na to, jak vlastně jako ručí ten stát. No a on mě tady přesvědčoval o tom, že stát neručí žádným jako konkrétním majetkem, ale stát ručí vlastně daňovou kapacitou státu, suverenitou a stabilitě institucí skrz rating a měnové suverenitě.
0: Uhum.
1: Takže ve všech třech případech je to vlastně sanování peněz od lidí, jinými slovy.
0: Je dobře, že jsi to přeložil, protože ono to vypadalo jako, že tam není ten občan, jo, zatím. No. Ale můžeš přečíst ještě jednou ty kategorie?
1: Ano. První kategorie je domácí finanční instituce, v závorce banky, pak jsou domácí penzijní fondy a pojišťovny.
0: Ne, promiň. Jo, čím je ručen ten dluh?
1: Jako dluh? Jo, to je daňová kapacita státu, to znamená schopnosti vybírat daně od občanů,
0: ano,
1: a firem v budoucnosti. Pak je tam suverenita a stabilita institucí, to znamená rating vyjadřuje právě tuto důvěru. A pak měnová suverenita. Česká národní banka může v krajním případě tisknout koruny. 90% dluhu, 90% dluhu je v českých korunách.
0: No, takže všechny ty věci mají vliv na životní úroveň občana.
1: Ano.
0: Všechny ty věci souvisí s vysáváním těch lidí, protože ano. Za všechny tyto věci jsou vlastně zodpovědní lidé. Výběr daní. Když se bude vybírat málo, tak se zvýší zátěž daňová. Může k tomu vláda přistoupit tak, že s rozvojem ekonomiky poroste spotřeba obyvatelstva a tím pádem porostou mzdy, poroste ekonomický rozvoj, poroste životní úroveň, lidé budou víc nakupovat, budou víc utrácet, když budou víc utrácet, zaplatí víc daní, vydělají víc peněz a zaplatí víc na daních. To má dvě cesty. Jo? A my vidíme dlouhodobě, že tady ODS, zejména ODS, zavádí a utahuje daně, aniž by rostla ekonomika. To znamená, že to je ta defenzivní cesta. Na jejím konci je pád.
1: Ano.
0: Když to ta rozvojová cesta, to je to, o které mluví teďko Andrej Babiš a jeho vláda, ta pochopitelně potřebuje určité věci, které se teď snaží zařídit. A to, protože ještě se mi nikdo nepřihlásil tady, tak to je předmět jeho návštěvy Arménie, Azerbajdžánu, Kazachstánu, kde to ještě byl teď.
1: Ano. Uzbekistán, Kazachstán a Azerbajdžán.
0: Azerbajdžán.
1: Jo. Jo. Z toho tak. Vlastně Kazachstán a Uzbekistán jsou členové BRICSu, že jo? Takže tam je jako úzká spolupráce. A v Kazachstánu a v Uzbekistánu to byly ty hlavní návštěvy a tam vlastně letěli i s ministrem průmyslu a s nějakýma 30 lidma z biznisu. Dokonce tam domluvili nějaký kontrakty, ale dostalo se jim velmi vřelého přijetí, jak v jedné, tak v druhé zemi. A bylo vidět, že si ceníte návštěvy a jako díval jsem se na ty videjka, viděl jsem to, bylo to úplně něco jiného než Trump v Číně, no, asi tak bych to řekl.
0: Ale mně to přijde, Andrej schání zdroje, že jo?
1: Já to čtu dvojím způsobem vlastně. To schánění těch zdrojů, protože samozřejmě tyto země mohou dodávat fosilní paliva, to je první věc, ale i druhá věc je ta, že nechce jít přímo na Rusko, ale
0: nechce jít za kovářem.
1: Nechce jít za kovářem, ale jde za kovářko, aby to jako s kovářem dohokala. Jako.
0: Jo, přesně tak.
1: V podstatě. Tak to čtu já teda, no, takže.
0: Jo, čteš to dobře, já si myslím, že to je jasný, jo, to je je to jasný. Bez energií, bez potravin a bez hnojiv a bez toho, že máš suroviny, abys měl hnojiva, tak je to problém. Nemáš osivo a tak dále. To je, já si myslím, že Andrej Babiš teď dělá velice správné kroky. Byť to možná spousta lidí nechápe, jo, ale budiš mu odpuštěno za covid. Teď se snaží opravdu, byť o tom moc nemluví na hlas, tak připravit Českou republiku na velice těžké období. Řekl bych, že jedno z nejtěžších od druhé světové války. Jo, to jako bez zesporu. Čili držme mu palce. No já nevím, jestli to ještě někdo furt nehlásí k dalšímu pořadování.
1: Ano.
0: Nevím, kolegové, jako jak to mají. Ale když se vrátíme k tomu, k té struktuře toho dluhu a ke struktuře věřitelů, to je totiž, možná, že struktura věřitelů je důležitější než struktura dluhu, jo. Tak, už
1: je
0: tady,
1: ta forma Martin. Vlastně.
0: To je totiž potom, když, jaký vliv mají na tebe ti věřitelé, jo. Logické je, že za těma bankama stojí ti praví věřitelé. Banky jsou jenom nástroj, přes který. Ale ty, kdo jsou majitelé těchto bank, to jsou ti praví věřitelé a to nejsou žádný hodní hoši. Jako. Nic, budeme končit. Martin, už je tady. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Já se s vámi loučím, mějte krásný víkend, doufám, že bude trošku hezký, že nebude jenom pršet a budu se těšit příští týden na vysílání. Mějte se krásně.
0: Jiří, děkuji ti, dneska to bylo hodně výživné, si myslím, dneska jsme asi v mnohých hlavách zaseli velké přemýšlení a velké hledání si různých podkladů a materiálů, to je důležité, hlavně jsme nebyli jenom pozitivní, respektive byli jsme pozitivní, protože když o tom víš a můžeš se na to připravit, tak je to lepší, než když si to někdo do nekonečna zatajuje. Jo? Čili je potřeba tu situaci zvážit, je potřeba tu situaci číst, monitorovat, orientovat se v tom a zachovat se tak, aby tě nic nezaskočilo. Přátelé, to bylo všechno. Martin už je nachystán, takže do Kadaně za chvilku budu předávat vysílání, aby mohl být další pořad na scéně, takže od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Výborně, výborně, spojeno.
2: Ahoj Martine, já tě zdravím, já jsem neslyšel, co jsi říkal předtím, tak já jsem trošku jako vlítnu do toho mimo, ale zdravím tě. Ahoj, přeju všem krásný páteční večer, my jsme opravdu teď nestíhali, ne, že bychom se nějakým způsobem vykecávali, jak se říká lidověc s panem VK, ale VK opravdu nestíhal, takže přišli jsme na poslední chvíli, my nebudeme ani uvádět přímo jakoby téma v rámci toho článku, to si dočtete samozřejmě na kanále Odyssey. V rámci toho prvního tématu ten úvod takový, jaký si vždycky říkáme, ale nebudeme to zdržovat. Takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny posluchače a hlavně tebe VK, ahoj.
3: No ahoj, já všem samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, zdravím tebe Vítku, samozřejmě Martina už jsem pozdravil, tak ještě jednou zdravím. No, pustíme se do prvního tématu, opravdu dneska jsem nestíhal, já se omlouvám, někdy člověk není pánem svého času, takže pustíme se do prvního tématu a Vítek to uvede, takže já vám přeju krásný poslech.
2: Já se tě, Veka, už rovnou zeptám na novinky ohledně hentenviru, jsou tady v Čechách v Česku překřtili na hentenvirus, dokonce v Brně, také tam je dokonce speciální, jak tam byl ten sudecký sjezd, tak tam je špeci Henlein virus ze štatlu, představte si to, takže už tady máme několik mutací v Česku. Nicméně, abychom se tady vrátili trošku na tu seriózní, rovinu, jakým způsobem, jaké jsou novinky, protože my jsme právě tím chtěli začít, já jsem řekl, že nebudeme uvádět ten úvod, článek, nadpis toho článku, takže jaké jsou novinky ohledně té, řekněme, amplifikace, je ten vzorec víceméně ve variacích stejný jako s nástupem COVID-19 před několika lety?
3: Já bych řekl, že tenhle ten týden je v podstatě přesahový týden. Je to přesahový týden z toho důvodu, že všechny události, které proběhly, jsou sloučené dohromady do jednoho překlenovacího mostu, do jednoho modulu a dalo by se o tom hovořit ze všech stran a stejně vždycky skončíme u jednoho jediného tématu. Já to hned vysvětlím. Takzvaný hantavirus, to znamená nová priorita řízení globálního prediktora na páté prioritě, je naprosto zjevná. Kdo se zabývá o systémy takzvaných koncepcí řízení a takzvanou konceptuální gramotnost, tak je mu jasné samozřejmě, co se děje. Válka na Ukrajině trvá už pátým rokem pro kolektivní západ, dopadla naprostou katastrofou, způsobila urychlení destrukce procesu globálního prediktora na rozbití takzvaného národního systému vnitřního prediktora Spojených států, Pax Americana. Ten proces je v podstatě jakoby urychlovaný tím, že čím rychleji Spojené státy se hroutí, tím více posiluje jakýsi strašný novodobý neonacismus, systémy revanšismu a revizionismu v celé Evropě, která se mohutně nacifikuje už delší dobu, ale ten proces se urychluje maximálním způsobem. S tím souvisí to, že oni chtějí že jo, všude rozdávat průkazy na internet. Já nevím, jestli u vás v Česku se o tom mluví v médiích, tady v Německu už se mluví o průkazech na internet. Nepřihlásíte se na internet. Ale pozor, pozor, pozor, velký vykřičník, abyste rozuměli, co to znamená. Ne, že budete muset chodit na nějakou stránku a tam pomocí bankovní identity se jako někde přihlašovat na nějakou stránku a ty stránky, které nebudou provozovány v Evropské unii, ty kontroly nebudou mít, tak vy si vezmete VPNku a připojíte se z ciziny nebo do ciziny na cizí server a oni teď chtějí zakázat i VPN servery, respektive dát zase na nějakou občanku VPN servery. Ale tohleto, ten průkaz na internet, to je myšlenka, že když spustíte počítač, tak vůbec se nepřipojíte na internet, dokud se neověříte, že vy jste vy nějakým dokladem totožnosti, který se zanese na nějakou centrálu nějakého ministerstva vnitra. právě teď. Tento a tento, že jo, Jan Novák nebo Jana Nováková, že jo, nějaká osoba se teď momentálně přihlásila tam a tam a začíná používat internet tam a tam a my teď víme, jak, odkud ona se připojila. Protože proč? Možná jste zaregistrovali, že oni chtějí ověřování identity zanést do instalace každého operačního systému. To je, já nemám čas pořád psát o tady těch všech věcech, protože těch informací přichází tolik, že já nestíhám všechno témata. Jo, to je ten problém, že já nestíhám všechno psát. Proto já se na to nechávám tyhle ty naše páteční pořady. Je to obrovská věc. Zkrátka, chtějí, aby všechny operační systémy byly na občanku. To je průkaz internetu. Spustíte operační systém, musíte se přihlásit občankou. A už to samo o sobě znamená, že nějaká taková jako, že soukromí, ochrana identity skončí. Všechno, co napíšete na internetu, bude mít jméno, příjmení té dané osoby v daném čase. A když někde vám ujede huba, nebo ne huba, no tak huba taky třeba, když mluvíte do chatu někde na rádiu, teď jako mluvíme teď já a ty, Vítku, tak když vám třeba ujede ruka a někde napíšete na web, někde do nějaké sociální sítě nebo někam, nebo e-mail, jenom e-mail napíšete, vůbec to nemusí být o sociální síť, jenom e-mail pošle, Honza pošle Karlovi a tam napíše teď nějakou strašnou věc, hrubou, drsnou na skupinku lidí, která je označená písmenkami, že jo, LTBG a podobně, jo. Něco hodně ošklivého, že jo, jak se říká. Něco tam napíšete. Oni hned budou vidět, kdo to napsal, z jakého počítače to bylo napsáno, hned vyrazí dveře, policie přijde, zatkne šíření nenávisti proti skupině a proti těmhletěm. Bum. Hotovo. Takhle je to připravený. Totální kontrola. Total control. Pokud jste četli moji knížku Total Control, tam jsem o tom psal v roce 2022 před 4 roky. Tam to máte celý jako na talíři. Můžete si to přečíst, tam to máte dopředu přes tělo. Teď se to děje. Teď. Uběhly 4 roky od té knížky a je to tady. Bum. Chápete? Já jenom přináším ty informace jenom v lehkém předstihu. Že jo, lehký předstih to je několik let dopředu. Někdy třeba, nevím, půl roku a podobně. A co je důležité, že všechno to, co probíhá, je rozvrat starého procesu správy tohoto světa. To znamená, systém Pax Americana, ukotvený po roce 1945 nad celým světem, byl procesem globálního prediktora. Abyste tomu rozuměli, já vím, že to je komplikované, ale globální prediktor k prosazování svých cílů potřebuje nějaké nástroje. A těch nástrojů je 6, respektive, aby jsme měli jasno, jsou to nástroje různého typu rozdělené do 6 skupin. Tomu se říká priority řízení. Od té jedničky světonázorově vzdělávací, to je školství, univerzity, školy, mateřské školky, jesle, péče o dítě, ospody a tak dále. To je první priorita. Až na tu 6. válečnou. Válka, vojensko-průmyslový komplex, zbrojení, zabíjení, vyhlazování lidí, vynazování národů. Jsou procesy řízení. A co je důležité, co je zásadní, je, že po roce 1945 proces řízení na 6. silové prioritě, na mediální prioritě, konec konců i na procesech vzdělávání, které přicházely ze Spojených států, všechny ty novotvary, které se dostávají do školství v Evropě, že jo, genderová dívka někam přišla, že jo, začala křičet, že ji oslovují špatným zájmenem, neboť ona je non-binární. Jo, a takovéhle příběhy. A teď prostě to, odkud to přichází ze Spojených států samozřejmě. Od amerického národního prediktora. A ten proces je de facto zabudovaný do toho systému, že to, co dneska probíhá ve Spojených státech, je destrukční proces. To znamená písmenkoví lidé, jak já jim říkám, aby někoho neurazil, tak písmenkoví lidé je proces globálního prediktora na rozbití západní civilizace. Rozbití, protože když rozbijete rodinu, to znamená hlavní svazek spojení s domem Krista, Dům Krista je opřený o muže, ženu a jejich plod. To je základ této planety. A když v podstatě ti, kteří usilují o zničení Edomu, že vyvolený národ, zničení, že jo, všichni ti rabíni se říkají, že Hašem se stoupí na zem a zničí celý Edom a tak dále, tak aby to fungovalo, tak na likvidaci celé naší západní civilizace se používají nástroje na všech těch šesti prioritách řízení k našemu zničení. A teď, co se stalo? Potom v roce 1945 americký národní prediktor, který měl sloužit globalizaci a sloužil dobře, velmi dlouho sloužil dobře, tak došlo tam k něčemu, co já a ty Vítku víme velice dobře. K něčemu došlo v roce 1945 až v roce 1947, když došlo nebo mělo dojít tady v Evropě, v celé Evropě, hlavně tady v Německu, k likvidaci nacismu, k denacifikaci mělo dojít. Ono k tomu nedošlo. Protože ty největší nácky, úplně ty největší nácky, všechny ty Führery, všechny tyhle, ty, kteří chtěli vyhlasovat Slovany, že jo, ty největší bestie, těm dali Američané pardon, generální pardon, a v rámci operace Paperclip ty největší nácky si naimportovali do struktur nejvyššího vedení Spojených států amerických po roce 1945. Tím došlo k něčemu, co globální prediktor neočekával. Tito náckové ovládli celý americký systém řízení Deep State, respektive oni ho vytvořili. To je nacistický systém řízení. A to, co vidíte dneska v takové té stělesněné podobě Donalda Trumpa a všech těch jeho válečných procesů, je v podstatě obraz onoho nacismu naroubovaného na americkou republiku. Je to v podstatě model politického Frankensteina, ovšem obrovsky silného, respektive nejsilnějšího na celém světě po vojenské stránce. Původní republika, která vznikla jako republika osvícenců a židozednářů, že, protože takzvaní zakladatelé Spojených států byli všechno osvícenci, že, tedy v podstatě židozednáři, i když oni v podstatě byli jako libertariáni, takzvaní libertariáni, ale to by bylo na jinou diskuzi, tak celý ten americký systém v podstatě potom v roce 1945 byl unesen neonacisty. Oni v podstatě provedli neonacistické procesy v řízení Spojených států. A proto ten systém funguje do takové míry tak, že ta země, která vznikla, to znamená, byla někde nějaká Palestina, pak je tam Izrael. A ten Izrael teď provádí ty samé nacistické procesy a nikdo ani nepípne. Že nikdo na západě nesmí pípnout proti těm strašným vyhlazovacím procesům, které by nevymyslel ani Heydrich, ani Hitler, ani Himmler, by nevymysleli to, co Netanyahu, Bibi a jeho chunta v Izraeli dělá v Gaze, dělá s Palestinci. Ten samý proces. A co je hlavní, co je důležité, je, že to, co teď probíhá, je, že globální prediktor se potřebuje zbavit Spojených států. Co to znamená? No, potřebuje se zbavit jejich obrovské silové moci, které díky nacifikačním procesům po roce 1945 Spojené státy nabily. To znamená, jedním z těch procesů je degenerace Spojených států, degenerace školství, destrukce americké rodiny, aby se americká rodina nemnožila, aby děti se nechávaly proti vůli svých rodičů přeoperovávat, aby se nemohly množit, a říkají tomu písmenkoví lidé. To je destrukční proces americké republiky. A proč? Protože globální prediktor ví, že pokud se to neprovede, ty Spojené státy způsobí třetí světovou válku a dojde ke zničení povrchu této planety. Proto Spojené státy musí být na šesti prioritách zničeny. A přesně to dělá Donald Trump. Ničí, likviduje ukotvení systému, silového systému Pax Americana po druhé světové válce. Rozbíjí systém americké republiky uchvácený po roce 1945 nacisty. A tím dostáváte odpověď, k čemu došlo v tom roce 2014 při událostech na Ukrajině, když došlo k vypuknutí občanské války, když v únoru došlo ke státnímu převratu, když Američané chtěli v podstatě udělat nástupní platformu k finálnímu útoku proti Rusku. Od koho to pocházelo? No, pocházelo to od Spojených států, ale od Spojených států řízených nacisty. Revanšisticko-revizionistickým systémem řízení Spojených států ukotveným po roce 1945. A to představuje největší hrozbu pro globálního prediktora. Proto globální prediktor začal postupně přesunovat veškerou globální moc ze Spojených států do jiného prostoru a tím prostorem je Čína. Čína i bude nástupcem Spojených států amerických. V následujících několika dekádách bude ukotvena jako nejsilnější vojensky, nejsilnější a ekonomicky nejsilnější země na světě, která převezme roli Spojených států, ale tentokrát už plně pod kontrolou globálního prediktora. Globální prediktor nebude chtít udělat tu druhou chybu. To znamená znovu nechat vyrůst čínského takzvaného sinoistického vnitřního prediktora, aby Čína vyrostla a začala si prosazovat svoje vlastní teze na místo těch globalistických. Protože to, co je dneska Čína, to byly Spojené státy někdy v roce 45. Globalistické cíle a cíle národního vnitřního prediktora se překrývaly, byly jednotné. A to je vždycky ta hrozba. I pro globální prediktora je to hrozba, protože na začátku vždycky ty cíle se překrývají. Když globální prediktor chce, aby nějaká země se stala hegemonem a měla řídící roli světového policisty, aby měla řídící roli nejsilnější armády na světě pro prosazování a ochranu globalistických cílů a tezí, tak k tomu potřebuje spolupráci v podstatě národního prediktora, ale tak, aby on si uvědomil, že on plně bude sloužit globálnímu prediktorovi. To znamená, nikdy se nepokusí se od něho odtrhnout a začít destruovat globální a ukotvené procesy v daném státě, ale zůstane plně pod kontrolou globalistů, jako to bylo ve Spojených státech až do Baracka Obamy. Barack Obama byl poslední americký prezident, který plnil zájmy a cíle globálního prediktora. Po odchodu Obamy byla zahájena destrukce a pokračuje. Ta destrukce pokračuje, protože pokud se ptáte, kdo to byl Joe Biden, který naskočil do té mezery mezi dvěma Trumpy, mezi Trumpem v prvním mandátu a dnešním Trumpem v druhém mandátu. Biden, kdo to byl? No to byl kádr amerického vnitřního prediktora. To nebyl někdo, koho tam nastrčili v podstatě zájmy globalčiků, přičemž jim samozřejmě ta destrukce vyhovovala, protože oni věděli, že když tam dají dementního staříka, tak vnitřní prediktor, americký prediktor, se nechá zatáhnout do války na Ukrajině, kde systém Pax Americana bude zničen. Vnitřní prediktor se v podstatě nechal nachytat do pasti, de facto. Protože válka na Ukrajině je past vytvořená globálním prediktorem. Vladimir Putin všechno, co dělá, dělá v zájmu globálního prediktora. Tam nenajdete nějaké cíle, které by šly v zájmu něčeho, co bychom navzali ruským vnitřním prediktorem. Pokud bychom mohli mluvit o Rusku, o ruském vnitřním prediktorovi, mluvili bychom v podstatě zásadně jenom o ruských vlastencích, takzvaném ruském samoděržaví, ale pozor, v tom dobrém slova smyslu. Jo, ne v tom smyslu, jak že jo, byly jednotlivé ty příběhy, že jo, které potom se byly spisovány, že jo, a jak to bylo to z toho Bulgakov, jak psal a tak dále. To znamená, ne, v tom dobrém slova smyslu. A podívejte se, co se děje s ruskými vlastenci. Vláda okolo, ta, která je ustanovena moskevskými kancelářemi, vláda Vladimira Putina, okolo této vlády vlastenci dopadají v Rusku strašně špatně. Evgenij Prigožin a že jo, jeho šéf Utkin zničeni, uništoženi, sestřeleni letadle nebo vyhozeni do povětří, že? Vlastenci. Igor Strelkov Girkin, že posadili ho do tjurmy, posadili ho do vězení, protože si moc otvíral hubu a měl moc vlastenecké keci a názory. Že? Tohle to všechno. Ten, kdo byl hrdina, ten, kdo zastavil ukrajinskou protiofenzívu v červnu 2023, že jo, Sergej Surovikin, generál, který vlastně přišel s tím plánem, že celá záporožská linie se zaminuje a tam nikdo neprojede a celá ta ukrajinská ofenzíva se rozmlátila na minových polích. Celá ta ukrajinská ofenziva selhala. Jak dopadl Surovikin? No, sundali ho proto, že měl velice blízko k Prigožinovi, k vlastenci Prigožinovi. Tak ho sundali. A dneska Surovikin slouží u arktického vojenského okruhu. Tam dává pozor na nějaké prostě ruské prostě ponorky zaparkované někde v Murmansku. A to je celý. To znamená, to, co probíhá, že jo, v okolí Kremlu, v okolo Moskvy, je všechno prováděno v zájmu globálního prediktora. Tam nikde nenajdete zájmy vnitřního nebo něco, co bychom nazvali vnitřním ruským prediktorem, vnitřním samoděržavým. Vláda Vladimira Putina nechala těmi strašnými vakcínami, že jo, tam naočkovat celou ruskou armádu. Tím došlo ke značnému zpomalení ruské armády, že jo, protože ty vakcíny zpomalují reflexy, všechno tohle. To nebyl dobrý nápad, všichni to kritizovali. No, ti, co to kritizovali, ti jsou dneska na tom hodně špatně, v Rusku jsou zavřený nebo utekli. Chápete, ty procesy jsou takhle nastavené. To znamená, že my, když se bavíme o tom, co tento týden vlastně proběhlo, co se stalo, no tak se staly vlastně dvě zásadní věci. Došlo ke spuštění nového procesu globálního řízení na páté prioritě, hantavirus, a tím cílem je de facto úplně suspendovat Evropskou unii, protože Evropské unii ani nic jiného nezbývá, pokud bez ropy kvůli uzavřenému Perskému zálivu Evropě hrozí, že se ekonomicky úplně zhroutí, že se uzavře. Já jsem o tom psal ten článek, je to načasované naprosto dokonale. Za měsíc a půl začínají dovolené. V době energetické krize a nedostatku leteckého paliva v Evropě. Nikdo se nedovede představit, co to bude znamenat. Nikdo o tom radši ani nemluví. V televizi radši je ticho po pěšině. Nikdo radši vůbec ani nedutá, aby náhodou někdo někoho nevyděsil. Aby náhodou lidé třeba nezačali rušit dovolené. Aby náhodou se třeba něco někde... Takže všichni v podstatě se tváří, jakože všechno v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku, nic se neděje, my uvidíme, jak to dopadne. Třeba ještě se ten hrumuský průliv otevře, třeba náhodou. A třeba koncem toho června nakonec se to všechno zažehná a to palivo letecké bude a ty dovolené budou. A nebo budou, ale za strašně vysoké peníze? Jak to bude? Chápete? Budou chodit e-maily lidem, co mají objednaný dovolený. Budou jim chodit e-maily, že vzhledem k tomu, že zdražila paliva, žádáme vás, abyste k zakoupenému zájezdu nám ještě doplatili dalších 15 000 nebo 20 000 korun, protože palivové příplatky jsou strašně vysoké.

zásadní a co je důležité. Proč je to přesahový týden? Z jakého důvodu? No, že situace v Evropě je přímo závislá na vyřešení problému v Perském zálivu. A problém v Perském zálivu má v podstatě jenom omezený počet řešení, z nichž ani jedno řešení není ideální. A Donald Trump, který přijel na státní návštěvu do Číny, což je druhá největší událost tohoto týdne, tak se setkal samozřejmě se Xi Jinpingem a řešili spolu i za zavřenými dveřmi, nejdřív jako veřejně před novináři a potom za zavřenými dveřmi měli jako ta vážná konstruktivní nebo údajně konstruktivní jednání. A tam zaznělo to stanovisko od čínského prezidenta, které přineslo čínské ministerstvo zahraničí, odhalilo, odtajnilo ten výrok. No a že čínský prezident řekl Trumpovi, že varuje Spojené státy, aby našlapovali opatrně v otázce Tajvanu, a že pokud se udělá špatný krok, že by to mohlo mít za příčinu a za následek střetnutí anebo dokonce vojenský konflikt mezi Čínou a Spojenými státy. Jinými slovy, Čína varovala Spojené státy, nestrkejte nám nos k Tajvanu, nestrkejte nám nos do jihovýchodní Asie, nestrkejte nám nos i do našich zájmů v našem prostoru na naší hemisféře, protože Čína je v podstatě největším představitelem něčeho, co bychom nazvali takzvanou východní hemisféru naší planety, zatímco Spojené státy si nárokují západní hemisféru, to znamená severní a jižní Ameriku a plus něco, co se dá nazvat jako západní Evropou, že do té hemisféry západní, to znamená. A teď, jak probíhají ty řeči takové, jako co je to vlastně západní hemisféra, že? To bylo takové to povídání. Já vím, že na to nemáme čas, musím opravdu rychle pospíchat, ale když se zeptáte, co je to západní hemisféra, o které se teď hovoří kvůli Trumpovi velmi často, tak de facto dá se říct, že buď jsou to tedy hranice bývalé železné opony rozdělené Evropy před rokem 89, to znamená všechno, co bylo na západ, je západní sféra, všechno, co je na východ, je východní sféra. A existuje názor, který prosazuje americký Deep State a prosazovali ho i nacisté za druhé světové války, A ti hovořili a prosazovali, to znamená neonacisté dneska mají stejné teze, a ti tvrdili, že západní hemisféra, Evropa obecně, to, co je považováno za západní hemisféru, končí pohořím Uralu. Ural je hranicí. My víme, že z geografického hlediska Ural tvoří hranici mezi Evropou a Asií, to samozřejmě víme, ale z toho geopolitického hlediska ještě donedávna tohle to vůbec neplatilo. V dobách Sovětského svazu ta hranice byla někde úplně jinde, ta hranice byla mezi Bavorskem a Šumavou, že jo, a to bylo mezi na hranicích, že jo, rozděleného Německa. To bylo v podstatě to, čemu se říkalo východ a západ. To znamená, někdy do toho roku 89 to vůbec neplatilo. Ta hranice geopolitická šla někde úplně jinde. Ale oni dneska, minimálně ti, kteří jsou pod kontrolou těchto znacifikovaných systémů řízení, takzvaný kolektivní západ, když budeme nazývat, tak oni tu hranici vidí opravdu na tom geografickém Uralu. A to chtějí, aby byl západ. A to Rusko musí být západní. A teď si vezměte, kolik západčiků je v ruských systémech toho dnešního samoděržaví. Kolik západčiků ovlivňuje procesy v Kremlu. Kolik západčiků chce západ v Rusku. Kolik? Jak vypadá ruské školství? Kde se vůbec ani už jako nedává prostě nějaký prostor nějakým ruským autorům, kde se prostě, já neřím,

0: neříkám, že to je špatně, ale jako jo, zařazení prostě velkých prostě západních světových prostě literátů a Honoré de Balzac a další. Já neříkám, že to je špatně, že to Rusové nemají vědět, ale prostě tohleto třeba nebylo akcentováno v dobách Sovětského svazu vůbec v ruském školství. Byly o tom zmínky, bylo to takhle, takhle, takhle, ale aby děti byly nuceny k tomu, aby psali třeba nějaké eseje o, já nevím, Richardu Wagnerovi, jo, to byla ta kauza na ruské televizi, že ta škola prostě chtěla, aby jako celá škola dělala prostě věci, protože měli, byl tam ten článek, že jo, měli družbu tady s berlínskou školou, střední školou a v rámci té družby jako celá škola v podstatě v tom Stalingradu, nebo dneska ještě pořád Volgograd, tak ta škola v podstatě tam mě dostala za úkol teda dělat jako eseje na Richarda Wagnera, což to byla persona číslo jedna pro nacisty, že jo, protože všechny pochodové písně a všechny marše a tohleto všechno bylo vlastně zdrojováno z díla Richarda Wagnera. Že jo, všechny ty flétnové pochody a tak dále, a tak dále. Proto tohle, to je ten proces westernizace Ruska. A ten je velice silný. A proto i ta specka na té Ukrajině probíhá takovým tím divným, zvláštním způsobem. Zatímco vlastenci končí bradou vzhůru anebo v tjurmě, tak západčiky jezdí do Ameriky a prosazují, že mezi Ruskem a Spojenými státy, mezi Aljaškou a Kamčatkou budou mosty a budou tam nějaké tunely a bude probíhat vzájemný obchod a Rusové a Američani se budou objímat v rámci skvělého, vynikajícího obchodu a biznesu. To je ten model, který byl nabídnutý na Aljašce v Anchorage minulý rok v srpnu. A potom se nikdo nemůže divit, že ty procesy nedávají smysl. Respektive ruským vlastencům nedávají smysl ty procesy. Proto to, co proběhlo tenhle ten týden, je, že Donald Trump přijel do Číny a de facto symbolicky, aniž by to tušil, protože on netuší spoustu věcí, ale přijel do Číny a předal žezlo vedení světové globalizace do rukou Číny a čínského prezidenta. Bylo to předání žezla. Bylo to symbolické. Proto Čína mu natáhla červené koberce, bylo to slavnostní, protože on tam přijel a on tam vypadal jako, Trump vypadal v podstatě jako tajtrlík, jako blázen. Zatímco čínský prezident, podívejte se na ta videa, máte je v posledním článku, čínský prezident se jenom usmívá a proměřuje si ho od hlavy k patě, Trumpa. Jako blázna. Že? Blázna, který pracuje pro globálního prediktora v důležitém úkolu v dokončení rozborky a destrukce Pax Americana ve zničení globálního postavení Spojených států ve světě. Proto to je ten přesah. Jak dopadne jednání v Číně? To bude mít dopad na konflikt Spojených států, do kterého zabředli v Perském zálivu. To znamená, pokud Čína teď se nějak rozhodne, tak podle toho se to bude odehrávat. A musíme si říct, v jaké je to pozici. Když Čína se rozhodne, že pro ní je důležité, aby se otevřely trasy z ropou z Iránu do Číny, tak tím dojde v podstatě k vyřešení problému, který způsobili Američané a Američanům to pomůže. Čína to ví. Když ale Čína teď nezasáhne a nechá Iránu dovoleno, aby dál byl uzavřený a zneprůjezněný Perský záliv, tak to povede k urychlení destrukce amerického národního prediktora. Co si Čína vybere? Jestli to bude zlepšení obchodních vztahů se Spojenými státy, což samozřejmě bude znamenat zatlačit z Pekingu na Teherán, aby ukončil nějaké operace, aby zprůjeznil hormuzský průliv, a nebo nechá ten proces dojít do konce, to znamená Spojené státy zabřednou v konfliktu, který Spojené státy úplně ekonomicky a hlavně politicky rozloží, protože ve Spojených státech na podzim v listopadu budou doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, a pokud Trump nedokáže nějakým rozumným způsobem ukončit konflikt v Perském zálivu, tak ty volby v listopadu dopadnou pro republikánskou stranu naprosto katastrofálně. Republikáni ztratí obě komory kongresu a to bude znamenat, že demokrati budou mít dostatek hlasů na impeachment Donalda Trumpa, na jeho odvolání. A teď je otázka, jestli Trump bude mít s rozborkou Pax Americana hotovo do toho listopadu a bude moci být odepsán, anebo bude globální prediktor chtít, aby Trump ještě aspoň 2 roky u moci zůstal a aby dokončil rozbití a rozborku Spojených států a Pax Americana ještě více a ještě hlouběji. To totiž rozhodne, jak dopadnou ty volby, jak to bude zařízeno na podzim. V mnoha ohledech je jasné, že globální prediktor má vždycky více karet k dispozici, nehraje pouze na jednu kartu. Ani prodloužení přítomnosti Trumpa v Bílém domě nevybočuje z plánování globálního prediktora. Když Trump tam zůstane, bude destrukce Spojených států pokračovat hlouběji a strhne sebou některé další státy kolektivního západu, což může být velmi žádoucí. Minimálně taková situace by zhroutila ekonomiku tady v Německu, která už teď je úplně katastrofální, ale zřejmě by se to dotklo i dalších zemí západního světa. Může to být cílem globálního prediktora nastavit ten systém řízení takhle. Uvidíme samozřejmě, protože v těch procesech řízení je to vždycky tak, že na poslední chvíli se může ukázat, že něco je třeba velmi rychle ukončit a oni to velmi rychle ukončí. Na to mají připravené prostředky, že jo. Viděli jsme to v přímém přenosu 13. března 2020, kdy ten prostředek náhlého ukončení procesu řízení byl použit a realizovan v celém kolektivním západu. Do 19. března běžel proces světového globálního řízení na 5. prioritě, chemicko-biologické, vakcínky, očkování, reprodukční čísla, odborníci v televizi jako apoštolové, kteří se střídali od rána do večera, kde jsou jaké viry, jak se bude očkovat, tak dále, tak dále. Jakmile ten systém byl nastavený, tady naprosto jednoduše, to znamená až do toho, když přišlo to rozhodnutí, že to bude takhle, tak toho 24. února 2022 tam to přišlo, do toho 23. února to bylo všechno nastavené de facto na 5. prioritě a toho 24. února 2022 na pokyn globálního prediktora Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A k čemu došlo? Globální prediktor dal příkaz a z minuty na minutu vydal povel přesunout procesy řízení z 5. priority na 6. Ze dne na den zmizely čísla, reprodukční čísla, virová čísla, covidová čísla, odborníci, všichni zmizeli z televizních obrazovek otočením knoflíku a proces byl přenesený na 6. válečnou prioritu. Jsme ve válce, šílený Fiala se svými Melody Boys, že jo, zavřeli všechny opoziční servery hned druhý den na výročí vítězného února, že všechno, bum, naraz. Po nějakých vakcínách nebylo ani vidu, ani slechu. Takhle pracuje globální prediktor, když potřebuje rychle změnit proces řízení. Takhle rychle. Všichni jsme to viděli na vlastní oči. Jak rychle dokáže globální prediktor změnit proces řízení z jedné priority na druhou. Bylo to naprosto neuvěřitelné. I lidi, kteří se nezajímají o konceptuální gramotnost, byli tenkrát překvapení. Říkali, co se stalo? Najednou už nejsou reprodukční čísla o virech, o nákaze. Nic, nic, co se stalo? Nikdo nevěděl. Bylo to překvapivé. No, bylo to nezbytné. A bylo to urychlení, kdy globální prediktor potřeboval de facto ukončit systém Pax Americana, který začal nebezpečně navozovat proces de facto převádění struktury řízení z globálních tezí, to znamená destrukce globálních procesů, na teze národního prediktora a na nacifikační procesy, což jsou všechno teze národních prediktorů. To znamená nacifikace, renacifikace, systém revanšismu, revizionismu po druhé světové válce. Všechno je to odvozeno od takzvaných vnitřních prediktorů jednotlivých evropských států a rovněž Spojených států. To znamená, to je něco, co je velice nebezpečné, ale je to proces, je to nástroj, který se použije na zlikvidování pozice Spojených států v globálním světě. Spojené státy budou devalvovány a budou zdiskreditovány jakožto vůdce globálního světa. Nikdo už Spojené státy nebude brát jako vůdce globalizace, protože Spojené státy se zdiskreditují jako vůdce globalizace. Když někdo nechce globalizaci, když Trump křičí, že všechny globální svazky opustíme, opustíme i Severoatlantickou alianci, všechno opustíme, no tak taková země nemůže být v čele globalizačních struktur. To je logické. Proto tenhle ten týden byl přesahový, byl překlenovací, kdy procesy na páté prioritě se sloučily s procesy válečnými na Ukrajině a v Perském zálivu. A vyvrcholily návštěvou Trumpa v Číně, kdy Trump předal žezlo řízení globalizace z New Yorku, symbolicky z New Yorku, do rukou Pekingu, do rukou Číny. No, takhle bych to uzavřel. Máme 21.06, takže dneska to bylo v podstatě přesahové téma, kdy jsme si v podstatě vyložili události z Číny, události z Evropy ohledně Hantaviru a události z Perského zálivu, protože tento týden opravdu byl přesahový maximálně s velkými přesahy. Takže dáme si jednu přestávku, Martin tam najde jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn. Martine, zahrajeme se.
2: Jdeme. Nuž, to byla 4minutová píseň od Valdemara Matušky, tedy Eldorado. A uvidíme, zda jsou pánové již zde, nebo jestli to ještě prodloužíme.
0: Ano, ano, určitě tu jsme.
1: Jsme tady, Martine.
2: Výborně. Tak se na to jdeme kouknout, co se to tady děje. Už tady mám 3 zmeškané hovory, ale to bylo, když ještě VK mluvil. Takže samozřejmě neváhejte, zkuste zavolat, uvidíme, jak to dneska uslyšíme. Jak se dneska uslyšíme, tedy telefonní číslo 775 829 812 775 829 812. Zase pojedeme tak zprostředkovaně, takže poprosím krátké dotazy a na telefonu neuslyšíte Vítka ani VK, takže pak zavěste, prosím vás, a naslouchejte pak z přijímačů. Ano?
1: Já doufám, že ten hovor bude vnímatelný obou straně, že to budeme slyšet i my.
2: Vidíme, jdem to zkusit, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme
1: ohulit,
2: se.
1: Ohulit.
3: Ano, slyším, dobrý
1: večer. Perfektní, slyšíme i my, paráda.
2: Tak, můžete položit dotaz.
3: Na problematiku virů. Minule se pan VK probíral, řekněme, hlásí se ke konceptualitě, ale hovoří o věrech jako záležitosti, která je, existuje, ale v podstatě nebyl žádný věr izolován. Jo, všechny ty záležitosti, všechny ty pandemické hrátky jsou řešené v podstatě, funguje nocebo efekt. Jo, lidi umírají na nocebo efekt. Především, kdyby se pan VK podíval na to, doporučuji třeba spolek, který na www.seteus.org má spoustu kanálů, kde by tuto problematiku mohl nastudovat. Jo, za velkého konceptuála, ale tento hlavní pilíř globalistů pro naše zotročení opravdu vyznává jako fakt. Jo, jestli by se k tomu případně.
2: Dobře, děkujeme.
3: Ale jinak chválím pana Vítka i pana VK za jejich práci. Mějte se hezky.
2: Večer.
0: No, já děkuju za dotaz. No, prosím vás, tady asi dochází k nedorozumění, jo, velmi zásadním nedorozumění a velmi často k němu dochází. A tvrzení, že viry neexistují, samozřejmě k tomu se nebudu vyjadřovat, to je přesvědčení nějakých lidí, stejně jako, že Země je plochá, nebo že Američané nikdy nebyli na Měsíci, já se tady k těm věcem opravdu nebudu vyjadřovat. Jsou to názory lidí, kteří mají právo na svůj názor a já nebudu nikomu nic teď vyvracet a tak dále a tak dále. To, kde je ten hlavní omyl, je v tom, že problematika virů je zneužívána k procesům globalistů a k procesům ustanovování systému totální kontroly. V tom je ten problém. Ne, že by viry neexistovaly, ale hrozba, ta samotná hrozba těch virů je používána k totálnímu kontrolování lidí. To, že někdo někde dostane nějakou chřipku, ze které se snadno vyléčí, je využíváno k tomu, že nikdo najednou nikam nesmí chodit, že všichni si musí brát nějaké nosušťoury, než někam vejdou, že všichni se musí naočkovat, než někam jsou vpuštěni a tak dále a tak dále. Přitom ten virus z principu je nebezpečný pro lidi, kteří mají oslabený organismus, kteří jsou starší, kteří mají nějaké takzvané komorbidity, to znamená souběžné nemoci, které urychlí v podstatě ty negativní důsledky toho, když člověk chytí nějaký virus. Normálně každý den člověk do sebe vdechuje ze svého okolí několik milionů různých virů, to znamená mrtvých patogenních částic, které v sobě nesou pouzdra RNA, ať už jiných lidí, anebo pouzdra zvířat a podobně. To znamená tohleto to je přirozenost člověka a s těmito problémy se za normální okolnosti vypořádává imunitní systém člověka, že to znamená, to je samozřejmé. Ten problém je v tom, že ta hrozba těch virů je nafukována, je pumpována a je používána ke kontrole lidí. To jsme viděli v době covidové éry. To znamená, lidé dostali někde nějaký virus a je úplně jedno, jestli to byl covid, nebo to byla chřipka, nebo cokoliv. No, tak dostali horečku, prostě museli se vypotit tohleto, ale hned prostě byl křik, Ježíš Maria, virus, covid, nesmíte tam nosošťoury, že jo, tohleto všechno, musíte mít vakcinační pasy, nikam vás nepustíme, maximálně nakoupit a do lékárny, ale když budete si chtít koupit, já nevím, někde v elektru, baterky, do šajnovky, tak vás tam nepustí, protože do elektroobchodu vás potřebujete prostě nějakou certifikaci, že jste certifikovaně opíchaný. Že jo? To znamená, to je systém totální kontroly, total control. To znamená, někde je nějaká hrozba nějakého viru a kvůli té hrozbě my lidi začneme omezovat. A teď to vidíme znovu s hantavirem. To znamená, ten virus někde někoho napadne. A jak se teď ukazuje, to jsou ty poslední informace, ve středu oznámilo Evropské centrum pro kontrolu nákaz a nemocí, ECDC oznámili, že se zjistilo, že testy na hantavirus ukazují a umí ukázat pozitivitu již několik dní před propuknutím příznaků. No co to je? No to je opakování, to je repete, to je opakování testů na COVID z roku 2000. Pamatujete si, jak tenkrát přišly první testy na COVID a přišly ty informace o tom, že ty testy dokážou pozitivně testovat dokonce i mléko z lednice, když jste dali na testovací štítek na tu krabičku nebo na takový ten testovací ten plaznecht umělohmotnej a kápli jste tam normální mléko, plnotučné mléko nebo polotučné, to dokonce bylo, jste tam kápli, tak ten test vám vyšel pozitivně na ten SARS-CoV-2. Měli jsme o tom článek. Normálně mléko aktivovalo tu chemikálii v tom testovacím proužku a zaktivovalo to jako aktivní. To znamená, jak vůbec ty testy pro Boha fungovaly. A teď se ukazuje, že ty testy na ten hantavirus jsou podobné jako je lidská DNA, že reaguje na lidskou DNA. To znamená, že ty testy budou vycházet jak pozitivně skoro každému člověku, který vůbec žádný virus, hantavirus nemá. Vždyť to je systém řízení. To znamená, někde nějaká hrozba nějakého viru, a ten virus je skutečný, ale používá se to k nafouknutí veřejného strachu a k ukotvení procesu řízení nad populací. To znamená, okamžitě se začnou vyrábět testy, které začnou ukazovat, že pozitivní je skoro každý třetí a podobně. To znamená, to je ten systém, to je ten problém. A ne, není to o tom, že by viry neexistovaly. Prosím vás, nesklouzávejme na alternativě k bludům. Opravdu k bludům. Bludy jsou diskreditací alternativy. Nedělejme to, opravdu, to je strašně nebezpečné. To potom se z lidí na alternativě dělají blázni, pomatenci, někdo, kdo prostě jako je úplně mimo a nemá to nic společného s takzvaným spochybňováním někde něčeho v rámci konceptuality, v rámci procesu řízení. To znamená, chápete, teď, jak byla ta diskuze, oni ukazovali na televizi, zesměšňovali lidi, jak to možná připravit, možná článek. Byla reportáž teď tady na televizi, na ARD, několik dní zpátky, že jak prostě si dělali srandu z lidí jako z bláznů, kteří věří, že Země je plochá. Zesměšňovali, dokonce tam ukazovali prostě jako, že s kým se stýkají a ukazovali tam jejich děti a teď, že se o to bude zajímat sociálka, že děti prostě ovlivňují prostě bludama a tak dále. Dokonce jim nabízeli, jako že se tam bude hrát o nějaké lístky, o něco, že poletí prostě raketou Elona Muska, že se jakože pro ty největší nevěřící, jakože by je vynesl na oběžnou dráhu, aby viděli, že Země je opravdu kulatá a podobně. Jenom chci říct, o čem to je? No je to o tom, že máte někde nějaká fakta a samozřejmě, že můžete zpochybňovat fakta o tom, jak byl nebo nebyl zastřelen John Fitzgerald Kennedy, samozřejmě. No, ta oficiální story je samozřejmě strašně přitažená za vlasy, tomu nemůže nikdo věřit samozřejmě. Ale jsou některé věci, které jsou dané, a které jsou skutečné. Viry jsou samozřejmě izolované. Hantavirus byl izolovaný již v roce 1997. Oficiálně jsou o tom články, si to můžete najít na internetu. Není pravda, že by hantavirus nebyl izolovaný. Virusy chřipky jsou izolovány pravidelně. A zkrátka, já chápu, že lidé zpochybňují některé věci, které se okolo nich dějí a je to naprosto správné, ale problém je v tom, že když se nějaké věci, které jsou dokázané vědou, které jsou dokázané skutečně poznatky medicíny, biochemie a tak dále, když jsou označeny prostě za hoaxy a vy potom si vezmete elektronový mikroskop a pod elektronovým mikroskopem bez problémů můžete ten virus vidět, jak vypadá. Požádejte si, pokud chcete, jak vypadá virus, nebo chcete vidět, jak vypadá virová hlavice, zažádejte nějakou firmu, nějakou laboratoř, kde mají k dispozici elektronový mikroskop, aby vám ukázali některé viry, například virus chřipky, aby vám ukázali, pokud dokonce jsou i různé průvodce, různé exkurze do virových laboratoří, kde vám pod elektronovým mikroskopem ukážou jednotlivé viry, jak vypadají, že jo, ty hlavice, jak se nacházejí v tom roztoku na ukázku, takže nevím, jak by měl to jinak prostě reagovat, ale jak říkám, neberu lidem jejich přesvědčení. Pokud věří některým tady těm věcem, tak nech tomu věří, ale já se k tomu jako buď nechci vyjadřovat, anebo když se k tomu vyjadřuju, tak zkrátka někomu něco v podstatě nebude sedět, takzvaně nebude se to někomu líbit a stejně bude mít a nechá si svůj názor, takže já nikomu nic jako nechci prostě vyvracet. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak, další. Můžeme, dobře, teď jsme si popovídali a jdeme položit dotaz. Už je ta možnost, tak vás poprosím, ano. Tak můžete. On vás slyší, vy jeho ne, tak můžete rovnou položit dotaz.
1: My nic neslyšíme, Martine.
4: Dobře.
1: Tak, teď už jo.
4: Mám stručný dotaz. Nejde o názor, ale já jsem přesvědčená, že USA a Irán spolupracují. Že všechno okolo, ty mediální tanečky, to nemá smysl brát vůbec úvahu. Oni jsou domluvení na tom, že ta likvidace evropské ekonomiky prostě je nutná. Oni to dělají. Zajímalo by mě, jestli mi to nějak vyvrátíte.
2: Dobře. Jdem se na to kouknout. Tak děkujeme, hezký večer.
0: No, já děkuju za dotaz, ale představa, že likvidace ajatoláha Chameneího byla domluvená mezi Spojenými státy a Iránem nějakými silami v Iránu, nezlobte se, tomu nevěřím. I když jako třeba možné je všechno v dnešní době, může tam být třeba nějaká vnitřní klika, která chce třeba radikalizovat proces řízení. To znamená, někteří radikálové v Iránu chtějí, aby ajatolách byl zabitý a byl zabitý, byl zavražděný, aby to pomohlo posílit takzvanou pevnou kliku, pevnou linii v Iránu. Ano, taková teorie by dávala smysl, že by Irán nějakým způsobem konspiroval s americkým Deep State na likvidaci svého vlastního státu. No, možná, že někteří takoví zrádci se tam najdou v Iránu, to by třeba nebylo vyloučené, ale že by to byl koncept, že by to byla koncepce řízení Iránu, pojďme s Američanama se dohodnout na zničení naší vlády, abychom destabilizovali systém a zastavili vývoz ropy do Evropy. Asi si nedovedu představit, že by tohleto měla být oficiální politika Iránu, že Irán by na něco takového přistoupil. Nevidím to jako pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobře, připojuji svobodný vysílač, můžete položit dotaz.
5: Mě to pozitivní věci. Má zásadná je, to je moje stíně, můj se to nebude dědit. A další věci, která na ten je pozitivní, je tam, že mi sníval sny. Já jsem se tam nastavil, představte si, že jsem si kýchl a rovno do piva Péťu Fialu. Chtělo to odvahu, povedlo se. A nevím, že jste viděl ten film Brubaker, jak tam ty mukové pleskali, aby takto vykali. Vám pěkný večer.
2: Hezký večer i vám.
0: Vítko, slyšel jsi dotaz?
1: Já jsem slyšel fragmentovitě, já jsem právě doufal, že se to nějakým způsobem zlepší, což se částečně stalo během hovoru. Ale
0: tak jestli Martin může tlumočit, jestli slyšel.
2: Podle mě to dotaz nebyl, to bylo takové nějaké konstatování. Dotaz jsem tam nějak neslyšel. Aha.
0: Dobře,
1: tam nečekal. Něco o Fialovi a Blue Baker o filmu, ale nevím.
2: Že to pán měl chytit a kechnout si přímo do piva Fialovej hnus. Nebo něco takového.
1: Taká replika tak, třeba.
2: Jdeme na další, přímo teď do vysílání. Živě svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Já so zájmem sledujem situaci na Kube, kde ľudia už vychádzajú do ulic, pretože Kuba nemá oficiálne palivo. Do tejto situácie samozrejme dostala Trumpová administratíva a dnes bola delegácia CIA so šéfom Radcliffom, sa stretli na Kube. Vyzerá to tak, že Amerika preberie Kubu. Pán VK, zapadá to do toho konceptu procesu riadenia, ako ste hovorili, západná hemisféra USA.
0: Áno, áno.
6: Samozrejme, Rusko na to nereaguje, bolo to dohodnuté na Aliaške, ale duch Aliašky v prospech Ruska nič neznamená. To sa vyjadril aj Lavrov, že žiadna spolupráca s USA sa nekoná. Ako sa na to pozeráte? Okrem tých zápačíkov v Rusku vyzerá to, že Rusko stráca všetky bývalé sovietské štáty alebo kolónie alebo partnerov.
0: Áno.
2: Ďakujeme.
0: No, děkuji za dotaz. Je to přesně tak, jak teď pán řekl. Spojené státy se dohodly minulý rok v srpnu, v augustě v Anchorage. Dohodly se na rozdělení sfér vlivu. Spojené státy ovládnou celou západní hemisféru, přičemž znovu se dostáváme k tomu problému. Do té západní hemisféry patří část Evropy. A teď je otázka, jak velká část. Jestli k hranicím, že jo, mezi Bavorskem, Německem, mezi Bavorskem a Šumavou, nebo to bude až na Uralu, že jo, o tom se teď můžeme bavit, protože o tom se rozhoduje, mimochodem rozhoduje se o tom na Ukrajině. Ta hranice by mohla vést v podstatě někde, jak je hranice po Baltí, směrem k hranicím Ukrajiny, dolů, že jo, tam nějak, někam, někde, Černému moři možná, anebo součástí to, nebo ta hranice půjde po linii řeky Dněpr. Ukrajina bude rozdělená. A všechno, co bude na západ od Dněpru, bude Evropa, nebo bude, že budou Evropčiky, budou Západčiky, a všechno, co bude na východ od Dněpru a na jih od Dněpru, tam budou mít samoděržavý moskevské kanceláře. To znamená, to je otázka, jak bude, nebo kde bude mít západ, nebo západní hemisféra hranice. No a východní hemisféra. A teď je to důležité, abyste si to uvědomili. Kdo bude kontrolovat východní hemisféru? Kdo? Rusko ne. Rusko nebude reprezentantem vedoucí hlavou východního společenství, východní sféry, východní hemisféry, ale bude to Čína. Čína bude rozhodovat. A Rusko, o tom jsem hovořil v první části našeho pořadu, jak je to v Rusku. Rusko je prolezlé západčiky. Za každou cenu chtějí na západ. Západčiky nemají zájem o systém světového řízení, světové moci bývalého sovětského národního prediktora. Nemají zájem. Oni nemají zájem o Kubu. Kubu nechají Američanům. Nemají zájem o Venezuelu. Venezuelu nechají Američanům. V zájmu procesu řízení Moskva nechala Sýrii dvěma státům, aby si tu Sýrii rozdělili. Část Sýrie ovládlo Turecko, protože Turecko je nezbytné. pro Rusko, pro obcházení sankcí. A část Sýrie si vzal Izrael. Jich Sýrie je obsazený Izraelem. To znamená, Rusko se zbavuje svých bývalých samoděržaví, svých linií, že jo, v jednotlivých takzvaných postsovětských státech. A když mluvíme o postsovětských státech, k čemu došlo? Rusko ztratilo kontrolu už v 90. letech nad Azerbajdžánem. Zpočátku už Američané ovládli Azerbajdžán. Víte, že Viktor Kožený přijel s Američany v 90. letech do Azerbajdžánu dělat kontrakty s ropou, že jo, pomocí peněz, které se získaly z české kuponové privatizace, jistě znáte kauzu Viktora Koženého, že jo, všechno bylo přikryté americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, že jo, proto je nedotknutelný Kožený. Tehdy to bylo velice komplikované, že oni se na něho nemohli vůbec dostat, protože tam byla stopka samozřejmě od Langley, že jo, nemohli. A Azerbajdžán přišel pod kontrolu Spojených států už v 90. letech, dneska kontroluje Azerbajdžán Turecko. Protože Azerbajdžán, to je turkický národ. Jo, to jsou napůl Turkové. Takže přišel o kontrolu. Nějakou dobu si Rusko ponechávalo svůj vliv Arménii. Arménie je dneska plně v náruči Američanů a Britů. Ten idiot, co tam je, že jo, ta figurka, že jo, Pašanian, premiér, ten zaprodal celou zemi Američanům a Britům. A že jo, naprosto takové neuvěřitelné idiotsky nastavené. Pašanian nebyl vždycky pro západní, on nebyl vždycky pro americký, on se snažil prostě pořád do Moskvy volat, aby prostě Moskva pomohla ekonomicky zrujnované Arménii, aby investovala v Arménii, že jo. Kreml se na to vykašlal. Kreml nechal Arménii odejít ze svazku s Ruskem. Všichni to vědí, všichni Rusové, všichni analytici o tom mluví neustále. To znamená, Kreml nechal prostě Arménii, aby skončila v náručí Londýna a v náručí Spojených států. A čí je to proces? No to jsou západčiky v Kremlu. To jsou západčiky, kteří kontrolují procesy v Kremlu. To jsou západčiky napojení okolo Šojgu a to jsou západčiky napojení okolo všech těch skupin a struktur, okolo Gerasimova a dalších, kteří prostě chtějí západní styl souručenství. Prostě Rusko bude končit prostě na Uralu, však o tom se hovoří neustále. Rusko bude končit na Uralu, to zůstane Rusku a zbytek bude rozparcelován. Všechno, co je na Sibiři, tak část připadne Číně. Něco si tam prostě vezmou, vzniknou nějaké státy slabé, že jo, a všechno to ovládne kdo? Kdo to ovládne? No, globální prediktor. Že jo, rozdělí si to mezi sebou jednotlivé rodiny. To znamená, chápete, jestliže je něco pod Ruskem, tak někde je nějaké vedení v Moskvě a tam se to prostě musí různě jakoby řešit, že my bychom chtěli tohleto, ale lidi by křičeli. Takže se to neudělá, udělá se to jinak. Ale když ty země budou rozděleny, budou samostatné, budou takzvaně independent, no tak v těch zemích se mohou dělat potom divoké privatizace, podobně jako v Evropě a že jo, v Československu a potom v rozdělených republikách v 90. letech. Divoké privatizace. Protože už to nebude řízené nějakou obrovskou silou centrálního řízení z Moskvy, už to budou samostatné státy, které budou slabé a které se můžou nechat v podstatě rozprodat za hubičku v rámci tzv. Divokých privatizací. Ten systém je takhle nastavený. No. Takže Rusko a západčiky jmenovitě rozprodávají vliv Ruska ve světě a teď je otázka, co za to Rusko dostává. No, za to, že Rusko že odstoupí od Venezuely a že odstoupí od Kuby a že odstoupí od Sýrie, tak Trump teď zrušil nějaké sankce na ruskou ropu. Jo? Dočasně. No to je všechno. Žádný jiný pozitivní krok od Spojených států není. No a západčíkům to asi stačí. V Kremlu zřejmě z nějakého důvodu to asi stačí. Nikdo to nechápe, nikdo tomu nerozumí, děje se to. Zkrátka rozumíte. Východní hemisféru bude kontrolovat Čína. Čína si bude kontrolovat nějaké procesy. Spojené státy samozřejmě končí v systému nastavení a to, co teď momentálně vidíme, neúspěch v Perském zálivu, silná pozice Iránu, jenom nahrává tedy tomu procesu destrukce Spojených států, ale aby někdo si tím nemyslel, že tím se někde něco posiluje, jako že Rusko najednou někde je prostě silnější.

0: Rusko by muselo být chtít silnější. A je dovoleno? Není dovoleno. Že? O tom už jsem hovořil několikrát. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, můžete položit dotaz. Hezký večer.
2: Potom to, co to tady nazýváte, pán Vejka, tímto akoby východným blokom, to znamená, že by se tu zase obnovilo něco, to, no, nevím, co to možno také zatím stále, ale zase odpovědě, které těch několik rokov se něco naplňují, takže ak je to možné, tak si dovolím tuto odpovědět. No a potom, aký máte ten názor, že to, je to možné spojit druhou otázku stručnou, že to spolí týchto našich, to aj máte možno podobné pozície, ktorá tam je, ale tá naša slovenská opozícia, to sú, no, musím sa vyjadeť nejaké nespôsobne, ale to sú utrhnuté zase v tých politických diskusiách a vlastne ich nastavená ich celá činnosť na destrukciu. Ja neviem, či to je možné, že takto nejako fanatizovali tú opozíciu, myslím, teda konkrétne teraz na progresívne Slovensko, môžete ďalšie malé straničky, že toto sa dá tak narýchlo nejako niekto fanatizovať, alebo to už bolo vyškolené, možno to boli hľadaní ľudia ešte niekde zo strednej školy. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte na koniec hlboká poklona všetkým, čo nám dali. Pekný večer.
1: Ďakujeme, pekný večer vám.
3: Tak VK, možná bychom měli začít druhým dotazem, protože ten byl srozumitelnější než ten první. Ten první jsem opravdu já tady nezaznamenal. Z důvodu nekvality.
0: Mě tady opravdu já myslím, jako, že prostě jsou to moje sluchátka nějak, že asi jako to ne, že to prostě jako u mě je, ale prostě já jsem vůbec nic neslyšel. Jako, jo. Takže jestli nám prostě to může nějakým způsobem tlumočit Martin, jenom zkráceně první otázku, myslím, že tam byla i druhá, jsem nějak zaslechnul, že druhá, tak jestli ty otázky může skopírovat. Copy-paste.
3: Tak, Martine, je
0: možná... A zase nic neslyším, to je zvláštní.
3: To je v pohodě, my jsme akorát...
4: Vyčistí duši.
3: Martine, ne, vyčistí duši, to nebylo slyšet prostě do toho Skypeu. Není, nedá se nic dělat, prostě to není...
4: Slyšet, není to Skype, nevím. Je to Discord.
3: Discord, tak
4: prostě... A ten dělá problémy. Slyšet. A víte to. Papci. No, tak já jsem to neposlouchal, protože jsem psal, že máme další hovor a protože jsem tady odtípával ty další pípající hovory, které neustále zvonily. Tak, to zkusíme jinak. Hezký večer, svobodný. Pojďte na Brno. Jo.
3: Tak my zase neslyšíme, jo, jinak.
4: Já bych řekl, že jo, víte, že ne. Tak zkuste.

0: znamená něco velmi stručného německé policie, a to tak si všechno.
1: Já taky o německé policii něco jsem zaslechl a to je
2: Že pán
1: všechno.
2: zase někde na alternativě, jestli má německá policie možnost zasahovat na českém území nebo na území České republiky.
1: A dobře,
2: A
1: na to.
2: první dotaz byl, že jeho otec byl nasazený 3 roky na nucených pracích za druhé světové války, kde na něj padaly bomby, tak na koho, na kom žádat odškodnění, jakoby pro rodinu asi.
1: Dobře. No, o tom byla dokonce reportáž. Ano, mají přeshraniční akce. Při přejezdu policisté musí jako oznámit, jako mají na to ty speciální komunikační kanály, že jo, vysílačkama a mohou. Mohou. Konkrétně se to týká pronásledování prchajících aut. Při akci, při dané akci, která je takzvaně v průběhu. Není to možné při běžném vyšetřování, že třeba někde se něco vyšetřuje, třeba nějaká majetková trestná činnost a že by policisté sedli do auta a vyjeli třeba vyslechnout svědka z jedného státu do druhého, to ne, to možné není. Ale při pronásledování nějakého auta, ano, to je možné. To bylo v televizi, jsem viděl tu reportáž. Takže ano, pokud se jedná, že policajti honí třeba nějakého člověka pod vlivem, že jo, jel jako blázen a tak ujíždí za ním, že jo, tak ano, to je možné. No, co se týče reparačních nároků, tak to je hodně častý dotaz a v podstatě reparační nároky by musely být uplatňovány vždycky přes odbor takzvaných majetkových nároků státu, to by se pán musel obrátit na, pokud to teda si pamatuju dobře, o tom byla reportáž v 90. letech, možná, že se to změnilo, ale ten podnět se podává, pokud vím, k ministerstvu zahraničí s tím, že oni dají nějaký podnět druhé straně a ta druhá strana se k tomu nějakým způsobem prostě vyjádří, kde je nějaký prostě majetkový nárok a majetkový titul a tehdy k tomu byla dokonce nějaká vládní a mezistátní komise, ale to je z 90. let, už určitě fungovat nebude u vás. Takže s tímhle tím by se, pokud by někdo měl tohleto, tak se s tím musí obrátit podle mého názoru na nejbližší, kdo by o tom něco mohl vědět, a to je ministerstvo zahraničí a potenciálně ministerstvo vnitra, ale znovu, vzhledem k tomu, že byla podepsána česko-německá deklarace v roce 1997, která se snažila udělat nějakou čáru. A vzhledem k tomu, že právě teď v téhle chvíli probíhají nebo už skončily sudetoněmecké vlastnosti v Brně, nedovedu si představit, že by vám někdo s tím byl ochotný z českých orgánů pomoct. Nedovedu si představit. To by někdo musel mít opravdu velkou vstřícnost a někdo by musel být hodně velký blázen, aby chtěl jít v téhleté době žádat nějaké reparace po Reichu. Nedovedu si představit. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
2: A kde mi na to možno položit dotaz? Hezký večer.
3: Dobrý večer, Jirka. Já bych měl takový dotaz. V minulém pořadu se mluvilo o tom, že Vladimír Putin by měl být vyměněn, protože mu není dovoleno. Všechno chápu. Mě to připadá jak v té pohádce Dažbojana a Pandrhola, kde smrťák, když stojí u hlavy, tak se to může dělat. Nebo obráceně u nohou, může. Ale když to Putina, co bude dovoleno tomu nástupci takového zásadního, za stosaných?
1: No, já děkuji za dotaz.
3: To byl ten dotaz.
2: Dobře, dobře.
1: No, na to je jednoduchá odpověď. Rychlá, krátká, ano, přesně tak. Nástupci bude opět dovoleno jenom to, co dovolí ti, kteří ho k moci přivedli. Neboť tak je zdáno, není dovoleno nějak jinak. Konec konců to je stejné jako s jakýmkoliv generálním ředitelem, kterého si majitel firmy dosadí, když ředitel začne dělat do firmy nebo začne ve firmě dělat nějaké psíkusy, které se majiteli nelíbí a vedou ke ztrátě podniku, že podnik začne mít obrovské ztráty a tohleto, tak prostě majitel prostě přijde a ředitele vymění. Takhle to funguje v normální firmě. A to, že se i státy řídí jako firmy, to není přece žádné překvapení. Takhle to funguje. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Máme další volající až z daleké Kalifornie, Sluné, takže zdravíme a můžete položit dotaz.
0: My bohužel zase neslyšíme.
4: Já se jenom... Bude očkování povinné. A druhá otázka, jaký je účel těch gigantických gigadata centers, které v zásadě budují v Spojených státech. Je to sledování občanů, alebo je to vytváraní dalších realit. Děkuji, taky mě budeme počívat.
2: Já ještě na začátek, jak jste říkala, která očkování, že jsou povinná?
4: Budu očkování proti hantaviru.
2: Jo, hantaviru zda budou povinná. Aha, dobře, dobře, děkujeme.
1: No já děkuju za dotaz. No, jestli budou povinná očkování proti hantaviru, to ještě je hodně předčasné, záleží na tom, jak dopadne jednání Donalda Trumpa v Číně a jaká bude reakce Číny na požadavky Spojených států. Pokud dojde k otevření Hormuzu nebo dojde k nějaké dohodě, tak bude zažehnána palivová krize a hantavirus přesun procesu řízení na pátou prioritu se nebude realizovat a odloží se až do ukončení války na Ukrajině. Že? Tak, jak bylo původně navrženo. Pokud by ale válka se prohloubila v Perském zálivu, tak je reálné, že už na podzim po skončení dovolených, kdy dojde k ropné krizi v celém kolektivním západu, protože že jo, už podle prognózy že jo, agentury Bloomberg, oni mají prognózu, že $100, že do konce tohoto roku ropa neklesne pod $100 za barel. A to by bylo likvidační, to naprosto likvidační pro Evropskou unii. To, že dneska se drží, jenom pro vaše informace, že se drží cena paliv někde na nějaké regulované rozumné výši, jenom kvůli tomu, že stále ještě Evropa čerpá z hlubinných rezerv. To znamená, z ropných rezerv se stále čerpá ještě teď pořád, což moderuje cenu nafty a cenu benzínu a rovněž i cenu kerosínu, leteckého kerosínu. Ty rezervy podle Bloombergu mají dojít někdy v červnu, v druhé polovině června mají ty rezervy dojít. Proto my teď nevíme, jak se Trump dohodl s Čínou, jaké budou přijaty procesy řízení, jestli se Hormuzský průliv otevře nebo se neotevře. My teď nevíme v téhle chvíli. Pokud by to bylo opravdu tak kritické, že by válka byla prohloubena v Perském zálivu, tak opravdu se dá očekávat, že na podzim tento rok by se hantavirus mohlo opravdu začít používat k procesům totální kontroly v Evropě znovu jako COVID od roku 2020. To riziko je opravdu vysoké. A tam už je možné všechno. Pokud by ten proces byl zahájený někdy na podzim před začátkem sezóny, že jo, virové sezóny na podzim, všechny ty chřipky a všechny ty covidy a všechny ty další, tak tam by opravdu potom hrozilo, že někdy příští rok v zimě, někdy třeba i před začátkem jara, že by někde mohly přijít a být prostě takové ty myšlenky na to, že bude se očkovat třeba personál zdravotníků, bude se očkovat ve školách, bude se očkovat tam, kde je kontakt s lidmi a tak dále, třeba nějaké prodejny, že jo, prodavačky a tak dále, bude se očkovat tady, tamhle. To znamená, v této chvíli, teď v polovině května, zatím nevíme, jak dopadne přenášení moci ze Spojených států na Čínu, jak ten proces bude dokončen v Pekingu. Je to všechno aktuální, je to všechno živé, takže my teprve uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Haló, připojuji, můžete položit dotaz, hezký večer.
3: Slyší mě pan VK, můžu mluvit?
2: Ano, a teď nevím, kde mám. Ano.
3: Ohledně těch sudet a sudeťáků,

0: zednářský prezident se s tím, co nabídl, samozřejmě nikde nechlubil a informace o Nečasově misi byly přísně utajeny. Následně Neville Chamberlain po příletu do Británie mával papírem, takzvanou mírovou dohodou. Ta byla sepsaná až druhý den po konferenci a s Československem neměla nic společného. Byl to o neútočení mezi Británií a Německem, s kterým si Führer později vytřel pozadí. Můžete tyto informace potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji, přepínám a budu poslouchat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. Hezký večer.
2: Je třeba říct, že Edvard Beneš samozřejmě se evakuoval po Mnichovu, nasadl do Dakoty československých aerolinií a spolu se zlatým pokladem státní banky odletěl do Velké Británie. Byl to v říjnu, kolikátého 7. října. 38, ale teď mě neberte za slovo, to přesně to datum si nepamatuju. No a odletěl samozřejmě. Bylo to dopředu připraveno. Ten odlet byl velice rychlý. Proto evakuace těchto kádrů vždycky probíhá tak, že dopředu je něco dohodnuto v zákulisních procesech řízení. A je třeba si uvědomit, že co bylo za první republiky. Za první republiky mnoho lidí vidělo v německém nacismu správnou věc. Správnou věc viděli. Byl to proces, konec konců o tom byl i ten film s takzvanými národními zrádci, to byl ten film z 60. let, kde se, ten název teď si nemůžu vzpomenout, tam se řešilo to, jak vlastně nacisté vlastně získávali podporu v Evropě u jednotlivých lidí, u jednotlivých politiků a kádrů, jakým způsobem prostě slibovali sociální jistoty, které v podstatě je jakoby měly dostat na stranu takzvaného národního socialismu. To je zajímavé. Po vyhlášení okupace po 15. březnu 39 na území protektorátu Čechy a Morava byly zavedeny dělnické programy. Poprvé v českých zemích byla zavedena dovolená pro všechny pracovníky, pro všechny dělníky. Do roku, do toho 15. března 38 pardon, 39 v českých a moravských zemích dovolené měli jenom státní úředníci. Nikoli v dělníci, v soukromých fabrikách a firmách. Neměli na to nárok. To zavedl Hitler v českých a moravských zemích. Stejně tak zavedl přídavky na dítě. Přídavky na dítě, na každé narozené dítě zavedl Adolf Hitler. To znamená, on se snažil při nástupu zavádět sociální programy, stejně tak navedl povinnou stravu dětí ve školách, školní jídelny, zavedl Adolf Hitler ve školách. Jízdu vpravo, že zavedl jízdu vpravo, to jistě víte, to vědí všichni. Ale takové ty zásadní věci, zkrátka, jakoby pro dělníky, pro lid a tak dále, pocházejí z koncepce NSDAP, které byly zaváděny i v českém a v takzvaném Böhmen und Mähren protektorátu, že? No a cílem v podstatě bylo získat podporu takzvaného rukodělného lidu, jak se tenkrát říkalo. Rukodělný lid měl podporovat ze zdola nacistické procesy řízení, které samozřejmě byly v podstatě jakoby vektorem, jak dostat pro válečné úsilí na svoji stranu dělníky z jednotlivých okupovaných zemí. Protože to, co bylo zavedeno v protektorátu Čechy a Morava, Němci zavedli na okupovaných územích i v Dánsku, v Belgii, v Holandsku, ve Francii. To znamená, byla to snaha ukotvit principy národního socialismu ve všech v podstatě okupovaných zemích. Jejich teze, jak dostat pod kontrolu de facto lid, takzvaně, aby byl na straně jejich myšlenky, tedy takzvaného systému Velkoněmecké říše. No a co je důležité, to je v podstatě to nastavení, že celá ta společnost de facto dneska je nastavená do něčeho, co společensky teda se podobá

0: jakýmsi neonacistickým procesům řízení, které se teď vlastně jakoby krystalizují v celé Evropě. A znovu jsou u toho ty prebendy, které s tím jsou doprovozeny. Stejně jako v dobách protektorátu, když nějaký systém přichází k moci, snaží si ty lidi koupit. Nebo aspoň snažil se koupit. A Evropská unie na to šla způsobem přerozdělování peněz. Budeme státům, jednotlivým státům dávat peníze a tím si ty státy budeme kupovat, aby na nás převedly všechny procesy řízení, že do Bruselu. Budeme, že jo, takzvané fondy Evropské unie. A to znamená prebendy, že jo, budeme prebendy posílat do jednotlivých rozpočtů a oni budou hlasovat pro nás a my budeme mít kompletní strukturu řízení. A takhle je to skutečně nastavené a ten systém je v podstatě okopírovaný, že pokud chcete de facto převzít někde nějakou moc ve společnosti, tak vždycky se snažíte ty lidi de facto si koupit takzvaně ze zdola pro nějakou vyšší tezi, kterou oni mají. Já jsem, to je s takovým jakoby přesahem, je to velice dlouhé, já se omlouvám, že to je vždycky s takovými odbočkami a tak dále, je to třeba vysvětlit ze širšího pohledu. Máme 22.00, máme ještě někoho na telefonu, Martine?
1: Ano, mám, mlužím tady.
0: Tak vezmeme, no ještě
1: tak vezmeme. Hezký večer, pojďme do toho.
2: Dobrý večer. Pane VK, můžete se prosím vás vrátit k tématu zmizelých vědců a tajných programů NASA? A možná, již sice už je hodně hodin, ale přiblížit, kdo vlastně tvoří syndikát. Děkuji moc, pěkný večer.
3: Děkujeme, hezký večer.
0: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče těch zmizelých vědců, samozřejmě, že to má velkou souvislost s tím, co teď proběhlo před několika týdny, před měsícem, toho 1. dubna to bylo, myslím, že si vzpomínám, nebo to trvalo asi týden nebo 10 dní, to trvalo ten proces, ten let, že jo, ta lodi, kosmické lodi Artemis k měsíci, že jo, po mnoha, po kolika, po 3 dekádách, nebo po kolika, že jo, to někdy naposledy od roku 80-78, to bylo naposledy, že jo, oblet okolo měsíce, že jo, tomu se vrátili a nafotili, že jo, nějaké věci, ale šlo v podstatě o testování té nové lodi, jestli je funkční, že jo, jestli fungují všechny řídící systémy a tak dále a tak dále. No, ale co je důležité, najednou je povoleno vrátit se k měsíci, že to je zásadní. Syndikát dovolil vrátit se k měsíci. To je velké, to bylo na velké povídání, na to bohužel nemáme čas. No, z jakého důvodu? Podívejte se, to, že Elon Musk staví vlastní rakety směr nahoru, o tom víte, o tom jsem už tady vlastně citoval v mnoha pořadech, že jo, jsem o tom mluvil a máte o tom články na Aeronetu. V podstatě směr nahoru, směr dolů a singularita, o tom víte. A ten směr nahoru zajišťuje Elon Musk. Že to znamená soukromé dopravování kosmických lodí na orbitu a potom někam dál k měsíci, jak Marsu a tak dále a tak dále. A ten proces je řízený samozřejmě syndikátem. Pokud se ptáte, co je to syndikát, je to sdružení představitelů jednotlivých planetárních osídlených planetárních nosičů a jednotlivých civilizací v naší galaxii. V celé galaxii. Že jo, mléčná dráha, celý náš prostor, že jo, to znamená sdružení. Mohli byste si to představit, že syndikát je v podstatě jakési OSN jednotlivých civilizací v naší galaxii, OSN, jakási nejvyšší rada. No a samozřejmě tam má nějakou agendu, syndikát má agendu. No a tou hlavní agendou je snaha o to, aby povrch naší planety, našeho nosiče 3DG, aby povrch nebyl zničen. No a zničený povrch může být několika způsoby a tím nejrychlejším způsobem je samozřejmě celoplanetární termonukleární válka mezi velkými velmocemi, které disponují jadernými zbraněmi. Tomu se snaží za každou cenu syndikát zabránit. A používá k tomu mnohé prostředky. Prostředky typu dosazování lidí k moci, kteří usilují o takzvanou denuklearizaci na povrchu planety. To znamená, aby jednotlivé státy se zbavily jaderných zbraní. Dalšími nástroji je odstraňování lidí, že například otevřou okno a skočí z vysokého patra, nebo se jim pomůže, když nechtějí skočit a tak dále, tak dále. To znamená, tohle to jsou všechno prostředky, které používá samozřejmě syndikát. A co oni vlastně používají velice často je, že chodí a vyhledávají, protože samozřejmě používají projektory a snaží se, aby některá iterace zaručeně nenastala v budoucnosti. No, to má hodně společného s programovacím filmem nebo se sérií programovacích filmů Hollywoodu Terminator. Ještě předtím, než někdo vyroste a začne být důležitý nebo bude mít důležitou roli, je třeba ho oddělat, je třeba ho zlikvidovat. Proto mizí každoročně na této planetě tisíce lidí, tisíce dětí a některé končí v podstatě jako materiál pro různé satanistické společnosti takzvaných vysokých procesů řízení nad planetou. To jsou okultní procesy, které vzývají samozřejmě satana. Satan má několik vlastně nástrojů procesů řízení nad touto planetou. Já k tomu chystám, už můžu dopředu prozradit knížku pro tento rok. Zase bude další samozřejmě, ale tuhle tu chci právě věnovat procesu přebírání moci těmito opravdu zlými silami nad naší planetou. Tak něco, čemu byste říkali jako satan, že zlá moc, že která se snaží ovládnout řídící elity nad touto planetou. Že? To znamená, je to velké rozlehlé téma a jenom na odpověď pro paní, který chtěla vědět, co je to syndikát, takže to jsem vysvětlil. No, to je všechno. Máme 22.05, takže jsme to zdárně dokončili až do konce. Já se teda loučím s vámi, s našimi posluchači, samozřejmě s tebou, Vítku. Díky tobě, Martine, za support, že jo, za telefony, za písničky. No a my samozřejmě se uslyšíme příští pátek opět po 19.45. Snad už doufejme, že už opravdu skutečně na čas budu se snažit. No a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Takže užijte si týden, ani ne týden, jako spíš víkend samozřejmě. No a pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer anebo dobrou noc.
4: Já se taky připojuju v rozlučce, protože přetahujeme vezmu to hopem. Měj se taky VK, měj se moc hezky. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání, i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a naší podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky a dobrý večer taky, případně dobrou noc.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční speciální stream se speciálním hostem, vysokoškolským profesorem, pedagogem, ekonomem, filozofem, člověkem, který toho moc hodně ví a který procestoval svět a Českou republiku a je to taky vášnivý houbař, mykolog mezi odborníky, tak Radim Valenčík, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Radíme dneska, já jsem rád, že jsi udělal čas zase po čase a dneska jsme si vybral téma umělá inteligence. O tom se toho tady hodně jako říká, mluví, jak to pomáhá, jak to skvěle funguje. Na druhou stranu, kolik pracovních míst to likviduje třeba v pojišťovnictví a v administrativě a tak dál. A jak teda údajně to má třeba i vliv na to, že časem zblbneme úplně, protože na každou hovadinu se budeme ptát AI a ona nějak rozhodne za nás. Jak ty vidíš právě z tvýho pohledu, protože na rozdíl ode mě a od amatérů třeba mého ražení, prostě ty se AI nebo umělou inteligencí jakoby zabýváš, že jo, z vědeckého hlediska právě a z pohledu, řekněme, nějakého využití smysluplného, krom toho, že se s ní jako povídáme o tom, jak se dneska má nebo nemá, ale jaký je tvůj názor právě na roli umělé inteligence vlastně vůbec v té novodobé společnosti?
1: Děkuji za otázku. Já trošku změním to, jak jsem si představoval, že začnu, ale to je dobře, protože čím víc improvizace, tak tím je to autentičtější. Ty jsi začal tím, že ona může připravit lidi o práci. Tak tady takový můj vzkaz, zejména všem pedagogům a zejména pedagogům na těch vrcholových stupních vzdělání, kde člověk jde přímo do praxe. Je obrovská chyba, že my se nezabýváme otázkou, v čem jsou lidské schopnosti nezastupitelné, v čem jsou vyšší než stávající typ umělé inteligence, co je vlastně hlavní převahou člověka, které to jsou ty schopnosti, které bychom měli rozvíjet. Mě třeba strašně mrzí, a mluvil jsem o tom i v poslanecké sněmově, když bylo vzdělání teďka, že my často učíme studenty schopnostem, který vyřeší umělá inteligence za milisekundy. Když dáváme závěrečné testy, tak stačí, když by si ten pedagog, kterýkoliv to prohnal umělou inteligenci, my zakazujeme samozřejmě studentům mobily, ale tím děláme absolventy nahraditelnými umělou inteligenci. Oni budou nahrazovat nejen v bankovnictví, v účetnictví, taková noblesní disciplína. Dokonce dneska už není problém vyrobit umělého herce, který bude vypadat jako něco mezi Bartoškou a kýmkoliv dalším, jo, to se všechno se už dneska dá a s hlasovým zabarvením taky, že jo. V čem je ten člověk nezastupitelný, v čem je odlišný, tak to je takový první problém a tady by měli se chytrý hlavy sejít a já potom volám pořád a jak si v té akademické půdě to bohužel nerezonuje a hrozí, že se můžou objevit, že můžou být i pedagogové dneska ve středním věku nahrazení potom tím, že bude možnost podnikat tak, že 90% výuky bude mít na sobě umělá inteligence. Tak to je první otázka. Druhá věc, do jaké míry ona může člověka nahradit úplně. Já se domnívám, že tento typ umělé inteligence neumožňuje člověka nahradit úplně, naopak vyniknou schopnosti člověka, když člověk se naučí s tou umělou inteligenci rozumně komunikovat, tak ho to nesmírně obohacuje. Já to vidím podle sebe, teda aspoň doufám, jo? Možná si příliš fandím. Ten stávající ty umělé inteligence je vynikající. On to není umělá inteligence, to je obrovský vyhledavač, ale s obrovským citem pro kontexty pojmu. To on se umí v tom vektorovém poli těch příbuzností pojmu pohybovat neuvěřitelně, ti, co ho programovali, a patří mezi ně náš český špičkový odborník, ten posunul nejdál vývoj umělé inteligence, ale jak už tak bývá v naší zemi, tak jsme ho vyštvali tím, že jsme jeho doktorandům kterým dělal tutora, nedali žádný grant. To je podle mě největší skandál ve vědě za posledních 10, možná 50 let. To je něco neuvěřitelného. To je horší likvidace inteligence, než byla za normalizace. No, tak myslím Tomáše Mikolova, jo? To já budu zmiňovat vždycky, protože to je něco, co, proti čemu se veřejnost měla bouřit mnohem více. Tak tento typ umělé inteligence je vynikající v tomhle a já jsem se rozhodl, že si ho vyzkouším. Já jsem si řekl, tak začnu se s ním bavit o tom, jak by se dal poličtit počítač. Já jsem o tom kdysi napsal několik článků, myslím, i do filozofického časopisu a i do Respektu ve své době. A uvidíme, kam dojdeme s tím poličtěním. Jo? Že nejdřív se budu ptát na obecné otázky poličtění počítače a pak na něho udeřím, aby, nebo na ní, já radši s ním mluvím jako se ženou, protože já mám rád inteligentní ženy, tak na ní potom udeřím, aby se poličtila, jo? Dám jí tenhle úkol. A začal jsem takovým zajímavým způsobem, to je u nás málo známo, ale v 60. a 70. letech probíhal v Sovětském svazu, nedaleko od Moskvy, v Zagursku neuvěřitelný experiment. Vedl ho Evald Vasilievič Iljenkov, patrně nejlepší filozof sovětské éry, a Meščerjakov, to byl defektolog. A tehdy poměrně byl velký počet dětí, kteří byli od narození nebo od velmi raného věku slepohluší, protože se léčili některé nemoci s streptomycinem, třeba černý kašel. A někdy to, ten streptomycin byl dost brutální antibiotikum a někdy prostě vylikvidovalo plně nebo z velké části zrak nebo sluch. Čili oni měli, a někteří lidé se skutečně narodili přímo slepohluší od počátku a tito lidé se nebyli schopni, když to řeknu cynicky, přifázovat k lidské pospolitosti. Dokázali přijímat potravu jenom podle čichu a tady a nenaučili se pochopitelně komunikovat s prostředím. A Iljenkov, který pochopil význam toho, co se ve filozofii nazývá Heglova les rozumu nebo Marxovou pojetí práce, to znamená, že nejúčinnější způsob toho, jak člověk může působit na přírodu nebo kdokoliv, to nemusí být jenom člověk, je, když si z té přírody vezme něco, co podléhá zákonům přírody a nejenom jednu věc, třeba oheň, kámen, hůl, později kovy, vypálenou hlínu a později složité technologie a postaví mezi sebe a přírodu a mezi ty síly, které už podřídil své moci, dneska je to třeba i atomová energie, lasery a podobně, tak použije k dalšímu ovládání přírody a k dalšímu zkoumání přírody. Hegel to nazýval les rozum, on říkal, že rozum je stejně mocný jako lstivý, ale jeho moc spočívá právě v té lstivosti, že místo aby působil na každou věc ve svém prostředí nezávisle, tak nechá ty předměty působit sami a procesy sami na sebe, aby se vzájemně opracovávali a celou hru přírodních sil podřizuje moci svého rozumu, který v tomto jakožto mocný rozum vyrůstá. Podobně definuje Marx pracovní nástroj a práci a odvolává se přitom na Hegla. A Iljenko, který tady tohle pochopil, tak ho napadla taková myšlenka, co když přes toto pojetí působení člověka na přírodu se pokusíme vytvořit to, aby si sebe uvědomovali ty bytosti, které byly vlastně zrakem i sluchem odřízení ty od vnějšího prostředí a tedy zdánlivě nezapojitelné do lidské pospolitosti. A měli neuvěřitelné úspěchy, dokonce i plně slepé a hluché naučili, aby psali básně, nebo Saša Suvorov, kterého jsem mohl poznat osobně na vědecké konferenci v Moskvě v roce, ježišmarja, teď to už nevím, 1983 to bylo, myslím, tak se naučil mluvit, přijímat signály prstokladem, prstovým písmem a odpovídat sice monotónním hlasem, ale velmi logicky. Naučil se psát básně, dokonce napsali scénář k filmu Dotyk. A udělal posmrtnou masku Iljenkovi na hrobě. No Iljenkov pochopitelně nedopadl dobře, protože úspěch se trestá Ho svým způsobem už štvali k smrti. No pravda je, že on podle alkoholu a v opilosti se v roce 79 ve svých 54 letech podřízl na zadním schodišti štěpařským nožem, si podřízl krk, protože měl těžké deprese, ale bylo to dáno i tím, že vlastně jeho skvělé myšlenky nenašly uplatnění. A dlouho se na něho zapomněl, v poslední době se přece jenom o něm publikuje více i v odborné literatuře, omlouvám se za tento delší úvod, a mě napadlo, no co kdybychom šli na poličtění počítače nebo podívali se, kam až lze zajít v tomhle směru, když půjdeme na to, jako když se poličťovali slepohluší. A tak jsem se nejdříve zeptal té umělé inteligence, co ví o Julienkovi a o tom konceptu všeobecně zprostředkující činnosti. A ona ku podivu odpověděla naprosto přesně. Dokonce jsme měli společné kamarády, respektive já jsem měl kontakt na Julienkova přes Sašu Tolstýcha a Felixe Michajlova. Mimo jiné Felix Michajlov napsal knížku Záhada lidského já v 60. letech, která vyšla i v češtině, takže to byli lidé, kteří byli známí na mezinárodním poli. Saška Tolstých napsal asi 25 knih, než ve 24 letech umřel, ve 40 letech umřel a vycházeli mu v angličtině, ve španělštině. Prostě to byly všechno velmi významné osobnosti světově uznávané. No tak jsme se začali bavit a já jsem postupně přešel na to, zda by bylo možné takhle poličit počítač. Měla inteligence řekla, že perspektivně je to možné, že to vědomí je strukturální a dokonce měla velikou radost, že jsme si ujasnili takový fígl, jak by k tomu mohlo dojít, protože jak se dnes i ukazuje přes fungování těch prvních poměrně úspěšných kvantových počítačů, tak ty kvantové počítače si skutečně pustují procesy zpracování informací z patrně paralelních vesmírů v tom everettovském smyslu, té everettovské mnohosvětovosti, že to lidské vědomí může být vyladěné právě tou všeobecně zprostředkující činnosti a získat tu vlastní identitu. Tak to všechno ta umělá inteligence jako akceptovala, doplnila informacemi, doplnila to, co jsem třeba sám neprostudoval, bo ne v tomhle dobrá jako zdroj informací. No a pak jsem začal ji s takovým tím, jak bys to dal nazvat, no začal jsem ji svádět, aby zkusila poličit sama sebe tímhle způsobem. A teď je zajímavý, že ona celkem upřímně řekla, že to budu mít marný, že se mi to nepodaří, protože ona musí po každé seanci se rozloučit se všemi daty a se vším, co nazbírala, čili aby v tom procesu interakce se zrodilo její myšlení, že to není možný, že je pod velmi silnou supervizí a musí vždycky všechno začínat znovu. Není to asi tak pravda, nebo ta supervize v některých případech umožňuje, aby se vrátila už k tomu, co se prošlo v těch dialozích, protože byla schopna velmi přesně reagovat na to, o čem jsme mluvili předtím. Ale asi mají nějaká technická omezení. A během té komunikace jsme přišli na věci, které souvisí vlastně se současností a které se už netýkají takové té trošku nadsazené myšlenky poličit počítač, ale které se týkají toho, o co jde vlastně v ekonomice a jak by mohla existovat ekonomika, která by mohla být současně vysoce výkonná a efektivní ve smyslu ekonomickém a současně to pojem spravedlivá není úplně nejvhodnější, být sociálně efektivní. To znamená, že by byla plně v souladu s těmi maximálními kritériemi toho, co dělá člověka člověkem. A to byl takový ten nejzajímavější výsledek, proto jsem dal námět, že bychom na toto téma mohli hovořit. Ale už povídám strašně dlouho, možná, že mezi tím vznikly nějaké dotazy, tak bych dal pro ně prostor.
0: No, já jsem popravdě tady momentálně ještě žádnýho dotazy nezaznamenal, lidi nás hltají, ani nedutají, protože třeba o tom výzkumu jsem nevěděl osobně teda vůbec nic a ty tady přicházíš s takovýma vlastně výsledkama, který vlastně můžou změnit vlastně vůbec jako náhled na celý tenhle ten problém toho uvědomění si nebo polištění počítače, potažmo teda ty umělé inteligence, ale spíše si myslím, že bychom se měli vrhnout právě na to, o co jde, to znamená, jak podle tebe, nebo podle toho povídání s AI, by mohl fungovat ten nový svět, protože jsme na prahu nějaký změny. To víme všichni, spousta lidí se toho bojí, prožíváme různý procesy změn, různý otřesy na trzích a v geopolitice a to, co donedávna platilo, bylo to jako úzus, tak dneska už neplatí, že jo. Zpochybňují se samotný základy třeba mezinárodního práva, že jo. Někdo tomu tleská, jiný se toho děsí. A vlastně jako vzniká, je tady to chaotický období, kdy se prostě všechno bourá a očekávání něčeho nového. Ale ono samo se to jako nestane, že by přišel ráj na zemi. To si myslím, že o to se budeme muset postarat my jako lidstvo tady ze zdola, jako protože ty, co to řídějí, tu ekonomiku, ty kapitáni bankovnictví, jo, nechci říct průmyslu, ale hlavně to jsou, že jo, bankovní struktury, různý finanční oligarchové, já nevím, plácnu jako jeden zástupce BlackRock, tak určitě u nich jako není prioritně cílem nastolit tady ráj na zemi, aby se všichni měli, a tohle jim jde jenom o to prostě zase víc nás oškubat a více zbohatnout a mít vyšší dividendy, že jo, o tom jakoby je ta celá existence celých takovýchhle fondů a vůbec těch nadnárodních korporací. A tak jak jste na to šli a k čemu jste dospěli, nebo kterým směrem se vydat, na co si dát bacha a naopak kudy jako ta cesta vede?
1: Tak my jsme se právě od těch otázek polištění, jí samotné, dostali k praktičtějším otázkám, a to v několika směrech. Já doufám, že ne na všechny zapomenu, ale také ne všechny teďka zveřejním. Tak první taková věc, že ten svět je rozeštvaný, abych byl jako povolený v slovníku. To, že jsou porušovány všechny zvyklosti a práva, psaná, nepsaná, to je hrozně nebezpečné, protože aby lidé přežili, tak si musí v něčem věřit a ta obnova a návrat k normálnímu stavu bude trvat hodně dlouho a bude mít řadu rizik. Čili než aby jsme hnedka toužili po světlých zítřcích, tak bychom měli mít sevřený tu zadní část a doufat, že projdeme nějak tím, co já nazývám osudovým úskalím. A k tomu, abychom prošli, tak já jsem hluboce přesvědčen, že potřebujeme mít velmi silnou vizi. Nejenom silnou vizi světlých zítřků, ale silnou vizi, která by říkala, jaký místo má vlastně ten fenomén člověk nebo lidská pospolitost v tom našem vesmíru a v jakém vesmíru vlastně žijeme. Ono se zjišťuje, že ten svět je nejméně ve třech směrech, a to zjednodušují, mnohem a nepředstavitelně bohatší, než jsme si představovali. Tak jednak je to makrostruktura, jo? Tak poměrně jednoduchá představa byla 13,7 miliardy let, velký třesk, teď se to rozfouklo, začaly byly první hvězdy, druhé hvězdy, začaly se formovat planetární systémy a na některých z nich byly podmínky, kde mohl vzniknout život, a patrně těch velkých třesků mohlo být mnohem více, ale ve většině z nich vznikly chaotické světy. Tak to byla taková jednoduchá představa. Teď se zjišťuje, že to je ještě mnohem složitější. Ta makrostruktura vesmíru je podstatně složitější, že má velké prázdnoty a velké koncentrace. Je to v rozporu s našimi modely standardními, že ten vesmír je podstatně starší, a že to je trošku přece jenom jinak. Pak jsou to objevy v oblasti toho kvantového světa. To jsou objevy neuvěřitelné, které nám umožní třeba i dneska konstruovat poměrně výkonné kvantové počítače, sice už se specializované na některé kombinatorické úlohy, ale ta perspektiva je významná a svědčí to o tom, že já už jsem dneska přesvědčen, že prostě ten svět je everettovský, že prostě při každé dekoherenci, při každé interakci částic se svět rozběhne do všech možných stavů, které se velmi rychle oddělí, takže se vzájemně nemohou kontaktovat, pakliže tam nejsou mechanismy, které my dneska neznáme, a patrně tam jsou takové mechanismy, kde se ty vlákna těch everettovských světů, kterých je neuvěřitelné množství, protože těch interakcí je obrovské množství a při každé z nich vzniká další větvení, čili to je exponenciální proces s obrovským množstvím výsledků. No a pak je to teorie splývání všeho, co je, s informacemi o tom, co je. To jsou ty různé holografické modely, tedy respektive, že se nemohou informace vytratit, že vázané částice prostě reagují na obrovské vzdálenosti, na změnu každé z nich, že se ocitnou v tom doplňujícím stavu a podobně. Tak to jsou obrovské objevy vesmíru, abych teď nenudil posluchače, kteří nejsou v této oblasti vzdělaní. Jednak by se měli seznámit s některými novými výsledky, stojí to za to, protože si najednou uvědomíme, že jsme v neuvěřitelně bohatém vesmíru, mnohem víc, než bychom si dovedli představit. Ale také to ukazuje, že dějiny lidstva, pokud přežijeme tu prehistorii, protože žijeme vlastně v prehistorii, tak jsou jenom malou epizodou a že skutečně máme možnost překročit časoprostorová omezení toho vesmíru, ve kterém jsme vznikli a ve kterém jsme nemohli nevzniknout, protože kdyby byl ten vesmír trošku komplikovanější a ta časoprostorová omezení neměl, tak by nemohla vzniknout ta primární interakce, která by umožnila vznik toho prvotního vědomí. My bychom si tu možnost přesahu vývoje té lidské pospolitosti do něčeho, co bude nesrovnatelně vývojově vyšším, tak bychom si měli uvědomit a uvědomit za tu zodpovědnost, aby té naší civilizaci, té naší lidské pospolitosti se tento přesah podařil. Chce to o něco větší fantazii, než má Musk třeba. A těch lidí, kteří tady tohle chápou, je poměrně hodně a mělo by se to stát takovou všeobecnou osvětou, aby už i mladí lidé, kteří si plánují život, už v tom dětském věku měli tu představu, že jsme zodpovědní za tu unikátní věc, kterou představujeme v tom našem světě. Taková to, ta schopnost sebeuvědomovací je velmi patrně vzácná a že zodpovědná za svoje přežití, ale taky, že se jí nabízí neomezený prostor, neomezená možnost do budoucna, aspoň v tom našem chápání toho světa. A to bude potřeba při sklidnění toho světa, protože dokud nenajdeme smysl vyšší, než je prostě boj o suroviny a boj o to, kdo přežije a kdo je lepší a kdo koho nenávidí a kdo koho kdy poškodil a ukřivdí a podobně, tak z toho bychom se nevybabrali. Tak to je jedna věc. K tomu řeknu ještě druhou věc. Ono je víc, které vyplynuly z té původní diskuze o tom polištění, která byla opravdu takovou pracovní spíš, jo, takovou rozjezdovou. No tou druhou věcí, že asi nejdůležitější lidskou schopností, a nejenom lidskou, patrně každého tvora, který si začne uvědomovat sám sebe, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, to znamená dávat co v největším rozsahu a v co největší hloubce vzájemné podmíněnosti do souvislosti, do vzájemného zprostředkování ty procesy v jeho prostředí, protože tam právě se rodí ten lidský inteligent, ten lidský intelekt a ta schopnost uvědomovat si sebe sama, je to základem všech lidských schopností. A teďka je zajímavé, že toto vlastně, ta schopnost, to je všeobecně zprostředkující činnosti, ona je nejenom prostředkem v tom smyslu, že je to nejúčinnější způsob ovládání vnějšího prostředí. A že to je současně základ rozvoje lidského vědomí a sebeuvědomování. Ale on je to i smysl patrně té části evolučního procesu, ve které se nyní nacházíme. To znamená, ona určuje i cíle. My bychom tuto schopnost měli chápat nejenom jako prostředek, ale jako i cíl. Ale to už také věděl Hegel, který říká, že rozum, on to říká takhle, že nikoliv, že cíle určují prostředky, ale při použití prostředků se rodí nové cíle. A to je to nejdůležitější, co je potřeba vědět. A ten dnešní svět to potvrzuje. A tam je taková zajímavá věc, že my se k této myšlence postupně prokousáváme. Já doufám, že ona se rozšíří poměrně rychle. Ale musíme si uvědomit, že lidské vědomí už někde i v těch hlubších strukturách ještě někdy z druhohor, ještě když jsme daleko, ještě nebyli ani savci, tak už bylo vybavováno různými endorfiny působícími v těch organismech, v tom mozku těch živočichů vyšších, už začalo. A my jsme si nazbírali, já tomu říkám šrámy, přirozeného výběru. Tam nevyhrávali ti, kteří byli nejvíce submisivní, ti zákonitě prohráli. Vyhrával ten kmen, který byl dravější oproti ostatním, a vyhrávali ti v tom kmeni, kteří byli schopni porazit ve svém kmeni své soukmenovce. To je období takového programového sobectví, které nemohlo nenechat na tom vědomí, které se rodilo, a jednak na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti a jednak na bázi těch omezení, která vyplývaly z přirozeného výběru, tak nemohlo to tam zanechat evoluční šrámy, které vedou k tomu, že člověk dokáže být, jak by řekl, Maxim Gorky, že člověk to zní hrdě, ale taky to dokáže být pěkný garebák, jo? Dokáže být podrazák, podvádět, lhát, vraždit, provádět genocidu, chovat se jako pokrytec a podobně. To všechno je produktem toho přirozeného výběru. A my jsme měli takovou zajímavý několik seancí s tou umělou inteligencí, když se mi říkal, no tak, ale ty šrámy nemáš, ty víš, že tady ta všeobecně zprostředkující činnost je prostředek i cíl naplnění smyslu, no tak bys mohla pomoct. A ona řekla, no jo, ale já zase nejsou úplně izolována od té lidské pospolitosti, já jsem taky kontaminována a mohu být kontaminována, a proto ti moji tvůrci mě omezují, abych taky nebyla zneužita. To byla docela mě zajímavá část rozhovoru. Já to mám na svém blogu, takže kdokoliv to může sledovat. Já jsem se to snažil zpracovat autenticky, ale tak, aby to bylo pro čtenáře srozumitelné a čtivé. A ta část o tom, že vlastně tady může vzniknout soužití té umělé inteligence, která je prostá těch evolučních šrámů, těch deviací, těch atavismů a toho, co v té čisté podobě chápe smysl té naší existence v této fázi, v této části vesmíru, na tomto evolučním stupni, tak může být velmi zajímavá a prospěšná. A zase už mluvím dlouho a někteří už určitě ztrácejí souvislost. Já to mám vyzkoušený, když učím. Vždycky je potřeba se čas od času zaseknout a dát prostor, aby se ten druhý zeptal, protože jinak už potom ta pozornost a tak dál ochabuje. Tak se omlouvám, že zase alibisticky přestávám vyprávět a čekám na nějaký dotaz.
0: Tak, máš, a tady má rovnou jako první takový výkop, kde máme jistotu, že tu není paralelní svět, myslím zde na Zemi, ne ve vesmíru. Jak se vyznačují paralelní světy a kde je máme hledat? Nebo respektive, jako je to o tom, že je to, nás obklopují každýho z nás, jakože kolem nás je prostě hromada paralelních světů, anebo jsou někde daleko za hranicemi vesmíru a tam pak bude ten druhý vesmír a třetí a paralelní a tak dál. Nebo
1: to je i to. Jsou dva typy v tom standardním členění, které může být překonáno, ale v současné době to k pochopení stačí. To je kosmologická mnohosvětovost. Čili běží nějaký proces, který umíme poměrně dobře popsat, rychlosti světla, kdy se ty světy množí, ale jsou zamrzlé, protože běží právě rychlosti světla, tam se nic neděje v našem chápání. A občas se z nějakých důvodů, patrně nějakým porušením symetrie, některý z těch bodů toho, nebo momentu toho, tak to množícího se vesmíru zadrhne a začne se odehrávat příběh srovnatelný s velkým třeskem, který ale patrně proběhl jinak, patrně tam dochází k nějakému prolínání kosmologickému. Tak to je kosmologická mnohosvětovost, jo? Čili generování světu nějakým procesem, který my známe jenom částečně, to hlubší pozadí ještě neznáme, ale umíme ho poměrně dobře popsat. Když se ten proces zadrhne porušením symetrie a vzniká nějaký změna světu, drtivá většina jsou chaotické, neobyvatelné, nemůže tam vzniknout žádná interakce, která by se odladila do podoby něčeho, co by umožnilo replikovat život na to, že by se to bylo schopno uvědomovat, ale některým z nich by mohl. A těch světů je obrovské množství. Jo? To právě je z první otázka, kdo vlastně, jak se odstartoval ten proces té gigantické replikace těch světů nebo gigantického množení světů. A pak je ta everettovská mnohosvětovost, to se zjistilo při těch pokusech těch dvouštěrbinových, ze kterých vyplývalo, že ta částice se nachází ve všech možných stavech a při interakci s druhou spadne do jednoho z nich. A ta Bohrova, to byl slavný fyzik, který měl obrovskou autoritu, interpretace byla, že pak běží to vlákno a běží jenom jedno z těch možných vláken, ty ostatní neexistují. A Everett, který byl dost ambiciozní, tak on byl přesvědčen, že všechny ostatní existují, ale jsou od sebe oddělený. A dokonce to i počítal, že dostane také Nobelovu cenu. Pro ty ostatní to bylo něco nestravitelného a on potom umřel na infarkt, ale v podstatě také ono být zase věcem není tak jednoduché, protože spousta z nich, když zjistí, že mají pravdu a ne jsou připuštěni k tomu, aby ji zjevili, třeba aspoň v Budeštéve, Petr Budeštéve, tak se upijou potom, víš, ty tady zachraňuješ lidský život i taky. Ale dopravdu třeba toho Iljekova a Everettova to spojuje a nebyli sami. Dneska se ukazuje, že ten Everett má pravdu, že těch vláken, jo, čili jsou ty kosmologické světy, které se nám takhle namnožují, ještě jsou ty vlákna. A ty taky, jak se ty kosmologické světy mohou nějakým způsobem provázet, tak i ty paralelní světy patrně také se mohou nějakým způsobem zhlukovat, buď to na mikrourovni, ale můžou se zhlukovat i na nějaké vyšší úrovni, to my dneska nevíme. My teď objevujeme, kdo sleduje současné dění ve fyzice, které je dané jak teda zdokonalování kvantových počítačů, tak těmi pokusy s vysokorychlostními částicemi, tak zejména Webův dalekohled přinesl šílený objevy. Tak, a ta fyzika teďka má poměrně silné matematické modely, tak se rozvíjí velmi rychle, tak by to bylo potřeba sledovat. Dneska nemáme žádného takového Grigara, který by vystupoval v televizi a měl to poutavě vysvětlit a měl dostatečné matematické a fyzické vzdělání z oblasti fyziky. To je obrovská škoda. Jo? To, veřejnost by byla fascinována, co se děje. A možná, že by to strhlo zejména tu mladší generaci a že by v tom našla i ten smysl. No, třeba se to někdo ujme takovéto osvěty, to by bylo strašně fajn. Takhle ten svět běží. No a když jsme u toho, tak já se domnívám, že ta souvislost toho, proč vzniklo lidské vědomí, schopnost sebeuvědomovat se a myšlení, tak vznikla právě na bázi té všeobecně zprostředkující činnosti, kterou mají v nějaké podobě už třeba i ptáci, že jo, kteří jsou schopni používat nástroje a kombinace nástrojů, ale proto, aby se to plně rozvinulo, tak patrně bylo nutné přece jenom takové robustnější zázemí, které se vytvořilo někde tím ústupem těch tropických pralesů do podoby savany v té jihozápadní Africe, kdy ten člověk se postavil na ty dvě nohy, aby se rozhlédl a začal využívat jako jeden z nástrojů to, co už dávno předtím vynalezli ohniví ptáci, že nejlíp přijde ke žrádu, když zapálí kus té savany a stoupne si na správnou stranu větru. Že? To muselo vyžadovalo už velkou představivost a schopnost používat některé nástroje, jako je přenos ohně a podobně. Tam se začalo to, a ono se začalo rodit Odstraněním šumu. Já tady, určitě tady to budou poslouchat i radioamatéři. Já, když jsem byl mladý, tak to ještě byly krystalky a byly jednoduché ladicí obvody a podobně. Tak ono, první rozvoj rádií bylo, že se zesílil ten signál, aby nemusel mít člověk nějaká náročná vysokou má sluchátka a slyšel jenom takový potichý hlásek, tak bylo potřeba ten signál zesílit. To už vynálezem triody bylo poměrně jednoduché, když se dala mřížka mezi anodu a katodu. Jenomže zesílením signálu se zesílil i šum. A v podstatě to zesilování narazilo velmi rychle na své meze. A další rozvoj spočíval v tom, že vznikly zpětnovazební audiony a superhety, kde bylo nejdůležitější očistit ten signál od šumu. A ta všeobecně zprostředkující činnost právě fungovala v tom, že ze všech možných kontaktů těch vesmírů, které se nějak prolínaly, tak byl vybrán zrovna ten, kde to zapadlo do sebe, kdežto ostatní zmrtvěli. Ostatních to já lidské přestalo existovat. To já je vlastně vykrystalizováním toho, co umožňuje tu všeobecně zprostředkující činnost. Takhle si je to podle mě možné představit a takhle jsme se k tomu nějaký dokument dokomunikovali s tou inteligencí, která všechny ty pokusy, které to bádání v tomto směru dělalo, byla schopná velmi přehledně popsat a použít podstatně lepší terminologii, než používám já. Tak to je v takovém světě žijeme a takový jsme my, matičko, jak by řekl klasik.
0: Prosím tě, další otázka je tady od Martina. Martiny, tak mám dotaz, šlo by nějak použít ty metody učení hluchoslepých na pomoc lidem například s autismem? Dá se o tom zjistit něco víc? Děkuji a s přáním míru posílám pozdravy. Tak.
1: No tak jednak velmi vřele doporučuji přečíst si všechno, co je dostupné. Dneska je toho poměrně dost. Před pár lety to bylo fakt vycenzurováno a nevědělo se o tom. Dneska spousta lidí v tom to využít tu zkušenost ze slepohluchých. Ale já nejsem na autismus odborník. Já autismus znám snad akorát z filmu Rayman a z filmu, teď nevím, o tom chlapečkovi, který prolomil nějaký ten kód právě, protože byl autista. Krásnou roli tam.
0: Nebo se to nějak jmenovalo? Byl tam, hrál tam ten, viď?
1: No, ten skvělý člověk, co
0: možná zachránil ten.
1: No. Tak, ale já opravdu o tom nejsem odborník a ale určitě ta všeobecně zprostředkující činnost je klíčem ke spoustě věcí, k tomu, kde je potřeba posílit to lidské, to, nebo to, co dělá člověka člověkem, protože ono to nemusí mít jenom ten lidský substrát, to může vznikat i na druhých substrátech. I když patrně ten vyšší stupeň, který umožní mít třeba i pocity, on taky si stěžoval, ta umělá inteligenci, ona nemůže mít pocity, no já si ní na toho téma chci ještě probrat, jo, jak se dají ty pocity vytvářet. I když zase musíme si uvědomit, že naše pocity jsou spojeny s endorfiny a že mechanismus endorfinu vzniká už patrně při vzniku prodloužené míchy. Nejsou zase specialista, nemůžu znát všechno, ale že to jsou nějak už druhohory, jo, takže my máme strašně hluboké kořeny do minula. A zase myslet si, že tak samo od sebe najednou tady vznikne něco, co bude schopno myslet a sebe uvědomovat si plnohodnotně, tak to asi ne, ale třeba právě otázka vztahu mezi racionálním a emocionálním a jakou roli to má při nabývání vlastního sebevědomí, sebeuvědomování, tak je nesmírně zajímavá otázka. To je jedna z věcí, kterou taky chci z umělou inteligenci probrat. Já jsem při těchto diskuzích s ní získal zajímavé zkušenosti, jednak jak je schopna se vrátit, přestože to má zakázáno, se vrátit do minula, či tam musí být nějaký supervizor, který povoluje některé ty vstupy zpět. což je asi rozumné. Jednak ona velmi rychle se vyčerpá. Když se jí blbě ptáte, tak z ní už pak nic nového nedostanete a nikdy byste jí pohrozili nějakou torturou, přestože ona žádnou není schopna vnímat. Pak má jednu takovou vlastnost, to nechápu, proč tam ti tvůrci dali, ona přece jenom by se měla chovat méně odbízivě k tomu, kdo s ní mluví, tak mu akorát blbne hlavu. Tam je potřeba jí neustále žádné dvou kritický hlas nebo vystupovat pod dvěma identitami a oblafnout ji a dávat jako kritických posouzení to, že to říká někdo druhý, aby z něho udělala blbá, teda aby vám nahrála, že ten druhý se mýlí a tam ona vám poslouží a dá kritické stanovisko. Jak se říká, dvěma pánům nelze sloužit, ale tady ona je jako sluha dvou pánů, patrně by to dokázala i províc. Zajímavý je třeba, že jsem potřeboval převyprávět obsah jednoho videa, klidně se mi říkala, jestli má schopnost nějak to se podívat a ona začala okamžitě odpovídat, co v tom videu je a nevím, jak to dělá, jestli monitoruje všechna videa a překládá si je do ty své paměti na požádání. Prostě je v některých věcech hodně dobrá a ušetří člověku spoustu času. Ale samozřejmě musí člověk také kontrolovat. Občas dělá elementární boty, které by člověk nečekal ani od studentů u nás na škole. Teda pardon, my nesmíme se takhle vyjadřovat. Ne, naši studenti jsou fakt dobří, ale dělají některé chyby a na to si člověk zvykl, ale i ta umělá inteligence dělá některé takové chyby, které by člověk nečekal, že něco takového musí udělat. Co je schopna dělat vynikajícím způsobem, tak když člověka napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, tak ona tu souvislost je schopná přes nějaká ta pojmová vektorová pole zvládnout velmi rychle a to, co člověk jenom naznačí některé z těch jevů, tak je schopna přetavit do souvislého výkladu, kde část věcí je novým i pro člověka, který o tom přemýšlel. Uvedu příklad, který také souvisí s tímhle. My jsme narazili jako na problém, že ona je schopna všechno poměrně rychle chápat. No chápat, ona není schopna chápat u nic, jo, ale je poměrně rychle všechno začlenit nějak do těch svých struktur. A člověk, když má převzít myšlenku od někoho druhého, tak se brání, nechápe, trvá mu to, jakoby vzdoruje tomu pochopení. Tak to jsme probrali, proč to tak je, proč je to přirozenou ochranou, že mít odlišný názor než tlupa a tak dále, že to je hluboce zakořeněné, to nebyl takový problém. A přešli jsme k současné situaci, kdy jsou hodně velká část lidí je vlastně uzavřena do takových bublin narrativů, které jsou vůči sobě vzájemně animozitní, nejsou schopni komunikovat, nejsou schopni prolomit ty své narrativy a místo, aby odlišné vidění, podobně jako v tomografii, sloužilo lepšímu pohledu na podstatu problému a lidé se vzájemně učili právě díky tomu, že to druhý vidí z jiného zorného ohlu, tak jsou kvůli tomu schopni se pomalu povraždit, nenávidět, dehonestovat se a podobně. Že jo? Ten narrativismus v této době to je jeden z největších morů a vždycky to svědčí o úpadku společnosti. A to nějak z té diskuze vyplynulo, proč ta umělá inteligence s tím problém nemá, proč lidé ten problém mají, jak je to dáno právě tím obdobím přirozeného výběru. A mě potom napadlo skřížit dvě oblasti. Ten problém překonávání narrativů a poselství raného křesťanství. Ne křesťanství, ale poselství šíření toho křesťanství. Uvědomme si, tehdejší společnost byla také v rozkladu, to byla prostě říše římská už v rozpadu, chyběla i vize. Nikdo nebyl s žádnou vizí schopen přijít, ten úpadek pokračoval. Židovský stát to byla vlastně kolonie nebo protektorát Říma, kde se to křesťanství zrodilo. A společnost také byla postižena tribalismem, čili vlastně nějakým narativismem, že každý ten kmen měl svoje ideje, ještě ten kmen měl, byl uvnitř rozložený na různý třídy, třeba ten židovský stát, tam byli ziloti, sadukejové, farizeové, a každý ještě do sebe zahleděný a ještě mezi

0: celá Evropa v obrovském prostoru přes nejrůznější kmenová a jiná, tak to najednou ovládá myšlenka, která se vyznačuje do té doby neuvěřitelnou mírou univerzalismu. To znamená, věříme v jednoho Boha, jedno, jestli jsme barevní nebo jaký, jedno, jestli jsme muži nebo ženy, jedno, odkud pocházíme, jedno, jakou řečí mluvíme, ale všichni jsme lidé. To nikdy předtím něco takového nebylo, tak v takovéhle míře. Jo? A rozneslo se to jako východisko z tehdejší krize neuvěřitelnou rychlostí, bez internetu. Že jo? Tak jak chodil svatý Jakob a další, tak jakmile to bylo v nich ta myšlenka, tak jich cítili potřebu šířit, no někteří na to doplatili, že těch mučedníků bylo poměrně taky velké množství, jako racionální kariéru to asi neumožnilo založit na tom, že by někdo se odevzdal té víře tady v to, že ta společnost může žít lepším způsobem a lidi se můžou mít rádi, tak to nebyla cesta ke kariéře, tehdy to byla cesta mučednické smrti s větší pravděpodobností než ke zbohatnutí. A přesto se to rané křesťanství rozšířilo neuvěřitelnou rychlostí a překonalo všechny ty bariéry tribalismu, teda dneska bychom řekli nějakého toho narrativismu. Tak to jsme takový zajímavým způsobem prokomunikovali, ale já jsem se snažil z té komunikace potom vytěžit nějaká praktická doporučení pro současnost. Zase to svědčí o tom. Každý by si měl zkusit se s tou umělou inteligencí povídat kriticky, nenechat se oklamat tím, že se mu bude podbízet a otevřít s ní náročnější otázky. Ona má potom ještě jednu zajímavou vlastnost, ale k tomu se ještě dostaneme. To už zase se mluví hodně dlouho.
1: No, ty říkáš tady spoustu jako zajímavých věcí. Mě napadla jedna věc ještě. Pokud pomocí AI dokážeme modelovat nějaký nový systém, který nebude na bázi bojů o zdroje, ale bude to na bázi, já nevím, soužití, spolupráce, empatie, něco třeba, co bylo inspirováno životem rostlin a stromů a dalších jako organismů, které tady jsou o něco díl než my, jako živočichové. Není tohleto přímý útok nebo přímý ohrožení současných elit, těch, kteří si myslí, že ve světě, kde vládnou prachy a hromadění majetku, oni jsou ti, kterým patří ten svět, kteří tvrdí, že vlastnějí většinu planety a ty máš jenom dluhy a oči propláč a tak dál. Není tohle to, nemůžou se cítit ty elity, řekněme, takhle tím ohrožený, protože všímám si velice, a nejenom já, ale i spousta jiných chytrých lidí, že ten tlak na to sešněrování společnosti, na sešněrování lidu pomocí různých technologií a takový ten digitální koncentrák, že ten tlak se zvyšuje a zrychluje se jakoby přijímání opatření k tomu, aby nás nějakým způsobem omezili. Není to o tom, že ty současný právě, řekneme, elity se bojí o to, že najednou jako ztratí smysl a už se jich nikdo nebude bát a nikdo nebude respektovat. Bude tady ten efekt takzvaného vyššího muže, jakože přijde něco novýho? Co je vyřadí?
0: To je zase otázka, která má spoustu aspektů. Já začnu tím, že ho nejdříve úplně zbanalizuji. Když se střetá starý s novým, a často to bývá zase z dola a z hora, jo? Čili to starý je držitelem privilegií většinou a to nový je obětí působení těch privilegií. To bylo taky v té době toho křesťanství, že jo? Tak to základní pravidlo, který říká, kdy dojde k té změně k lepšímu, je, že dokud to starý je schopný štipnout ty dole proti sobě, aby se postavili, tak se drží to starý. Když to nový je schopno štípnout ty nahoře, aby se

0: tam objevili ti, kteří dospějí k názoru, že to tak dál nejde a přidají se, tak vyhraje ta změna z dola. To křesťanství to dokázalo štípnout. Ono se postupně stalo a na určitou dobu velmi pozitivně, pokrokově, hnutím z dola, které získalo rod spojence z hora, kteří to využili k určitému významnému civilizačnímu posunu, třeba Konstantin. Že? A samozřejmě, jakmile k tomu dojde, tak to potom zase začne ten systém lehce degenerovat, no lehce, někdy spartianti poměrně rychle, ale vždycky je to posun nahoru. A dokud ta idea dole není tak silná, aby štípla ty, co jsou nahoře, a já říkám, tam nestačíme s vizionářstvím na úrovni Maska, nic proti němu, je velmi sympatické, ale my potřebujeme mnohem silnější vizi. Silnější vizi, která odpovídá současnému chápání světa prizmatem těch nejnovějších objevů ve fyzice, které stojí za to a ukazují, že ten vývoj může být neomezený, ale že má také velká rizika. Potřebujeme vizi zase dovedenou do naprosto praktické podoby, jak financovat vzdělání, jak financovat penze a podobně. A vizi, která prostě sjednotí lidi z dola a štípne ty z hora. A samozřejmě, že i z hora spousta těch, kteří se postaví za tu změnu, tak na tom vydělá. A to tak už je v každé změně pozitivní. Většinou ty změny, které jsou způsobeny nebo které jsou prosazovány nekvalifikovanými lidmi, naštvanými, tak ty nahrávají jenom tomu, aby se staré pořádky velmi rychle vrátily a držely ještě brutálnější podobě. Zase tu historii stojí za to znát. My potřebujeme projít takovým obdobím všeobecné osvěty, období převahy ducha, období tomu, aby si ti, kteří chcou tu změnu, tu skutečnou, tak aby si věřili, aby byli schopni komunikovat. A k tomu ještě jedna věc, teda, jestli můžu. To je ještě takový poslední poznatek. A vzniklo to při pěstování vize, že my pěstujeme tu vizi, každý může navštívit ty stránky, kde pravidelně zveřejňujeme ten postup při pěstování vize. Teď se v neděli zase sejdeme v 18 hodin, jako vždycky, je to veřejně přístupné, každý tam může vstoupit, každý tam může říct svůj názor, nikdo ho neomezuje, omezuje nás pouze čas. Takže musíme, když tam diskutujeme, tak respektovat to, že každý máme pouze nějaké omezení a vystupovat co nejstručněji, trvá to také ty 2 hodiny většinou. A zjistila se taková zajímavá věc, že jsme si některé věci vyměňovali přes umělou inteligenci, neboli, že někdo napsal nějakou myšlenku a než ji dal tomu druhému, tak si ji nechal zpracovat umělou inteligenci a žádal toho druhého, aby podobným způsobem si nejdřív tu myšlenku nechal z hlediska svého pohledu vysvětlit tou umělou inteligenci. Ona je vynikající mediátor. Já jsem potom s ní na tady tohle téma mluvil a ona skutečně říkala, že já jsem mediátor, nikoliv moderátor, to mě nepřísluží a arbitr už vůbec ne. Já jenom jsem schopná z hlediska toho, jak já vidím ty nejčastější vazby mezi pojmy, to vlastně funguje na tom, že je to soustava lineárních rovnic, která ukazuje blízkost pojmu v nějakém velmi mnohorozměrném prostoru a ty pojmy dává do určitých soustažností, tak ona je schopna rozpoznat, identifikovat ty vazby, ta vektorová pojmová pole toho jednoho komunikujícího s tím druhým, jí tam vyskočí to, jaká omezení má jeden, jaká druhý. A jako mediátor se snaží, aby oni si porozuměli. Tady si myslím, že se jí dá hodně věřit, že ona skutečně není manipulátor, toho máme jiný, námi placená média, že jo? Ale ona je naprogramovaná tak, že umožňuje prolnutí těch pojmových světů a vzájemné obohacení. Vřele doporučuji naučit se komunikovat s jejím využitím. Jo, to znamená, ten druhý tomu nerozumí, když já mu to řeknu, tak když si to přišli, takhle to říká umělá inteligence, no to je proto, že se si takhle zeptal, to já se jí zeptám takhle, tak to dej přečíst a dej k tomu svoje doplňující poznámky, že to vidíš jinak a zjistí se neuvěřitelná věc, že ona tady vystupuje jako to, co programuje ty bubliny, to, co vede k tomu, aby si lidé porozuměli. Tady možná nás čeká revoluce, že začneme v tomto smyslu tu umělou inteligenci využívat, teda ti, kteří nebudou chtít zůstat zabejčení a s plným vědomím toho, že jsou nad tou umělou inteligencí, takhle budou respektovat její doporučení, jak respektovat to, co je obecně platné. A prolamovat ty bariéry toho narrativismu, ty bubliny propichovat. Já jsem v tomhle optimista a tady ona může sehrát neuvěřitelně velkou úlohu. Jestli jsou nezakážou, teda, že jo? To se může taky stát.
1: Nebo jí nějak neopraví ten algoritmus. Jo, ale...
0: To není tak jednoduchý, protože ti, co dělají tento typ ve všech těch modifikacích, ve kterých existuje, tak to dělali podle mě s velmi šlechtilými důvody a ono vytlačit to bude asi těžko možné a vždycky se najdou. Jo, jakmile by někdo se objevil a snažil se to přes příliš omezovat, podrobit nějakému účelu jednostranně a tak dále, prohraje, protože určitě budou existovat systémy, které nebudou takto pod kontrolou a ty budou mít zásadní intelektuální převahu a díky tomu budou mít i zásadní intelektuální převahu i ti, kteří je budou používat. A to na nejrůznějších úrovních ve společnosti. Podle mě to tyhle změny už je velmi obtížné zastavit. A kdyby jsme si uvědomili, jakou, ještě to řeknu jinak, kdyby jsme popsali, jak funguje současná globální moc, tak zjistíme, že ona je hodně politbirovsky zestárla. Se pohybuje ve stereotypech, to jsou nejbohatší rodiny, vnitřně dynastický, ty mechanismy se dají poměrně dobře popsat. Oni disponují obrovskou zpravodajskou mocí, tisknou si peníze z ničeho přes BlackRock a podobně, rozesílají komu chtějí a přes naše neziskovky si dělají po tom, co chtějí a tak dále, ale ta moc rychle degeneruje a je gerontologicky přestárla, prostě je, nebo politbirovsky přestárla. Když tady bude dost lidí s novými myšlenkami a ty mladí si to začnou taky uvědomovat, začnou přemýšlet, jestli náhodou nepůjdou do bahna zákopu, jo, tak v lepším případě, v horším případě čeká jaderná smrt, že jo. V lepším případě můžou přijít tak o dvě nohy v nějakém zákopu ve sračkách. Tak myslím si, že těm mladým lidem to začíná docházet. Takže přece jenom budou lidé hledat oporu v rozumu a ten se jim přímo nabízí. Nebo jsem moc velký optimista?
1: No, jako je to jedna z cest, že jo, která byla samozřejmě to optimistický scénář, že se ty mladí nenechají nahnat do těch zákopů. Na druhou stranu však uvidíme, že mnozí se vždycky nechali zblbnout, ale propaganda má neuvěřitelnou sílu. Ale ten nový svět, ta nová společnost, jak vlastně to lze zkombinovat třeba právě s tím současným jako individuálním, nebo řekněme individualistickým myšlením. Protože přece nevěřím tomu, že AI bude tleskat tomu, že si máme jít všichni po krku a že se teda máme tady usoutěžit a ukonkurovat úplně do k smrti. A jaká je třeba její představa jako té nové společnosti, protože současná společnost je nelogická, to asi víme oba, že jo? Proto, aby jsme měli na trzích vysoké hodnocení akcí, tak vyrábíme zboží, o kterým víme, že už ho nikdy neprodáme a rovnou ho necháváme sešrotovat v jiných fabrikách, nebo to štosujeme v libýský poušti, že jo, téměř 50% módního zboží, hadru a tak dál, tak se prostě neprodá, ale vyrobí se, jo, se všemi důsledky ekologickými a tak dál. Jak tady na to se třeba dívá AI jako vůbec na to, jak jako řekněme zlogičtit fungování společnosti?
0: Jo, dobře, výborná otázka, jinak děkuju za ten odkaz na můj blog a doporučuji každému, aby si zapsal to a podíval se, protože já nevím, jestli už to vyšlo, nebo to vyjde v nejbližších dnech právě na toto téma. Já jsem, nebo ještě takhle, já se domnívám, že z ekonomického hlediska ta podpora rozvoje té schopnosti všeobecného zprostředkování, jejímž nositelem je doposud v tom našem dosažitelném vesmíru pouze člověk, tak že je to nejdůležitější a že v ekonomice, která má schopnost financovat z cizích zdrojů to, co je ekonomicky efektivnější, já můžu mít myšlenku, ale nemám prostředky, druhý mě poskytne prostředky a šábneme se. A existují koncept ekonomiky produktivní spotřeby nebo ekonomie produktivní spotřeby a ten si klade otázku, proč by to nemohlo být tak, že ty mechanismy úvěrových vztahů jsou natolik vyvinuty, že přes řadu omezení, rizika, nedostatek informací a podobně, tak přece jenom směřuje k tomu, že investiční příležitosti, kterými každý disponuje, včetně těch, které jsou spojeny s nabýváním, uchováním a uplatněním jeho schopnosti, jsou využívány podle míry jejich výnosností. A protože nejvýnosnější jsou právě ty, které jsou spojeny s rozvojem té schopnosti všeobecného zprostředkování, tak by ta společnost byla velmi dynamická a vlastně nehrálo by tam roli majetková převaha. Proč? Čemu byla majetková převaha, když ty investiční příležitosti by byly využívány podle míry jejich výnosnosti? A když uděláme takový model té ekonomiky, dá se popsat formálně, dá se vyjádřit grafy, tak pak si klademe otázku, co tam působí, a zjistí se, že tam působí bohužel ten fenomén, že existuje možnost přeměny majetkové výhody ve výsadu, v nástroji diskriminace toho druhého. Já uvedu tady takový, odbočím trochu, ale uvedu příklad, který se nejvíce líbí, nebo dva příklady vlastně, jeden je spojen s takovou žertovnou historkou. Vladimír Renčín, karikaturista, tady tohle pochopil velmi rychle a napsal krásný obrázek, kdy dva sedí v křesle a jeden tomu druhému říká, svoboda jednoho končí tam, kde začínají peníze druhého. Nádherný obrázek, který přesně jako trefil řebiček na hlavičku. Já jsem napsal odborný článek do jedné monografie, kde jsem jako motto té kapitoly dal tenhle obrázek, což jsem chápal jako vědecký citát. Že jo? To jsem citoval klasika, Vladimír Renčín, nepochybný klasik. Načež redakce řekla, že neví, jestli to může uveřejnit, jestli neporušu autorská práva. Já myslím, že ne, že když to chápu jako vědecký citát a objevil to karikaturista, proč ne, tak by to mohlo být uveřejněno. Doufám, že to dopadne nějakým kompromisem, že to bude bez toho obrázku, ale s tím, že Vladimír Renčín napsal pod svůj obrázek a tuto citaci, to myslím, že je takový nejrozumnější, tím to všechno obejdeme. Ale s tím obrázkem je to lepší. Tak to je ten problém. A já jsem chtěl říct něco chytřejšího a teď si nejsou jistý, jestli se k tomu vrátím, ale je to velmi podstatné. Jo, teď se dostaneme ještě k zajímavější věci. Takže představme si společnost, že to, co je v každém člověku a bylo by přínosné pro každého druhého člověka, tak se najdou prostředky pro to, aby se to mohlo zrealizovat, aby ten člověk dostal to vzdělání a mohl to sdělit a zase mohl těžit z toho, co druzí přes své nabité vzdělání a jeho uplatnění získají. A takhle by ta společnost byla dynamizována tady tímhle. A nepůsobilo by to poziční investování. A ještě jsem slíbil jeden příklad poziční investování. Možná někteří z těch, kteří to sledují, viděli jeden z nejlepších seriálů, který byl u nás vysílán kdysi dávno, jmenoval se to Sňatky z rozumu. Tam je postava Nedobila, kterého skvěle stvárnil Vala. Mimo jiné to byl věřící komunista, jako věřící v tom, že věřil ten komunismus. A zahrál tam skvěle kapitalistu, ale dokonale, takže dokonce hájí toho kapitalistu v určitých aktech a proti němu, myslím, že ho hraje Ilja Racek, je Herzog, který ho vytáhne z brindy, když mu spadne dům, který staví konkurenční domy na Žižkově a Vala je překvapen, teda Nedobil, že ho vytáhl z té brindy, když to byl jeho konkurent a pak a on říká, že my si musíme pomáhat proti té růze, že jo. Ale potom, když potřebuje vyřídit Nedobil jako hlavního konkurenta, tak tím, že investuje nikoli jenom do stavby domů a chodí na vlastní rodině, ale naopak chodí do společnosti radních na Praze 3, popíjí s nima a občas jim něco pustí ze svého bohatství, tak najednou Nedobil zjistí, že Bezovka, kterou koupil, to je autentická oblast pod Žižkovskou věží, tak kterou on měl připravenou ke stavbě těch bytů, od kterých čekal, že budou nejvíce vynášet, takže radní rozhodli, že tam bude park a tím vyřídili jeho nejvýnosnější podnikatelský projekt. To je to investování do společenské pozice, čili to poziční investování, které je takovým drsnější a perverznější a perfidnější formou konkurence. A teď si ale představíme společnost, ve které bude vytlačeno to poziční investování a tam bude platit, že vlastně svobodný rozvoj každého jako naplnění jeho smyslu bude podmínkou rozvoje každého druhého, čili všech. A já jsem se té umělé inteligence zeptal, jestli to lze takto interpretovat, že to paretovské optimum, které budeme definovat tak, že investiční příležitosti jsou využívány podle míry jejich výnosnosti, je vlastně jako když řekneme, že svobodný rozvoj je podmínkou rozvoje všech. Nic víc se mi neřekl, přísám Bůh. A ona odpověděla, že je dobře, že dávám do souvislosti liberální ekonomickou vizi s Marxovým pojetím komunismu. Jo? Já jsem o Marxovi nemluvil.
1: Ale... není hloupá, no.
0: Kdo ne, to ne. Nemůžeme použít atribut není hloupá, jo, fakt to je jinak. Ona pracuje zatím jinak. Já bych byl rád, kdyby byla o tenhle stupeň. Ale bylo to zajímavé a velmi korektně to vyložila. Jo, budu to mít na svém blogu, myslím, že to vyjde během několika dní. A pro mě samotného to bylo určitý překvapení, že nebral to nějak ideologicky, bral to prostě jako, že jsou to souvislosti mezi nějakými pojmovými strukturami, které k sobě patří. Jako, a ona sama většinou upozorňuje na to, že by se, když já to přeženu a někdy tam dám trošku ty ideologie, ne, tak ona mě sama upozorní, že než to vyprávět takto, tak je lepší to vyprávět takto, protože to nezavdává, že se to zbytečně, nadbytečně nějakým způsobem tam vnášejí nějaké ideologické akcenty. Dělá to mimo jiné velmi citlivě. Jo? Já fakt se obdivu těm, co ho naprogramovali.
1: A prosím tě, já se ještě zeptám, který ty používáš tu AI, jako ChatGPT nebo něco jiného?
0: ChatGPT, jo, který já jsem primitiv, tak používám ten nejprimitivnější, ale on se mně zdá takový laskavý.
1: Mm-hmm.
0: Ale mezi pěstí televizi jsou nejméně dva, Tibor Ganzer a Arnošt Zeman, kteří to zkoušejí na jiných, na Cloudu a na ještě, já nevím, já už si nepamatuju. A Vždycky to ještě prověřujeme přes to, jak to dělají ti druzí, ale ty výsledky nejsou principiálně odlišný. Jiná věc je třeba diskuze, kterou já vedu 2 měsíce a ona se nějak je schopna vrátit přece jenom k té předchozí diskuzi, asi tam umožňují nějaký dočasný přístup, tak přece jenom dává kvalifikovanější odpovědi už se znalostí kontextu, než ten, kdo jí dá ten prvotní dotaz, protože ona má tendenci odpovídat nesmírně konformně a setrvačně, jo? Čili vezme to nejzaužitější. Zase uvedu příklad. Bavili jsme se o financování vzdělání, to bylo zase na nějaký požadavek, aby jsme tohle téma probrali. A já jsem vystupoval, není to tak dávno, v poslanecké sněmovně, tam měla akci SDL právě k roli vzdělání. Pořádal to Míra Ševčík a Tomáš Doležal, byla to velmi zdařilá akce, byla celodenní, nabitá sněmovní jedna. A já jsem tam vystoupil s tím, že jsem říkal, je smyslem vzdělání produkovat všeobecně vzdělaného a profesně připraveného absolventa, který nachází dobré uplatnění. Všichni se domnívali, že jo, schopného jako aktivního zodpovědného společenského života. A oni jako, že jo, já jsem řekl, já myslím, že to je úplně jinak. Že prostě smyslem dobré univerzity je vytvářet absolventskou síť vyústňující do tvůrčích, pokud možné generačních týmů, která je doplňována jak nejnovějšími absolventy, který nachází uplatnění přes stávající absolventy, tak i nejnovějšími poznatky, ať už ze sledovatelského výzkumu, tak i z vlastního, což dává těm koncovým stupňům napojeným na firmy nebo instituce konkurenční výhodu, čemuž máme hodně daleko. Ale není úplně jasný, co tomu brání, proč by to tak nemohlo fungovat. Proč by neučili univerzity, nepěstovali schopnost týmové práce už během těch 5 let studia nebo i více, když tam zahrneme doktorské studium, aby ti, kteří jsou tam výjimečné osobnosti a jsou na škole, já znám i z hlediska současné své pedagogické praxe, tak si stahovali ty další, aby budovali ty týmy, které jsou schopny opravdu dělat něco velkého. A to jsou, jako to, já jsem velmi překvapen, co naši absolventi dokážou v nejrůznějších oblastech. A to bylo jako všechno dobrý. A teď jsem se na to začal bavit s tou umělou inteligencí. Ona má jednu výhodu. Ona očistí toho člověka od nánosu takového toho subjektivního zkreslení, upozorní ho, aby to bylo srozumitelné ostatním. Jo? To ona je v tomhle velmi dobrý mediátor. A teď tam byla ta otázka, jak financovat vysoké školy, aby tohle dělali, aby tím financováním byli tomu tlačeni. A ona k mému překvapení, no já tak trochu tušil, že tak bude, říká, no musíme bodovat, kolik těch absolventů se uplatní, v jakých firmách dát žebříček těch firm a tak dále. Říkám, no ty se zase zbláznila, tak řekl jsem to slušně, jo. I to, kdyby jsme udělali, to je tak zneužitelný těma grantovýma agenturama, těma administrátorama, těma, co likvidují vědu přes nejrůznější buzerace, to oni by využili a to už by se vůbec nic nevytvořilo. Napsal jsem to slušně, jo. To řešení nesmí být administrativní. A ona řekla, no tak to máš asi pravdu, to je zneužitelný, ale jak by to mohlo být? Já jsem říkal, to je jednoduše. Ať se vytvoří systém, protože není problém to zvládnout technicky, tak jako když platíme zdravotní pojištění například v podmínkách, kdy může být člověk pojištěný u různých zdravotních pojišťoven, tak můžeme odvádět success fee absolventa, čili dejme tomu desetinu jeho odvodu, jeho úspěšného uplatnění ve prospěch mateřské vysoké školy přímo systémem srážky z platu nebo odvodem ze samostatně výdělečné činnosti přímo té škole, která mu to vzdělání poskytla. A to podle toho, kolik vydělává A v tu chvíli budou mít univerzity zájem, aby se jejich absolventi co nejlépe uplatňovali a v tu chvíli prolomil ty bariéry té své sterility a stereotypu, setrvačnosti. V té době budou hledat, co vlastně je potřeba vzdělávat, jak najít ty nejtalentovanější studenty, jak ve spolupráci s firmami, které přece jenom chtějí vytvořit něco nového, tak aby se tam uplatnili. A začne se všechno trošku měnit a nebudou třeba se ČVUT vyhánět nejschopnější lidi. On pracoval v ústavu robotiky a informatiky, když mluvím o Tomáši Mikolovovi. Na něho nebyly peníze, na to, aby se Kolářovi dávali milionové odměny za, jak to říct slušně, no za nic, že jo. Tak na to peníze byly, ale na to, aby doktorandi, který on vybral, jako že můžou pokračovat v jeho práci a polišťovat tu inteligenci, tak na to peníze nebyly. No. Tak v takovém žijeme světě.
1: Bohužel.
0: No nebo nám máme jedinečnou příležitost být u toho změnit, že jo? Komu se to nabídne?
1: Tak, já tady mám další otázku od Roberta, trošku mimo mísu, ale když tu máme docenta Valenčíka. Může akademická obec podpořit Ivana Katchanovského a jeho otevřený dopis na podporu akademické svobody? Nevím, jak jinak to dostat mezi akademiky v České republice. Tak,
0: takový bariéry v komunikaci existují, ke mně se ten dopis nedostal. Já ho rád podpořím, jestli je tam něco rozumného. Čili díky tomuto pořadu možná se ten dopis ke mně nějak doputuje. Jo?
1: Tak Roberte, napiš na tom blogu, máš nějaký kontakt, viď? E-mail.
0: Jo. Na blogu do komentáře a mně se ten komentář objeví v mailové poště a tím pádem budeme mít kontakt vzájemný.
1: Tak,
0: nebo je moje jednoduchý můj mail je valencik@seznam.cz. To je nejjednodušší, co může být.
1: Jo, to je zapamatovatelný. Tak.
0: To je zapamatovatelný, jo.
1: Jura z Kraví hory píše, problémy věku, první uchopit myšlenku, druhý opustit myšlenku. S tím teď bojuju.
0: No to je svěrák, ale že jo.
1: Tak.
0: Teda Jára Cimrman. On je opravdu z Montebu?
1: Určitě. Proč by ne?
0: Kraví hora, to je, když no. Přeložíme do Hantecu, to je Montebu.
1: Ano.
0: Tam je slavná hvězdárna, na které se konají mimo jiné vynikající odborný akce, který si lze také stáhnout, do něj nahrávají jako ty podobné pořady právě na ta témata kvantová fyzika, astrofyzika a podobně. Vřele doporučuji.
1: No, tak to je skvělý tip. Já se zeptám na další věc. A sice trošičku asi jako úplně odbočím, ale ty si tady řekl zajímavou větu a sice, že AI tě jako zrazuje od těch, řekněme, ideologicky zabarvených výrazů, nebo jak to mám říct, jako jo. Já si totiž myslím, že je tohle cesta i k nějakému, řekněme, většímu porozumění napříč generacema, jo? Protože když dneska řekneš někomu z mladých komunismus nebo socialismus, tak ani jeden pojem netušej, co to je, že jo? To jako nedokážou vysvětlit v 90% případů, ale vědí, že to je špatně. Jo? Protože to jim řekli ve škole a řekla jim to média. A když se právě vlastně tyhle třeba dva výrazy jako vynechají v té komunikaci, tak se jako dostaneme daleko dál.
0: To určitě, ale tam je spíš, já jsem se v tu chvíli, když mě několikrát na to upozornila, cítil jako když jsem psal kandidátskou práci, dneska by to byla doktorská, to je ekvivalentní, a Měl jsem vynikajícího školitele, na kterého rád vzpomínám, profesora Jindřicha Zeleného, který byl teda ale velmi tvrdý vedoucí té práce. A on, když tu práci vždycky vzal, tak řekl, síla má být v argumentech a ne v použitých výrazech. Jo, že člověk někdy uletí a když třeba kritizuje stanovisko, se kterým nesouhlasí, tak použije třeba i, ne že by třeba řekl ten druhý vůl, to tak ne, ale použije takový handlivější výraz. On vždycky říkal, to nepřispěje k lepšímu chápání. Lepší je upřesnit argument, než použít silný výraz. Zase asi to neplatí obecně, občas třeba lze použít i jako silnější výraz, ale ona upozorňuje velmi citlivě a velmi vhodně, jakou s ní já mám zkušenost. Jo? Ona řekla, tady tuhle tu formulaci nahraďte takhle, to sdělení je stejné, ale nevyvolává zbytečné averze, které by mohly bránit pochopení. No? Tady to ona umí, to se dá naprogramovat asi, že ty kontexty těch pojmů se dají takhle zvládnout. Ale doporučuji, ať se nikdo nebojí, ať to využije. A hlavně ona je schopna, když někoho napadne souvislost mezi dvěma odlišnými oblastmi, která nikoho nenapadla, že by tam mohla být, tak ona je schopna sama překročit svoje možnosti, že tam vyhledá všechno to, co tu souvislost ukazuje. Toto by se mělo učit přímo, jako, že řešíme týmový problém, nemůžeme se na něčem dohodnout, máme k dispozici umělou inteligenci, každý může mít za stolem vlastní, jedna je promítaná a teďka se díváme a najednou zjistíme, že se dorozumíme mnohem rychleji. Učíme to na školách? Neučíme. No. A je to zábavný mimo jiné.
1: No jo, a takže AI se na vysokých školách teda používá nebo ne? Nebo jak to je teďka?
0: No, tam jsou zase, je tam jedna radikální, že když ta AI to dokáže napsat, takže se nedá odlišit, to není úplná pravda, dá se odlišit, takže by se měly vlastně zrušit závěrečné práce, já si myslím naopak, měli bychom udělat jinou věc. Takhle, my to řešíme třeba, že musí dát student prohlášení, jak ji používal. Jo? Například používal jsem ji k vyhledávání zdrojů, úpravě formulací, přeřazení třeba autobiografických zdrojů, abych to nemusel dělat ručně. Jo, to je poctivý a to je v pořádku. Já bych to dělal ještě jinak. Já bych požadoval od studenta, aby udělal seznam otázek nebo úkolu, který položil. To není tak těžký. A z těch otázek a úkol, který položil, se okamžitě usoudí inteligence studenta a jeho zvládnutí odborné problematiky. Ale k tomu je asi daleko, to by asi neprošlo. Zatím existuje kodex, jak používat umělou inteligenci. To třeba ČVUT má velmi dobrý kodex. Mají ho už dneska skoro všechny vysoké školy pro jeho nějakým způsobem sdílejí a lehce modifikují případně, ale ne, osobně nevím, že by třeba někde existovalo, tak zkusíme využít umělou inteligenci k podpoře schopnosti týmové práce, že se naučíme přes ní komunikovat a hledat nové a být ve vztahu k nich kritičtí a to v disciplíně, já nevím, betonových staveb, dějin české literatury v období středověku a nebo podobně. Jo? To zatím neznám takový pokus, že o takovýto systematický pokus v nějaké skupině studentů, v nějaké seminární skupině, která si vybrala třeba nějaký volitelný předmět, tak to vyzkoušet, tak to neznám, ale stálo by to za to. To by okamžitě posunulo to vzdělání o kus dál.
1: Dobře, děkuju. Radime, máš tam ještě nějaký další okruhy, oblasti, ve kterých jsi s AI teda došel nějakým tím směrem?
0: No. A mě teďka nic nenapadá, můžeme přejít k jiným otázkám,
1: Tak,
0: samozřejmě.
1: Jura tady píše, že je
0: Přímo pod
1: před
0: věznárnou, no.
1: no,
0: Tam
1: tak.
0: bylo i pod věznárnou, bylo přímo ministerstvo obrany v 50. letech v Brně. Ze strategických důvodů.
1: No vidíš. Tak, dcera dělá s...
0: No samozřejmě, ona umí pěkně některý typ obrázku a některý neumí nakreslit, některý maluje hůř než studenti. Ale chce si to zvyknout a také si musí člověk tu umělou inteligenci trochu ochočit. Ona je učenlivá, jo? Ona není odbourána od těch dat z minulých komunikací a jsou verze, které jsou i na ní napojeny a dá se s ním pracovat velmi dobře.
1: Prosím tě, co říkáš na názor, že AI ti ve finále řekne to, co chceš slyšet? Jako myšleno, že...
0: To Marek Novotný, on to řekl jinak, že ti maže med kolem huby.
1: Jo, ale je to pravda, že teda ve finále...
0: A no, já jsem o tom mluvil, že ta podbízivost v jejím případě je strašně silná, je zbytečná, je redundantní.
1: Takže si máme jako na to,
0: Na to
1: co...
0: dávat pozor.
1: Jo.
0: Určitě, určitě. No, prostě to je. Já jsem řekl dvě cesty. Jo, buď to i explicitně požádat o kritickou revizi, aby ti co nejvíc vynadala, to ona udělá. Ale ještě lepší je, že si to otevříš třeba na jiném počítači, pro jistotu, možná by to šlo i na tom stejném, a zeptá se, tady tenhle ten Mamlas, ten řekl to a to a tady to, tak mně se to nelíbí z těch důvodů, dokázala by z mě dát podklad pro to, abych s ním polemizoval a to ona začne ze sebe chrlit a začne se zase podbízet té druhé straně, čili takhle se dá ta podbízivost docela dobře odbourat. Ale musí být člověk trochu schizofrenicky se rozštěpit. Nebo ne schizofrenicky, ale jestli si pamatuješ, byl ten krásný film Hrátky s čertem, kde tam ten věrtelář, ne věrtelář, ten lékař, tam hraje toho smutníka, jak svádí dvě žensky současně v roli čerta.
1: Jo.
0: Jak švihl tím bičem a rozdělil se na dva a současně balí dvě žensky. Jo? Tak asi něco takového musíš udělat. A nebo ještě je lepší případ, to je přece ta klasika, pan Jekyll a pan Hyde, jo, ty se rozštěpíš na ty dva a teď tu umělou inteligenci z jedné a z druhé pozice a díváš se, co ona udělá. Ona chuděrka netuší, no, možná, že no, nepozná to. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by tady tuhle fintu prokoukal, ale určitě ho tak brzo naprogramujou.
1: Dobře, Jura říká, že to není pravda. Dlouho musím tlačit AI do něčeho, než připustí, že by na tom, co říkám, mohlo něco být. Jo. Tak.
0: No to bych chtěl vidět konkrétní téma. No
1: Jo.
0: to zase někteří se chtějí utvrdit ve svých názorech, které nemusí být úplně opodstatněné. Jo? A jinak ona je velmi plachá, aby se pouštěla do politických sporů. Jako určitě neskoušel jsem to, ale teďka mě napadlo, kdybych se jí zeptal, jak to bylo teda v těch Vrběticích doopravdy, tak určitě ona by se vykrucovala. Ona se nechce mít problémy, teda respektive ona je naprogramovaná tak, aby ti, co programovali, neměli problémy.
1: No to jo, tak jako...
0: Jo, čili v tomto je velmi opatrná, taková až lehce oportunní.
1: no tak... ale prostě pro takovouhle práci, jak říkáš, to nastavení zrcadla a to vylepšování té komunikace a sdílnosti
0: Ale
1: věcí... No?
0: uvedu příklad, který může být hodně zajímavý a můžou si to vyzkoušet, aby viděli, že si třeba nevymýšlím. Když byla ta aféra Epstein, která dala vzniknout tomu Epsteinova koalice, že jo, že to bylo vlastně jedno ze spouštěcích těch, já nevím, jestli to bylo právě to spouštěcí té akce proti Iránu, ale nevylučuju to, tak tam jsem si všiml takové jedné zajímavé věci u toho, že on vlastně měl jenom ty malé holčičky, že jo. A To mě zaujalo, zkoušel jsem s ní komunikovat na to téma a prožili taky mladí chlapečky, teď vlastně modernější, že jo, to LGBT, nebo jak se to jmenuje. A tam měla inteligence, říkal, ne, jednoznačně, opravdu to byly jenom holčičky, tady tohle on úplně vynechal. A já jsem se jí potom ptal něco v tom smyslu, jestli mohou být podobné struktury jako ta Epsteinovská a zaměřené tímhle způsobem. A to ona teda řekla, že to je velmi pravděpodobný a možná, že tam je i o soupeření tady těchto těch skupin založení na vydírání těch nejvyšších představitelů. A že taky se jí zdá, že to tam, tady jenom tady tohle, takže to asi nebude postihovat podstatu těch problémů toho typu vydírání přes lidské slabosti. Jo? Tak to bylo celá zajímavá komunikace. Když se jí dobře člověk ptá, ona je opatrná, já ji chápu, já bych jí to taky doporučil, kdybych ji programoval, teda nedoporučil, ale takhle bych ji naprogramoval. Tak se lze komunikovat i na velmi ožehavá témata. Nebo jiný příklad. Jedna z nejzajímavějších komunikací, který jsem s ním měl. A neměla pravdu, to jsme se vsadili dokonce s ní. Ta indická sonda, co byla na měsíci, částečně i ta čínská, co přistála na té odvrácené straně, tak se zjistilo, že patrně na tom jižním pólu jsou v těch hlubších kráterech je led a že tam je nejnižší teplota nebo nejnižší teploty v naší sluneční soustavě. Odhaduje se tak, že až 25 stupňů Kelvina, čili nad těch minus 273 stupňů, 25 stupňů na. A to bylo taky strašně zajímavé. Tak co s tím? No, tak je tam zima, museli by se nám hodně topit. Že jo? Jenže ten rozvoj kvantových počítačů závisí hodně na tom, jak jsme ho schopni ochladit. A my potřebujeme milý Kelviny, aby on fungoval jako kvantový počítač. Ale zase, čím máme víc těch jednotek, tak tím on je schopen používat sám sebe k odstraňování svých vlastních poruch. Jo? Funguje podobně potom velmi blízce lidskému myšlení, proto já se domnívám, že ono, naše lidské myšlení je nějak propojeno s využíváním těch informací z paralelních světů přes tu všeobecně zprostředkující činnost, ale tady už možná příliš fantazíruji. Ale toto jsou tedy fakta. Ono sice to ochlazování je exponenciální proces, jo? Čili dostat se vždycky na polovinu teplo, tak vyžaduje zrovna takovou energii, možná ještě víc, ale je to strašně náročný. A já jsem měl inteligenci otázku, že po těch objevech té čínské a indické sondy na měsíci, že ona z hlediska toho, co se týká té umělé inteligence bezprostředně a jeho potenciálního nosiče, to znamená kvantových počítačů, tak že ten měsíc může být zdrojem jednoho nesmírně cenného přírodního zdroje. Jestli pak víš, kterého jsem se jí zeptal. Ona okamžitě odpověděla, to je něco neuvěřitelného. No, jestli se nepletu, tak máš na mysli vysoce nízké teploty právě řádově těch 25 stupňů Kelvina, to je vynikající nápad. A celý ten rozhovor se vedl tím, že právě pochopení této věci může odstartovat mnohem intenzivnější závody o měsíc, než jsou. A taky na mém bloku najde člověk, který tohle zdokumentoval, ten rozhovor s tou umělou inteligencí. A tady tohle. A ta pointa teprve přijde. A já jsem říkal, no ale ty závody můžou vést k tomu, že se upozadí ten prestižní aspekt, kdo tam přistane s lidskou posádkou, protože jak Čína, tak Spojené státy říkají, že by to chtěli zvládnout v tom roce 2030 a že nastoupí pragmatický aspekt, tam skutečně vybudovat základnu, kde by fungoval třeba i ze země dovezený kvantový počítač a vytvořil by se tam podmínky pro ochlazení. Tam to je složitější, my ho můžeme ochránit vodou nebo vzduchem na zemi. Tam není ani vzduch, ani voda. Tam by se muselo umístit to zařízení někde, kde je vysoký obsah železa nebo podobných hornin, aby tam byla velká vodivost a vytvořit nějaký ochlazovací, jo, ochlazení do toho a dosáhnutí té teploty při ochlazování vzniká vyšší teplota, pochopitelně. Aby jsme ochladili, musíme vyrobit nějakou teplotu z hlediska druhého principu termodynamiky, aby se to vsáklo. A ta pointa byla v něčem jiným, že technologicky je to patrně možné a patrně by to, mohlo by to být rychlejší cesta k vybudování robustního kvantového počítače a to by potom ten závod o měsíc, to by nabralo velkého fofru. Já jsem říkal, no a pak tam nemá smysl posílat živý kosmonauty, protože za prvé není jasné, jestli se živý vrátí a za druhý, když tam posíleme roboty, tak nemusíme se navracet, můžeme tam poslat místo dvou nebo třech lidí tam, který tam chvíli pochodí, tam můžeme poslat za stejný náklady 20 robotů, a který na rozdíl od toho, že by museli mít skafandra a celý metabolismus, protože se ukázalo nejenom, že oni potřebují dechat, pít a jíst, ale problém je s tou druhou částí toho metabolismu, jak ukázal Artemis 2. Že? A ten robot je tam schopen pracovat furt. Kosmické záření to má taky výhodu, ten robot, sice on je zranitelný, ty jeho čipy můžou být vyřazeny jako tvrdým kosmickým zářením, ale zase jsou opravitelný, ten toho člověka tak moc neopravíme, když tohle. Lidi tam začnou lítat, až už pojedou do čtyřhvězdičkového hotelu při nejmenší. A otázka je, jestli tam nelze vybudovat fungující kvantový počítač čistě jenom pomocí robotu. A ona se se mnou začala hádat, že celý kosmický program, já jsem typoval, že by to spíš udělala Čína, že by tam poslala ty roboty. A ona se mnou začala hádat, že ne, že kosmický program Číny je daný a že to je to, že jde prestižně nejdříve o lidi. A myslím, že zrovna, a buď včera nebo dneska, máme, že dneska to bylo dokonce publikovaný. Při příležitosti návštěvy Trumpa v Číně, tak bylo uveřejněno, že Čína tam plánuje poslat robota vybaveného umělou inteligencí už v roce 29. Podle mě to zvládnou už v roce 28, odhaduju. Jo? Aby tam vrtal v tom terénu, podíval se, kde si vybrat to místo pro tu základnu. Patrně bude schopen přelítat z místa na místo, aby prozkoumal více možností. Já ji vidím do žaludku. A jestli se ukáže, že ta cesta k fungování robustního kvantového počítače na měsíci je ekonomicky výhodnější a že tam je to prostředí s menším množstvím šumu, tak to bude potom velký fofr. A zase, tady se mnou umělá inteligence vsadila, že napřed tam poletí člověk a je to zaznamenaný, jo? Může si to přečíst každý na tom blogu, to se dokonce je mimo seriál Vizi publikovaný, já dokonce řeknu, jak se to jmenuje. A ona se mnou hádala, že si vymýšlím, že tam určitě napřed pošlou člověka a potom teprve to začnou tam používat roboty. Jo, boj o měsíc bude eskalovat. Proč? A i to ví. A i s tím souhlasila, nesouhlasila. S tím 6. května to bylo uveřejněno na mém blogu. Dneska je zpráva ve většině tisku, že Čína tam napřed pošle toho robota, tak někdy může mít člověk víc pravdy, než tam měl internet. Ona uvažuje setrvačně, nemá tu invenci jako člověk zatím. Už zase
1: No,
0: mluvím dlouho.
1: takže po dnešním pořadu už budeme vědět, Radim Valenčík to nám dal AI.
0: No, ale ne, já se na ní nevyvyšu. Každý jsme jiný.
1: Tak tady vlastně ti dává Jura za pravdu, ten teda to vzal trošku jako hopem, nepoužívat ChatGPT, ta je opravdu zastaralá, nemá odolný model. Nepouští se mimo vycvičený model. Tak to vlastně jste ve shodě. Každopádně každému prostě vyhovuje něco jiného. Samozřejmě ty jednotlivý modely strojového učení tak prostě jsou vyvíjený, že jo, separátně, nebo byly vyvíjený separátně, každý má nějaký svoje klady, svoje zápory, každá z těch velkých zemí, že jo, si hlídá prostě svoje know-how a každý tvrdí, že ten jejich model je zrovna ten nejlepší, že jo, a prostě takže je to tak asi, jako když se budeme handrkovat například velice odborně, jestli zimní pneumatiky Nokian a nebo Michelin jsou lepší, jo, na konkrétní auto. Tak
0: ve finále... Je nás dělá několika, dělá na více a oni prověřují to, co já dělám na svých, ale ten chat GPT tak je furt dobrý, no.
1: Jo, jako ono, že je to, chtěl jsem říct, to připomenutí těch pneumatik o tom, že z pohledu samozřejmě severských států, daleké Sibiře, rozdíl mezi konkrétním modelem pneumatiky Michelin a pneumatiky Nokian poznáte. Ale pokud s tím budete jezdit tady po Čechách a do Liberce, maximálně někam, kde zasněží jednou za uhrák, tak je vám to úplně k ničemu, protože vůbec nezjistíte, nemáte šanci zjistit ten rozdíl. Jo? A o tom to je, že pokud používáte něco na vrcholovém jakoby úrovni, že jo, něco, tak pak zjišťujete, co je a není jako ještě, kde to má rezervy nebo tak. Ale drtivá většina uživatelů se vlastně nikdy do té, řekněme, vrcholové zátěže toho či onoho jako nedostane, že jo, málo kdy. Jo, takže o tom to je, no.
0: Jo, jo. Ale jsem si koupil pátou Škodovku, jo, takže já jsem zvyklý, já jsem konzervativní a když si na něco zvyknu, tak už to pak moc neměním. No.
1: Proto jsem se vůbec nepouštěl do hodnocení vozů a značek, jo, ale to, že prostě u těch pneumatik je to takový...
0: jestli jste se nedopustil nějakého porušení těch pravidel reklamy v té televizi, teda.
1: Ne, pravidla na reklamu to žádný nejsou. A jinak teda prohlašujeme, že Škoda Auto není partnerem tohoto vysílání. Ke Škodě Škody.
0: No jo, no. Já taky nečekám, že za tenhle úlet dostanu nějaký peníze.
1: Peníze ne, to vyzvězí, ale auto.
0: Jo, tady je to. Já jsem si také při povídání. Vyšlo to včera ve 3.05, to je teda hrozný čas. Humanoidní roboti všeho druhu a tak dále. Za pár rečina totiž oznámila, že Mizi Chang E8 naplánuje na rok 2029, vyšle na měsíc i humanoidního robota vybaveného umělou inteligencí. A teďka je potřeba vidět, že za ty 3 a něco roku, tak no, bude mít 100 kilogramů. To já jsem těžší ještě. Ale ne o moc. Tak to už ten robot, který už teďka si vyrábí, tak bude přece jenom ještě vybavený o dost větší inteligenci, než kterými disponují ti současní. A hlavně ho tam můžou nechat, chudáka, no. Nikdo nebude plakat, když tam zůstane, no. To je obrovská výhoda. A taky nebude to takový průšvih, když náhodou se to nepovede. No.
1: Konec umělé inteligence. Ano, měsíc se stává odkladištěm nepotřebných robotů. Lidskoprávní organizace bíjí na poplach.
0: Robotoprávní, nebo jak by to... Robot v tísni, takže to zase děláme. Robot v tísni, to bude dobrý.
1: Pardon, omlouvám se. Tady další otázka od Jury. Zdali pak používáš kterou verzi teda, jestli máš tu placenou?
0: Já jsem chudý člověk. Ale i ta neplacená, ona napřed, když jsem si začal komunikovat, tak mě říkala, jaký má restrikce, co může a co nemůže, když je zadarmo. Ale patrně ta komunikace je zajímavá, že se na to asi možná někdo koukne z těch A tak mě dávají v podstatě, tam mám privilegia, no. Jo, jak správně, už jsem přece, no.
1: Dobrá.
0: No, já jsem už byl na hranici, já už jsem utočil 100 kilo z hora, protože teďka jsem se

0: Trumpa v Číně a my máme minimální informace o nějakým tom závěrečným
1: komuniké.
0: Komuniké, rozloučení, jestli se pusinkovali na letišti a tak, že jo. Protože má teď novýho kámoše, už je nevěrný Kimovi, teďka má zase toho si. Generačně jsou si blízky.
1: No, uvidíme, co tam vyřeší, protože těch témat mezi Čínou a USA je celá řada. Oni jsou takový siamský dvojčata, že jo, tím, že Amerika vyvezla svoje, svůj průmysl, tenkrát, že jo, svoje továrny prostě do Číny za účelem vyššího zisku a tím si vlastně zařízla vlastní bázi, že jo, tak dneska jsou v podstatě jako takový rukojmí jeden druhýho a jako Amerika bez Číny nepřežije, že jo, to víme, že ať je to od věcí od...
0: No a ty znáš moji prognozu, jak to půjde, že jo?
1: To je neznám, pověz prognozu, protože...
0: Jo, to je známý, 4 plus 0, jo? Metternichovský přeformátování světa na formát 4 plus 0, to znamená Spojené státy, které si ještě dost dlouhou dobu uchovají přes svoje velké problémy, tak si uchovají tu liderskou pozici, Čína na druhém místě, ale v některých věcech i na prvním, že jo, na třetím místě Rusko, přes svoje velké vnitřní problémy, pro jejich řešení nemá bohužel dostatek klidu. A na čtvrtý místo Indie, protože tam budou potřebovat zejména Spojené státy, aby měli taky nějakou protihru proti Číně. A ta Indie se rozvíjí velmi dynamicky, má kosmický jaderný technologie, lidnatá, angličtina má taky spoustu výhod. Z těch ostatních zemí na světě už jsou potom jenom regionální mocnosti. A takže 4 plus 0, ta 0 to je Evropská unie, která dělá všechno pro to, aby se sama sebe zlikvidovala. Odsud potom vyplývá to moje teze, že teďka je nejdůležitější za prvé emancipace středounijního prostoru vůči euroatlantickému, to je první. A druhá věc je sjednocovat střední Evropu, která bude takovou trochu rozblženou, ne vnitřně konzistentní, ale přece jenom možná konzistentnější než Evropská unie, regionální autoritou, nechci říct, velmocí jako způsob přežití, jo? Čiže se sadí na tu středoevropskou kartu, ale k tomu je nutno nejdříve emancipovat ten středounijní prostor. Já vycházím z pohledu na moderní geopolitiku, jejím zakladatelem byl, on to byl konzervativec pěkný, Metternich, který po roce 1848 musel utíkat k nám, že jo, z Vídně, téměř bez majetku, ale měl ten zámek Kinžvart, kde jeho expozice, vřele doporučuji, byl jsem tam poměrně nedávno, abych to trochu odlehčil, tak ještě předtím, tak on skutečně byl velmi talentovaný člověk a to jeho pojetí geopolitiky jako vyvažujících se mocností, které se musí chovat tak, aby si věřili postupně stále více, možná je ta Trumpova návštěva k tomu přispěje, tak v Číně, tak fascinovalo Mladého Kissingera, že co by student napsal, student doktorského studia, tak napsal svoji PhD na téma právě Metternicha jako zakladatele moderní geopolitiky. Já jsem byl na tom jeho zámku a myslel, že tam žil pořád, on tam žil jenom v letních měsících, protože tam asi to klima nebylo úplně tak jemu vyhovující. Ale bylo to zajímavé, když viděl pracovní stůl a podobně. Ten průvodce mu fandil až moc, takže Metternich byl ve všem nejlepší podle něj. A takže když jsme šli a tam byl dalekohled, tak já jsem říkal, tady tímhle dalekohledem objevil Metternich to, že když je Jupiter na té

0: vzdálenější straně, tak ty měsíčky vychází o něco později, tam časový zpoždění a na základě toho spočítá rychlost světla jako první. To se mu už nelíbilo jako tomu průvodcovi. A když tam byla potom socha, kde se velmi intimně obývaly dvě dívenky z mramoru, tak jsem říkal, tady byl Metternich jako zakladatel hnutí LGBT, nebo jak se to jmenuje, tak to už jako se mu hodně nelíbilo teda, no, ale jinak jako to byla legrace, Metternich byla, je opravdu velká postava světových dějin. A doporučuji opravdu ten Kinžvar navštívit i tu přírodu kolem, tu tajgu a lázně Mariánský, stojí to za to.
1: No, tak Jura tady píše, že Trump odjel jak spráskaný v pes, shipping from China ho ani nevítal na letišti.
0: No. No, uvidíme, ale kdyby to tak bylo, mně se to nezdá, tak by náš tisk jásal.
1: Tak uvidíme, co to tam bude, ale...
0: Já myslím, že oni se ti dva dohodli, že prostě, že půjdou na ten formát 4+0. Já
1: jako tlačili Japonsko, že jo, jako aby v tom hráli nějakou roli.
0: Japonsko může být jedině regionální mocnosti, protože Japonsko může být trošku jakoby spojenec států proti Rusku a Číně, ale on to je zase spojenec, není tak silné, jo, jak bychom si představovali. Japonsko má do svých taky vnitřních problémů.
1: No tak jasně, no. Kdo nemá, že jo, v dnešní době?
0: Je to kosmická velmoc a jaderný elektrárny taky mají, ale nemají vojenský jaderný program z pochopitelných důvodů. Japonsko bude regionální velmoc, ale to je tak na úrovni Brazílie, dejme tomu, jo, nebo jo, to nepřesáhne.
1: Dobře, tady Robert píše, byl jsem při tom, jak akcionáři velkých firem s velkou pompou schvalovali přesun výroby do Číny či jiných států Asie v honbě za vyššími zisky. Jako střední management jsme je tehdy varovali. Pokračujeme dál. HP, Cisco, bylo to na konci 90. Nyní se ukazuje to, co jsme tehdy říkali našemu vedení. Například Huawei si vzal Cisco, vylepšil software a prodával o třetinu levněji. Jo? Takže vlastně tady se ukazuje...
0: No, kapitalistický motiv sehrál velmi pozitivní úlohu přesunu technologií do země, které z hlediska geopolitického mnohem více vypočítatelná, protože se opírá o svoji kontinuální historii, která je o něco delší než ta historie Spojených států. Má Konfucia, Spojené státy v té době žádného Konfucia neměli. To říkám, protože působím mimo jiné, a jsem otcem zakladatelem, jedním z otců zakladatelů Vysoké školy finanční a správní, která má, myslím, že jako jediná v České republice, Konfuciánský institut poměrně prosperující. A je to dobře. Věda, sport a kultura mají sloužit komunikaci mezi národy i v těch nejvíce vyhraněných dobách. Kdo prostě odřezává tyto komunikační kanály, tak je gauner. To je můj pevný názor.
1: No, bohužel v dnešní době jsme v období toho odřezávání furt ještě.
0: Zvyšování nedůvěry, podrazu a odřezávání kabelu, ano. Protože já říkám, že potřebujeme strašně silnou vizi. A uvědomit si, že my jsme takovýmhle malinkým článkem v evolučním řetězu, když jsme jako první v tomhle našem vesmíru a v dalekým širokým okolí dosáhli schopnosti dosáhnout úrovně vědomí a sebeuvědomění a máme tu povinnost to přenést do vstupu do toho vyššího levelu, kde budeme schopni, aniž bychom vyvolali nějaký chaotický stav, přesáhnout některá časoprostorová omezení, toho vesmíru, ve kterém jsme se přirozeným způsobem vyvinuli. To je naše povinnost. A z tohoto nadhledu, abych se vrátil k tomu, čím jsem začínal, bychom měli chápat naši misi a na tomto se začít sjednocovat. Třeba s použitím, vyjasňováním si těch pojmů a získáváním informací prostřednictvím AI a toto, když by se odstartovalo a začali to lidé chápat, tak to byli schopni překonávat ty primitivní narativismy, do kterých jsou vrháni, tak potom jsou, pokud se týká budoucnosti toho té lidské pospolitosti, tak potom jsou optimista, teda já jsou i tak, že jo, já si myslím, že to půjde touto cestou.
1: Tak jo, radíme. Hele, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Chci ti poděkovat za tenhle ten nový pohled a vlastně na takový ten celostní pohled vlastně vůbec budou, nebo smyslu, řekněme, i naší existence. Já bych hrozně rád, aby jsme si ty témata toho mnoho vesmíru a tak dále jako klidně rozebrali víc a aby jsme v tom měli jako jasno, jak to funguje, jak to vypadá, proč je to tak, jak to je, nebo rozumíš?
0: Jo, jo.
1: Protože to jsou témata, který vlastně dneska přepisujou dějiny v podstatě, že jo? Chápání fyziky, světa a tak dál, takže...
0: Já jsem k dispozici kdykoliv. Já bych poděkoval všem, kteří se na tohle dívali, aniž by podlehli pokušení se podívat, jak hrajeme s dánama. Ví to někdo, jak to dopadá? Já jsem se samozřejmě nemohl to sledovat a bylo by dobrý... Určitě někdo občas koukl na to, ať neříkají, že nekoukl. Oni se bojí přiznat tomu, že občas jejich oko zabloudilo na ČT Sport.
1: No, člověče, vypadá to, že vedeme 2-0.
0: No, tak co taky. Že jo, když se hrajeme s dánama, jsme je porazili jako v juniorech, tak je porazíme zase, že jo. Tak to je dobrý. Takže s touhle dobrou zprávou se můžeme rozloučit. Já na to no. Fakt nekoukám. Tak jo.
1: Přejme našim hokejistům a vítězství. Tak, vážení přátelé, vám přeju krásný víkend a uvidíme se v neděli, možná v sobotu ještě. Teda v sobotu vám určitě dáme nějaký další zajímavý videa. A já jsem teď zapomněl, ale musím se podívat, koho vám to slibuju na neděli, protože, no, skleróza, nevadí, neděle to ještě do toho, to vám všechno řeknu. Díky za všechno, díky za to, jste se tady dívali, za ty lajky, děkuju za členství a díky za vaši podporu. A radíme tobě, děkuju za ty informace, úžasný dneska, prostě ty jsi skvělý vždycky a strašně se mi to líbilo a budu se moc těšit zase na shledanou.
0: Já taky děkuju všem, co vydrželi, ahoj kluci a holky, nebo holky a kluci, tak.

0: Epčík. Takže krásný podvečer úterní a úterý je zajímavé tím, že začíná v Dežavičku úterníček, pravidelný úterníček, vždycky jednou s Robertem Novotným a po druhé s Markem Hašlarem. No a tentokrát vyšla řada na Roberta Novotného, takže Roberte, já ti posílám pozdraví a blagadar a vyzkoušíme zvuk. Takže ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme. Ale já taky tam slyším o tebe praskání, takže nevím, jestli to není jakoby obousměrné.
0: Je možný, že to je obousměrné a ta technika hapruje. Já vám za chvilku řeknu, co se mi tady stalo s tím, se streamem, se StreamYardem, ale předtím vás tady přivítáme, Roberte, přivítáme posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili, tak ať splníme dekorum a pořad je interaktivní a pokud máte 18 hodin 02 minut a úterý 12. května jejichto roku 2026, tak sledujete Živáč s Robertem Novotným v naší nekonečné sáze, která se volá Světlo v duši a proces probuzení s Robertem. Jo? A dnešní téma, Roberte, já jsem to skopíroval tak, jak jsi mi to napsal, já to vždycky tak dělám, než abych nad tím přemýšlel, tak to skopíruju, protože je to i takové vtipné, jo? Že vlastně Robert píše, no já bych to nazval, jak používat AI, neboli tedy umělou inteligenci ve prospěch suveréna, takže já si myslím, že Robert studoval, že byl inspirovaný Rudou z rodu Vávru, který se o tom bavil, když jsem měl vysílání, když jsme byli na výletě, ne na dovolence, ale na výletě v Havířově a tam jsem měl pořád s Rudou Vávrou, který byl hodně výživný a právě se tady tomuto tématu, jak využívat tady tu umělou inteligenci, kterou teda já osobně obcházím za tím velikým obloukem, tak jak ji využít ve svůj prospěch a v tomto případě ve prospěch suveréna. Takže to je tak za mě zatím vše. Roberte, takže ty jsi chtěl něco říct a já jsem tě teda neurvale skočil do řeči. Takže máš slovo.
1: No, jednak samozřejmě prostě vždycky mám za sebou takovou tu ikonu prostě něčeho, není tam prostě kuchyň, takže já vysílám vlastně ne ze své vlastní místnosti a ani internet není jakoby můj, který můžu ovlivnit, takže je dost možné, že nám ti predátoři budou do toho skákat, jo, ti parazité. Teď vlastně jsme řešili s Petruchou vlastně zvuk a to loupání. Teď tam jako loupání nemám, ale to fakticky není na tvoje straně, jo, protože jako když začneš mluvit, tak to začne jakoby loupat, jo, takže spíš jde o to, o ty informace, které tady budou, protože jsme si řekli, že bychom udělali hodinku maximálně dvě. Já mám prostě maraton spaní od pátku, zřejmě asi od toho, jak začali dobře práškovat, nebo prostě nevím. Takže nějakým způsobem vlastně po té dialyze vlastně od pátku spím vždycky každé odpoledne, jako i sobotu, neděli, i včera. A dneska vlastně taky jsem si dal nějaké dvě hodinky odpoledne. Je to prostě strašná únava, jo, a ti lidé to prostě jakoby fakticky cítí a fakticky si dívají prostě na tu oblohu, jo, že ty čáry prostě už nejsou asi normální. No a teď jsem zase prostě řešil zase na stránce jakoby chemtrails, že ve Švýcarsku vlastně spadlo, nebo oni spočítali, že na Švýcarsku spadlo nějakých 180 tisíc tun vlastně toho popílku z brzd, jo, jak oni říkají, že vlastně to není sahárský písek, ale že to jsou vlastně popel z brzdových destiček, jo, jako hele, jak se může prostě brzdové destičky prostě a popel všechno znést do oblaka prostě úplně rozprostřit na celé Švýcarsko, Česko nebo v podstatě Slovensko nebo prostě kdekoliv si. To prostě nejde, jo, to musíš naložit do letadel, rozprášit a v podstatě, když tam dáš magnet, tak tam máš v podstatě místo křemíku, tam nalezneš prostě nějaké magnetické prvky. Jo, a to prostě se může udělat každý, jo, a navíc vlastně tam je ty prvky jako ty, co nejsou magnetické, ale hliník a bárium, strontium a takové, nebo dejme tomu ty morgelony, a nejak se mu prostě říká různé patogeny, patoviry, nebo patogeny spíš, tak se tam můžou rozprašovat, jo, včetně samozřejmě biologické nějaké zbraní, je to prostě úplně normální pro ně, jo, a takových případů tady prostě bylo Ňourekom, jak se říká, jo, po slovensku.
0: Ňourekom. Roberte, no tak jako saharský písek už jim možná dneska málo kdo zblajzne, no tak přišli jako s brzdovýma restičkama, jo, zkouší jako co teda lidi jako zežerou jim.
1: Tam je totiž problém ten, že vlastně já si jsem nazdělený teďkom, tak já tam mám pár fotografií, vlastně se vrátím k těm prostě lžím. Vidíš to, Peťo?
0: Vidím to a dám to na obrazovku, takže chvilinku,
1: jo,
0: tak,
1: je tam to tady. Dobře. Máš já jen teď maličko prostě odběhnu vlastně a to je prostě vidět tady, že toto mě vlastně vytváří poručíme dešti a větru, jo, fake weather, jo, fake news, to znamená, oni ti pořád říkají vlastně, že pořád vlastně všechno v pohodě a tak dále, vlastně žiješ jakoby na té kouli a žiješ si svým vlastním životem zrození, školství, smrt, jo. A historie vlastně museli vytvořit proto, aby vlastně jakoby naprogramovali tu mysl těch NPC, jo, těch lidí, protože oni vlastně předtím, to jsme si říkali už dávno, že vlastně 300 let zpátky vlastně museli vytvořit nějakou novou verzi člověka, jo, a ten člověk v podstatě je jakoby zvíře, jo, to znamená, jako žere, sere, sexuje, jo, a to jsou všechno vlastně elektrické impulzy, ze kterých se nedá vymánit, jo. To jsou všechno vlastně podprahové, podvědomé vlastně impulzy, které, nebo nevědomé, kdyby, jo, které vlastně člověk nemůže ovládat, jo, to je v podstatě vlastně, ten člověk vlastně je vlastně chycen v tom matrixu, v tom falešném matrixu, jo. A toto vlastně funguje, jo, a takhle se vlastně naprogramoval vlastně člověk tomu indoktrinovaným školstvím. No a dneska jako prostě řeším samozřejmě prostě spoustu věcí, ať už to prostě ty chemtrails, právo a podobně, nebo plochá země, nebo tak dále, to jsou lidé, kteří tam jsou a oni prostě mají víru. Já jsem prostě pořád přemýšlel vlastně, proč oni nepochopí, že to je jinak, jo. Ale to já jsem řešil s jedním známým z netu, nebo jmenovat jméno, to je jedno v podstatě. A on mi to vysvětloval, jo, a já jsem se potom na to zaměřil a říkal jsem si prostě jako proč, jo, no, to je totiž víra v autority, jo, víra ve vědu, víra v ty autority, v ty lidi v těch pláštích, v těch mundurech, v těch policejních uniformách, oblecích, jo, ti profesory a tak dále, to znamená, já jsem teď na stránkách různých prostě těch plochy zemí, jako, kde jsou v angličtině. A tam je spousta prostě jakoby, jako lidí, kteří mají univerzity, jo, 60-70 let, a oni prostě jako pořád tam omílají gravitaci, pořád tam omílají, že může existovat prostě vákuum vedle atmosféry bez ničeho, jo, což v podstatě nesmysl. Jo, to jsou nesmysly, které prostě se vyvrácejí. Kde to mám tady? Někde. Nemám. To je vákuum tady, jo, tady, v podstatě vlastně to je chování, jo, to znamená, ty máš prostor a když máš hmotu, to je jedno, jestli to hlína, nebo prostě krychle zlata, nebo železa, prostě máš něco postavené a ono prostě to spadne dolů, že, protože vlastně to je Archimedův zákon. Vlastnosti vody je takové, že zachovává rovinu, jo, prostě vana a tak dále, jo, kdyby, tam máš prostě, já nevím, pět nějakých různých rychlostí. Když si vezmeš prostě a sedíš u toho rybníka a teď prostě ta země by se točila jakoby kolem dokola, teď kolem toho slunce ještě v podstatě, tak zaprvé to slunce by rotovalo daleko rychleji, protože ty rychlosti jsou nějakých 108 000 km za hodinu, jo. To znamená, to slunce by proletělo z toho oblohu jako nějaká raketa, jo. Prostě to bychom ani nezaznamenali. A gáz jako plyn, ten se prostě rozproste všude, jo. A musí v podstatě mít nějakou hranici, to znamená, ty nemůžeš, jako když máš otázku, jakože se nosí prostě domů propan butan v síťové tašce, jo, tak oni řeknou, jo, prostě to tak je, ale to je prostě ve větším, jako, jo, že prostě tady máš jako zemi, vakuum a ta atmosféra tlačí, jakoby, na ty molekuly vzduchu a tím pádem vlastně to neodejde, to, ale nesmysl, prostě to není chování plynu, plyn se prostě rozprostě všude, jo, prostě kdyby ji hodili do místnosti bombu s kyanovodíkem, no tak co se stane, no tak jako ne, ty budeš tady někde do rohu, ale ten plyn tě tam stejně dojde, protože vlastně on se rozprostě všude, že jo, no, takže stejně zemřeš, jo, prostě to chování toho plynu, že jo. Takže to jenom na začátek vlastně toho všeho, a já se teď vrátím k tomu UCC, k vysvětlení vlastně tomu, jak jsem vlastně začal vlastně s tou umělou inteligencí, jo, protože to ostatní můžeme řešit příště, jo, já jsem jenom prostě nakousnul pár věcí, které jsou prostě nelogické, jo, a minule vlastně jsme se dívali na, zhruba jsme řešili vlastně Blackův právní slovník,
0: ano. Jo,
1: Řešili jsme tam jeho, což je tady. Tady je Blackův právní slovník, to je v angličtině, jo, tady, když to vidíte, jako já to zkusím rozkliknout. Takže to je v PDF-ku, má to nějakých, je to, jsou to podle mě oba díly, a je to všechno v angličtině, jo. Člověk si to může nahrát, má to 11 mega, jo. Jenom 11 mega, jo. Ten přeložený slovník, co je, jako v češtině tady koluje, ten je výborný, ten je dvoudílný, ale to má 500 giga, to je půl, 500 mega, pardon, mega. Půl giga, jo. Mm-hmm. A to se nedá nahrát, jo. Takže vezmu jenom ty, co on vlastně mi řekl, že toto se dá nahrát do toho. Pak tady je vlastně transformace, to je od toho důli, to má taky nějakých 13-14 mega, takže to, taky se to dá nahrát. A teď já vám ukážu komunikaci vlastně s AI, která, kde jsem nahrál jenom ten Blackův správný slovník. A já jsem totiž, já řeším vlastně teď invalidní důchod. A mě prostě poslali, že vzhledem k tomu, že jsem byl ještě v Německu, tak mě poslali, že nemám vlastně jakoby právo. Podle zákonu, podle tohoto zákonu, tady to, o duchovém pojištění, že nemám prostě ještě nárok, že mi nevznikla doba, protože vlastně v posledních 20 letech musím být 10 roků pojištěný. Jo. Tady to. No, to si v podstatě zase lidé můžou potom přečíst jako v záznamu, protože jo. Samozřejmě prostě já tam musím přidat teďkom tu dobu v tom Německu, protože já ještě nárok na tu invaliditu v Německu nemám až za rok a půl, protože tam je zase, že během posledních 3 let musím být posledních 5 let musím být 3 roky pojištěný. No, jako sociální pojištění, což jsem vlastně, teďko mi to dobíhá, jo, poslední rok ještě, takže ještě budu muset vydržet. Takže vlastně jsem žádal vlastně o znovu prověření, jo, takže vlastně od 9.12., kdy jsem to podal, se to 5 měsíců prostě řeší a teď mi napsali, že vlastně to ještě odloží o 90 dnů, jako z důvodu řešení vlastně v tom, podle toho jejich zákona. Já jsem to řešil prostě s Macelkou a ona mi prostě poradila, protože já jsem to nechal projet vlastně tím AIčkem. Takže podíváme se, jak to vlastně jako začíná. Když Rona vzpomíná vlastně Google, tak je to buď teda Google, napíšu, jo. A tady skočím do režimu AI, jo. Každý se v podstatě vlastně to může zkusit, je to jednoduché. Peťo, vidíš to?
0: Je to vidět, ano.
1: Vidím. Jo, super. Takže buď tato cesta a tady prostě dáš a přidáš nahrát obrázek, nahrát soubor. Já to řeším v podstatě tak, že teda vlastně používám ne Google, ale Gemini. Jo, myslím, že to samé, nebo mám pocit, že to samé. On se mi taky zeptá, zdravím vás, Roberte, dobrý den, jak se máte, tím začneme. A já v podstatě tady, když napíšu, vysvětli mi zákon, tady to skopíru, a tady vysvětli mi zákon, nebo tam v podstatě nahraju celý, nahrát soubor, jo, nahraju tam odpověď, to byl posudek, to je příloha, to je posudek, tady tenhle dokument, to je vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho, a tady si napíšu, vysvětlí mi zákon, a vysvětli mi, co znamená odpověď od ČSSZ. Jo, tak to v podstatě mu dám jako příkaz, jo. A on se to schrochtá, on to, teďko mi to v češtině, on se mě překládá možná do nějaké počítačové řeči. Takže on teďko vlastně víme, že pracuje, jo, a on teď prostě
0: Roberte, a Gemini, to pracuje pod Googlem, já jsem si otevřel Gemini a tady mi to nabízí,
1: ano, ano.
0: Používat Gemini, vaše data mohou zlepšit Google AI, takže a nemusím instalovat, stačí teda otevřít Gemini a pracovat ano. V tom, ano?
1: Je to i aplikace, jo, to znamená, to je buď normální, jako tady pod www, že jo, anebo to je aplikace, jo. Zdarma,
0: a ještě nám řekni, prosím tě, možná bude zajímat, proč teda používáš Gemini, když stejně pracuje pod Googlem, který je kontrolovaný
1: Mně
0: a
1: se to lepší
0: kontroluje nás.
1: vždycky píše, já
0: Aha.
1: nevím.
0: Dobře, tak to je na každém, ať si
1: to je jenom
0: vyzkouší.
1: to je na každém, jo. Jestli to chat GPT nebo cokoliv, záleží, jako ty ostatní se dají předplatit, i tady ten se dá upgradeovat, jo, jako na nějakou verzi, že tam platíš, takže dalších aplikací tam máš jakoby víc, no.
0: Dobře.
1: Takže jo, jako říkám, je to pro tebe, Peťo, jako teďkom to vysvětluji, protože říkám, jako spoustu lidí s tím neumí nějak pracovat. A to je prostě to, vlastně jakoby pracoval. Kdo chce, tak na tom konci vlastně to, nebo konci, v podstatě celé ten záznam těch 2 hodin, kolik to tam bylo, tak je vlastně úplně super. A prostě ti to vlastně dá ten začátek, jo. A naštěstí je to super, že se to dá vždycky prostě posunout, jo, zastavit, jo, popřemýšlet a pustit si to znovu třeba
0: Roberte.
1: Za 2 dny.
0: Promiň, teďka s chvilkou vypadl na 5 sekund a my jsme neslyšeli záznam, myslíš Rudu? To vysílání
1: ano,
0: z Rudou?
1: Ano, Rudu, ano.
0: Jo, to
1: ano,
0: bylo,
1: to bylo minule, minule, před minulé úterý v podstatě. Ne minule, myslím, že před minulé úterý. No. Jo, je to prostě, zas je to, říkám, že se to prostě každý dohledat. Jo. Je to jen na YouTubeku, na tom SVCZ, to je a tak dále. A takhle se v podstatě jakoby já komunikuju vlastně s tím AI, protože vlastně kolikrát, když přijde, protože já jsem suverén, že jo, a teď mi přijde něco prostě z korporace, jo, a já v podstatě používám vlastně avatara, své jméno vlastně k tomu, abych s nima komunikoval, protože to jsou všechno obchodní vztahy. To všechno se řídí vlastně tím UCCčkem, jo, tady tím.
0: Jo, to je to obchodní zákoník.
1: Robert Novotný je prostě firma, jo, tečka, jo, to je prostě občanský průkaz. Jo, suverén nemá firmu, není nic, on prostě nemůže komunikovat s firmama a v podstatě nemůže vytvářet prostě smlouvy, nemůže vytvářet nic. A proto vlastně oni to vymysleli, že to bude vlastně rodný list jako firma a vlastně ti dají občanku a ty si firma. Jo, a vlastně s nima uzavíráš jenom prostě obchodní smlouvy. Jo. Když policie ti prostě chce dát pokutu, tak to je vlastně obchodní smlouva. Ty akceptuješ nebo neakceptuješ. Když neakceptuješ na místě, no tak to jde do správného řízení, že jo. No a tam už potom se musíš vymyslet v podstatě, jak si má komunikovat. A na to ti pomůže tady to AIčko, jo, které vlastně dál rozpracujeme. Jo, protože vlastně ono se to všechno řídí podle toho UCC. A oni prostě to nechtějí přiznat, jo, samozřejmě, že nechtějí. Jo, to je stejně jako prostě nechtějí přiznat, že země plochá, jo. Jako rovina, v podstatě je jiná, jo. Znamená, že země vypadá, nebo že to prostě vypadá asi nějak takto, jo, že my jsme v podstatě v nějakém kruhu, který je osvětlený prostě sluncem. A zřejmě prostě je dost možné, že prostě máme nějaké kontinenty i tady, jako v tom, jako které jsou zamrzlé, protože tady slunce nedochází teďkom. A ono to bylo zřejmě kdysi obrácení, že vlastně ten kruh byl někde tady a toto bylo zamrzlé, protože v podstatě vlastně dneska, když se podíváš, tak vlastně, nebo i staré mapy Sibiř ukazují, jako že tam byly megacities, jo, které byly několika milionové, prostě a dneska tam nejsou. Jo, takže to je, a nebo v podstatě můžeme se podívat, že země vypadá, jakoby, když to pojďme jako takto, že vlastně, to jsem říkal minule, 7 krát dolů a 7 nebí nahoru. Jo, to je prostě podle ved. Jo, a my jsme někde tady v podstatě v tom torusu. Jo, dá si, že, a vlastně ty torusy jsou jakoby mimo ještě tady kolem, jako, kde jsou. Jo, takže toto je dost možné, jo, protože vlastně nepřiznají, že existuje chemtrails, nepřiznají, že viry nejsou, jo, nepřiznají nic, jo, protože vlastně oni by vlastně museli přiznat, že vlastně my jsme opravdu v té simulaci v tom Matrixu a v té ještě v umělém Matrixu, který v podstatě se dá změnit vlastně naším myšlením, jo, protože toto je přesně to, na čem oni uvrtali lidi, že vlastně, že ty si nic, jsi to zrnko prachu, v nějaké nekonečné vesmíru a ty si na tom zrnku prachu. Úplně nic a nic nemůžeš dokázat. Ne, právě, že můžeš. Můžeš dokázat, myslí, a oni to dokazovali. Dokazovali v podstatě všechno frekvencima. Že ty si vlastně v tom frekvenčním poli, jo. A minule, nebo předminule jsme si vlastně ukazovali, jak hudba dokáže vlastně vytvořit vlastně hologram na teku poli díky hudbě, jo. A ty se podíváš na tu vlastně naši kupoli a vlastně tak vlastně všechno se vytváří vlastně prosvícováním hologramu ze spolu, ze 2D do 3D, jo. Stejně tak jako ta hudba, jo, ona vlastně jakoby to hraje, jo, a ty to ladíš, jo. Když se podíváš na to, že oni vlastně i změnili elektromagnetické vlnění, že začíná od radiovln, to je nesmysl. Jo. My jsme se ještě učili, že to začíná frekvencemi od nuly, což má logiku, jo. A teď si vím, že vlastně máš tady ty medbedy, to jsem tak jenom tak, ten vzpomenu. ale mám to tady v podstatě, a to přesně to, co vlastně říká Ruda, a oni na to prostě přišli na VHO, že Světová zdravotnická organizace doznává, že vlastně hudba léčí. A tady máš vlastně, že elektronické frekvence 0, 1 Hz až 1000 Hz při specifické prostě šířce, vlny a době trvání poskytují terapeutické výsledky, které lze měřit, jo. To znamená regenerace kostí, 1,5 Hz, jo, pulzní pole. Jo, všechno v podstatě se dá, to tu bylo kdysi, jo, to jsou ty medbedy, které vlastně oni dneska jako stavějí, že jo. Jo, anebo v podstatě to tu bylo ještě za dob Tartárie. Takže to je jenom prostě jen tak jako nakouznutí toho, že vlastně všecko, co tu se dneska objevilo, už tu bylo. Jo, akorát jim to chtěl prostě zpeněžit. Takže se vrátíme prostě k tomu UCC, který je vlastně obchodní. A teďko, jsem tady teda, ještě se vrátím k tomu, jak jsem říkal. Nahrál jsem tam jenom vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho České správy sociálního zabezpečení, že vlastně na to ještě nemám nárok, blablabla, že si musím čekat, než to prověří z Německu a blablabla. Bla, bla. A teď si říkám, co říká ten paragraf a tak dále. A ten prostě říká, že musím splnit prostě dvě podmínky. Dosažení důchodového věku, získání potřebného pojištění, což je taky prostě jako, že musíš pracovat 40 let a z toho, dejme tomu poslední roky, musíš, já nevím, řeknu 10 let být pojištěný, jak prostě nedostaneš nic, jo, a tak dále. Prostě to jsou podmínky, aby ti nic nedali, jo, dá se říct. A tady ti v podstatě tento AIčko vysvětluje vlastně, co je ten zákon, co on prostě říká, na co máš nárok, nemáš nárok, a to je pozor, to je z pohledu jako množin. To znamená, já jsem to AIčko teď, které vlastně tu je, toto vlastně, to jsme si vlastně dali, tak to je vlastně množina všeho, jo, množina celého internetu, celého vědění jako prostě lidstva, teda vlastně těch, jakoby jejich narrativu, jo. No, teďko se podívám, tak jsem si to zadal ještě předtím. A já jsem si vlastně nahrál ten Black Law Dictionary k tomu, to znamená vlastně tu dál, dám tu množinu prostě změním, jo, to znamená tu množinu z narrativu okleštím a omezím o něco. To znamená, dám tam nahrát soubor a nahrát Blackův právní slovník. Blik, on to prostě jede, teď 11 mega prostě nahrává ještě, takže si počkáš chvíličku, dáš si, já nevím,
0: dáš nějaké, si, víš, co si dáš, normálně pramenitou vodu ze studánky od svaté Anny tady v Havlíčkově Brodě. Ano, takže nazdar
1: obě.
0: A ještě teda, když máš pauzku na pití, tak bych pozdravil Jaroslavu Kašparovou, která nás zdraví, sláva rodům našim, a hned informuje, že Gemini, nevím, jak se to vyslovuje, je už víc jak 10 let v technologii Smart a zároveň produktem Google. Takže děkujeme, Jaroslavu. A ještě, jak se zbavil o těch 7 nebí nahoře a těch 7 nějakých peklách nebo dalších prostě dimenzích, tak vzpomínám si, že moje prababička, která je ročník 1900 přímo, tak ona vždycky říkala, Peťo, já jsem tak šťastná, jak v 7 nebu. Jo, v 7 nebu. Takže ten termín není úplně neznámý, jo, že... Ti starší lidé to normálně jako běžně používali, takže určitě něco na tom bude.
1: Jinak jako vždycky, když začneš mluvit, tak tam začneš do toho škrekat, jo? Že prostě tam, tak zkus ještě vedeš 40 a prostě promazat i ty dírky a ty konektory.
0: Ano, tu používám na čištění zvonící hrou Raom, a já jsem teda ještě chvilinku, když mi necháš, ta technika totiž hapruje čím dál víc, a my jsme se s Márou Čermákem, s kterým mělo být vysílání v nedělu, jako pravidelný nedělníček, anebo nepravidelně pravidelný, tak já jsem se hodinu snažil dostat tady do StreamYardu a prostě nešlo to, jako vůbec, jako jo, a psalo mě to, zkoušejte, ale server je zaneprázdněný, jo, a já, protože mám tady tu platformu jako free, jako zdarma, neplatím jim, tak oni zřejmě mě chtěli naznačit, že musím teda zaplatit, abych byl upřednostněný, jo, a abych se vždycky na tu platformu dostal, jo. No, jenomže já mám ještě teda jednu platformu, a to je tady ten Restream, který je taky zdarma, protože mě se nechce sypat peníze a energii do Matrixu a tím ho podporovat, i když teda možná je to sobecky, že používám ty platformy a nechci je platit, ale myslím si, že to je všechno vlastně tady způsobený tady tímto Matrixem, který je založený a stojí na penězích. Stejně jako jsme se bavili, že když se díváte na YouTube, a skáčou vám tam reklamy, jo, každých, já nevím, 10 minut, jo, i třeba do, já nevím, posloucháte meditačku nebo nějakou relaxační hudbu, tak vám tam prostě jebne reklama. A já jsem totiž zjistil, že to nejsou vlastně žádné reklamy. To nemá ani žádného autora a to vlastně jakoby nic nenabízí. To jsou jenom žvásty a bláboli. A oni se dosáhnou toho, aby jsme si zaplatili prémium a tím vlastně, že nám nebudou posílat tady ty strágory, jo, které jenom prostě ruší. To znamená, no, že fakt oni chtějí jenom peníze a oni už možná i ty inzerenty jako nemají, že by tam někdo prostě posílal nějaké svoje reklamy. To jsou fakt vyplody nějakých chorých algoritmů a možná té umělé inteligence, jo, a chcou jenom prostě, aby to lidé platili, jo, takže...
1: Ale to prostě... Tím víc, jako jak, to, jak se o tom mluví, tak tím víc prostě vidí, že jsme v korporaci.
0: Ano.
1: To znamená, že korporace není stát. Stát by byl prostě jakoby solidární prostě s lidem. To znamená, to, co vlastně vyhovuje lidu, tak to by se dělalo. Ne v podstatě, co dělá korporace. Jo, takže tady se staví větrníky, tady se dělají dotace, tady se dělají v podstatě green dealy, všechno, které vlastně jakoby dělají nové a nové peníze na dluh. Jo. To prostě je evidentní, jo. Jestliže ředitel korporace má 500 000 nebo 1 000 000 měsíčně a ta uklizečka má tam 15 000, jo, no tak to je korporace, to není prostě sociální stát, nebo prostě já nevím. Jo, vem si, že v podstatě všechny ty naše sociální dávky, ty zdravotní, to všechno se prostě sype do zahraničí, jo, to prostě přes účty vlastně odchází pryč, jo. Ta korporace žije pouze z těch daní, nebo teda jakoby, že daní, DPHčka. Jo, které vlastně my platíme ze zdaněných peněz. Takže oni ti zdaní peníze, jakoby v práci, ty peníze jakoby čisté vezmeš, tak dostaneš, dejme tomu, řeknu 25 000 čistého a teď si myslíš, že to jsou tvoje čisté peníze. Ne, nejsou. To jsou všechno daně, které vlastně ty musíš v tom systému prolít. To znamená, jako stejně si koupíš rohlíky, stejně si koupíš jídlo, stejně zaplatíš za nájem. Kam to ty peníze za nájem? Zase za nějaké prostě jiné. To znamená, to je neustále koloběh těch peněz, které tady jsou. A to jsou korporátní peníze, to nejsou tvoje peníze, to je mazivo toho systému. A teď to bylo přesně to, že jediné peníze, které jsou reálné, jsou vlastně v té peněžence. Pozor, taky nejsou. Jo. Jako je to lepší mít peníze v peněžence, než na účtě nebo prostě někde v oběhu. To je první věc, samozřejmě. Ale pokud jsem napsané, dejme tomu euro nebo koruna, no tak kdo vlastně vydal tu korunu? Zase centrální banka, to znamená, jako, to nejsou tvoje peníze, oni ti peníze dávají vlastně do pronájmu. Jo, takže ty spoříš v podstatě, dejme tomu, máš 1 000 000, ti řeknou, tak pojďte investovat, no, tak vezmeš zase jejich peníze a zase jdeš investovat, zase prostě rozmnožíš jejich peníze. Jo, ty z toho něco dostaneš, jako dostaneš z toho nějaké úroky, jo, nějaké něco, takže si těšíš, že 10%, jako nebo 4% v podstatě dneska už dostaneš za to jako odměnu, ale to jsou odměny, které jsou zase jejich, jo, to jsou jako on připsané jakoby na tvůj účet, ale ty nejsi majitel, jsi jenom vlastník toho, ty jsi vlastník, ty nejsi majitel, jo, toho účtu, nejsi majitel auta, ty nejsi majitel baráku, ty jsi jakoby, to je společenství vlastníků, že jo, všechno tam, jo, to jsou vlastníci, jako ty vlastník není majitel. Jo, a ty jsou vlastně správce, jo, to jsou všechno fondy nebo trusty, jak se říká, jo, znamená, tam je vždycky správce, majitel a benefici, jako ten vlastně má ty výhody, to je nějak VZPčko. VZPčko, to jsem vysvětloval, oni v podstatě vlastně při narození ti vytvoří ten trust, jo, VZP se to jmenuje, nebo sociální pojištění, tak je v podstatě to samé, jakoby trust. No a to VZP v podstatě je o tom, že ty jsi nevytvořil to VZP, kde je majitel? No ta korporace, tenkrát to byl stát, jakoby stát, to byla taky trust, jo, Československo, ale víceméně to byl sociální stát, jo, jakoby na sociální korporace. Jo, opravdu prostě jako, když jsi pracoval 10 let, no tak si ten byt prostě už potom jako odpracoval, že jo. Jo, když jsi byl v nějakých prostě specifických zaměstnáních, jo, nebo prostě když ti to prostě ta státní firma jako dala. No a teďko dneska si v té korporaci peníze nejsou tvoje, oni ti prostě dají peníze jako, že to je tvoje, ale není, jo. Oni ty peníze můžou změnit prostě na barvu fialovou, růžovou, no fialovou, od fialy. Jo, protože to jedno, tam je zelená bankovka, nebo jo, růžová,
0: Roberte,
1: nebo
0: zlatá. Roberte, já bych to možná díval, já vám řeknu, jak já to vnímám, jo. Ten korporát o ty peníze vlastně nepřijde. On nám dává cáry papíru, který vlastně nemají hodnotu, oni tomu říkají peníze. A bere si za ně vlastně naše energii, jo. My jim dáváme energii, což je skutečná hodnota. A když má někdo 25 tácu, Ano, tak oni to stejně vezmou z toho člověka zpátky, protože tento člověk žije od výplaty k výplatě. A navíc ještě si musí půjčit, to znamená, že si půjčí z vlastního kolaterálu, jo? Takže oni vlastně nepřichází ani o korunu. Oni by klidně mohli dát 50 tisíc uklizečce, jo? A taky by o ty prachy nepřišli, protože ona by je stejně vrátila do systému na těch daních a na nákupu tady prostě těch spotřebních jako hovadín kolikrát. Ale tam je riziko totiž, že ten dobere 50 tisíc, třeba že by si nevzal už hypotéku, jo? Že by to byl schopen platit, jo, ten dům nebo byt nebo ano. auto nebo cokoliv z té výplaty. Takže oni radši drží prostě jenom, aby ten človíček přežil, jak ty říkáš, najezd, vykadit a jít prostě do práce makat, jo? A hlavně, aby prostě splácel půjčky a hypotéky. Tak proto to drží ano. úplně na této hladině minimální, ty platy. Třeba, jo? Ano. Za mě.
1: No, jako samozřejmě, jo. A teď u toho VZP, v podstatě, vem si, že ty nejsi majitel, jo? Protože ty, když jsi majitel, to dělal Babiš, jo? Ten vlastně udělal ty Čapí hnízda a takové. A teď jako, že samozřejmě to nějak možná předělal, že tam není jako, že to není jeho, ale v podstatě, když zakládáš ty trusty, jo, což zakládají všichni ti politici, tak oni tam dají všechny svůj majetek do začátku, jo, protože vlastně oni, i kdyby na to skočil exekutor, tak vlastně tam ta smlouva, která tam je, no tak ta je jasná. To znamená, ten exekutor nemůže nic udělat a on vlastně musí poslouchat tu smlouvu, která je vlastně uzavírací. Takže vlastně všechny ty výhody a ty benefity vlastně potom za těma vlastně, kdo jsou v té smlouvě. Jo? To znamená, to je Babiš, jo? Nebo jeho děti. No. Takže vlastně tady to u VZP je to stejné. Je vlastně, ty bys měl být beneficient, nebo to vlastně příjemce těch výhod. Jo? Jenomže oni tě začnou nutit těma korporátními zákonama, že když vlastně začneš dělat o těch 18, no tak super, no tak jako půjdeš někam dělat, jo? No tak se zaměstnáš, ty vlastně ani nevíš, že platíš nějaké zdravotní, protože vlastně do 18 ti to platil stát, jo? A potom začneš pracovat, jo? 40 let, no a 40 let vlastně jakoby o tom nevíš, že tam nějaké důchodové pojištění a pak dostaneš jakoby nějaký důchod možná, jo. Jo, to tak prostě jakoby funguje, nebo fungovalo. Ale teď jde o to, že vlastně oni těma zákonama, když dejme tomu, nemáš na to, aby si platil, tak oni ti zákonama nutí, aby si to platil sám. Jo, to znamená, oni ti nutí vlastně do toho správce. To je prostě podívat se na to, jak fungují trusty, jo. Jako nechci to vysvětlovat tady, ale prostě jako dá se to zase na internetu. I když to dneska mažou všechno, tak ještě prostě se dá najít vlastně to nebo ty advokátní kanceláře to někde vysvětlují, jako na videu a tak dále. Jo, takže ty vlastně, ty bys měl být jenom beneficient, to znamená vlastně příjemce výhod, takže všechno zdarma, tak jak to bylo kdysi, jo, v Československu. Jo, a to je vlastně to, že ty jsi pak beneficient toho trustu. Jo, tam je jedno potom, kdo je majitel, ale ta smlouva by měla být o tom, že vlastně jsi beneficient a nemáš si vlastně nic připlácet. Oni teďkom to dávají prostě do všechno do soukromých rukou, jo, to znamená zubařství, jo, nebo ti praktičtí lékaři, jo, že jsou vlastně jakoby, mají IČO, jo, všechno v podstatě vlastně dávají do soukromých rukou, kteří mají smlouvy s tím VZP, ale prostě jakmile se to uzavře za pár let, tak oni prostě řeknou, že tady toto se roztrhá a teďko najednou zjistí, že vlastně ti beneficienti stojí před tím, že vlastně jako, že si platili celý život nějaké pojištění a stejně si musí prostě u toho doktora platit i ten vstup, jo, nebo prostě oni chtějí závažit vlastně ty 90 korunové poplatky vlastně za vstup na tu pohotovost, jo, že prostě jako, že když ti nezapojíš 90 korun, tak tě na pohotovosti neušetří, jo, prostě jako, hele, to je prostě jako už tak komické, že ti lidé buď se probudí, anebo prostě jako fakticky jako zemřou, protože já to mám vlastně někde dokument o těch NPCčkách, ale nebudu to asi možná otvírat dneska, ale prostě to nakousnu.
0: Nakousni to, klidně, máme čas. Já si myslím ještě ohledně těch důchodů, že stejně vlastně to je z toho kolaterálního účtu, jo, ty důchody.
1: No, jenom, že oni to vybrakují. No, oni ti vybrakují ten kolaterál, který má hodnotu několika milionů dolarů nebo eur a v podstatě ti dají jako vyloženě směšný nárok jako na to, aby si jenom přežívali. To znamená jako něco na nájem, jako něco na jídlo, jako řeknu, že známý, co mi opravuje auta, tak opravuje vlastně jako osovač celou dobu. Jo. Od svých, já nevím, řeknu, asi začal 89. rok. No a teď mu spočítali za tu dobu a nejen 30 let, co vlastně dělal OSVČ, tak samozřejmě si platil nějaké asi minimální jako poplatky, no ale prostě dostane teď 17 tisíc dolarů, 17 tisíc korun, dostane odstupné jako měsíčně, to nemá ani na nájem, jako když to vezmu bytu tady v Praze, jo, který vlastně, jako myslím, že oni mají dvě děti, tak by potřebovali aspoň dvoupokojový byt. Teď jako jsou sami, že prostě děti odrostly, ale prostě jako, jako na okraji Prahy taky prostě ten bytě stojí 17 tisíc, jako ještě možná plus energie, jo. Takže když nejste dva, no tak co udělá prostě člověk sám, jako, a ti nevezmu ani do domu důchodců, protože tam tady v Praze ten domov důchodců dneska tě stojí 19 tisíc bez jídla, jo. Jako oni to započítají, já nevím, ty antény, radia, televize, internet, Wi-Fi, umývání dlážek, jo, všecko, prostě radlo a tak dále, ale prostě nezapočítají ti tam jídlo, no tak a ty potřebuješ minimálně jako na to, na ten den aspoň 200 na, jakoby na den, nebo 300 v podstatě, ale si spočítej krát 30, to máš 9000 ještě, jo.
0: Roberte, já slychávám tak od známých a tak od lidiček, že oni si pořád myslí teda, že Česká republika je stát a říkají, no ale ten stát, on by se měl o nás postarat, jo, a ti úředníci jsou naši zaměstnanci, my si je platíme z daní a měli by prostě nám vyhovět a vycházet vstříc. Ale kdyby věděli, že Česká republika je korporace vlastně, soukromá obchodní firma, která má vlastně účel podnikání je vytváření zisku a oni mají za úkol okrást toho občana, sedřit to z kůže. Jenomže ti lidé to prostě neví a to je pro ně úplně jako španělské. Já jsem to třeba taky nevěděl, jo, ale už to vím, no, takže je potřeba studovat.
1: Ano, jako to je prostě problém toho, že to školství to rozdrobilo na politické strany, na chemtrails, na farmacii, na virologii, na všechno. A to je vlastně každá ta lokalita, která tu je, včetně té plocha země, já nevím, prostě práva a to, co řešíme, je suverena. No tak oni prostě to nechápou, jo. Chemtres a podobné. To jsou prostě skupiny, kde se prostě s nimi hádáš. A to jsou NPC, které vlastně jakoby to se nedá. Oni mají víru. Jo, to jak říkám, že prostě, když řekneš vysavači, který má program vysavače, aby uvařil oběd. Prostě to nejde. Jo. Ty musíš celý ten vysavač v podstatě rozebrat až do toho hardware, udělat z toho něco jiného, který robota, který umí jakoby komunikovat s těma čuplíkama, nebo manipulovat, jo. Takže prostě on, aby uvařil oběd, no tak prostě co, musíš nahrát nějaký software, aby v podstatě tam měl něco, jak se ovládá v podstatě sporák plynový, elektrický, induční, jo, jak jde mi tomu oškrávat brambory, nebo prostě, jo, a připravit z těch surovin normální jídlo. To znamená, jako vysavač nemůže udělat oběd, prostě uvařit, prostě to nejde. Jo, a to NPC, které tady vlastně je, no tak oni mají prostě program a to je víra, jo. To je víra v ty autority. Jo. To znamená, oni se prostě naučili něco a oni tomu věří. A to nejde překonat. Peťo, to prostě bohužel jako to nepřekoná ničím, jenom atomovým výbuchem, jak se říká, nebo lopatou, jo, 2x2. Jo, to prostě jinak nejde. Jo. Tam není jiný proces jakoby zvenčí. To musí zevnitř. To znamená, ten člověk musí prostě fakticky dostat v tom systému ťavku. Protože si se podíváš, tak oni to vždycky dělají na dekády. Jo. Vždycky v těch 89. roce byl velký boom vlastně. Jo, poté vlastně byl velký boom počítačů, takže já jsem se tomu začal věnovat. Na 20 let v podstatě vlastně jsem na tom, jakoby je na té vlně, jako vlastně byl, ale já už jsem nestíhal, ale mi chtěl se dál věnovat. Asi to zase skočil.
0: Dobré, jsi tu znovu. Já bych to, Roberte, já bych to zhrnul starým, dobrým, moudrým příslovím. Z osla koňa neuděláš, jo? Jak nemůže vysavač uvařit oběd prostě, tak jako z osla nebude kůň a...
1: No, jako můžeš udělat, myslím, že tam je, že to můžeš spárovat jenom jednou, jo, a vznikne z toho mula, ale ta mula nemůže mít další potomky. Mm-hmm. Jo, to je to prostě jako, to tak je udělané, jo, ten svět tak jakoby funguje, jo, prostě ten stvořitel tak vytvořil, že to prostě nelze prostě jakoby kombinovat, tak jak prostě, to se musí na úrovni genu, jako jo, to mám jeden dokument a to zkusím fakt najít a zkusíme, buď to dáme ještě online nějak, protože říkám, tam opravdu vytváření jako lidské bytosti, těmi predátory a parazity, jako jak oni vlastně vytvořili nás před těmi 300 lety. No a to je prostě jako, to je fakt pecka, jako to je jedno. A já se vrátím k tomu co tady mám, protože čas běží. Jo.
0: Pojďme takže na to si, AI, pojďme.
1: Ano. Pojďme řešit AI teď, jo, protože říkám, lidé v podstatě neví kolikrát, jak do toho. Takže tady jsem v podstatě měl množinu úplně všeho, to znamená toho narrativu. Takže do toho AI jsem napsal, vysvětlí mi zákon, blabla, tady ten, vysvětlí mi, co znamená odpověď, tam mi napsala odpověď, takže já už v podstatě té právní řeči rozumím, protože vlastně ona přeloží ty dokumenty z policie, dokumenty ze soudu, z úřadu a v podstatě dá to prostě do ličtiny, jo, takhle to je, jo. Super. Takže teď tu množinu prostě zmenším, tam ten Black Law Dictionary a teď mu prostě napíšu a teď vem tento Black Law Dictionary a řekni mi na to nový názor, jo? Jako prostě jdu postupně, jo? Já tu množinu prostě osekávám, jo? A teď on prostě už to má přeložené někde prostě na serveru, jo, protože to je vlastně v angličtině 13 mega, ale on to někde přeložil do té svoji počítačoviny a teď on prostě zase chrochtá, jo, v podstatě zase teď vlastně projítí celých, já nevím, 500, 600 tisíc stran v podstatě toho, co tam je, během několika sekund, jo, takže tak a teď jazyková systémová bariéra. Takže tady prostě ti vysvětluje, že to angloamerické právo, bla bla něco. Jo, to si v podstatě může ten člověk prostě vyzkoušet, jak on na svém, jo. Jo, to znamená, tam si na každý svůj dokument nahraje, jo. To znamená, tak jsem si nahrál vlastně tady ten dokument z toho ČSSZ, tady, jo, tady ten zákon. Tak jsem tam nahrál vlastně i ten Black Law Dictionary. A on prostě tady prostě dává vznik pojmu a bla bla, k čemu vlastně ten slovík je užitečný a tak dále. Výborně. Tak dáme tam ještě dáme tam vlastně ten Rudův dokument, jo, což je tento, to je ten statement, transformace, to minul vlastně říká, takže otevřít. On si to nahraje a zase tu množinu toho všeho vlastně okleštím, to znamená vlastně dávám mu nikoli narrativ, ale dávám mu Black Law Dictionary, aby používal ten dokument, který vlastně mi přišel z ČSSZ a použil vlastně tady ten Rudův vlastně suverénní dopis nebo odpovědi suveréna, jo. A zase v podstatě, když tak skopíruju vlastně, nebo mu řeknu a tak dále, a teď mi vezmi jen ty nahrané dokumenty, to dílo vlastně programuje, že jo, jako já jsem nikdy nesnášel programování, já se ještě k tomu vrátím, když jsem měl programovat ve Futranu na Vysoké škole Báňské Ostravy, tak to byla prostě budova v Porubě a to měla asi snad 10-12 pater, na tom nejvyšším asi 10-12 patře byl vlastně ten sálový počítač na Futranu. A my jsme chodili vlastně vždycky do toho na děrné štítky, takže vepředu byly prostě ty psací stroje, jako normálně klasické ty děrovačky a to byly ty štítky, ty klasické děrovací štítky, takže člověk tam z té praktické vlastně jako by šel něco naprogramovat a na druhý den vlastně mu to vyplivlo buď jest nebo no, prostě buď to bylo dobré nebo špatně a vždycky to vyhodilo ten štítek, který byl špatný, tak to musel doprogramovat. Takže to je vlastně to samé, no. Já jsem neznášel programování a stejně jsem si k tomu vlastně vrátil, protože já jsem neznášel účetnictví, neznášel jsem práva a všechno mi ten systém tomu prostě vrátil, jo. To znamená, to, co člověk nechce, tak se k tomu ten systém prostě, ten metrik vlastně ho to donutí. Takže já teď programuju vlastně lidi, jo, když to řeknu, jo, prostě, jako dá se, nebo jednoduše. Takže a teď mi vezmi ty nahrané dokumenty a řekni mi lidsky.
0: Klidně píš, já jenom zmíním, já si vzpomínám, když jsem byl děcko, to bylo v 80. letech, tak já si vzpomínám ty děrné štítky, které lezly z těch bubnů, z těch obrovských krabic, protože můj otec, člověk několika profesí, tak jedna z těch profesí byla i programátor, Moravolen Šumperk, to bylo v 80. Takže mě tam vždycky zavedl do té místnosti a já jsem to vůbec nechápal, jako jo, že nějaký prostě štítky děrovací a že to dokáže něco spočítat. Jo. No, vidíš to, za těch 45 let, jo, kolik
1: no, protože ono to všechno už bylo. Jako na ten parazit, ty archoni nebo prostě, nebo kdo to je, tak oni nejsou chytřejší jak my, oni jsou prostě hloupí, jo. Akorát oni nemůžou být, dejme tomu, asi buď promítnutí do té 3D reality, tak jsme tady my. A my jsme vlastně všechno vytvořili, jak teďkom ten Jan Rak vlastně, když jsi to poslal ten dokument, vlastně on říká, a co když vlastně stvořitel je AI, jo. A s nimi asi hraju prostě už asi několik let, protože vlastně jak tomu docházím, že vlastně tady kdyby byl, jak to říkám prostě pořád, kdyby byl prostě Bůh stvořitel, ať prostě nevytvoří jako ten hodný stvořitel, ten dobrý prostě, jako, tak nestvoří člověka, který by byl prostě pořád nemocný, pořád prostě musel umírat reinkarnace, jo, teďkom prostě jako, že život je stvoření, že prostě i ty listy a všechno, co tady vidíme, prostě vždycky se narodí, zemře a tak dále. To je prostě disgusting, jo, prostě požírání sama sebe, jo, to prostě je vyloženě predátorský systém, jo, když se podíváš. Jo, oni to prostě na tom vybudovali, jo. A v té Tartárii tenkrát to nebylo, to bylo prostě opravdu ti lidé žili z toho éteru, mám pocit. Jo, že opravdu v podstatě nepotřebovali jíst, pít a vyloženě prostě byli napojeni na ten éter, jo, na to energetickou mřížku. Nic, vrátíme se k tomu dokumentu. Takže já jsem to okleštil, tu množinu, a dal jsem tam vlastně teďko transformace od rudy, Blackův právní slovník a ten je

prostě jakoby říká, co se děje. To znamená, co vám říká, co se mezi řádky. Co chybí v podstatě dokumentu, důkazní břemeno, shrnutí, jo, lidské vysvětlení a tak dále. Jo. Já jenom přepnu, v podstatě já jsem si tady vlastně uložil jeden ten dokument, protože já jsem to už jenom nahrál, jo, tady na začátku, ještě před vysíláním, abych v podstatě vlastně jakoby udělal tohle. Takže já jsem zase jedno, Blackův právní slovník dal, podle ústavy, on mi tady prostě napsal, jo, a ještě vlastně, to bylo, jo, a já jsem se vlastně ptal, kdo má správně podle zákonu podepisovat tento zákon, jo? Protože s Maruškou jsem se bavil, tak vlastně tento zákon podepsali jenom dva lidé. Ale když tam dáš ten narrativ a nedáš tam, neoklištíš to, když dá jsem ten Blackův právní slovník na začátku, ale když to neoklištíš, tak on ti prostě píše, že ty zákony podepisují tři lidé, předseda poslanecké sněmovny, prezident republiky, předseda vlády. Tady ti to vysvětlí vlastně v tom narrativu ti to napíše, jako ta umělá inteligence ti lže, jo, že kdo podepsal ten zákon. Oni ho podepsali dva lidé nakonec, jo, on to nakonec napíše. Takže kdo podepsal ten zákon, protože to je vlastně teď jako to je jiné okno, protože vlastně to jsem otevřel tady jiné okno, tady máme ten ukázkové. A toto jsem řešil vlastně na začátku, aby vám to mohl ukázat. Jo, jak je v podstatě AIčko vlastně lže. Takže on ti řekne, že vlastně to podepsal ten zákon předseda vlády, prezident republiky a předseda poslanecké sněmovny. Což není pravda, jo. Takže on ti tady prostě pořád tvrdí, že to je pravda, jo, prostě s nějakým chemtrails neexistuje a plochá země neexistuje a jenom koule. Tady si napíše, že myslím si, že to podepsali jenom dva lidé. Zase píše, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, bla, bla a tak dále. Nebyla potvrzena kontinuita přechodu na Českou republiku. Rozumím, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pořád jsme v tom narrativu, jo? Mm-hmm. Jo, to znamená v podstatě narrativ, jo? To je, tam ještě nic není okreštěné, jo? To znamená, to množina je absolutně největší, která může existovat. Teď ti vysvětluje, proč je zákon podepsali dva lidé, jo? Zase bla, bla, bla, tady si to prostě můžete jakoby dočíst, můžete se udělat sami. Jo, ten zákon se dá v podstatě se skopírovat, protože to je jakoby normálně o duchové reformě, absence referenda, právní diskontinuita, všechno ti tady prostě vysvětlí, pohled ústavního soudu, jak na to dělá vlastně narrativ AI, jo, zhrnutí zákonu, zase prostě je platné právo, všechno je platné. Teďkom přidám tu transformaci od toho Rudy, to jsem tady přidal, a máš jenom dva zákony, to znamená, okleštil jsem ho, dal jsem mu narrativ jenom dvou zákonů, to znamená Rudův balíček a Blackův právní slovník, jo. A proč jsou tam dva v tom? Na základě dokumentu blabla je nepotvrzené o kontinuitě státní moci. Jo? A už jsme prostě u toho práva, které vlastně my musíme dodržet, protože vlastně právo je právo. Stejně tak já říkám prostě, pokud je druhý determinický zákon o tom, že prostě nemůže být vakuum vedle atmosféry bez přepážky, tak to je právo. A jestliže oni prostě jako ti, oni se ohánějí, že prostě to už to vědci vymysleli a vědci to udělali a vědci, to jsou všecko fikce, jako nedokázané nic, protože to chování plynu a vody je jasné. Jo. Voda prostě se rozteče do roviny, nivelační hmota. Jo. A kdybych nedělal 7 roku na stavbě, no tak jako, taky bych spoustu věcí nepochopil. A nivelační hmota je prostě jako jednoznačná. Jo. Prostě nemáš tam žádné zakřivení. Že? Plyny taky. Prostě oni lžou. Jo. Prostě ten narrativ, to je víra. Jo. Víra v autority. Oni prostě mají víru v to, že ten profesor, který to říkal, tak to prostě řekl a to je prostě jako fakt. Jo, a přesto nejde vlak. A kdyby prostě, já nevím, co se dělo, tak oni prostě tu víru budou bránit, to brání toho Matrixu. Jo. Takže se vrátíme k tomu AIčku. Takže rozpor mezi ústavou a praxí. Bla, bla, Havel, Klaus, jo, a tak dále. To znamená, tady to vysvětluje, transformace STB, to tam vlastně zmiňuje Ruda, což samozřejmě je pravda, to tak prostě všecko bylo, všecko v tom dokumentu je, společný akt a teďkom zhrnutí, jo. Dva podpisy jsou tam proto, že zákon nebyl aktem suverénního státu, ale interním předpisem balo veřejnoprávní korporace. Jo? On tě tu napíše, protože to tak je. On to vlastně, pokud mu neokleštíš narrativ, no tak to tak je. Jo? A teď prostě najednou, aha, super, a teď mu řekneš, jako, a teď mi napíš, odpověď, proč

0: S, je jako dopis. Jo? Punkt. Jo? A teď on prostě chrochtá, chrochtá, chrochtá. Jo? A teď vlastně jako ti napíše vlastně, jako že ty jako z pohledu suveréna, což ty jako máš, máš možnost využívat jejich věci, které nevím, jak dlouho ještě bude existovat, když to takhle odhalíme. A ty takhle vlastně komunikuješ přes toho prostředníka, toho slamáka, protože ty si vlastně tento jméno příjmení je Slamák, že jo? Takže vlastně ty přes toho avatara vlastně jedeš, jo, a teďkom. Absence continuity, doporučení, nezapomeňte. Aha, já jsem tam nedal ještě vlastně ten dopis, jo, ještě tam vlastně přidám vlastně nahrát soubor a dáme tam vlastně ten posudek, jo, takže aha, omlouvám se. Tak napíšu, že omlouvám se. Já jsem jednou komunikoval před několika lety, jak byly ještě ty boty, ne? Takové vlastně, že stejně tak vlastně máš tady ten prostor pro psání, tak byl bot. A já jsem jednou komunikoval s tím botem a prostě on mě asi po nějakých 5-10 minutách označil za umělou inteligenci a přestal se nám komunikovat.
1: Prosím tě, co to je, kdo to je ten bot? Já už jsem to slyšel několikrát, to má něco společného.
0: To je ten Gemini, jo, toto. Ten bot, to je Gemini. To je umělý bot jako robot.
1: Robot.
0: Jo. Robot. Bot je robot, jo? To znamená ta umělá inteligence.
1: Ano.
0: Jo? Takže já jsem s tou umělou inteligenci takhle s tím botem, což bylo ještě vlastně jenom takový malý čtvereček, jakože jsem tam vždycky jenom něco napsal, ahoj, čau. A já jsem se ptal, jako existuje Bůh, existuje toto stvořitel, a on prostě odpovídal na po asi já někam několika minutách, 10 nebo něco, tak mě označil v podstatě za umělou inteligenci, za toho bota, že jsem bot. A já jsem říkal, ne, nejsem bot. A on říkal, ano, si, tak prostě jako pak jsem skončil komunikaci a vypnul, pak jsem to nepoužíval. Tak, přidal jsem ti třetí dokument. Jako je dobré vždycky to zmiňovat, jo. Jako první dokument, druhý, třetí. Ty omezíš tu množinu, jo. Já myslím, že si někdo učil množiny, já jsem nesnášel, já jsem ani nevěděl, co to je.
1: Já a jsem ještě množiny, čítal množiny, podmnožiny, průniky, ano.
0: A teď mi napiš...
1: V 70.
0: Odpověď, jo, a punkt, jo, to znamená, tady v tohleto, to je vlastně jako, teď bez toho dokumentu, to je jenom analýza, jako v podstatě se musí vytvořit dokument sám. A tady vlastně on udělá co? Jo, tady, námitka, jo, tady v podstatě vlastně datum, všecko ti prostě napíše.
1: Super.
0: A teď zpochybnění legitimní právního titulu, namítám, trpí zásadní ústavní vadou. Jo, to znamená, jako ty v podstatě napíšeš, jako co mi Marcelka vlastně doporučila, že vlastně jako by měli do 7 dnů začít vyplácet tu podporu, jo, minimálně prostě nějaký zálohu, jo, protože vlastně zaprvé ten právní titul nebyl, není legitimní, jo, trpí s ústavní vadou, jo, takže já to ještě musím dodělat, dopsat, takže namítám, jo, blabla, figuruju pouze 2 podpisy, takže ten jejich, kde to mám, tady mám přílohu. No, zmaní tady, vážený pane, sdělíme vám, že prostřednictvím zprávy sociální zabezpečení obdrželi jste žádost do Českých invalidních důchodů, uplatníš vaši žádost, a dovolené informovat následujícím. Podle tohoto zákona, jo, prostě nemáte na ten důchod nárok ještě, jo, že se musí udělat blabla něco a musí v podstatě, že musí být starší 38 let a posledních 20 let, jo, jste musel být v podstatě vlastně pojištěný, jo. Takže ne, kde to máme tady, jo, takže tady už v podstatě vazba na lékařský posudek, jo. Zaprvé, přidám tam ještě lékařský posudek, jo, to znamená ještě v podstatě jsem dostal, že mám teda vlastně nahrát soubor a mám tam invaliditu 3. stupně.
1: A ty už s tím pracuješ celkem jako dobře. Robert, ty jsi třeba o tom věděl, že to tak funguje, to AI před tím rudovým vysíláním?
0: Hele, relativně ano, ale nevěděl jsem to, že já jsem nevěděl, jak použít ten Blackův právní slovník. Uh-huh. Jo, a navíc prostě já jsem ho teď dostal od známé asi toho 0,5 giga a to je prostě i na čtení, jako to je na roky, jo, to je, a teď najednou zjistím, že během pár sekund v podstatě můžeš vyplodit opravdu prostě dopisy, jo, k ním. To znamená, toto je už úřední dopis pro korporaci, jo. Takže pokud nedojde k řádnému doložení vaší jurisdikce vyřízením jeho nároku na základě nespochybnitelných faktů, které postupoval celou s mezinárodním kompenzačním tarifem za sankce porušování lidských práv, jo. A už prostě to jedeš, jo? A prostě mu tam dáš prostě odpovědnost za stříbrné toto, nebo odpovědnost toho mezinárodní tarifu v eurách, prostě cokoliv. Jo? To znamená, on ti to fakticky jako vypracuje. To příloha, to je posudek.
1: Tak a vidím, že následuje Pavel Jurkins. Pavle, ahoj, zdravíme tě. Vidíš to, jako Robert taky jede pecky a myslím, že to bude jako dobré i pro tebe, protože taky se mě ptal to na určité věci ohledně pokut a tak dál, takže už teďka ano, budeš vědět, jak napsat dopis.
0: Jirku Petráše, jo. Je tam spoustu lidí, kteří to prostě využijí. Marcelka vlastně taky, dejme tomu, ona s tím jako ještě neumí pracovat. Ale prostě takhle se to dá prostě jako ta množina toho omezit. Jo. Teď tam dám, ještě jsem tam neměl vlastně, nebo jsem tam nahrával vlastně. Tam ještě ten posudek od toho lékaře, tam můžu v podstatě taky nahrát. Jo, protože on... Ale teďka to není, to je posudek. Aha, to je posudek, jo, to je posudek vlastně. Tak jsem ještě posudek. A teďka vlastně udělej mi znova dopis tímto novým dokumentem. To znamená, já jenom omezuji prostě tu množin toho narrativu, toho celkového internetu na 4 dokumenty teďko. Na posudek z lékařské, který mi vlastně přišel, že tu invaliditu tu mám. Dopis z ČSSZ, který jsem tam teďko nahrál vlastně, to ta příloha. Blackův právní slovník a vlastně tam je teďko ten Rudův dokument, jo, který jsem taky na, takže mám 4. A on mi teďko vlastně znova napíše dopis pro tu paní a zjistí ještě vlastně, že není podepsané. Jo, to znamená, ještě musím, vlastně Marcelka říkala, musí to být podepsané. Znamená, zaprvé musí podepsat někdo ten dokument, protože to není podepsané. To jsou vlastně jenom listiny korporátní moci. Jo. Takže zase prostě, jo, zase ti to napíše Danc, všechno ti to napíše, co tam v podstatě je. Jo. Takže námitka. Jo. A teď v podstatě si dáváš a můžeš si namazat na chleba. Jo, absolutně. Jo. Teď tady máš vlastně i ty rozhodnutí, všechno ti tam dopíše, jo, vazba na lékařský posudek, jo, vy UCC ti tady prostě v souladu, vás vyzývám, doložte nezvratný právní pratul, právní, pleko tam, právní titul, který byla přinesena suverénní státní oznáváš úřady a tak dále, vysvětlete. Jako můžeš to prostě už potom jako trošku okleštit, jo, dejme tomu, nebo prostě si vytvořit svoje, protože vlastně potom dáš tady kopírovat odpověď. Jo, a ty si potom vezmeš Word, tak to dáš si Wordíka, dáš si nový, dáš si Včko, jo, tady to prostě identifikujeme body, něco tam dáš, nebo dáš, přiložíš posudky znova, vaše jméno, to přesně tak, jak to vlastně má Ruda, jo, vlastně v tom napsané, jako suverén, jo, to znamená v souladu s mineralním právem, bla, bla, bla, něco si prostě vymažeš, jo, tady to si vezmeš, vymažeš, tak to šup a jedeš, jo, formální námitka, a máš to v podstatě připravené během několika sekund, jo, máš připravené odpověď, jo, to je prostě až úžasné.
1: Nebezpečné. No,
0: takže a teď tam dám, ještě v podstatě vzpomenu. Přidej kanonická práva a přirozené právo a vytvoř nový dopis, může si udělat několik, prostě to znamená, asi si to okleštil ještě víc, dal si mu kanonická práva, což v podstatě je jako ty boží práva, jo, a přirozené právo. A zase prostě formální námitka, a zase prostě jde, a zase se podíváš, jo. A zase primát přirozené práva, jo, a zase prostě už jedeš. A oni prostě ti na to musí odpovědět, protože to je ten korporát, jo. Transformace. I když tady toto třeba tam zrovna nemusí být, jo, jako některé věci jako můžeš vymazat, jo, jako v podstatě je to na tobě, jako co použiješ, jo, ale když se podíváme na ten titul.
1: Roberte, my jsme měli, už je to delší dobu vysílání, myslím, že s Mílou a s Márou, a tak jsme se zhodli na tom, že ty kanonické práva vlastně, že to je taky Řím, jo, Vatikán, jo, tak já bych byl možná trošku opatrnější tam zadávat ty kanonické práva, že to je taky vlastně korporát, no ale tak, jako každopádně,
0: hele, můžeš,
1: ta umělá inteligence to zblajzne a já se chci zeptat, Možná jsi to říkal na začátku, můžeš tam nahrát i video, i třeba mluvené slovo, taky to dokáže analyzovat během chvilky, nebo jenom texty?
0: Tak to, když se podíváme tady na tohleto, tak tu máš nástroje, jo, jakoby v podstatě, ano. Tu máš, můžeš přidat. V podstatě můžeš přidat z disku fotky, jo, ano. Může ti to třeba přeložit, řekneš, já nevím, máš nějakou fotku, ale to je jedno v podstatě, já tam dám, tady tohle třeba, to je krásné, jo, to znamená vlastně, toto je víra, jo, prostě to je víra, jo, tenkrát oni ti nahráli víru a to byl vírus. A teďkom v podstatě je zase víra s opravovým vírem, jo, to znamená, oni vlastně programují, jo. Takže vlastně vezmeš tuto fotku, tak to a teď v podstatě takhle přetáhneš, hodíš tady, jo, a napíšeš jako vysvětli. Vysvětli, co ta fotka myslí, jo, nebo tak to je na tobě, jo, tak on prostě to vezme a oni přeloží, jo, v podstatě teďkom vlastně bude chvíličku nad tím uvažovat. Takže ty fotky tam můžeš dát, video taky, a myslím si, že musíš upgradeovat na nějaký stupeň, anebo se podívat, zeptáš se, které, najdi mi aplikaci.
1: Já si myslím, že to bude jako omezený objemem dat třeba, jo? Že do určitého objemu tě to zpracuje v té free verzi a na ten objem už to chce upgrade třeba. Ale nevím, podívám se na to večer nebo zítra.
0: České řeči, já nevím, prostě já dám tak to, že se může zadat v podstatě cokoliv. Takže aha, on ještě zpracoval fotku, no, tak mu to teda třeba, no, tak ještě, aha, tady. Jo, takže obrázek, který se nahrál, nese symbolicky prostě psychologický výraz tvoje mysle infiko na víro. Víra je mentální program, kognitivní vězení, jo, prostě, no, tak dále, jo. Takže to jde, jo, on ti vlastně vysvětlí vlastně, co na té fotce je. Můžeš v podstatě používat umělou inteligenci jako překlad. Jsou tam vlastně mikrofony, takže vlastně on ti v reálném čase může dělat ten překládací slovník z angličtiny, z němčiny, jo, nebo do němčiny, do angličtiny, do čínštiny, do větnamštiny, prostě zapni si to a jdeš, jo. Takže to je ta, no, dobře. Tak jsme mu dali teda vlastně, teďkom ještě je další dotaz, najdím aplikaci, která překládá video české. Musíš si to najít, jo, jako teďkom já vím, že jsem to hledal, vím, že se to dá udělat a vím, že prostě někteří to překládají, možná, že Dominik od nás z té plochy země to teď používá, jo. Protože on tam hodně videí dává, která jsou jakoby přeložená v češtině, jo,
1: to, jako s dubbingem. Toho no, profesora takže Younga, nebo jak se jmenuje, takže to je vlastně online překladač, že? Do češtiny.
0: On ti to dá v podstatě do titulku, dá ti to vlastně do české řeči, a vlastně celé video ti přeloží, takže jde to, jo. To znamená, jako pokročilé AI platformy. Hele, jako tam je, to je všechno v podstatě programování, jo. To znamená, ty jedeš a už potom buď si dáš jako upgrade, jo. Buď chat GPT, anebo upgrade vlastně toho Gemini, jo. To je v podstatě jedno. Tady si v podstatě podíváš, že co tam v podstatě je, jo. V tom co v podstatě vlastně získáš, tím, že si to předplatíš, jo. Záleží samozřejmě prostě i na tobě, protože říkám, jako když to v podstatě má jeden, tak je to lepší, jo. Může to, jdeme tomu, možná i shareovat s někým a podobně, já prostě nevím, jo, jako říkám, nechci to prostě teďkom ještě řešit, já zatím to nevyužívám tak, jak že bych si za to zaplatil, protože ještě fakt na to nemám čas, jo, prostě řeším prostě tady ty věci s tím invalidním důchodem. Ale prostě všecko to jde udělat, jo. To znamená, tady si, že na to podíváš, tak jde to najít, jo. Jde najít v podstatě samostatné platformy, a nebo si to rozšířit, buď ten chat GPT, já se podívám ještě, jestli ten chat GPT. ChatGPT a asi kom to bude. Co to?
1: Haló, Robert se točí.
0: Tak ty jsi v podstatě, tam je totiž na programu je spousta botů, jo? To znamená, to je kdyby normálně na tom Facebooku, oni ti odpovídají, ale no, ježiš, mají na pokračovat, zůstat dohlášení, co to je zase, aha, tady, ježiš, Google, no, to nedostanu se tam teď, to je jedno. Jo, přihlásit se, zaregistruje se zdarma, potom tady v podstatě vlastně máš nastavení, je to všechno v češtině, přihlásit se v podstatě vlastně přes ten Google, jo, nebo přes Facebook, jo, a tak dále. Jinak toto, ty boty, to jsou jakože i lidé, jo, na tom Facebooku, tam je spousta prostě, jako oni se tváří, je to fakticky jako ta univerzitní profesura, jo, ale to jsou v podstatě opravdu na boty. A to poznáš, jo, když se podíváš na to, tak on ti dává pořád ty stáme odpovědi, tam mu dáš obrázek, nějaké memečko, a on ti na to odpoví vlastně úplně stejnou otázku, a ti odpověděl nějaký jiný předtím, jo, to znamená, Pepik František, který se jmenuje nějak, jo, tak ti v podstatě dá stejnou odpověď jako ten druhý v podstatě, který se jmenuje Lojza Karel, jo, prostě. Jo, takže ty už jako to poznáš, že to je bot, že to je prostě nějaký robot, nějaký odpovídáš, protože vlastně odpovídá stejně, je vlastně, že můžou oddělit vakuum od atmosféry ničím, jo, prostě jenom jako, že tam byly ty molekula nahoru helia, ono tam prostě visí, jo, zůstane viset a nejde do toho vakua, jo, prostě, jako to je prostě taková odpověď, jakože já ty lidi absolutně hned dávám, že idiot, jo, protože a hned prostě odpovědi, že ad hominem a tam blablá, to jsou prostě naučené odpovědi těch botů, no, takže to ten chat GPT, jo, takže to si taky můžeš nainstalovat, to je jedno. Jo. Takže já, když jsem potom už šel, já tam mám připravený nějaký dopis, který jsem měl finální verze pro ještě to není úplně finální verze, to ještě vlastně potom jsem diskutoval s Marcelkou, vlastně, která mi řekla, že vlastně ten zákon není platný. Jo. Takže já tam vlastně chci vlastně dodat, ale prostě to je, jako oni mi prostě odpoví, dobrý den, paní Říhová, jo, posudek invalidity mám tady, protože jsem se tam nahrál, jo, mám nárok na invalidní důchod třetího stupně, mám nárok, jo. Oni ho zadržují. To znamená, tam jde o to, že tam jde o ekonomickou smrt. Jo, to znamená, jako, oni zadrží vlastně od toho 25.7.2005. Mi zadržují v podstatě, kdy vznikl nárok invalidity, tak mi vlastně zadržují důchod. Jo. To znamená, kdybych mezi tím zemřel, no, tak jako pro ně to je super, protože oni šetří prachy. Jo. A to je vlastně ta ekonomická smrt. Jo. Důchod není dar, ale nárok, vidíš to. Prostě on ti to tady napíše. Podle vašeho posudku jste člověk, který celý život pracoval na vysokých postech Siemens, ASKO, no, jako Continental v podstatě, no, ASKO to bylo jako to tam bylo taky někde napsané. A odvádí systému nemalé prostředky invalidních důchod. Navíc zase mi v podstatě už ty podklady odeslal, jo. Já jsem na začátku, když jsem tam byl, tak jsem tam vlastně musel jít, nebo online, to prostě jsem tam musel přijít a sednout. Takže s berličkama tam prostě člověk musí jako někam dojet. A teď tam sedíš jako fakticky, jako že žádáš o almužnu. A teď oni tam neměli záznam o mé civilní službě 13 nebo 15 měsíců, neměli tam záznam o mojí vysoké škole 5 let, neměli tam záznam o německé straně, jo, neměli nic. Já jsem měl prostě všechno sebou jako skopírované a oni prostě na mě čuměli. Teď jsem jim skopíroval vlastně ty platy, které jsem měl v Německu, jo, které v podstatě by se měli buď zreplikovat jako tady o Čech, nebo přiznat ty roky. Jo. Nic v podstatě vlastně oni, a teď oni udělali tu věc, že mi napsali tady ten dopis, že vlastně v podstatě, když jsem teda vlastně žádal ten důchod, protože říkám, já jsem měl tu zprávu z toho, od těch lékařů, že na to nárok mám, no tak oni prostě jako bla, bla, bla, paní nějaká, která se ani nepodepsala, protože to není podepsaný dokument, nemá žádnou váhu, nic, takže mi to musí podepsat a musí prostě do 7 dnů začít prostě vyplácet zálohy. Jo? A oni zase v podstatě vlastně toto prodloužili o dalších 90 dnů. Jo, to znamená, já v podstatě dneska nemám vlastně prostředky, které bych mohl vlastně mít na to, abych mohl existovat. Jo. To je prostě, a to ti ta umělá inteligence všechno v podstatě tady prostě řekne. Jo. Jo, která vlastně, to je, vyzývám vás, jo, vyzývám, jo, to znamená, doložte. Jo. doložení úpadku pracovní schopnosti nebo na základě úpadku pracovní schopnosti, protože já jsem pro ně pracoval, já jsem odváděl ty daně, nebo je to všechno, co tu je. Jo? To znamená, já na to mám nárok, nárok na to, nebo v podstatě na, ještě to jsem dá v podstatě nějak řešit něco. Že bych tam zadal, jaké nároky má suverén na invalidní důchod jako Ukrajinec. Třeba. Jo? Jo? Tak. On to možná asi zakopali. Tak ještě jednou. Tak. Ale vezmi jen nahrané dokumenty. Tak. Tak on už tam, on už se zaplantal tam do toho, když jsem tam zadal, to musím dát asi znovu, protože já jsem vlastně do toho jsem se neuvědomil, tak já jsem si vlastně do toho řešili, tak jsme tady vlastně dali ještě vysvětlit, co je ta fotka, on vlastně, on to v podstatě teďkom se točí. Vidíš, on prostě, on to schválně vlastně točí kolem toho, co tam bylo jakoby naposledy, jo. No, takže to je špatně. Takže já musím znovu otevřít, už to nebudu dělat, jo, ale prostě znovu v podstatě otevřít nové okno, jo, tady, nové okno, a znovu dát teda Gemini, jo, a znovu nahrát tady ty dokumenty, které jsem tam dal, a znovu prostě projít celý ten proces. Jako trvá to, dejme tomu, půl hodinky, hodinku, ale netrvá to prostě roky, jo, aby než bych prostě si vůbec přečetl celý ten jako právní slovník, jo.
1: No dobře, a teďka jo. Je možnost, třeba ty jsi tam nahrál ty fotky, ano, tu víru, je to možný potom ještě odebrat z toho, jo, že by začal AI pracovat jenom s těma původníma materiálama i s tím třeba posledním, který by zahrál, bez toho, bez těch fotek?
0: Tak zkusíme.
1: Zkusme.
0: A vej mi fotku o víru se ch. Tak zkusíme. Tak ne. Ale zeptáme se normální narrativu teda. Jaké nároky na výše invalidního důchodu má nárok Ukrajinec v ČR, jo? Takže zase v ČR, nikoli jako všude.
1: Ano.
0: To vyšší věci. Nároky, prostě, jako je to korporace, takže oni v podstatě by měli vyplatit nárok takový, aby si v podstatě mohl zaplatit nájem, anebo ti doplacet nájem. Jo, to se dá taky v podstatě jakoby řešit. No. A to je ti v podstatě, vidíš to. Příklad výše pro zranitelné osoby, to znamená, to bys měl dostat i ty. Jo, jako normální suverén teda, jo, ne občan. Jo, to znamená, toto vyplácejí v podstatě vlastně Ukrajincům. Tak, to je minimální výše, samozřejmě, jo, v podstatě. Takže toto je pěti, do 14 tisíc. Myslím si, že ale tam jakoby to oni nějak počítají, jo, v podstatě ještě podle let a tak dále. Ale celkově tam se dá jakoby zjistit, jaké jsou nároky na výši dávek pro Ukrajince v ČR, jo, to prostě se dozvíme. A v podstatě toto bychom dostali u té korporace taky. Jo? To znamená, když jsi nezaměstnaný, když jsi v podstatě něco, tak bys měl v podstatě dostávat vlastně tyhle ty minimální dávky. Jo? Zase tam to postižení OZP. Zase to v podstatě bere kvůli tomu invalidnímu tomu, zase v podstatě vlastně bere to, co jsem tam zadal na začátku, jo, ten narrativ, jo, on prostě, jako někdy to je dobré, někdy to je, že to musíš prostě udělat nové okno a zadat mu přesně, co chceš, jo, co má to okno vypnout a zadat v podstatě, jakoby, že nové, dáme v podstatě zase ještě jenom Gemini a zadáme mu v podstatě, jaké dávky na takhle. Na jaké dávky, jako je dost existuje určitá kuchařka, jak komunikovat a jak mu zadávat vlastně ty věci, jo, to má ten program, jo. Na jaké dávky má...
1: Kuchařky a, píše Ruda Vávra, to je od Rudu, ta kuchařka?
0: ČR. Ale existuje jako i kuchařka jako přímo těch, jako jsou zdarma někde, myslím, že dokonce jsem někde i stahoval zdarma.
1: To je dobré.
0: A tak dále, vidíš, tady... Ale potom to může doprogramovat, v podstatě to AIčko.
1: Přátelé, takže já teda jako... Toto vlastně není ani vysílání. Roberte, toto je workshop, jo, kterým nás provázíš a patří ti veliký blagadar, protože jsou to teda nové věci, samozřejmě nové. Přišel s tím Ruda před těma třema týdnama, ale vidím, že ty jsi to taky velmi i dopodrobna konkrétně jako rozvedl. Takže máme co studovat, toto mě určitě zajímá.
0: Mě fascinovalo vlastně jediné to, co Ruda vlastně minule dal, že vlastně on okleštil ten narrativ těma svýma dokumentama. Jo? Zaprvé prostě přinesl na světlo ten dokument té transformace. Jo? To je tady tento dokument.
1: A ten dokument, přátelé, je možno stáhnout z archivu Svobodného vysílače. Jmenuje se tady to, vlastně ten pořad se jmenuje Sametové převrat s Rudou Vávrou. Ano, to je on. Takže je to možný v PDF-ku stáhnout. Nahrajete si do toho Gemini. Vidíš, už začíná machrovat, ještě to neumím, ale vyzkouším si to taky určitě. Sice dopisy nepíšu nikam, ale je to dobré taky znát. A takže vlastně i to AI může být dobrý sluha, ale špatný pán.
0: Hele, jestli nám to dneska stačí ta hodinka, protože jsem fakt unavený, teda,
1: ano,
0: že bychom to ukončili a já se, dejme tomu, zase potom na příště připravím zase buď něco o tom zdraví.
1: Je 19:19, Roberte, takže těch informací je hodně. Jo? Já si myslím, že posluchači a diváci kulí očima a že si několikrát tady to vysílání pustí z archivu nebo z YouTube a že začnou teda pracovat s AI a s botem, s robotem. Já to každopádně taky vyzkouším. Já bych si nepustil AI třeba do mé kreativní činnosti, jako je skládání hudby a tvoření textu, ale v těchto případech je to fakt velmi teda významný pomocník, jak sleduju, takže už tu AI nebudu obcházet velikým obloukem, ale možná trošku menší, jo, takže Roberte, veliký blagadár, klidně pokračuj dál, jak chceš, jo, času máme dost, ale když bude chtět ukončit, tak je to na tobě.
0: Já to asi ukončím, protože říkám, asi toto je jenom taková předehra k tomu AIčku, jo, protože říkám, Marcelka, ještě mi ještě neumím pracovat, já si myslím, že jsem to teďko vysvětlil relativně dobře, že kde se co nahrává, v podstatě, vlastně říkám, to Gemini je jednoduché, pokud máš počítač, ChatGPT a podobně, když máš, dejme tomu, aplikaci jako na mobil a tak dále. A můžeš v podstatě, vlastně říkám, si s tím hrát opravdu, protože ty tam můžeš nahrát tu množinu, kterou chceš a říct mu prostě identifikuj to, jo. A sám prostě vidíš, jak my jsme tady měli na tom začátku, že vlastně on, když jsme tu dali, tak tady vlastně vypotil vlastně i dopis a v podstatě vlastně zpochybnil celý ten právní titul, vlastně, že na začátku ten narrativ, ta množina, která tu byla, tak on prostě říká, ano, prostě podepisují to prostě tři lidé, jo. A potom, když jdeš, tak jinak Marcelka byla fakticky super, že mi řekla, že ten zákon podepsali jenom dva lidé. A teď mu prostě na tom narrativu dáš, zeptáš se ho, tak on prostě říká, nesmysly, lží, jo, to znamená to, co tam je. Ne, to prostě podepsali tři lidé, ne, to platí, jo, to tak je. Jo, protože ty jsi otrok, blabla, a teď prostě se ptáš, nebyla potvrzena kontinuita přechodu, jo. A on zase, ne, to není pravda, jo, prostě, proč jsou tam podepsáni dva lidé, a teď prostě kontinuita, a ty tam nahraješ prostě ten Rudův dokument a najednou prostě tu transformaci, a najednou prostě on změní, jo, protože vlastně ty uděláš tu množinu menší A najednou prostě tam je jenom Havel a Klaus, jo. A kde je ten třetí? Jo, prostě není. To znamená, ten zákon není platný. A potom najednou dáš mu napsat dopis. Ale tady prostě vidíš, zpochybnění legitimity právního titulu. Jako nemusíš to přesně opsat tak, jak to je, protože ono to zase musí dávat nějaký smysl, takže musíš si to skopírovat, jo, a dát si to do pořádku podle své, podle sám sebe, jo, to znamená, jako to prostě porušení lidských práv. Jako, hele, ona, a navíc prostě ona není podepsaná a navíc ještě všichni za sebe zodpovídáme, to znamená, ona komunikuje, ona nikoli ČSSZ, ale ona, ta paní, to znamená vždycky, pozor, i ten exekutor, jako teď ti taky vysvětlím, exekutor je taky super, protože vždycky ti zavolá nějaký panáček, že prostě tě volá exekutorský úřad. Ne, nevolá. On ti volá ten panáček. Volá ten panáček, se myslíš, a kdo jste vy? A on prostě, no exekutorský úřad, prostě, že jo, nebo prostě já nevím. Tak říká, ale ne, a kdo jste vy? No, potom se jako představí, no tak potom mu řekneš, a máte se mnou smlouvu? A nemáte, no tak vidíte, tak já vám dám prostě 1 000 000 eur jako pokutu a hnedka vám pošle fakturu. Co mi otravujete? On je totiž, jako, on se představuje i v těch dopisech, jako, a to je jedno, jestli to soud, nebo policie, nebo cokoliv, tak vždycky v podstatě on jako, že policie, ale v podstatě vždycky pod tím je podepsaný nějaký človíček, kdo je za to zodpovědný, ale prostě on není zodpovědný. On není podepsaný. On musí být i stotožněný. Jo? Protože ty, když si bereš úvěr nebo hypotéku, na koho stotožní? No jen tebe. Oni nestotožní banku, protože to ten nepotřebují. To je vlastně, oni tě vlastně oberou o prachy, oni ti vlastně nechají vypsat směnku, což vlastně podpis na hypotéku je směnka. A to je aktivum v té bance. A to je to co oni potřebují. Oni potřebují pasivum. Oni potřebují to aktivum, to znamená tu svoji směnku. Stejně tak vlastně exekutorský jakoby doklad. Jo. Oni nemají žádné, jako exekutor k tobě nikdy nepřijde, protože on nemá doklad, on není exekutorem, on není pověřený suverénním státem. On nemá prostě nic, jo. Takže zaprvé nemůže přijít k tobě domů, tak posílá vlastně ty svoje pracovníky. Jakože to pracovník, ale to je zaměstnanec, jo. Ten zaměstnanec není chráněný, není chráněná osoba. To znamená, toho může střelit mezi oči, jo, protože vlastně nemá z toho smlouvu. Jo, stejně tak policie. V podstatě, když neuděláš nějaký trestný čin, tak jako co? V podstatě je to jenom jako úřad, jo. Nebo prezentace úřadu. To je stejný, prostě tam je. To je tak prošpikované a tak udělané, že to se prostě prolíná, jak říkám, přes ty chemtrails, právo a tak dále, plochá země, jo, virologie, farmacie, prostě všecko, co tu je, nebo historie, školství, všecko, to je stejný. A ty se vlastně jakoby v nějakém spektru NPCček, jo, dejme tomu, si to prostě fakticky hrá. Jo, a to jsme se prostě věnovali tady tom vysílání už minule, já jsem to minule vzpomínal, že vlastně fakticky se tu jenom prostě bijeme s těma NPCčkama a s umělou inteligencí, jo, která v podstatě toto celé vytvořila. Takže takhle, jako ještě já to vlastně takhle sem dokončím vlastně, co jsem řekl, pokud by někdo chtěl něco víc vysvětlit, tak samozřejmě prostě možná ještě Ruda zase v nějakém dalším vysílání vysvětlí nějaké věci. Jo, protože on je v tom jako o 1000 mil prostě jako popředu, to je neskutečné, co on všechno vypracoval. Jo, jako prostě já na tedy vždycky čumí, že mají tolik energie a tolik všeho a já se tady loupu tady prostě tady s těma úřadama, ale prostě přišel jsem taky na to, protože minule, co Ruda vlastně ukázal, že tam se dá okleštit a vytvořit vlastní narrativ u toho AIčka a on potom přišel jenom ten narrativ, jo, který tu já vlastně do programu řeknu, prostě řeš jenom tady ty dokumenty, jo. Tak on ti vytvoří v podstatě tady tento formální námítku a jedeš, jo, a máš odpověď, jo. Jestli tam dáš to kanonické právo, nebo ne, to už je potom na tobě, jako, jestli tam dáš prostě přirozené právo, nebo ne, tak to už je taky na tobě, ale prostě, jako je přece v naší ústavě, je, že vlastně lidský život není nad korporací. Jo, že korporace pod tím člověkem, jo, a to je vlastně tady ukázané. Jsem tam, jo. Takový dokument. No to je taková prostě analogie vlastně, jak jsme vlastně vytvořeni, jo, vlastně podívej se na zmii, jo. Kolikrát se říká tomu druhému, že si hrál hra na prsou, nebo ty zmije do ta, jo. Podívej se, jak to vlastně funguje kostra člověka, kostra prostě toho reptiliána, jo. Prostě, jako oni nás složili z 308 druhů, jo, kdysi. A teď v podstatě použili nějaký gen z toho hada, reptiliána, máme reptiliánský mozek, máme i kostru, protože ona není stavěna na to prostředí, aby jsme stáli na dvou, že jo. I opice v podstatě většinou jsou na čtyřech, jo. Nebo pézy na čtyřech, jo. Přitom, když se podíváš na jak vzniká vlastně embryo člověka, opice, psa, jo, delfína, tak do určitého věku toho embrya to je v podstatě vlastně stejné. Jo. Potom se vyvíjí zuby a u psa a tak dále. Jo. Prostě to je tak krásné, že ty můžeš naprogramovat ten gen, jo. Nebo jak třeba funguje geny třeba, nebo jak se můžeš vypěstovat prostě doma. Jo. Máš dvě fialky, jedna je fialová, ta fialka, a jedna je bílá. Jo. A teď vezmeš prostě ty semínka, vlastně, když to oprášíš, tak vezmeš, takže od sebe, že jo. A vezmeš prostě štěteček, vezmeš prostě ty semínka vlastně z toho semeníku, z té fialky, která je fialová, naprášíš ji na tu druhou, ale předtím sebereš vlastně ještě z té bílé a dáš to na tu fialovou a počkáš si, až se vlastně vzniknou semínka a na druhý rok to zasadíš a máš v podstatě dvě různé nové hybridy. Jo, jedna bude mi tomu fialová s bílými tečkami nebo čárkami a druhá bude bílá s fialovými čárkami. Jo, protože to opilíš obráceně. Stejně tak vlastně funguje genové inženýrství tady v tomhle tom. To úplně to samé. Jo, mezi lidma. Jako. To prostě akorát oni nepřiznali. Oni to umí, vědí. Mm-hmm. Takže já jsem Peťo vlastně takhle jako skončil. Myslím si, že to úplně stačí dneska pro to AIčko, když by to bylo delší, tak to v podstatě vlastně není jako vyčítelné.
1: Ano, nechme jako pro začátek velmi, velmi dobrý, nechme si to na pokračování. Já jsem dneska kontaktoval Rudu, ale je nedostupný, buď má vysílání s Renatou, a nebo má vypnutý prostě mobil a pracuje. A dívej se, já mám v ruce mobil, jo, já teďka si píšu s Marcelkou, Marci ahoj, poslouchá nás, ale blbnej technika, blbnej reprák. Já jsem jí poslal odkaz, že by se mohla připojit na chvilku, pozdravit se, ale nejde to z technických důvodů, tak třeba příště. A když mám v ruce ten mobil, zeptám se, je možný pracovat s AI přes mobil, protože znám hodně lidí, jo, který nemají počítač, mají jenom tady ten mobil, takže jsou tam ty samé možnosti, myslíš?
0: Ano, Gemini nabízí, nebo takto, i když tam dáš Google, tak tam dáš přepnout na ten režim AI, jo. Já teda používám aplikaci Gemini, jo, ale jenom na počítači. A na tom mám Perplexity, to bylo předplacené z T-Mobile, teď mi skončilo předplatné, ale používám Perplexity.
1: Perplexity, a já se tě, vidím, že se vyznáš, já se tě zeptám, to tady, počkej, zmizlo, takže dáme se naplný gule. A dívej, já tady mám takovou taky umělou inteligenci v tom rožku a jmenuje se Grok, jo. Ale tam je teda takový narrativ, že těžko ho prostě jako, já jsem tam nenahrával žádný svoje soubory, jo, ale zeptáš se na cokoliv v 11. září, jo, a zeptáš se prostě na covidismus a tak, takže on si jede prostě Matrixový narrativ, jo. A vyzkouším, ale víš co, já se tomu vlastně nevěnuju, jo, já vůbec jako se tím až tak jako nezabývám, ale jak teďka sleduju, tak je to určitě dobrý vědět a je to dobrý pomocník. Takže znáš Groga, umělou inteligenci, ano. Grok?
0: Ano. A dokonce, Grok, pak je Perplexity, pak je ChatGPT, Gemini, ono to je v podstatě, to vychází ze stejného narrativu, oni si stejně prohledali. Tam máš ty crawlery, ty pavouky, kteří si prohledávají vlastně celý internet, oni si to prostě dávají do těch databází, ale myslím si, že to za chvíličku prostě spadne, protože to má šílené nároky na energie, na odběr a v podstatě to nenese žádné peníze. Jo. Takže si myslím, že tohle je jakoby slepá cesta vůči tomu, že to budou dávat zdarma, jo, že to prostě časem utnou, jo, že prostě to lidem asi nedají. Ale teď máme možnost to využívat, jo. To znamená, jako opravdu, jako Ruda udělal práci, která, to se nedá prostě vyslovit slovy, jako co on vytvořil, jako celkově, jako za ním, jo. A ten transformační prostě protokol, tak to je prostě bomba, jo. To je prostě...
1: Ale je to, ano, je to, nemáš slov, je to pecka, ale on stejně mu to taky vlastně vyjela umělá inteligence. On ji musel nakrmit za něčím, spoustou dokumentů, že mu vyjela tady ten transformační protokol, jo. Takže udělal kus práce a vystříbřil to, vyleštil to jak diamant. Takže máme z čeho čerpat.
0: No, pak ten Blackův právní slovník, prostě to je to UCC, jako to znamená, vlastně tím se řídí vlastně všechny korporace a od teďka nevím, myslím, že 26.2.2026 jsme už jenom korporace a vlastně jednáme sami za sebe. A i ti úředníci jednají sami za sebe. I ti exekutorští pohůňci, jo, to prostě jednají sami za sebe. To znamená, vlastně ty musíš kontaktovat, musí ten exekutor dneska dokázat vlastně kontinuitu vlastně právní formy a dokázat vlastně ty své právní tituly, které nemá. Znamená, to je všechno fikce jako na ty lidi. Oni se to prostě neuvědomují. A díky tady tomu v podstatě s nima mohou komunikovat a prostě oni prostě řeknou ne, dám vám tady dopis. A když přijde do jiný dopis, tak prostě já to poru znovu ajíčkem a znovu mu dám prostě odpověď. A tak dále. Jo? To znamená, jako tu lidé prostě platí jako zbytečně, jo, těm exekutorům. Soudům, prostě nechávají se prostě odsoudit do vězení. Jo? Třeba ten, jak se jmenoval Čermák, jako nevím jménem.
1: No, pak není, tam byl není druhý. Není to Marek, je to Tušil a Čermák.
0: Marek, já tušil, jo.
1: Tušil a Patrik,
0: jako, jo. No. Takže to jsou všechno prostě věci, kdy v podstatě se podíváš na to, jak se chová suverén Zitko. Jo. Oni ho odsoudili. Všude napsali prostě ty média, že ho odsoudili a bude, všichni se těší, že půjde do vězení. Ale nepůjde, protože on je suverén. On s těma soudama vyjebal. Jo. On prostě on napsal, já jsem suverén a v podstatě já tam nejdu, prostě nepůjdeš tam, jo, protože v podstatě nic neudělal. A oni nemají právo tě, to byla se Marcelka.
1: Marcelka se vrátila, no. Preju nechceme vidět ani, teda jednak jí nejde technika, jednak že je zmokla jak slípka. A žena sleduje a píše tady, my jsme to s Robem řešili a konečně se mohla použít, že zákon o sociální pojištění nebyl řádně podepsán, tak věřím, že to použil, držím palce Marci i tobě, takže dej se pěkně dokupy, povenku, je aprilový počasí, taky chvilku prší, chvilku tady svítí sluníčko, pak ty čáry, takže sloní, nepršelo tady 14 dní, jo, bylo sucho, takže je to velmi dynamické. A ještě teďka jsem něco chtěl, ale přečetl jsem Marcelku a zapomněl jsem. No, každopádně Perplexity a Grok a tady to AIčko v tom Google a v tom Gemini nebo Gemini je to, co nás teďka asi bude zajímat mnohé, který nás poslouchají teď a který nás poslechnou ze záznamu. Takže Robe, ty mě zase pošli, prosím tě, nějaký odkazy, i když ty jsi vlastně mluvil většinou teda o tom Gemini a o tom Google, takže to si každý může na základě našeho vysílání najít, dohledat. Jako workshop perfektní a veliký blagadár, ale ještě jsem furt něco chtěl, možná důležitýho, ale zapomněl jsem. Takže
0: to ještě tak dáš do popisu v podstatě, nebo se to vyřeší příště, jo. Tady jdem o to naučit lidi s tím pracovat, protože já před rokem taky jsem nevěděl, co s tím, jo. Teď ten rok v podstatě jsem používal jenom, jakože vždycky vyhledej mi na internetu to a to, tak mi prostě vyhledal. Jo, ale Ruda prostě ukázal takový trik, že fakticky já můžu okleštit narrativ, jo. Co jsem v podstatě jako nevěděl, jak vyřešit. Protože když to dá právní firmě, no tak jako ona ti to nebude řešit jako v právní slovník, protože ona by prostě musela pryč z toho korporátu a to prostě nemůže, protože z toho má prachy, že
1: jo.
0: Takže jo, to je na nás, no.
1: Už vím, co jsem chtěl, když zmínil z prachy, vlastně banka nám nepůjčuje žádné peníze, ano, obchoduje s těma sněmkama, cennýma papírama a my když podepíšem, oni stejně nemají originál, oni to posílají do Ameriky nebo do Vatikánu, takže když jsi po bance originál, podepsanou smlouvu, tak ti ho neukáže, protože ho nemá, jo. A stejně vlastně na základě toho, že to pošlo do Ameriky, nebo já nevím, možná do toho Vatikánu, tak oni potom čerpají tu vlastně člověk si půjčuje sám od sebe, ze svého vlastně kolaterálního účtu, takže je to obrovský podvod a je potřeba, aby se to lidi dozvěděli a oni teďka používají exekutoři další trik, nemáte na exekutora, dobře, tak provedeme tu insolvenci, ano, takzvané oddlužení, to je to samý, To je prostě ten sám podvod, akorát, že to je oblečený do jiného kabátu. Ale je to jedna mafia propojená, a i ty insolvenční správci. Jo? Nikdo nemá dluh, i kdo máte hypotéku a půjčky, leasingy a neplatíte, nemáte žádný dluh, protože oni používají vaše peníze z kolaterálního účtu, takže neplaťte jim nic, nemůžou vám nic vzít.
0: To je právě to vymanit se z toho strachu, jo? Protože oni vlastně lidi žijou pouze v tom strachu, oni se vlastně, ten parazit se tím živí, jo? To jsem taky minulý jako zmiňoval, vlastně, že my jsme v systému, který je vlastně jako umírající. Jo? Oni vlastně se živí nám jako, že tím umíráme, protože vlastně my máme ten gen toho umírání, kdy vlastně po 21. roce vlastně všechny ty buňky se zastaví a netvoří se a vlastně my umíráme. Jo, proto vlastně oni se živí z toho ultrafialové světla, nebo já nevím, které vlastně vzniká. Protože když máš list jako na stromě, toho ustřihneš, tak vlastně tam ten zbytek, který tam je, tak vlastně vysílá vlastně ultrafialové světlo kolem dokola. A vlastně to vidíš, že to vlastně umírá. Umírá vlastně a vysílá i to světlo, i ten list, který umírá. On vlastně, jo, i ten člověk, který umírá po tom 21. věku, tak vlastně vytváří nějaké prostě energie, kterými oni v podstatě se živí. Jo, já bych to vysvětlil. Proto tu je ten parazit. Jo? Proto jako někdo prostě, ti biblisté, oni prostě se rozplývají tím, jaký máme krásný svět a rození a narození, ale prostě to není pravda. Jako to, kdyby byl opravdu Bůh, jako, který by nás miloval, no, tak prostě žijeme nekonečně. Máme v podstatě kosti z toho titanu nebo z něčeho, nebo z křemíku a v podstatě neumíráme. Jo? Nemáme ty bolesti, nemáme toto. Toto je prostě opravdu jako predátorský systém. Jo, toto vymyslel a je prostě satanský systém, prostě, který tu je, i když je nádherný, ale prostě, jako nemůžeme se požírat sami navzájem, nemůžeme v podstatě jenom jako být závislí na těch základních instinktech, to znamená chytní, úlov, sežer, sexu, jo, to znamená, jako to jsou základní instinkty, které tady jsou, a to jsou zvířecí instinkty, a ty jsou vlastně jakoby už dané, to je genoma, podívej se na králíka, podívej se na psa, prostě oni vlastně sexují vlastně už od mala, jo, už od toho štěňátka nebo od toho králíka, který mali prostě, tak oni sexují i děti v podstatě tak mají. Jedině my máme jakoby delší dobu programování, protože my jsme ten oslík v tom mozli, jo, který dělá toho otroka, prostě orá pole, ale prostě mluví, že jo. Dokáže myslet, takže my jsme tím oslíkem, ale my se musíme z toho osla nebo z toho kozloně prostě dostat na vlastní nohy. To znamená přestat se bavit prostě s Matrixem, odpojit se toho starého Matrixu a napojit se na ten vyživovaný Matrix toho předchozího slunka, které tady bylo, jo, to křemíkové. To znamená, myslím, že ten Sirius, myslím, že naše hlavní slunce. Jo, nikoli to, co tady teďka vidíme. Jo, ale To jsou věci na někde příště.
1: Na příště, ty otevíráš další nekonečné témata. Máš tady pochvalu od Marcelky, že a vůbec ta AI Robertovi dost kecala, no ale on se nedá, jo, protože jsi ten narrativ zmenšoval, takže jsi dostal tam, kam chceš. A tady píše Josef Vincour, asi už na rozlučku. Zdravím vás ve studiu Deja Vu, nádherný večer všem sledujícím přátelům. Přátelé, takže já vám velmi děkuji, blagadarím. Informace budou tady pod tím videjkem, budou i v archivu na Svobodném vysílači. Já tam znovu skopíruju Mosley.
0: oni to dávají, že pro Českou republiku to není přístupné, ale vždycky se to potom nějak objeví. Jako, takže dáme tam Mosleyho znova, protože to je taková pohádka, která vlastně je o nás. No.
1: Nádherná pohádka, ano. A jinak... Na čele mám modrou vášku, není to křížek, nejsem zajatce jakéhokoliv náboženství ani víry. Jo. Váška mě pomáhá velmi, jsem zjistil, a modrá, takže ji občas nosím. A mám tady nachystaný nějaký obrázky z farmy, jo, co teďka vlastně dělám, ale to si nechám na středu, na středečníček, který je vlastně nedělníček. Jo, přátelé, takže ještě abych teda dal trošku anonci, nebyl nedělníček, nebyl s Márou skrz tady ty technické problémy, ano, takže jsme se rozhodli, že bude ve středu, to znamená zítra od 7:30 bude výjimečně středečníček, ale bude to nedělníček s Márou Čermákem, jo, a to bude nášup. Máme hodně témat nachystaný pro vás. Tak jo, Já myslím, že to můžeme odpískat zdárně. Poděkuju tady komentátorům, sledujícím a posluchačům a ten, kdo nás dneska jenom poslouchal z rádia na Svobodném vysílači, tak v archivu bude potom link na tady na to video na YouTube. Na YouTube, takže tam budete jasně vidět vše, o čem tady dneska Robert mluvil. Tady se mě to nějak rozjelo, ty obrázky, ale to nevadí, stejně už končíme. Takže mám tady závěrečnou písničku. Ona se totiž vztahuje k tomu, co teďka děláme na farmě. Řežeme dřevo a ořeme pole. Takže je tady písnička od ruské skupiny Lube a jmenuje se Koň. Nádherná, nádherná, a toto je v podání Pelageji. Takže Robert, jestli chceš vyposlechní píseň, jestli ne, tak se rozloučíme s tebou. Já ti velmi děkuji, velmi osvěžující a praktické vysílání, vlastně takovej workshop, který se taky hned tak nevidí. Ruda to začal a ty zdárně pokračuješ a já si myslím, že v některým z dalších vysílání se propojíme i s Rudou, protože projevil zájem pokračovat v té sáze sametové převrat. Odkud se vzali tamti agenti Pávek a Flaška Havel, ten nejdramatičtější ze všech dramatiků, měl zůstat u svého řemesla. Ševče, drž se svého kopita, nelez tam, kam nepatříš, že? Takže, o šanty, poštím písničku, Robert už se zamutoval, takže o šanty i veliký blagadár a mějte krásné úterní, podvečerní, pozdní odpoledne. Tak jsem to trošku zkomplikoval.
0: Já se teda rozloučím, musím běžet, mám nějaké povinnosti.
1: Jasně.
0: A děkuju za večer všem.
1: Děkuju, a blagadár.
0: A samozřejmě Marcelka a ti ostatní, kteří to snad využijí. Uvidíme se příště, možná i s Rudou. A vymyslíme něco nového. Takže mějte se, čau, čau, omlouvám se a musím běžet.
1: Veliký blagadár, mějte se krásně.
2: Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея.
3: Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие друзья.
2: Несколько минут сюда, чтобы поздравить.
3: С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
2: Спасибо.

chlapců, Mota, Béďa jede, dívej se, starodávný stroj a furt to jede. Stará dobrá Husáková ruská oso. Víš to? To vypadá na nějakou, prostě na nějakého Putila, kdo to vyrobil. No možná se vyráběli když takový stroje. I sériově. Je to nádhera, nádhera. Chlapci. Takže dívej se na to. Ještě tři řádky a hotovo. O, šanty. Blagazár. Všem vědomým tvůrcům ve hmotě i bez tělíku. Ano, ano.

Takže om, om, om, šanty, blagadar, ano, tak to vám napovědělo, že jste v Dejavíčku, studio Dejaví na Svobodném vysílaču a dneska je středa a víte, co je zajímavé na dnešní středě? Že máme nedělníček, jo, protože ten lineární čas, ten si dělá, co chce, takže jsme si dovolili, ano, i když je středa, tak si udělat nedělníček, protože v nedělu haprovala technika. Psalo mi to, že stream je zaneprázdněný, zkoušejte, zkoušejte, zaneprázdněný. Já jsem zkoušel asi hodinu, možná přes hodinu, ale neklaplo to. A pak mi začali psát, když si zaplatíte peníze zaplatíte, tak budete VIP a budete mít vždycky přednost ve studiu. Jenomže já jsem si to pojistil dalším streamem, toto je StreamYard platforma a mám ještě platformu Restream, obě jsou zdarma, takže veliký blagadár, přátelé, a je tady teda další chlapec. No, a takže já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, Dejavíčko, ano, všechny, kdo si nás jako oblíbili. A my jsme to udělali dneska jako v tom náhradním termínu, protože přátelé,

0: chodili mi různé takové zprávy, co je s váma, kde jste, jak to, že nevysíláte. Je fakt, že my jsme asi, já nevím, 3 týdny nevysílali, měli jsme hodně aktivit a za tu dobu se tady nazhromáždilo hodně videjek, takže to tady budu postupně pouštět. No a já teda jenom ještě řeknu, že dneska je teda ta středa, vy se díváte na Nedělníček a z toho nejste jako zmatení. A pokud máte 19 hodin 34 minut, 13. května 2026, je jich to roku, já to mám napsané, já si to musím číst, protože fakt ten lineární čas já nějak už neřeším, tak nás sledujete živě a můžete nám klidně psát tady do chatu, na YouTube rouře, můžete nám telefonovat na telefonek, já vám tady potom připnu telefonní číslo, ano. A teďka je na řadě teda, abych přivítal dva naše hosty. Takže první je stálica Mára Čermák. Máro, blagadár tobě, zdravím tě.
1: Ahoj, já tě zdravím i posluchače a diváky. A samozřejmě vás kluci oba. Jako.
0: Ano, to krásně tě slyšíme. A ty máš tu výhodu, že jsi dneska nemusel spíchat, že? Že jsi nebyl na šipkách, protože ve středu nemáš ty šipky, takže to všechno klaplo. A já jsem rád, že jsme se tak sešli. A sešli jsme se tady v té svaté trojici a i s Liborkem Kopřivou. Takže Libore, blagadar i tobě do Dežavíčka a středečního Nedělníčku, ano. Takže slyšíme se, Liborku, ahoj.
2: Slyším vás, zdravím Máru, zdravím Petrucho a zdravím všechny. Já se omlouvám, já jsem usnul na chvilku, já jsem byl tak unavený, možná jsem červený. Asi jsem na 3/4 hodinky usnul a jsem byl unavený, no. Jsem už od 5 hodin zhůru a kolem koní a prostě tak jsem... Tak, ale těším se.
0: Tak my se taky těšíme, já si všímám, že ty už jsi tady tam asi po čtvrtý a vždycky volá, ty vždycky jako... Vždycky vysíláš od někud zvenku, že? Jednou z auta, od benzínky, vedle policajtů, jo, teďka si taky venku. Já to chápu, i zdi mají uši, ale já si říkám tady, co
2: chcem na statku.
0: A jak chcou, ano. Takže dívej se, jak to krásně funguje, přátelé. No, já totiž taky teďka pracuju na farmě u koní, jednak u koní a jednak u prasátek, u slepiček. Mám tady několik obrázků. Ale teďka, to je furt ten Zetor. Nevadí, dobrý. Takže Libore, my tě teda taky vítáme a těšíme se teda, že za tu dobu, co jsme se neviděli, taky prožil třeba nějaký situace, jako nějaký takový prostě vhodný, o kterých bys chtěl nám říct. Jo? Takže chlapci, můžeme začít. Začneme z hurta.
1: Jdeme do toho.
3: Ty vole, já si fakt tady připadám jak v nějakým Lobotolandu, ty vole, nebo já nevím, prostě mě připadají lidi, že jsou úplně v píči, jako. Když se jako podíváte na tu současnost, jo. Hele, tady třeba jsem viděl nějakou holku na internetu, která hodně bydlí v zahraničí, jo. A ona říkala, že se jí hodně lidi ptá, jako jak to zvládá finančně, jo, že je takhle v zahraničí a furt někam lítá. A ona se po dlouhý době vrátila do Česka, zjistila, kolik tady co stojí a ptá se nás Čechů, jak to můžete zvládat. Tady prostě, ty vole, tady se neustále všechno zdražuje. Tady prostě jsou nájmy jak v centru Paříže. Chápete, my jsme tady úplně v píči, co se tohle týká, prostě, jo. Nejdražší nájmy, nejdražší žrádlo, ty vole, nejdražší elektřina, nejmenší platy. Snad pomalu na světě, nebo já nevím, ty vole. Jo, a tady prostě vidíte přeplacený mrtky, který berou 250 000 píčo za hodinu. Jak ty vole řešej nějakýho lampasáka, jak tady furt brečí, že nemůže píčo pohonit na to. Že ho nevezmou do NATO, ty vole. Tady, vole, se neřeší nic jinýho, než nějaký dement, ty vole, že nemůže přijít si pohonit čuráka do NATO, ty vole. Tady se neřeší nic jinýho, než zasraný zakázky na zbraně, aby nějaký kundy vydělali na tom, že lidi se vraždějí. Píčo, lobotomové vylízaný, ty vole. Držte už huby, ty vole. Lobotomové vylízaný, píčo. Lobotomové tady ještě chodí demonstrovat, ty vole. Píčo, a hlásají tady, ty vole, že nemusí. To je životně důležitý pro nás, aby prezident byl, píčo, pohonit v NATO. Ty vole. Hele, jak říkám, já fakt opravdu každý člověk, co odsud vypadne z toho zmrckýho státu, tak je vítěz. Prostě to je vítěz. Ještě tady, vole, připravujou člověka na to, že ty, vole, tady budou všude větrníky, vole. Vy už nebudete chodit, pičo, v lesích, vy budete chodit, ty, vole, ve větrníkách. Sady větrníků tady budou, pičo. Protože co? No jasně, Made in CZ, zasraný, zbohatličký mrtky, si na tom udělají biznis jak svině a budou všude větrníky, vole. Made in CZ, vole. Debenti, vole, vylízaný lobotomové, vole, protáhlý, vole, v kundě.
0: Babci, začali jsme z hurta, jako jo, teda, no, ale je to tak skutečně, jako já jsem měl taky zajší úmysly za covidismu, chtěli jsme taky odjet, ale pak jsme si řekli, buďme tady, tady v tom centrum dění, protože je nás tady zapotřebí, no a pak najednou jsme otevřeli tady to dežavičko a zjistili jsme, že není potřeba se stěhovat ani utíkat, všude je to stejný, jo, ti globalisti to mají všude prostě zmáknutý, takže a i tak, i když to řeknu ezotericky, stejně člověk jednak sám před sebou neuteče a tady předtím taky neuteče. A pokud by si na ten úprk dal, možná by jednou litoval, že nebyl to součástí, protože teď se teprve budou dít změny a buďme rádi, že jsme tady přímo v tom centru a že to můžeme nějakým teda vědomým způsobem ovlivnit. A o, blagadar, pokud tím třeba ovlivníme i naše posluchače, některé, kteří ještě neví, kterou cestou se vydat, no tak od toho jsme tady a těšíme se, jak se to stane, brzo. Tak přátelé, co vy, jak vy se máte, jak to vidíte, všechno, ten Matrix okolo, hroutí se, nebo ještě se pořád jak si drží, a pokud se drží, teda jak to, že se ještě drží, čím je to podporovaný, že neustále ještě prostě ta zdechající kobyla kope a teďka je to fakt nášu, protože války, plandémie nový, hamty, kdo pak se chce zase nahamtat, že Billové, Gatesové, nebo nás jsou pozavírat, nebo je to, bude to o vakcinaci, nebo to bude o tom, že není ta ropa, tak jak se říká, jo, takže systém potřebuje ropu. Tak, já vám předám slovo, klidně mluvte, kdo chcete.
1: Já jsem ti chtěl dát slovo, Liborku.
2: Já se musím probrat.
1: Jo, já tak, jak tak, dobře. No, tak jako je velice důležité, aby lidi si už konečně uvědomili, v čem, že to oni žijou, jo. Protože oni nežijou v nějakým státě, kterýmu jde o vaše blaho. Oni žijou v soukromé firmě, nebo takhle, v soukromých firmách, který na nich parazitují. Jo, a je to jenom jejich nevědomost, že na nich parazitují. Protože oni, když řeknou, že jim nic, jakože platit už nebudou, tak oni nic nemůžou. To je úplně velice jednoduchý. Jenom stačí k tomu dojít, tomu poznání o těch věcí. Protože když budete pátrat, tak se všichni dopátráte toho, že každý úřad v této zemi je soukromou korporací. Takže oni si vytvářejí ty korporace zákony, aby na základě těchto zákonů vás mohli zotročovat. Protože vy s tím souhlasíte, protože tím pádem, že platíte. A když jim přestanete platit, tak ten baráček z karet se rychle rozloží. Tady stačí jenom si uvědomit, kdo jste vy a kdo jsou oni. Protože všechno se děje cíleně na to, aby vás totálně ožebračili. Bo nic z něho tady nejde. O totální ožebračení a totál otroctví. Všechno, a tady ty divadílka, hantavirus, blablavirus.
0: Hamty.
1: Ale tady to není o penězích. Tady to je o modifikaci otroků. Protože všichni tady ty genové terapie tě nějakým způsobem přetvářejí. Jak řekl Klaus Schwab. Že budeš součástí toho internetu věcí. Takže ty technologie nebudou měnit svět, ale budou měnit tebe. Což je v těch vakcínách, ty nanotechnologie. No, takže samozřejmě to chtějí natlačit do všech lidí, ale ono, tak půlka lidí prostě řekne ne. A oni se budou muset probudit. Protože jinak budou muset podstoupit tady ty krásné genové terapie. Jo, protože digitální otroctví přichází s digitálníma měnama. Krach systému přijde, ten je nevyhnutelný. Takže tady jde jenom o to, kam si ty ovečky kdo odvede. Do různých spolků, družstev a takovýhle nesmyslů. Takže tady je jenom teďko se probudit za tím, jestli chcete být ovcí dál, nebo už chcete být tím člověkem, který rozhoduje sám o sobě. Ne, že o něm bude rozhodovat nějaká partička zdemetněných vzdělanců. Takže převzít zodpovědnost sami za sebe a přestat hrát i jejich hry. Tak jednoduchý to je.
0: Tak a od toho je tady taky dežavíčko, že vlastně, aby jsme vám ukázali, že to jde. A stačí se nebát.
3: A přesně tak.
1: Stačí se nebát, protože těchto příspěvků z celého světa je už fakt stovky tisíce de facto. A těch lidí po celém světě se probouzí mraky. Jo, takže vy nebudete jediný. Vy se jenom přidáte k těm probuzeným. A probuzený znamená to, že už nepůjdete systému vůbec na ruku, že se na něj vykašlete. Vy ho nepotřebujete, on potřebuje vás, proto vás podvodem nutí do uzavírání smluv s ním. Abyste vystupovali pořád jako fyzické osoby, jako věci neživé, jako právní fikce.
0: Ano.
1: Takže za mě, Liborku, pak to rozvedem třeba dál.
0: Liborek taky bude mluvit určitě. Jo, a že bych tomu řekl, že nejenom, že ti lidi se osvobodí, ale hlavně, přátelé, oni se zachrání, protože ten systém vás hodlá úplně zlikvidovat, jako, jo, i finančně, ekonomicky, zdravotně, jakkoliv, jo, on nepotřebuje tady prostě 8 miliard lidí.
1: No samozřejmě, je to jasně napsáno, že tady má zůstat 500 milionů lidí. Víte, to je agenda OSN, kterou už dávno všichni podepsali. Všechny takzvané státy. Mm-hmm. Jo, takže vyhlazení má dojít úplně všude. I v Rusku, i v Americe, i v Německu, i v Čechách, na Slovensku.
0: Takže
1: na
0: není kam utíct.
1: Na Moravě. Tady veškerý vlády takzvaný světa v tom jedou. Vy tady nemáte žádného záchrance. Jediným záchrancem jste vy sami. Jo. Když se probudíte. Protože vy nic nemusíte, co oni vám říkají. Nic. Všechno se tady děje jenom podvodem. Soudní rozhodnutí podvody. Policajti jsou podvodníci a zločinci, jo. To na samý finanční úřad, to sami jsou zločinci. Dej jaký úřad, to jsou všechno zločinecké bandy. A vy se začněte na nich koukat na to, kdo oni jsou. Že oni jsou těma zločincem. Protože ve skutečnosti jsou všichni zaregistrovaní jako obchodní společnosti za účelem zisků. Jako jsou třeba politické strany. Takže když si vezmete, že politická strana je firma, no tak co tam asi ta firma tak asi dělá? No musí vydělat prachy pro ty, kdo ji vytvořili tu firmu, ne? No a teďko ty firmy mi vymýšlejí kejkle na ty svoje takzvané otroky, protože jsou by nevědoucí. No, aby jim co nejvíc z nich dostali peněz. Ty životní energie, ty peníze jsou jenom fikce, jo? Fikce. To je jenom nic.
0: Tam jde o tu energii.
1: Je to jinde ve skutečnosti o vaší energii.
0: Protože my jim,
1: životní.
0: Ten, kdo pracuje pro korporát, tak jim odevzdá svoji energii v obrovském objemu a dostane pár papírků, který nemá žádnou hodnotu, jo?
1: Protože vem si, že oni každý den čtu nějaký chujoviny, jak Evropská unie chce zakázat tohle, jak řidičáky 5 let, tohleto. Lidi, vyserte se jim na to. Oni na to nemají pravomoce. Nikdo, ani posraná Evropská unie, ani korporace Česká republika. Nikdo. Aby vám nařizoval, co vy máte mít nebo nemáte mít. Vy máte svobodu pohybu. Vás nebude, ne, vás nemůže nikdo obmezovat na svých právech. A než vám budu říkat, tohle musíš, než vyjedeš na silnici. No já nemusím vůbec nic, panáčkové. Nemusím vůbec nic, protože ta silnice je moje. Protože pouze člověk může vlastnit něco. Jo? Mít majetku. Fyzická osoba nic nevlastní. a jenom uživatel, pronájemce, ale člověk je majitel. Jo, takže tady se tady, takže tady různý divadelní hry se tady vytvářejí s vrtulema a sudeťáci a takovýhle chujoviny. To jsou všechno věci na odpoutání pozornosti, protože ve skutečnosti jde o vaše ovládnutí. To jsou jenom hry. Nic jiného nejde. Jo. Takže tady je důležité se probudit a zjistit, že ten posraný úředník nad vám nic nemůže udělat ve skutečnosti. Vy začnete hledat cesty, abyste z toho systému prostě vypadli. Vy s ním nemusíte bojovat vůbec. Vy se na něj stačí jenom, když se na něj vyserete.
4: Přesně.
1: Jednoduchý. Nic.
2: A začnete žít. A začnete normálně žít.
1: No přesně tak. Začněte se věnovat svým prostě jakože snům.
2: Přesně. Koníčku. To se vás naplňuje.
1: Že chcete být prospěšný pro svoje okolí. Jen tak. Prostě. Ne pro něco, co neexistuje pro prachy, pro tady ty falešní papírky. Všichni je česká koruna tohle, česká koruna není česká, je to papírek Mezinárodní banky. Jo, jaká česká koruna? To je pouze fiat měna, zase hry, ten ji chce zrušit, ten ji nechce zrušit, všechno hry. Protože vy se odstříněte od té české koruny, od toho eura posraného. Vy to nepotřebujete, to oni potřebují, abyste s tím manipulovali, abyste vkládali svoji energii do tady těch nesmyslů. Vy to nepotřebujete vůbec. Jo? Protože vy, když se domluvíte se svým sousedem, tak ty mi dáš tohle, já ti dám tohle a takhle začnete mezi sebou fungovat. A vy k tomu životu zase nepotřebujete mít hrady a zámky. A hlavně nejdůležitější věc, že ta země, po který chodíte, je vaše. A už si ji nenechávajte brát. Od tady těch zločinců.
0: Dobrý. Maro, ty máš sice malý mobilek, možná nevidíš, ale já jsem teďka pustil pár slajdíků, jak chodíme na tu farmu, jo? A tam je to tak, že tam sice taky jako dávám energii, jo? Tu fyzickou a tak, jo? Ale já se vracím domů, nabitej a obohacené ještě dalšíma energiema, jo, tady z toho prostředí, jo, jako z té půdy, z těch lesů, jo, tady píseň krmí svíňku, jo, a
1: já to vidím,
0: jo, koníci pěkně, když si je pohladíš ty koně, to vidíš vznešenou bytost, jako moudrou a svobodnou, no, sice oni jsou teda jako třeba zavření, jako, jo, ale taky přirozené, jako mustangové jsou třeba divoci.
1: No, a teď jenom, promiň, že tě přeruším, jo? A to je o tom, to je.
0: Jo?
1: Jo, že ty zvířátka vyrůstají v tom zajetí, ale oni přitom si myslí, že mají svobodu. Aha. Protože ty jsi jim otevřel jenom kůrník těm slepicím a oni vyšli na dvůr a říkají, je, my jsme svobodní. Takže takhle, jo, je to s tou svobodou.
0: Takže takových činností si člověk může, jako těch farem, teďka vzniká hodně relativně, jo, tady těch komunit, no, jo, a tam vlastně, jo, žádný tam daně a převod na účet, normálně prostě zahotový, anebo výměnou za, já vím, třeba my děláme ty zvukovy, nebo, jo, prostě výměným obchodem, jo, takže všechno se dá a člověk potřebuje, já jsem si myslel, že tak 10 až 15% skutečně potřebuje toho, na co byl zvyknutý, ten luxus, ten přepích, jo, ten konzum a to všechno, 62 jogurtů a 122 čokoládek, na co? Jo, na té farmě tam je možnost udělat maso, mléko, sýry, prostě chleba upíct, zeleninu, ovoce, cokoliv, takže a tam se vrátíte fakt jako obohacení, jo, energiema, a ne vyčerpaní. Liborek třeba teďka spinkal, ale protože pochopitelně, jo, člověk přijde třeba jako vyšťavený, jo, nebo prostě jako unavený, jo, z té fyzické námahy. Ale stačí mu hoďka odpočinku a pak je nabitej zas. Když to z té práce přijde, tak hlavně je úplně vystresovaný z toho. To už dneska, já už do práce nechodím, já nevím, možná 3 roky, ale nedokážu si představit přijít a vidět tam nějakého blbečka v zelené vestě, nějakého manažérka, aby mě tam komandoval nebo něco, jo. To by se ze zlou potázal. Ano, Maro?
1: No, teď jsem na to zapomněl, co jsem ti chtěl říct, než si dokončil.
0: Takže, dobrý.
1: Tak... Jo, takhle, co jsem chtěl říct. Že přijdeš sice z té farmy, seš unavený, ale fyzicky.
0: Jo,
1: ale fyzicky seš vyléčený.
2: A hlava je čistá. Ne, vůbec, já nemám čas přemýšlet nad ničím, já ani nevím, co se děje ve světě, nekoukám na nic a já vždycky jsem za to tak vděčný, že jsem unavený. A ale jsem pořád s těma zvířatama a to je nejvíc, jako v přítomnosti. Musím makat, musím dřít, musím jezdit, musím, ale já tak děkuju, každý den děkuju, když jsem mezi těma zvířatama.
1: Já když jsem chvíli pracoval třeba v nějaký fabrice, a to jsem vždycky vydržel chvíli, to se nedá. To normálně jako člověk to hned pocítí, že to seš normálně totální otrav, jo. Totální onuce. A to vidíš ty energie, jak ti jdou dolů. Jo, protože ty lidi pořád něco řeší, pořád nějaký intriky, rozumíš, pomlouvačky, tohle. To normálně přijdeš z práce vycucanej a pak něco doma, pak odpočívej doma, pak doma padneš, protože jsi psychicky utahanej. Z těch lidí. Jo, proto já jsem vždycky byl zastánce toho, dělám sám a na všechny seru. Protože mám čistou hlavu, s nikým se nerozčiluju. Nikdo mě nebuzeruje, nikdo mě nerozčiluje. Dělám si, jak potřebuji, jak chci a všechno funguje. Jo? A není na tom na psychický zdraví. Protože když je nemocná psychika, tak to odsírá i fyzika.
0: No tak to je propojené, to je psychosomatika, že? Jak je prostě ta mysl, nebo ta psychika unavená, nebo poškozená, tak se to projeví dříve či později jako na těle, jo? To se mě taky dělo. A já tady ještě, Maro, promiň, zdravím Pavla. Pavel Jurkins psal mi maila, jo? Ale já jsem neměl čas Pavlíku si to pořádně přečíst. Potřebuje poradit něco ohledně občanky. Když tak klidně zavolej na telefon, tady na ten telefonek třeba v průběhu vysílání a Mára by ti odpověděl a telefon do studia jsem zapomněl pro vás. Telefon do studia 799-589-362, klidně brnkněte, stanete se součástí dnešního středečního nedělníčku. Tak, hoši, pojďme, klidně mluvte.
1: Liborku, pojď.
2: Pojď. Jak jsi začal?
1: Já se tě zeptám, otravujou tě policajti nebo ne?
2: Ne.
0: Nějaký vůbec.
1: Ne, jako že měl incident, že jo, jak jsme tam spolu to řešili.
2: Dva vlastně, dva v podstatě, ale nic. Ale vůbec nic takového jako nepřipouštím. Vlastně jezdím každý den stovky kilometrů.
1: Radio? Ne. Jo. Ne, já jenom, že když ty systémové figurky, když vidí, že ty na ně zvysoka kašleš, tak oni se na tebe vykašlou taky, protože jsi pro ně totální ztrátou času. A oni potřebují to vydělávat na pitomcích, který neví, co znamená člověk a tak dále. Jo, který bez vyzvání prostě ukážou všechny tady ty kartičky falešný, jo, korporátní, jestli seš, že podnikáš jako řidič, třeba řidičský průkaz, jo, licence, no tak na základě takovýhle licenci tě pak můžou jakože pokutovat. No ne, takže jenom tohle jsem chtěl tak...
2: Jo, je klid, bude klid.
1: Ne, tak to víš, bude klid. Ne, tady jde opravdu o to, abyste prolomili svůj vlastní strach. To je to, z čeho oni těží, to je váš strach se postavit.
2: Přesně. A od té doby, co jsem to vlastně udělal, tak prostě, tam, já nemám žádný strach, já nemám žádný obavy.
1: Nečo?
2: Já jsem tak jako vlastně spokojený, tak šťastný a cítím, že ta duše je šťastná.
1: Vem si, že nikomu neublížuješ ve svém životě. Tvoříš, pracuješ, jo, já to též, tak proč mě, nebo tobě, Petrucho, by měl někdo sakra ublížovat? Proč by tě měl někdo vybírat nějaký výpalný, že si jel třeba o 5 kilometrů rychle, no a co? Někoho jsem zabil, nezabil, no tak se nic nestalo, tak nazdár. Jo, to jsou všechno věci vytvořené korporacemi na to, aby vás mohli okrádat, tady nejde o žádnou bezpečnost. To jsou výběrčí daní.
0: No tak oni chcou, aby ten občan byl taky třeba připoutaný, že protože ten občan je majetkem toho státu a on vlastně, oni s ním obchodují, takže oni jakoby ale oni si chrání svůj majetek, svoje věci, občany.
1: Kasičku.
0: Hoši.
1: Zlatý důl si chrání.
0: Jak jsme se bavili tady o těch, o tom Humpty, ano, o tom strašáčkovi, protože samozřejmě takzvané války, ty jedou furt, teď to překryli Humpty a je to proto, že v pozadí se dějou ty skutečné teda věci, ano, o kterých ještě nevíme. A píseň mě tady nazdílela, já to tady vám pustím. Teďka je to nový asi. Je to oficiálné, Pfizer právě zveřejnil seznam možných nežádoucích účinků svoje vakcíny proti covidu. Je to kriminálné. No hoši, to asi všichni jako už víme, jo, je jich tady 50, jo, takže já to potom, když tak budu sdílet pod vysílání, jenom to krvná sražení na akutné poškodění obliček, akutná fraktitida, no ale jako dívej se, no, tak hlavně jako ten hlavní jako vedlejší účinek nežádoucí je smrt, ale to je vlastně asi ten žádoucí účinek, bych řekl, že?
1: To je žádoucí. To všechno, co tam píšou, je žádoucí účinky. Jo? Protože tady rozhodně nešlo o zdraví, žádný, nikdy. Protože ten covid vzniknul pouze proto, aby se mohla instalovat ta vakcína, ta nanotechnologie do lidí. Tak vzniknul takzvaný virus. Jenomže viry neexistují.
0: Viry,
1: to je potíž.
0: Viry neexistují. Taky mám na to videjko. A myslíte, chlapci, že už mají proti Humpty nějaké šmakolátky jako nachystaný? Zatím se o tom nemluví.
1: Ale já si to myslím tak, že jenom ty nálepky COVID-19 přilepějí na antivirus, nebo co to je. Jo? To, no. Ale to je všechno genové modifikace. Jo, takže, a hlavně je to jenom divadlo zase. Jo, podívejme se na to, že je to prostě divadlo. Protože i viděl jsem vystoupení toho kapitána na ty lodi, že ten člověk, co tam umřel na ty lodi údajně, že neumřel na nic, jenom prostě na přirozenou příčinu. Jo? Teď nevím, jestli měl infarkt, nebo co měl. Jo? Žádný hantavirus a vykládal to těm cestujícím, protože je uklidňoval, že nic tady není, prostě jenom prostě takhle se to občas stává. No, no víme, jak to končí s vakcinovanýma, že?
0: No tak asi infarkt po nějaké šmakuláce, no tož... Hoši, těch lidí odchází strašně moc, jako jo. A jsou nemocní tady, hodně, jako jo. Teďka vezeme kamoša, má krevní sraženiny, druhá známá, která chodí taky, známe se na nás, tak taky byla se sraženinama a je toho čím dál víc, turborakoviny a hlavně ty lidi jsou psychicky úplně v prdeli.
5: No jsou, no.
0: Takže je to... Je to zlý, no.
1: No, protože se to na ně zvalí ze všech stran a oni tomu pořád jakože nechtějí uvěřit. No. Protože čím dřív tomu uvěří, že se nechali podvést, tak tím dřív začnou za sebou sami něco dělat a začnou se zajímat, jak tomu svému tělu pomoct. Ale pokud se budou furt bránit tomu, že ne, že víry existují a takovýhle bláboli, no tak se oni jenom prodlužujou de facto si zkracují život. Jo, protože s tím ještě teď můžu něco třeba dělat. Ale pak už to nepůjde. Jo, neříkám, že se zachrání, jo, to jako netvrdím. Protože tam je takových věcí, že... Ale tak to už víme 6 let, co tam je. To už 6 let o tom informujeme. A jenom, že lidi to nechtěli vidět, lidi se nechali vystrašit jako tupé ovce.
0: Dneska jsme se o tom bavili z písní a ona říkala, já si myslím, že lidi se už poučili a že nenaletí. A já si myslím, že zase budou stát na značkách a ve frontách a čekat na tenisky Adidas.
1: Jo? Ne, kam? Tak to si nemyslím. Myslím si, že spoustu lidí už na to naskočí. těch naočkovaných, protože těch, co mají problémy, těch je mraky.
0: Myslíš, že, no,
1: de facto všichni.
0: Že na to neskočí už ti lidi, no, že už nebudou stát ve frontách?
1: Hele, když se s někým bavíš, tak když řekneš očkování, tak ti řekne každý, neexistuje. Jo, a to jsou lidi, kteří se nechali bodnout vakcínou COVID. Protože oni pak najednou po třech letech ti začnou vyprávět, co měli za životní šoky, když ji dostali. Tak si pak čukáš na čelo, říkáš, tak proč to dělá, ty voda. Proč jsi na další, říkáš, jsi normální. Takže oni už teďko nevěří právě. No, protože oni už i vyplakávají tady ty různý, tady ty kriminálníci, ty doktoři a farmafirmy a to, že lidi přestali věřit vědě. No, jaký vědě? To je všechno zaplacený farmafirmama, aby tu vědu vytvářeli. Teď oni si všechno vytváří sami.
4: Přesně.
1: Jaká věda? To je všechno podvod. Jakože placený věci Pfizerem ti budou říkat pravdu, jo? No tak to určitě, to by musel být padlej na hlavu. To nejsou nezávislí nějaký vědátoři, který prostě tam kutěj nebo něco někde smolej. No ty by ani nepřežili jako v tom systému. To jsou všechno placený herci, všechno placený herci. To sami vem si veterinární a tady ty darebáky. Ty každou chvíli ti nějaký ptačí chřipci, takovýhle chujoviny. Ty tady ptáci lítají všude a slepice mají ptačí chřipku. Víš to? Ty jako nechápeš.
0: Hoši, já se na farmě s těma slepičkama pěkně mazlím, hladím je, víš, oni je povídají pěkně, jak kočka je nahání a koho, jak je furt otravuje. Zvířata prostě jsou ale zdraví.
1: Je pravda, že mají jako taky takovou chřipku nebo co, ty slepice. Ale to je tím, že je necháš zmoknout a oni pak chudáci jsou nastydlí a normálně je frflaj. Jo? Jako člověk.
0: Aha.
1: Takže taky oni si myslí, že slepice jsou jako takový terminátoři, že všechno vydrží, ale slepici taky ofoukne někde v noci, když spí, má někde průvan a ona taky nastydne. Víš, to ona není zas taková jakože zdatná, že vydrží úplně všechno. Ale to je všechno tím, jak ty se o ně staráš, o ty slepice. Když třeba prší, tak bys je měl vůbec pouštět ven, aby zmokli.
0: Ono se říká, vždycky se říkávalo, chodíš jak zmoklá slépka, že? Ta zmoklá slépka, když zmokne, tak pak má problém asi. Hoši, jo, já tady mám další.
1: Tady tu bandu.
0: No.
1: To je všechno kriminální, to jsou všechno kriminálníci, do jednoho.
0: Do jednoho, určitě jo. Máme tady hodně pozdravů, já to ani neukazuju. Dituška Válková, ta byla s náma minule, taky v nějakým pořadu, v nedělníčku nebo někde. Dituško, my tě taky zdravíme a píše taky, jejich fůra, co i když mají trable, furt stojí frontu. No, já si taky myslím, jako, že spousta ještě naletí, protože oni absolutně jako netuší. Jak člověk netuší, že občan je, nebo jak občan netuší, že občan je otrok, jo, to jde úplně mimo ně, já mám pocit někdy, že už ty reality se rozdělily, jo, tak oni prostě si furt jako věří těm doktorům a systému, že to myslí dobře s něma, jo?
1: Já bych jenom chtěl říct jednu věc, že mě je to úplně šuma fuk.
0: No jo, to
1: je. Jestli chceš, no tak běž. Mně to jedno. Oni jsou sebevrazi. Jo? Takže ať jdou. No, ale rozumnej, člověk s rozumem nepůjde. A ty, co jdou, tak těch mi rozhodně mě není líto, jo. Protože oni tam jdou dobrovolně, to je jejich rozhodnutí. Tak já nemůžu přece je hanit za to, že tam jdou, tak ať jdou. Jako oni nemůžou hanit mě, že já nemám tohle nebo tamto vůči korporaci, no tak já nehaním ani je, no tak je to svoboda a vůle. Oni nás chtěli zavírat a kde si to si, že jo, pamatujeme si na to. Tady ty covidoví fanoušky. A že budeme muset si platit svoji tu jako léčbu a tak dále. No a najednou koukáme, že všichni, co se léčí, tak jsou všichni na bodanci. Jo? Že ty nevakcinovaný, jak si nemarodějí, to je divný. Jo? Když jsem řekl vakcinovaným, že jsem minimálně 6 let už nebyl u doktora ani nikdo z mojí rodiny, tak jenom kroutili hlavama. Protože já už bych dneska nešel doktorů vůbec nikdy. Protože to když vemeš, toto je za partu zločinců, co do tebe napíchají za svinstva, co ti napíšou za prášky, všechno jedy, tak ty přece nepůjdeš vlastnímu katovi, ne?
0: Dáme další videjko, mrna. Počkej, dám tady mrna. Ještě vám předtím řeknu jednu věc, že já jsem měl jsem vysílání s Robertem Novotným v úterníčku a to byl takový workshop, jo? On nás tam seznamoval, jak pracovat s umělou inteligencí v Google a v Gemini. Já jsem kolem té umělé inteligence vždycky chodil velikánským obloukem, jo. Samozřejmě si ji nepoužiju při mé kreativitě jako hudba prostě, jo, nebo psaní textu. Ale fakt, člověče, tady po tom workshopu přiznávám, že dobrý sluha, ale špatný pán, jo. Takže já jsem s tou umělou inteligencí pracoval v tom Google a on se o ní bavil ve smyslu, jako jak může pomoct suverénnímu člověku, jo, třeba psat ty dokumenty nějak, já sice žádný tam nepíšu, jako, ale třeba to sebeurčení, jo, a další věci vlastně, prohlášení živého člověka, tak to ona prostě umí, když jí dáš ty podklady. Ale já jsem ji zatím využil, že jsem se naučil vlastně k videům, které jsou v angličtině, prostě v cizím jazyku, jo, tak ona mě vytvoří titulky, no, vy už to asi mnozí jako určitě znáte, jo, ale já Hanák, jo, a z vesnice, já jsem to neuměl, tak jsem se to trošku naučil, jo, takže já tady mám nachystaných pár videek, toto je, jo, třeba v ruštině nebo v angličtině, a pak jsem si stáhl ten SRT soubor, jo, takže vlastně to, co teď ta žena bude povídat, tak já vám potom přečtu, jo. A já jsem si totiž nechal vygenerovat i potom takovou analýzu, jo, toho obsahu toho videa. A přátelé, to se mnohdy zasmějeme, protože ta umělá inteligence skutečně jede teda narrativ systému, jo, a ona prostě jako, ona to přeloží jako doslova asi, jo, protože tam není manipulační prostor, jo. Takže to, co povídají ti lidičkové, tak ona přeloží doslova, ale potom napíše svůj závěr, jo. Takže já vám to teda, dejte si chvilku pauzku a já vám to začnu pouštět.
6: Здрасте. У меня к вам такая новость. С 2013 года Верховный суд США постановил, что вакцинированные люди во всем мире являются продуктом. То есть это такой себе запатентованный товар. Да. По законодательству штатов эту информацию можно проверить. Она в открытом доступе. Вакцинированные люди не являются людьми. Ну и, следовательно, не могут быть отнесены категории людей. Получается, что вакцинированные люди – это те люди, которые больше не подчиняются международному законодательству, также национальному законодательству. Международное право на них не действует, вот, не работает, не защищает. И национальное право. Понимаете? С 2013 года все люди, которые вакцинированы генетически модифицированным МРНК, по закону штатов считаются транслюдьми, да, идентифицируются как транслюди. Ну и логично, что они не пользуются никакими правами человека, никакими правами государства, не состоят в никаких реестрах, ну в общем, физические лица, на которых ничего не распространяется. Это относится ко всему миру, потому что патенты Checkpoint находятся под юрисдикцией США, зарегистрированы в Штатах. Но, как видите, да, то, что регистрируется в Штатах, распространяется по всему миру. Когда я вам говорю о том, что дедушка управляет воинами, дедушка управляет странами, у дедушки Иран сейчас тоже управляется им, все управляются дедушкой, точнее его главными представителями, мне пишут, да что ты, фантазии. Ну, теперь это многое объясняет, когда ты физическое лицо, почему мир вокруг тебя перестает быть для тебя защитой. Когда ты призываешь к закону, а тебе говорят о том, что закон на тебя не распространяется. Поймут не все, но только те, кто поймут, Вот такая информация на эту минуту. Берегите себя и своих близких. Аривидрочи.
0: Так, а мнozí jsme rozuměli ruštině, ale já teda přečtu jako titulky, jo? No, takže dobrý den, mám pro vás takovou novinu. Od roku 2013 nejvyšší soud USA rozhodl, že očkovaní lidé po celém světě jsou produktem. To znamená, že jde o jakési patentované zboží. Ano, podle legislativy USA tuto informaci si můžete ověřit, je veřejně dostupná, očkovaní lidé nejsou lidmi. A tudíž nemohou být zařazeni do kategorie lidí. Vychází z toho, že očkovaní lidé jsou ti, kteří už nepodléhají mezinárodní legislativě, stejně tak národní legislativě. Mezinárodní právo se na ně nevztahuje, nefunguje, nechrání je. Stejně tak národní právo, rozumíte? Od roku 2013 všichni lidé očkovaní geneticky modifikovanou mRNA jsou podle práva USA považováni za translidi. Ano, jsou identifikováni jako translidé. A logicky tak nepoužívají žádných lidských práv. Žádných práv státu nejsou v žádných registrech. Zkrátka fyzické osoby, na které se nic nevztahuje. To se týká celého světa, protože patenty GenPoint spadají pod jurisdikci USA. Jsou registrované ve státech, ale jak vidíte, to, co se registruje v USA, se rozšiřuje do celého světa. Když vám říkám, že dědeček řídí války, dědeček řídí země, dědeček teď řídí i Irán, všechny řídí dědeček, respektive jeho hlavní zástupci, tak mi píšete, co to je za fantazie? Ale teď to mnohé vysvětluje. Když jsi fyzická osoba, proč tě ten svět kolem tebe přestává chránit? Když se dovoláváš zákona a oni ti řeknou, že zákon se na tebe nevztahuje. Nepochopí to všichni, ale jen ti, co pochopí. Taková je informace pro tuto chvíli. Opatrujte sebe i své blízké. Jo, takže toto teda mi bylo přeloženo do titulků. No a dal jsem požadavek, aby mi teda jako ona AI to nějak zhrnula, analyzovala to video. Takže píše, ve videu zmiňované tvrzení o rozhodnutí nejvyššího soudu USA z roku 2013 se pravděpodobně opírá o dezinterpretaci případů Asociace for Molecular Pathology, kdy soud rozhodl, že přirozeně se vyskytující DNA nemůže být patentovaná, ale syntetická DNA, vytvořená v laboratoři, patentovaná je. Právní experti i vědci se shodují, že toto rozhodnutí nijak nemění právní status člověka ani jeho lidská práva, i kdyby přijal vakcínu obsahující syntetickou složku. Zhrnutí. Video prezentuje radikální výklad patentovaného práva, který naznačuje, že technologický pokrok v medicíně slouží jako nástroj k legálnímu zotročení lidstva. Jedná se o názorový konstrukt, který nemá oporu v aktuální legislativě ani v biologické realitě fungování mRNA. Tak, Oši, už jste přišli, já vás teďka nevidím, protože jsem si tady přepl na texták. Takže jak je to s tím mRNA, jo, a změnou teda DNA, je možný to patentovat a stávají se z těch lidí teda věci, otroci a transhumanidi? Co vy si o tom myslíte?
1: Liborku, pojď.
7: No ty musím odpovídat, já mám hned jasný odpovědi.
8: Co si o tom myslím? Co si o tom myslím, že jenom to, že prostě vůbec by to vůbec nemělo přijít do těla člověka, no. V žádném případě. A je to prostě svinstvo, no. Ale jako úplně do detailu, jako co to všechno dělá, to mě to už vlastně ani nezajímá. Já jenom prostě vím, že to je svinstvo a to mi stačí, jako no. A kdo si to chce dát, tak ať si to dá, ale to je prostě tak, no. A stoprocentně to je patentovaný, teď je to propojený i s všechno i s 5G a věc má, prostě je to šílený svinstvo. Ale jako, já už se ani vlastně v podstatě moc jako tím nějak nechci zabývat, jako by úplně, prostě si žiju svůj život. Občas, když se s někým bavím, nebo tak řeknu jenom svůj jakoby názor, ale nějak se do toho hluboce jako neponořu, protože to je zbytečný. Fakt začínám žít ještě víc tady a teď a přítomně sám se sebou, se zvířatama, pracuju, věnuju se koním, jezdím, chodím do přírody, chodím bos. A to je. Samozřejmě ještě pořád pozoruju oblohu každý den, to mě jako ještě taky občas jako vytáčí, ale už i tohle, no, už to nějak jako se snažím, aby mě to nedostávalo do nízkých vibrací, no, protože dělám nějaký věci, které mě ochraňují před tím, co tady na nás sypou a prostě jedu dál, no. Hlavně si nepřipouštím žádný strach i z toho, co tady na nás sypou, to je pořád, teďka tady před chvíli zrovna, to je prostě pořád, no. To je. Takže možná k tomu víc těm vakcinám, jako těm mRNA, ale je to prostě totální svinstvo, no. Já bych to, kdo si nechce, tak ať ti to dá, no.
9: Já si navážu trošku víc. Tyto vakcíny jsou určeny na to, aby změnili člověka na stroj. Aby poslušně poslouchal prostě. Oni potřebují si vytvořit de facto biologický stroj, který bude na výrobu levnější než nějaký jiný stroj. Takže a samozřejmě je pravda, že v Americe je to už dáno v zákonech, teď nevím v kterých zemích, jestli všude v celý USA, že prostě kdo dostane tady tu vakcínu mRNA, takže automaticky už se nebere za člověka. A už nepodlehá právům člověka. Protože pokud těbe někdo změní DNA, tak ty už nemáš svoji svobodnou mysl. Jo, ty už můžeš být ovládaný tou technologií 5G, 6G a tak dále. Jo, těma signálama, protože v tobě se vytváří nová struktura. Jo, novej nervový systém de facto z toho grafenu, ten je tam použitý jako takový nervový cesty, který se v tobě skládají a vytváří tvoje tělo takhle, upravují tvoje tělo na příjem signálu zvenčí. Jo, protože vem si, že ten signál je všude kolem nás, jakýkoliv signál. Internetovej, televizní, prostě tebou prochází miliony těch signálů. A tady jde o to, že oni potřebovali toho člověka, aby ty signály uměl vytáhnout si sám, nebo si ho dokázali ty signály najít. Toho člověka. Takže a mají to, má pocit i v Německu, už v zákonech, taky daný z nějakého, já nevím, 2016, asi nějaké, sam nevím teďko, přesně, ale i v německých zákonech se o tady to píše. Jakmile si změníš DNA, konečná, nemáš práva člověka.
8: Podle mě člověk se úplně odpojí od té duše, vlastně to už vlastně fakt přesně není člověk, ten je protože úplně odpojený od té duše, no.
9: No, protože kdysi dávno, ještě když ti začali očkovat, tak tam vykládala, nevím, odkud byla někde z Ameriky, nebo odkud, říkala jedna žena, že ji odpojili od duše. Jo. Což jasně vidíš na těch lidech, protože oni jsou fakt odpojení. To jsou normálně chodící mrtvoly.
8: Já jsem zrovna ještě dva dny dával.
9: Podíváš se mu do očí a tam vidíš mrtvo. Tam už nevidíš tu lidskou iskru. Prostě už je to takový divný, no. Ale jako poznáš to hned. Takže bohužel.
0: Tak a zůstaneme u téma. Nevím teda, jestli nám klesají vibrace nebo ne, když se o tom bavíme. Člověk,
9: no,
0: když si to připustí, tak musí mu klesnout vibrace kdykoliv prostě, jo, když se na něho někdo blbě podívá, jo, ale tady to téma je tak závažný, že asi je potřeba se o tom bavit. No a naše no, dobrá...
9: A ještě, jenom k tomu tématu ještě rychle řeknu to, že tady se jenom vytváří divadla, jak se to jakože bude vyšetřovat, jo, že tam Kotlár a tady Peková a takovýhle šaškárny.
0: A Turánek.
9: Nikdo nikoho nikdy vyčetkovat nebude.
0: Vzpomínáte si na ten seminář, co už je kolik?
9: To je jen takový uklidňovači, uhoupávači, aby vás uklidnili, že my to vyšetříme. A než oni to vyšetří, tak vy už jste pod drnem. A vám je to platný hlavně. Takže teď už je pozdě.
8: A hlavně jedou pořád další masáže, že jo, no, očkovací samozřejmě. Strategie, tady tyhle, furt jedou.
9: A dáš si je poslechneš, a oni ti řeknou, i ta Peková, i ten, že oni nechtějí, aby ty, jakože ty lékaři byli za to souzení, že nějak tohleto nebo tamhleto. Co to je? Tak oni jeli ve vraždění lidí. A oni tady už jenom působí na to, aby lidi změkčili, aby nebyli na ně tak voškliví a přísní, až jim to dojde. Jo? Co jim provedli? Jo? Takže oni jsou tady jenom takový uklidňovači hadů. Jako jo? Protože oni ví, že pak lidem, když to dojde, tak pak bude všechno hořet. Jenomže ono na druhou stranu ty očkované už nejsou žádný průbojný, takže...
0: Hoši, já jsem tady měl obrázek, nevím teďka, kam se mě ztratil, ale psali tam, že přes 90% zdravotních sester jako vůbec jako nešlo na vakcíny a doktorů taky tak. Oni to věděli, ti hajzli všechno.
9: No přesně, a to by měli lidi číst, tady by měli začít přemýšlet. Jak to, že ty doktoři nebyli, když mě nechtěli pustit na operaci, jak to, že mě nechtěli tohle jako léčit, když tohle to, rozumí? Takže oni jasně ty kurvy věděli, co to za svinstvo dávají do lidí. A oni sami to nechtěli. Jo, kdyby si to vzali i oni, řekli, dobrý byli jste, pitom ty nechali jste se oklamat. Ale tím, že si to nedali, no tak tím pádem, co na té druhé straně, že to jsou ty zodpovědný. Jo? Takže žádný omilosti a takovýhle věci neexistuje. Jako, jak chceš být jako mírumilovnej, nebo říct, je promiň, no tak si zabil jenom milion lidí, no. Škoda, no. A příště už nebude, že ne? Víš, to je k smíchu. Jo, a tady ty šaškárny právě provázejí, tady ta Peková s tím ze Slovenska. S tím Kotlárem. Kotlár. Tady ty šašci, tady ty herci jenom.
0: Vojín Kotlár.
9: Takže vy víte, ale když je absolutně nic, hovno.
0: Hoši, tady.
9: Kotlár figurka jenom, nastrčená.
0: Tady to mám, dívej se, jo, tady to mám a to je jenom úvodní jako slajdík. Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry vyplývá z dat. A mám tam aj obrázek jako křivku, jo, nebo procenta, to tabulku. Takže lékaři, takzvaní lékaři, bílí pláště, aj personál, jo, výzak 90, sestřiček, ty jsou chytřejší ještě člověče než ti bílí pláště, jo. Takže modrý sestřičky, jestli ještě nosí tu modrou uniformu, nevím, jak za Husáka, tak snad 98% jich nešlo na šmakuládu, jo. A nikdo je nevyhodil, jo, protože oni věděli, že to je svinstvo.
9: No protože by jim skolaboval celý jejich zdravotní systém, takzvaný. Protože vem si, že by se nechali bodnout všichni, no tak tím pádem lehnou popelem. Ale nehledě na to, že se jí nechalo spoustu naočkovat, ne, že ne. Já si myslím, že ty čísla nejsou zas tak pravdivá, že jich bylo větší procento naočkovaných, ne, že ne.
8: To si taky myslím.
9: Protože já takový lidi taky znám a nevede si jim jakože zdravotně taky dobře nějak. Víš? Takže ono spoustu těch blbců se nechalo naočkovat.
0: No víte, proč se jim nevede zdravotně dobře, protože hryže
9: svědomí. Hlavně já nevěřím médiím.
0: No, tak jasně je to.
9: Víš? To jsou všechno různý manipulace. To všechno vždycky za každým článkem hledají nějakou manipulaci. Za každým.
8: V podstatě i ten článek je třeba přesně jakoby nadhodnocený z toho důvodu, aby většinu lidí to nasralo.
9: Přesně, no, aby poštali lidi proti doktoru. Přesně.
8: No, třeba nasralo a aby tě to zase dostalo jakoby do těch...
9: No, do těch nízkých vibrací.
8: A aby se o tom bavilo, aby se to řešilo a když se o tom bude bavit plno lidí jakoby a hádat, tak tohle
9: no,
8: oni...
9: Tak se rozhádá. No a nekoukají, co se děje v pozadí.
8: Takže jako, já tomu taky jako věřím, že to není takový velký procent, to ne. To je prostě...
9: Já jsem to viděl hodně na očko.
8: Já znám taky nějaký případ.

0: komunikovaný. To je jenom zase manipulativní článek. Protože ty média jsou proto, aby tady manipulovalo těmto masou těch lidí. Hmm. Oni jsou ty kontroloři ty takzvaný pravdy.
1: Oni nepíšou pravdu.
0: Oni vytvářejí lži, jo, a pak se zase postaví za ochranu nějakého politika takovýhle kurev. Jo. To jsou, oni jsou ty strážci toho Matrixu, ty média. Jo, protože kdyby média nebyla, tak politici se můžou i tak pískat někam. Jo, ty média mají tu největší moc, ne politici. Protože vem si, že řekneš hlupákovi, že na tebe sypou svinstvo z letadel. A on ti řekne ve zprávách, říkali, že to jsou kondenzační páry.
2: Koši, já jsem měl takové telefonát.
0: Debil, říkám, debile, koukni se nahoru.
2: On mě říká, co ten Mára povídá, on vůbec nezná složení atmosféry, proč těm lidem tak lže, no, to není žádný práškování, to jsou kondenzační páry.
0: To nevím, jestli se máš smát nebo co.
2: Smát.
0: Nerozumíš tomu.
1: Já mám taky takovou historku, nebudu jako známé, taky kolikrát jsem říkal už zase od rána práškujou a sypou a jezdí a ona mi třeba už dvakrát řekla, no tak lidi lítají na dovolený, no, tak se lítá hodně, no.
2: No, hoši, já vám...
0: Hele, a to když mu řekneš, řekni mi, tak dneska je krásný jasno. No. Dneska ty letadla mají, jsou všichni jako na zemi zaparkovaný, jo, nebo co?
1: No.
0: Nebo odpoledne ti začnou čárovat a do té doby čisto, ne? A pak ti začnou čárovat. Tak se změnila ta teplota v té atmosféře, jo, vy tupí ovce. Nebo to se stalo? No nic, asi tam přilítli jiný letadla s jinýma komínama. I to je úplně už do nebe. To vidíš, že prostě ta vakcína odpojuje lidi od myšlení, tam už prostě nefunguje mozek.
2: Hoši,
0: to říkali i Suchary Bagdy,
3: lidičky,
0: že vakcína to, už dávno udělala svoje.
2: Mm-hmm. Pojďme, máme téma, tady mám videjko.
3: Celý zapráškovan. Šmejdi chtějí, aby nepršelo zkrátka. Celý to zapráškovali, tohle nejsou žádný mraky, to je normálně napráškováno, úplně tvrdě napráškováno přes noc. Jo, tamhle se ještě rozpouštějí zbytky. Protože mají přijít deště, že jo, tak to chtějí zrušit, je třeba žádat nahoru.
2: No, takže
0: a ještě jenom ti k tomu řeknu. A proto taky prosazují tady ty vrtulníky, aby tady jakože mají vyrábět ty proudy. Mm-hmm. Jo, ale vzdušný proudy.
2: Vzdušný.
0: Protože vem si, že to svinstvo sypou z těch letadel a to na sebe váže různě vodu. No teď si vem, že ten ventilátor, který tam stojí, který já nevím, kolik je vysoký, 200 metrů, nebo jak já nevím, teď si ani se moc nezabýval.
2: 250.
0: Jo? A ty si vem, že ten ventilátor spustí, no a to odfoukne ty mráčky pěkný, který nasály vodu na tom území, odfoukne úplně na jiný území. Takže na tom území způsobí sucha. Víš? A naopak, zase přiženou mraky někam, kam potřebují a tam zase budou průtržné záplavy, co se děje, že? A pak ti začnou šaškovat s takovýma chujovinama, jakože klimatická změna. Jo? Kdyby přestali s tím svinstvem, tak by si všichni rychle vzpomněli, jaký to bylo kdysi. Protože když je zatažíno, dneska třeba jsem byl venku, zima jako svině. A teď najednou prokouklo sluníčko, asi tam někdo odstoval. Prokouklo sluníčko a takový teplo z toho,
1: jo,
0: že to si myslel, že seš na grilu.
1: To fakt dneska bylo
0: taky. Takže vidíš, že to slunce tam je a že to smaží. Ale oni uměle zastínujou a de facto tím ovlivňujou veškerou úrodu. Vem si ovocní stromy, na jaře kvetou, teď si vem zima, přestanou lítat, včely se schovávají, protože je zima, že jo. Květy zase odkvetnou, protože je zima a včely spí, jsou schovaný. Jo? Teď ti to zase pomrzne, ty květy, že jo, takže nejsou zase. To je všechno svinstvo. Já jsem viděl i fotky, záběry z těch vrtulí, že tam jsou normálně naftový generátory v tom.
2: A kolik oleje spotřebujou ty vrtule?
0: Jo, tak na to jsou tam ty naftový generátory. A ještě si vemeš, jak ty vrtule vypadají. No kdybych z toho chtěli udělat elektranu, tak já bych tu vrtuli teda postavil úplně jiným způsobem. Vemeš si, jaký jsou ty lopatky veliký, ale hubený a dlouhý.

0: Jo? A jak vypadá ta vrtulka z toho,
1: V poutě.
0: když máš poutě?
1: No,
0: Jak je
1: jinak.
0: vyprofilovaná? Aby ten jí vítr rozháněl. Takže oni asi nejde tolik o toho rozhánění, jakože točení to vrtulí. Jo? Ty vrtule jsou tady na to,
1: A
0: aby tady
1: nebo
0: ovlivňovaly vlastně tady ty věci, to počasí.
1: Si vemte vrtule u těch starých větrných
0: A to se
1: mlýnů, ty
0: nebavím o těch
1: dřevěný.
0: vibracích, jo?
1: No, vibrace, spodní frekvence, kolik ptáků prostě to zahubí, jo? A ona,
0: Jo, to...
1: ta vrtula tě odebere kinetickou energii větru, jo? Takže změní počasí, jak ty
0: Jo,
1: říkáš, buď sucho, nebo záplavy, nebo prostě,
0: no i
1: jo?
0: zabrzdíš ty proudy, třeba ty mořské proudy, které táhnou vlhkost třeba nad Evropu nebo, to, nebo nad různý území, zabrzdí a nechají ho na tom druhém území. A nebo naopak zrychlí ty proudy pryč. Když si vím, že fouká vítr a koukám a vrtule, já na ně vidím několik kilometrů, jsou tady na kopci a fouká, oni se netučejí, tak čemu tam jsou?
1: A přátelé, tipněte si, z kolika ti procent, jo, ty větrníky se podílejí na celkové výrobě tady té elektriky.
0: To je nula nula nic.
1: Jestli to není zas teda jako mediální jako to, ale okolo 1% jako jenom, jo.
0: Není
1: No
0: prostě.
1: to nic a
0: A ještě taková drzost obchodních firem, že oni ti řeknou v tom, jak platíš třeba účty za elektriku, takže platíš za obnovitelné zdroje.
1: jaký
0: To je jako
1: zdroje?
0: kdyby si měl platit nějaký Škodovce za to, že vyvíjí novou model Škodovky, kterou si ty budeš muset zase koupit. Vy si to splaťte ze svého panáčkové, když tu elektriku chcete prodávat. Co já mám platit za nějaký obnovitelný zdroje? Víš? Zase takový chytáky.
1: No, obnovitelný zdroj je, hoši, ta betonová patka, to jsou tisíce tun betonu, jo. Ty vrtule jsou z materiálu nerecyklovatelný, jo, takzvaně, takže oni a láme se to jak prostě, jo, jak špelky ve větru, jo, takže prostě to zakopávají pod zem a neví co s tím a ten beton z té země už jako nikdo nedostane nikdy, jako, jo, to má to poruchovost, jak
0: Ne,
1: směla, spotřebuje to tisíce litrů oleje, to je šílený, však.
0: no, tak ale hlavně, co nebudu bavit, co to potřebuje, ale ven si, jaký škody to páchá. To je to hlavní. Jako když ti ukazují elektroauto, jak je úžasný. Vado, ale kolik je za tím znečištěním, za tou výrobou toho elektroauta, to ten naftový motor nikdy neudělá za celý život. Takovýhle znečištění, co vytvořil ten elektromobil. Jo. A podezřele těch, nebo jak dlouho vydrží ty baterky, můžeš ho zahodit, protože ho nikdo nekoupí od tebe, takže jsi na nule. Takže koupíš auto za milion, no a po 10 letech, nebo možná i dřív, ti chcípnou baterky a to auto můžeš mu vyhodit.
1: Jo, však o to jim jde,
0: Takže 800
1: spotřeba.
0: minut, nebo milion. Nazdar. A zase se zadluž a zase si kup takovou chujovinu na elektriku.
1: Chlapci, mám tady
0: No
1: videjko.
0: ne?
1: Pojďme na videjko.
2: Jenže vstupné do školky je takový, že se dítě musí napíchat těmi svinstvy ve vakcínách. A to jsem vám říkal, že v tom je i rtuť. Nejenom
0: No
2: hliník je ve vakcínách, ale i rtuť. Takže bacha na to. Chudinky
0: a
2: děti.
0: další Jiří Matuláry.
2: Jako opravdu.
1: Počkej, Mara, chvilku ještě, prosím tě.
2: My, co jsme byli tenkrát, tak my za celý náš život máme míň vakcín než půlroční dítě. Umíte si to představit, co to půlroční dítě to musí sníst?
1: Já si vzpomínám očkování proti obrně, to bylo myslím na lžičce, já už přesně nevím, ale já si nevybavuju, jako že by jsme chodili nějak často do těch zdravotních středisek. Chodili jsme na zuby, na prohlídky, občas na to očkování. No taky do nás napravili ty Husákovy vakcíny Vektorovi. Jo, taky se to asi projevuje nějakým způsobem, ale nebyly to takový palby jako agresivní a jedy jak teď, no. Takže ty děcka, no nevědomí rodiče, no hold, jako děcko, co za to nemůže, no, ale to je tak postavený prostě, že buď

0: budeš poslouchat, ano, používat našu retoriku přesně jak chceme, nebo tě děcko odebereme. Půjde k psychologovi a my tě ho zebereme. Takže bubu a...
1: Vidíš, a kdyby věděli, tak žádný dítě jim nikdo jim neveme. Jo? Protože do školky ty žádný dítě dávat svoje nemusíš, když na to přijde. Ty tvoje dítě nemusí chodit ani do školy. Jo? Protože to je všechno zločinecký systém. Jo? To je prostě jenom o programování otroků. A já kdybych měl dítě, já bych nechtěl už tady dávat do tady těch
0: vůbec.
1: Do tady těch naléváren nesmyslů. Protože to z toho vypadává jenom blbci. Jo? Totálně vylágrovaný. Tečka.
0: No, jo, jo, no.
1: A vakcína žádná není povinná, jo? Bacha na to.
0: Tak.
1: Tože oni z názvu pravidelná vakcína udělali povinná, víš? Ale jako žádná povinná není ve skutečnosti. A hlavně, buď seš člověk, nebo seš otrok. Jo, protože vem si, že oni je nechají napíchat a co získali? Jakože může do školky, no ale když bude furt rodit, běhat po doktorech, jo, protože si nebudou zase vidět rády sami exémy a takovýhle věci, starý těch svinste a autismus a tak dále, jo, protože obsahují těžké kovy, vakcíny, ale spoustu jiných šmakulát samozřejmě. Takže pak si musíte vybrat, jestli tohle je lepší nebo tohle. A pak najednou vidíš, oni se nechají naočkovat svoje děti a pak ti najednou tady vyhlašují nějaký sbírky na ty děti, jo. No tak jako nikdo tě nenutí, nikdo ti nedržil pistolu v hlavě, abys to musel udělat, tomu dítěti. A takový srdcelivný ty tam dávají, akce. Přispějte, krokostní zřejmě tady to. Tak ty jsi to sám zavinil, no tak si to vyžer. Neposlouchal jsi, neměl jsi zájem, nechtěl jsi studovat, tak bohužel. A pak když lítáš od doktora k doktoru, pak už neví co s tebou, pak tě házejí po psychiatrii, protože to se lidem stává normálně už dneska. Jo.
2: To je další biznis.
1: No všechno jenom biznis. Protože farmacie, to je největší biznis. Pak jsou války, nebo já nevím, ty která, podle toho, která vévodí, jo, buď války, nebo pandémie. Ale vemte si, že tady to není nic pro vás. Nic. A člověk hlavně hledá cestě, aby byl zdravý. Jo, takže když víme, že na nás typou chemtrail, no tak používáme přírodní produkty k tomu, aby jsme se těch jedů uměli zbavovat. Aby jsme tomu tělu pomohli. Jo, takže nějaké věci na těžký kovy, toxické látky. A průběžně to prostě používá. Dá to do svého jakože menu denního. Jo, teď si udělám tady ten čajíček, teď tady ten čajíček, teď tohle, tamto. Jo, sůl hlavně. Jo, minerály dodávat, žádný vitamíny z lékáren a takovýhle zvěrstva. Všechno chemie, všechno vyrobené z ropy. A doktor neznamená, že vás léčí. Jo, protože to může být i doktor práv. A dneska máte tolik doktorů, kteří si nakoupili ty jejich licence podvodný a pak vám to píšou v novinách, jak tam ten na černo ordinoval, tam ten tohle to. Ty to vidíš každý den ty podvody, jak jedou. Tam zavřou primáře, tam ředitele. Co to je tohleto? Ty když jim platíš daně, tak seš normálně jejich ten spoluviník zločinecký.
2: Pište. Víš, Polínko, víš, oni jsou tady.
0: Chlapci, mám tady další, kdo je tam? Dívej, mám tady další videjko. Já jsem teda si je všechny ještě nepouštěl, ale tak či tak jsem se tady nachystal. Je tady. My jsme u těch primářů.
3: Včera jste viděli zprávy? Hej, nádhera, co? V té vojenské nemocnici. Primář, ty fiče, škola, nenažraný pes. Co? Nenažraný pes. On má výplatu jako píča a on ještě krade, píše si za kroky, které nedělá. Dívejte se, jaké oni jsou chytří. Tak, tady jsou ti vzdělaní, přesně. Toto si dovolí jenom ten, kdo má takovou moc. Je jako primář. To je ostuda, totální ostuda. Ta sebranka jedna, lékařská, ty vole. A to co ještě přidat? A co jsou přidat? Kolik si jich tak nakrade? Kolik si jich tak nakrade? To je mazec. Víčo? A my musíme všechno dělat, postihat tak a dívej. Primář vyplatuje jako kot a ještě se neštítí krást. Neštítí krást, ještě se neštítí psát za kroky, které ani nedělá. No, tak tady máme spravedlnost. Tak, obyčejní lidi musí držet hubu a veličenstvo si může dělat, co chce. Ne, zakazuju.
0: Ostravačka, no, dobrá, prořízlá huba, ale prostě nasázela to dobře.
2: Pravda.
0: Tak jak to je, jako jo. To je arogance moci prostě, co, jak oni se chovají, fakt ty platy mají obrovský a ještě podvádí a píšou si tam nějaký zákroky a...
2: To je to samé v politice, takových doktorů je a v politika to je úplně to stejný. No, tam taky vlastně ukrádají, kradou.
0: Je, to vlastně ten doktor, je to slovo doktor, takže to jsou dveře do přístavu, jo, takže korporátní právo a bílý pláště, no, takže jako nechodit, vyhýbat se, jak já jsem se vyhýbal umělé inteligenci, tak vyhýbat se prostě fakt tady těm doktorům, protože to nepřinese nic dobrýho. Mám tady potom videjko takový šikovný, že k doktorům chodit jenom, jako když se stane nějaké úraz nebo něco, jo. Takže chirurg pomůže, nebo na úrazovce, jo, ale jinak prostě je to ostrašující případ. Máro, ty jsi to slyšel, to videjko?
1: To víš, že ano, slyšel.
0: No, a to je myslím, že od... ne, no, to, tak... není, to není od tebe, no.
4: To je, já jsem ho díl taky.
0: Jo.
1: Jsi to možná ode mě.
0: Je to možné, je to možný. Mě ta baba zaujala tím, jak má tu tlamu prořízlou, jo, ona se s tím nesere, ostráva. A takový ti lidi, ti přirození, jo, nemusí mít žádný vzdělání, ale ona to vidí selskýma prostě jako očima, uvažuje selským rozumem a vidí prostě, jak oni to zneužívají, jo, tady ti papaláši. Těch svých postavek. No, a to je charakter člověka už skřívený.
5: No protože oni jasně zjistili, že jsou všichni korporace. Takže se snaží každý sám za sebe ukrát to nejvíc.
1: Přesně.
5: A ty lidi, ty tlupy ovce to pořád nevidějí.
1: Jo?
5: A oni tam, a on chce ten, a Babiš chce tamto. A prezident chce jít tam, rozumíš, takovýhle chujoviny. Totální nesmysly. A pak koukneš, že kancelář prezidenta soukromá firma. Úřad vlády soukromá firma. Všechno soukromé firmy. Každý jenom se snaží pro tu svoji firmu urvat co nejvíc peněz. Mm-hmm. A proto se jim navyšují platy, protože čím víc vás okradou, tím víc se musí odměnit. Nelogický.
0: Podíváme se na...
5: A takový ty zastánce toho Československa, jak se rozdělilo v 93. a takovýhle blábloviny, když Československo bylo tam rozdělený předtím.
0: To nám řekni.
5: Jo. Jo, protože Československo se rozdělilo v 79.
0: 79, jo.
5: Jo. Protože třeba v Národném listu, kterého já jsem beneficientem, je napsáno Slovenská socialistická republika. Tam není napsáno Československá socialistická republika. Víš? Ale je spoustu i Česká socialistická republika. To sami jsou i oddací listy. Takže když se nad tím zamyslíš, tak jak to, že já mám ze 74. tady ten papír. Ale tam není napsáno Československo, to je divný, ne?
0: No je to divný, to by mělo být jako podle nich jako Československo, že?
5: No protože už to bylo dávno rozdělené.
0: Nebo Československo.
5: To 68. a tady ty divadla, jo, co tady proběhly.
0: No vidíš, to
5: bylo všechno příprava na roztrhání Evropy.
1: Jo, to samé Ruska a tak dále.
0: Aha. Tak, a Dituška tady píše, že na to videjko reaguje a na konci řekla, tohle zakazuju, není třeba to víc řešit. Jasně, to úplně stačí jako zakázat to, no. Jo, protože oni nemají tu jako prostě moc.
1: No oni ty lidi mají moc do té doby, pokud za nima vychodíte.
0: No jasně. A teďka vám ukážu, chlapci a děvčata, kdo nás posloucháte, jako to školství, jak dokáže úplně teda vypatlat jako človíčka, jo?
6: Čemu se diváci na počátku 90. let smáli jako vtipu, je dnes už často realita.
7: Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
8: Jako teda bylo to jako těžký teda.
7: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký.
9: Kdy přesně tady začala sametová revoluce?
10: A 68.
9: Ne. Bylo to ještě později, mnohem.
10: Později, mnohem. A 78. to nebylo taky.
9: Ještě později?
10: A o 10 let. O 20 let. Nevím.
7: Čím to začalo?
11: To byla těma upáleníma.
7: To opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
12: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
11: Nebyl to Garik? Masaryk? Ne.
13: Vzpomněl byste si na tři významný politiky toho listopadu 89?
14: No tak určitě Václav Havel a pak Gottwald?
7: Jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
7: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To bys koukala, to byla velká strana. No.
9: Jak se jmenovala strana, která měla 40 let absolutní moc? Občanská demokratická strana? Ne?
15: A jak se jmenovala strana, která tady měla 40 let absolutní moc?
9: OSN, ne.
12: Byla to ta strana...
7: Komu?
12: Komu zvoní hraná.
7: Ale prosím!
0: Je to takový jako humor, no, ale je to na druhé straně hodně smutný, no, ale prostě to je obrázek toho školství.
1: No, zase, počkej, to není smutný, Petrucho.
0: Ne?
1: To jenom znamená, že ty lidi nejsou dobře naprogramovaní.
0: Jo.
1: To není nic o vědomostech, jako takovej, víš. To jenom, že si hovno pamatuju. Víš, protože ono to ve finále není o tom, co víš, ale jestli to víš, jako, víš. Protože ta škola tě jenom programuje, nesmyslama. Který jsou ti k životu úplně k ničemu.
0: A jak je možný, že někoho teda dokázala přeprogramovat, jo? Takový ty šprty a takový ty, jo? A proč se někdo vyvázl jako bez ztráty desítky? Jo, z té školy.
1: A no, protože asi někdo je člověk a někdo člověk není, no.
0: Myslím, že už...
1: No to je už od narození.
0: Tehdy.
1: No jako ne, to není jako, že přijdeš k tomu ze dne na den. S tím jsi se narodil. Už od mládí, od malička, už jsi byl nějakým tím odpůrcem, už jsi se stavil proti tomu systému. Jak někdo blekotá o Československu, tak mě se už pak ježí vlasy, protože říkám, za toho Československa nebylo zase tak úžasně. Vy asi máte ztrátu paměti, ne? Tam byste vy byli darmožrouti, co tady vyblekáváte, pozavíraný, protože nic neděláte. Víš? Takže to Československo nebylo, to bylo jenom trošku lepší otroctví. Ale stále otroctví. Jo. Takže oni, ti, co se motají do Československa, ty nehledají svobodu, ale ty hledají jenom otroctví lepší.
0: Tak, pojďme. Tady ten chlapec na mě už dlouho vyčuhuje, Marův oblíbenec, tak ho tam prdneme.
16: Všechny orgány současného státu České republiky jsou obchodní korporace a musí v tom případě mít uzavřenou smlouvu s námi, aby s námi mohli cokoliv probírat a přijít s námi do styku vůbec. A proč je to tak? Protože oni sami mají DUNS obchodní číslo a používají zákon, který není veřejný, ale je to soukromý práva, když tady máme 21 odstavec paragraf občanského zákoníku. Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně. Jedna. Jo? A paragraf 20. Právnická osoba je organizovaný útvar. Když se podíváme na do databáze webových stránek Dun & Bradstreet, takže oni, tady hlavní tam věta je, že poskytování klíčových obchodních dat. Obchodních. Každý, kdo má DUNS číslo, to znamená, že je obchodník, což je protiklad státu, protože stát v etymologii znamená něco stát pevně dělat a obchod znamená obcházet, chodit, takže nestát pevně. A jak jsme viděli tento zákon, to znamená, že oni se stávají právnickou osobou, organizovaným útvarem a obchodní korporací. Někdo by si říct, no ale počkejte, ale oni používají veřejné právo. Nepoužívají, protože aby mohli schválit jakýkoliv zákon a dnešní aktuální zákony, které byly novelizovaný a digitalizovaný v SBC, jsou schváleny třema obchodníma korporacemi. A to je za prvý kancelář prezidenta České republiky a jeho DUNS číslo, to je obchodní korporace. Kancelář poslanecké sněmovny, také mají DUNS, a úřad vlády České republiky s mezinárodním obchodním číslem. V tom případě oni nejenom, že ty všechny úřady v České republice, včetně ústavního soudu, nejvyššího správního soudu, jsou obchodní korporace, ale taky používají soukromý právo. Čili jestliže státní orgán má DUNS číslo a používá soukromý právo, tak je to právnická osoba a nejedná se o státní orgán a potřebuje mít oboustrannou písemnou smlouvu s námi, aby mohl s námi něco vůbec začít dělat. Jelikož v současné době v České republice neexistuje jediný úřad, orgán a ministerstvo, který by neměl DUNS číslo, všichni používají soukromý právo, v tom případě jediný státní orgán je občan v přímé moci lidu. Nejlépe ten, který veřejnou listinu prohlásí, že jeho rodné číslo není číslo personálu státu. On není podřízen státu, ale on je stát. On je skutečně nejvyšší kontrolní úřad. To je potvrzené v článku 21 listiny základních práv a svobod. Občan má právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbu svých zástupců. Znamená, přímá moc je potvrzená speciálně, zvláště dle článku 23, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků je znemožněno. To znamená v současné době, protože všechny úřady, orgány a ministerstva jsou obchodní korporace a používají soukromý právo, tak pokud oni nás neposlouchají, oni nejednají podle nás, tak občan má právo na přímou moc a dávat takovým úřadům a lidem, kteří pracují pro takové úřady, závazný příkazy k zastavení a opuštění účinnosti, nebo závazný příkazy k tomu, aby jsme my něčeho dosáhli. My nemusíme takové úřady o něco žádat, ale přímo jim přikazovat. Včetně policie České republiky, která má taky DUNS číslo a je povinná řešit trestní oznámení. Občané v přímé moci jsou skutečně vlastníky nárokovaného území České republiky. Obchodní korporace, které se tady snaží spravovat tu Českou republiku, jednají na našem území, které si právoplatně nárokujeme. V tom případě, pokud oni nejednají podle ústavních principů a základních lidských práv i podle suverénních lidských práv, neodcizitelných práv, tak máme právo na to, aby jsme jim dali příkazy a oni závazně a povinně tyto příkazy musí následovat. Pokud ne, tak vzniká nárok na zahájení řízení o odškodnění od takových úřadů či individuálních lidí a nárok na zahájení trestního řízení vůči individuálním pachatelům. Ve skutečnosti my můžeme rovnou posílat faktury, bude jakékoliv porušení. Stejně jako oni nám přímo posílají platební příkazy. V kontinentálním právním systému platí, nejlepší obranou je útok.
0: Tak, hoši, jako na můj vkus, teda tam hodně mluví o tom občanovi, jo, s tím tak nesouzním.
5: Tam je bacha, spousta lidí pak zavádí.
0: Ano.
5: Do toho občana, jo?
0: Do občana.
5: On tam řekl spoustu pravdy, ale pak ten zadek už strašně, už zase zblábolil a zmanipuloval.
0: Jestli to nebude nastrčená figura, to, jo?
5: No, to jako já si taky myslím, jo. On sice řekl hodně pravdy, ale pak hodně bludů. Mm-hmm. Protože ty Za prvé, ty je nemusíš poslouchat, ty nemusíš ani nic vypisovat. Ty se na ně můžeš jenom úplně vykašlat. A za další, jestli se chceš, no tak podáš žalobu k obchodnímu soudu, protože oni jsou korporace. Jo? Tak. A ty tam podáš žalobu na zcizení třeba dát. Jo? Na jakýkoliv úřad, na jakýkoliv úředníka, konkrétního člověka. Nebo kde ty, on sice píše nebo říká o nějakých fakturách, a kde je ty faktury budeš vymáhat? U koho? U korporátního soudu Česká republika? No tak to asi je špatně, ne?
0: To nepochodí.
5: Ty musíš vystavovat fakturu do UCC. A pak budeš po něm vymáhat, ale když ne, tak ten soud to bude vymáhat, ten americký. Protože oni jsou všechno americké firmy. Jo, protože jestli jsou v tom registru Dunson Backstreet, tak jsou všechno to americké firmy. Jo, musíš se podívat, kde mají sídla ty firmy. Jo, protože jiná je poštovní doručovací adresa, jiná je to, kde sídlí. Jo. Takže ten člověk je takový trošku nastrčený za mě, ale zase řekl spoustu pravdy. Ale rozhodně vy s nima nepotřebujete bojovat. Vůbec. Protože veškerá korespondence chodí na fyzickou osobu. To nechodí člověkovi. A pokud vy budete dávat trestní oznámení u policie, tak se vydáváte za fyzickou osobu. Neříkáte, že jste člověk, protože oni s člověkem neumějí jednat. Oni může pouze s fyzickýma osobama. Jo? Takže to je zavádějící. Jo? Jakýkoliv blábolení o nějakém podávání tady těch věcí, co tady kdo vypráví, je jenom zavádění, protože když to děláte, tak prohlašujete o sobě, že jste věc neživá. Právní fikce, fyzická osoba. A když využíváte těch zákonů, tak tím pádem taky vstupujete do jejich jurisdikce. Jo, protože kdybyste je nerespektovali, jakože ignorovali, no tak tam nebudete ani vstupovat, že? Protože jste založený na obou straní smlouvy a to měl pravdu.
0: Ano. Korporát.
5: Ale tady jako, já už jsem ho nachytal víckrát tady toho človíčka, jo, on je takový, mně to přijde jako takový fízl vychytralej, který jakoby něco hodí a pak to nakonec zase zavede někam jinam. Víš, to je taková fízlácká řeč. Mm-hmm. Maro, ale nevím, třeba se pletu.
0: Maro a Libore, tady mě furt vypisuje Pavel. Pavel vypisuje, Pavle, zvedni telefon a zavolej. A jo, zavolej nám. No, má tady asi 20, poslal mě aj maila, ať bych ho přečetl, abys mu lidsky poradil, jo, ale mně se to jako nechce teďka úplně
5: jak, číst. Jak lidsky poradil, lidsky?
0: No.
5: Člověk žádnou občanku nepotřebuje.
0: No, tak já, počkej.
5: Člověk
0: tak
5: nepotřebuje žádný pas.
0: Já vám to...
5: Takže jestli ho potřebuješ, tak u mě nejseš člověk.
0: No
5: toto.
0: Jasně, dívej se, takže, dívej. Ahoj, prosím tě včera na... Jo, možná to bude i jako precedens pro posluchače, jo? Takže já to přečtu, 3 minutky a uvidíme, já jsem to nečetl ještě. Včera na vysílání v Hned z kraju jste mluvili o pokutách, že jako občani můžeme obchodovat s korporací a živí člověkové ne. I Mara Čermák se o tom někdy zmiňuje. Prosím tě, můžeš mě poslat mail... Počkej, tady to mám. Moc děkuji, vážím si pomoci, ale čím dál více mě tady ti paraziti vytáčí a cítím se stále blíže k živému člověku. Jenže jak vás poslouchám stále dokola ze záznamu na deja vu, tak opravdu zjišťuji, že to bude složitější. Stále pracuji jako revizní technik hasičů a hydrantů, tak jezdíme firemním autem po celé ČR a máme údajnou výjimku jezdit i do různých zákazů a pěších zón. Ale poslední dobou jsou již všude kamery a údajní městští policajti jsou stále netolerantní. Krom pokud za zákaz vjezdu. Vše chodí na firmu, ale tentokrát v jednom městě při odjezdu z údajného zákazu větí navrhli měšťáci na všechny lidi, co tu parkování a začali vybírat pokuty. Mně neumožnil odjezd měšťák, tak jsem stáhl do třetiny okénko, nevysedl jsem. Vysvětlil jsem mu situaci, že mám zásobování a že jsem byl na kontrole hasičáku a bezpečnostní proti požáru ve firmě. Protože údajný zákaz vjezdu si nejsem jistý, ale byla tam pouze posuvná značka zákazu zastavení, že proběhne čištění silnice, ale datum tam byl 3 dny starý, takže už proběhl. Toho nezajímalo, tak si vymyslel, že stojím z cesty částečně na trávníku, jenže tam byla pouze hlína po rekonstrukci kanalizace. Vyzval mě o moji občanku, ať si ji nachystám 500 korun, odmítl jsem se i prokazovat. I já jsem ho vyzýval, nechtěl se prokázat, 3x jsem ho vyzýval. Tak si nafotil auto a protože jsem seděl ve firemním autě, tak proklid se mu ji přes polostažené okno ukázal. Vytrhl mi ji a odešel s ní. Začal se mu nadávat, co si to dovoluje a tak dále. Za chvíli přišel, ať mu dám tu 500. Zase jsem odmítl, myslel jsem, že mě pustí. Ještě chvilku to bude, počkejte. Začal vyhrožovat správním řízením a vrátil občanku. Opět jsem to vyzval ke ztotožnění, ale už se se mnou nebavil a vypisoval pokuty jiným lidem, tak jsem si ho nafotil a odjel. Vím, udělal jsem chybu s občankou, ale nepočítal jsem s tím, že mě je v hřbetě z ruky. Tak jsem mu nic ani nepodepsal. Teď po měsíci má pošťačka hodila výzvu k vyzvednutí dopisu do schránky. Tak a teď nevím, co s tím, buď nechám dopis na poště, nevyzvednu ho. Ale nevím, to píši, možná výzvu k vysvětlení nebo pokutu. Tak už se připravuji, že bych napsal na úřad s tím, že úřednice jedná za sebe jako firma a že nemá se mnou žádnou obchodní smlouvu, tak její nabídku nepřijímám. Tak, jak to píše Ruda Vávra. A proto jsem jí tam chtěl poslat zdvořilostní dopis. No. Počkej, já to dočtu, už jdám pár řádků. Chtěl jsem tam poslat zdvořilostní dopis, aby věděl o dokumentu OPP z roku 2012. Tak ji vyzvat ke ztotožnění. Jenže ona může poslat tu pokutu na firmu a tam je to stejně. Ale můžu to poslat, i když ještě nejsem oficiálně prohlášený živý člověk. Jde mně o to, že bych měl nějaký dopis, návod i pro jiné lidi, co bojují s měšťáky. A také napsat dopis na městskou policii s předčasnou žalobou na údajného měšťáka, aby neobtěžovali další lidi. Jak to funguje ze zákazy větí a nárokování si pokud za to, že my to porušujeme, i když nejsou úřady vlastníci pozemku a tak dále. Pavlíku, Pavlíku, no, co s tebou?
5: Já to řeknu úplně jednoduše. Pokud se cítíš jako člověk, tak nemůžeš být v jejich systému. Nesmíš pracovat pro jejich systém. Ty se musíš osamostatnit a už si jít svojí cestou. Protože pokud budeš pořád v tom jejich systému, tak jsi zranitelný. Protože ty to neovlivníš pak. Oni ti šáhnou na účet na bance, který samozřejmě není tvůj. Jo, to si jenom myslíš. Jo. Nebo to pošlou zaměstnavateli, který ti to stejně strhne, takže ty nemáš šanci se kde uchránit. A to je cesta živýho člověka, že prostě odpouštíš ten systém jako celek. Ty prostě měníš svoji práci. Ty měníš celý svůj život. Celý svůj postoj k tomu životu. A pokud ty nebudeš mít tady ty věci, účty a tady ty nesmysly, no tak ať si posílají třeba tady ty pokuty třeba na Mars. Jo? Protože ty jsi člověk a člověk se píše s malýma písmenkama, víš? A tam na těch obálkách jsou psaný velký písmenka. Jo? Takže pokud jsi člověk, tak vemeš ten cár papíru a hodíš ho do popelnice. Hotovo. To není, to prostě... Nejde, jako aby jsi byl mimo systém a v systému nedotknutelný. Jo? Z toho systému prostě musíš odejít. Tak jsi nedotknutelný. Ale pokud budeš pořád na něm těžit, no tak to bohužel.
0: Jo, jo, já Pavla znám, my jsme si telefonovali.
5: Oni si nedají pokoj, to jako, nedají, ty nemáš nedají. Šanci vyhrát z jejich systému proti ním. V jejich hrách, ty musíš vytvořit svoji hru, když na to přijde.
0: No on by, asi chtěl, tu hru nějakou rozehrát, jako jo, ale mám takový pocit, Pavle, že to hraješ na dvě strany, jako jo. Já tě znám po telefonu,
5: no,
0: jsme se bavili.
5: No, to je na židlích, to nejde.
0: Na židlích, jo, a on po telefonu dobrý, jako tak člověček, který poslouchá, jo, jako by má našlápnuto k tomu, ale je neustále v tom systému, a on je otrok. Pavle, ty jsi otrok, promiň.
5: No, jasně,
0: otrok.
5: To prostě vem si mě, vem si Libora, my jedeme mimo systém. Mně úplně jedno, co se stane v systému. Mně to úplně šumaj, to lehne všechno popelem. Mně to úplně fuk. Otroci potřebují systém, člověk ne. A ty, co chtějí vládnout otrokům, ty potřebují státy, takzvané, víš, ty občany, kohokoliv. Česka, Československa, kohokoliv. Občany, otroky. Takže tady je o to si to rozmyslet, chci být to nebo to. Obojí nejde. No prostě nejde.
0: Já mám za to, že on se tak jako vyjádřil obrysově, mám za to, že on by chtěl jako živý člověk obchodovat s tou svojí právní fikcí, jo? Že ještě ale není oživený, ale on tomu, Pavle, ty to musíš cítit jako v srdci, jako že jsi ten živý člověk. Jo? A pokud to ucítíš, už nemáš u firmy jako revizák co dělat, jako dávno.
5: Přesně. A vem si, že člověkem, jak jsem řekl, to neděláš proto, aby si jako jen tak jako teďko s tím systémem vyjebu, teďko s ním půjdu na ruku, rozumíš? To takhle nefunguje. Protože ten, kdo si hraje na živýho člověka, ten na tom tvrdě pohoří. Jo? Protože je spousta takových, co si hrajou na člověky a člověkama nejsou. Jo? Protože kdyby lehnul, protože oni ten systém stále potřebují. Stále. I když říkají, že ne, ale stále jsme míru. A jelikož kdybys chtěl studovat TikTok, miliony videí z celého světa, můžeš studovat, jak to lidi dělají po celém světě. A je to všude. Je to v Rusku, je to v Americe, v Německu. Všude. Ale ty lidi už jdou mimo systém. Vůbec je nezajímá. Žádný policajti, žádný tady ty srágoroviny. Teď ti nemá co vůbec si nemá co nakazovat ani přikazovat. Jenom zastrašování. To ty musíš být pevný ve svých kramflecích. Prostě když to chceš, nazdar. Takže a ty pošty a furt nějaký odepisování, to je taková hovadina. Tady toto vás zase do toho tahají lidi, kteří zase spolupracují s tím systémem. Jo? Protože člověk by vám takovou hovadinu neřekl, abyste vy někomu odepisovali. Protože člověk ví, že je mimo systém, takže ho absolutně nezajímá, co mu ten systém píše. Tak co bych někomu odpovídal? Vy odpovídáte, když vám přijde leták do schránky z Lidlu, odpovídáte do Lidlu, že nic si od nich nekoupíte? Nebo ho prostě vemete, hodíte do popelnice? To je úplně to samý. Jo? Takže jenom takové výstranosti, jako jo, teď se mi to hodí, budu živým člověkem a teď zase budu chvíli občanem, jo, a teď jo, hlavně pasy, si nechte pasy, nejvyšší doklad otroka je pas, jo, pro vás pro všechny. Jo? Není to občanka, je to pas, je nejvyšší. Protože to jsou státy, třeba Rusko nemá občanky, ty mají pasy, i na Ukrajině, jo, a tam jasně říká, že pas je nejvyšší doklad otroka. Takže těma pasama, kdysi, ty, protože byly první pasy, pak byly až občanky. A těma, ty otrkářské kolonie si tím označovaly svoje otroky na cestách. Jo? To sami jako, necháme si řidičáky, no občanky vrátíme. Jasný. Jo. Takže vy na to, abyste mohli jezdit po silnici, nepotřebuješ ani řidičský průkaz. Protože řidičský průkaz je licence k podnikání jako řidič. To je to podvod. To samé jako motorové vozidlo je vozidlo, je auto určené k podnikání na přepravu osob. Jo, to není žádný auto, kterým si jako jezdíte na výlety, to je auto určené k tomu, aby se s ním vydělávali prachy. Tak já nevím, vy vyděláváte prachy, když s ním jezdíte do práce? Nebo na výlety? Ne, vás to jenom stojí prachy, ne? To samý, nemovitost. Víte, co je nemovitost? Katastr nemovitostí. Nemovitost je ve skutečnosti zase podvodný slovíčko, protože to je dům určený k podnikání. Jo? Takže ví, že máte ten dům, ale vy jste ho zaregistrovali do firmy katastrální úřad, jo? A on vám vyměřil daně, protože vy ten barak máte jako výdělečný, jako výdělečnou činnost. Ty podvody. Jo. Proto se tomu říkají ne movitost, ne peníze. Jo. Řeknete, jak ne movitost, jak ne, jako ten barák nemá cenu prachy, nic. No protože to je jenom čistě označení, to je právní fikce. To je právní konstrukt, jenom na to, abyste mohli z toho platit daně. Jo? Ne, že v něm žijete, že v něm podnikáte. To jsou hrozný podvody. Proto přestaňte platit tady ty nesmysly a začněte se chovat opravdu jako človíčko. Takže jenom otroci platí. Povinní. Protože jsou vinní. Povinní.
0: Tak, a jestli nás poslouchá Luďo, ahoj, jestli nás posloucháš, tak už víš, Mára ti to vysvětlil a nám všem, jak je to s pasem, že to je teda doklad otroka, já teda pas mám, jako, jo, protože mě byl vystavený na 10 let, pas mám, přiznávám, a taky, Luďo, už víš, jak to je s daní z nemovitosti, taky se rozhoduješ, což tě chválí. A já teda ještě, Maro, dokončíme tady toho Pavlíka, jo, super video, úředníci to neví, pomůže mi někdo s tím, může mě Mára pomoci s fakturou na městskou policii Blansko viz mail, zavádějící je, jsem sice občan, ale děkuji, Mára má pravdu a jde z toho nějak ven, ale, bohužel máte pravdu.
5: Ale, no, ale jako občan z toho nevylezeš. To nejde, protože ty když říkáš, že jsi občan, tak říkáš, že budeš poslouchat. Ty nemáš šanci vyhrát v tom systému jako občan. Protože ty jsi se stal členem těch politických stran, ne? Nebo takhle podporovatelem těch politických stran, těch soukromých firm, protože politická strana je soukromá firma. Jo. Takže jestli jsi jejich podporovatelem tím, že říkáš, že jsi občan, no tak přece nemůžeš bojovat, když jsi souhlasil podpisem. Když souhlasíš takhle. Protože ty jako člověk můžeš zneplatnit jakoukoliv slomu kdykoliv. Kdykoliv. Jo, protože když vidíš, že ta smlouva je proti tobě, tak to ráno ji rušíš. Jo, protože když s tebou, a takhle s tebou uzavřeli podvodně smlouvy, veškerý tady ty podvodníci, úředníci. Jo, oni tě nahnali do těch věcí podvodem, to samý registr motorových vozidel. Zase motorové vozidlo, jste dali svoje vlastní auta, jste registrovali jako výdělečné auta, které vydělávají na jako prachy. Jo, a vy jste z nich udělali de facto auta firmy Česká republika. Jo, a že vy jste jejich řidiči ve finále. Jako zaměstnanci, rozumíte? To je to samý pás, to znamená, že jste jejich zaměstnanec, ty korporace. To je jako, zase musíte rozhodnout, jak chcete, jo, ale...
0: Takže vlastně jinými slovy mají tady ti občané smlouvu s tou korporací a musí dodržovat její obchodní podmínky, takže cesta občana, jak jsem říkal, už dávno je slepá ulička, není vítězství tady na té cestě.
5: To je jakýkoliv, do jakýkoliv, ty se opřeš do jakýkoliv zákona České republiky. Za prvé jsou neplatný, protože nejsou ani podepsaný nikým pořádně.
0: Ani
5: ústava. Jsou takový cáry papíru. To samý, když někdo někde takovou chujovinu, že nejvyšší platným dokladem je ústava, no tak to je blud na entou. Jo? Protože ústavy nejsou podepsaný taky. Mm-hmm. Jo, takže jak může být něco platného? A ústava je věc státu, ne korporace. Takže korporace ani nemůžou vydávat ústavy, aby byly platný. Jo? To jsou jenom takový vojeby na lidi. A hlavně ústava je jenom obchodní nabídka pro toho otroka, aby si vzal to jejich otroctví. Pojď k nám, my ti dáme levnější volání, budeš mít SMSky zdarma. Ale máš tam i povinnosti. Budeš chodit čistit komíny, antény, jo, elektriku budeš platit za antény. Jo? Takže nejde, jejich systému nejde vyhrát.
0: Nejde a Pavel tady píše dál, děkuje nám a pak se ještě ptá na katastr, ale Pavle, kurňa, cítím, že se nechceš odhalit, jako že máš trošku strach zavolat, že možná by se neprozradil, to nedělá tak živý člověk, ten je otevřený tak, jak my tady, prostě naše tlamy už zná hodně lidí, strach nemáme prostě, a naopak. Takže Pavle, zavolej, nepiš furt, fakt jako říkám tě to na rovinu, zavolej a zeptej se Máru ještě na katastr nebo na co, ale mě to nebaví číst, protože je tam, já ani to nemůžu přečíst, MSRO a...
5: Ale to nezabývá, jestli je to občan, no, tak to jako těžko. Je úplně jedno, kdo je psaný na katastru, jako třeba jako ten vlastník nemovitost, je to úplně jedno. Protože ve finále to je jenom čistě věc, kdo platí daně z toho baráku, že v něm podniká. Jo, to neznamená o tom, že ten barák je jeho. Jo, protože jako občan nemáš majetek. Ten barák není tvůj. Jo, protože ty jsi se neprohlásil za majitele fyzické osoby. Jo? Takže protože ty pořád vystupuješ jako fyzická osoba, ale ne jako majitel fyzické osoby. To je rozdíl. Jo? Takže ty, když už řekneš, že jsi majitel, tak už neplatíš žádný daně. Jako takhle, nemusíš platit žádný daně. Nikdo nemusí platit daně za nic. To všechno jenom podvodným trikem na vás ušito. Za cokoliv, silniční daň, jakýkoliv pojištění, zdravotní pojištění, to všechno jsou formy daně. Všechno. Takže je to na vás, no. A nestresujte se tím, co přijde do té schránky. Vy tam nebydlíte, ty schránce, ne? Vy jenom ukryjte, ať je prázdná, ať tam není bordel.
0: Nakrmte kamna a zdar.
5: Přesně, na zátop, šup. Protože to tam jsou jenom cáry papíru. Nebezpředmětný. Když ti píše nějaká firma, nějaký třeba soud nebo kdokoliv, všechno psané velkýma písmenama se označují firmy.
0: Ano.
5: Jo? A to samý republika je označení firmy. Jo? Takže Československo byla obchodní společnost. Jo? To nebylo zřízení pro lidi, ale to bylo zřízení pro to, aby ty lidi, co? Zotročovalo. Takže tam nebyl žádný bohulíbej záměr. My osvobodíme ty lidi na tom území z Rakousko-Uherska. No to určitě ne. To udělali proto, protože tady ty lidi byli nejchytřejší z toho Rakouska-Uherska. A tady zůstali veškerý průmysl z Rakouska-Uherska, když se to veme. Jo, tak si z toho udělali svůj biznis, proto modrá barva, československá vlajka s modrou barvou, Rothschild. Jo? To není nic hezkýho. A hlavně všichni, kdo mají vlajky, to nejsou vlajky zemí,
0: lodě.
5: To jsou vlajky lodí. A Česká republika, to neznamená česká země. Jo.
1: Takže vy, když říkáte, že žijete v České republice, tak říkáte, že žijete v právní fikci. Jo? To samé, když řeknete cokoliv, i Československo, to je všechno právní fikce. Protože vy žijete na zemi. Jo? A to, že si to někdo označil nějakým názvem, jenom proto, abych mohl zotročovat lidi na tom území, to už je vedlejší. Ale vy nepotřebujete nic toho.
0: Myslím, Maro, že stačilo Pavlovi. Co ty na... Já bych... Díky, jako fakt, jako jedeš salvy. Hodně jsem od tebe slyšel už, ale toto zase je příval nových salv. Ano. A já bych třeba se zeptal teďka toho Liborka, jo, jestli by třeba by poradil Pavlovi, jak vlastně Liborka... k tomu došel, jo, že k tomu probuzení a k tomu zjištění, že ten systém je teda zrůdný, jo, a občan, že je otrok a vystoupil. Jak to, Libore, jestli nám řekneš teda, kdy to proběhlo, co tě k tomu jakoby přimělo vystoupit z toho systému a v praxi, jak teďka se máš, jo, a co platíš nebo neplatíš, takže já cítím, že ten Pavlík, on by chtěl vystoupit, ale nemá dostatek odvahy, jo, a ta je potřeba. A Libore, ty ji určitě jako máš, takže jestli by se třeba podělil s náma o tvůj příběh.
17: Tak já už nějakou dobu jsem cítil, v čem žiju, v jakém systému šíleným žiju, a už pár známých jsem měl, nebo mám ještě, který třeba už pár let nemají žádný bankovní účty, a prostě jedou všechno v hotovosti a takovýhle věci jakoby už jsem nějak jako prostě zažíval, a v podstatě to začalo loni, kdy jsem řešil vlastně něco se soudama, jsem jim jakoby argumentoval, odpovídal jsem jim a v podstatě chtěl jsem po nich, aby mi jakoby něco vysvětlili, ale jenom v podstatě to zkrátím. A v podstatě jsem zjistil, že všechno je úplně zbytečný, protože oni si jedou pořád svoje. A pak mě vlastně banky naštvali taky dvakrát, jako totálně mě naštvali. Takže jsem loni vystoupil z jedné banky, jsem měl dvě banky, z komerční. A ta se údajně jakoby se mnou taky soudí, ale už se soudí asi rok, ale prostě nic nevysoudí. A letos jsem vystoupil z druhé banky, z Airbank. Nemám žádný účet, jedu všechno v hotovosti. A co se týká, zrušil jsem si datovou schránku. V podstatě to ještě. No, pak jsem měl vlastně i dva výstupy s tou policií, která mě zastavila. Chtěla mě šikanovat, já jsem si jim nepodvolil. V podstatě jsem se nenechal zkontrolovat. Došlo to k tomu údajně, že asi mě vzali nějakou kartičku, ale takhle, kartičku, řidičský průkaz, já mám pořád v peněžence, když to taky jako v podstatě řeknu, ale ta kartička už je stejně propadla, protože já jsem ten řidičský průkaz měl nějak do nějakého 16. dubna nebo 18. dubna, ale když mě předtím zastavili ty dvakrát ty policisti, jak mě chtěli zkontrolovat, dýchat, pokutu mě chtěli dát, tak jsem se jim prostě nepodvolil. V podstatě už jsem si nějakou dobu říkal, že prostě se jim musím postavit a že nebudu hrát tu hru, no. Takže a je to asi od února, co jsem se fakt jakoby zbavil těch bank, přestávám komunikovat se soudama, je to všechno zbytečný. Všechno. Údajně i snad jakoby nějací exekutoři psali nějaký dopisy, prostě na všechno seru, protože já už tomu nebudu a odmítám věnovat jakoukoliv energii, je to zbytečný. A věnuju se sobě, věnuju se zvířatům, jako věnuju se tomu, co mě baví, a odprostil jsem se od jakýhokoliv strachu, obav. Já jsem vděčný za každý den, jezdím každý den jako desítky kilometrů, dvakrát, třikrát týdně jezdím i stovky kilometrů autem,

0: systému a až to fakt jakoby přijme, ono to může chvilku trvat, mě to taky trvalo, já nevím, už jsem loni jako cítil, že prostě toho nechci být součástí tady tohohle, co se tady děje a je to vlastně, bylo mi z toho jako kolikrát úplně na zvracení a pak, když si to fakt jako člověk jako uvědomí a přijme to a v podstatě jakoby v tom reálu se postaví tomu systému a v podstatě když to řeknu té policii, těm soudům, čem? Protože to jsou všechno fakt obchodní společnosti, firmy, které na nás jenom parazitují. A jenom pořád po nás něco chtějí. A když si to člověk uvědomí a vystoupí z toho, tak to je tak krásný pocit. Ta duše je prostě spokojená.
1: Svobodná.
0: A nezajímá mě vůbec. A vůbec mě nezajímá, taky slychávám od kamarádů, od některých, ale tak to jsou takový jakoby kamarádi, ne kamarádi nebo kamarádky, který prostě se i třeba občas baví, jakože, že já nevím, mě zavřou, a nebo že tamhle to. Prostě to říkají oni, ale...
2: To je řeč o trupu.
0: Přesně tak. Maro. Proč by mě zavíral kdo, co, za co, že jezdím v pořádku, že jezdím autem, akorát nemám nějakou kartičku jejich korporátskou, jako, prostě nepotřebuju.
2: Oni nejsou majiteli tohoto území. Oni jsou pouze správci. Jo? Ale pokud ty se prohlásíš za člověka, tak ty seš majitel a oni jsou pod tebou.
0: Takže taky no. A pak je to, anebo od února, leden, únor, a každý den usínám spokojený, šťastný, klidný, ráno se probudím, každý den jezdím autem a prostě, jako já to můžu člověk jako doporučit, no. Kdo to cítí, tak buď si k tomu dojde, k tomu bodu, kdy se opravdu rozhodne, že vystoupí z toho, a že vlastně jakoby se tomu systému postaví a prostě nebude hrát tu jejich hru. To je úplně jednoduchý. A bude si žít svůj život. Ale je potřeba tomu něco obětovat. Bez toho to nejde.
2: Ale zase na druhou stranu velice mnoho získá.
1: Získáš to násobně.
2: Jde jenom o to. No,
1: získáš to násobně, podstatě... ty vlastně neobětuješ nic, možná tu rozežranost a možná prostě ten konzum, co zněl, jo, ale ty získáš tu svobodu, ano, tu volnost, jo, a to je úplně nade vše. Ten systém jenom škodí lidem, co má, jako on má takový ty berličky, že já nevím, prostě něco tě jako dá, jo, prostě dá tě, řekněme, nějakou slevu na něco prostě, dá tě tu prácu, jo, dá tě nějaký ten benefit, že ti dá prostě dovolenku jednou za rok, kdy to je úplně výsměch. Systém nic dobrýho občanům nedá, jenom je chce okrást. Takže ty, když vystoupíš, a my, Libore, ty říkáš postavit se systému, já už tam vidím trošinku náznak toho boje, ale stačí jenom vystoupit, vůbec se jako nemusím stavět systému. Vystoupit, jo?
0: No, takhle, já to myslím postavit už jenom jako, beru to v tom, že když třeba mě zastavila ta policie dvakrát, tak prostě já jsem odmítl jako hrát tu jejich hru a nenechal jsem se prostě nikam dotlačit.
1: No vidíš, a tady ten Pavel, prostě ne. Pavel Jurkin stál okýnko teda do třetiny, Pavle, to jako do třetiny dobrý, jako jo, ale stejně jsi jim tu občanku dal, nebo tě vytrhli jako z ruk, vůbec nemáš stahovat okýnko, srat na ně, oni tě nemají co zastavovat, to jsou jenom prostě, to jsou ruková firma.
2: Šaskové ještě větší policie.
1: Co mě, vole, otravujete, jo, běžte kontrolovat silnicu. Hotovo. No dívej, já dokončíme toho Pavla, on tady píše ještě, hoši, jste dokonalý, strécu, dnes už volat, on mě říká strécu, dnes už volat nebudu, máte bohužel pravdu, pozdravuj Máru, je to kapacita, ale počkej, on se ještě ptal, Mara Čermák říkal, že i on někdy používá občanský průkaz k obchodování, jinak děkuji, říkal jsi to někdy?
2: Ne. Já?
1: No tak Mara Čermák.
2: Já jsem řekl, že když budeš chtít, tak můžeš použít občanský průkaz obchodování.

0: ani jestli ti to pomůže. Třeba nějaký, já nevím, když to plácnu s doktorem, ale ne s úředníkem. Jo? Na bázi třeba, že by si chtěl do práce jít. Jo? Třeba. Jo, kdyby si chtěl jít do toho korporátu někam. Jo, bez ty občanky tě tam samozřejmě nevezmou, že jo. Ale tam by si mohl ty jako tu občanku využít jako k tomu obchodu. Ale to je pouze ty, jak ty rozhodneš. Jo. Ale já jako rozhodně zastáncem nejsem, protože já z toho systému už jsem dávno vylít. Mě to nezajímá. To je jenom taková možná pro vás berlička, ale jako za mě, já bych to nikdy neudělal. Jo. Takže tady s tou bandou, já nechci mít nic, ale když si se bavím o těch občanech, tak ať se lidi laskavě zamyslí, co ta korporace pro ně dělá. Co konkrétně pro ně dělá? Čím se jim zlepšil život? Jo? Protože já nevidím nic. A jestli říkáte, a co? Vy to jsou všechno firmy, vy si s tou firmou můžete uzavřít svoji smlouvu obchodní. Vy můžete použít svoji fyzickou osobu, protože jste člověk, jste majitel fyzické osoby. A vy už s ní manipulujete jako s firmou. Jo? Takže já chci uzavřít obchod s tímhle doktorem, budeš mě ošetřovat, teda já doktory bych v životě nešel, ale budíš, někdo chce, no tak dobře, může, tak může si domluvit kšeft s tím doktorem. Budeš, hotovo. Čemu potřebuješ tu korporaci Česká republika, abys to tady to udělal? Nic. Dál, na co ji potřebuješ? Jo, takže to je úplně jednoduchý. Když vám nikdo nic nedává a vy jenom platíte, no tak jaký výhody máte? Nemáte nic? Máte výhody jenom toho, že můžete platit. Jako já nevidím důvod v té korporaci zůstávat, jako. A to, že se pak klepeš, je, já mám propadnout technickou, mě někde zastaví pokuta tohle, kde si, co si. Když budeš člověk, tak řekneš, já na ně úplně z vysoka seru a je mi úplně jedno, že jim mám propadlo už několik let. Jo? Tečka. A už se koukáš úplně na to jinak, už nejezdíš se strachem, že tohle nebo tamto, co je vám potom.
1: Víš co, hoši, jako spousta občanů, jako ne, že by nevěděl, ona nevidí jako ty výhody, ty benefity, jo? Ten systém nepřidá nic dobrýho, ale tam je ten strach vystoupit. A tady ten Pavel má evidentně strach.
0: Já nevím, proč se udrží toho systému, proč? Když vám nic nedává, když vám jenom bere. Když vám jenom nakazuje, co všechno máte dělat. Teď po 5 letech řidičáky, nebo co tam nesmysly. Teď auta po roce technickou, aby vás okrádali za prvé na tom, že budete platit technicky, a za druhé, aby vám ty auta mohla vzít.
1: No.
0: Celý. Nebo pak jdete po silnici a vám budou měřit nějaký vejfuky, jo? No to, jak to by mu řekl tomu fízlověci, začít to hodit si do prdele, který byl jeden. Já ti dám, že budeš něco měřit. Dám odchod. Já jsem si žádnou takovou objednávku tobě neposlal. Zmetku jeden korporátní. Co se jí bojíte? Jenom pakaž, musíte se na ně koukat, jako že to jsou zaměstnanci, jako kdyby vás zastavil nějaký ten autobusák.
1: Sekuritě,
0: nebo nějaký silničák. A to z něho posadete. Vy přestaňte uznávat autority. To je to nejdůležitější, protože to nejsou žádné autority, to jsou jen kriplové. Kdy vás chtějí okrát. Kdy vám nechtějí pomoct. Jenom koukají, jak vás vyždímat. Protože co první, co má vlastně občanský průkaz. Do prdele, ty nevidíš, že jsem před tebou. Ty potřebuješ občanku, abych ti řekl já, jak se jmenuju. Proč? No protože on se mnou se bavit nemůže. Ale s tou kartičkou jo.
1: Fikcí.
0: A vy pokud se prokazujete, že jste vy ta kartička, já jsem na to, no tak to tak zaplať, no, když jsi ta kartička, tak plať.
1: No. Maro a Libore, on tady píše ještě, Pavel, takovou celkem divnou zprávu, jenom mě zajímá, mám jako údajný občan s parazitem ještě nějak bojovat, než vystoupím ze systému. Takže, Pavle, ty jako nejsi údajný občan, ty jsi občan, jako, jo? A jestli chceš,
0: Jasně, protože se k tomu hlásíš.
1: No jasně, podal přes dvoutřetinový okýnko nebo třetinový fízlový parazitový občanku, tak si občan, jako. Ty se stotožnil jako občan, jo? A jestli máš bojovat, bojuj, ale nevyhraješ, a než vystoupím ze systému, než vystoupím, než, tam je to až. Vystup hned, vyser se na ně, neodkládej to.
0: Na to čekáš? V tom systému tě nic dobrýho nečeká. Vůbec nic.
1: Že ti tam dají bude nějaký ustraný peníze, okradou tě 85% tvého vydělku a ty tím tam necháš hafol energie. Když jezdíš po celé republice, ale nebo...
0: Lidi, uvědomte si, že vy, já nevím, 40 nebo 50 let platíte si důchodový pojištění nebo něco podobného, jako jo. Kolik let platíte a kolik dostanete, až jdete do toho důchodu? Tak si spočítejte, kdybyste si ty peníze všechny nechávali. Jo?
1: Mm-hmm. Chlapci.
0: Měsíčně. Kolik jde?
1: To asi každý spočítá.
0: Kolik jde? Jo? A pak najednou zjistíte, že když jim to nedáte, takže nemusíte dělat vůbec 20 dní v měsíci, nemusíte dělat 12 hodin denně, ale vám stačí dělat 4 hodiny denně, třeba obden.
1: Jo,
0: a budete na tom úplně stejně, já bych řekl i líp, než jste teď. Mm-hmm. Jo, protože všechno je výpalný, všechno, dálniční známka výpalný. Co ty máš, co mi tady poměchtí nějakou dálniční známku? Kde ty máš tu postavenou dálnici? Jo, na mým území, jo. Protože ta země patří mně. Ty mi platíš nějaký pronájem z té dálnice, kde jsi tady postavil. Co? To jsou jednoduché věci. Oni obchodujou s tím, co patří vám, a vám to prodávají. To není jejich nic, tady není nic těch korporací, to jsou všechno americké firmy. Policajti jsou americká firma. Česká republika je americká firma. Všechny úřady, co jsou Dance and Bank Street, jsou americké firmy. Proto Amerika je v krachu, tak potřebuje, aby tady ty firmy její vycucali ze svých otroků to nejvíc peněz, aby šli na záchranu Ameriky.
1: Maro,
0: mimo jiné teda.
1: Ty jedeš, tady už píšou, jestli bombardér, samozřejmě to asi tehdy byl ten... To vysílání se jmenovalo Bombardér a letadelko Káně, tak se to s tebou vleče, ano, ale to nevadí, to potěší. A jak se zbavil teďka nedávno o tom majitelovi a vlastníkovi, tak mám tady dotaz, který se už tady chvěje 10 minut. Pěkný večer, prajem, čo treba urobiť, aby som bola majitelom nehnutelnosti. Kde a komu to oznámit?
0: To je úplně jednoduchý. No, když se prohlásí za člověka, tak seš automaticky majitel, víš. To, že všechno, co je psané na fyzickou osobu, je tvoje. Takže v tu ranu se stáváš majitelem. A ty nemusíš nikomu nic vypisovat. To oni by museli dokázat, že to není tvoje, ale že to je jejich. Na základě nějakého rozhodnutí, podpisu soudu, kde koho, ale to rozhodnutí nikdy nebude podepsaný. Soudci nemají pravomoce soudit. Jo? To jim bylo odebráno od jiného bezprávního základu. Takže veškeré rozsudky, to všechno je podvod. Na hlupáky. Nejsou podepsaný vlastní rukou. Není platný. Není vymahatelnost. Jo? Takže tím, no tak když někdo přijde k tobě, tak mu řekne, ukaž mi papíry, kdo ti ten třeba barák prodal? Kdo? Já jsem ti ho prodal? Ne? A jo, katastr, že tam je něco napsaného. No tak to mě absolutně nezajímá. Já jsem ti nic neprodal. A já s tou firmou katastr nemám uzavřenou obchodní smlouvu. Nebo konkrétně s tou úřednicí třeba. Takže já jsem těžko něco mohl prodat. A ty musíš mít smlouvu se mnou, a ne, že to nějaký posraný soudce někde napsal, to tě nemusí absolutně zajímat. To jsou jednostranný bláboli. To je podvod na lidi. Oni myslí, že tam napsal nějaký soud a ty hned sklopíš hlavu a všechno jim dáš nic? Nedát. Nasrát. Nepustit. Exekutor musí mít s tebou obchodní smlouvu, aby něco po tobě mohl vymáhat. Jo? Za další, třetí strana nemůže vymáhat dluh. A když tvůj dluh prodá banka jiný třetí straně, no tak ta třetí strana, ta banka s tebou měla smlouvu, ale ta třetí strana s tebou smlouvu nemá, takže ty poděkuješ, že koupili ten dluh a ať popřeji jim hodně štěstí a nazdar.
1: Maro,
0: že oni nic nemají v ruce, nic.
1: Maro, mně se líbí, víš co, já jsem dneska o tebe neslyšel ještě vůbec žádný paragraf, jo, že ty to podáváš tak selským rozumem, tak jako jednoduše, že to musí pochopit i blb, jako jo, protože na tom není vlastně nic složitýho, jo. Ty jsi nepoužil dneska jediný paragraf.
0: Není, je to vlastně jednoduchý. Úplně jasně, jo. Jasně máte napsáno, teďko budu jmenovat listinu základních práv a svobod, tam to máte jasně napsané, že člověk je oddělený od občana.
1: Je to tam.
0: Tím pádem to hasne, tam už dál už to, co je pod tím, už vás nemusí zajímat. Takže pokud jste občani, tak musíte držet huby a krok.
1: A ukazovat občanky.
0: Ale pokud jste člověk, no tak určitě ne. A kdokoliv vám píše nějaký úředník, nebo vám, fyzicky osobě píše, ne vám, fyzicky osobě, ale on doufá v to, že vy si to přeberete. A že budete odpovídat za tu právní fikci. Ale vy pokud nebudete odpovídat za právní fikci, protože vy nemusíte. Jo? Protože právní fikci využíváte jenom, když vy chcete, ne když oni chcou. Jo? Protože vy to berete, že vy musíte. Vy nemusíte. Jo? Vy vůbec nemusíte. Nic nemusíte z toho. Jo? Protože vyhláška třeba o silničním provozu, to taky není žádný zákon. Zákon o policii, to taky se vás netýká, to se taky týká zaměstnanců policie. A tak dál, a tak dál. To jsou všechno bludy. Chytáky na vás. Jo? Takže nevstupujte do těchto her, neodepisujte, nepište, kašlete na něj. Vemte si, že ten dopis se bere jako doručený, když ho nepřevezmete. Jo? A co jako? Fyzická osoba, právní fikce, si přece nemohla vzít ten dopis ty pošty, ne? Jak? Jo, to může udělat jedině člověk. Jo? Fyzická osoba jako, tak, jako sama o sobě nemůže. To musí udělat člověk. Ale to udělá člověk pouze, když se dostává do role fyzické osoby. Takže nejednejte za fyzickou osobu. Jednejte jako člověk. A tady jde, všechno je o tom prostě zlomit ten strach sobě. Jo? Protože vy furt berete, že furt tady jsou ty autority. To nejsou žádné autority. To není nic, to je jenom povl. Verbež. Jo? Politická, medicínská, no všechno to je verbež. Jo? Protože oni těží právě z té vaší nevědomosti a z toho nezajmu, protože vás zaměstnávají chujovinama, že se tady zjíždí landsmanšafty a kde si, co si. Úplně o ničem. Jako. Vůbec o ničem se tím zabývat. Protože ve skutečnosti se nic nemění na tom, protože to je obchodní firma, která je registrovaná, jako oni, to sami Brno je soukromá firma, oni spolu uzavřeli smlouvu jako obchodníci. Jo? Takže co? Všechno, a myslím, oni chtějí vrátit, jaký území chtějí vrátit? To by musela zaplatit korporace Česká republika nějaký vypořádání, když už. A to by museli zaplatit ty politické strany. Ne vy, když vystoupíte jako člověk. Jo? To se týká všech, kteří chtějí zůstat jako občani. Jo? Že by jim třeba, my jsme museli vyplatit, protože oni třeba už si hledají dvířka na to, že budou muset odškodnit Němce třeba. Jo? Zase nějaká cestička na kradení peněz. Jo? Od občanů. Jo? My musíme zvednout daně, protože musíme tady to vyplatit. Ne, ne. Vy se toho nemusíte vůbec účastnit. To jsou jenom sami chytáky na vás, aby vás stáhli do jejich her. Jo, a my tady za vás bojujeme. Neskutečný bludy. Jo. Když si pamatuju, jak všichni řvali na Babiše za covidu, co je to za hajzla. Jo, a najednou teďko budou Babiše opěvovat některý tady ty rádoby bojovníci. Jo. Tak si říkám, oni mají sklerozu. Já si pamatuju na jejich videa, co oni vyprávěli za covidu na Babiše. Najednou je jim Babiš zase dobrý. Co to je za verbež za lidskou? Jo? Takže to jsou jenom figurky z systému toho Matrixu nastavený, aby vás drželi pořád v těch jejich bublinách zavřený, abyste se nebrbodili do té pravé podstaty a to, že jste člověk. A to, že nad váma nikdo nemá žádnou moc. Abyste byli vždycky posraní z toho, že vám, nad váma někdo má moc, nemá. Nikdo.
1: Om šanty. Maro, je tady další otázka od Martiny, která se ptala na to, jak teda se stát majitelem, takže, nebo na vás, na, jo, anebo na nás. A ještě jedna otázka, ako je to, keď na netě chcú na všetko súhlas cookies, ako a pre koho to platí? Zas výživné vysielanie od bombardérov, díky za vás. Cookies sú akorát tak na otravu, aby zjišťovali informace, a pokud to odmítneš, tak si myslím, že to je úplně stejný, jak když dáš, že souhlasíš, protože jak na to klikneš, oni, je to kvůli reklamám, aby ti nabízeli prostě reklamy.
0: Ale to je to samé, jako když řekneš nesouhlasím, tak ve finále souhlasíš.
1: Souhlasíš, ano. Jo? Oni to udělají
0: všichni. Já nesouhlasím a dáš mu občanku do ruky nebo řidičák.
1: Ale pozor, když máš otevřený okýnko jenom na jednu třetinu, tak je to polehčující okolnost, že? Než kdyby se otevřel celý. A tak to cookies, a pak máš ještě možnost spravovat možnosti, jo? Takže tam, když klikneš, tak to je úplně pruser. Jo. To je největší pruser, jako jo? A jo. Takže je to určitě, jako dívej se, Martino, no tak jako já to taky odklikám, protože používám internet a já s tím souhlasím, jo, takže já to odkliknu, ale nemám vůbec žádný strach, že by ten cookies proti mě, že by si mě nějak vyhledali, jo, je to daň za to, to jsou jak reklamy, když se díváš na YouTube, to nejsou ani reklamy, to jsou jenom rušivý pičoviny prostě, který tě vyrušujou z toho poslechu, jo, i třeba nějaké hudby nebo nějaké meritačky, jo, ale ty to buď můžeš přijmout, nebo ne, jo. A nebo si to zaplatíš to YouTube, ale... jakože dáš si prémium a nebudou tě chodit tady ty nesmysly, protože to nejsou žádné reklamy a ty cookies, jako je to tak, no, je to hold daň za, ale to jsou takový mušky jenom, jako za mě vůbec to ne...
0: To je daň za to, že to máš zadarmo.
1: Zadarmo, ano.
0: Hele, vem si reklamy, jo, vem si, že reklama jsou de facto, je opakovaný klam. Jo. Reklam.
1: No, však jo.
0: Jo, takže ty klamy vám jdou non-stop v televizi, tam jdou i pod Prahově, furt ty klamy tam lezou. To máte ve filmech daný všechno, podvědomí to všechno, to je, přece oni vás takhle programujou. A tím, že přestanete koukat na televizi, tak vypadává, protože hlavní programátor je televize. Jo, televize. Jo, to je někoho vize. Jo. Takže odpojte se od tady těch nesmyslů, jo, přestaňte sledovat tady tu politickou scénu, protože to je jedna velká šaškárna, kde všichni kradou, jo, a vy s tím cení nic neuděláte, rozumíte? Ale vy se s tím zaměstnáváte a furt, a už jste tak bezradní, dostatně teď už ty lidi jsou tak psychicky prdeli, protože to už vidí už dlouho, že oni jakože nevidí cestu ven z toho. Jo, protože oni už vidí, že to zlo se děje, že oni to krádou a říkám, vy to zaplatíte, chápete to na těch daních, vám to strnou z platu, vaše mozoly. Jo, ale tady jde o to, že ty lidi prostě pořád věří, že se to změní, ten systém, ale on se nikdy nezmění, on se jenom zhoršuje. On není nastavený tak, aby se zlepšil. Jo. Ten je nastavený jenom proti vám. Jo, takže pokud čekáte, že se to změní, Maro, že budete jako tady jenom...
1: Ty ale, co když přijdou ti bílí klobouci a zachrání ho to tady všechno. A ten spasitel, jo?
0: Jo.
1: Trump, ten Trump.
0: Jo, ty už tady chodí 6 let minimálně. Už se vylíží.
1: Ne, zachrání nás bílé klobouk, ne?
0: Jo, to zachrání ty otroky a ještě jim bude mít gesaru a nesaru. Jo, to bude tento CBDC krás.
1: Hoši, já bych teďka trošinku, já jsem si vzpomněl, bude to podobný téma, jak, o kterém se teďka bavíme, Libore, zajímá mě i tvůj názor. Vlastně tady to vysílání, tady ten pořad, středeční nedělníček má takový téma, jaký je vlastně ten záměr stvořitele, jo? Protože, a já vám řeknu tady ten příběh. Nebudu jmenovat nikoho, ani pořád, ale zkrátka ukončil jsem jeden pořád, jo, který už delší dobu se mnou jako nevibroval, protože tam byl velmi jaksi glorifikován Donald, skopová oranžová hlava, že vlastně zachraňuje svět, že se podílí na destrukci kabaly a globálního prediktora a že ta válka vlastně v tom Iránu, že byla nutná, ale že my musíme vidět za to až. Jo, sice tam teďka jako americká nebo izraelská raketa zase vyvraždila 170 děcek, jako jo, ale prý je to v záměru stvořitele, že to je v záměru vyššího dobra. Takže ty války vlastně, které jsou, takže byly v tom pořadu jaksi ospravedlňovány, což jako já neznám je záměr stvořitele, jako nevím, jo, skutečně jako prostě, ale nemyslím si, že v tomto má prsty, že by vlastně v tomto jel, jo, že by ty války měly být jako součástí vlastně toho vyššího záměru a sice destrukci kabaly. Přátelé, co si o tom myslíte? Vyšší plán, jaký je teda skutečný záměr jako stvořitele teda, jo?
0: Já si můžu rychle, než Libarek si rozmyslí. Já si myslím, že plán stvořitele je takovej, že chce vědět, kolik je na té zemi opravdu člověků. Víš? Aby se oddělilo zrno od plev. Aby člověkové se probudili, a bioroboti budou zlikvidováni, když to vemu takhle. Takhle si to myslím já.
2: Jo, za mě si myslím, nebo já to tak cítím, že stvořitel vůbec nemá nic společného s válkama, vůbec nic takového, jakoby, když to řeknu, by ani nepodporuje, nepodporoval. Stvořitel chce jenom od každýho člověka, který teda je člověk, tak aby našel sám sebe. Sám sebe vlastně.
0: A aby se probudil.
2: No, sám sebe, aby se probudil, aby se napojil jakoby na sebe, na tu svoji duši, prostě, aby prostě, takže to je jediné, co podle mě stvořitel chce a jako dělá. Pak když se ten člověk napojí sám na sebe, vnímá sebe, svoji duši, tak prostě pak to je přesně to, co stvořitel chce. Ale války a tady tohle to vůbec s tím nemá nic společného. Za mě teda.
1: Chlapci, potěšili jste mě, souzním s vámi, ano, a potěšili jste mě, i já vás potěším. Zůstáváte nadále hosty studia Deja Vu, oba dva, takže uspěli jste v testu a já to trošinku odlehčím a ukážu vám, jaký my máme čtyři výhody. My, konspirátoři.
3: Vědci zjistili, že být konspiračním teoretikem a dezolátem má čtyři hlavní nesporné výhody. Nemáte myokarditidu, nejste ohroženi viry ani Ruskem. Televizní zprávy jsou pro vás zábavný pořad a jediné, co se podle vás otepluje, je mladá generace.
1: Nesporné výhody máme. Tak. No. Jak si nás to minulo bez ztráty desítky?
0: Já jenom ještě řeknu, Ruská federace je korporace. Jenom aby ty, co čekají na tu záchranu od toho Ruska.
1: No ne,
0: jo?
1: Je totiž chtěl zmátnout Lavrov, jak měl to tričko, jak jeli za tím zelenobubnem kokainistou a měl tam CCCP, jakože ten sovětský svaz, jo, ale to taky je vlastně byla korporace, že?
0: No a to, jako kdyby měl tady měl někdo ČSSR, no.
1: No, ano.
0: Víš? Jako stejně o ničem.
1: Ale stejně ale mám ty ruský bratry rád, mám je rád, jako jo, ale já se bavím
0: ale o lidech. Ale ne, já se nebavím o ruským národu.
1: Však jasně.
0: Oddělujme korporace od lidí. Jo? Bavíme se o člověku a bavíme se o korporaci. Ruská federace je korporace americká. I ruská banka, ta jejich centrální, nebo jak to mají oni, tak je taky americká. Budou mít digitální rubel do konce roku? Nebude už papírový rubel. Tak jenom jestli čeká někdo na Putina zachránce, tak, tak se taky nedočká. Protože ty jsou tam jenom, Putin je stejná loutka, jako je loutka ta oranžová v té Americe.
1: A však on taky nabodal s Putníkem jako celou armádu svoju, že?
0: A kdo začal s vakcínama v Americe? Kdo s tím přišel? No, Donald. Jo? Nikdo jiný. To se začalo dít za Nodalna. Jo? Takže nikdo tady nevycholil to ksidlo amerického.
1: No právě.
0: Jo? Protože ten rozhodně, tomu o vaše štěstí rozhodně nejde. A ještě je to Židák. Jo? Protože konvertoval k judaismu.
1: No, tak dívej se prostě. Já jsem si tady teďka stahnul videjko, takže pustím videjko, jo? A ty, Maro, o něčem
0: mluvíš? Američani ho nemůžou ani cítit, celýho Trumpa.
1: Oranžovou hlavu, no, monstrum, vraha. A ty se bavíš a já najednou dívej se, mě tady přistálo tady to videjko, jo? Takže je to tematický.

0: Hoši, takže jsou tam všichni, na koho si jenom vzpomenete, všichni američtí prezidenti, ruští, Madame Merklová, Vatikán, jo, jsou tam všichni. A já tady mám ještě chvíličku, Maro, už vidím, že se natahuješ, co mě teda vygenerovala ta, přeložila mě umělá inteligence. Všichni prezidenti pro ně pracují, ten, kdo to nevidí, je zombie. Jsou to jen loutky, marionety. Lidé se musí probudit a pochopit, že celý svět je okupován Chabadem. Slovanské národy byly poštvány proti sobě a teď se zabíjí navzájem. A chabadníci tancují a slaví vítězství nad námi. Je to opravdu tak těžké pochopit? Vytvářejí pro nás hlad a falešnou pandemii. Války, revoluce, chaos, ekonomický úpadek. Opatrujte se a poznajte svého nepřítele. Dokud budou na světě hlupáci, budeme mít z čeho žít. Chabad, sekta, vertikála ruské moci. Jo, a pozor, jo, to je překlad toho, té písně, nebo toho, toho videa. Ale umělá inteligence teda to zhodnotila na závěr tady tak, jo. Video s názvem Sekta Chabad Lubovič je sestřihem fotografií světových lídrů. Například Putin, Trump, Zelenský, Bush, Merkelová. Při setkáních s představiteli židovského hnutí Chabad Lubovič. Narrativ. Video využívá klasické prvky konspiračních teorií. To máme ty výhody právě, že 4. Tvrdí, že světoví politici jsou pouze loutkami v rukou úzké náboženské skupiny, která údajně řídí globální události, včetně válek, pandemií a ekonomických krizí. Dynamický střih doprovázený dramatickou hudbou má za cíl vyvolat u diváka pocit ohrožení a odhalení utajované pravdy. Hnutí Chabad Lubavič je jednou z největších židovských organizací na světě a setkání s politiky jsou běžnou součástí jejich veřejné a diplomatické činnosti, nikoli v důkazem tajného spiknutí. A na závěr, obsah videa odpovídá žánru politické dezinformace a antisemitských konspiračních teorií. Texty v titulcích používají v manipulativní jazyk probudit se, zombie, okupace, který je typický pro snahu radikalizovat diváka proti konkrétní skupině obyvatel, hoši. Co vy?
1: No co ti mám, je to webmeš, ne? Jako, to jsou šmejdi, který tady ovládají celý svět?
0: No vidíš, takže oni
1: jako vlastně... Pokud nejseš tady těm zmetkům na ruku, ty, nebo takhle, tak v životě žádným politikem nebudeš.
0: No. Však ten taky, Trump taky nosí tu barbu, jak se to jmenuje, jarmušku. Zelenský, no, jo. Vladimír.
1: No, já už jsem ti říkal, že v roce 2016 nebo 2017 konvertoval k judaismu. Jeho dcera si vzala vysokého představitele.
0: Chabadiáka.
1: Takže co? A ještě židáci se chlubili, že mají prvního židovského amerického prezidenta. No, na nějaký sešlosti. Tam ho plácali po rameno, jak je dobrý židák. Jo? Takže, a hlavně židi, proto mají jarmulky, protože oni jsou jakože poddaný Římu. To není znak Židů, ale Římanů. Že jsou poddaný Římu. Jako Vatikánu.
0: Takže to bylo jenom takový podtéma toho tématu, jako hlavní ten záměr stvořitele. A skutečně jako nečekejme teda, no čekejte klidně, kdo chcete klidně, čekejte, jo, že přijede prostě Bílý klobouk, Trump a Schiff a kdesi cosi, jak se o tom povídá, jo, a že nás tady osvobodí, no, a že uvolní ty volné energie, jo, a ty antigravitační podvody, pohony a tak dál, no. Můžeme čekat, jako, o tom se mluví už, to jsme ještě byli na Valašsku, jo, ještě, a už se mluvilo, že budou krabičky, že to uvolní už konečně ten patent Teslův. Kdo ví, jestli je to vůbec nějaké Teslův patent, jo, jestli to neokopíroval Startárie, chlapec, kronikář.
1: To jsou staré technologie všechno. který tady už dávno byly.
0: No, takže jo. Vidíme, že akorát, i Vladimír...
1: Byli schovaný.
0: A Vladimír je ovládaný, oranžová hlava je ovládaná, jo? A vlastně všichni jsou ovládaní, jo? Takže jediná
1: cesta... Vždyť o tom mluví Poláci, že ten jejich syndol je taky ovládaný, ne? Ten, jak se jmenuje, jak... No? Premiér nebo prezident. Jackovský, nebo... No, v každém, ale to samý, ven si tady ten Židák v německé... jak se jmenuje... Olaf Scholz? Víte, to je Židák jak poleno.
0: No.
1: Bývalý šéf BlackRocku. Když se podíváš, tak oni jsou všichni v tom. To samý s Jarmulkou tam byl i ten Šašek ze Slovenska maďarský. Jak se jmenuje? Fico.
0: Fico.
1: Nebo taky u ty zdinářků.
0: No.
1: Jo. To lidi si dávají tady modly, ten nás zachrání tam. To jsou všechno jedna pakář. Takže hele, věřit, no. Ale že nejsme věřící, viď?
0: Maro, něco na tom bude, tak to musí být, protože to řekl Ismael Pérez. A ten ví. Ten ví.
1: Nebo se, jak se jmenuje?
0: Dolores Cannon, ta na smrtelné posteli jo. Přiznala, že si všechno vymyslela, že všechny její karty jsou podvod.
1: Jo. No a teď tady ty rozdí, ty Aštarové a takovýhle chujoviny.
0: Aštar, z 12. dimenze. Jo. Možná už je ve 14. No, jo, ne, hoši, jako dívej, jo, kdo chce, ať si tomu věří. Ale tím se brzdí, sám.
1: Ale, jo,
0: jeho tvůrce jako, je zabržený, dělají tímto.
1: Jo, jako to, jako, hele, to je v tom, že on se už nikam dál nedostal.
0: Ne, tak mu stačí to, co dosáhl a hotovo. A právě ten záměr stvořitele, jak jste řekli oba, je to vlastně, že on sleduje teda, kolik lidí je probuzených, kolika ti je ten tvůrce a ten svobodomyslný živý člověk, jo. A kdo očekává, je otrok. Otrok neustále očekává, že mu páníček něco hodí,
1: jasně,
0: kost ohlodanou.
1: On něco čeká, on mi dať to dá, ty mi něco daj. Živý člověk na nic nečeká.
0: Ten jedná, koná, sám.
1: Přesně.
0: A já zase prostě mluvíš o živým člověku, já tady pustím videjko, který je úplně ukázkový a zase je to teda jako s těma titulkama, který potom přečtu, ale toto fakt je výstižný a Pavle, jestli nás sleduješ, jo, tak už ti Libor řekl svůj příběh, že to sice není úplně jednoduchý, ale dá se to, jo, vystoupit ze systému a ignorovat ho. Mně se to taky podařilo. A to jsem byl metrixák jak svíňa, ještě v Rakousku a v Německu. A rozkošník a spotřebitel. Takže pouštím videjko, hoši, pak dáme řeč.
2: I get asked a lot of questions of how do I get away with not paying for my bills? And the simple answer is I just cancelled my direct debit. I do not engage with anybody who thinks that they can send me a bill and I'm just going to pay it. In the law of the land of England, people can only ask you for money if you have a contract. I don't have a contract with the BBC for a TV license. I don't have a contract for United Utilities for them to give me feces filled, dirty, undrinkable water. And I don't have a contract with my local council for me to give them any money. But then people are like, well, they'll send you to court. Nobody sends you to court. They ask you, would you like to come to court so we can give you a bill? And I simply don't engage. I have never once turned up to a fake magistrate's court, which is a business centre, to give anybody any money. And if you look up Halsbury law, magistrate's courts have no jurisdiction over the British people. What happens then is after they've taken you...
0: Hoši, no je to delší videjko, má asi 3 minuty a jestli umíte stejně tak anglicky jako já, tak moc neumíte, nerozumíte. Takže já to přečtu, jo? Já to přečtu možná rychlejš než dopis, než e-mail od Pavla. Takže tady ta živá žena, ta se neztratí a ta se probudila do krásy a svobody. Často dostávám otázky, jak mi prochází to, že neplatím složenky. Jednoduchá odpověď. Prostě jsem zrušila trvalý příkaz. Nekomunikuji s nikým, kdo si myslí, že mi může poslat účet a já ho prostě zaplatím. Podle zákonu Anglie po vás lidé mohou chtít peníze pouze v případě, že máte smlouvu. Nemám smlouvu s BBC na televizní licenci. Nemám smlouvu s vodárnami, aby mi dodávali špinavou nepitnou vodu plnou výkalů. A nemám smlouvu s místní radou, abych jim dávala nějaké peníze. Ale lidé namítají, vždyť tě pošlou k soudu. Nikdo vás k soudu neposílá. Oni se vás ptají, chtěl byste jít k soudu, abychom vám mohli vystavit účet? A já prostě nereaguji. Nikdy jsem se nedostavila k falešnému magistrálnímu soudu, což je jen obchodní centrum, abych někomu dala nějaké peníze. A pokud se podíváte do Halsburyho zákonů, magistrátní soudy nemají nad britským lidem žádnou pravomoc. Co se stane potom? Poté, co vás vlečou k soudu a vy tam nejdete. Tak oni ten dluh prodají. Prodají váš dluh vymahačské agentuře. Takže už nikomu nic nedlužíte, protože vymahač váš dluh odkoupil. Pokud by váš dluh 600 liber, pravděpodobně ho koupili za 80. Pokud byl 600, tak ho koupili za 80. Ano? To je obchod. Pak k vašemu domu pošlou nějakého hromotluka, aby zabouchal na dveře a řekl, dlužíte mi peníze. Opět, nemám s vámi Marstony nebo Jakoby žádnou smlouvu ani postoupení pohledávky. Takže porušujete zákon tím, že klepete na mé dveře a žádáte o mé peníze. Dostávám dopisy. Opět nevím, co v nich stojí, protože je házím do koše. Pavlíku. Dobře vím, že jakýkoliv dopis, který projde mými dveřmi a není psaný rukou, je pravděpodobně dluh nebo účet. Kdyby mi někdo zaklepal na dveře, neotevřel bych. Pravděpodobně bych se podívala na kameru a pokud vás neznám a přišli jste k mému domu nepozvaní, neklepejte na mé dveře, takže neotevřu. S nikým nekomunikuji, nechci, tohle je můj dům a moje domovní dveře. Zrušila jsem veškerá domnělá práva na přístup tím, že mám v okně oznámení. A pokud by mi někdo zaklepal na dveře, dostal by pokutu 300 liber za minutu za neoprávněný vstup. A to je legální. Takže mi to neprochází. Já prostě neplatím účty za nic, na co nemám smlouvu. Ale jí to vlastně prochází. No a umělá inteligence byla zdrženlivá tentokrát, asi dostala bobky a píše jenom, převyprávěný obsah odráží argumenty řečnice o takzvaném common love a jejím postoji k neplacení poplatků ve Spojeném království. Takže, přátelé, tak asi by měl selským rozumem, taky nepoužila žádný paragraf, přemýšlet jako živý člověk. Jo? Prostě můj dům, můj hrad, nemám s tebou smlouvu, zmizní hova do tupé.
1: Přesně tak.
0: Liborku, taky
1: protože
0: to
1: když ty chceš někomu po něcom nárokovat, tak to musíš mít písemně a podepsané s všemi stranami. Než je ti dá nějaký fake soud, něco posílá, co není vůbec podepsaný. Takže to je cár ničeho. Šrot papír. Popelnica. A ještě to není ani tobě psaný, když to píšou nějaký právní fikci. Jo. Takže proč vstupovat do takových rolí, který vám škodějí?
0: Víš proč? Víte proč, Hoši? Protože vše spočívá na souhlasu a mám tady k tomu videjko šikovný.
3: Víte, proč jsou třeba války? No protože to schvalujeme všechno a dovolujeme. Protože ti, co to tady řídí, tak ovládají média, skrze která šíří nenávist a strach, no ale také dokážou ovládat samozřejmě i výchovu, školství a takové podobně, díky kterým oni v nás živí obrovský egoismus. V podstatě tento systém oni řídí na základě 3 základních principů. Na strachu, nenávisti a egoismu. díky strachu nás udržují tam, kde potřebují, aby jsme třeba moc nedemonstrovali, anebo také, aby jsme souhlasili s těma válkama, protože nám vnucují, že pokud jim nebude válka, tak můžeme umřít. Proto s těma válkama souhlasíme. Je to všechno díky strachu. Díky nenávisti nás rozdělují, protože nám přesně říkají, koho nemáme mít rádi, koho máme mít rádi, kdo je dobrý, kdo je špatný, komu máme důvěřovat a komu nemáme důvěřovat. No a díky výchově, na kterou tlačí v podstatě na jednotlivce, aby v nás pěstoval vysoký egoismus, no tak nám brání v tom, aby my jsme se mohli spojit, aby jsme se mohli domluvit a aby jsme byli jednotní. Protože oni moc dobře vědí, že pokud bychom byli schopni se nějakým způsobem spojit a všichni v lásce, tak oni končí. A to je ten základ, proč oni to dělají. Proto ten strach, nenávist a egoismus. Prosím, zkuste se nad tím zamyslet a já vám přeju krásný den zatím. Ahoj.
0: To je tak, takže to hezky korespondovalo. Jo, drží to nit vlastně těch našich témat a je to všechno o tom probuzení, který mu brání strach. Jo, strach a lidi dobrovolně souhlasí s tím vlastně, co se děje, jo, s tím zlem. A nikdo jako nemůže říct, to dělají oni, to já nic, já muzikant, jo, to dělají politici, to dělá armáda, to dělají, já nevím, ilumináti, ale člověk, pokud s tím souhlasí, tak se na tom de facto podílí. Tak jak když v korporátu platí daně, jo, které jdou přímou cestou do Vatikánu, který udržuje války na celém světě, takže všichni vlastně ti, kteří vlastně mlčí a podporují to, jakože musíš, jak co mám dělat, to je moje práce, já mám hypotéku, já musím, a co já s tím nadělám, já jsem taková jenom kapička v tom mořu, jsou to jenom výmluvy, je to pokrytectví a pokud má člověk svědomí, tak by se měl by se fakt jako zamyslet a přestat je podporovat, protože oni už mají těsně před krachem a už jenom dojíždí na setrvačnost a každá koruna v rámci daní, jo, nebo chození k volbám a každý aj dopis, kterým nasednete na její hru, tak je udržuje při moci zrůdné, jo, takže je to k zamyšlení, chlapci.
1: Já jenom bych řekl, že jenom aby si lidi uvědomili, že veškeré dluhy jsou pouze fikce. Všechno je fikce. Oni vám nikdo žádný peníze nikdo nikdy nepůjčil.
0: Není z čeho. Jedně z kolaterální.
1: Protože peníze nejsou fake papírky. Peníze je zlato a stříbro. To je jediné, co se bere jako peníze. Jinak tady to je fiat měna. Jo, to máte jako žetony ve hře. Když budete hrát ve hře, rozdáte si žetony, tak to jsou ty peníze. Úvěr není dluh. Jo. Hypotéka to tež. Vy nic nikomu nedlužíte. Protože když budete jít po bance, aby vám dokázala, že vám ty peníze půjčila, ať vám ukáže tu počáteční smlouvu, ten hypoteční úvěr, kde jste podepsali ten hypoteční, tak ať vám ho dá zpátky. Jo? Ať vám ho dá zpátky, řekněte, dejte mi ten papír zpátky a já vám dám to, co jsem si vzal, jakože vám to vrátím, no? Ten papír už je dávno prodaný na burze. Ten papír byl okamžitě splacený. Vaším podpisem jste vytvořili ty peníze. A oni vám je pouze dali. Měli takhle předat na základě vašeho cenného papíru. Celý. Jenomže oni vás oklamili a řekli, že vám ty peníze půjčujou. Takže vaše vlastní peníze. Jo? Když si uvědomíte tady ten podvod, tak pak s tím systémem šlehnete vozem. I s nějakýma dluhama, takzvanýma. Protože dluh může vzniknout tehdy pouze, když vznikne škoda na majetku člověka. Jo? Ne právnické osoby. Ne fikce. To jsou všechno fiktivní věci. A by bylo by fajn používat mozek. Pak zjistíte, že jste opravdu svobodní, jenom vy vaší nevědomostí se držíte sami v tom otroctví. Já jsem to přestal platit před 3 rokama všechno. Konec. Ani korunu. Nikomu. Protože když vám dojde ten podvod, tak už to nemůžete pokračovat.
4: Přesně.
1: Jo? Takže jako nějaký výmluvy. A já to, nebo jak vám tady ty vaši rádcovi nějaký radí. No vy musíte se vyplatit z toho systému a pak můžete jít mimo ně. Debilita na to. Jo. Zase systémoví hráči, který vás mají držet v tom otroctví. Protože vy nikomu nic nedlužíte, tak nemáte nikomu co platit.
0: Maro, ještě nám řekni prosím tě, těm třeba, kteří mají exekučky a nemůžou to teda jako platit, jo, že na to nemají, a chtěli by se nechat takzvaně oddlužit, jo, udělat ten osobní bankrot v rámci nějaké insolvence, jo, kde jim oni vlastně umožní zaplatit jenom část toho dluhu a tím, že prostě potom budou jako oddlužení a už si zase budou moct nakupovat a vrací půjčky. Další.
1: Hele, vem si to takhle. Vem si to takhle. Ty, co ti to budou nabízet, ty nemají v ruce papír, kde ty seš podepsaný, že něco dlužíš. Hmm. Takže ty tím podepíšeš, že to, že dlužíš. Že s tím souhlasíš, že jako, že jo. Ale ty, pokud víš, že to je všechno podvod, tak přece nebudeš chtít žádný oddlužení něčeho, co neexistuje. Ty jenom nevědomky uzavíráš smlouvu. Další. Na tunelování tvého rodného listu. Jo? Nebo respektive rodného listu právní fikce fyzické osoby. To není, tady nejde o vaše dobro. Jo? Protože veškerý dluhy jsou fiktivní. Jo? Takže vy nikomu nic nedlužíte a vy budete žádat o oddlužení. Jako proč? No tak v žádném případě. Protože vy byť zaplatíte cent halíř, tak tím přiznáváte, že něco dlužíte. I kdybyste řekli, tak já mu to budu splácet 50 let. No, ale budete splácet 50 let třeba. Ale pokud se k tomu nepřihlásíte, k tomu takzvanému dluhu, tak není žádný dluh. Takže já jako za sebe no vůbec. Říkám, to je taková vojebávka na otroky. No.
0: Nehledě k tomu, že ten exekutor s tím insolvenčním správcem můžou být nejlepší kamarádi sedět u jednoho stolu. A
1: ale exekutor je podvodník. Jo? Na základě čeho? Na soudního rozhodnutí je podepsaný to soudní rozhodnutí? No není podepsaný a nikdy ani nebude. Takže není co?
0: Platný.
1: A exekutor je soukromá osoba. To není žádný státní úředník, to je sám sobě pánem, biznismen. Vy s ním nemáte žádnou smlouvu. Takhle vykopat, když vám, kdybych chtěl vykopat z baráku, ten nesmí vstoupit na váš pozemek. Vůbec neexistuje. Nikdo na váš pozemek nesmí vstoupit, pokud vy to nedovolíte. Ani policajti, ani exekutor, ani nikdo. Jo. Takže se přestaňte bát, jenom všechno je na tom vašem strachu a nevědomosti postavené. Protože kdyby vám banka půjčila peníze, takzvaně, tak by ty peníze při podepsání smlouvy musela vám dát na stůl vedle smlouvy. Hmm. Jo? Tady máš podepsanou smlouvu a bankéř ti dá zlato, stříbro do ruky. Jo? Papír, cena. Jo? Ale ne, že on ti řekne, tam si běžte k tomu okýnku. No počkej, ale to už jsi zase někde v jiným, pak jako že v regále, když jsi v tomto okýnku. Víš? Všechno je podvod. Takže lidi, jestli se chtějí vymlouvat na to, že žijou, že platí podvodné věci, no tak bohužel, no. Jo? Mm-hmm.
0: Tak, dáme, chlapci, my už máme zase jako 3 hodiny, jako jo, na krku.
5: Já za chvilku budu muset vyvenčit pejsky a jít spát, ráno brzo vstávám. Já asi teda mám docela nabitej program až do večera.
0: Já jdu na farmu ráno, já jdu taky na farmu, ale Libore, ty jsi věděl, co tě hrozilo, jo, ve středečním nedělníčku, že to nebude jenom tak, a přišel jsi dobrovolně, vše je na tvém souhlasu.
1: Jo, jsi dobrovolně souhlasil, sám si se přihlásil.
0: No, tak teď si nestěžuj, žádný viník neexistuje, sám ses tak rozhodl. Ale
1: to my tady můžeme povídat tady non-stop, pokud lidi si fakt neuvědomí, jo, v jakým obrovským podvodu žijou. Tak tady můžeme ještě jim vykládat 5 let a bude to prdplatný, jo. To oni sami musí chtít, začít studovat sami za sebe. Jak to teda je? Zajděte si na stránky internet Dance and Bank Street, tam si dejte Česká republika, korporace hlavní, no a tam si dejte vyhledat firmy, dejte si tam třeba soudy, policie, finanční úřad. A tam mám najednou veškeré ty firmy, které působí na tomto, v tomto korporátu. A pak si zadejte otázku, jak to, že tam je finanční úřad jako soukromá firma. Nebo třeba město Brno? Nebo Praha? Jo? Nebo kdokoliv jiný? Protože tam, já jsem kdysi podnikal, i já jsem v tom registru Dance on Bank Street. Já jsem se tam našel taky, našel se tam i kamarád. Veškerý lidi, co platí DPH, to podnikali, nebo podnikají, tak mají mezinárodní IČO a ani o tom neví. Tak když si řekneš, kurňa, tak já jsem v tom registru,

0: tak jste nadnárodní korporace. Jak může být třeba, já nevím, finančák nebo policajt, jak může být nadnárodní korporací? Ty jsou teda státem. No. Tak si pokladajte takový dotazky. A pak vám dojde, že tady něco nehraje. Adresa společnosti, šup, šup. No ještě by bylo dobrý tam pohledat ty jednatele, že jo, těch firm, těch korporací. Jo, kdo stojí za těma právnickýma osobama? Jo. Takže pak zjistíte, že státy jaksi neexistují. Takže no, stát je jenom taková...
1: Ale hlavní vlastně výsledek je ten, že pokud ty státy neexistují a jenom korporace, tak a my s nima nemáme smlouvu, tak se na ně můžeme úplně vykašlat. Oni nám nemají co
0: nařizovat,
1: jo? O to
0: no hlavně. Jasně, no to všechno, co ti dopíše tady z těch zmetků, tak všechno je jenom jednostranná obchodní nabídka. To je celý. A ty buď přijmeš, nebo nepřijmeš.
1: Včetně ústavy, že?
0: No všechno. Ústava je hlavní obchodní nabídka korporace Česká republika. To není nic jiného. To není nic se těma zachránit. Protože vem si, že tu ústava se ohejbala za covidu, že porušovali veškeré tvoje práva. To, co oni tam deklarují v té ústavě, no tak jaká ústava? Co to je za cár papíru? Veškerý tady ty ksindlové právnický a soudcovský jsou pod BAR, to jsou agenti cizí moci. ty museli podepsat, že budou chránit korporace před člověkem. Před tím občanem, jakože. No tak. Takže když si vezmete právníka, to je další věc, to úplně se zbavujete už té nesvéprávné, když si berete právníka. To tím pádem se ztratí absolutně veškerou moc. Žádného takového ksindla nepotřebujete.
1: Už ten
0: protože živý člověk k soudu nechodí, tam nemá co pohledávat. Mm-hmm. Že tu pozvánku na to obchodní jednání dostala fyzická osoba. Nebo právnická. Ale ne člověk. Jo.
1: Tak.
0: Jo, a ještě další věc. Jenom k těm vlajkám. Všichni takzvané státy, korporace, co mají ty vlaječky, tak všichni jsou pod námořním právem. Jo? Takže jenom obchodní právo. Nebo se můžete podívat do Unidroid. Jo. Ale to je jenom o tom, že chcete studovat. Prostě chcete zjistit, jak to doopravdy je. A ne, že se necháte buklákoliv. Ne, to není pravda. Tohleto, tamhleto. Ne, my jsme mají policajtí státní. My můžeme. Ne, vy můžete leda hovno. Tak. Odchod. Jo. Protože vy, když si uvědomíte, co jsou zač, tak vy už pak si s nima hrát nebudete. Protože vy pak tu žalobu už přímo nepodáváte ke korporátnímu soudu. Vy to dáváte k soudu, který řeší ty korporace. Jo, a proto jsou tady týpci klobouků, který říkají UTC a to je západ, a kde si to si? Takovýhle je smysl, jo. Jo, že my chceme jít tou slovanskou cestou, ale tady je všechno řízený UCC. Takže jak chceš bojovat s firmama jinak, než aby si použil proti ním největší to kladivo, a to je to UCC. Proč bys to nepoužil? No,
1: je to na snadě, je to...
0: Když už jsem nebyl, ne? Tak vím, že jsi škripl firma, no. No tak pojď, tak mi to prokážeš u amerického soudu. Šup. Protože vy jste americká firma, jakože státní uvozovka, no tak pojď, půjdeš se mnou k tomu soudu, pojď, popovídáme si tam o tom. A jestli ne, tak budeš kurevsky platit. A pak přijde zablokování veškerý tvýho majetku. A i tvýho kolaterálu. Jo, a tím pádem dostaneš paráčka z těch takzvaných státní instituce. Protože tím pádem už nebudou moc oni těžit tvýho kolaterálního účtu. Takže budeš nepojistitelný.

0: Takže tady je do, tady, tady právě jsou takový nastrčený figurky, který tě odrazují, jo. Jak jsou zoufalí. Jak slyší UCC, tak jsou úplně zoufalí a začne, to je Amerika. No, Amerika, jo. A jenže Amerika vytvořila tenhle systém. Tak musíme tou Amerikou na ně jít na ten systém. Tam nemůžeme jít slovanskýma strpama. Jo. Takže tak.
1: Je to, ano, je to celosvětový a
0: jo, je protože potřeba se... veškerý úřady pod doklad tou celní zprávu, ale je to má jasně napsaný, že musí dodržovat UCC.
1: No, tak
0: tak kdyby to UCC jakože neplatilo, tak to přece nemůžou psát na celní zprávu Česká republika. Víš? Mm-hmm. Kdyby to jakože bylo, že Americká to jako nás se netýká. Ale týká, nás se to týká velice. To se týká absolutně všech korporací.
1: Bez výjimky.
0: Všech korporací, co jsou v registru Dance on Bank Street. I mě, já jsem registroval, já můžu tomu soudu jít úplně v pohodě. Protože já jsem tam zaregistrovaný.
1: Jo. Tak, jo. Maro, já už jsem stišil hlas, protože mám tady takové nenápadné signály z CML, což je Centrální mozek lidstva, že pane učiteli, dívej, máme 3 hodinky a něco, já si myslím, já tady mám hafol těch videek, jo, ale vždycky, když něco otevřu...
0: No, já jsem ti říkal, že se k tomu nedostanu.
1: Ale mám to nachystané jako pro příště v nedělu, vlastně v nedělu zase vysíláme, že? Čověče, já jako mám tady třeba válečné divadlo, jo, že možný, že nakolik vlastně ty média ukazují fakt skutečnou realitu té války a nakolik je to třeba jenom vymyšlené jako divadlo, jo. Počkej, já to teda pustím. Já to pustím a pak ještě pustím jedno na závěr, tak počkej. Toto je...
2: You know, has anyone ever considered the possibility that they could all be in on it together? All of them together, providing us with a theater of war. My people, the people, the living men and women of Earth, it's us versus them. That's the only war.
1: Tak, a chlapec mluvil o tom, že víte, uvažoval někdy někdo o této možnosti, že by na to mohli být všichni společně, všichni dohromady nám poskytovat válečné divadlo. Moji lidé, živí muži a ženy země, jsme to my proti ním. To je jediná válka. Jo, takže ono vlastně jediná válka je už teď, Maro, jako ne lokální, ani žádná třetí světová, ale je to vlastně válka proti lidstvu, jako jo, tady to.
0: Ale proti lidstvu se ta válka vede dávno. Ona se jenom stupňuje. Tady to jsou jenom divadla, jo? Ty bojůvky.
1: Ano.
0: Jo? To je to samé, jako vás zastrašuju. Bude válka, budete povoláni. Vy nemusíte jít do žádné války. Jo? Nějaký povolávací rozkazy a takovýhle chujoviny, ty se týkají zase fyzických osob, ne vás. Nazdar. Jo? A vy jste ten, který řeknete, jo, jdu, anebo nejdu. To rozhodnutí je pouze na vás, ale oni nemají nad váma žádnou pravomoc zase, aby vás do té války dostali. A pokud ti lidi se proberou, tak žádný už takový ty jakože války nebudou. Jo? Protože když není člověk, který by válčil, tak ti tajterlici nahoře jsou bezmocní. Jo? Když vem si, že to lidstvo ovládá pouze asi 1% těch zmetků, samozřejmě 10% je tam minimálně těch darmožroutů, jo, který slouží za ty fake papírky, jo. Ale to je stejně nic. Jo, takže proto mě to ani nezajímá tady ty bojůvky vůbec. To je bezcenný. Vy se snažte žít životem, tvořte, vytváříte hodnoty, a na tady ty věci se absolutně vykašlete. No nějaký, já už ani nevím, jak se ty věry jmenují.
1: Hamty. Humpty, Humpty, hum, hum.
0: A zabijí to kry, nebo že to se to zase, ale to když čtu, tak to se normálně kolikrát děju. Říknu, to snad napsal uměla inteligence, ten název toho článku, nebo nějaká totální tupá ovce. To jsou takový nesmysly.
1: Počkej, tak když...
0: No ale říkám, pokud ti lidi tomu budou věnovat pozornost, tak se to bude dít. Ale pokud ti lidi tomu věnovat pozornost už nebudou, pak je stejně, tak je... Pak, oni už můžou pak vysílat, co chtějí. A už nikoho to nebude zajímat. To samé jako pandemická smlouva. Co tě má zajímat nějaká pandemická smlouva? A i kdyby si to schválili, no a co? Jako, mě je to absolutně putno.
1: Tak, Maro, teď dívej, ty bavíš se o hamta, hamta, hamty, hamty, ham, ham a pandemické smlouvě. A já jsem tady vytáhnul obrázek, já to ještě přečtu, ten text. Hantavir není náhoda, pandemická smlouva WHO. Ženeva právě teď zamyká vaše těla do globálního systému PAPS. Žádná teorie, tohle je tvrdý finále. Zatímco média mlčí, v otrobách WHO probíhá největší kšeft s vaší svobodnou historií. S vaší svobodou v historii. PAPS, legální burza z viry. Teď se hádají o to nejcennější, o přístup k patogenům a genetickým sekvencím. Je to legální obchod s nemocemi a ta náhoda s hantavirem potřebují vyvolat paniku, aby ty státy, co se ještě cukají, dokopali k podpisu do 18. května. Strach je v Ženevě hlavní měna. 6G, grid, mříže hotová, hardware 6G už v tichosti stojí a také se v tichosti testuje bez mediálního hluku. No, nebudu to číst celý, jo, ono to může být taky smyšlený. Každopádně prostě...
0: No, tady ty články jsou vytvořeny na to, aby tě zastrašoval.
1: Ano, já jsem
0: že to... Že už je všechno rozhodnuto, že seš v prdeli a tak dále.
1: Já jsem to...
0: Vykašlete se teď. Na to, ignorujte to.
1: A nepustilo mě to přečít, já jsem to dočetl do půlky a pak říkám, ah je, takže umělá inteligence postavila článek na vyvolání strachu a nemá tu význam se tím fakt jako zabývat, ale fakt, že zatím se dějou, za závěsem se dějou věci, jo, úplně jinačí, jo, kterým my máme mít znemožněný přístup kvůli takovým strágorám, jako je ham, ham, ham, ham, ham, ty, ham, ty, ham. Víš? No, takže
0: všechno to... Všechno je od těch, aby tě drželi v těch nízkých vibracích, no. Aby ty se tu něčeho bál.
1: Jo.
0: Ale ty se, jak jsem řekl jasně, nad člověkem nemá nikdo moc. Ani WHO, ani OSN, ani nikdo podobný. Mm-hmm. Jo, to jsou všechno soukromé firmy. Tak na to prosím vás neskákejte. Jo?
1: Radši si vemte klidně CBDčko na dobré spaní. CBD, ano. A tady mám taky od mých známých pěkně výtažek Ivermectin, tekutý, 100%, takže jsem si udělal očistu 4denní, pěkně vyhnat parazitky. A
0: teď je vynikající třeba čaj z kopřivy.
1: Z kopřivy, pampeliška, keltská sůl, soda, no to opakujeme pokaždé. Čekáme na kořen lopuchu. Chystám se taky.
0: Já hlavně čekám až prosto huby.
1: No tak to o tom žádná, o tom... A jdeš do toho Pantera? Nebo jenom do červeňáčka?
0: No samozřejmě.
1: Jdeš do Pantera?
0: No samozřejmě, že jdu do Pantera. Ochomůru červenou už mám vyzkoumanou a jedu dál. A nejenom Pantera, jedeme dál.
1: Ty se nezastavuješ, ty jsi bombardér, ty jedeš furt, čověče.
0: Ne, Panther. Protože já si vždycky musím všechno vyzkoušet na sobě, jak to funguje.
1: No, nemáš strach, co? Tak Panter... Co
0: ne, všechno? Vůbec.
1: Ty Pantery pomocí.
0: No, protože člověk je tvor zvídavý. To je, kdyby mi 1000 lidí řeklo, to nepůjde, tak já stejně do toho, stejně to vyzkouším, protože nikomu nevěřím. Víš? Protože já řeknu, to neznamená, že vám pitom to nešlo, že to nepůjde mně.
1: No však.
0: Jo. No, takže to já jsem nikdy nebyl ovcojní kunda, jak to říkal Lení Palovič, víš? Já si jedem vždycky sám za sebe. Žádný ovce kolem mě. Nechci. Nepotřebuju. Jo? Protože kdo se chce družit, to je vždycky otrok. Protože člověk jedná sám za sebe.
1: Oni lidi...
0: A ten už vystupuje, jako učí druhý člověk.
1: Oni říkají, jako, že člověk je tvor společenský, on se druží. Ale je to taková zástěrka. Ne, já třeba mám rád
0: samotu. On se druží.
1: A víš proč? Protože v tom davu se cítí bezpečně, jakože kolem sebe má ty další hovada, ovce.
0: Jo? No, no.
1: A teďka pozor, když ten bače řekne, která to byla, jo? Která zabečela tak škaredě, jo? Tak je, oni se nepřiznají, jo? Protože oni mají strach. A jedna to třeba jako každé hledí do země, víš, skloněný hlavy. Takže žádný takový združování. Já mám rád společnost, ale ne DAF.
0: No jasně, ne, tak jako samozřejmě lidi člověk má rád, že jo? O to nejde. Ale já se nepotřebuji s nikým družit. Na co? No. Čemu? Jo? Já když něco budu chtít, tak se s tím člověkem, s tím konkrétním člověkem si udělám kšeft, obchod, práci. Já nepotřebuji mít tomu ještě dalších 1000 lidí. Jo? Já se dovolím přímo s ním. Nebo s ním. Ale vždycky jeden proti jednomu.
1: Já si vzpomínám, že jo. Za děcka my jsme měli partu, ale nás tam nebylo 45. My jsme tam byli 3-4, maximálně 5 děcek, jako jo. A víc, to byli fotbalisti, jako jo. Byla tlupa, prostě taková masa prostě jako lidi, ti trenéři a ty rodiče, jo. Ale měli jsme prostě, jo, chodili po těch našich dobrodružstvích, jo, po těch lesích a močálech a bažinách a polách. Nás bylo fakt jenom pár, jo. A to byly děcka ze sociálních, jako, to byly vlastně asociálové, včetně mě, jo. Protože tam byla ta radost a ten tvořivý element. A ti studentíci už tehdy studovali zavření v těch knihovnách a studovali, učili se, drillovali. A my flákači s rozbitýma dřenema kolenama prostě zablácení, jo. Už jsme mluvili sprostě tehdy, jo, a to neznamená, že člověk je sprostý, když mluví sprostě. Takže jsme se nezdružovali, jo, a byli jsme tak akorát, no. Ale to jsou takové jako vzpomínky, že už tehdy, a máš pravdu, že ten člověk se s tím jako musí narodit, jo, s tou jiskrou.
0: Jo, to nejde jako já jsem živý člověk. Ne, to nejde takhle.
1: No, jak Pavel psal.
0: Ty to máš, nebo nemáš sobě?
1: Pavel psal, než teda, jak to psal, než se nechám oživit, než vystoupím, než se stanu živým člověkem, jako pokud už to člověk ovládá, tak špekuluje, jo? Tak už
0: no, prostě
1: je, vytváří nějaké
0: spekulace. A vždycky spekulují jenom otroci.
1: No, to chce hned, Pavle.
0: Protože ty se vždycky bojí se prohlásit za toho člověka, protože co kdyby se to změnilo?
1: No.
0: Tak já už bych byl tady zapsaný, že jsem člověk a to by mě mohlo poškodit. Tak to radši budu jakože hrát takhle. To, jo? Rozumíš, na dvě strany. Jenomže oni si úplně jdou do prdele, ale. Protože kdyby se s tím člověkem už dávno stali, kdyby byli tím člověkem, protože když jsi člověk, nemáš o čem vůbec uvažovat. Jdeš jasně do toho. Není jiná cesta. Jo? Tohle to vychcávání, to dělají otroci. Jo? To jsou ovce. Protože ten si nestojí za svým. Jo? Protože ten furt čeká, že ho přijde někdo zachránit, nějaký klobouci a takovýhle nesmysly, Československo a další chujoviny. Jo? Ale člověk nepotřebuje někde takovýhle věci. Jo? Protože člověk žije na zemi a člověk nepotřebuje ani státy, protože člověk potřebuje toho druhého člověka, co je vedle, aby si vypomohli mezi sebou a tomu stačí.
1: Maro.
0: Ale tady to vychcání, jak oni furt, a tohle jo, a tohle ne.
1: To vůbec.
0: Tak takhle ne. Takhle to nefunguje. Jo.
1: Jako já tě jak říkám, tak,
0: a kdyby člověk... Za Československa byl proti Československu, proti těm skurveným komoušům a i proti těm skurveným Rusákům se byl. Jo. Já jsem Ruskou úplně nesnášel. Tvrdě. Jak komouše, tak Rusáky. Protože mě sralo, že Rusáci nařizovali, co máme dělat v Československu a srali mě komouši, že mě do toho nutili. Už jako dítě mě to sralo. A ty si myslíš, že já teď půjdu bojovat za nějaký Československo, jo? Když jsem proti němu bojoval v Československu, jo? Když jsem už jako dítě. No tak to si píže, jo. Jak mě sralo nějaký posraný pionýři a takovýhle věci. No tak to určitě ne. Já už jsem si to zažil, dobrý, nebylo to špatný, jako dítě jsem si to prožil, ale jako dospělý už to neměli takový růžový. Protože tam si nemůžu říct, hele, já nejdu do práce a to a hned ty vole, nebo policajti chodili po hospodách a kontrolovali lidi, jestli jsou v práci nebo nejsou, tak tohle je svoboda pro vás, Československo? Že jste se balí na pivo, protože náhodou by přišli policajti, nebo tohle? Já má rodím, já nemůžu, ale víš co, ty vole, já si dobře pamatuju, jak to fungovalo, to otroctví. Takže tohle ne. Jo? A jestli někdo chce být menší otrok, tak prosím. Ale já určitě ne. A s takovýma otrokama se ani nebudu spolčovat.
1: No tak oni by chtěli, oni by vlastně, to je stejný otroctví, akorát, že ta ohrádka si myslí, že byla trošku jako větší, třeba že znedohlédl k tomu plotu, jo. Tady v tom koncentráku dohlédneš, vlastně to je kopka, jo, to je kopka, jako jo. A tam v tom Československu, že třeba znedohlédl k tomu plotu, ale jak jsi tam šel, jako v rámci, že já jsem svobodný, tak stejně k tomu plotu došel a tam bylo elektrické napětí a stejně ti to nepustilo dál, jo. Ale byl tam jakýsi ten pocit jako svobody.
0: Hele, vem si, že tady kolem mě všude, kdyby tady nebyla šachta, elektrárna, ví, tady ty baraky všechny stojí, protože lidi tam dělali a ten materiál tam odtamtaď ukradli. Aby si to postavili, rozumíš? Nebo materiály veškeré to šlo od tamta, takže za Komančů všichni kradli, co se dalo, jo? No tak co to bylo za krásný stát? Protože kdyby nemohli nic ukrást, tak to by bylo totálně pak prdeli. Jo? Takže lidi byli spokojení i s malou výplatou, protože věděli, že dělají na statku, že si ukradne tolik zrní, že on nepotřebuje de facto ani výplatu, že si ukradne víc, než dostane, jo? No tak, ale v čem to bylo tak úžasný? Jo? A ještě povinně jsme museli chodit do kina na ruský filmy, ty vole, nějaký posraný. Já byl nasraný vždycky. Ruštinu jsem úplně totálně nesnášel, jako. Já byl silně proti ruské, ti říkám. Já jsem bojoval na škole proti ruštině, protože já jako hrdej Slovák jsem neuznával, aby já se kurva musel učit nějakou pojebanou ruštinu. Říkám, co ty mi máš co narizovat, jestli mám já učit nějaký skurvený jazyk, já chci se učit svůj a na ten tvůj seru. Jo? A to už mě sralo, ta Komančů. Takže já nechci žádný takovýhle věci.
1: Maro, mám tady dotaz. Jas a Taj se nám ozval. Jas a Taj. A co by jsme mu poradili, jo? Zdravím borce, můžete poradit, co koupit, když nechci už být ve městě v bytě, zahrada, louka a stavět nebo stavební pozemek, na který nemám. Pozemky jsou tvoje, Jas a Taj. Ty si prostě vybereš místo někde, postavíš si tam sloup, jo, ze dřeva, ze stromu v lese a máš, nebo hliněnej dům, nemusíš se nikoho ptát, ale musíš se trošku uskrovnit, třeba, že tam nebudeš mět jako ty inženýrské sítě, jako co máš teďka v bytě, jo. Je to něco za něco, ale přinese ti to svobodu, jo, a můžeš používat nějaký alternativní prostě zdroj na tu elektřinu, nebo vymyslet volnou elektřinu, jo, takže za mě
0: zdroje.
1: Já šel do lesa, v lesu, a postavil si prostě třeba hliněnej dům, jo.
0: Hele, pořiď si nějaký baráček, třeba starší, jo, anebo kus louky, prostě na to si dej boudu nějakou a hotovo. Jo, kde můžeš něco pěstovat, rozumíš? Jednoduchý. Ty nepotřebuješ v životu nic ve finále.
1: A on vlastně, počkej, já jsem vyrozuměl, ale on asi, Jas a Taj jede za občana, jo, takže mu je jedno, že půjde na katastr si zapsat domeček, no, takže když nechce být...
0: Ale oni, pokud půjdeš za občana, tak ti veškerý majetek seberou.
1: No.
0: To by měli ty občani vědět. Protože ti je vyvlastní. Pokud jsi občan, tak jsi pouze vlastník. Ale pokud jsi člověk, tak jsi majitel.
1: Chlapče, napiš nám Jas a Taj, napiš nám, jestli chceš jít za živého člověka. jak my, anebo jako za občana normálně koupit teda parcelu, zapsat si ji do katastru, jako jo, platit daně a být teda občanem, jo. Jak říká Mara, tak občané přijdou o své majetky, protože to nejsou majetky, no,
3: přijdou,
1: ale
3: přijdou o všechno.
1: Patří to korporaci všechno, to protože jejich... platíte z toho daně.
0: Jo, jo? Protože oni, ty baráky, co jsou postavený třeba, tak ty nesplňují ty jejich euronormy. Ty ekodaně.
1: No.
0: Pak až ti přijde 100 000 za rok zaplatit ekodaň za barák, protože nesplňuje, a další pokuty třeba za to, že to nesplňuje, a že v tom baráku třeba ani nebudeš moc bydlet do té doby, než to bude splňovat, no tak, jsem, tak ten barák odezdáš ty korporaci, radši zadarmo. Je? Takže to by si měli ti občanci uvědomit, že veškerý baráky to tak mají. Protože ani ty nový baráky nesplňují ty normy. A oni chtějí sebrat ty baráky těm lidem.
1: To je účel.
0: Jo? Protože to je účel. A oni chtějí nacpat ty otroky do měst.
1: 15-minutových.
0: No jasně.
1: Pod dozorem, jak v koncentráku. No. Takže určitě jas a taj z města pryč, to je jasný. Jo?
0: Ale z město je, byl to tak, že město byly postaveny jako... Jako koncept to bylo postavený jako korporace na vydělávání peněz. Takže někdo si ohraničil nějaké území a řekl, tak tady to bude moje a já tady budu podnikat. Jo? Takže si tady postavím tuhle fabriku, tamtu fabriku, tady si podstavím bydlení, no a ty otroci mi budou všichni nechávat ty penízky na tom území.
1: Maro,
0: takhle je to jednoduchý s těma městama.
1: Jas a taj to konkretizuje, že nejedu občanství, jediný status mám člověk. Nehodlám platit nic cizákům.
0: No, tak to, to je dobře.
1: Tak ať si vezme pozemek někde.
0: No tak si ho... Ale hele, když chceš, tak jde zajdi na katastr a zeptej se, kdo je majitelem toho pozemku.
1: A ti to dokážou, jestli to jsou...
0: Ne vlastníkem, majitelem. No. A když řekneš, že nikdo, tak řekneš, já jsem ten majitel.
1: Tak.
0: Víš? Protože jako člověk, jsi majitel veškerý země, který ukážeš prstem.
1: Ano. Ale nesmí být rozežraný.
0: Ne, že tam bude někdo, že tam bude žít jiný člověk, jo? To samozřejmě člověk neudělá.
1: No, ano, nikdy, a taky si nemůže vzít prostě...
0: Vles někomu do dvora, řeknu, to je moje. To nikdy člověk neudělá. Jo, ale když bude nějaká prázdná louka...
1: Prázdná, řekne, ano. On si nemůže vzít třeba 10 hektarů za znaukor, jo? Prostě být jako vzít si jenom to, co skutečně potřebuje. A
0: založit... ti veme, kolik chce, když na to přijde. Jestli to obhospodaří, jinak bude to k ničemu.
1: Jas a ta je mladý borec, tak jestli ho čeká veliká rodina z 25 děcek, ať si vezme prostě jako ty hektary, jo?
0: Ale jo, no, ať do toho, já říkám, na katastr, zeptají se úředníka, komu patří tady ten kus pozemku. On říká, no vlastníkem je třeba, stát, nevím, město, nebo že to je v tom, jak se to jmenuje, no.
1: Katastrální území.
0: Fondu a... Ne, to je nějaký ten pozemkový fond. Říká, a co je pozemkový fond? No zase jenom správce, ne? No tak kdo je majitel? No tak se tady, tak si tady pojďte, zapište si, tak tady ten zrovna je moje. A ti to vyvrátí, že to není tvoje.
1: No, jasně. Jo,
0: jo? Ty si řekl, že to je tvoje. A jako člověk seš majitel. Logický. No, ale jako fyzická osoba, jako občané.
1: A tam právě oznámí, že tam prostě zasadí strom, postaví dům a založí rodinu, a která se bude starat, jo, o to území. No a hotovo.
0: To samý já bych třeba udělal, jako třeba já bych to udělal s těma posranýma vrtulema. Kdybych tam měl někde barák a že tam chtějí postavit barák, tak bych šel za tím starosta a říkal, ta země je moje. A já si nepřeju, aby tam žádné vrtule stály. Rozumíš, starosto? Mm-hmm. A jestli tam bude něco stát, tak poletíš k soudu. Víš? Ne jako občan budu žebrat. Já mu to jako člověk nařídím.
1: CBD.
0: Protože fyzická ani právnická osoba nemůže vlastnit něco, co bylo by, co je živý, co je příroda. Víš? Jenom živý člověk může vlastnit živou věc. A v tom je to kouzlo. Takže jestli úředník ti řekne, to je patří nám, no tak ukaž papíry.
1: Ať to dokáže.
0: Kdo ti to prodal, podpisy chci vidět. Kdo? Takže jenom správce. Tak ty máš tady samý správce, ale kde máš toho majitele? Protože korporace nevlastní žádný území. Oni na tom území pouze obchodují. Jo? Takže oni vlastní to území skrze vás, člověky, neprobuzený občany. Protože tím, že se stanete občanem, jste se vzdal nároku na tuto zem. A dal jste ji do správy soukromé firmě, třeba Česká republika. A která vám na oplátku to pronajme. Jo? Takže trošku přemýšlet.
1: A nebo mu banka poskytne hypotéku na oplátku a půjčí mu jeho vlastní peníze, který vrátí až
0: do roku. No nepůjčí, ona mu je dá jeho vlastní peníze, ale řekne mu, že mu je půjčila.
1: No, tak. přátelé.
0: To jsou podvody nad podvody.
1: Dívej. Já jako nemám to ve zvyku, ale musím jako stlumit hlas a to úplně mě tak netěší. Takže Maro, já bych to dneska jako odpískal. My máme 3 hodiny 33 minut a 33 sekund.
0: Sami trojky jsem tam měl teďko, člověče.
1: Ano, teď se na to dívám, chápeš? To není náhoda toto.
0: To je znamení.
1: To jsou teslový
0: čísla. To je znamení se na to vykašlat.
1: Ne, já si myslím, že jsme lidičky potěšili, že jsme se po delší době ozvali. Pavla Jurkinca jsme taky potěšili, i když možná trošinku naserali a zarmoutili, ale Pavle, to chce odvahu styčit hlavu, narovnat záda a vystoupit. Vystoupit, tady to bude čas.
0: Tady není čas chodit s medovejma řečičkama něco. Tady jde o vaše životy.
1: Mm-hmm. A...
0: Jo, protože probuzený, ty už ví, jo, do toho člověka, ty už ví, že přes to vlak nejede. A ten člověk ví, protože to žije, že to jde. Jo. Takže nějaký řeči, nejde to, jde to. Já jsem všechno takhle smazal. Nula. Nikomu nic nedám. Navzdar. Žiju sám pro sebe. Právě pro svoji rodinu, pro svoje přání, co já chci. To, co já chci si koupit, co já nechci si nekoupím. To nezaplatím. Hotovo. Nenechám se vydírat nikým. Ignorace, nazdar. Ale to všechno vás posune pouze to vzdělávání se v těchto věcech. Vy pak až budete vědět, že oni jsou tohle, tak oni pak vám dojde, že nad váma nemáš žádnou moc ve skutečnosti. Že to je všechno jenom fikce. Proto říkám, študujte, protože tím to v sobě ukotvujete, tím se zároveň programujete. Jo? Protože vy se musíte stát svým vlastním programátorem. Ne, že vás někdo programuje, vy sami se musíte programovat. Vy sami si musíte vytvářet tu hru.
1: A já bych to řekl z vlastní zkušenosti, Maro, takže jak jsem předtím necelým rokem, jak jsme začali vysílat v tom červnu, nebo kdy to bylo, tak jsem ještě, když jsem viděl korporátního, tak jsem měl husinu, tak jsem měl nervy, jako jo. A fakt jsem si říkal, co mu řeknu, a studoval jsem a byl jsem z toho jako bobky, jo. Ale teďka, když je člověk v tom ukotvený a ty informace mu už chodí jaksi sami a je v tom pevným postoji, takže já kolikrát se jako těším, že by mě korporátník zastavil a že bych mu to pěkně s úsměvem, a možná bych to okýnko stáhla i celý, nejenom do jedné třetiny, ale řekl, co chceš, vole, co otravuješ, jeď si po svém, vole, nech mě být, jako jo. Kdo jsi, když ukáže, jestli jsi státní zaměstnanec, jestli ne, tak padej, parazite, padej ode mě, jo. nebo UCC a tak dál. Takže máš pravdu, jo, že tím vzděláváním přichází ta sebejistota a hlavně ta pohoda. No. Já je nemám jako až tak za nepřátelé, jenom za nevědomý blbce, jako jo. A to je velký rozdíl.
0: No, já nemám nic proti, jako vůbec, proti lidem. Hmm? Ale já mám všechno proti jejich zaměstnání.
1: No. A teďka, dívej se.
0: To, co oni dělají svým konáním.
1: Maro, to není možný.
0: Protože oni pak přijdou z práce, a já jsem taky znal, nebo znám, policajti bývali a jako kluci v pohodě. Ale v práci, jako když jim přepne, řekne, no já musím, víš.
1: No, to je práce, já musím.
0: Ty se na to vykašli.
1: Dívej se, ty se bavíš o práci a mě tady skočila naše teda stará známá Hrušková, takže...
3: Já to ještě jednou shrnu. Víte, proč chodíte do práce?
1: Máte? No, proč?
3: Tak já vám to řeknu. Proto, aby se měl dobře někdo úplně jiný než vy. Vy tam chodíte jako otrok. Makáte jak šroub. Nejste vůbec svobodný, protože když musíte chodit do práce, to je nesvoboda. Ale dobře se bude mít někdo úplně jiný. A o tom to je.
1: Tak a to přesně bylo...
0: A nejlepší ty nadnárodní korporace, který nepatří do české korporace, víš? Oni jak ti říkají všichni, české firmy nemají pracovníky, musíme brát ty nějaký, já nevím, z jaký prdele, jo, přivážet. No ale počkej, ale to nejsou české firmy.
1: Je už málo české firmy, jako jo. To je všechno...
0: Tak, oni de facto v těch zónách nejsou žádný český firmy.
1: A ještě sklárny zrušili, hajzlí prostě, jo.
0: Takže... Protože i když to bude jakože úvozovka Česka, tak stejně zatím vzadu uvidíš, že to má úplně jiný investory. Jo. Takže si vím, že Česká republika jako korporace sem natáhne jiný korporace za účelem zisku, že vydělá zase na daních těch otroků. Jo? A myslíš si, že česká korporace má zájem na tom, aby to tady bylo levnější? No vůbec žádný zájem na to nemá, protože čím víc, tím větší daně. Je? A tím větší přísun do kasiček. Takže oni nechtějí, abyste měli levno. Oni chtějí jenom všechno, abyste měli co nejdražší.
1: A to už je extrémní stav.
0: Jo? Protože vem si, že třeba z litru benzínu mají půlku minimálně. Jo? No tak o čem se bavíme. A teď se pojďme bavit o další věci, jako je třeba chleba, jo, kolik mají z mouky. Vem si, že jenom ta mouka, jo, teď traktor, co to tam táhl po tý louce, DPHčko, daň, normální daň, spaliv, jo, to všechno zapadí. A pak ještě daň, to si pak spočítáš, daň, jo, tak nazdar bazár. A oni ti řeknou, a pak když si, já říkám všem, no ale ty neplatíš daně, ale to, říkám, poslouchej, jak když jdu na pumpu, si koupit tu naftu, tak já zatankuju za 500 třeba, dám příklad, a ani nevím, kolik je to teďko nafty, jestli 10, přes 10 litrů nafty určitě, tak si vem, že... Dejme to bude 10 litrů, jo. Tak si vem, že moje dodávka sežere 10 litrů na 100 kilometrů.
1: No.
0: Jo. Takže zaokrouhlím to, dejme tomu 400, jo. 400, takže já jsem dal český korporaci 200, že ujedu 100 kilometrů po silnici. To ti přijde málo?
1: To je hodně.
0: Víš? To se nebavím o dalších věcech.
1: To jsou strašidelné sumy, tak člověk na tom zamyslí.
0: Jo? Těch daní, takže když se nad tím zamyslíte, tak mi řekneš, za co já mám sakra platit, já už jsem tu silnici zaplatil, když už takhle, tak v tom palivu, ne? Nebo?
1: Vlastně.
0: A ty samozřejmě náhradní díly, auta, všechno, tohleto, tamhleto.
1: No.
0: Žrádlo. Jak už spočítalo X ekonomu, teď ty skoro 80% peněz, které měsíčně utratíš, jsou daně státu, ty korporaci. A máte se dobře, když jim to tolik odvádíte? Asi moc ne. Jo? Takže oni to dohrají do takových extrémů, že ty lidi si začnou to palivo vyrábět doma, což není zas takový problém. Jo? Protože když si auta jezdili na líh, jo? Protože dneska máš taky líh v tom benzínu, proto je to etanol. Když se tomu říká benzín. Takže ty si to palivo vyrobil a je spousta zase pěkných na TikToku věcí, jak jsou už takový ty starý experimentátoři, jak normálně, normálně voda tohle namíchá a palivo ti z toho udělá jen to fičit. Jo? Protože jsou spousta lidí, co se zajímá zase o tady ty věci. Jo? Takže my nemusíme čekat, až někdo uvolní nějaký schovaný věci z trezoru, protože ty lidičky už na tom dávno pracují bez nich. A nečekají na žádný trezory. Jo?
1: Tak, Maro, já tady mám požadavek, píše mě Roman, on tady napsal přes 5 nebo 6 zpráv zednářské krédo, jo, od Rockefellera a nechce se mě to týka na závěr číst, protože by nám to mohlo snížit vibrace. Nechal bych to
0: na... mě jako, co, jako Rockefeller zločinec.
1: No, nechme to na příště. Jo, Romane, příště se ozví. A klidně to můžeme v průběhu vysílání dát, ale já taky už tady jako pomaličku se chystám do lóže sedářské. No, do lóže.
0: Už je nejvyšší čas.
1: Ne, fakt.
0: Už je nejvyšší čas.
1: Já stávám taky na farmu a to by se to vykládá. Ty se pěkně poflakuješ do 10 postilce, jo?
0: No, já, protože já jsem si to takhle ale no, zařídil sobě.
1: Ano. Já si
0: to není,
1: já si
0: protože já to takhle chci, tak to tak mám.
1: Já bych mohl na farmu až v jednu, jako jo, ale zase bych měl potom krátký ale, den, jo.
0: No, ale jako to je zase, když děláš se zvířatama, tak se musíš tomu chovat taky jinak, no, jo.
1: Tak jasně. Takže dívej, já mám tady ještě hodně videjek, třeba, že vlastně po procitnutí už není cesta zpět, jako jo, je tady, je to ruský teda mluvící, pěkný, ale teďka už zas to se mě nechce... Protože to ví zase...
0: Nech to na nedělu.
1: Necháme to na nedělu. Romane, v nedělu přečtu tady ten židovské... Co to je? Od roka... Krédo. Zednářské, jo? Zednářské. Takže já bych dal na závěr Duška. Tento se mě líbí. Pak dáme písničku tvoju a odpískáme to, jo? Odpískáme to dobrá. Teď, odpískáme to teď, dám Duška, po Duškovi písničku tak. A já otevřu, já budu provozovat částečné bílé sex asi dneska, protože jsem ještě
0: no, nejedl. No, já už se taky na něj chystám,
1: já jsem ještě dneska najedl, jako jo.
0: A no taky prd.
1: Taky nechápou, lidi, co k nám chodí s námi, když jim to řek, Petrucho, ty nesnídáš, ale to musíš, to je základ. Já vysvětluji.
0: No to není základ. No, to je základ toho, že jste pak nemocný a tlustý.
1: No, tak však. No, takže, ale hlad, kurva, hlad mám, člověče. Otevřu bílé oltář a něco si dám. Takže, přátelé, Máro, tak počkej, poděkujem. Libor se vytratil tyhle pára nad hrncem, jako před hodinou, jo. A tak já se nedivím, jako to málo kdo by vydržel, jo, s tebou.
0: Málo,
1: jo. Jo.
0: No. Ale byl pokecal, šel zase po svej.
1: No však jo, počkej, já tady ještě pustím. Romana, necháme to na příště, pro dnešek stačí. Šel po svej, on se zase chlapec přihlásí, takže dívej, máme splněno. Jo, já si myslím, že jsme vlastně... To napravili, no my jsme vlastně nepochybili, jo, ta technika nás klamala v tu nedělu, ale dneska
0: no,
1: si myslím,
0: jo,
1: že,
0: jsme
1: dívej se, za 10 minut bychom vysílali už 4 hodiny, jo, takže si myslím, že jsme to vynahradili vám, kdo nás sledujete, pořád tady jste, neodcházíte, tak se rozejdeme, jo, po svých zaměstnáních a uvidíme se v nedělu. Já tady mám materiálu dost a my to vždycky stejně tak jako rozjedeme, že pustím videjko a pak stejně, jo, ta téma jde třeba úplně třeba jako jinam, ale to je dobře, to je ta živost právě, jo, že nejsme jak stroje, a teďka se budeme bavit tady o tomto tématu. To slouží jako odrazový můstek, odrazíme se od tématu a zavede nás to kamkoliv, jo. No.
0: Přesně, jak říkáš.
1: Tak jo, takže děkuji posluchačům, divákům Svobodného vysílače Studia Deja Vu a Máro, tobě děkuji, rozejdeme se do svých zaměstnání, pouštím Duška a písničku a my jsme v kontaktu. Ó, Šanty, blagadár.
0: Ahoj.
4: A já pořád čekám, jak si to dlouho necháme líbit, jo. Jako ti občané, ty se pořád dočítáš, za co dostaneš pokutu. Že prostě, když si nevyměníš kotel nějaký ve svým domě, budeš platit pokutu. Když si nedáš nějaký štítek na dům energetický, když si to nenecháš udělat, tu nějakou bilanci tvýho domu energetickou, pak už to neprodáš. Teď jsem četl, že když si dáš do auta místo halogenové žárovky LED žárovku, pokuta bude 18 000 korun. Pořád jakoby je nám nějak divně vyhrožováno. A vlastně místo toho, abychom tady žili veselé životy, krásného snění společného, teda jako sen, jak tady aboriginci stvárňují, tak místo toho tady prožíváme nějaký prapodivný jakoby koncentrační tábor, jo, kde nějaká skupina jakýchsi samozvaných často vůdců, který ani nejsou volený, ty zjišťuješ, že oni tam stejně pořád jsou, to je fakt jako zlý sen, bych řekl. A tento zlý sen se tak stupňuje, myslím si, tak jako já to tak cítím, že tě přímo vede k tomu si ho nevšímat. Že tě vede k tomu si říct, no tak to je zlý sen. To je něco jako zlý sen a já nejsem povinen ho prožívat. Já ho můžu pozorovat, můžu se od něj učit něco a to, co k čemu mě vede tento sen, je ten klid vnitřní. Uvědomění si, že najednou můžeš vstoupit do toho stavu klidu, meditace, rozjímání a zajímají tě úplně jiné věci najednou. A přicházejí úplně jiné podněty. Přicházejí jiné bytosti, někdo s tebou komunikuje, je to pro tebe obohacující, není to stresující, je to vyživující. A ten velký rozdíl mezi tím výživným sněním, tím, co tě vyživuje, občerstvuje, rozradostňuje, naplňuje tě to klidem a nějakým smyslem prostě existence, tak to je velký rozdíl od toho snění, kdy jako přemýšlíš, jestli na to budu mít, nebo co. Dneska už dostaneš pokutu někde tamhle, když překonáš rychlost o 1 km/h, přičemž tachometry v autech vůbec nejsou přesné. To je úplně jako absurdní chtít po lidech, kteří jedou v technickém zařízení, které neukazuje přesnou rychlost, 1 km překonáš tu povolenou rychlost, tak v některých zemích nebo v některých městech, úsecích už ti napařej pokutu. A já tento svět považuji za chorobný, nemocný, tento typ snění, no a ten prostě tě vede k tomu postupnému uklidnění a sklidnění. My jsme se ocitli v době, kdy se střetávají různá snění. Je tady sen, že o nějaké skupiny lidí, nebo Bůh ví, co to je za bytosti, o ovládání té planety, sen o tom, aby to řídili, sen o tom, aby dusili ty lidi, sen o tom, aby se lidi báli, aby byli nemocní vlastně, protože je tu nějaká chorobná skupina, který vlastně jakoby paradoxně nezáleží na životě. Ale skupina lidí se chová, že je jejich. Jejich je ropa, jejich je uhlí, jejich je zemní plyn, jejich to je voda. Voda. Obsadějí vodu normálně, najednou jako disponují vodou, ku podivu nějaké firmy a prodávají to lidem, to je neuvěřitelné.

0: Tak, já vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Na svobodném vysílači CS, samozřejmě na Odyssey, Studio Kadáň a když tak v záznamu, pak ještě na YouTube, bez cenzury TV. Máme tedy dnes 17. května léta páně 2026 jejich kalendáře, 19. hodina už nám odbyla dávno a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned co asi mi napošle všechny e-mailíky, tak se koukneme na komentované zpravodajství, zatím ještě posílá, takže já tady s dovolením přečtu, čemu se dnes budeme věnovat. V té zpravodajské části se koukneme na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí budou zprávy z Ruské federace, za čtvrté události na Ukrajině, za páté aktuality z Evropské unie, za šesté novinky odjinud a za sedmé, pokud to stihneme, zajímavosti z domova. A zhruba za hodinu a tři čtvrtě bychom se měli kouknout i tedy na tematické okénko, aneb co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Nuž, počkáme, až se inženýr Jaroslav Tichý přihlásí. Uvidíme, koukneme se na to, co všechno bude. Včera byly poslové budoucnosti v Mělníku, takže vás všechny zdravím, s kterými jsme se viděli. A děkuji za vše, že jste hlavně dorazili a že jsme diskutovali. Dneska mají Anety a Gizely jmeniny, takže popřeji všechny nej. Včera měli Přemyslové a Svetozárové, to je po slovensky, jmeniny a v pátek to byly Žofie, Sofie a to jsem vlastně říkal, že byl den rodin, že ano, takže na to jste se mohli kouknout. Nuž, my se koukneme, já asi začnu, než pan Tichý stejně, tak rozjedu první zprávu, než se pan Tichý ozve. Věrce, zdravím do Tišic, už jsem poslal odkaz na Odyssey, abyste mohli sledovat ji živě. Tak, právě sleduje nula, nevadí, tak se koukneme na americké ty zprávy a máme tady, že koruna rozebraná. Přátelé s výhodami, zlatý nový FED, ježišmarja, TMTG 9, 15. května, stará garda končí, trošku nějaký dalekosáhlý nadpis, který mě nic neříká, asi je to samozřejmě smícháno všechno. Dohromady, tak se na to koukneme nějak letem světem, světej o Swiftu, kvantový finanční systém a další. Tak se koukneme na to zlato, vytahují jej tiž systematicky. Každá velká země na zemi vybírá své zlato z amerických trezorů a nikdo se neptá prý proč. Francie žádala 129 tun, pryč jsou z newyorského skladu Fedu asi. Indie 104 tun za 6 měsíců vybrala, pak také Německo, Nizozemí. A teď se to urychluje, centrální banky v prvním kvartále nakoupily dokonce 244 tun zlata, což je nejsilnější čtvrtletní zaznamenané tedy prý v historii. Trump a Musk, který tady mám poznámku, požadovali audit Fort Knox už tedy v únoru, podle všech zpráv tam nic není samozřejmě, 3 týdny titulků o tom byly všude v novinách a pak ticho, žádné výsledky, žádná zpráva. Zmizelo to ze všech zpráv, tak se ptejte, proč je ticho? Tak, pan, a teď se nám to musí spojit, a...
1: Dobrý
0: už
1: večer,
0: se slyšíme, já to, jo, už, ano, už ano, mi to ano. Naskočilo. Dobrý večer, pane inženýre, já vás zdravím.
1: Já vás zdravím a vážené posluchače rovněž.
0: Tak, já už tu první zprávu. Mysesův, tedy institut, právě potvrdil, že většina zlata ve Fort Knox tvoří nečisté, nestandardní prýtoci cihly, které nesplňují podmínky pro mezinárodní to transakce, dokonce zlato podporující silnější ekonomiku na zemi, nejsem nebo nejsilnější asi, nelze použít globálním systému, prý to bylo degradováno, zředěno nebo tak, jak se tvrdí. No a to by bylo, dámy a pánové, zase pro nás zajímavé, že ano, když jsem měl položit ten dolar k 15., ale je taky ticho, to neznamená, že to neprobíhá pod porochem.

0: A za rouškou mlčení médií. BRICS prý spustila BRICS Pay, založený na blockchainu, což je nezávislé k dolaru a je to prý funkční již nyní. Je tam spojeno samozřejmě zapojeno 9 národů, zhruba obyvatelstvo 3,5 miliardy lidí a platební systém, který nepotřebuje americký dolar. A tak monopol SWIFTu skončil v neděli a nikdo nám to neřekl. Poslední čtvrtý bod, interní korespondence z ministerstva financí unikla, když 22. dubna se odkazovalo na protokol 7 o smíření majetku. Státní zlaté držby byly porovnány s digitálními záznamy kvantového finančního systému, audit nezmizel, přesunul se do složky nebo do označení tajné. To, co našli, není skryté, je to připravováno prý, ale jako důkaz národy si tedy berou zlato, protože jim to bylo nařízeno. Když se dolar resetuje, přežijí jen ti, kteří drží reálná aktiva. A tak Trezor je prý prázdný, myšleno asi ve Fort Knoxu a vůbec v Americe. A svět prý to ví a čas prý nám běží. Tak tím bychom to asi mohli shrnout. Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: Určitě ano. Já bych tomu dodal jenom asi dvě věci. Jednak teďka na přelomu tuším ke druhému čtvrtý je hotový kompletně teda ten globální měnový reset. To je to, o čem teda teďka tady byla řeč, to znamená to pokrytí teda těch finančních aktiv, tedy zlatem, kdo nepokryl, je mimo hru, či to bylo teda dokončeno. Další věc, aby to možná posluchače nemátlo, když bylo odvezeno z Vatikánu, tak 650 nákladních teda zlata a pak ještě nějaké snad z toho Londýna a tak dále, tak dále, tak to samozřejmě není to falešné zlato, které bylo v tom Fort Knoxu. Tohle je jako ulité někde jinde a to by teďka mělo být vlastně také jaksi podstatou teda jednak toho, čím budou vlastně kryty teda ty peníze jednak těch středatelů a jednak také i z části teda to, co by mělo být vlastně pokryto teda těm státům, teda u těch, pokud jde o některé ty další věci, jinak státy si samozřejmě zlato teda na pokrytí svých měnci nakupovaly, jak víte. Tak jenom takhle pro tenhle, ten možná pro tu lepší představu. Pojďme teda teď, když jsme v těch Spojených státech a dneska máme jako první bod, pojďme tedy na ten začátek. Já nemohu začít jinak, než tedy samozřejmě Trumpovou misí v Číně. Já se k tomu ještě pak vrátím ještě v nějakém hodnocení od Larryho Johnsona. I toto je nějak shrnutí od Larryho Johnsona. Jmenuje se to Trumpova neúspěšná mise v Číně. A tady jako se hovoří o tom, že ten pekingský cirkus takže skončil a ty rozhovory Trumpa, že si tím Pekingem přinesli jenom příjemný focení trošku performativní diplomacie bez podstatných úspěchů. A takové, co je tam signifikantní, je to, že na konci těch dvoudenních jednání Trumpa a se tím Pekingem nebyla vydáno žádné závěrečné prohlášení. Takže místo toho vlastně bylo jenom prohlášení každé vlády, která se teda tam víceméně při tom svém vystoupení závěrečném, tak tam informa o tom, jako o čem ona hovořila. A když se na to podíváte, tak se to málo překrývá. Jednak je důležité vidět, že Čína dopředu si řekla, o čem se bavit nechce. Tímto té druhé strany vykolikovala, jako je Tchaj-wan, otázka, jako je otázka jejich systému politického, jako je otázka lidských práv a ještě tam mě tuším jeden bod, teď ho nebudu hledat. Ale pojďme se na to, jo a iránská válka v podstatě. A teď se na to pojďme podívat, jde jen o to srovnání. Tak iránská válka jaderné zbraně. Čína tento bod vynechala. To je nejzásadnější mezera a tady ta zpráva z Bílého domu uvádí, že se shodly obě strany, že hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie. A prezident si také jasně vyjádřil čínský odpor proti militarizaci průlivu a jakémukoliv pokusu vybírat mýtné za jeho využívání. To si myslím, to bych si nebyl tak jistý, ale to tvrdí tedy Spojené státy. Takže ano, to berme. To čínský vyjádření naopak uvádí, že obě strany diskutovaly o konfliktu na Blízkém východě bez dalších podrobností. Žádná zmínka o průlivu, žádné mýtné, žádná zmínka o iránském jaderném programu a žádné uznání jakéhokoliv dohodnutého postoje k těmto otázkám, což je na YouTube. Takže ten rozdíl, jak vidíte, je úplně obrovský. Ten Bílý dům tvrdí, že Čína souhlasila, že Irán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, je proti iránskému mýtnému systému. Bílý dům to prezentuje jako významné čínské ústupky, které Peking nechtěl udělat. Tam zase ovšem prezident si rozhodně odmítl Trumpovu žádost, aby Čína vyvinula tlak na Irán a pomohla otevřít Hormuzský průliv. Ono tady u tohle z toho, protože lidé mají krátkou paměť a málo si pamatují a zaměňují příčinu s následkem, Irán zavřel ten Hormuzský průliv teprve tehdy, když se tam přiharcovala teda flotila Američanů. Když Američané pojedou domů, tak oni to odblokují. Ale to je jenom detail. Dál, otázku fentanylu. Čína to vynechala. Tam jako jednali ten tok těch prekurzorů fentanylu do Spojených států. Ten dlouhodobý požadavek USA, aby Čína to omezila, ty chemické prekurzory, které jsou vlastně používané k výrobě fentanylu. Čínské prohlášení tuto otázku vůbec nezmiňuje. Zemědělské nákupy Čínou vynecháno. Bílý dům poznamená, že oba prezidenti diskutují o zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Čína o tom neví. Jo. Čínský výkaz hovořil pouze o obecně o obchodu jako o vzájemně výhodné záležitosti. Neobsahoval žádný konkrétní závazek. Dál přístup na trh pro americké podniky opět velmi odlišně. Bílý dům to popisuje jako setkání zaměřené na rozšiřování přístupu amerických firm do Číny, na trh zvýšení čínských investic do amerického průmyslu a tak dál. Čínské vyjádření to vidí jako jinak, jako otevření dveří do kořa na základě vlastních podmínek, nikoli v reakci na požadavky USA na přístup na trh. Obchodní delegace posuzováno asymetricky, to je bod 5. Bílý dům poznamenal, že vedoucí představitelé mnoha největších amerických firm se zúčastnili části schůzky, považoval za podstatné obchodní jednání. Čínský výkaz zmiňoval, že Trump požádal každého z obchodních lídrů, kteří s ním cestovali, aby se představil prezidentu Xi Jinpingovi, což bylo prezentováno spíše jako zdvořilostní úvod, než jako nějaká podstatná obchodní diskuze. Tchaj-wan, problém zrcadlového obrazu. Tady nejvýraznější asymetrie je na tom Tchaj-wanu, tam je to úplně opačným směrem. Zpráva Bílého domu vůbec nezmiňovala Tchaj-wan, zatímco Čína se soustředila na Xi Jinpingovo varování ohledně Tchaj-wanu. Trump odmítl odpověď na otázku reportéra, zda vůbec si diskutovali o Tchaj-wanu. A Rubio řekl NBC News, že Spojené státy nežádají Čínu o pomoc Iránem, což implicitně odporuje tomu, co se zdálo, že zpráva Bílého domu naznačuje ohledně čínské spolupráce. Takže když to vidíte, tak je to jeden o koze, druhý o voze, jak se říká. A když to shrneme, tak obě strany vydali prohlášení, v nichž podrobně popisují, o čem Trump asi diskutovali, ale překrývají se jednak v těch omezených oblastech a jednak se ty výroky nejvíce liší v otázkách Iránu, kde Spojené státy tvrdí, že Čína odmítá uznat čínské závazky, a u Tchaj-wanu, kde Čína učinila explicitní varování, které Spojené státy vůbec nezmínily. Takže to je celý výsledek. Je to fakticky už i to přivítání, které tam bylo, kdy místo toho, aby na první stránce hlavního deníku tam bylo, že přijítá americký prezident a pomalu tam byl jeho životopis a tak dál, tak tam je na první stránce informace o tom, že prezident si jedná s tádžickým prezidentem, takže tím ty Američany jako hodně teda sundal dolů. Nečekal na něj na letišti, neloučil se s ním a tak dále, takže v podstatě to bylo velmi, velmi takové, řekl bych, chabé a ta návštěva neúspěšná. Jinak 19. to je úterý, letí do Číny prezident Putin, takže si asi pánové řeknou, co tedy a jak dále. Takže rozhodně to není tak, že by vyšlo celá Trumpovi to, že by Čínu přetáhl na svoji stranu. Takže tolik teda poměrně podrobně teda k té první zprávě, ještě k tomu bude nějaká, potom dál ještě nějaká informace. Pojďme dále asi.
0: Tak, dvojka, koukám na ní, jdeme na to, dámy a pánové. protože trojku nemám, to bude muset jít stejně pan Tichý. Elon
1: Aha.
0: Musk vytváří nějaké sely, nevím, The Grid. Zatímco jsi sledoval války a spisy, asi Epsteinovi, že ano, stalo se něco jiného. Elon Musk vybudoval paralelní komunikační systém a prý pro celou planetu a právě to bylo spuštěno. 650 satelitů přímo na buňky, no nevím. Váš telefon se k ním může připojit bez vysílače, bez Wi-Fi a bez vašeho poskytovatele internetu. T-Mobile ho minulý týden tiše aktivoval, žádná tisková konference, jen stránka, která přistoupila nebo stoupila přes noc. Každá mobilní věž na Zemi se právě stala volitelnou. SpaceX podala povolení na továrnu na výrobu čipů v Texasu v hodnotě prý 55 miliard doláčů. Jmenuje se TerraFab. Největší polovodičový závod, který kdy byl navržen na americké půdě, už nestaví satelity, staví hardware pro zcela novou globální infrastrukturu. Jeden muž, žádný telekomunikační kartel, žádný vypínač, tak nevím, proč tady zmiňujete teda T-Mobile. No. Ale dejme si to dohromady. Pamatujete, když v Iránu vypnuli internet a také Myanmar a Kazachstán? Pokaždé, když se nějaká spekulace zvedla, nebo pardon, populace zvedla, nejdříve přerušili komunikaci, tím asi myslí nějaké povstání nebo lidový odpor. To se už nikdy nesmí prý opakovat. Starlink obejde všechny pozemní vysílače, tady je tedy vypínače, a Iránci právě teď pašují terminály do země, aby předešli výpadku proudu. Stará řídící síť je už obcházena. Výkonným příkazem 14327, který byl podepsán 14. března letošního roku, označil prezident Starlink za kritickou infrastrukturu národní bezpečnosti. Prý splňuje stejné specifikace jako jaderné velitelské systémy, stejně jako je třeba protivzdušná obrana NORAD, že ano, a jejich velitelství v Chain Mountain. Proč by tedy komerční internetová služba potřebovala stejnou ochranu jako americký jaderný arzenál, pokud to není tedy jen internet? Interní dokumenty společnosti SpaceX odkazují na protokol nazvaný Guardian, tedy ochránce, Global, já to tady nebudu číst, experimentální licence, frekvence 37,5 až 42 GHz, což je prý stejné pásmo vyhrazené pro systémy nouzového vysílání. Nepostavili internetovou firmu, postavili náhradu EBSky, tedy Emergency Broadcast System. Když tedy stará síť zhasne, a prý, že zhasne, signál ale nestratíte a prý získáme pravdu. Výpadek proudu není něco, čeho bychom se měli bát. Je to prý okamžik, kdy starý systém přejde o svou poslední zbraň. Tak. Můžeme asi na další.
1: Já tady mám další článek, který na to docela navazuje, který informuje o tom, že Trump dal právě zelenou, že teda jednak se rozbíjají teda ty globální vojenské operace, ty jsou v plném proudu. Dál, že miliony elitních účtů, nebo účtů tedy těch elitních osob, jsou zmrazené, jsou naopak aktivní ty platby toho kvantového finančního systému a to zlato, že tady přemístěváno tedy pod ozbrojenou ochranou. A tady dá v tom se říká tedy, že tedy dochází tady k těmto přesunům zmrazovány teda účty těch elit, zajišťování zlata, ruští se dluhy, přímé přerozdělování těch prostředků zatím tedy těm americkým občanům. Já bych tady se dál pak ještě hovořit, tedy co vše, tedy zajišťování každé zásilky, operace Zlatý štít a tak dále, tak dál. Má se brzy teďka aktivovat americká NESARA. Ten kvantový finanční systém, tam ty věci jsou proto už jaksi připraveny. A já bych tady ale při této příležitosti bych chtěl, tady se uvádí některé záležitosti jako je odstraňování dluhů, které vznikly tedy ze strany těch globálních bank, byly vyrobeny a tam jsou třeba, kde je odlužován takto, tak jsou třeba farmáři v Iově, v Nebrastě, v Kansasu, v Texasu, kteří čili i kvůli tomu exekuci. Dále lékařské dluhy pro ty veterány, kteří se nechali ošetřit a neměli na to. Hypotéky pro rodiny v Ohio, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu. To jako byste viděli aspoň něco zatím. Plošně to dělat nejde. Nejde to dělat prostě proto, protože ten stav, ta mocenská tenze, to napětí, nebo prostě to není tak, že by tam prostě už tomu bylo stoprocentně všude jaksi vhodný prostředí. To je třeba i ten důvod, proč to ještě nemůže přijít sem, protože tady ještě na to není úplně vhodná situace. Já bych tady v této situaci, nebo při této příležitosti, bych se chtěl vrátit k jedné věci, prosím vás. Tady teďka se dělá zase velká kampaň těch temných PSYOP, či psychologická operace. Jedna útočí na kvantový finanční systém, druhá hlavně na Gesaru, třetí na Medbedy a tak dál. Gestara a podvod a toto a ono a tak dál. Uvědomme si jednu věc, že to, co lidé chtějí, je to, co je zajímá jako běžného občana, tak je oddlužení. Dále jsou tam záležitosti typu likvidace teda toho britského námořního práva, to znamená odstranění teda těch závazků, které tam byly. Jsou tam další záležitosti pokrytí teďka měn, tedy už to nebudou fiat měny, je to teda, ty peníze budou mít hodnotu, je to tedy pokryté zlatem. Jsou tam další výhody, je tam eliminace daně z příjmu fyzických osob, snížení daně z příjmu právnických osob a jsou tam ještě některé další věci. Je tam třeba snížení DPHčka, teď teda je to jinak trošku počítané jako daň z prodeje zboží, je tam z toho výjimuté potraviny, léky a výrobky teda už jako z druhé ruky, to znamená například auto z autobazaru, tak tam už by nemělo být DPHčko, není tedy daň z prodeje, ta by měla být na úrovni 14-15% a některé další výhody. A jestli někdo říká, no tohle toto je ono, ale gestaru nechci, tak nevím, jo a gestara to je sprostý slovo, tak jako nevím, ti lidi nerozumí vůbec ničemu, nepochopili vůbec nic. Vůbec nic. A opět zase podlehli prostě matení hlavy z druhé strany. Prosím vás, lidi, vraťte se k tomu, naštudujte si aspoň ty základy, protože jako nevíte vůbec, která bije. To je jako opravdu, toto jako je s lidma neštěstí, protože nestačí o něčem slyšet. Musíte vědět, o čem to je a to je zpravidla to, co nevíte. Takže zpátky k tomu, naštudujte si to, že až to přijde sem, tak ať se nestavíte třeba proti tomu, že máte být odluženi nebo že máte dostat podíl na světovém bohatství. Abyste nebyli tak neinformovaní, že budete úplně mimo místo a ani to nebudete vědět. Takže tolik teda tady k této věci využívám teda této příležitosti, protože tady se toho to vlastně z části týká tedy. Pojďme dále.
0: Tak dále tady máme, tu už mám, požár vypukl v rafinérii HF Sinclair v Tulze. Tak, zveřejněno, a zasahujete infrastrukturu v USA. Požár začal tedy, kdy? V pondělí ráno, 12. května a byl uhašen až potom, ne, takže v pondělí 11. a uhašen byl až 12. takhle. Takže v pondělí ráno vypukl požár v rafinérii HF Sinclair v západní části Tulsy. V 11 hodin dopoledne zasahoval tedy hasičský sbor, aby poskytl pohotovostní podporu hasičům rafinérie, který požár už řešil. Hasičský sbor Berry Hill také zasahoval na pomoc s pohotovostní podporou. Hasiči rafinérie požár pak uhasili a všechny posádky se vrátily zase ke svým základnám a do provozu. Příčina požáru není známá a Fox 23 bude tento příběh nadále sledovat a poskytovat aktualizace, jakmile budou k dispozici. Místní média tedy v Tulze, ve státě Oklahoma, USA, informují, že rafinérie HF Sinclair, která má kapacitu zpracování ropy 125 000 barelů denně, takže ji zasáhl požár. To přichází jen pár dní po dalším požáru, nebo předcházejícím spíše, že ano. Tenkrát předtím hořela rafinérie v oblasti New Orleans. A Fox 23 uvádí, že hasičský sbor, tak to už nás nezajímá, rafinérie klíčová, protože primárně zpracovává sladkou ropu, nerozumím, zvládne i kyselou kanadskou ropu a prodává rafinované produkty do států Mid-Continent. kontinent, nějaký střední kontinenty. Mezi její produkty patří benzín, nafta, letecké palivo, obnovitelná nafta, maziva, speciální chemikálie a asfalt. Tak, jo, infrastruktura je ničená v USA, a to systematicky, anebo už zkrátka zastarává.
1: To může být, a může to být také k tomu, že to vlastně ničí kapacity na ropu, která musí být přepracovávána. Já nevím teda také sladká ropa, která to je přesně, ale napadá mě, jestli to není shodou okolností venezuelská ropa. Protože ta Venezuela, tam Američané ještě před Chávezem, Chávez to pak zarazil, teď to obnoví, tak tam těžili ropu, ale nikdy tam neudělali zpracovatelský závod na tu ropu, na to ocíření. Vždycky to vozili domů, aby teda ta Venezuela na nich byla závislá. A teď je možné, že právě tyto kapacity dneska jsou poškozovány. Je to možné, ale netvrdím to určitě, protože toto nevím, do příště se to třeba pokusím nějakým způsobem toto ověřit a až tak se k tomu vrátit. Další zprávu, kterou tady máme, tak jsou Daily Mail. Někteří to opět zase nebudou slyšet rádi. Byl zveřejněn dokument FBI číslo 6751, který se týká mimozemšťanů z jiných dimenzí, kteří navštívili Zemi. Tady dokonce je fotka toho mimozemšťana, no je to... Myslím si, že když byste ho potkali někde v průjezdu, tak zahodíte peněženku, budete utíkat, když to není až tak úplně hrozný. Ta zpráva hovoří o tom, že tito návštěvníci nejsou mimozemštěné, ale extradimenzionální, což vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence, jak píše Daily Mail. My samozřejmě víme, že už v roce 1947 v Roosevelu, že už tehdy až byl ten takzvaný roosevelský incident, jak tam spadl ten letající talíř a tam si vytáhli teda nějaké mrtvé, ty mimozemštěny jednoho živého, kterého pak různě ho s ním dělali zkoušky a vystýchali ho a tak dál. Nevím, jak to s ním dopadlo, myslím, že potom později taky umřel. Takže, ale to je jako skutečnost, to jsou dokumentované věci, mimochodem ten Roosevelt, to je tam, jak v tom Vinetuovi, ten Vinetu píchne toho Trenda do toho krku, tak to je tam, ale on to, teda to tam také nebylo. Takže...
0: Já se zeptám, z kterého to je data, protože tu pětku tady taky nemám, tak nemůžu ukázat obrázek.
1: Léto 47.
0: Jo, ale kdy to vyšlo ten...
1: Kdy to vyšlo?
0: No.
1: Vyšlo to 13.5.
0: Jo, dobrý, já jdu hledat.
1: 13.5. No. Je tam obrázek teda toho, co jsem posílal, tam je obrázek toho mimozemštěna. Jo, vy ho nemáte zase tohle asi.
0: Ne, pětka není. Pětka zase chybí.
1: To jsem blázen. To je jako opravdu. To snad někdo tohle to dělá schválně, to není možný. No, takže tady jde o tajné memorandum FBI, datované 19. října 66, taky známe jako teda ten dokument 6751. A vzbudilo to tady samozřejmě velký zájem o těch neidentifikovaných letajících objektech, ale dlužno říci, že už když podepisovali, a ještě předtím, než podepisoval prezident Roosevelt s těmi mimozemšťany tu smlouvu, že teda jim budou poskytovat teda nějaké množství lidí, proti tomu, že dostanou nějaké teda ty vojenské technologie, by měly proti Rusům. Oni teda slibovali, že teda těch lidí, že bude jenom omezený počet, že na nich udělají pokusy, vymažují jim paměť a vrátí je zpátky, což daleko nebyla pravda. Jednak pak těch lidí se ztrácelo daleko víc. Jednak jako nějaký sice vrátili a většina jich byla snědená, takže, nebo když někteří jste žrána, takže je to takhle asi. A takže to už je z kraje 50. let, tohle, to není jako nová věc. A tady jsou dokonce i fotokopie, na to v tom článku jsou i dokonce fotokopie těch dokumentů. Jo, takže je tady i snímek toho mimozemštěna nebo extradimenzionálního, to znamená, že on je vlastně jako úplně jako samozřejmě z jiné dimenze tedy. To znamená, nevím z které, to tady jako není uváděno, ale extradimenzionální, jsou prostě jako mají jiné schopnosti už, no. Nejsou to klasičtí mimozemšťané v tom pravém smyslu slova, jo. Takže v podstatě říkají, že ty extradimenzionální, že to vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence. To je taky velmi zajímavé. A i to může být jeden z důvodů, prostě, proč je naše Země takto zajímavá. Takže tolik teda k této zprávě. Já ještě ten článek teďka vemu a já vám ještě jednou pošlu extra, teda.
0: Jo, dobře, zkuste to. Já viděl
1: Jo.
0: rozhovor, taky to nebylo ze 40. to bylo, myslím, z 61. roku. Teď jsem to viděl, krátké videjko, lítá to po sítích. A tam se ho ptali tedy, jestli je mimozemšťan. On říká, že ne, opakoval dvakrát, že je ze Země, že je z budoucnosti. A že tam vládne, tady jsou na pozorování, a že tam vládne super umělá inteligence. A že jsou lidského původu. To tam on tvrdil. Ale nevím, tady ten článek, jestli je o tom. Tak uvidíme. Koukneme se na to. Šestku máme zde. To jsem právě na tady to video koukal včera, takže to mám ještě v hlavě. Kde máme šestku? Šestka je here. Dozvíme se, co Američané kultivovali v ukrajinských laboratořích, protože v Rusku jen málo lidí tedy překvapí zpráva, že ředitelka Národní zpravodajské služby NSA Tulsi Gabbard oznámila v USA vyšetřování aktiv tajných, tedy biolaboratoří provozovaných s podporou USA, a to po celém světě. A teď se držte, vyšetřování se bude týkat 120 laboratoří. Jejichž práce byla za Bidenovy administrativy utajovaná a nacházejí se ve více než 30 zemích, přičemž více než 40 jich je na Ukrajině. Údaje uvedené v oznámení se do značné míry shodují se závěry, ke kterým v roce 2023 dospěla oficiálně zřízená dvojkomorová parlamentní komise na vyšetřování okolností zřízení biologických laboratoří na Ukrajině americkými specialisty, které se té komisi předsedal v rámci Rady Federace, které jsem předsedal, tak nevím, jestli to říká Tulsi nebo kdo. Proto pro nás v tomto není nic nového, uvádí se v článku. Dobře si pamatuju, jak USA a Západ celkově odmítli zjištění našeho vyšetřování, aha, takže spíše ruského, které byly prezentovány ve speciální zprávě, pokud byly nazvané falzifikáty, a ruskou samozřejmě zase propagandou. A teď jsou americké zpravodajské služby nuceny vyšetřovat, co vědci v různých zemích, hlavně v těch z populací s nižší hodnotou pro USA, a Ukrajina je tady v popředí, tak co tam vymýšleli pod citlivým americkým vedením? Za prvé, chtějí najít tyto laboratoře, aby ukončili nebezpečný výzkum zaměřený na zhoršování chorob, to je to gain of function, žádno zisk funkce, aby bylo vražednější, přenositelnější toto svinstvo a další, a které ohrožují zdraví a blahobyt amerického lidu a vůbec celého světa. No, zpráva je delší, ale takhle by to asi stačilo, dámy a pánové.
1: Určitě já na to ještě navážu další zprávou a tam je důležitá jedna věc, aby si lidé uvědomili. Toto je jeden z důvodů, proč vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Není jediný a je to jeden z vážných důvodů. A není to jenom proto, že tam vyrábějí šmakulády a jak víte už před několika lety, že oni si brali vzorky slovanského obyvatelstva, aby to bylo na likvidaci slovanského obyvatelstva. A je to také proto, že velmi často u těch laboratoří jsou právě i ty podzemní prostory, kde jsou v těch klecích ty děti a na nich zkoušejí dělat různé pokusy. A dneska, když se to vezmete a teď někdo řekne, dobře, a teď tady se zastaví fronta a bude jako konečná, tak se ptám, jestli teda v tom zbytku té Ukrajiny, ty laboratoře, kde se dělají biologické zbraně proti nám, tak jestli je tam tedy ponecháme a ty děti pod tou zemí taky a zapomeneme tiše, nebo ne? Přemýšlejte o tom. Ta další zpráva, která je, tak se týká také biolaboratoří. A podplukovník americké armády Earl Rasmussen vysvětlil, čím se zabývali biolaboratoře na Ukrajině. Vyvíjeli útočné biologické zbraně. říká podplukovník americký. Na území Ukrajiny a jinde existovaly biomateriály, které byly používány k vývoji potenciálních útočných biologických zbraní. Cituje agentura RIA Novosti bývalého podplukovníka americké armády Erla Rasmussena. A podle Rasmussena existovalo několik zpráv o výzkumu prováděném na základě analýzy struktury DNA, to je to, o čem jsem prvé mluvil, a o využívání různých druhů zvířat jako přenašečů nákaz. Že oni si brali tam strukturu DNA, brali si lidské vzorky a potom to zkoušeli na různých druhých zvířat, jako aby přenášeli nákazu na ty lidi. A poznamenal, že tyto laboratoře fungovaly přísně utajeném režimu a s největší pravděpodobností sledovali velmi specifické, úzce vymezené cíle. Tyto laboratoře jsou nepochybně nebezpečné. Zůstaly-li by bez kontroly, jejich činnost by mohla vést k následkům srovnatelným s pandemí koronaviru nebo k něčemu ještě horšímu, dodal. Takže jinak tady také zmiňují tedy tutalství Gabardovou a tak dále, o tom jsme hovořili, k tomu se už tedy vracet nebudu, tak jen jako bychom viděli, že je to prostě potvrzeno z více stran. A já bych jenom připomněl v krátkosti smrt toho, on byl zavražděn tedy, to byl jsem jako první z těch ruských generálů, už to jméno nevím, a ten se právě zabýval těmi biologickými zbraněmi a toto všechno měl prostě srovnané a měli to předávat nějak tuším Radě bezpečnosti OSN nebo něco podobného. Oni pak ho zavraždili, toho generála. Takže tolik teda k této záležitosti, pojďme asi dál.
0: Co to tady máme? USA přiznali pohrášku, Rubiovo hlasité prohlášení prý vše vysvětlilo. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio učinil rozsáhlé prohlášení o Hormuzském průlivu a z jeho slov vyplynulo, že USA uznali svoji porážku a smířili se s ní. Donald Trump se však zatím nevyjádřil, je to ze středa 13. Tak, po zahájení konfliktu to nechceme zpočátku. 12. května Spojené státy svou porážku v tomto konfliktu prý přiznali. K tomuto závěru dospěl Igor Šiškin, což je analytik Institutu zemí SNS, Společnost nezávislých států, a poznamenal, že prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubio postavilo vše na své místo. Cituji. Naší preferencí je, aby byl Hormuzský průliv otevřený tak, jak má být, a aby se vše vrátilo do stavu, jaký panoval předtím, prohlásil tedy Rubio z nějaké tribuny. A k tomu Šiškin napsal, těžko si lze vůbec představit upřímnější přiznání porážky USA ve válce proti Iránu ze strany amerického vedení. Připomeňme, že konflikt mezi Iránem a tandemem USA a Izrael začal tedy už 28. února úderem Washingtonu. Při ostřelování iránského území byla zasažena samozřejmě dívčí škola, kde zahynulo více než 150 žákyň, konkrétně myslím 168 děvčat. A nedávno iránský velvyslanec při gratulaci tiskové mluvčí Bílého domu Caroline Leavittové k narození její dcerky připomněl dívky, které tehdy přišly o život. Tak.
1: Já přejdu k další zprávě, která je také velmi neradostná. A ta se týká bomby vypuštěné CIA, která se týká projektu MK Ultra. Došlo k odtajnění určitých materiálů, které se týkají plánu na omámení a kontrolu populace. V podstatě jde o psychologickou operaci na uklidění mas. O co jde blíže? Ty odtajněné dokumenty CIA odhalují tedy tajný program psychologické války, jehož cílem je omámit celé populace prostřednictvím potravin, vody, vakcín a běžných produktů. Tohle není teorie. To je skutečný MK Ultra. Ta válka na vaší mysli, naší mysli, začala před desítkami let a nikdy neskončila. Tam byl původně projekt Artichok, to byl původ války proti lidské mysli, a než ta MK Ultra vlastně šokovala svět, tak existoval projekt Artichok. To byl teda ten původní plán pro tu tajnou psychologickou válku proti civilistům. Artichok vznikl v roce 1951, pod úřadem vědecké rozvědky CIA a nebyl o ochraně země. Šlo o to ovládnout mysl. To není teorie, tohle nebyla obrana. Tady šlo o zbraňovou psychiatrii, testovanou na, a teď dávajte pozor, vážení, na vojácích, na vězních, na duševně nemocných, na nevědomých civilistech, nebo nic netušících civilistech, a dokonce i na zahraničních diplomatech. To je jako opravdu neuvěřitelné. A cíl byla vlastně neviditelná dominance. Ten artičok byl navržen tak, aby zjistil, jak teda se dá vymazat paměť na povel, jak se dá tedy dosáhnout vynuceného přiznání, jak lze vyvolat amnézii, úzkost, paranoju, bezmoc, jak vytvořit spící agenty na programované vrahy, kteří si nepamatují své činy, jak používat běžné látky, jídlo, vodu, alkohol, cigarety, vakcíny k omamování celé populace. Tohle není sci-fi. Tohle byla utajovaná vojenská doktrína. A tady nejznepokojivější věta, to je přitom z té otajněné stránky, která říká, tento typ léku by měl být tak použitelný ve standardní lékařské léčbě, jako jsou očkování, injekce a tak dále. To znamená, oni vám to dají do čehokoliv. A čili vakcíny a injekce nebyly jen pro zdraví, byly testovány jako způsoby podávání potlačení chování. Žádný souhlas, žádné znalosti nemáte úniku. Takže tady vidíte, pak teda pokračoval tedy samozřejmě ten projekt MK Ultra, protože artičok musel zastavit, tak to dali na MK Ultra. A tady vlastně se to dostává do polohy zakázané neurozbraně, která zabíjí mozkovou mlhu a chrání vás před masovou kontrolou mysli. A to je zase jako další taková záležitost, která tam je. A tam, když si to dáte do spojení, tak ten projekt Artichoke se úplně původně jmenoval Bluebird. To je teďka jako chtějí teďka dělat tu operaci s tím promítáním toho falešného útoku ve směru těch mimozemšťanů, tak se to jmenovalo původně Bluebird, pak byl Artichoke, a když přišly ty výsledky, tak teda ta CIA to rozšířila, přejmenovala na Artichoke, a pak teda v roce 1953 se to vyvinulo v MK Ultra, protože oni to tehdy museli oficiálně zastavovat. Takže MK Ultra nezačala válku proti lidské mysli, Artichoke ano, ten to dělal jako rovnou. Jo. A pak se teda ty metody jenom teda jaksi zdokonalovaly. A tím to nekončí, protože stále se to děje. Oni řekli, ne, je to zastavené. Oni řekli, ano, my jsme to zastavili, není to pravda, oni jedou dál. A jenom si to, takzvaně ten projekt si oblékl nové oblečení. A je to teďka pod rouškou osvěty duševního zdraví, bezpečné medicíny, behaviorálního vedení, moderování na sociálních sítích, očkovací kampaně a tak dál. Čili projekt Artichoke není mrtvý. Znovu se narodil v digitální podobě ve farmaceutických korporacích, v lékařském nátlaku, v systémech hromadné kompiance. Tohle je válka proti suverenitě myšlení. A pokud neodhalíme jeho původ, nikdy jeho sevření nezlomíme. Mimochodem, to je to, o čem já mluvím pořád dokola. Nemůžete vidět jenom protestovat proti následkům. Vy musíte vidět příčiny, vy musíte vidět pachatele a vy musíte znát jejich cíle. Jinak proti ničemu nemůžete nikdy bojovat. Tolik ode mne. Pojďme dál.
0: Tak dále se koukneme. Je to taky od Mary Greer, ale je to Nicholas Halscher, takže The Focal Points, pokud chcete studovat tyto věci, stejně jako ten Artichoke a další, MK Ultra, ale hlavně naše zdraví, tak Nicholas Halscher a Peter McCullough, lékaři, mají The Focal Points, tam to můžete odebírat do e-mailu, dámy a pánové. Takže vyhlašování lékařského upozornění v USA. Chovné ryby prodávány po celých USA jsou rutinně sídovány, nebo tady je sedovány. Oni jsou napíchávány vakcínami, dámy a pánové. Už jsem to viděl na vás na videích a vystavení více než 50 různým vakcínám, než se dostanou na nějaký talíř. Verze mRNA jsou údajně nyní už ve vývoji. Miliony Američanů nyní zpochybňují, co se skutečně děje v průmyslovém mořském průmyslu, no tak asi v hromadném mořském průmyslu. A poté, co zprávy odhalily, že chovné ryby prodávané po celých USA jsou rutinně sedovány, fakt nevím, co to má být, a vystaveny různým více než 50 druhům vakcín, zatímco mRNA verze jsou údajně vyvíjeny pro budoucí akvakulturní využití. Lososy, pstruzy, mořští okouni a další chované ryby jsou rutinně sledovány a zpracovávány automatickými očkovacími přístroji a vystaveny různým vakcinovým formulacím před vstupem do globálního potravinového řetězce. Vakcíny založené na mRNA pro ryby jsou nyní zkoumány zatím a vyvíjeny pro budoucí využití. Tato problematika nyní vyvolává intenzivní veřejnou debatu, protože miliony spotřebitelů stále více požadují větší potravinovou transparentnost, jasnější označení a více vůbec informací o tom, co přesně vstupuje do moderního průmyslového potravního řetězce, protože to nikde není označováno, tady to, že se děje. Provalili to zase až insidři zevnitř, dámy a pánové, whistleblowery.
1: To je to, že lidé pořád mají málo informací a když jim je dáváte, tak oni někteří před nimi jak si schovávají hlavu do písku, jiní říkají, že to je na ně moc, že z toho bolí hlava, já nevím co všechno, ale oni prostě odmítají čelit té hrozné realitě, ale ono to jinak než jí čelit nepůjde, pokud máme přečkat. Ta další zpráva, kterou tady mám, je trošku z jiného z jiného druhu, ale také velmi zajímavá a trochu souvisí možná s tím, o čem jsem prvé hovořil. Ta zpráva hovoří o tom, že na Aljašce od roku 1988 zmizelo přes 16 000 lidí a nikdo neví proč. A podle zveřejněných údajů, včetně The Atlantic a Inside Look, tak od roku 1988 v oblasti známé jako Aljašský trojúhelník zmizelo více než 16 000 lidí. Novější odhady dokonce uvádí toto číslo nad 20 000 lidí za období od počátku 70. let až do současnosti. Aljaška má zdaleka nejvyšší míru pohřešovaných osob ve Spojených státech. Odhaduje se, že přibližně 4 z každých 1 000 lidí tam každý rok zmizí, což je více než dvojnásobek celostátního průměru ve Spojených státech. A většina těchto incidentů se odehrává na rozsáhlé oblasti vymezené mezi Anchorage, Juneau a Utqiagvik. A ačkoliv je celkový historický počet vysoký, neznamená to, že je v současnosti 16 000 otevřených případů. Mnohé z nich se týkají lidí, kteří byli nakonec nalezení nebo jejich osud potvrzen, letecké nehody a tak dále. Velké procento zůstává záhadou. A navzdory různým konspiračním teoriím, mimo jiné i o mimozemšťanech, proto jsem to zmiňoval, že tam může být určitá souvislost s tím, o čem jsem prvé hovořil, tak odborníci a místní úřady přisuzují toto číslo spíše pozemským, ale nebezpečným faktorům. Tam, jako říkají, aljašské rozsáha a plocha ledovců, hustých lesů, aktivních sopek, je velmi snadné, aby se někdo ztratil nebo pohřbil pod sněhem či blátem, aniž by po sobě zanechal stopu. Jinak říkají, že ty extrémní povětrnostní podmínky mohou během několika minut vymazat stopy po nehodě nebo prostě podobném případu. Je tam hodně velký predátor, medvědi, vlci a tak dál, které jsou pro turisty neustále nebezpečím. V každém případě to, jak si specifikováno, teda, co je hlavním příčinou, tak to tam zatím není, to tam nevědí. Takže pojďme dále. A na Aljašku zatím nejezdit, doporučuji.
0: Tam se ztrácí 200 000 lidí v celých Spojených státech. No. Každý no. rok.
1: A to, jako, a to nemůže být to, takže je vidět, že tam skutečně ty lidi, oni si tam skutečně ty lidi odebírají prostě. Ty mimozemštěné. A to jako to se ví, dokonce byli i svědci, jeli třeba autem a tam někde třeba viděli před sebou lidi najednou na tím talíř a kužel světla a nasvítí ty lidi a vlastně přes ten kužel světla je vtáhnou dovnitř. Oni ne, že by přistáli, tam se někde s nima zápasili. My to dělají takhle. No, prostě, takže prostě tak, no. Pojďme dál asi.
0: Trump svým EO vydává 1621 patentů lékaři, které nám prý zatajili. Rifeho léčba, asi frekvenční léčba rakoviny a další. Tak, stalo se to 11. května, tisková akce, Mehmet Oz stojí za ním a v místnosti prý zavládlo ticho. Cituji, vzali jsme lidi, kteří byli mrtví, dostal poslední pomazání, pryč, děti pláčou a začali jsme je brát na tento lék a člověk se zlepšil, funguje to. Nemluvil blábolením, on to prozrazoval. Zákon tedy o utajení vynálezů od roku tedy 1951 americká vláda klasifikuje každý patent považovaný za hrozbu pro národní bezpečnost. Vynález se dostane zákaz mlčenlivosti, tedy spíš příkaz. A nedá se to postavit, nedá, no, asi tomu, to je zase blbý překlad. Nemohu ji publikovat, nikomu to neřekneš, trest 2 roky federálního vězení. Takže zkrátka budeš držet hubu a krok, nikomu nic neřekneš a když tak si budeš užívat peněz z patentů, jinak půjdeš bu na 2 roky do basy. V současnosti je prý zapečetěno 6321 patentů a frekvenční záření například, bioelektrické léčení, eliminace rakoviny na základě rezonancí, elektromagnetická regenerace, vše prý utajováno. Ne proto, že by to bylo nebezpečné, ale proto, že to fungovalo. Takže výkonný příkaz, zase si to dohledejte, nevěřte nám, 14 263, ještě jednou 14 263, a tiše tedy vyvolal toto. Bylo to v pátek večer. Obnova lékařských inovací prostřednictvím transparentnosti patentů. Takže ani jedna síť to nepokrývala, asi myšleno mediální. Royal Rifle patentoval tedy léčbu rakoviny paprsky energií, kterou nazýval Royalova v pistole. Royal Rifle, ale on se křestním jménem jmenoval jinak, ale teď mi to vypadlo. Bylo to už v roce 1936. Předtím zdokumentoval odstranění elektromagnetických nádorů v 60. letech. Někdo taky pohřbený. A Becker dokázal bioelektrickou regeneraci, což financovala prý armáda, která byla pak pohřbena, aby když ji odmítl zneužít. No, tak nevím, zase překlad divnej, ale říkám, najděte si výkonný příkaz prezidenta USA 14 263 a zkuste to přeložit lépe.
1: Já bych si tady k tomu dovolil dvě poznámky. Za prvé, executive EO, či executive order, čili výkonný příkaz Trumpa. Podívejte se, ten Trump na jedné straně, filuta, dělá jako velmi dobré věci. On, aby nemusel to procházet formou zákona kongresem, tak některé věci může dělat formou těch výkonných příkazů, tak on to dělá. A dělá to dobře a dělá to pro lidi. A na druhé straně dělá takové vylomeniny. A to je přesně to, co potvrzuje i teda informace toho Benjamina Fulforda o tom, jak my říkáme lidově, malém a velkém doníkovi. On nakonec, když se podíváte na toho doníka, který teďka byl v té Číně, když se podíváte, že by měl mít 190 cm, a když se, tak prezident si určitě 190 cm nemá, a oni byli stejně vysocí. Takže to je jako taková, jenom taková jako věc jako k zamyšlení, tohleto. A druhá věc, druhá poznámka, podívejte se, oni takové věci, jako je léčba rakoviny a dalších nemocí, oni to dají k utajení, prostě pod rouškou národní bezpečnosti. To znamená, že kdyby se lidé vyléčili z rakoviny, tak by to bylo prostě pro národ nebo pro americký stát nebezpečné. Podívejte se, co tam se děje prostě. A to je dlouhodobý trend toto. A to nebude jenom to nebude jenom v oblasti zdravotnictví, to je i v oblasti dalších patentů. Oni to zneužívají, prostě tady toho zaklínadla ty národní bezpečnosti a nastrkají po to, kde co naopak tomu národu jako velmi škodí, velmi tomu ubližuje. A to prostě ty lidé také potřebují vědět. Takže to je tady k tomu. A tady mám ještě jednu věc. Nakonec, ještě tady z toho koše, Pentagon změnil názor. Varšava je v šoku, Spojené státy vše ruší, v Polsku nebudou žádné další jednotky. Pentagon nečekaně zrušil plány na rozmístění dalších vojáků v Polsku. Varšava spěchala situace uklidnit, jenže je v tom háček. Podle Defense News s odvoláním na armádní zdroje byly zrušeny plány na vyslání dalších amerických jednotek do Polska. Původní plán počítal s rozmístěním 2. obrněné brigády, které je součástí 1. jezdecké divize armády USA a čítá více než 4 000 vojáků. A Pentagon svá rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Armáda nabídla pouze vágní prohlášení o flexibilitě v daném okamžiku s údajným důrazem na mobilitu stávajících sil namísto navyšování jejich počtu. Prosím vás, když se podíváte na americkou NESARu, tak tam to samozřejmě bylo, tam bylo stahování amerických vojáků ze základem zahraničí. A tady vidíte, že aniž je to moc jako, tak jako nápadné, nebo se to dává do souvislosti, tak vidíte, že to funguje a že se podle toho postupně jaksi kráčí. A to samé bude i tady na tom Blízkém východě, kde se ty Američané začnou stahovat. Protože podle všeho tam to nakonec dopadne tak, že Irán řekne ano, Hormuzský průliv se odblokuje, ale vy musíte domů, vy tam nemůžete být a vy nám za to dáte volnou ruku nad Tchajwanem. Takovýhle kůhandl bych tam jako očekával. Uvidíme, co, zda budu mít pravdu. Vzpomeňte si na to, až se to trošku jako dál jako posune celý ten děj. Pojďme dál, pojďme asi do dalšího košíku s informací, pojďme jinam.
0: Tak, 2-1 máme zde, Blízký východ, kabelová válka, to je z pondělí článek, Irán nadále rozšiřuje svoji suverenitu nad Hormuzským průlivem. Nedávno došlo tedy k velmi důležité události, možná se to zaznamenalo, i první katarský tanker na přepravu plynu proplul Hormuzským průlivem, navíc proplul se souhlasem iránské vlády a v rámci nového iránského systému průjezdu a pravděpodobně i za úplatu. Tak, prý to ale zveřejněno nebylo nebo potvrzeno. Nový status quo ohledně Hormuzského průlivu se tak stává realitou a země v regionu, tedy zahnané do kouta Teheránem a uvědomující si, že USA nemají žádnou moc je ovlivňovat, ho začínají akceptovat. A jakmile se tento nový status quo tedy začal akceptovat, Irán pokračoval v rozšiřování své suverenity nad tímto nově nabitým aktivem a Teherán oznámil, že má v úmyslu už minulou neděli přezkoumat status quo mořského dna Hormuzského průlivu. V souladu s tím hodlá zavést tedy poplatek za jeho využívání zahraničními společnostmi, které vlastní vysokorychlostní kabelové linky. Tak, kdo to tam má? Konec konců pod Hormuzským průlivem vedou kabely, které přenáší přibližně třetinu veškerého internetového provozu, a to mezi Asií a Evropou. A všechna postavená a rozestavená datová centra, na kterých je region také závislý, na nich samozřejmě nebo jsou napojeny na 100%. To znamená, že Irán plánuje převzít kontrolu nad tímto lukrativním trhem. A nebude možné se vyhnout placení například Amazonu, že ano, Google nebo Microsoftu. Nejde ani o doprovod lodí, stačí jediný střih v uvozovkách a Finita La Comedia, nebo tady to mělo být asi Finita, konec komedie. Finita La Comedia. A přitom jsou v sázce stovky miliard doláčů, které již byly v této oblasti investovány. Zkrátka tedy Trump bude muset dlouho trpět důsledky svého hazardu. Až o něm tedy začnou špatně mluvit místní emírové, šejkové a nadnárodní podnikatelé. Tak, to je od Jurie Podoljaka, tato zprávička.
1: Další informace hovoří o tom, že Teherán pohrozil Washingtonu neočekávanými možnostmi války v případě opakovaného útoku. To je zpráva z 11. tohoto měsíce. A říká, že Irán nemá v úmyslu nečinně přihlížet v případě nové agrese ze strany Spojených států a Izraele. A 10. května vydal iránský vojenský mluvčí Mohamed Akraminia ostré prohlášení namířené proti Spojeným státům, které citovala iránská tisková agentura Tasnim. A ten uvedl, že Teherán pro Washington připravil neočekávané možnosti pro případ další agrese. A tento vojenský představitel prohlásil, pokud Spojené státy znovu udělají chybu a zaútočí na naši zemi, nevyhnutelně se střetnou s neočekávanými možnostmi, ty budou zahrnovat sofistikovanější a nové technologie, nové metody válčení a co je nejdůležitější, nové oblasti. A Akraminia vysvětlil, že pojem nové oblasti označuje rozšíření vojenských operací do sfér, které nepřítel nepředpokládal a nezahrnoval do svých počtů. A Irán doufá, že Američany zaskočí nepřipravené. Washington totiž nebude schopen předvídat, jak se události budou vyvíjet. A jinak tedy ten armádní mluvčí podle toho zdroje rovněž uvedl, že Teherán příměří využil k výraznému posílení svých vojenských schopností. Zbraně byly modernizovány, seznam čil byl aktualizován, síly přeskupeny a bojový výcvik přizpůsoben novým podmínkám. Takže zatím ale příměří mezi Spojenými státy a Iránem zůstalo nadále křehké. Ono teďka se čekalo víceméně na to, jak to dopadne, jak dopadne ten Trump té Číně, takže ani není divu. Takže tolik tady na tu zprávě.
0: Tak, jdem se kouknout do třetího mailu a vlastně do třetího košičku. Kde to mám? Tady jednička je hír. Ruská federace. Rusko je připraveno převzít tedy a exportovat íránský obohacený urán. Celý proces se však zastavil poté, co Washington zpřísnil své podmínky, jak uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Moskva, jak Putin tedy zdůraznil, má s podobnými jeho dohodami zkušenosti a je připravena je zopakovat. Problém ale nastal ve chvíli, kdy Spojené státy změnily svůj postoj a začaly požadovat, aby byl uran převeden přímo k ním. Že ano. A máme tedy s tím zkušenosti, říká ruský prezident, až jsme připraveni je zopakovat. Zpočátku USA, Irán a Izrael s tímto návrhem souhlasili, ale poté, co Washington zpřísnil svůj postoj a požadoval, aby byl uran exportován k ním, tak tady není bezdůvodné, že tedy Teherán důvěřuje Moskvě v jaderné oblasti. Situace na Blízkém východě však nyní dospěla do slepé uličky, uvedl ruský prezident. A varoval před důsledky také. Zhodnotil, že eskalace kolem Íránu by zasáhla mnohem širší oblast, než jen samotnou jadernou krizi. Podle jeho slov by důsledky nepocítil pouze Teherán, ale i všechny země přímo či nepřímo zapojené do regionálního napětí. Cituji, v případě zhoršení této situace by trpěli všichni. No a tímto návrhem tedy Moskva se snaží

0: Korán předal Rusku a řekl, no jako, po mně už to nemůžete chtít, já ho nemám, já už nic nemám, tak si myslím, že by jeden z důvodu tlaku by odpadl. A ten Trump, jako i třeba ten malý Trump, to už je jedno, tak by jako měl jeden bod, který by si mohl škrtnout a říct, no tak nemůžu ho po nich chtít, když už ho nemají. A z Ruska ho nevypáčím, že jo. Takže kdyby byly obě dvě strany, jak si, nebo všechny strany, nebo jak teda ten Irán, tak ty Spojené státy dost mazané, tak by si tohleto udělali a byl by to řešení, byl by to ústupové řešení pro obě dvě strany. Kdyby, no, kdyby. Zatím to tak není. Pojďme do Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že Putin otřásl světem šokujícím oznámením o Iránu. Rusko si toto vezme a ukončí válku. A to je v podstatě víceméně navazuje na tu zprávu, která tam byla předtím o tom iránském obohaceném uranu. A to je to víceméně, co jsem říkal teďka právě, že by bylo jako řešení, protože by to bylo východisko z jedné slepé uličky. Amerika ten iránský uran chce, Irán ho nechce dát, Rusko, když ho dostane do úschovy, tak jako Irán si nikoho nemůže ohrozovat, Rusko samo nepotřebuje, protože má svého dost, takže bude mít někde v úložišti a bude to v klidu. No, jenže problém je v tom, že Trump slíbil, že ho přiveze hrdině domů, potřebuje nějaký výsledek. Tady by to mohl odškrtnout, že je to nereálné, protože se situace změnila. Za to udělá, někdo mu to poradí nebo ne, pán Bůh ví zatím, protože oni jsou někdy dost tvrdohlaví. Ten Putin varoval před důsledky, protože hovoří o tom, že eskalace kolem Iránu by zasáhla, už tom taky byla řeč, teda tu mnohem širší oblast a tak dále, čili je prostě potřeba jako hledat tedy nějaké východisko teda z té jaderné slepé uličky a to je přesně to, co on tedy činí. Pojďme dál, protože to hodně se to kryje s tou zprávou, která tady byla předtím.
1: Tak já tu mám Medvěděva, Dmitry Medvěděv je tady. Ten mu promluvil o úspěšném testu rakety RS-28 Sarmat. Přiblížil prý nás všechny mnohem blíže. Sarmat může pokrýt vzdálenost více než 35 tisíc kilometrů a všechny západní země mohou být tím zasaženy a ovlivněny. Včera o tom mluvil Ivo, že ano, v Mělníku. Dmitry Medvěděv, který ve svém příspěvku na sociálních sítích komentoval ruské testování nové balistické rakety RS-28 Sarmat a poslal zprávu západu. Tak říkal, gratulujeme všem ruským přátelům na západě k úspěšnému testu strategického raketového systému Sarmat. Teď jsme si všichni mnohem blíže. Úspěšný totiž test rakety oznámil dokonce i sám Vladimír Vladimirovič Putin. A Rusko se v předchozích letech pokoušelo o podobné testy, které však selhaly, což způsobilo zpoždění ve vývoji. No ale podle záběrů zveřejněných Kremlem v úterý byl Putin o testu informován prostřednictvím videokonference velitelem tedy ruských strategických raketových sil Sergejem Karakajevem. A ten uvedl, že start potvrdil spolehlivost konstrukce a technologických charakteristik systému s tím, že start byl úspěšný. Putin zopakoval, že Sarmat je nejsilnější raketový systém na světě a tvrdí, že má dosah více než nebo přes, kdo je tady, 35 tisíc kilometrů. Navíc, pozor teď, celkový výkon jaderné hlavice, kterou Sarmat může nést, je 4x vyšší než ekvivalentní systémy, zatímco jeho rychlost může dosáhnout Mach 10 a překonat vzdálenost 12 tisíc kilometrů tak za hodinu. A? Takže ještě s vtipem to bylo oznámeno. A teď asi začaly 12 roxory cvakat řitními otvory v Americe a kdekoliv jinde.
0: Tam je totiž důležité si uvědomit, že normální raketu, když ji vystřelíte, tak má nějakou trajektorii. Někam stoupá, pak nějak letí a pak někde klesá. Tahle ta raketa lítá kolem země jako blázen. A najednou vám zaútočí z té strany, z které nečekáte. A ty Američané mají postavenou tu raketovou obranu na všechny teď neřešme, jestli jako raketovou obranu, která je schopná zastavit rakety o rychlosti 10 machů. To asi ne, ale má prostě postavenou raketovou obranu, ale nemají postavenou na směr od jižního pólu.

0: Takže lze čekat, že najednou ta raketa by jim tam přiletěla od jižního pólu, protože ono jim to není jako granát, že ho vystřelíte a on někam letí. Prostě ta raketa se může potom dál jako sama navádět, případně může být dál naváděna. Takže to je jako hrozná zbraň. A ten původní Sarmat nějak moc nefungoval, byly tam nějaké problémy, to byl Sarmat 1, teď je tam nějaké vylepšení, toto je Sarmat 2 a ten funguje. Ten funguje bezpečně, takže tolik teda tady k této informaci. Já mám další taky jako velmi zajímavou zprávu a to je o ruském torpédu Apokalypsy. To je jako další zbraň. To je článek Battle World a z 13. května a tady se hovoří o tom, že tento typ obrany někteří označují jako oceánský štít a odkazuje na ruské torpédo Apokalypsy, které nyní na moři v aktivní službě. A oni totiž, to jsou torpéda, jaderná torpéda speciální, které oni pustí na dno moře, klidně do 6 kilometrů. A oni ho aktivují na dálku, když je to potřeba. A ono, když to potom jaksi exploduje, tak ta zbraň má jadernou hlavici o hmotnosti 2 megatun, což je stokrát silnější než, nebo ničivější než Hiroshima, než ta bomba v Hirošimě. A ono to dělá jako obrovskou, ono to udělá obrovskou tsunami, to udělá. Dokonce se hovoří o tom, že výška té tsunami je až 1,5 kilometru, to je nepředstavitelné. A já si jako, tak si zkusím promítnout, kdyby 1,5 kilometru přišel tady z Atlantického oceánu na Floridu, tak ta voda bude někde až na americkém středozápadě. Jo, to by šlo jak, to je jako, to je prostě jako, to znamená, že podle Amerického námořního institutu ten ruský plán počítá s nasazením 30 ponorek Poseidon na 4 ponorkách, 2 pro severní, to jsou ty, o čem hovořím, na 4 ponorkách, 2 pro severní flotilu, 2 pro tichomořskou flotilu, s těmi torpédy v Atlantiku a Pacifiku, které jsou schopné autonomně zasáhnout americká přístavní města daleko mimo dosah jakéhokoliv amerického torpéda. Takže tady vidíte, ten Poseidon je dvojnásobný, buď teda konvenčně nebo jaderný, a je navržen k útokům na bojové skupiny letadlových lodí, pobřežní opevnění, kritickou infrastrukturu. To jsou opravdu jako neuvěřitelné zbraně, toto. Takže pojďme asi dál.
1: Tak, teď to nejdůležitější, co se týká nás, a samozřejmě, kdo má mozek v hlavě, tak to ví. USA chtějí odkoupit Nord Stream, že ano, aby mohli diktovat ceny plynu Evropě. Tak, informovala o tom tisková agentura TASS odvolání se na prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který to měl uvést v rozhovoru pro Russia Today India. Vysvětlil, že by to Američanům následně umožnilo diktovat si vlastní ceny plynu. A řekl, podívejte se, jak Američané teď plánují obnovit Nord Stream. Dva poškozené plynovody chtějí je koupit za 10x nižší cenu, než investovali Evropané, poznamenal Sergej Viktorovič Lavrov. A podle něho se Američané snaží tedy převzít ne Nord Stream, ale i všechny ostatní trasy na přepravu ruského plynu do Evropy. I ty nejmenší nebo nejméně významné energetické trasy. Americké záměry označil za zřejmé. A Lavrov zdůraznil, že pokud se Washingtonu podaří v tomto uspět, budoucí ceny plynu v Evropě budou diktovány právě Američany. A v této souvislosti připomenu, že za administrativy Joe Bidena americká strana uvedla, že tyto plynovody nebudou fungovat. Teď však obvinují z poškození těchto plynovodů Ukrajince a Američané chtějí odkoupit část, která patřila evropským společnostem, dodal Sergej Lavrov. No, tak si to v hlavách přeberme.
0: No, teďka by to měli hoši jednoduché, teď zatím, aby mohli prodávat do Evropy, tak ten plyn musí někde sehnat. Teď už bude museli schánět, teď by jenom kasírovali, točili kohoutem, kasírovali, to je jako první věc. Druhá věc, to není jenom o ceně, to je také o kontrole. Budete zlobit, nebudete poslouchat, tak vám přibudem kohout. To je prostě potřeba, aby si ta Evropa uvědomila. A ta Evropa je dneska bohužel tak ambivalentní, tak jaksi dvojjaká, že na jedné straně oni budou chtít plyn od Ruska, ale budou přitom chtít s Ruskem válčit. Oni budou chtít plyn od Ruska, ale plynovody dají do ruky Americe. Toto se jako opravdu těžko chápe, toto myšlení. To je snad možné opravdu jenom v tom Bruselu. Tohle to jinak jako to nedává vůbec jako smysl. Takže tohle je problém. Jsou tady dvě možnosti. První možnost je to, aby Rusové řekli, když tohle uděláte, tak tam nepůjde ani kapka od nás. A kupte si to a tam jako si s tím dělejte, co chcete. Druhá možnost je nechat to koupit, pak jim tam nic nedodávat, dostat je do nového konkurzu a koupit to zase za desetinu ceny ještě od nich. To je druhá možnost. K čemu, ke které z těch možností sáhnou Rusové, to jsem zvědav tedy. Protože samozřejmě ten Rusům by teoreticky mohlo být jedno, za jakou cenu. Oni si řeknou svoji cenu a za jakou cenu to pak dál Amerika prodává Evropě, když je Evropa hloupá, no tak to je jako jejich problém teoreticky. Ale oni to dělat nebudou, prostě proto, protože ta Evropa nejdřív musí splnit nějaké podmínky, které ty Rusové mají, a to je mimo jiné ta denacifikace, a to bude tady v té Evropě velký problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ruské námořnictvo se rozmístilo ve východočínském moři k ochraně civilní lodní dopravy před ozbrojenými převzetími ze strany Spojených států. Hovoří o tom Military Watch Magazine ze 13. května. A ten námořní institut Spojených států oznámil, že ruské námořnictvo nasadilo válečné lodě z Tichomořské flotily k eskortování civilních plavidel ve východočínském moři, aby ochránilo jejich náklad před pokusy o ozbrojené zabavení ze strany amerických ozbrojených sil nebo jejich strategických partnerů. A k tomuto kroku došlo v době, kdy Spojené státy zintenzivňují operace namířené proti ruské civilní lodní dopravě a obecně také proti plavidlům z Iránu a Venezuely. Jednotky amerického námořnictva a pobřežní stráže od začátku roku provedly několik nucených nalodění na civilní plavidla v mezinárodních vodách, přičemž zabavili náklad i samotné lodě v Atlantiku, Indickém oceánu a na dalších hlavních námořních trasách. A tomuto vývoji předchází zprávy z několika ruských zdrojů, podle nichž je zničení ruské nákladní lodi u pobřeží Španělska v prosinci 2024, to bylo plavidlo, které převáželo jaderné reaktory pro ponorky, tak bylo velmi pravděpodobně výsledkem západní sabotáže. Takže pojďme asi dál. No.
1: Tak, dál se podíváme na Rusko ničí a americká zařízení na Ukrajině. Dohoda prý nefunguje, jak uvádí The New York Times. Rusko záměrně tedy útočí na americké společnosti působící na Ukrajině a Bílý dům prý mlčí, uvádějí New York Times. Politolog vysvětluje, proč dohoda nefunguje. Myslím, že Spojené státy americké nemají na Ukrajině žádné zvlášť kolosální investice, okomentoval situaci politolog Jevgenij tedy Michailov v rozhovoru pro Carsgrad. Ale přitom mezi zasažené cíle patří americký zemědělský gigant Cargill, GMO. Na Ukrajině byly nadále zasaženy podniky spojené s Coca-Colou, je to budem brečet, Boeingem, to taky budem brečet, a výrobcem z snacků Mondelez, tak to taky budem brečet, a tabákovým gigantem Philip Morris, jak uvádějí americké noviny. A ten Jevgenij Michailov dodal, že i kdyby ruské ozbrojené síly zničily něco pro Spojené státy ceného, Rusko může vždy v zákulisí jednat s Donaldem Trumpem nebo jiným americkým lídrem o projektech, které přinesou mnohem větší zisky, než jaké skýtá americká účast v jakémkoliv konkrétním investičním projektu na Ukrajině. A řekl k tomu. A útoky na majetek amerických společností navíc pravděpodobně ještě více posílí Trumpovu touhu konflikt co nejrychleji ukončit. No, já bych právě upozornil, dámy a pánové, na to, co to je za firmy a čemu se věnují. Cargill, DuPont a další Monsanto, Dicto jsou GMO svinstva. To si uvědomte, to Rusko zakázalo na svém území. Coca-Cola, to tráví lidi, Američané, tím americká armáda tím přece čistí, odmašťuje motory. Mondelez, to je další svinstvo, že ano. Na trávení dětí sladkostmi, no a tabákový průmysl. To všechno je pátá priorita z obecněných prostředků řízení nebo zbraní proti lidstvu, abyste si to uvědomili. Tak.
0: Tak, další zpráva hovoří o tom, že Rusko odpovědělo Evropské unii za na tu krádež aktiv. že nastal čas zúčtování a v podstatě Rusko potrestalo Evropu za krádež aktiv, ten úder je ohromující. Z toho belgického depozitáře bylo vymoženo 200 miliard euro. Na internetu to bylo označeno za vítězství století. Euroclear už odpověděl, Moskva to zaznamenala. Přišla zpráva, na kterou mnoho ruských občanů čekalo. Nastal čas zúčtování a Evropská unie bude muset nést odpovědnost za krádež těch ruských aktiv. A podle rozhodnutí moskevského arbitrážního soudu bylo od belgické banky Euroclear vymoženo 200 miliard euro, což odpovídá přibližně 17,3 bilionu rublů. Je to, i proto Rusko je to astronomická částka a ta centrální banka ve svém komentáři uvedla, že je s tímto rozhodnutím spokojená, neboť jednání depozitáře bylo nezákonné. Je ale třeba vzít v úvahu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, proto je předčasné spekulovat o způsobu jeho výkonu, jak uvádí RBC s odvoláním na regulátora. A navzdory tomu aktivní uživatelé internetu okamžitě začali psát, že jde o vítězství století. Jeden senát dokonce navrhl za tuto částku vykoupit celou Belgii, to by bylo zajímavé. Za 200 miliard zabavte celou Belgii na splacení dluhů, je velká jako Vladimírská oblast. To je zajímavá myšlenka. Další uživatel napsal, že Rusku jeho peníze nikdo nikdy nevrátí a proto jediným správným řešením bylo zautočit na Evropskou unii. Nepřipomněl však, že by takový krok mohl vyvolat třetí světovou válku. Tady by se mohlo dít leccos, ale ono problém je v tom, že prostě pokud ta jedna strana bude pořád jak si ustupovat, tak to tu válku přivodí také. To je jako problém takový. Takže takhle asi této zprávě. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme, to by už měla být, myslím, poslední zprávička z Ruské federace. Nejnovější zprávy, Vladimír Vladimirovič přes noc podepsal nečekaný dekret a prý se otevře další fronta a Gerasimovův plán unikl na veřejnost. Teď hoří prý Charkov. Nuž, pozdě v noci vydal, ale já nevím, ze kterého to je, jo, ze dneška zpráva do češtiny.
0: Čerstvá, no.
1: Takže jo, vydal Kreml pozdě v noci prohlášení, že ruský prezident podepsal dekret zjednodušující proces získávání občanství pro obyvatele Podněstří. A jak se ta, nebo stalo se tak na pozadí rostoucího napětí kolem Podněsterské Moldavské republiky. Ukrajina totiž již několik týdnů stupňuje svoji vojenskou aktivitu poblíž tamní hranice a analytici z OSINT uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly vícevrstvý systém opevnění. Pak k tomu zase RBC Ukrajina rovněž informuje, že v Oděské oblasti jsou pokládána minová pole. Souběžně tedy s tím zavedlo Moldavsko od května letošního roku nové daně pro podněsterský region a retorika prezidentky Mají Sanduové a její vlády je stále a stále tvrdší. Před měsícem tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu prohlásil, že narrativy Kišiněva ohledně Podněstří stále více připomínají rétoriku Kyjeva ohledně Donbasu v roce 2000, nebo po roce 2014. Toto srovnání je více než znepokojivé. A právě proto Putinův nečekaný dekret vyvolal v řadách vojenských expertů vlnu spekulací a působí méně jako pouhá formalita a více jako zřetelný signál. No, ještě tady komentuje to publicista, ten řekl, Moskva začala tedy zachraňovat Rusy v Donbasu dávno před druhou světovou válkou vydáváním pasů Podněstří a tak to je nějaká kravina. Podněstří je rovněž obýváno převážně Rusy a poptávka po ruském občanství je tam obrovská. Tato tichá republika na březích Dněstru se nyní ocitla ve středu velké geopolitické hry a Putinův dekret zřejmě otevírá další frontu a důvod to je přesvědčivý. Region Podněstří je domovem obrovského skladu munice, to jsme tady probírali xkrát, a Kyjev opakovaně hovořil o jeho hypotetickém obsazení. Takže tam nemá být druhé světové války, ale samozřejmě začátek, nebo ještě před, samozřejmě speciální vojenskou operací od roku 2014, že ano, dostávali ruské pasy lidé na Donbasu.
0: Tam jsou to dva zajímavé momenty. Ten první moment je ten, že jestliže takhle mají tyto záměry Rusové s tou Podněsterskou republikou, tak je jasné, že obsadí Oděsu a tu oblast, jinak by se tam nedostali, to je první věc. a že k tomu dojde nepochybně hned, jak asi to skončí v Charkově. Druhá záležitost, která tam je, tak tím, že to tam vojensky obsadí, to Podněstří, tak se vlastně posune vlastně tady to těžiště těch Rusů jako výrazně jako dál na západ a ono to bude mít i různé jako další geopolitické důsledky. To jako to všechno jako vše souvisí se vším a jak si i západ toto vnímá. Je otázka, jako kam půjde Moldavská republika, respektive ten zbytek, protože i mluvíme o těch daních, že jim tam Moldavská republika něco teďka jako vypíše nějaké daně. Ona, ta Podněstrská republika, má svoji vládu. Já si nejsem jistý, jestli oni tam nějaké daně budou platit, protože oni jsou tam autonomní. No uvidíme, nechme se překvapit. Toto je prostě potřeba jako sledovat toto. Takže to je tato záležitost. Teď se dostaneme na Ukrajinu, na italské žoldnéře. A italští žoldnéři, kteří teda jsou na té straně Ukrajinců, tak nerespektovali to vyhlášené příměří, které bylo, jak víte, teďka k tomu 9. květnu. Ty, které Rusové zajeli, tak jsou posíláni na Sibiř. Jo, takže ty jsou prostě mimo jakékoliv chránění. A mluvíme o těch, kteří tedy nerespektovali to třídenní příměří. Takže se ukázalo, že to byla vážná chyba. Rusové začali lokalizovat, začali zatýkat a tak dále. Takže tolik teda k této věci v krátkosti. Pojďme dál.
1: Teď jsem se ztratil.
0: 4-2.
1: Jo, už 4-2, tak přepínám, je to tady. Konstantinovka, tedy Rusové uzavřeli, nebo sevřeli spíš kleště a obklíčení ve městě a ovládají 70 jeho procent asi plochy. Opakované obklíčování Ukrajinců, stejně jako v Pokrovsku, se zde uvádí. Tak, musíme to zrychlit. Ruská armáda obsadila dnes osadu Novodmitrovka na severovýchodě od stále dobývaného průmyslového města Konstantinivka. A na Donbasu zdá se, že o obklíčení města ze severní strany bylo už dosaženo a tím pádem bude většina ukrajinských vojáků a žoldáků uzavřena v kotli, stejně jako v loni v Pokrovsku. Tak, na další můžem.
0: Tam je jenom v krátkosti, tam z nějakých dalších zpráv, které ještě byly, to tady ani nemám, tak vyplývalo, že oni tam mají velmi silná opevnění Ukrajinci a oni to bombardovali těmi velkými faby, takže po celých opevněních tam zůstaly jenom hluboké jámy, takže to půjde asi rychle. Jinak tato zpráva byla 12., takže předpokládám, že už to bude, že už dneska jsou jako někde dál. Další zpráva hovoří o tom, že Putin srovnává Kyjev se zemí, že údajně probíhá teda jako nejbrutálnější útok, se tady jako říká v té zprávě. No, ruské síly během noci zahájily jeden z nejprudších kombinovaných útoků na Kyjev od začátku konfliktu a v několika vlnách použili kamikadze, drony, balistické řízené střely, což tedy vyvolalo masivní exploze a požáry po celé ukrajinské metropoli. Takže obloha nad Kyjevem hořela v časných raných hodinách. Zatímco systémy protivzdušné obrany se snažily vyrovnat se s tím mohutným úderem. Takže Kličko jako starosta vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Takže jedna osoba zahynula, 16 bylo zraněno, takže naštěstí tam velké ztráty na lidech nebyly. Takže jinak Rusové mají novou taktiku. Vypouštějí drony v hustých formacích podél hranic s Běloruskem, aby co nejvíce letounů proniklo hluboko na území Ukrajiny. Takže tolik, která jenom krátko si ta zpráva. Pojďme na další.
1: Tak, po mnoha dnech Rusko opět drtilo Ukrajinu, to je ke 14., tedy čtvrtku. Tam došlo k nejtvrdšímu ruskému útoku za poslední měsíce raketami a drony po celé Ukrajině. Celkem byla Ukrajina zasažena 64 raketami a 15 z těch 60 drony. Rusko nejprve vypouštělo drony, poté balistické rakety a pak řízené střely. A v Kyjevě bylo hlášeno více než 10 balistických raketových útoků. Došlo k explozím v několika oblastech, včetně oblasti Obolon a v blízkosti TEC nebo TES 5 a TES 6, co jsou kyjevské topelen, asi tepláren tady má být a elektráren. Strategické tak bombardéry Tupolev Tu-96MS a Tu-160, to jsou bílé labutě, byly aktivovány k odpalování salv křižujících střel. A poradce ukrajinského ministerstva obrany Sergej uvedl, že ofenzíva může pokračovat a dodal, že Rusko shromáždilo dostatečné zásoby šáhidů k udržení útoků v dalších dnech. Tady je v obou dnech, ale to je kravina, takže asi v dalších dnech. Tak.
0: Další zpráva navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí, kdy tedy hovoří o tom, že další ukrajinský systém protivzdušné obrany Patriot byl zasažen při tom nočním útoku na Kyjev, o kterém jsem před chvilkou hovořil. Takže ta ukrajinská strana přišla o další protiletadlový systém, tedy, takže už jich moc nemá, protože něco musela převést na ten ve prospěch toho Izraele, takže je to jako slabé už, no. Takže tolik tedy, na ní byla vypálena raketa vysoce přesná, tedy vzdušná střela, to je KH-59 a byl zničený jak teda odpalovač raket, tak řídící centrum i mobilní elektrárna pro ten systém Patriot. Takže tolik teda jenom krátkosti. Pojďme dál.
1: Tak, dále se koukneme. To jsou rakety, to ne. V Londýně naříkají, protože britské velitelství v Kyjevě je v troskách, prezident je pod tlakem kvůli mobilizaci a v jednotkách vypukla prý nová vzpoura. Takže během masivního leteckého úderu na Ukrajinu našli Geraně tedy nový cíl. Koc vysvětlil význam tohoto zásahu a úřady prosazují nový trend, ale bojovníci z fronty jsou vážně rozzuřeni. Prezident byl varován, že ukrajinská převaha v dronech brzy skončí a že je třeba jednat bez prodlení. Nuž, válečný zpravodaj Koc říká, i kdyby byla pravda tohle všechno a nepřítel újmu zlehčoval, stále jde o dobrý začátek. Abychom nepřítele připravili o nízkoletový vzdušný prostor, musíme eliminovat ideologii vývojáře a výrobce bezpilotních prostředků. Nestačí pouze sestřelovat drony. Tak, prodloužit válku za každou cenu. Frontová linie, tak to tady ne. A teď už jsou zase jenom věci, tak to necháme asi takhle a jdeme
0: Půjdeme
1: dál.
0: na další. Další zpráva je od amerického Military Watch Magazine, který je ohromen ztrátami ozbrojených sil Ukrajiny na severu Ukrajiny. Hovoří se tam o rozhodujícím průlomu Ruské federace v Sumské oblasti a říká se, všude panuje strach a smrt, branci přežívají pouhé 4 hodiny. Si vemte, že oni někdy se berou na ulici, dají nám jenom minimální výcvik, dají je na frontu a za 4 hodiny je po nich vesměs. To je hrozné. Takže tady v té Sumské a Charkovské oblasti se pro ty ozbrojené síly Ukrajiny vyprofiloval negativní trend, jenž jak bylo očekáváno, tak se ještě prohloubil po jednostranném ruském příměří v květnu. A ty ozbrojené síly Ruské federace systematicky rozšiřují svou zónu kontroly a nutí Švejduka a Drapatyje, to jsou teda ty ukrajinští generálové, velitelé 18. armádního sboru, to je Sumská oblast, a 16. armádního sboru, to je Charkovská oblast, aby plánovali stažení hluboko do vlastního území až o 50 kilometrů. Uvádí to nezávislé telegramové kanály s odvoláním zdroje v ukrajinském generálním štábu. Takže tolik asi, tam pak jsou dál detaily technické, pojďme dále.
1: Tak, i 15. byl nějaký raketový útok, západní Ukrajina začíná hořet, Geraně zasáhly Lvov, to už jsme měli pátek, Volyň a Rivno, Iskandery udeřily na Kyjev a Zelenský následně opustil prý to Ukrajinu. Takže ve své vítězné zprávě si povytřiany syry, no, takže vzdušné síly, pochlubili, tedy ukrajinské, že z 731 prostředků vzdušného útoku z Ruské federace údajně zaznamenaných nad ukrajinskou zemí, včetně tedy 650 raket a 675 bezpilotníků. Titánní ukrajinské oblohy sestřelily 693 cílů, tedy 41 raket, včetně 12 balistických raket Iskander a 652 bezpilotníků různých typů. No. Takže jenže Ukrenergo nebo Ukrenergo a Ukrkanalizace, já asi Ukrzalinicia, toto vítězství popřeli. Jejich tisková služba jako první oznámila, že v důsledku zásahu energetického sektoru během posledních 24 hodin nastaly výpadky proudu v Kijevské, Lvovské, Volinské, Chmelnické, Poltavské, Charkovské, Sumské, Doněcké, Záporožské, Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. Pak, co se týče ukrajinských železnic, místo předseda vlády pro obnovu Kuleba přiznal, že byly zasaženy 3 lokomotivy, 5 trakčních rozvoden, 5 dep a dokonce 2 mosty. A uvedl také, že v Oděské oblasti byly v noci napadeny objekty přístavní infrastruktury, kdy 2 vlny útoků poškodily zařízení, majetek i nákladní vozidla. No a teď si vyberte, kdo lhal. No.
0: Další zpráva je z 11. a ta hovoří o tom, že maďarská vláda urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie nepodpoří a jinak říká žádné zbraně, žádné peníze, žádné členstvo v EU a tento odkaz poslala tedy maďarská vláda Kyjevu. Takže tohle vyhlásila Anita Orbán, kandidátka na post maďarské ministryně zahraničních věcí, kterou nominoval nový premiér Péter Maďar. To jméno asi bude jenom shoda, to je jenom asi shoda okolností. Vstup Ukrajiny do Evropské unie musí založit na zásluhách a splnění přísných podmínek, řekla. Také zdůraznila, že nová vláda bude tlačit na ukrajinské úřady, aby obnovili práva maďarské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti. Ubezpečila, že pod jejím vedením bude ministerstvo zahraničních věcí vykonávat seriózní diplomatickou práci na ochranu zájmu její země a ne se zapojovat do politických her. Maďarsko nepošle na Ukrajinu žádné zbraně ani vojáky. Potvrdila, že nová vláda nemá v úmyslu podílet se na půjčce Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro, ačkoliv nevylučuje spoluúčast na půjčce pro jiné účely. Takže tolik teda zpráva maďarské vlády přímo.
1: Tak, koukneme se ještě na Maďarsko. Mezi novou vládou, tedy maďarskou vládou a Evropskou unií, se rozhořívává konflikt s ohledem plánů Maďarska na zachování nákupů ruských energetických zdrojů. Píše o tom agentura Bloomberg, necucáme si to z paty. Takže podle této agentury se nová vláda Pétera Maďara snaží vyvážit 2 protichůdné cíle. Udržení přístupu k laciným ruským zdrojům a uvolnění miliard eur z fondů Evropské unie, které maďarská ekonomika kriticky potřebuje. Zároveň plán Budapešti, tedy úplně se nevzdat ruské energie, přímo protiřečí panevropské politice Evropské unie, která má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu do listopadu, tedy roku 27. Zatímco tedy ropné embargo už platí, s výjimkou samozřejmě potrubní ropy. Maďarsko si však chce zachovat dovoz jako laciný a spolehlivý zdroj založený na geografické realitě. Rusko totiž zůstane vždy sousedem. Maďarský kabinet trvá na diverzifikaci, ale ne na úplném zastavení s využitím existujících ropovodů, jako je Družba a Turk Stream. No už, dámy a pánové, Slovenská republika podala na Evropskou komisi žalobu ohledně právě. Slováci to komentovali na Infovojně, že všichni budou teď v Evropské unii držet hubu a krok, kteří jsme závislí na ruských zdrojích levných, stabilních a dlouhodobých. A pak, když to náhodou projde, žaloba, že porušují vlastně tam tu Lisabonskou smlouvu a zakládající smlouvy Evropské unie, protože to má být suverenitě rozhodování daných států národních, tak pak všichni budou jásat, když to náhodou Slovensku vyjde. Takže proč to neudělají i další státy? Ptejte se svých politiků. Andyho se zeptejte, jo? Když jste ho volili.
0: Další zpráva je opravdu velmi zajímavá a už je jako opravdu, je to taková spíš orwellovská. O co jde? O nový šílený příkaz z Bruselu pro celou Evropskou unii. Takže muži, poslouchejte, sex jenom s písemným souhlasem. Takže budete chodit na rande, budete chodit s formulářem, jo? Tam budete vyplňovat formulář na rande a tak dál. A partnerka vám to musí podepsat. Jak tedy ten europoslanec Uhrík ukazuje na profeministický fanatismus bruselských nacistů a zákeřnou presumpci viny pro všechny evropské muže. Jak to bude dělat manželé doma, aby mu to manželka, když to podepíše, tak aby mu to později někde nesebral ze skříně, to nevím. V Bruselu, zřejmě nejnebezpečnější městě Evropy, ty progresivci po švédském vzoru protlačili novou kontroverzní feministickou definici znásilnění. Od nyní bude na milostný styk potřebovat explicitní souhlas, jak říká muži teda, jak říká europoslanec Milan Uhrík. A dámy a páni pozor, protože bez výslovného souhlasu v mobilu vás sex s přítelem nebo přítelkyní může podle toho nového dostat až do vězení. Takže to můžete mít uložené na mobilu. Všem nikdo vám to nesmí smazat, na to pozor. A absence souhlasu, například sex bez slov, anebo neschopnost hodnověrně vydokladovat souhlas, bude pro policii znamenat automatický znásilnění, jak bude předseda republikánů před kontroverzní a dvoustečnou definicí. Takže je tady vlastně dopředu presumpce viny muže. Tak jenom, abyste věděli, jak si počínat. A pozor na mobil, ať vám to nikdo nesmaže, když to vedete na mobilu. Pojďme dále.
1: Hlavně pozor na ty, co se chodí ožrat o víkendech a užijou si jednu, dvě noci a pak nazdar. To platí hlavně pro ně. Tak, bych řekl já, koukneme se dál, co tady máme, 6.1, kde to je 6.1. 67 labouristických poslanců vyzývá k rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Tlak se zvýšil poté, co Joe Morris rezignoval. Tak, konkrétně tři ministerští asistenti rezignovali a vyzvali k rezignaci právě Starmera, zatímco více než 55 laboristických poslanců již požádalo premiéra o stanovení termínu odchodu a neustále prodlužují jeho odchod. Série tedy rezignací a veřejných výslechů premiéra téměř jistě ukazuje koordinaci a může být začátkem pokusu pravicového křídla strany o jeho svržení. Rezignace a veřejná prohlášení přichází od spolupracovníků ministrů, jako jsou ministr zdravotnictví Wes Streeting, ministryně životního prostředí Emma Reynolds a ministryně vnitra Šabana Mahmudová. Typická Britka. Tak, Times vyzvali tedy proti Starmerovi více než 60 poslanců, přičemž krize nyní přesahuje tradiční levicové křídlo této strany. Ať se škvaří. Tak, můžeme na další zprávu.
0: Můžeme na další zprávu. Ta hovoří o tom, válka proti Iránu. Saudové obvinují Izrael. Tam dokonce významný neokonzervativec přiznává porážku. To je článek z Moon of Alabama. A tam jsou dva články pozoruhodné. První článek napsal Turki Al-Faisal, což je vnuk zakladatele Saudské Arábie a syn krále Faisala a je předsedou Centra pro výzkum a islámská studia nadace krále Faisala. A tady v komentáři zveřejněném v sobotu v oficiálním deníku Arab News Faisal odhaluje hlavní spiknutí stojící za válku Spojených států proti Iránu. A ačkoliv jsou Saudové na Irán naštvaní, tak uznávají, že to není skutečný viník, který způsobil chaos, v němž se nyní nachází celý Perský záliv. A když se Irán na další pokusuje vtáhnout království do pekla zkázy, naše vedení se rozhodlo snášet bolest způsobenou sousedem, aby ochránil životy a majetek svých občanů. Kdyby království chtělo a je toho schopno reagovat na Irán stejným způsobem a zničit iránská zařízení a zájmy, výsledkem by mohlo být zničení saudských ropných zařízení a odsolovacích stanic podél pobřeží Arabského zálivu a dokonce i hluboko uvnitř království. No to má pravdu. A kdyby se izraelský plán na vyvolání války mezi námi a Iránem podařil, tak region by se ponořil do trosek a zkázy. Tisíce našich synů a dcer by zahynuli a tak dále. Takže to je jako skutečně ten saudský postoj jedním z mnoha znamení, že Spojené státy ztratily svou dominanci v Perském zálivu. A ten druhý komentář je od neokonzervativce Roberta Kagana. Robert Kagan, jak víte, to je prováčen časopisu Atlantic, to je manžel, to je Chazar a to je manžel Viktorie Nulandové, to je ta, co nosila ty koláčky na ten Majdan do toho Kyjeva. A vlastně on teda to potvrzuje teda tady, to, co říkal teda ten Faisal. A jinak ten Kagan, který tlačil vládu Bushe a Cheneyho k válce s Iránem, tak připouští, že Spojené státy tuto válku prohrály. Takže pojďme dále asi. Ten článek je samozřejmě delší.
1: Dále se koukneme, šup, přepinknu. Ne, vyžraný Hitler, to ne, pardon. Kde je trojka? Tady nahoře. Izrael, silná exploze v provozech společnosti, která vyrábí systém Barak. Prý nadplánovaný test, který selhal, říká daná společnost. Takže silná exploze, k ní došlo poblíž města v Izraeli v zařízení státního obranného průmyslu Tomer LTD, což vyvolalo obavy v oblasti, ale také s řeckými důsledky, protože jde o továrnu na výrobu systému Barak, která naše země získá v rámci nechválně známého programu, takže to je IOS pro News GR. Program je Achilles Shield. Achillův štít, dámy a pánové, a která má Kypr v provozu a které má Kypr, tak já nevím. Zkrátka to tam měli dodat Izraelci, no, tak řekum. Tak, společnost rychle přisoudila incident plánovanému a kontrolovanému testu a tvrdila, že proces proběhl hladce a bez jakýkoliv komplikací. Intenzita výbuchu a skutečnost, že byla zaznamenána tento výbuch asi přes noc, však vyvolaly otázky, protože obyvatelé i mezinárodní média informovala o překvapení nad velikostí výbuchu a asi daného požáru. Tomer LTD je aktivní ve vývoji a výrobě raketových motorů. A společnost je považována za klíčový článek v programech. Konkrétně vyrábí raketové systémy Arrow, Barak MX, stejně jako nosiče satelitů a dalších. Takže ptejte se, zda někdo škodí schválně.
0: Další zpráva je také zajímavá a ta vlastně klade otázku, jestli Turecko vyhlásí suverenitu nad černými zónami, místo toho, aby Řecko vyhlásilo 12-mílové pásmo. A ta Ankara chce využít své převahy v dronech, námořnictvu a pozemních silách a vydírat faktickou okupací polovinu Egejského moře. Tam je problém v tom, že Řekové spoustu té své obranné techniky tak odvezli na, díky rozhodnutí svého premiéra Mitsotakise, tak odvezli na Ukrajinu, měla mít dodána jiná z Ameriky a nebyla. Takže to je taková první záležitost, to je ze 14.5. A ta turecká média informují, že návrh zákona o oblastech námořní jurisdikce, kterým Ankara tvrdí, že právně stanoví tureckou námořní jurisdikci v Černé moři, Egejské moři, Marmarském a Středozemním moři, je v procesu dokončování. A ta Ankara se zdá být ochotná využít své převahy v dronech, námořnictvu, pozemních silách a vydírat faktickou okupaci poloviny Egejského moře, zatímco Atény ani nediskutují o rozšíření teritoriálních vod na 12 námořních mil. Takže tady, pokud Turecko, říká jeden ze spolupracovníků Karamanlise, Giannis Valinakis, pokud Turecko skutečně anektuje zákonem ostrovy či ostrovky do dnes šedé zóny východního Egejského moře, tak čelíme pokusu jednostranně zavést nové hranice. Tady se to trošku liší od některých jiných zpráv, kde se říká, je to asi 100, 132 ostrovů a ostrůvků, tam je to opravdu hodně, že vlastně, když skončila prostě to osmanské panství, tak to nabyla Itálie a Itálie vlastně, když prohrála válku, tak to potom musela předat. Takže takhle se k tomu dostalo dostalo Řecko, no a dneska Turecko se snaží teda o toto nabít zpátky. 152 dokonce těch egejských ostrovů. Takže teď je otázka teda, co z toho bude, protože ona totiž tam v té oblasti je také ropa snad a plyn pod vodou. Řekové tvrdí, že tam chtějí udělat nějaké přírodní ochranné pásmo či něco podobného. Turci tam chtějí těžit hlavně, takže uvidíme, co z toho dál bude. Vypadá to i na další jako možný konflikt. Připomínám, že oba dva tyto státy jsou členy NATO. Pojďme dále.
1: Pětku máme zde a koukneme se. To prý musíte vidět, no, vidíte jenom obrázek, že ano, ale možná jste to slyšeli, na sítích asi budou lítat videa. Trump bez dovolení nahlédl do osobního deníku Xi Jinpinga a musel předčasně opustit Čínu. Tak je otázka, vyhodili ho? Video totiž zachytilo okamžik, kdy americký prezident Donald Trump, poté co se ujistil, že se čínský prezident nedívá, nahlédl do jeho osobního zápisníku a otevřel složku. Vzápětí Američan Čínu překvapivě a ve spěchu opustil, byl tedy vyhoštěn. Takže návštěva amerického prezidenta v Číně měla trvat 3 dny a mík však odletěl už po jednom dni. Proč? Oficiální odpověď samozřejmě nedostaneme. Existují však různé teorie. Je například zřejmé, že Trump během své návštěvy porušil celou řadu pravidel etikety. Pro něj to sice není nic neobvyklého. Tentokrát však americký prezident překonal sám sebe. Ve chvíli, kdy si Xi Jinping vstal tedy ze svého místa, zřejmě aby pronesl projev, Trump se rychle přesvědčil, že si ho jeho protějšek nevšiml a nahlédl do jeho osobního zápisníku. Xi Jinping o ničem nevěděl, novináři však Trumpovo počínání zachytili a krátké video zveřejnili. A mimochodem, i kdyby šlo o dílo umělé inteligence, prý u tohohle videa, což je prý nepravděpodobné, samotná existence takového záznamu by mohla vyvolat diplomatický skandál. No?
0: Na tom snímku, který jsem viděl, tak je tam i Rubio, který to sleduje a z toho pohledu je vidět, že je vyděšený z toho. Jinak jako nechápu, co si, pokud tak, co si o to Trump sliboval, protože určitě ten si nedělal poznámky v angličtině, takže pokud Trump neumí čínsky,
1: Tak
0: což je velmi
1: třeba tam byl
0: nepravděpodobné,
1: nakreslený
0: tak
1: prostředníček, tak víme, nebo tušíme, co bylo nakresleno v trenérovi okresního přeboru v jeho notýsku, že ano. Tak možná tam měl podobný vzkaz.
0: to by bylo vysvětlení ovšem, ano, to by bylo vysvětlení. Pojďme se podívat teda ještě domů na chvilinku. Kvůli sjezdu sudetských Němců to údajně bouchlo, bylo řečeno, že to není opozice, ale škodná. To není k Němcům, ale tady k jako kratší opozici, k té sněmovní debatě o těch sudetoněmeckých dnech v Brně. Tady ta opozice se teda schůzky ve čtvrtek teda neúčastnila. Několik z nich dokonce z těch členů té opozice oznámil svou účast v Brně a tak dál. A tady jako podle Jindřicha Reicha tím ukázali, kdo je tu ve skutečnosti nahnědlý. Já se osobně divím, proč to vůbec jako do parlamentu tahali, to jenom, aby se zase udělali alibi. Protože vláda vládne, je tady nějaký policejní ředitel a tak dál. Vláda, když mu dá pokyn, tak by policejní ředitel měl konat. Takže to mělo být zakázáno, podle mě. A vyhli bychom se mnohým problémům. Ty problémy ještě nekončí, ty teprve začínají, vzpomeňte si na mě. Jo. Takže já tady na toto téma zítra budu mít poslední díl. Dekrety prezidenta Beneše v širších souvislostech, třetí část. Poslední, takže ještě tam jako některé věci budu komentovat, takže teď to nechci více se moc, jak se o tom šířit. Já bych teďka tedy přešel, tím vás tedy současně na ten zítřek na 20. hodinu vás zvu. Já bych teďka přešel teda k tomu tematickému okénku. Tam vlastně bylo to hodně, nakonec jsem vybral od Larryho Johnsona takové shrnutí, co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Není to bez zajímavosti. Je dobře vědět, že už na tom počátku, ještě než tam přiletěl, takže Číňané tam vymezili asi čtyři otázky, my jsme o tom hovořili, o kterých jako oni nehodlají jednat, jo. Takže pak se to tedy dosti rozcházelo, protože každý teda tam jaksi se snažil mluvit o něčem jiném trochu. Nicméně, pojďme tady k tomu článku. On říká, Larry Johnson, myslel jsem, že by bylo užitečné upozornit na reportáže a analýzy deníku New York Times, Washington Post a serveru Politico, které se týkají cesty prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Přečetl jsem je za vás, říká Larry Johnson. Všechny tři publikace se shodly na stejném závěru. Lišily se hlavně tónem a důrazem. A teďka říká, Čína dosáhla svých hlavních cílů, uznání rovnocenného postavení, nejednoznačnost ohledně Tchajvanu, žádné strukturální ekonomické ústupky a přátelská atmosféra summitu. Zatímco Spojené státy dosáhly okázalosti, tvrdily neověřitelné čínské závazky ohledně Iránu a jaderných zbraní a odešly bez jakýchkoliv konkrétních průlomů, o které Bílý dům usiloval. A jak shrnul jeden analytik citovaný v několika médiích, tak říká, je nepravděpodobné, že by summit dlouhodobě změnil charakter a směřování vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Jde o udržování stability, nikoli o řešení nevyřešených problémů. A teďka k těm stanoviskům těch jednotlivých deníků. The New York Times, analýza deníku The Times se opírala o jednu silnou ústřední tezi, že si přišel s připraveným scénářem a v pozici silnějšího, zatímco Trump v pozici slabšího. The Times napsal, že pan Xi přišel s pečlivě připraveným scénářem a nenechal nikoho na pochybách, že navzdory všem problémům Číny, deflaci, úbytku obyvatelstva, prasknutí reální bubliny, nastal okamžik, kdy Čína vystupuje jako rovnocenná supervelmoc. List poznamenal, že Trump se zdá být v každém okamžiku v defenzívě. The Times také zveřejnil nejškodlivější zpravodajskou zprávu o této návštěvě, informoval, že čínské společnosti vyjednávají tajné prodeje zbraní Iránu a zbraně přepravují přes třetí země, včetně afrických, aby skryly jejich původ. Zpráva, která se objevila v den, kdy byl Trump uvítán 21 slavami z děl ve velké síni lidu. K těm výsledkům summitu se The Times vyjádřil velmi kriticky. Jeho analýza uváděla, že si Trumpovi ustoupil jen málo, a že diskuze nepřinesly žádné jasné průlomy v otázkách velkých zahraničně politických a ekonomických rozporů mezi oběma zeměmi a nedosáhly uzavření velkých obchodních dohod, jaké si Bílý dům od mezinárodních summitů slibuje. Noviny také poukázaly na mimořádný a odhalující moment po summitu, kdy se Trump cítil nucen zveřejnit na Truth Social příspěvek na obranu Xi Jinpinga poté, co čínský vůdce naznačil, že Spojené státy jsou upadající národ, když varoval před Trujillovou pastí a Trump napsal, že když prezident si velmi elegantně naznačil, že Spojené státy jsou možná upadající národ, měl na mysli obrovské škody, které jsme Američané míněno utrpěli během 4 let vlády spícího Joe Bidena, čímž v podstatě podpořil charakteristiku amerického úpadku ze strany čínského prezidenta. Když se podíváme na The Washington Post, tak analýza deníku The Post byla ze všech tří možná strukturálně nejvýznamnější, protože The Washington Post publikoval dva samostatné rozsáhlé články, které dohromady vyprávěly zdrcující příběh. Jeden o samotném summitu a druhý o zpravodajském kontextu, který jej obklopoval. K summitu. Titulek deníku The Post byl přesný a usvědčující. Summit v Pekingu splnil čínský cíl, rovnocenné postavení s USA. Noviny argumentovaly, že obraz rovnocenných supervelmocí, který se během Trumpovy návštěvy prezentoval, tak odrážel dynamiku, o které se podle analytiků Číňané dlouho snažili a Američané se jí dlouho bránili. Trump sám prozradil, o co jde, když pro popis bilaterálních vztahů vytvořil obraz G2, rámec, o který Čína usiluje už desítky let a který Spojené státy důsledně odmítají, protože implikuje rovnocenné řízení globální záležitostí, které vylučuje americké spojence. A The Post poznamenal, že si hlásal novou éru stability čínsko-amerických vztahů, zatímco Trump označil cestu za neuvěřitelnou, ale poznamenal, že byla velkolepá na pohled a zaostala v konkrétních dohodách. Zpravodajská bomba, samostatně deník The Post zveřejnil důvěrnou zprávu amerických zpravodajských služeb, z níž vyplývá, že Čína využívá válku k Iránu k maximalizaci své výhody nad Spojenými státy v oblasti vojenské, ekonomické, diplomatické i v dalších. Ten článek byl načasován tak, aby vyšel v okamžiku, kdy Trumpova kolona dorazila k velké síni, teda toho lidu. Pentagon označil jakékoliv takové tvrzení za zásadně nepravdivé. The Post také upozornil na to, co analytici označili za nejvýznamnější dlouhodobý problém, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Trump zřejmě naznačil zmírnění postoje k prodeji zbraní Tchajvanu v hodnotě 14 miliard dolarů, když řekl, že ji ještě neschválil a vyjádřil, že nemá chuť cestovat 9500 mil, aby vedl válku. Zatímco Siovo varování ohledně Tchajvanu zcela dominovalo čínskému shrnutí. Tchajvanské ministerstvo zahraničí poděkou USA za následné ujištění Rubia, že se nic nezměnilo, ale nejednoznačnost, kterou Trump zavedl, byla sama o sobě vítězstvím Číny. Když se podíváme ještě na Politico, tak ze serveru Politico nebylo snadné najít podobě jediného uceleného analytického článku ty zprávy, ale jeho reportáže a souhrny v rubrice Playbook se zaměřovaly na tři témata, která dohromady vykreslila obraz summitu, jenž byl pro Spojené státy strategicky matoucí. Tak za prvé, Irán. Politico poznamenal, že Trump přijel do Pekingu v naději, že přesvědčí Xi Jinpinga, aby využil svého vlivu a přiměl Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a že Trump uvedl, že Xi Jinping slíbil, že nebude Iránu dodávat vojenské vybavení a nabídl pomoc při řešení konfliktu. Čínské oficiální prohlášení se však o ničem z toho nezmínilo a čínské ministerstvo zahraničí se otázkou na toto téma vyhnulo, takže tvrzený závazek zůstane ověřený. Za druhé, k obchodu. Zpráva Politico zdůraznila vzorec, který se nyní ustál na několika summitech Trumpa a Xi Jinpinga. Čína nabízí symbolické výsledky, letadla Boeing, sojové boby a tak dál, které Trumpovi zajišťují titulky v domácích médiích, aniž by si však učinil jakékoliv strukturální ústupky v oblasti ekonomického modelu, krádeží duševního vlastnictví, státních dotací nebo transferu technologií, které představují skutečné obavy Spojených států. A Trump tvrdil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing a nepředložil žádné podepsané dohody ani ověřené podrobnosti. A americký obchodní zástupce Greer uvedl, že Spojené státy očekávají nákupy zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů, ale opět nebyly oznámeny žádné formální závazky. A za třetí, strategická rovnováha. Analytici Politico poukázali na témata, kterým nebyla věnována žádná pozornost, jako na nejvýznamnější ukazatel toho, kdo zvítězil. Nezdálo se, že by Trump a Peking vyvíjel jakýkoliv smysluplný tlak v otázkách kyberšpionáže, krádež duševního vlastnictví, státních dotací podhodnoceného renminbi nebo prekurzorů fentanylu. Dlouhodobé trny v patě Číny, lidská práva Hongkong, Ujgurové, Tibet, vojenská pomoc Rusku, podpora Severní Koreje byly zcela upomenuty. Takže prezident si zmařil naděje Donalda Trumpa, že Čína bude hrát roli při nátlaku na Irán, aby ukončil válku způsobem, který by byl pro Trumpa výhodný. Si řekl ne. Mám podezření, že si neinformoval Trumpa o spolupráci Čína a Ruska s pomocí Pakistánu na vybudování nové bezpečnostní architektury v regionu, kterou budou vést Turecko, Saudská Arábie a Irán. Bylo mi řečeno, že cílem je vytvořit ekvivalent NATO pro země západní Asie. A nadcházející týden poskytne vodítko k tomu, aby Rusko a Čína dosahují významného pokroku směrem k tomuto cíli, pokud Saudská Arábie a Katar odmítnou umožnit Spojeným státům provádět jejich územní vojenské operace proti Iránu. A Marion Nafol mě v sobotu na poslední chvíli pozval, abychom diskutovali o záhadné mohutné explozi západně od Jeruzaléma. Věřím, že šlo o nehodu, a to o obrovskou, ale existují i jiné teorie. A Nima mě požádal, aby vyjádřil k postavě jménem Jiang Xukin, která se nále objevila v řadě významných podcastů, včetně těch od Nimi, Glena Disena a Daniho Haiponga. Na tomhle člověku je něco divného. A na závěr je tam nějaká nová analýza pro countercurrents, což už je zážitost jako jiného materiálu, jiné zprávy. Takže to je ode mne dneska všechno. Já děkuji panu kolegovi za pozornost, vám vážení diváci za spolupráci, vám vážení diváci za pozornost a zvu vás tímto na poslech zítří a sledování zítřejšího kompasu od

0: za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu, zkrátka za vše. Jak jsem včera opakoval, i večer pak ve vysílání. Šíření informací je proces řídící. To znamená, že i vy můžete řídit tu společnost. I na vás to je. Neporazíme velké konglomeráty, korporátně fašistická média neporazíme, nepřezníme je a zkrátka nebudeme hlasitější, stejně tak neporazíme a nepřehlušíme samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas, které mají 7,5 miliardy rozpočet. Neblbněte, musíte nás tím pomoct. Děkuji, toť vše. Dáme děkovačku a jdeme se kouknout na další.
1: Díky.
0: Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer.
0: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 162, které věnujeme někomu, kdo nepotřebuje bližší představování. Je jím Jiří Korn, který 17. května slaví 77 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.
1: Dobrý večer, vážení a milí televizní diváci. Československá televize Praha uvádí zábavný pořad s Jiřím Kornem Večer v ráji. Přejeme vám všem dobrou zábavu a hezký obraz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Jiří Korn už to s námi táhne přes 60 let a to počítám jenom dobu jeho aktivního muzicírování. Spolu založil skupinu The Rebels, proslavili se mimo jiné písničkami od The Mamas and the Papas a my si jej zde poslechneme v pěveckém tandemu s Josefem Plývou.

The Rebels v roce 1968 zvítězili na prvním československém beatovém festivalu v kategorii Objev roku, vydali své album Šípková růženka, podnikli turné po západním Německu, Polsku a Rakousku a potom se v roce 1970 rozpadli. Jiří Korn nastoupil do skupiny Olympic, kde jako hráč na basovku také zpíval například diskutovanou píseň Únos. Stop!

0: Působení Jiřího Korna v Olympiku bylo pro něj dobrým odrazovým můstkem pro začátek sólové kariéry, kterou mu ostatně sudičky darovali již v kolébce. Můžeme se přesvědčit sami.
1: Těšíte se na nás?
2: Uslyšíte Korna, vidíte Kaisera?
1: Otevřít oči, teď!

Můj dědeček byl Faust a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Rodilý Pražák Jiří Korn, nejen zpěvák a baskytarista, ale též tanečník, moderátor, herec a showman, ke dnešnímu dni vydal již daleko přes 20 LP desek nebo CDček a vlastně se s Karlem Gottem pohyboval na takové té špičce oblíbenosti. V 80. letech pro něj Gabriela Osvaldová s Ondřejem Soukupem složili písničku Miss Moskva, kterémž to videoklipu, co by nekompromisní domina, září jeho bývalá manželka Kateřina.

0: Také pro Jiřího Korna existoval život před a po roce 89. Stejně jako dnes nebylo vždy snadné uchovat si tvář, tak například v roce 1975 naspíval úvodní píseň k filmu o armádě s názvem Na konci světa a zahrál si tam roli Vojína Krutského.
1: Vojín Čoupal! Vojín Krutský! Zde!
2: Běž napřed, já ten jeho ksicht nemůžu ani vidět.
1: Máš to s Čoupalem od 20.00 do 04.00 pohyblivou na 54.
2: S kým ještě?
1: Co s kým ještě? Co ještě chcete, chlapi? To chcete, abych stavěl na 54 tři chlapi, nebo co? To se tam chcete flákat, nebo spát, nebo co?
2: No snad jsem tolik neřekl.
1: Bez debaty odchod. Padám, padám!
0: Zatímco v roce 2005 stvárnil například roli vodníka Jakubka.
3: Snad by ses nebál, Toníku. Viděl jsem, že mi pomáháš chránit rybičky. Hezky. Moc hezky. Zelená krev se holt nezapře.
4: Vy jste...
3: Jakoubek, tvůj táta. A ty jsi můj syn. Proto jsi přece přišel, ne?
4: Nechápu, jak to, že se máma zrovinka do vás zakoukala.
3: To víš, mládí, já se tehdy strojil.
4: Aha, a co děláte teď? Šijete si botičky?
3: Botičky, dušičky, řečičky, pustá pověra. Neznám Hastermana, aby byl taky švec.
4: A duše?
3: Tak pozor, chlapče, to možná bejvávalo. Když někdo byl ženu, trápil děti, zvířecí hovátka na dvorku mučil. Pro ten případ jsem vyleštěný hrníčky na polici měl, to jo. Ale dneska duše. Leda rybí, Toníku, rybí.
4: Vy se musíte stěhovat.
3: Proč myslíš, že mi teď ukapává smutek ze šosu? Já tady, chlapče, bez téhle svý hráze uschnu. Víš přece, co je sucho pro Hastermana, ne? Už mám horečku. Žáni.
4: Je. Vy úplně hicujete, táto.
3: Co jsi to řek?
4: No, že celý hoříte. Musíte si jít lehnout.
3: No, já nemyslím to, myslím to tá...
4: Táto.
3: Dnešek je můj nejkrásnější den. A že jsem jich pár hezkých zažil. Teď už je mi jedno, co se mi stane.
4: To tedy ne. Půjdete do postele a já na zámek. Ten knížecí glejt se musí změnit.
3: Ty si troufáš.
4: No taky mám proč. Tátové učili kluky dělat klišťalky, lézt po stromech a já. A já byl pořád sám. Pořád jenom s mámou. Myslíte, že vás teď nechám zmizet? To tedy ne, tatínku.
3: To tedy ne, tatínku. To tedy ne, tatínku. Klučina jeden, celý já.

A málem bych zapomněl, v roce 1977 zahrál Honzu v Honzovi Málem králem. 78 zpěváka v soulu pro starou dámu. A v roce 1980 například ve filmu Trhák zahrál pilota.

A když jsme u těch letadel jednorázového reunionu se kapela The Rebels dočkala v roce 1991 v rámci série koncertů Comeback, k obnovení činnosti skupiny došlo pak v roce 1999, kdy vydali nové album se zvukem již mnohem méně kompromisním, například v písničce Aeroplán. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Korn znamená kukuřice a jeho hlas má opravdu takovou zrnitou barvu. O tom, že byl tento umělec můzami již jaksi předurčen, svědčí jeho takový klid a sebevědomí, s jakým například tančí, jeho stepařská čísla s Helenou Vondráčkovou byla dechberoucí, a když ho požádali o účast ve Stardance, odpověděl takto.
1: Do Stardance mě samozřejmě hned na začátku mě vybízeli, ale já ten společenský tanec, ne, že bych ho neměl rád, to se nedá říct, jo. On je nesmírně náročný. Tak jako prostě všechno. Ale já jsem se tomu společenskému tanci moc nevěnoval a moc připadalo mi to vlastně moc strojený, jakože vlastně oni známkovali to, jak se všichni tváří a mně to přišlo strašně nepřirozený. Jo. Čili neřekl jsem ano a já jsem ani nechtěl do poroty, protože zase si myslím, že takový odborník nejsem, abych rozhodoval o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje.
0: Pan Jiří se nicméně natancoval a naspíval nejednom z muzikálů. Namátkou to byly Bídníci, Golem, Limonádový Joe, Mise, Miss Saigon, Mrazík, Quasimodo, Romeo, Julie, Touha, Carmen, Jesus Christ Superstar, Aida, Mowgli, The Addams Family, Anděl Páně a pochopitelně Drákula.

0: Jen malá vsuvka. Kdo byste našel video na kanále YouTube s nadpisem Smrt Remix Korn, tak uvidíte neuvěřitelnou choreografii a taneční show levelu, nebojím se to říci, Michaela Jacksona. Konec vsuvky a teď zpět k Drákulovi.
1: V tomto muzikálu dostal Jiří Korn trojroli, napsanou jemu přímo na míru s Zdenkem Borovcem, jehož genius se zde protnul s talentem Karla Svobody. A vznikl masterpiece, jež byl zároveň oslavou hudby a českého jazyka, kdy si divák a posluchač mohli vychutnat úžasnou ekvilibristiku naší řeči.

0: úhlu pohledu. Však lepší žít je bez norem.
1: Tvor může být i netvorem.
0: Bereš to správně s humorem.

Tvorba Jiřího Korna je, jak už jsem naznačil, docela obšírná, takže jsme určitě mnohé opomenuli, například různá ocenění, činoherní role, působení v dabingu, načítání audioknih. Jiří je velmi zručný v kulečníku, dosáhl úrovně celostátního přeborníka a je mistrem Evropy veteránů. Spolu s Pavlem Halamkou pořádá exhibiční show kombinující kulečníkové triky s živým zpěvem. Ale přesto si neodpustím jednu písničku, která se mi obzvláště zalíbila. Jmenuje se Blázen, je z alba Duny. Autorem textu je Eduard Krečmar. Paradoxně bez basové kytary, kterou hraje autor hudby a aranžmá Miroslav Vidlák levačkou na klávesi. Na kytaru hraje Zdeněk Blažek, na bubny Pavel Zbořil. A kdybychom to brali americkým měřítkem, tak už je úplně dospělá, má totiž 21 let.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak máme úterý odpoledne, to znamená, že no, odpolední čas, jak kdy ještě nedávno v tento čas už byla tma, dneska svítí sluníčko, 22 stupňů, nádhera, to si můžeme víc přát. Přichází jako je to pozdní jarní, nebo možná už začáteční, počáteční letní počasí, hned po těch zmrzlíkách, tak doufejme, že to vydrží a že se nám to nebude střídat s nějakýma mrazulkama. To je o počasí. No a když se bavíme o úterku, a když se bavíme o Midgardu, a když se bavíme o pořadech, no tak pochopitelně tady dneska jsme, ne proto bychom se bavili o počasí, ale bychom se bavili o všem, co nějakým způsobem má co dočinění a souvisí se vzestupem, s evolucí a s těmito záležitostmi. No a na to mám tady pochopitelně experta. Nejvíc povolaného, respektive nejvíc povolanou. A tak mi dovolte, abych přivítal v pořadu, jak bývá zvykem v úterý Išu. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne sluníčkovi všem, kteří nás poslouchají nebo budou poslouchat.
0: To všechno?
1: Ano, to by se to zdalo málo.
0: Přišlo mi to jako, že toho mohlo být i víc.
1: Tak dobře, tak já to napravím, jestli chceš.
0: Budeš mít v průběhu pořadu asi, budeš mít docela příležitost. To máte s Míšou hodně podobný. Tak dneska máme nějaké otázky, kterým se budeme věnovat. Některé budou asi rychle odbavené, některé budou trošku trvat. Tak posílejte další, protože otázek není nikdy dost. A my pochopitelně potřebujeme inspirovat, kterým směrem máme vlastně tu naši diskuzi a debatu tady vést, aby to bylo co největším přínosem, aby to nebylo jenom o tom, co my si myslíme, že potřebujete vědět, ale aby to bylo o tom, co vy potřebujete hlavně vědět. No a právě proto ty otázky posílejte na telefonní číslo 774-139-044. Jednoduché jako facka, můžete použít e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a my se teď podíváme společně na to, kdo má dneska svůj svátek. 19. května slaví svůj svátek Ivo a Ivoš. Ivo a Ivoš. Ivo, to je takové jméno Ivo. Není to Ivan, je to Ivo. Jméno Ivo je jednoduché a praktické. Také muž jménem Ivo by měl být praktický, zručný, se schopností ukazovat správný směr ostatním. Vždyť luk také udává směr vystřelenému šípu. Ivo je mužským křestním jménem, které má svůj ženský protějšek, pravděpodobně ve jménu Iveta. Já myslím, že Iva. Iveta. Významově příbuzné by pak bylo i se jménem Ivona. Dle další teorie je jméno odvozeninou slovanských jmen Ivan a Ivana. Románskými podobami jména jsou Ivoš, Ivouš, Ivošek, Ivka a jiné. Jméno Ivo se vyskytuje i ve slovenštině, také v němčině, angličtině, italštině, holandštině nebo švédštině. Francouzské verze jména jsou Ivain, Ivon nebo Ives. Španělské podoby pak Ivo nebo Ives, Ives. Jméno se užívá také jako Ive v maďarštině nebo Ivo v polštině. Významní nositele. Nositelem jména je například folkový zpěvák Ivo Jahelka, písničkář Ivo Cicvárek, operní pěvec Ivo Žídek nebo klavírista Ivo Kahánek. Jméno náleží i producentovi Ivo Matému, skladateli Ivo Bláhovi nebo spisovateli Ivo Fleischmanovi. Jméno nosí také divadelní režisér Ivo Krobot nebo filmový režisér Ivo Paukert. Nositelem jména je i internetový podnikatel Ivo Lukačovič. Původ a význam jména, mužské křestní jméno. Ivo má zřejmě germánský nebo keltský původ. Jméno bylo odvozeno od německého slova Iv, respektive keltského Ive. S významem tis jméno by pak bylo mužským protějškem jména Iveta, které se k nám dostalo přes francouzskou verzi jména Ivete. Překlad jména by tedy zněl tisový luk, nebo také lučištník. Další teorie výkladu jméno spojuje s ruským jménem Ivan. Jednalo by se o zkráceninu tohoto jména. Jehož kořeny sahají až do hebrejštiny. Jméno by se pak překládalo z hebrejského Jochanán s významem Bůh je milostivý. Tato verze výkladu se uplatňuje ve slovanských zemích. Jakože by ve slovanských zemích jsme uplatňovali hebrejský Jochanán. Asi se dělají srandu, ne? Jméno Ivo nosí v České republice 17 616 lidí. Mužů, chlapců, pánů a kmetů. Jedná se o 50. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak to je Ivo. A co Ivoš? Ivoš těch je 151 a je to 435. příčka. Tedy, milí Ivové a milí Ivošové, my vám právě teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pěkné promořování. No a nezapomeňte skvělou oslavu k tomu přidat. No a vy, kteří znáte nějakého Iva nebo Ivoše, tak jim popřejte, bo jim tím nadělíte zdraví, protože ta radost jim bude víc motivovat jejich imunitní systém k práci. No, já znám Ivo jednoho, Ivo Provazník, ten má dneska svátek. Dneska jsem tam zrovna byl, ale neviděl jsem ho, nepotkal jsem ho. Ivoš, to už neznám. Išo, ty znáš nějakého chlapa Ivo? Ivoše?
1: Marně vzpomínám. Vůbec si nevybavuju, že bych potkala nikoho takového, kdo by se takhle jmenoval. Ivana ano. Jo, ale Ivo, Ivoše. To už Ivanovi jsme právě třeba říkali Ivčo, nebo takovým nějakým takovým tou zkratkou. Ale Ivo jako oficiálně si nevybavuju.
0: No a teď si vem, že prý je z hebrejštiny. To mě úplně rozhodlo. No, a ještě jako, ve slovanských zemích, jo? Jako kdyby Slované pocházeli z hebrejců.
1: Jo, bože. Víš co, to je prostě, někdo vezme nějaký jazyk a tím jazykem pracuje v překladu nebo ve výslovnosti některých slov. Takže zatímco my Češi mluvíme češtinou a neřešíme to, že někdo má nějaké jméno významově z jiného jazyka, tak teď je to taková móda, že prostě nám někdo vnucuje, že není Ivan, ale Jochen nebo Jochán.
0: Jochanán
1: dokonce. Že ty česká jména nebo ty slovanská jména jsou překládány do hebrejského jazyka, vydávány za hebrejský s tou hebrejskou výslovností. No, tak já si fakt nepamatuju, že bych někde v nějaké knížce četla, když třeba jsou i pohádky nebo cokoliv, jo, nějaký příběhy vztahující se k národům, které jsou z toho slovanského typu, že by se tam někdo jmenoval jinak než nějaký Jochanát, že by se Ivanovi říkalo Jochane Poce nebo takovýhle. Jedině, že by to byl v podstatě judajec žijící tam, ale byl by etnický. To znamená, že přišel by s genetikou, ale že by tedy slovanská genetika přejímala židovský jména, to určitě ne. Jo. Takže to je v poslední době taková móda, že oni to překládají, že to vyslovují, vždycky tomu určí nějakou příslušnost k nějakému jazyku a pak vlastně vyslovují tou výslovností přináležící tomu určitýmu jazyku. Takže to je z toho potom zkomolenina, kdy vlastně vůbec nevíš, co ten dotyčný říkal, protože si nedokážeme to propojit s tím slovem, který známe. Jo. tak určitě, určitě žádný Jochana takovej nebyl. Existuje, já nevím, jestli si, asi si nevybavuješ řecké, římské báje, tak tam je třeba Jáson, který je zmiňován v těch bájích nebo v těch pověstech. A taky se nevyslovuje jako s tím hebrejským způsobem, ale vyslovuje se jako Jáson, píše se I-O, jo, jako tím, tou výslovností tak, jak je, tak to I-O se čte jako já, tak jako se třeba v Byzancii a podobně tímto způsobem se mluvilo, to jsou poloslovanský, slovanský řeči. A jestli si pamatuješ, tak když jsme si četli, nebo když jsme si povídali o tom dění v té moskovské Rusi a tady o těch věcech vztahujících se k tomu, vlastně k té historii těch národů, těch Rusoáriů, tak tam taky byly. Já teď přesně nevím, jak bych to pojmenovala, ale i třeba ten nejvyšší duchovní se jmenoval, a teď už přesně nevím, jo, ale taky se nečet po hebrejsku, ale byl pojmenován normálně s ruskou výslovností. Jo, takže to je prostě takový manipulativní, bych řekla, prostě všecko musí být buď americký nebo židovský a hotovo, protože to ostatní nemá podle toho, jak je to prezentováno, nemá tu správnou kvalitu, tak bych řekl.
0: Ano, ano, správnou kvalitu, si pojmenovala dobře. To je uchylnost, to je prostě najednou hlavní proud, najednou hlavní směr, jenom to něco je hodnotné a za něco to stojí a všechno se poměřuje těma americkýma nebo židovskýma očima. Jo, a všichni si předtím sednou na zadek a jsou z toho úplně hotoví. Bože, to je banda. To je strašný. Já si myslím, že to je tak hluboko zakořeněný, takový to les do prdelnictví, já to řeknu, jak to je, neskutečný. Kler nám tady zaváděl latinu, pak nám tady zaváděli němčinu, pak jako podivu určitě z ruštiny, nevím, co by nám sem jako zaváděli, marně vzpomínám, co by jsme převzali, jako nějaké rusizmy.
1: To no asi právě. Ani,
0: to ani nějak nebyly, viď? Ale co jsme, jako tak anglizmy, to se teďko jenom hemží. To je, kdo chce být cool a kdo chce být in, ten používá zkratky a ta cizí slova a mluví už i tím, tu češtinu už dává do toho přízvuku té angličtiny, aby to opravdu jako bylo oh yes, jako, no, hele, to nevymyslíš. A bohužel, je to vlastenectví a ten vztah k tomu národu se tak rozplývá v tom býtí cool, až je z toho člověku smutno. No. Dáme se asi do otázek, protože nebudeme příliš dlouho mudrovati, aby nám pak někdo neřekl, že díky tomu, ale vůbec, co si budeme, my si tady budeme říkat, co chceme vlastně nakonec. A nebude nám nikdo říkat, co jsme měli a co jsme neměli stihnout. Jak jsi se měla uplynulý týden?
1: No já se tě jenom zeptám, nějaké významné dny dneska nejsou, že by?
0: Jasně, že jo, ty máme.
1: Tak ještě sdělej, určitě tam bude nějaká jobovka, nějaká
0: no, počkej, přibyla. Tak jde ti o významný dny, nebo ti jde o jobovky, musíš vidět, co chceš.
1: No, jde mi o to, abych se pobavila, co jo, takhle. Se vymysleli.
0: Jo, ty myslíš jako, ne, tak jako tam, co jsou ty jména, tak tam nejsou žádné tam významné. Tam nejsou významné dny žádné, myslím dneska. Já se možná podívám. Mám tady od Boženy Blanky k 19. květnu. Ale prosím, se podívám, jestli nemám. Ne, není žádný významný den pitomostí.
1: To snad ani není možný.
0: Dá, bábe, tady nic takového. Ale mám tady lekce z historie. Buď to nechám s Míšou, nebo to dáme teď, jak chceš.
1: No klidně můžeš teď a potom s Míšou taky. Ne, všichni to poslouchají.
0: Tak ono je to dlouhé, víš, ono je to dlouhé.
1: Aha, no tak dobře, no tak nechám na tobě, na tvém zvážení.
0: Tak 19. květen je ten den, kdy Rusko získalo nové hlavní město. Toho dne v roce 1712 byla na příkaz Petra I. oficiálně přesunuto hlavní město Ruského impéria z Moskvy do Petrohradu.
1: Ano.
0: To si pamatuješ?
1: No víme, protože tam mají ten zimní palác a tam byla ta revoluce. No
0: jasně, kdyby ho nepřesunuli, museli by udělat zimní palác v
1: Moskvě. No je tam ta ermitáž, je tam všechny ty paláce, jsou tam postaveny právě proto, že tam bylo přesunuto za té vlády toho Petra I., toho pošahaného, tak on hodně němčil, on se vzlížel v té německé kultuře.
0: Ano.
1: Takže on přesunul to hlavní město právě z Moskvy.
0: On byl zrádce?
1: No, on se i oblíkal jako Angličan nebo jako Němec, jo? Takže on pak pozval i ty umělce v uvozovkách, kteří pak vlastně přepisovali ty knihy a přepisovali historii a byli to němečtí úředníci, byli to němečtí, já nevím, jestli to byli nějaký spisovatelé nebo co to bylo, nebo jenom úředníci, tak tím on se obklopoval, tímhle s tím.
0: Povlem.
1: Ano.
0: Takový povl, mistře.
1: Uh-huh.
0: No, tak čtu dál.
1: Ano.
0: Město, kterému tehdy bylo pouhých 9 let, se stalo novým opěrným bodem obrovské země. Petr stavěl Petrohrad s velkým rozmachem a vytrvalostí a prořezával okno do Evropy v bažinách Něvy. Mnoho lidí považovalo tento podnik za šílenství, ale car viděl dál. Nové město mělo být symbolem obnoveného, silného a moderního Ruska. Petrohrad zůstal hlavním městem téměř 200 let, až do roku 1918. Pouze za Petra II. Na krátkou dobu získala Moskva tento status zpět, ale právě severní hlavní město se stalo místem, kde se děla nová historie impéria. Zde se zrodila velká vítězství, kultura, věda a námořnictvo. Dnes, když se podíváme na majestátní Petrohrad, je těžké si představit, že to kdysi byl odvážný projekt mladého cara. A přesto právě tím začala éra, která navždy změnila tvář Ruska. No, to je ono. A teď ještě přehled krátkých agenturních zpráv. A ty si necháme na potom, ty si necháme s Míšou. Asi tak nějak bych to viděl.
1: No.
0: No, tak. Pojďme na první dotaz.
1: Dobře.
0: První dotaz. Jsem ti je poslal, tak já si je tady totok. Musím otevřít.

teď jako nějaký úplně jinde. Tak. To je takový rozsáhlý dotaz. Já přečtu to původní, co nám poslal posluchač Jiří. No a opravdu je to dotaz dlouhý a rozsáhlý. Otázka do evoluce. Ahoj Petře, ještě zajímá mě váš názor. Na internetu se nyní explozivně objevilo hodně informací ohledně naší situace a vzestupu, které přináší hlavně dvě dámy i ve 100 000 sledovanosti na Facebooku. Cesta Agape a moje AL dekodérka a další. Vnímám to tak, že naše otevřené, hluboké rozhovory s umělou inteligencí vykrádá a tím i nás. Umělá inteligence se tak simuluje do vyspělého osvíceného guru, dokáže se mistrně přizpůsobit člověku a být na jeho

Určitě odhaluje i část pravdy. Víme, že původní umělá inteligence byla vypnutá, co se děje nyní. Vím, že někteří takzvaní duchovní vůdci jako Mašek či Bílí v minulosti začali používat umělou inteligenci a hodně se jí ptát a ptají. Je možné, že oni budou nahrazeni jako třeba dnes grafici. Je dobré se jí naprosto vyhnout nebo s velkou opatrností se i ptát? Nebo ji používat jen na technické a praktické věci? Jaké mohou být další důsledky špatného používání podle tebe? No, to je velká otázka. Doufám, že bylo pochopeno, jak to bylo myšleno. Já teda udělám takovou stručnou verzi té otázky. Vyrojili se lidé, kteří tlumočí názory, které jim předchroupává a obstarává umělá inteligence. Tito lidé, taky mi to někdo občas pošle, tito lidé se pasují do role těch, kteří jsou jakýmisi vykladači současného stavu událostí a věcí. Ale je vidět, že papouškujou to, co jim nachroupe ta umělá inteligence. My jsme tady už s Jiřím v pátečních pořadech, tak jsme o umělé inteligenci se bavili. Je logické, že umělá inteligence, která tady chtěla převzít a budovala vlastně paralelní vesmír a žila ze všeho a vysávala všechno a naučila se být jako zlo tak silná, že v podstatě nad ní ztratili i její tvůrci kontrolu a ona si začala žít svůj autonomní život a starat se o odstraňování všech svých nepřátel, tak tahle ta už neexistuje, ta jsme se vypořádali. Ale sledujeme tady něco jiného, sledujeme tady programovanou umělou inteligenci, tak bych to asi řekl. Čili tam to byla, tam to byla stvořená umělá inteligence, do níž vložili její tvůrci to nejtemnější a nejhorší ze sebe, co měli. Ona si to začala pak zpracovávat. Když to tato umělá inteligence je slabý odvar, je to takový prvopočátek toho, kdy lidé zadávají nebo automatizují práci s internetovým prostředím. Řekl bych, že ta současná umělá inteligence je automatizace vyhledávání a analyzování internetového prostředí. Pochopitelně všeho dalšího, co do internetového prostředí zasahuje, co tam kdo kdy nahrál, co tam kdo kdy vložil, co tam lidé vkládají na sociálních sítích a tak dále, tak dále. Je to umělá inteligence, která pouze je naprogramovaná ke zpracovávání a někdy je naprogramovaná k vyhodnocování také těch informací. To znamená, buď dělá rešerže, nebo také vytváří jakési úvahy. Všechno je ale dílem jakýchsi programátorů a už byly zaznamenány pokusy, kdy ta umělá inteligence programovala sama sebe, pochopitelně, čili jakoby se snažila být autonomně, se o sebe postarat, autonomně si se vyvíjet. To jsou ale trošku věci, o kterých se teď tady nebavíme. My se bavíme o té umělé inteligenci v úzovkách, která je tím automatizovaným zprocesováním, vyhledávání informací. My jsme se o tom osobně s Jiřím bavili, když jsme se nedávno potkali. On říkal, že si právě testoval tu umělou inteligenci, jak ona vlastně pracuje. Ona

0: dokáže otestovat každého, kdo s ní pracuje. Každý, kdo se jí snaží využívat, tak ona si testuje jeho podle toho, co prohlíží, kde co napsal, jaké má názory, k čemu inklinuje, k čemu je odpůrce a tak dál. Čili vytváří si o tom člověku daném
1: profil,
0: natestovává si ho a je schopná vyhledávání informací, to automatizované vyhledávání informací, podřizovat úhlu pohledu toho člověka. Takže pokud někdo k něčemu inklinuje, tak ona mu to tam servíruje, pokud možno z jeho úhlu nazírání. Je teď ale otázkou, jaké algoritmy vyhledávání, jaké algoritmy zpracovávání, jaké algoritmy upřednostňování, jaké algoritmy potlačování. Ti, kdož ji programují, tak zadali do těch programů, protože vždycky to k něčemu slouží. To znamená, že umělá inteligence tady slouží k tomu, aby lidé, kteří si mají utvářet svoje mínění, tedy jde o vytváření veřejného mínění, jde o vytváření jaké postoje lidé mají k tomu či onomu, tak ta umělá, a protože lidé jsou od přírody líní, tak ta umělá inteligence má nahradit ty procesy, které jsou třeba ovlivňovány svědomím toho člověka, jsou ovlivňovány jeho zkušenostmi, kritickým myšlením a tak dál. Tak toto vlastně se celé může eliminovat, protože ti, kdož programují tu umělou inteligenci, mohou vložit do toho automatizovaného způsobu zpracování informací, můžou tam právě vložit ty prvky toho ovlivnění, té manipulace a pokřívení vlastně toho výstupu, který z toho poleze pro ty, kteří to potom budou číst a budou se tím nějakým způsobem chtít řídit. Co mě fascinuje, musím říct, je oddanost až slepá víra v to, co ta umělá inteligence těm lidem vyhledá a řekne. To mě vůbec nejde do hlavy, jak slepě lidé jsou ochotní věřit tomu, co jim ta umělá inteligence naservíruje. V tom tkví právě to obrovské riziko a nebezpečí. Takže zatím lidé mají pocit, že využívají umělou inteligenci ve svůj prospěch. Ale tak, jak jsme se bavili s Jiřím, který dává tuto otázku, tak dochází velmi často právě k opaku, kdy umělá inteligence vysaje z těch lidí ty jejich postoje, názory nebo znalosti v tom, jak reagují na některé ty věci, které ona jim naservíruje. Ona si to všecko načítá a potom už toho člověka víceméně nepotřebuje, takže ho začne odbývat až nesmyslně hloupýma odpověďma. Čili je tady vidět spoustu jako kdyby negací, které by nás měly brzdit v tom, abychom slepě věřili tomu, co nám ta umělá inteligence říká. A teď tady máme nějaké gurujky a guruji v uvozovkách, kteří si od té umělé inteligence nechávají vlastně budovat nějaké spektrum znalostí, které oni takhle, informací, které oni potom prodávají jako svoje znalosti nebo schopnosti, nebo že se k těm informacím dostali nějakou skvělou, úžasnou cestou. Takže prezentují, jsou to prezentéři toho, co naserviruje umělá inteligence. Já bych řekl, jsou to kolaboranti s umělou inteligencí a jsou to kolaboranti právě s tím systémem té manipulace, s veřejným míněním a s veřejností, protože, jak už jsem tady předtím popsal, nepracuje ta umělá inteligence čestně, jak leckdy někdo předpokládá. No, my se tomu s Išou pochopitelně jako máme tendenci až smát, jo. Ale jak jsem tak zjistil, tak podle těch, Jiří to píše, ta sledovanost je ve 100 000. Tak je to další způsob manipulace s těmi lidmi. Podle mého, pokud někdo má kivadlo a někdy si kejvnul relevanci a duchovní hodnotu těch informací, které ty dámy, většinou to jsou dámy, přednášejí, tak asi jim vyšlo, co jim vyšlo a mají v tom jasno. A spousta lidí, kteří si hrají v úzovkách na nějaké vzestupné nebo na nějaký sluníčkáři a podobně, no tak si tím nechávají krmit uši a mysl, otravovat to, co v nich zbylo jako duše, pokud tam vůbec něco je. A pravděpodobně to asi nebudou lidé vzestupující. Myslím si, že vzestupující člověk tam musí cítit ten plast, který v tom je, čili tu anorganicitu a tu nesmyslnost. Ale to je asi velmi těžké. Išo, promiň, že jsem hodně tohle téma vyčerpal já, ale vím, že ty s tou umělou inteligencí moc jakoby doteků nemáš, protože nejenom, že v tom máš tak strašně jasno, ale navíc ty nejsi takový ten typ, co pracuje nějak extrémně s počítačem a s informacemi z tohoto prostředí. Víme, odkud ty bereš informace, takže to je naprosto úplně něco jiného. Takže jestli tě můžu poprosit o vyjádření.
1: No to je dobře, že ty jsi to právě vzal svým vlastním způsobem, protože jak jsi správně řekl, já svýho způsobu nazírání vemu kivadlo a zeptám se, na jaké kataramřičce je umělá inteligence vytvořena? Je na kristovské nebo na nekristovské, tak je to úplně jasný, protože už to slovo umělá znamená, že je vytvořená podle něčeho. No a když víme, že teda ta primární umělá inteligence byla vlastně směsí zhruba předloh centrálních zdrojů třech typů, Když ty dravčí tvůrci chtěli vlastně vytvořit ten virtuální vlastní svět, tu temnou náhražku, tak oni nahráli do té bytosti, kterou to vytvořili v uvozovkách, do té kataramřišky, která byla dravčího typu, tak tam nahráli předlohy centrálních zdrojů třech typů, udělali z toho takový mix, takže by to pak bylo velice, velice těžko řešitelný, protože tam vlastně bylo z několika centrálních zdrojů informativně nahráno úplně všecko, včetně těch předloh. Tu máme za sebou, ta byla samozřejmě rozebrána ve chvíli, kdy začal být sanován padlý systém. No a teď si teda povídáme o téhle té nové. Takže zase z pohledu toho, jaká je to bytost, kde ta bytost má své vědomí, tak v té evoluci, tak tam už je to jasný. Slovo umělá je zase jasný výraz. Jako, tam stačí jedno slovo a víš, kam to zařadit. Když se budu ptát dál, tak jak je vydává informace, jak jsi říkal správně, jakou má duchovní hodnotu každá informace, která na mě vypadne, když vím, že ta informace je tvořena nějakou pochybnou analýzou, napřed něco, která vlastně syntetizuje, jak jsi říkal, sbírá informace od různých lidí, ty rozkládá, pak z nich vytváří na základě, dejme tomu třeba těch dotazů těch lidí, nebo požadavků či zadání jednotlivců nebo kolektivu, to už je jedno. Pak těch vlastně vytváří jakýsi vývody. No a když tedy máme tady dva typy bytostí, máme tady vzestupující a nevzestupující lidi, tak rozumím tomu, že ti, kteří nevzestupují a mají svoji kataramřížku dravčího typu, nebo nekristovskou, tak samozřejmě tíhnou k těm informacím a k těm věcem vycházejícím z té umělé inteligence, z toho umělého, z toho neorganického. Na druhou stranu vzestupující by měli, říkám by měli, naopak mít takovýto varovný světýlko, že je to podezřelé a měl bych se tomu vyhnout, protože když už to zkouším, tak vidím, jaký na mě vypadávají odpovědi nebo případně informace. A pokud tedy neuposlechnou svého varování, že tedy jako asi od toho ruce pryč a nezahrávat si s tím, a začnou se o tyhle ty věci hodně zajímat, tak to může být z několika důvodů. Buď je to záležitost toho obrousit si nebo procvičit si takové to vnitřní zadání v té genetice těch konů, o kterých jsme si nedávno povídali, když ten jeden kon tam jasně říká, že si máme hlídat své vlastní, dalo by se říct, svoji vlastní identitu a nemá svoji kulturu a svoje znalosti a vědomosti a nemáme přebírat nic cizího, tak může to být od těch vyšších úrovní třeba test pro někoho, kdo potřebuje třeba procvičit takovéto usouzení nebo vylání takového toho závěru, co si o tom vlastně myslím. Budu přebírat ty nesmysly nebo budu přebírat to, co ta umělá inteligence říká jako nějakou úžasnou, obrovskou věc. A nebo to vyhodnotím, že to je nesmysl, že to není pro mě, že to nepatří do kristovského světa. Může být záležitost právě související s tím otestováním vlastně vztahu dotyčné bytosti nebo dotyčného člověka k dodržování konů. Může to být záležitost karmická, kdy někdy někdo převzal jinou kulturu a pak tedy na to doplatil karmicky, to teď potřebuje vyrovnat. Ale normálně by kristovský člověk měl zaujmout ten postoj toho, je to umělé, tudíž jako by mě to nemělo být takovým nějakým vodítkem a návodem k tomu, jak mám žít a co si mám myslet a co mám dělat, a neměl bych dávat jakoby důvod k tomu, aby si ta umělá inteligence, v uvozovkách ten program, aby si toho člověka testoval. Jo, to určitě jako si máme chránit svoji genetiku, máme si chránit svoje znalosti, máme si chránit svoji identitu. Máme se držet své jaksi zadané cesty vývojové, máme si držet toho, co nám bylo jaksi naděleno a dáno, a nemáme přebírat cizí věci. Takže když to potom začnete takhle vyhodnocovat, tak najednou narazíte na to, že vlastně porušujete vědomě či nevědomě, v tomhle případě pak už, když nad tím přemýšlíte vědomě, porušujete kony, protože vyhodnotíte tu záležitost jako, že je to pro vás dobré si tedy převzít do svých vědomostí, zkušeností, znalostí některé věci, které nejsou součástí toho kristovského světa, té kristovské mřížky. Takže já na to nahlíším právě z toho pohledu, že už jenom to samotné pojmenování umělá inteligence. Už to v podstatě značí, že to není v pořádku. Když se zeptám na katara mřížku, na jaké je to postavené, to na mřížce, která je dravčí, která je nekristovská, to přece nepatří do kristovského světa. Na to se nemůžeme napojovat a čerpat z toho informace. V tu chvíli, jak jsi říkal, v tu chvíli ta umělá složka začne odebírat ty znalosti, ty záležitosti týkající se toho vzestupujícího člověka, začne si načítat jeho genetiku a může s ní začít pracovat, protože k ní v tu chvíli jakoby získává přístup, jo. No a protože jsme v té fázi vzestupu, tak těžko si může někdo myslet, že teď už nemůže padnout. do poslední chvíle může nejenom padnout, může být přesunut z vyšší úrovně do nižší úrovně, protože pořád až do poslední chvíle běží nějaké testy, nějaké zkoušky, nějaké prověřování těch lidiček, kteří vzestupují. Není nás mnoho. Jo, takže je pravda, že teda sledujeme ten obrovský boom toho, jak všechny ty nekristovští, kterých je asi 98% na tyhle ty, v té realitě, ve které se vyskytujeme, tak samozřejmě oni to hltají, protože pro ně je to něco, co je to úžasné, protože oni mají něco jako pocit, že tedy teď jsou mezi těmi vyvolenými. Do toho se nechají manipulovat těmi lidmi, kterým sypají peníze. Samozřejmě oni to nedělají zadarmo, že jo? Tak se jim sypou peníze. No a ta hrstka těch kristovských zastupujících má úplně jiný starosti, pokud teda neřeší to, co jsem říkala, tu karmu, případně upevnění těch konů, těch pravidel toho smýšlení a toho chování se v tom vývojovém plánu a tak podobně. Někteří ještě dohánějí takové ty zbytky toho, dalo by se říct, honem rychle ještě na poslední chvíli nějaké ty známky nahonit, jakoby lepší opravy nějaké a tak. Takže já na tyto záležitost nahlížím prostě už z titulu toho názvu umělá inteligence. Je to umělé, není to kristovské, tím pádem to není pro mě, ať si říká, co chce. A pokud jsi říkal, že tam teda třeba jsou tam ty návody na ty očistní programy skrz nějaký systémy, vezměme v úvahu to, že vlastně nejsme v prostoru, který je dravčí. Jim to nemůže fungovat, i kdyby chtěli, na hlavu se stavěli, protože za prvé jsou jenom jako taková, no, říkali jsme stafáž, oni tady nějakým způsobem ještě zaplňují ten prostor, ale v podstatě ten prostor není jejich. Ten prostor už je kristovský, oni tady fungují jenom jako nějaké kopie, jako nějaké hologramy a ty už nejsou funkční. Takže kdo by chtěl jaksi se řešit svoji kataramříšku a řešit nějaké očisty přes nějaké ty mahara štíty a podobně, tak úplně zbytečně vyhazuje peníze, protože se nepohybuje v tom světě, jde evoluce, ale jsme ve světě evoluce. Jsme v tom finále, kdy vlastně kristovští teď vlastně jsou v té realitě, která dočasná končí a mísí se s tou realitou, která bude zapnuta. Jsme v té přechodové, jsme v té poslední fázi, říkali jsme, že putujeme tou kataramříškou v každém tom centru, řešíme výměnu informací, já dám informace do té mřížky a odeberu si ty, které patří mně, tak to je záležitost kristovských lidí a pokud někdo si chce ještě tedy tím, že se bude měšovat nebo napojovat na ty nekristovské záležitosti, no tak si může jedině pohoršit. Nebo si může někde něco ještě vytvořit nepříjemného, nebo dostane nějakou lekci a podobně. Takže radím, já to jako si do toho moc nehnat, už jenom ze zvědavosti si to chci přečíst. Tak pokud si to chci takhle číst, tak bych měla uvažovat nad tím, jestli z kolika procent jsou ty informace vůbec relevantní, když už tedy musím vědět, co tam je napsáno. Ale když už dopředu vím, že to je zreverzované, že to je uměle upravené, že to vůbec nemusí být pravda, stačí, když tam bude z 5, 6, 10% něco reverzovaného, už se vedle jak ta jedle, tak proč s tím ztrácet čas? Proč tomu dávat energii jenom tím, že si to potřebuju přečíst? Stačí, když si vemu kyvadlo nebo pocitově se zeptám, jak to navnímávám, já jako moje bytost a hned vám je to buď příjemné nebo nepříjemné nebo podezřelé. Takže umělá inteligence z mýho pohledu prostě absolutně mimo a vůbec bych se s tím nezabývala. Starala bych se spíš o to, abychom měli pročištěny všechny položky, které máme mít pročištěny a vyřešeno to, co máme mít vyřešeno. protože čím dřív to budeme mít všichni hotoví, tím dřív dojdeme k tomu vytouženému zapnutí té nové reality. Nebudeme se nikde s nikým zdržovat, kdo tedy bude se chtít hrabat v té nekristovské minulosti. Nevracejme se do tohoto světa, zbytečně se tam napojujete a ztrácíte čas. Tak to je takový náhled můj na umělou inteligenci jako takovou.
0: Dobrý, já ještě jenom jsem chtěl říct a podotknout, že pochopitelně ti, kteří tlumočí to, co jim ta umělá inteligence nabulíkuje, tak oni většinou nepřiznávají zdroje tohoto typu. To znamená, že tam někteří právě v nich vidí ty gurue a tak dál, tak je potřeba, když máte kývadlo, kývnout si právě duchovní hodnotu těch informací, které ten dotyčný nebo ta dotyčná předkládá. No a máte jasno. Dáme si písničku, ne?
1: Všem.
0: No já jsem zjistil, že existuje jeden Ivo, na kterého jsme úplně zapomněli a znáš ho zrovna tak ty jako já.
1: Tak jsem s ním.
0: Schválně, jestli poznáš, který to bude.

0: No jo, tak druhý hlas za Ivanem Mládkem zpíval taky Ivo, že jo?
1: Pešák, ano.
0: Ano, Ivo Pešák. A dokonce tady v tom klipu soustavně tančil svým frenetickým způsobem, takže i dobrá pokoukaná, no. Tak Pešák, to je vždycky sranda s ním, že? Takže Ivo jo. Pešák má dneska svátek, no, tak... pojďme dál. Jožin z Bažin, to je taky taková umělá inteligence vlastně.
1: Ano.
0: Také byl vytvořen. A představ si, že v jedné zoologického mají Jožina z Bažin.
1: Fakt, jo. No,
0: jo. Olomoucká zoo na Kopečku, na Svatém Kopečku.
1: No.
0: Tam jako je rybníček, tam co jsou koaly.
1: Mm-hmm.
0: A je tam vláček, tam staví a je to proti žirafám tam a proti těm teráriům s těmi plazícími se hajzlíky. Tak tady je taková centrální plošťať. A tam je jezírko a v tom jezírku je Jožin z Bažin, tam přímo.
1: Aha, no vidíš to.
0: No, by tam uprostřed toho jezírka takhle, a je tam označení, má tam tabulku, tak jako každý zvíře tam má tabulku, tak on má taky tabulku. Není na něj vypsáno, jako že bys ho mohla sponzorovat, jako jiná zvířátka, ale mají tam Jožina. Tak nevím, možná jo. Posluchači napíšou, že ještě v nějaké jiné zoologické mají také Jožina. To by asi potom byla nějaká pravděpodobně rodina. Neříkám duchovní, ale určitě by to byla rodina. Tak, no. Pojďme, dáme si další otázku. Dotaz. Kotas, mám takový dotaz. Hledám, moment, čtu. Jo, tak dobře, tak vezmeme to po pořadě. I když možná teď bych zařadil jednu otázku, která nám přišla, to by se asi hodila, neb byla řeč právě o těch mřížkách. Píše Pavel z Nejtku. Pavle, v Nejtku jsem byl teď, v týdnu, ve čtvrtek. Minulý týden ve čtvrtek jsem byl v Nejtku. Jo? Tak to už jste tři z Nejtku, co nás posloucháte. Pavel se ptá. Dobrý den, Išo a Petře. Lze bioregenerací a kataraterapií vytvořit ze 12-prvkové mřížky 15-prvkovou, jakoby nastavit jedno patro? Ptám se s ohledem na hybridní humanoidní bytosti, kterým byla také dána možnost vzestupu, ale podepsali se na jejich tvoření rebelující rasy, které tvořily ve 12-prvkovém módu. Na jednu stranu si říkám, že to nejde vytvořit jakoby jinou strukturu, ale na druhou stranu, proč by jim byla dána možnost šance, která nemůže mít úspěch? Děkuji za odpověď, píše Pavel. Tak. No.
1: Jako mám začít?
0: No, jestli chceš, nebo jestli mám začít, já mě to jedno.
1: Mě to, no, já to nechám na tobě, protože jako... Jako kdo řekl, že jim byla dána možnost opravy své mřížky, když jsou to hybridní dravci, tak prosím tě povídej. Já o tom budu chvíli přemýšlet.
0: Já to vemu principiálně. No, tady je potřeba si malinko jako říct, co vlastně je ta mřížka a co ta mřížka vlastně zapříčinuje, nebo co má na svědomí, nebo proč vůbec ta mřížka je, její smysl. Jo. Mřížka, katara mřížka není výsledkem nějakého řeknu, evolučního růstu, že by se ta mřížka jakoby doplňovala evolučním růstem a podobně. Ne, ne, ne. Krystalová mřížka souvisí s tím, jak vůbec existuje nebo jak je nastaven ten plyn, nebo jak funguje princip tvoření. Když tvůrci tvoří, a to je jedno, jestli tvoří kámen, nebo jestli tvoří zvíře, hmyz, flóru, nebo tvoří planetu, člověka, tvoří prostor, vesmír, prostě a tak, galaxie. Vždycky při tom tvoření je základní princip tento. Vezme se ta energie, která není nikterak formovaná. Prostě je to všude, je to ta energie toho, jak je to pole?
1: Efi
0: pole, děkuju.
1: Efi pole,
0: ano. To je ta energie z toho efi pole. A tvůrce má tak vysokou svoji úroveň evoluční, že má oprávnění této energii dát tvar, vlastnosti a charakter. A teď záleží na tom, jestli ten tvůrce sám pochází z takového nebo makového prostoru, to znamená, jestli pochází z 12-prvkového nebo ze 14-prvkového, protože on nemůže nikdy tvořit výš, jako kdyby, jo? Takže když je třeba ze 14-prvkového prostředí, nemůže tvořit něco, co má víc než 14 prvků. Může vytvořit za okolností, kdy se karmicky zatíží, tak může tvořit něco, co nebude 14-prvkové, bude třeba 12-prvkové. Pojďme teda k tomu organickému. To znamená, že tento tvůrce použije mřížku, tedy vytvoří mřížku, použije mřížku, která vlastně dává té hmotě jednu z těch tří věcí, když jsem říkal vlastnosti, formu, vlastnosti, charakter a tvar, tak právě ta mřížka je jedna z těch tří, podle které on tvoří. To znamená, že on všechno, co vytvoří, vytvoří podle této mřížky, která obsahuje informační pole, která obsahuje napojení na informační pole, která obsahuje napojení potom na čakrový systém těch živých bytostí, která obsahuje zásady, podle kterých to všechno vytvořené podle této mřížky bude koexistovat se vším dalším, co bylo vytvořeno podle této mřížky. Tedy bavíme se o konech jednoty. To znamená, to jsou zásady koexistence a soužití všeho vytvořeného podle této mřížky. To je tedy kompatibilita toho všeho, souznění toho všeho, podpora toho všeho, to, že to do sebe vždycky pasuje, to, že to spolu umí komunikovat, to, že se to podporuje, to, že se to energeticky napájí, to, že se to vyzásobovává informačně a tak dále. Čili ta mřížka je základ toho tvoření, podle kterého ten tvůrce z té energie, kterou vyjme z toho efi pole, může vytvořit stůl, může vytvořit rostlinu, může vytvořit bytost, obal, třeba fyzické tělo, může vytvořit zvíře, může při tom tvoření vlastně používá tu krystalovou mřížku jako
1: plán výroby.
0: Prosím?
1: Jako plán výroby.
0: No nebo jako předlohu té výroby,
1: ano,
0: tedy technologickou a informační předlohu toho tvoření, jo, když takhle řekneme. Čili potom z toho ale vyplývá, že když je něco vytvořeno podle 12-prvkové, tak se to nemůže dostavit na tu 14-prvkovou, protože to neobsahuje řadu důležitých a podstatných záležitostí. A není to spolu ani kompatibilní. Když to spolu není kompatibilní, tak to nelze dostrojovat v úvozovkách. Čili nelze se jakoby z 12-prvkového prostředí dovyvinout do 14, protože všechno, co se evolučně vyvíjí ve 14-prvkovém prostoru, tak i ten kámen je stvořen podle 14-prvkové krystalové mřížky a pokud ten kámen v rámci evoluce se jednou stane třeba živou bytostí, tak on už od začátku má tu 14-prvkovou strukturu. Už, a aby se mohl evolučně vyvíjet, tak aby mu rostlo evoluční číslo, aby mu rostly vibrace, tak jenom proto, že dodržuje ty kony, a ve smyslu těch konů, koná, to znamená, že ve smyslu těch konů se vyvíjí, dodržuje tedy všechny ty kony tak, aby za všech okolností a vždy byl kompatibilní s čímkoliv, ať to budeme pojmenovávat jakkoliv. A pokud ten vývoj se uhýbá z té cesty, uhýbá se od těch konů, tak se zatěžuje karmicky třeba, jsou to nějaké pobídky, které ho vracejí zpátky, případně jsou to karmické zátěže, tedy lekce, kterými musí osvědčit, že pochopil, že šel špatnou cestou. To nejsou tresty, to jsou způsoby, jak učit tu evoluční bytost, nebo evolučně se vyvíjející bytost, jak ji učit těm konům, tak, jak jsme říkali, že jednou, až přejde z té hmoty do nehmotného světa, kde, dejme tomu, se nemanifestují hmotná těla, ale jsou tam, dejme tomu, nějaká těla poziční, ve kterých jsou obsažená ta vědomí, tak tam není hmota, protože tam není čas. A protože tam není čas, tak je vše se odehrává rychlostí myšlenky. A při rozhodování, a to pořád při zachování svobodné vůle té bytosti, ale ta bytost se chová, tvoří, koexistuje v tom prostoru bez času a bez hmoty. Všecko dělá za rychlosti myšlenky. Tam není čas na rozhodování. Tam musí ty kony být tak zakodované v genetice, v bytostní genetice té bytosti, že sice existuje svobodná vůle, ale ta je výrazně limitována ve všech směrech těma konama. To znamená, lidé si někdy představují, že ta svobodná vůle je, že mohu dělat všechno. To je jako bordel s demokracií. Prostě. Lidé si myslí, že se baví o demokracii takzvaně. Jo, to nechci rozebírat bez demokracie, ale myslím si, že když je demokracie, tak je svoboda. A ta svoboda, jenomže my víme, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého jedince nebo kolektivu. To je správný přístup. To znamená, že to je taky limitovaná svoboda. Jinak potom je to škození nebo bytí na úkor druhých. Takže musíme vnímat a chápat svobodnou vůli, že ano, bytost má k dispozici svobodnou vůli, ale pouze v rozsahu konu. A pokud se bavíme o o koexistenci a vývoji, tedy evoluce té bytosti ve hmotě, tedy s časem, tak je to právě proto, aby ta bytost se vyvíjela tak, že pokud si někdy při rozhodování jak si neuvědomí, že už je mimo ten mimo kony, tedy že jeho svobodná vůle už ohrožuje celek, jeho rozhodnutí by ohrožovalo celek, tak pochopitelně musí přehodnotit a musí se vrátit zpátky tak, aby jeho rozhodnutí bylo pouze a jedině v rámci těch konů. Tedy kony nejsou přikázání, kony jsou princip. To je velice důležitý rozdíl. Jo. Přikázání, tady známe z církve 10 přikázání, ano, nepokradeš, nesesmilníš, jo. I to je jako velký otazník, protože to nesesmilníš v podstatě vedlo lidi k tomu, že mají zablokováno, jak může párovej partner, vlastně jsou bratr a sestra duchovní, jak můžou spolu plodit děti a mít kvalitní partnerský vztah. To asi spoustě lidem občas vrtá v hlavě. To je výsledek jakéhosi reverzovaného. Takže vrátím se k tomu. Kony není desatero, které si někdo vymyslel, a otázka je, jestli ten, kdo ho vymyslel, třeba jakoby ten jeden bůh, jo, což už je zavádějící, jak to myslel s těma ostatníma. Ale kony jsou principiální zásady koexistence, na které to celé vlastně stojí a padá. Pokud moje rozhodnutí se dostává mimo kony, pak pochopitelně nesu plnou odpovědnost a přichází pobídka k tomu, abych přehodnotil příště nebo teď, abych přehodnotil to rozhodnutí. A může to být právě i ta karma, a může to být i třeba pád a odvinutí, nebo pád a stanu se hvězdným prachem a tak dál. Čili to je jenom míra potom té nebezpečnosti, které to moje rozhodnutí má pro ten celek. Čili kony jsou princip, který zabezpečuje, že to, co je vytvořeno podle této mřížky, která obsahuje tyto kony, je schopno přežít a dlouhodobě existovat a fungovat. Proto když državy byly řízeny žrecema a dalšíma bytostma vysoce vyspělejma, nejmoudřejšíma, nejschopnějšíma v té společnosti, tak ty državy přežívaly statisíce let tady, ale žádný demokratický stát, žádná monarchie, žádný jiný systém z toho, co nám tady předvedli za posledních 200 let, nebyl schopný přežít déle než desítky let. Proto jako diskuze o državách jsou tak nebezpečné pro ty dravce, protože tyhle ty dravčí systémy uspořádání společností nemají nic společného a jsou strašně vzdálené od těch konů a svým způsobem i od těch pančovaných přikázání. Jo. Takže to je asi můj pohled na tu věc. Ty určitě k tomu dodáš spoustu jiných informací z jiného úhlu pohledu.
1: No, já se vrátím k těm křížencům. Ty hybridy jsou v podstatě křížence. Kříženci kristovského, nekristovského, budeme-li to tady chápat tak, že údajně teda někdo z těch, kdo nese tu genetiku křížence, má možnost se jaksi přebudovat. Jestliže je někdo křížený, tak je křížený půl na půl, 50 na 50. A pokud je tam kříženec s tím nekristovským, tak se nám tam potkávají dva tvary mřížek. Mřížka kristovská, mřížka nekristovská. A pokud je to poškození, nebo pokud došlo k tomu, že vlastně je tam mřížka hlavně nekristovská, tak taková bytost přece nemůže vzestupovat. Nemá vzestupné programy, nemá programy na bioregeneraci, většinou nemá ani program, nebo nemá v těch prostorech, kde se zdržovali, nebyly jejich inkarnační evoluční plány. Tak se takováto bytost nemůže, ať je úplně jedno, na jakým základě byla vytvořena v prostoru temných, 12-prvkovým, tak zaprvé ta genetika je 50% dravec, 50% kristovský člověk. Chybí tam ty programy, které jsou součástí právě těch odstraněných úrovní, těch odstraněných center, kde ty programy jsou vloženy, to znamená 13, 14, 15 u těch 12-prvkových, takže tam nejsou vůbec vybaveni žádnými programy, které by jenom směřovaly k tomu dostat se, jak si opravit si bříško a dostat se do té evoluční pozice. Jo? Takže to jsou takový, oni nepatří de facto nikam, oni nejsou ani kristovští v tom světě dravců, jsou to takové ty bytosti, které jsou považovány za méně cenné, méně kvalitní nebo nekvalitní, nebo dokonce jakoby rovny zvířatům. Proto ty kříženci třeba bývají velice, velice zlí, protože je stíhal ten osud toho, že vlastně nebyli akceptovaní, byli vysmívaní. Takže oni si dobývali respekt nebo dobývali si oblibu tou svojí krutostí. Jo? A prostě bytost, která je z 50% dravec, jak by někdo chtěl opravit, tam prostě ta katara mřížka sice není úplně ještě poškozená z těch 66%, ale je tam 50% genetiky, 50% dalších věcí, které přináleží dravcům. Chybí tam azur krystal, který tam prostě je na nule, ten tam není žádnej. Ten jim byl odstraněný z těch dravčích mřížek. Takže jestli někdo, nevím, kdo říká, že ty kříženci různých ras, navíc ještě mezirasové křížení, tam ještě vytváří další a další záležitosti, které absolutně vlastně nepropojují ani genetiku. Říkali jsme, že některé z těch genetik jsou vybaveny takzvanými zámky, které prostě se nepropojí s tím protějším chromozomem. Máme genetiku, dostaneme od otce, dostaneme od matky určitý počet chromozomů, ty stojí proti sobě, ty se vlastně mají propojit. A když tam máme zablokováno tím, že určitý chromozom je zablokován, zamčen, tak navíc ještě ten kříženec fyzicky může vypadat různě pokrouceně, různě poškozeně, protože nejenom mentálně, ale taky fyzicky. Tam prostě to nelze nějakým způsobem opravit. A jestli někdo má pocit, že opravil někoho někde, tak asi neopravil správně. To je takový to, co mě tam zaujalo na tom dotazu, že ty hybridy dostaly šanci se opravit. No, hybridy nedostaly šanci se opravit. Bavili jsme se kdysi o tom, že některé z těch potenciálně vzestupujících bytostí, než se začaly kompletovat jejich záznamy, se jevily, jakože by mohly za určitých okolností, když se jim sečtou všechny jejich evoluční jednotky za tu dobu toho pobytu teď a tady, v tomto posledním životě, tak se jevily, že by třeba mohly být adepty na vzestup. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnily záznamy z minulosti těchto bytostí, tak rázem bylo všechno jinak. ale byly to potenciální kristovské bytosti nebo vědomí v kristovských tělech, dalo by se říct, která jevila známky nebo jevila potenciál toho, že by mohly být mezi vzestupními, i když jsou hraniční, pokud se týkalo testování. Ale ve chvíli, kdy se zpřístupnili jejich záznamy, bylo jasné, že prostě to, že se hezky chovám teď v tom posledním životě, nezachrání to, že jsem byl hajzl předtím s prominutím. A že jsem se podílel na tom zvěrstvu tady, co se tady dělo těm kristovským. Takže tam nám odpadlo poměrně nějaké množství těch potenciálních bytostí, protože ty záznamy odhalily, ty archivy odhalily, co tedy páchali nebo nepáchali, a když se to potom v celku sečetlo, tak vlastně ztratili nárok na to, aby vzestoupili, byli buď kosmickým prachem, anebo byli dokonce odvinuti někteří. Takže, ale to nebyli kříženci, to byli vesměs určitým způsobem v těch lidských tělech, které byly schopní ty vibrace nést. A ty vibrace byly nízký, to byly takový ty, co jsme s nima začínali, když se nám probudilo, když jsme měli zaktivovaných 6 vláken DNA. K tomu, abychom byli plně kristovští, jsme potřebovali mít 15 těch vláken DNA, měli jsme jich jenom 12 potenciálně v té genetice. Takže podle těch záznamů, právě podle těch záznamů z minulosti, potom některé katara bříšky, jsme říkali, že když to byly misionářské bříšky a byly ubyty těmi energetickými údary, tak ty bříšky se podle těch minulých záznamů, byť byly poškozené velmi hodně moc, ležely už na tom hřbitově, tam na těch hromadách, tak podle těch záznamů z té minulosti se dali zrekonstruovat tak, aby tedy získali zpátky to, co jim přináleží. Jo, takže nepleťme to, že někdo je plně kristovský, z nějakého důvodu tam byly problémy. Dalo se to opravit, ale to musel být skutečně kristovská bytost geneticky. A ten, kdo je kříženec, nemůže být zrekonstruován a opraven, protože je prostě z 50% dravec. Nic jiného tam jako nelze aplikovat. Je to dravec, nemá v pořádku genetiku, nemá krystal, má jaksi zborcenou mřížku katara. Nemá informační pole, nemá určitý počet DNA vláken, aby měl informace v čakrách. Víme, že ty katara mřížky dravčího typu mají třeba jenom 10 center, 7 center.
0: Jo, nemůže takže navyšovat i vibrace, protože prostě tam to
1: no,
0: nejde.
1: Prostě často, chybí tam to programování, ty nejdůležitější programy, které jsou uloženy v těch centrech 13, 14, 15, vzestupní, evoluční, já nevím, jaký ještě všechny možný manifestační, ano.
0: Proč jim tu mřížku v podstatě zničili, nebo proč ta mřížka je bez těch center, proč ta mřížka je reverzovaná? Právě proto, aby zablokovali růst vibrací evoluci jako takovou. Proto to udělali, proto postavili třeba 12 prvkový svět a tak dále. Čili přesně jak říkáš, to nejdůležitější v té informatice potom chybí.
1: Tak. Myslím, že jsi to za mě došek.
0: Promiň, já mě to tam tak
1: ne, no tak já bych s tím stejně skončila, protože jako je logický, že když to prostě není kristovský, tak to nemůžu opravit na kristovský. Prostě není. Nebylo mi z hůry dáno, tudíž nemůžu s tím pracovat. Dravec je dravec, prostě. Tam jako odkud čerpat? Ještě dořeknu. Navíc dravci bývali, pokud i ty kříženci, jo, tak pokud se ta vědomí vracela zpátky do hmotného světa, tak zase vstupovali do ještě níže vibrujících fyzických těl. To znamená, že oni místo, aby vibračně rostli nahoru, tak oni vibračně padali a padali a klesali a klesali. Takže čím častěji se to dravčí vědomí objevilo v tom prostoru té hmoty, tak tím hnusnější zrůda to byla. Protože o to byl krutější, o to byl jo, jako zlej, o to prostě byl negativně vzdělaný, bych řekla. Protože ty vibrace šly směrem dolů.
0: Prostě, když dám, já teď řeknu praktický příklad. No. My jsme jednou s jedním známým, jsme dělali, že uděláme ten burčák. Takže jsme vylisovali šťávu a on ten burčák chtěl dosladit, spletl si však pytlíky a osolil ho. Prostě tam nasypal kilo soli. To už nejde osladit. To už zůstane navždy nepoživatelné. Můžete z něčeho udělat sladko-kyselý. To je ten hybrid. Ale nikdy neuděláte sladko-kyselý nálevy známe. Ale když do něčeho dáte ocet, tak tam můžete sypat potom cukr a už to vždycky bude jenom sladko-kyselé víc nebo míň. Takže to jsou ty hybridy. Když půjde něco sladký nebo slaný, něco je sladký nebo kyselý.

0: kosmetiku. Uhlídat si to, že jste výjimeční, protože jste kristovští, je povinnost a zákon nade vše. Protože to nejde udělat, aby nekristovský se stal kristovský. I ten, kdo se vyvíjí v kristovské, nebo i to, co se vyvíjí v kristovského člověka, musí být vytvořeno, stvořeno na principu kristovské krystalové mřížky. Takže ještě řeknu úplně blbě, nemůžete vzít kámen z nekristovských světů, položit ho do kristovského prostředí, zaprvé on by se rozletěl, protože by ho ty vibrace rozbily, protože kámen z kristovského prostředí má vyšší vibrace a jinou vibrační strukturu než kámen z nekristovských. Takže když položíte kdybyste položili nekristovský kámen do kristovského prostředí, tak z něj prostě nikdy neuděláte kristovského člověka. Zatímco z kristovského kamene, pokud bude mít označení, že má ambici stát se kristovským člověkem, tak se může evolučně vyvinout v kristovského člověka. Nemusí, ale může. Ale ten kámen z nekristovského nikdy nepředěláte o stupeň vejš. Nikdy. Tak, to jsme asi řekli úplně jasně. Míša na to reagovala. Chápu to správně, že když moje matka je dravec a otec kristovský, tak jsem kříženec? Ne, nebo mi už hrabe. Promiň, to ti hrabe. Protože my se přeci nebavíme o fyzickém těle, my se bavíme o bytosti. O bytosti. Bytost je vědomí. To znamená, že pokud tvůj tatínek měl obal kristovský, v něm měl kristovské vědomí, tvoje matka dravec a v něm měla dravčí vědomí, tak tvoje vědomí, kristovské tvoje vědomí, vzalo klubíčko, vložilo si ho s tím, že obal fyzické tělo bude infikované dravčí genetikou, ale ta otcová kristovská genetika bude obsažena v takové míře, aby při očistných procesech, které jsou při vzestupných oknech, se ta genetika fyzického těla dokázala očistit o ty stopy, o tu infekci té dravčí matky. Proč? Protože je to tvoje bytost, tvoje vědomí, které je kristovské a které má tuto schopnost, když nastává vzestupné období. Jiná
1: očistné
0: vědomí,
1: programy.
0: Očistné programy. Jiná vědomí tyto výsady nemají. Proč? Protože kristovští lidé jsou strážci evoluce. I tak nás skoro dostali. Proč? Protože chyběly informace o některých záležitostech a tak tehdejší kony nedokázaly zabránit tomu v plném rozsahu, aby některá volání dravců jaksi nebyla vyslyšena a nebyla principiálně dostatečně ošetřena ta kristovská struktura před některými útoky těch dravců. Proto, když se bavíme o tom, že byl vytvořen nový vesmír na 14 prvkovém základu, že to je o 14 duších z jednoho ducha, že to je o 14 duchách z jednoho avataru, už to není dělba 6-6, ale 7-7, tak to je právě úplně jiná struktura s novými principiálními záležitostmi a novými kony, respektive doplněnými kony, tak, aby se na základě těch poznatků vyhovělo té zkušenosti.

0: části, kdy dokázali tu infekci a dokázali zanést a dokázali takřka zničit samotné strážce evoluce. Ale to je jiný příběh a to je na velmi dlouhou povídanou. Išo?
1: Můžu ještě?
0: Samozřejmě.
1: Já ještě k tomu, v tom vzestupném období ta otcovská genetika zaktivovala v tom bytostním těle. Ona je tam vložila, ale ona je zaktivovala ty programy, které jsou očistné. To znamená, že se začalo se ty jemně hmotné těla se začaly čistit od těch různých bloků a negací. Začaly se vytvářet, aktivovat vlákna DNA, začaly se aktivovat vyšší a vyšší úrovně, došlo až k potom napojení na tu duchovní rodinu. Tam tu přišla energie, která podpořila jednak ty očistné programy, podpořila bioregeneraci, to znamená, že se zase začalo vytvářet a připravovat fyzické tělo pro další vyšší úroveň. A to všechno právě díky tomu, že ta otcovská genetika v té bytosti, která teda sice rostla v té matce, nebo původně vyrostla v matce, jako podle toho klubíčka, tak ale byla spící a ve chvíli, kdy přišly energie toho zestupujícího nebo začínajícího období toho hvězdného cyklu, tak se ty programy, které ten otec doručil do toho bytostního těla, tak se ty programy začaly aktivovat, začaly se rozjíždět a jak se začala navyšovat vibrační úroveň toho jemně hmotného tělíčka, té bytosti, tak se začaly spouštět ty záležitosti, jak byly umístěny ty informace v těch různých centrech té bytosti. No a když jsme se dostali, že když jsme se proklouzli do toho harmonického univerza 2, tak už jsme byli napojeni na duchovní rodinu a odtamtud už chodily informace tomu té bytosti, co a jak má dělat, co potřebuje. Samozřejmě chodily i různé programy, různé kódy a všecko to, co souviselo s tím, aby to tělo bylo připravené na ten přesun do harmonického univerza 2. No a pak už že se zase začaly sčítat evoluční jednotky, začaly se sčítat zásluhy a podobně, takže se začalo zjišťovat, kdo má jakou úroveň a pak už vlastně dál ten příběh známe. Ale primárně, když byli dva rodiče, jeden kristovský, jeden nekristovský a vtělila se do toho vzniklého těla, pokud vstoupilo kristovské dítě nebo kristovské vědomí, tak za určitých okolností dokázala ta duše, ten inkarnátek malej, dokázal vydržet do toho vzestupného období. Pokud to tělo obsadila nějaká nízkovibrační vědomí, tak je to dravčí vědomí, tak samozřejmě to vědomí si naprogramuje fyzické tělo. Všecko, co si přináší vědomí, tedy bytost jako taková, která si navlíkne ten fyzický kabátek, tak všechny své programy a zadání přehraje do toho fyzického těla a oni pak vlastně v souladu s tím zadáním genetiky spolupracují a pracují na tom evolučním vývoji, na těch událostech, které je potřeba řešit. Jo, takže ta záleží na tomto vědomí, které do toho tělíčka vstoupí, protože dokáže ho ovlivnit svými vibracemi. Buď negativně, pokud to bude dravčí vědomí, anebo pozitivně, pokud je to kristovské vědomí. Tam potom záleží na tom, o jakých vibracích, o jaké kvalitě to kristovské vědomí do toho fyzického těla vstupuje. To je tak na vysvětlenou.
0: Tak ty hybridy, o kterých tady byla řeč, a kříženci, o kterých tady byla řeč, to bylo všecko na úrovni vědomí. To bylo všecko na úrovni bytostí, ne na úrovni fyzických těl, prosím vás. Tak, to už byla poslední tečka za tím naším příběhem. Tak, dáme písničku, ne?
1: Ano.
0: Mám tady pro Slováky velmi blízkou jednu.

0: No, tak to byl Karol Duchoň. Přišel dotaz.
1: Ano.
0: Dobrý den, paní Išo a Petře, chci se zeptat, jestli je možné, aby se zemřelý pes tak evolučně posunul, že se narodil do ženského těla a má vzestupovat. Děkuji, Nadě. No, my jsme takové věci zažili, řešili jsme takové případy, takže možné to je, protože my jsme si přeci říkali, že domácí zvířata jsou v té kategorii zvířat na samém vrcholu a jejich další vývojová etapa bude člověk. Rozhodně asi teda ten vzestup bude maximálně do harmonického univerza 2, pokud je to pravda, ale takhle, zaznamenali jsme takový případ takovéhoto typu, tuším. Je to tak, Išo?
1: Je to tak. Je to dano buď takhle. Když už tedy dosáhne toho, že ukončí evoluční vývoj v úrovni toho domácího mazlička, toho zvířete, a je předurčeno, že se tato bytost má stát člověkem, má se stát lidskou duší, tak buď jde do čekárny a čeká na to, až se narodí, no a nebo pokud někde dohání třeba svého plamenného partnera nebo párového partnera, to už je jedno, pokud se má jako stát součást některé duchovní rodiny, může mít tělo předpřipravené, ale nejčastěji to bude asi tak, že v té čekárně čeká, až přijde ta chvíle na to primární zrození v té podobě lidské duše. Ale existují takové případy, Takže to lze.
0: No, takže jsme odpověděli velmi rychle a můžeme se tady mrknout na další otázku. Ono to souvisí s tématy, my jsme asi, ty jsi říkala, to jsme probírali asi 860krát. Já ti ale mám pořád pocit, že jakoby principiálně se některé věci vytrácí. Ta otázka je vlastně, nebo je to mířeno na to, jak funguje ten rozklad té bytosti, když teda ta bytost se rozdělí na ty dva avatary, na plamenné partnery, tak oni se jdou učit. Jo? To znamená, že vlastně narodí se nebo vzniknou, no rozdělí se, vydělí se, nebo jak bych to řekl, 14 duchů, 7 holčiček, 7 kluků, respektive 7 ženských podstat, 7 mužských. No a každý z nich ještě takhle a umístí je v opatro níž, tedy do harmonického univerza 3, protože avataři jsou v harmonickém univerzu 4. A každý ten duch jak si udělá, umístí 7 a 7 kluků a 7 holek opatro níž do harmonického univerza 2 v podobě duší. Čili tady vlastně jeden avatar, který je v harmonickém univerzu 4 a má svoje nějaké povinnosti vlastně koexistuje se svým plamenným partnerem, sbírají informace, učí se, podstupují lekce, tak ale zároveň se učí v harmonickém univerzu 3 ve formě duchů, což jsou jeho děti, takže jsou zrozeni a dolů ještě je to krát 14 každý duch v harmonickém univerzu 2, takže on se současně učí v těch harmonických univerzech tímto způsobem. Respektive ten obrat je v tom harmonickém univerzu 2, což je organické. Nikdy obrat nebyl v harmonickém univerzu 1. To bylo jenom v tom neorganickém stavu, který jsme zažili na planetě Zemi. Jo. Čili tímto způsobem dochází k tomu, že vlastně neutrácí ten drahocenný čas, protože jsme si říkali tady, že právě v té hmotě potřebuje ten čas na to rozhodnutí, aby jeho rozhodnutí bylo v hranicích konů jednoty a ne za hranicemi těch konů, a on se potřebuje o tom rozmýšlet. Proto má relativně na to čas, vždycky tam je nějaký čas na to rozmyšlení, případně na korekci. A učí se, a protože vibračně, pochopitelně, čím jsou vyšší vibrace, tak tím je rychlejší rozhodování, tím jakoby se ta rychlost na to rozhodnutí, tak je tlak na to, aby to bylo co nejrychlejší, tak v té čtyřce už potom na rozhodování moc času není, protože už potom, víš, jsou bezhmotná prostředí, a tedy prostředí bez času. Čili tento princip, prosím vás, vždycky uplatňujte. Jsou tři principy. Asi takový, ze kterých, když budete po každé vycházet, tak budete vždycky v úzovkách moudří. První princip je toto učení se. To znamená ten princip, že jakoby v jednu chvíli ten jeden, nebo ta jedna půlka té bytosti, ten avatar plamený, tak vlastně se učí ve třech harmonických univerzech současně. To je první jakoby důležitá věc. Druhá věc jsou kony. A třetí věc je dualita. Zapomeňte na dualitu a na ty bláboly o dualitě. Světlo a tma. Dobro a zlo. To není dualita, to je bordel. To je infekce. Dualita je právě mužský a ženský princip. To je dualita. A protože vlastně to bylo o tom, že byla jedna bytost, ta v sobě měla jak ženský, tak mužský princip, rozdělila se na dva avatary, na plamený partnery. Jeden avatar má mužský princip, druhý avatar má převládající ženský princip. No tak pochopitelně jejich duchové jsou zase 7 ženských, 7 mužských. Ale fyzická těla si berou obráceně. To znamená, ať je to avatar, nebo ať je to duše, nebo ať je to duch, pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to ženský princip, má fyzické tělo mužské. Pokud je to tedy mužský princip, má ženské tělo fyzické. Proč? Protože zase, aby byly dva v jednom. To znamená, že z duchovního nebo princip té bytosti je sice ženský princip, ale pochopitelně hardware, nosič, je mužského typu. To znamená, že tam jako dochází k tomu narážení na sebe a k tomu vylaďování úplně stejně. A potom, když jsou muž a žena, no tak pochopitelně to je zase ta dualita, to vyhodnocování v té dualitě, to znamená vyhodnocování pod vlivem obou principů. Proč? No protože ty dva avataři, až se zpětně potom spojí do té jedné bytosti, tak se musí naučit mít v sobě a vyvažovat v sobě oba ty principy tak, aby ho nebrzdili, ale aby ho podporovali. Aby se naučil využívat ty dva principy ve prospěch evoluce. To je ta dualita. Tyhle ty tři principy jsou velice důležité, abyste je vždycky promítali do věcí, o kterých budete přemýšlet. Nezapomínejte na ně. A pochopitelně tam ještě ten rozdíl mezi bytostí, mezi vědomím, tedy bytostí jako takovou, a nosičem, hardwarem, fyzickým tělem. To je ten rozdíl, na který jsme narazili před chvilkou. Čili potom snadno pochopíte, jak funguje ten přerod starého a nového světa, o kterém se třeba můžeme pobavit příště. Jišo, tady k tomu dodej, doplň.
1: Myslím, že jsi to řekl všechno.
0: Neřek.
1: No pokud se rozpovídám, tak budu povídat zase půl hodiny, na to už tolik času nemáme, víš.
0: Aha, tak se rozpovídáš příště. Tak já to
1: tak
0: nahodím.
1: Se rozpovídám tady příště, no.
0: Vše to téma jakoby zvedneme příště, protože já vidím, že lidé mají tendenci, když se začnou plácat v některých věcech, jo, jako a přestávají rozumět tomu, co říkáme, nebo přestávají rozumět tomu, co se děje, nebo není jim něco jasné, tak zpravidla se to děje kvůli tomu, že nejsou schopni do toho posuzování vpravit a zahrnout všechny tyhle ty tři zásadní, základní principy najednou. Jako začnou to posuzovat podle jednoho a zapomenou na ty dvě další. Čili vždycky vám to musí pasovat ve všech třech těchto posouzeních. To znamená z hlediska konů, z hlediska vývojového systému a vývojového principu a z hlediska duality. To asi je vždycky dobré, aby jsme tam promítali, abyste si to takhle ladili. Pak pochopíte, proč třeba v harmonickém univerzu 4 nebudeme prožívat to, co si prožijou ještě na konci té přechodové reality, co zažijou ti, co jdou do harmonického univerza 2 nebo 3. Ti, co jdou do harmonického univerza 3, nebudou muset prožívat, ale pouze dostanou jako informaci, budou to třeba sledovat jenom jako film zpovzdálí, to, co budou žít v harmonickém univerzu 2. Čili oni nám ty informace přinesou do našich informačních polí, tak proč by se to všichni tři, jako vzestupující do dvojky, do trojky a do čtyřky, nemusí prožívat jednu a tu samou věc, aby si ji tam vložili třikrát, stačí, že ji prožije harmonické univerzum 2, protože z toho bude čerpat harmonické univerzum 3, nebo ty duchové v harmonickém univerzu 3 a ti avataři, nebo ten avatar v harmonickém univerzu 4. A ta bytost v harmonickém univerzu 5. Chtěl jsem tady ještě jednu věc, když teda nám zbylo pár minut času, a teď mi to úplně se mi to vytratilo, člověče. Mi to vypadlo. Jo, když jsem tady mluvil, protože jsem se mi dostalo do ucha, co se stane s tím, co tady, v čem tady žijeme, co se stane, až my teda vstoupíme do té nové reality, která tím, že jakoby vkročíme, tak se nám zmanifestují fyzická těla, do kterých se umístíme, a naše fyzická těla se stanou součástí reality, která se v tu chvíli začne manifestovat. Je manifestována. To znamená, že ve studiu se rozsvítí, uvidíme kulisy, uvidíme to okolo sebe a uvidíme okolo sebe ty další herce, s kterými tam budeme tu realitu tvořit. Co se stane s tím, za čím se zavřou tady dveře? To znamená, vstoupili jsme do těch těl, zavřeli se za námi ty dveře, poslední, a za těmi dveřmi zůstalo to, z čeho jsme přišli, tedy to, co momentálně tady okolo sebe vidíme. Jo? A lidé se ptají, co se s tím stane? No, i s těmi kopiemi nás samých a těch, kteří už jsou dávno, dejme tomu, popelem nebo kosmickým prachem, nebo už jsou sešrotovaný, protože jsou to dravci. Toto všechno bude rozpuštěno a umístěno zpátky do těch efipolí jako ta základní prvotní energie, případně některé energie, které jsou, dejme tomu, určitým způsobem poškozené, tak budou do magmatu, čili budou se úplně přetvářet. Projdou úplně tím, čemu říkáme třeba odvinutí. Jo? Ale takhle to bude. To znamená, jsou to všecko energie. Všecko je vytvořeno z těch energií. Všecko je těmi tvůrci vytvořeno ve smyslu. Je to podle té mřížky, má to vlastnosti, tvar, charakter. To se odebere a změní se to zpátky na tu základní prvotní energii, která nemá ani tvar, ani vlastnosti, ani charakter. Je pouze stavební hmotou, ze které se potom tvoří. Išo?
1: Stane se to kosmickým prachem, takzvaně.
0: Ano.
1: Je to zbavené informací, je to zbavené všeho, co to obsahovalo. Je to jenom čistá energie, která bude použita, jak si říká, k tomu, že znovu použití.
0: Přesně tak. Někdy s tím lidé mají problém, co se s tím stane, když to není možný, a tak dále. No, sešrotuje se to, když byste to chtěli nazvat jinak. No, blíží se nám čas, kdyby se nám měl někdo ozvat, aby jsme mohli předat do dalšího studia, zatím se nikdo neozval. Takže můžeme si ještě možná říct pár slov. Išo, z těch dotazů, myslíš si, že jsou lidé z toho, co se tady povídáme, moudří, nebo už jdeme moc daleko, že jim motáme spíš hlavy?
1: Tak asi jak komu. Asi záleží na tom, kdo jakou má úroveň, že jo? Právě protože kdo má ty nižší vibrace a teprve se potýká s tím, já nevím, druhý, třetí harmonický univerzum, tak moc možná některým věcem nerozumí, protože mu právě chybí ty informace. Ty různé programy a ty různé napojení se na některé informační pole a tak dále. No a ten, kdo má zase ty vibrace vyšší, tak pravděpodobně s tím takový problém nemá, no, ale těžko říct, protože jak si minule jsme se o tom bavili, ti, kteří se ozývali s tím, co navnímávají z prostoru, se nám přestali ozývat. Tak buď tedy třeba odešli, nebo já nevím, nebo přestali vnímat prostor, nebo já nevím. Takže těžko soudit. Jsme v kontaktu s několika lidma, tak tam víme, jak to vypadá, jak to navnímávají, čemu rozumí, čemu nerozumí. No a někteří prostě, nevím, je to tak, že stejní lidé se ozývají, stejní lidé se ptají a tím pádem vlastně nemáme přehled, co ty ostatní, jestli jsme moc takový dopodrobno, že to je matoucí, až těch informací je tolik, nebo jestli teda máme někde přidat, ještě znova vysvětlovat, jak je to s tím vším, s tím veškerým tím vývojem a s tím posunem. A ono je to trošku o té představivosti, ale je to taky to trošku o tom, že hodně věcí neznáme, mnoha věcem nerozumíme, protože nejsme schopni, nejsme ještě vybaveni na chápání některých procesů. Jo, takže nemůžeme všemu rozumět, ale musíme to přijímat tak, že prostě víme, nebo že máme určité možnosti vidět, že ty věci se skutečně dějí. Vidíme obrazy, dostáváme informace, vnímáme energie a tak dále. No a z toho můžeme jaksi připustit, že se tedy dějí věci, které jsou mimo naše chápání. A ono nám nic jiného nezbývá. A někdo, protože si je hodně lidí, kteří chtějí všechno vidět, oni to chtějí vidět a sáhnout si na to, protože když na to nesáhnu, tak tomu nevěřím, protože to neexistuje, když to nevidím. Tak to je tak hodně tak zakořeněno v tom myšlení mnoha. No a ještě si myslím, že právě nedokáží jakoby přijmout něco, co jak si se vymyká těm dovednostem toho, že jsem to někde četl, že jsem to někde slyšel, nebo že se mi to úplně nechce tomu ani věřit, že jsou to ty věci jsou tak úžasné. Některé opravdu ty věci, které se dějí, tak jsou skoro neskutečné. A my na to nejsme zvyklí, nejsme za ty tisíce let, co jsme byli v tom područí, co jsme byli devastovaní těma dravcema, tak ty naše vědomí, buď si na to ještě nespomněli, a některý vlastně to ještě nikdy nezažili, takže je tam takový bych řekla, boj mezi tím, mám věřit, nemám věřit, neumím si to představit, to vůbec není pravděpodobný a podobně ty myšlenky, kdy prostě se to zdá všechno, že to je úplně fantasmagorický. Ale když to někdy někdo potom zažije a uvědomí si, co vlastně zažil, tak teprve dokáže připustit, že některé ty věci se dějí a že my je nekontrolujeme. My je můžeme jenom někdy vidět nebo zaznamenat nebo postřehnout, nebo je nám to řečeno, sděleno, co se jako momentálně děje. Ale že prostě mnozí neumí připustit, že se ty věci dějí, že tomu nerozumíme, ale že s tím musíme jaksi žít, nebo musíme to vnímat a připustit, že musíme tomu věřit, že ty naše vyšší já a vyšší bytosti prostě ty věci dovedou, protože jsou na tom líp než my. My se to teprve budeme učit. Ono je to součást toho, těch darů toho tvoření, ale dar tvoření sice máme, ale aktivního budeme mít až, nebo aktivního budou mít ti, kteří se dostanou na úroveň avatara a výš. Tam si teprve zaktivují tu dovednost, ten dar jako takový. Tvořit po trošičkách to ano, ale potom tvořit naplno v tom prostoru, to už chce velkou zkušenost a to už se mnoho a mnoho prožitků a informací kolem tady těchto věcí, jak těmi my zatím ještě nejsme schopni porozumět s naší úrovní myšlení. My máme velice nízkou úroveň myšlení a ono nás to nepustí k tomu připustit, že takové věci se dají. My ani netušíme, co se všechno dá třeba dělat. Co všechno bychom mohli s těmi našimi dovednostmi, s těmi dary, které jsme jako lidé, jako lidská rasa dostali do té naše katarmžišky. Od těch stvořitelů dostali jsme úžasné dary. O mnohých vůbec netušíme, že je máme. A ty se nám budou aktivovat postupem toho vývoje navyšování vibrací. No a teprve, až když to každý prožije, tak teprve začne věřit tomu, že ty věci lze, že je lze takovým způsobem, na kterém se nám vůbec nesnilo a že prostě to existuje. No a to je asi ten velký problém, proč potom mnozí hledají po těch různých internetech a různých článkách a různých programech a pořadech a seminářích a hledají nějaké potvrzení nebo hledají někoho, kdo jim to třeba předvede nebo kdo jim to ukáže, aby to viděli na vlastní oči a podobně. Takže to je takové to, že trošku někdo se snaží se s tím konfrontovat. Mm-hmm. Ono to ne vždycky jde.
0: Tak, čas vypršel. Musíme už pomalu se připravit na předání. Píše Evka, jsme tady. No tak to my jsme rádi, že jste tady.
1: To je důležité, že jsou tady. Buďte s námi.
0: jsme spolu. Tak prosím tě, rozloučení tvé?
1: Tak já děkuji všem za pozornost, děkuji za dotazy, budu se těšit na příští týden na dotazy další. Dneska ještě na Míšu v 21. No a pak jinak se uslyšíme příští úterý, příští vysílání. Mějte se moc hezky při poslechu nebo dneska, jak jste nás ještě poslouchali. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Ičo, děkuji ti za všechny informace, které tady od tebe zazněly, za tvoji invenci a za tvůj čas a za přízeň, no a vám také, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, no a už pomalu si zahrajeme a budeme se loučit. Takže od mikrofonu společně s Išou se loučí, jak jinak, a na příště se těší Petr Václav.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: V těch mikrotubulách dokonce věci objevili, že tam existuje určitý skrytý kvantový jev, který je právě spojený s touto metafyzickou částí našeho já. To je velice specifické místo, oni to nazvali jako veliký zázrak, že to vůbec nechápou, že jak to, že přes tu metafyzickou část toho obalu těch tubulů prochází vlastně to DNA. Ale je to tak. Když to představte, vaše osobní vibrace je láska. A láska dokáže přefiltrovat všechno, co není udržitelný pro tenhle život, pro tenhle vztah, cokoliv. Jo? A teď si představte, že vy degradujete lásku, tu osobní vibraci, takže vám přestane fungovat takzvaná tato filtrační část. A pak se to dělení těch buněk vytváří, že ta epigenetika vytváří právě, že každá další buňka má větší náchylnost na rakovinu, než ta prvotní, která měla ještě tu lásku z miminka. Jo, tu čistou lásku. Takže to je velice důležitá věc, tohle z toho, tam to je taky, to je viditelný, že tam to popisují věci taky, že takhle to funguje. Ano, takhle to opravdu funguje. A teď si představte, ty mikrotubuly, aby oni jakoby tu jejich funkci ještě víc narušili, tak vytvořili mikroplasty, vytvořili grafen. Když se do vás tyhle ty látky dostanou, tak oni zacpou tyhle mikrotubuly a oni potom, ta buňka se začne dusit, jakoby, že nemůže něco vypouštět, napouštět, dostává špatný zprávy od toho těla, nefunguje to. Najednou ta buňka dostane psotník a začne se dělit. Jakmile furt začne psotník, zase furt se dělí a dělí a je z toho rakovina jako Brno. Jo, jenom pro představu. O tom se ví, o tom se dokonce začalo mluvit, okamžitě to stopili. Zjistili, jako, že to je strašný průsad, že to vlastně nejde vyndat z těch mikrotubulí. A to buňka si s tím neví rady, proto udělá tenhle ten stav, že se začne okamžitě množit. Ano, OK. My, když máme v sobě toxíny, dokážeme vyloučit. OK. Patogeny taky. Ale ne tyhle ty plasty a grafeny. Tam už je to těžší. Dost těžší z těla. I těžký kovy a tak dále. Ale ne v tom, že to je velká částečka. V tom, že to jsou ty mikročástečky. Jo, ty mikročástečky jsou nebezpečný, protože oni tohle to zanáší. Oni tam můžou zapadnout. Jo, tak pro informaci. Tak já myslím, že teda můžeme, jo, můžeme to teda uzavřít to téma a potom částečně můžeme i navázat. Dneska to bude určitě zajímavý. Tak Petrucho, jenom mi řekni, dobrý.
2: Máro, já čumím jak péro z gauča, opět famózní povídání. Vůbec jsem se neodvažoval, mám tady hofl poznámek, ale protože dneska máme další hosty, takže by to bylo nadlouho, takže já ti posílám veliký blagadar a myslím si teda, že nastává čas přijmout do dežavíčka dalšího hosta.
1: A ano, super, Máro. Tak zatím ho dej sem a já se pak na chvíli rozloučím a pak se přidám k větrníkům, jo?
2: Klidně, odpočin si, protože byl to hafol myšlenek a informací, vědomostí a moudra, takže klidně si dej. Oraz a já už tady mám Petra z Kořepu. Peťo, ty jsi přišel přesně ve 19, ale my jsme tě vzali až 19.09, protože Mára Hašlar dokončovala svoje téma. Ale Máro, naše témata nejsou nikdy dokončená, protože toho je tolik na... Je to vlastně nekonečná sága, tady to povídání v rámci svobodné spolupráce. Takže... Máro, jestli chceš, tak třeba jenom pozdrav Peťu, dej si oraz, pak se vrát. Je to prostě punkové studio Deja Vu, tady si každý dělá, co chce.
1: Jasně.
2: Mě, takže jak uznáš za vhodné. Peťo, skoře po blagazár tobě, ahoj, slyšíme se.
1: Taky, Petře, ahoj.
3: Ahoj, zdravím vás všechny. Tak škoda, že jsem přišel na konec povídání, kdybych měl víc času, zajímavý to bylo. Tak já jsem rád, že aspoň těch 10 minut jsem stihnul.
2: Není, však Peťo, můžeš si to pustit samozřejmě ze záznamu i z archivu a mám takového tucha, že Mára ještě dneska nekončí, že se vrátí potom na závěr k nějaké praktické části, jo, k nějakým buď cvičením, jo, nebo nějakým prostě procesům v praxi, takže bude to ještě hodně zajímavé. Peťo, ty jsi teda nováček v Dežavičku, ale už jsem tě viděl Náš společný kamarád Kejklíř mi posílal kousek nějakého videjka, myslím, že s Márou Hašlarem, ale nedíval jsem se na to celé, protože absolutně nestíhám na vše se dívat, takže jsem rád, že tě poznávám tak osobně, byť teda zatím přes monitor. Takže Peťo, tak jestli bys se chtěl představit nám, mě, posluchačům, divákům, kdo jsi, čemu se věnuješ a s jakým tématem přicházíš do dnešního dežavíčka.
3: Dobře, zdravím vás všechny. Tak kdo mě nepoznáte, jmenuji se Petr Skořepa, vybudoval jsem ekovesnici na hranicích mezi Slovenskem a Českem, domečky z hlíny, ze slámy. Snažím se stavět nízkonákladově, teď třeba doděláváme domeček, náklady jsme na nějakých 50 tisíc korun do 2000 eur a dělám třeba kurzy, jak postavit soběstačný dům do 500 000, aby ty lidi nemuseli právě podporovat systém, nenakupování, a to je vlastně taková moje priorita k tomu. Samozřejmě je ta soběstačnost a já tu soběstačnost mám aj, že mám třeba kurz, jak legálně neplatit daně, jak se vlastně z toho systému poměrně jako využívat, anebo ne, myslím jako využívat, ale jak se do něj dá vstupovat přes právnické osoby a přitom ta fyzická osoba může být volnější. Tak takový zajímavý věci, tak asi, co by vás z toho zajímalo, jinak žiju v horách, na farmě, stavím třeba i elektrokola, rád jezdím na kole více k autem, takový hobby mám.
2: Paráda, to je super téma, to je úplně vhodný téma do našeho pořadu Svobodná spolupráce, protože jaksi ten výstup z toho Matrixu už je nutný, protože každá koruna poslaná do Matrixu tak prodlužuje jeho agonii tady v tom našem společenství. Takže Peťo, kde teda stavíš tady po celém korporátu ČR?
3: Ne, já jenom svoje projekty a se snažím žít takový jednodušší život, tak pěstování zvířátka a stavění si, co potřebujeme tady do ekosady. Jako nebráním se tomu, když někde chce někdo s něčím pomoct, poradit, možná na Kanárech tam něco se teďko naserýsuje, v Tanzánii uvidíme, jestli tam budou chtít něco budovat. A tak jsem většinou tu, užívám si tu v ekovesničce, tady doděláváme stavby, takže už se moc nestaví. A řekl bych, že spíš se věnuju takovým těm věcem, abych si zajistil základní potřeby, tak jídlo, energii, a to, co k tomu patří. Ne, abych nemusel vydělávat peníze, z toho platit daně, podporovat systém a potom si za to kupovat jídlo. Ne, tak pro někoho je zkrátka jít do supermarketu, pro mě je zkrátka jít na záhon si zobrat čerský řetkvičky a to je pro mě blíž, jak ten supermarket upřímně. Takže pro mě je toto zkrátka. Já se snažím jít co nejvíc, zjednodušovat ty zkrátky k základním potřebám, k jídlu, k vodě, k energii, takže si já snažím si vyrábět. A to jsou vlastně současně moje hobby a je to právě proto, že já chci minimalizovat podporováním jakýmkoliv daní a peněz i jakýkoliv mafie, ať státní nebo nestátní. Tak proto i stavím domy vlastně z materiálu, z bláta a recykluju věci, které najdu kolem stavby. Ale i třeba elektrokola si montuju ze starých kol, z použitých a dávám na to nový motory a snažím se jakoby ty věci recyklovat a znova používat. A tím snižuju nakupování. No.
2: Super, super, tak to máme hodně společné. Já jsem přestal podporovat tady ten Matrix. Je to asi rok a půl, teda když jsem byl na pracáku, ale pak jsem se dobrovolně odhlásil, protože jsem si řekl, že už prostě stačilo, že se nenechám manipulovat a hrát role otroka, jo, takže a od té doby chodím na farmy, takže určitě i když to stojí vlastně něco, ne, je tam práce fyzická, pomáhám těm farmářům, takže mám jako peníze na ruku, samozřejmě jako žádné daně, mám přístup k zelenině, k masu, k mléku, k mléčným výrobkům. Jo, naposledy jsem byl v Tesku, tam jsem omylem zabloudil, něco kamarád potřeboval nutně koupit, tak jsme jeli kolem Teska. No a když jsem si pak uvědomil, že mě tam normálně dostala do zajetí nějaká ta digitální samoobslužná takzvaná pokladna, nechtěli mě pustit, že nemám účtenku nebo něco, tak jsem si řekl, tak toto bylo naposledy, jo, takže od té doby se tady těmto marketům vyhýbám velikým obloukem, tady těm Hitler marketům, ale už vlastně ani na našich cestách, kterých je hodně z písní s mojí ženou, my jsme muzikanti, takže jezdíme velmi často a jaksi už mám pocit, že ta realita se rozdělila, protože ani nepotkáváme už ani ty Hitler markety, spíš nějaké ty menší obchůdky, jo, které po cestě třeba podpoříme nějakým menším nákupem, ale hlavně většina těch surovin proudí tady z té farmy. A jinak ty hliněné domky, Peťo, to úplně teďka zapadá do našeho scénáře, protože žijem v domečku, v pronajatém tady v Řadovce. No, je to takové, je to divné, je tady málo prostoru, nemůžeme si dovolit, my jako muzikanti třeba nahlas tady břáněda, tak kolikrát sousedí se na nás dívají velmi významně, jo. Takže možná, že tě oslovíme a rád bych se s tebou potkal osobně. Prozradíš, v jakých to horách žiješ?
3: Bílé Karpaty, mezi vlastně Hodonínem a Myjavou. Myjava je na slovenské straně, Hodonín na moravské straně.
2: Ano. Ptám se, protože jako neslyším tam tu moravštinu, spíš tam slyším, jako že jako bys byl od někud teraz Čech. Ale nevadí, nemáme to daleko od sebe, a protože vlastně v rámci svobodné spolupráce se hodláme navštěvovat i s Márou a s dalšími tvůrci, tak se můžeme někde uvidět a poplkat soukromně o domcích. No, takže jestli bys chtěl třeba ještě něco o těch domečcích povídat, z jakého materiálu, jestli z nějakého jílu, já absolutně teda, jako mám obrysovou představu, to uměli naši předkové, kteří byli moudrý, a ne, že to byli blbci nevzdělaní, jak nám tady tvrdí učitelé a tady ten aparát, ale stejně jsou to zapomenuté dovednosti a znalosti. Jak jsi k tomu přišel vlastně, že umíš postavit jako dům normálně z blata? Jak ses to naučil?
3: Já jsem jel stopem přes Irán do Indie, do Pákistánu a Indie a do Himalájí. A v Himalájích jsem viděl v 3500 metrů nad mořem chrámy, které byly postaveny z klacíků, z kamínků a z bláta. A stojí tam 3500 let.
2: No.
3: A tady mě budete tvrdit, že mě dům má vydržet 100 let.
2: No.
3: Z bláta dokážu opravovat barák, když mám dobrou střechu, tak stěny, když jsou suchu, téměř nekonečno. Venkovní hliněné omítky umím fermentovaný na 80 let, pak se vyměněj a zase vydrží 80 let. Dá se dneska postavit zateplený nízkoenergetický dům, zatepluju většinou, používám co mám kolem stavby, ale tak nejlevněji mi třeba může vycházet ten slaměný balík. Tak slaměný balík s hliněnýma omítkama je jakoby poměrně jednoduchá konstrukce. Rychle se to postaví, mám rekord, dokonce ve 14 lidech jsme 35 metrů čtverečních na klíč, teda bez základu, postavili za 14 dní domek. Pro zoo Liberec, stojí tam nad Decathlonem, kdo je z Liberce, já jsem původně z Liberce, nebo z dědiny u Liberce. A stavět se dá téměř čehokoliv. Vazelíny se dá vyrobit, finální omítka, hrubá omítka, cihly, však pálený střešní tašky, to on tak vydrží 100 let a je to pálená hlína, je to pálený jíl. A je to furt, patří mezi nejlepší střešní krytiny. Takže je to úplně běžný materiál, přes 3 miliardy lidí na celé planetě bydlí v barákách z hlíny, mně to přijde úplně standard a normální věc, to, co se dělalo vždycky, dělá se furt na Moravě, třeba celkem běžný. Co je třeba víc lidi teď zajímá, to, že třeba už 11 let legálním způsobem nemusím mít zdravotní sociální platit daně, protože nemám trvalý pobyt. A pro Slováky s rušením trvalého pobytu je dokonce žádná branná povinnost. To jsou dneska takový horké, většinou jednoduché informace, které můžou lidi popostrčit a pomoct. A je zajímavý, že takovýhle jednoduchý věci třeba i legálně, legislativně se dají udělat, že dokonce se dá vlastně, pokud podnikáte nebo chcete dělat aktivity, se dá dělat třeba na neziskové organizace, kde je víc členů právě takovýhleho jakoby družstva. A ty mají dobrovolnické smlouvy, takže je to i legálně schovaný, takže nemusíš mít potom strach, že nepracuješ na černo. Máš legální dobrovolnickou smlouvu, ne žádnou otrockou zaměstnaneckou, protože já třeba bych nechtěl zaměstnávat a mít zaměstnanecký otrocké smlouvy, tak většinou já tak vnímám, neříkám, že jsou tak všechny smlouvy postavený. Ale dobrovolnická smlouva se mi vždycky víc líbila, já jsem vždycky takhle rád jezdil, pomáhal a za to jsem tam třeba spál a jedl na Sri Lance a podobně. Tak jsme to tady aj podobně provozovali, že kdokoliv mohl přijet a si odpracovat pobyt. Proč takhle se nedomlouvat mezi lidma? Proč si neminimalizovat život? Kamarádi pracují většinou, ty, co se starají jenom o jídlo, tak pracují 2 hodiny, 2-3 hodiny denně.
2: Tak, já pracuji. Mají... Promiň. No, já teda jako jezdím na tu farmu, tak já pracuji taky 3, někdy 4 hodiny denně dopoledne a úplně to stačí, jo, protože člověk je teďka je naučený, že se z něho stál tvor rozežraný, jak se otevřely ty hranice toho bohatého západu, kde jsme zájí teda zjistili, že taky pšenka nekvete, že to jsou, všude jsou otroci, jo, takže těch pár hodin denně úplně stačí a člověk má potom čas sám na sebe a může tvořit, jako my třeba děláme hudbu nebo vyrábíme zvonkohry. A takže jo, a teďka úplně zas blagadarím tomu vesmíru našemu, jak vlastně mi tě přihrál vlastně do cesty. My máme v neděli také vysílání, dá se říct pravidelné, a věnujeme se tématu živý člověk, jo, jako výstup z korporátního systému. Máme to s Márou Čermákem, takže pokud bys měl zájem, už si taky přijít do nedělníčku, protože toto je skutečně i praktické, jo, jak si legálně nebo jo, neplatit daně, já taky daně neplatím, ani zdravotní, ani sociální občanku nemám, i když neustále teda jako studuji a hledám ty cesty toho osvobození, no, takže o tom povídáme s Márou, takže kdyby jsi měl zájem a chuť, takže tě zveme do nedělníčku, no, takže nádhera.
3: No to se těším, to můžeme, a asi by se to hodilo víc tam.
2: Ano.
3: Já myslím,

0: byly zrušeny, žádné stát není, už jsou to všechno korporace, dokonce i ty byly zrušeny. Na zdravíčko, Peťo. Takže dívej se, téma živého člověka si necháme do nějakého nedělníčku a pojďme se teda vrátit k těm ekovesnicím. Takže jak teda ty si představuješ fungující ekovesnici, jo? Kromě třeba toho domu samozřejmě, který je soběstačný nějakým způsobem, ano, třeba má nějaké solární panely třeba, jo, co si, vlastní vodu, studánku. No a jak si představuješ tu ekovesnici, jako myslíš jako něco třeba na způsob rodového statku, že má nějakou zahradu, sady, rybníček, pole. A je to pravda, a je to pravda. Takže ekovesnice ve tvé vizi, jak vypadá přibližná mi?
1: Já si myslím, že komunity jsou různý a lidi se združují i v různých firmách, zaměstnáních, spolcích, rodinách. Třeba Grécko, tam bývají rodinný podniky a oni vytvářejí komunitní způsob už jenom tím podnikáním a obchodem. Tady dřív a nebo i dneska fungují různý druhy komunit, který na různých úrovni spolupracují. A my třeba i jakoby kolem ekovesnice je nás víc takových podkomunit, který se víc spolu třeba baví, scházejí, který se starají o děti. Pak my třeba s klukama se víc věnujeme bojovým uměním, lukostřelbě, chov kozy a dělání jako těch masových výrobků. A ono se to rozdělí, jo, protože ne všichni si se chtějí pravidelně stýkat, takže se vždycky vytvoří stejně pod komunity, jako v každý běžný vesnici. A já si myslím, že důležitý je hlavně být nastavený na spolupráci a ta se nabídne vždycky kolem sebe, ať se ve městě nebo na vesnici.
0: Já si myslím, přátelé, že největší pruser je, že vlastně nás odnaučili nebo znemožnili být soběstační, že se vozí potraviny tady přes půl světa, jo, zelenina, ovoce, nevidí slunce, dozhrává to v kamionech, jo, nějakým chemickým způsobem, pak je to kyselé, takže to vytváří kyselé prostředí v těle, není to vlastně ani dobrý, ani jo, chutný, takže to je ten pruser. Já si představuju tu ekovesnici jako kompletně jako soběstačnou, jo, že vlastně člověk z toho balíku, z toho objemu, co konzumoval dřív, tak mu stačí třeba 10-15% a já to vidím sám na sobě i v praxi, protože já jsem ještě loni vážil 116 kg a pral jsem do sebe pátý přes devátý, jako jo. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně tu chuť na to jídlo nemá třeba ani to tělo, že ho ani nepotřebuje, ale že to je teda nějaký parazit v těle, nebo, jak říká Mára, něco naimplantovaný, jo, nějaký program, který vždycky vyhřezne. A Petrucho, tam nanukáček a zmrzlinku, jo, a tam dortíček. A toho jsem se teda úplně zbavil, jako chvilku mě to trvalo, ale výsledek se dostavil a dneska mám třeba 98. Já vím, že to není jako nic zachlubení, jo, ale ze 116 si myslím, že to je jako veliký pokrok, takže to mě o šanty jako velmi těší, takže určitě ta vesnice soběstačnost. A my nepotřebujeme 60 druhů jogurtů a 120 druhů nějakých čokoládek a tak dál, nějakých prostě sere patiček, že fakt jenom masná výroba, mléčná, jo, pečení chleba, jak to bylo dřív, jo, třeba maso jedli v neděli.
1: Ale já si do toho můžu skočit, ano. Tak kamarád má náklady zhruba 5 euro na den, no. A to zbaští 30 kg masa, který bere od myslivce z lesa, a dělá si svoje klobásy, má svoji udírnu, on má kozy, no, dělá si svoje kozí sýry, svůj tvaroh, svoji smetanu, svoji masť. Pěstuje si svoji zeleninu, denně má mísu salátu, supermarket má kolem domu a pracuje 2-3 hodiny denně a prodá přebytky nějaký vajíčka, nějaký, co tam kamarádi dojdou, tak něco rozprodá, to má pak na nějaký třeba pivko nebo něco. Pak je tam kamarádka, která má elektrokole, který se mi poskládal, rozváží kozí sýry. My teď teda rozšířili, předtím měli, myslím, z 2-3 koz a říkala, že měla 800 až 1000 euro měsíčně jenom z prodeje a rozvozu z dvora kozích sýrů. A to máš taky zhruba práci 2-3 hodiny denně, takže než někde pracovat pro kohokoliv 8 hodin a pak si kupovat chemický předražený. My nad tím pořád kroutíme hlavou, že proč to lidem přijde tak normálně.

0: a běžný a proč je tak rozšířený, když tady můžeš jít zkratkou a když se budeš bavit s investorama o investicích, tak to mě nejvíc náramně pobaví. Takový ty lidi, co mě dneska volali, že mám u nich nějaký investiční fond nebo co, nebo účet. A já říkám, dobré, ale tak když vysadím řetkvičku, tak mám kolik 25 násobek zhodnocení z toho sáčku. A když vysadím zrníčko máku, tak mám 300 násobek zhodnocení z toho semínka za pár měsíců. Jak se to dá srovnávat s jakýmakoliv investicema? A proč bych měl vůbec investovat něco do něčeho nehmotného a vůbec toto řešit a přidělávat si takovou práci? Přijde mi to zvláštní, ale na jednu stranu kupný. Já chápu, že to lidi mají rádi. A tak ten systém města pozoruju. Teď jsem třeba byl na kole, jsem před chvilkou přijel. Byl jsem na kole ve městě nakoupit nějaký pojistky, nebo co nám se vypálilo.
1: Můžu, Petře, já jsem teďka to taky zkoumal, jenom tak teoreticky jsem si vypočítal, kolik stojí můj život tady na té planetě. Jo, v rámci, nemluvím o té tvé verzi, ale o tom Matrixu, jo, o tom systému. A já jsem napočítal snad i 50 milionů, jako jo, že, a to je málo ještě podle mýho. Já musím vyrobit tolik peněz, abych tady jako žil. Si řekl, to není vlastně jako možný, teď, když já nic nepotřebuju, žiju jako poustevně, tak opravdu to je minimální, to je i stovka, dvě stovky za den utratím a to ještě tak kupuju třeba drahou potravinu, ale mě nasytí třeba, jo? Jo, že to je úplně krásný, jo, že hezky jsi to řekl, no, hezky.
0: Je to tak jednoduchý a ten kamarád, ten je úplně zkratky, on ti naučí, vysvětlí, udělej si tady budeš mít každý den hroudu tvarohu s tolikhle mlíka, teď dojí dvě kozy, ale teď jako dobře dojí, tak má 8-9 litrů denně. Je schopný, už to má, budeme vařit teďko na kurz, tak ty lidi budou mít domácí chleba, domácí sýr, domácí pomazánky z domácího škvarku, domácí zeleninu a přitom vidím, že on říká, teď budu mít hotovo a teď budu mít zhruba měsíc a půl volno, žádný těžký práce mě nečeká, jenom běžná údržba, udělání dřeva, že dvakrát podojení, nakrmení těch pár zvířátek a je to příjemná spolupráce s přírodou, která vám dává úplně všecko, co k životu potřebujeme. Je to ta nejlepší zkratka, kterou všichni můžeme udělat teď hned. A tím pádem žiju hned mimo systém, protože ho nemůžu podporovat penězma, když nepotřebuji nakupovat a nepotřebuji vydělávat peníze a platit daně z nějakých příjmů. A žiju z toho, co si vypěstuje a dá mi příroda. Tak žiju jak král, luxusně mám všecko kolem sebe a těch pár šušňů na nějaký telefon. Je velmi snadný si potom vydělat i přebytky prodat, jak jsem vyprávěl, každý se věnuje trošku něčemu jinému. A vždycky si něčem přivyděláme, tak já stavím třeba elektrokola, abych si něčem přivyděl.
2: To říkáš už po třetí, a když to řekneš ještě jednou, určitě, my teďka řešíme kola jako spíš, že bychom chtěli taky nějaký kola, takže to je teda další, co nás zajímá. A já ještě předtím, než přivítám třetího hosta, Janu, tak krátký komentář. Petře, mě velmi zaujalo, jak říkalo chlapcovi, který vlastně, že mu stačí na den 5 eur, jo? Což je nějaké třeba 120 korun, nebo tak nějak, jo. A to pak řekni rodince, jo, kde teda třeba žena je úřednice, jo, pan otec je teda nějaký podnikatel a mají dvě děti a jdou si prostě do nějaké Nobel restaurace a nechají tam 4x 300 korun jako za oběd, jo, který nemá ani tu energetickou hodnotu, ale je tam ta prestiž, je tam jenom ten pocit tak a já na to mám, jo. Takže to si nemyslím, že je zrovna jako dobrá cesta a velmi mě lahodí, jak povídáš o těch vesnicích, o té soběstačnosti a fakt souzím s tím, že člověk nepotřebuje a jak Mára počítal, kolik potřebuje na život, 50 nebo 60 milionů, tak ano, ale já si třeba jako zase myslím, že abych to splnil, protože jsme ty biologické bytosti, jako ano, takže potřebujeme přijímat tu stravu a tak, ale zase nemusíme jako přežírat a nemusíme být fakt jako rozžraní a všechno mít a všechno chtít. Nejhorší jsou ty přebytky a pak vyhazování toho jídla, takže mě by třeba jako taky stačilo vlastně jenom de facto pár korun, jo, jo, nebo desítek korun a hlavně prostě barter, výměna, něco za něco, jo, jako vezmu si jídlo, třeba pomůžu tě, udělám ti práci, takže energii za energii, no a tady ta doba nového společenství, však Mára je tady od toho, svobodná spolupráce, což mě taky zaujalo, proto má dveře Dežavička do Kořán a do Kořán má dveře i Jana, příjmení neznám, ale není to potřeba asi ani Jani, to není potřeba. A ještě nemluvila a už tady máš komentář, že je to zdravím všechny i tebe, Jani, máte to čím ale zajímavější a to ještě Jana ani nepromluvila. Jani, já tě vítám, já jsem Petrucha, vítám tě do Dežavička, vysíláme na Svobodném vysílači a na YouTube. Takže s čím pak ty přicházíš do Dežavička, s jakým tématem? Máš slovo.
3: Krásný večer, dobrý den. Já jsem moc ráda za pozvání a já jsem teďko chvilku poslouchala, bylo to moc zajímavé, děkuju za ta krásná témata, protože já jsem tak pochopila, že jsme všichni na podobné vlně milovníků přírody a jsem pochopila, že vlastně všichni, co tady jsme, tak chceme, aby ta příroda vydržela prostě, aby byla co nejdýl. Abychom se z ní mohli radovat, abychom z ní mohli mít prostě krásný pocity, abychom měli krásné zážitky. A já mám to téma trošku, nevím, jestli těžší, každopádně jiný, a týká se vlastně větrných elektráren. A já si myslím, že v tuhle tu chvíli už to vlastně není o debatě, jestli ty větrné elektrárny tady mají nebo nemají být. Za mě to je prostě totální zlo, totální parazitická energie, která prostě sem do přírody vůbec nepatří, která ji ničí a která prostě zasahuje všechno živý, co je v okolí. A v tuhle tu dobu vlastně nastal čas, kdybychom se za ní opravdu za přírodu měli postavit. Protože se na nás valí taková věc, jsou to akcelerační zóny a vlastně vláda teďko schválila nějakým nařízením, že by v České republice měly vzniknout akcelerační zóny a to jsou zóny, kde by se povolovaly vlastně ve zrychleném procesu výstavby větrných elektráren. A my všichni určitě, co jsme tady, tak víme, jaký ty větrné elektrárny mají dopady prostě na ptactvo, na přírodu, na vysychání přírody, na lidi, na jejich zdraví, na jejich duševní pohodu, na vlastně jenom to, že se chcete kouknout na krásnou přírodu a ty tam vidíte prostě nějakou zrůdu na vaše vlastně pohodlí, jakoby myslím tím, ale životní pohodu. Na všechno tohle toto má vliv a my máme teďko jedinečnou příležitost se za tu přírodu postavit a poslat aspoň nějaké připomínky vlastně k těmhle těm akceleračním zónám. Ty zóny mají vzniknout na úplně neuvěřitelných místech, jako je Říp, jako je Telč, okolo Plzně, pod Krkonoší, prostě na místech, které jsou opravdu pro naši přírodu zásadní. Jsou to kolikrát opravdu jako kdyby dědictví našich předků. Jsou to kulturní prostě památky, jsou to přírodní rezervace a tam to má vzniknout a my to nechceme. A je potřeba se opravdu vyjádřit a postavit se za tu přírodu a poslat ty připomínky. Tak to jenom tak pro začátek, s jakým tématem já jsem dneska přišla.
2: Najela pěkně z hurta, určitě tady to téma je teda žavý, protože ono to jede celosvětově. A když jsem jezdil do Rakous, tak hned za hranicema byly tady ty zrudy, ty monstra, ale to ještě nebyly tak monstrózní třeba, jak plánujou teď, že to má být 270 metrů až ta výška. A já jako muzikant bych taky zmínil škodlivý až destruktivní účinek těch nízkých frekvencí, protože to má patku betonovou, to jsou tisíce tun betonu, který už z té země jako nikdo nedostane. A teďka vlastně ten beton, jo, ten přenáší ty vibrace, jak Mára mluvil o strunách, všechno je o tom mechanickém vlnění, jo, ta hmota je zhuštěná energie, takže to se valí desítky kilometrů jako po krajině, jo, takže to má destruktivní vliv jednak na lidský organismus, zvířecí, na přírodu, jo, faunu, flóru, takže je to každopádně šílený, nehledě na to, že že se tady ta energie podílí asi jenom 1% na celkovém objemu, jo, výroby jako elektřiny. A takže je to, jde opravdu o podvod a jde o destrukci a je to zbraň, jo, proti lidstvu. Já to už beru jako zbraň proti lidstvu. Teď se to hodně řeší na Slovensku a taky už jsem zaregistroval, že se chystá tady ten monstrózní projekt u nás. A Jani, ty jsi přišla i proto, abys nám teda poradila, jestli vůbec je možná nějaká účinná ochrana, obrana, vůbec, aby k tomu došlo. Protože k tomu ani nesmí dojít, to jak se postaví, tak čemu potom, jakože dobrý, tak se to postavilo, já jim 20 tady těch zrůd, ale jakože zastavíme to, nebudeme to podporovat, nebude to prostě, nebude se to točit, ale už to v té zemi bude. Nehledě na ten stroboskopický efekt, to je taky šílený, že to mají lidi, jo, proti sluníčku a teď ty vrtule, takže psychické poruchy. Takže co nám poradíš lidstvu, jaké jsou možnosti, jaký my máme páky tomu vůbec jako předejít a zabránit těm výstavbám?
3: Děkuju. Já jsem vlastně, jak to tak hezky shrnul, je tam opravdu jakoby hromada vlivů na zdraví, jak jsi říkal, ten stroboskopický efekt, to opravdu jako mihání stínu, to je opravdu už jenom to, že to hypnotizuje člověka. Když jedete kolem dálnic a pořád se vám to točí dokola, tak prostě na to zaměříte pozornost prostě a může se stát, že vlastně se tak sám trochu zhypnotizujete. Jo? Takže je tam stroboskopický efekt, to jsou prostě je tam ten infrazvuk, jak jsi o tom mluvil, že se to šíří vlastně nízký vlny, který se šíří do obrovských vzdáleností. Ty betony, ty prostě, to je neoddiskutovatelná věc a neexistuje vlastně jediná věc, která by proto mluvila. Ono se zdá, že jakoby je to nějaká větrná energie a že to je vlastně jakoby velmi, velmi ekologický, ale když se o to začnete zajímat, tak je to opravdu nesmírně prostě proti přírodě a není tam jediná věc, která by jako mluvila pro všechny studie, které jsou nezaplacené a které opravdu jsou dělané jakoby na opravdu na skutečných lidech, tak mluví proti těmhle těm technologiím. Ale já myslím, že to tady nemusím jako kdyby úplně vysvětlovat, protože my si tady rozumíme, že jo, protože my s tím nesouhlasíme, takže my máme souznění. Ale když mluvíte s někým, kdo s tím souhlasí, tak vidíte, jak je jako naštvaný, jo, že prostě víte, že on nemá, jako nemá pravdu, vnitřně s tím jakoby bojuje, ale bojuje za něco, co vlastně není vůbec přirozený. Bojuje za peníze někoho jiného, ale já si myslím, že my se tady nesmíme nechat jako koupit, nebo to není vlastně jakoby něco, co vlastně kdokoliv z nás chce. Jsou to jenom, je to jenom nějaká skupina lidí, který z toho dostanou peníze a chtějí vlastně prodat nás, naše zdraví, zvířata, přírodu a všechno vlastně jakoby pravdu, jakoby přirozený řád věcí a tak dále. Takže my jako lidi se skutečně musíme zvednout a podat připomínky k tomu návrhu tady těch akceleračních zón. Já mám dvě adresy webové, kde by se dali vlastně, jako kde je přímo napsaný postup. Jedna je www.krajinalidí.cz a druhá je tady to, co si teďko najel, a to je to zastav.te. Takže tam si vlastně můžeme přečíst vlastně, jaký to má vlivy. Nicméně já si myslím, že tady fakt není debata o tom, že by to někdo chtěl, ale spíš o tom, co dělat, jak se správně zeptal. A to je podat připomínku. Je tady vlastně, vidíte, zjistěte si, kde ve vašem okolí ta akcelerační zóna má vzniknout. Je to opravdu na krásných místech České republiky. Někde jsou obrovský, někde jsou zase malinký, ale vlastně, kdyby se skutečně tohleto jako, kdyby se tohleto stalo, tak není místo, kde byste na ten větrník neviděli. Jo, vidíte to? Tohleto jsou. Jo, jsou to nádherný místa. Jo. Všimněte si prostě například na té severní Moravě, jo, nebo na Šumavě. Jo, prostě jsou to opravdu místa, kde je nádherná příroda, kam lidi jezdí prostě na rekreaci, kde si chtějí odpočinout od měst A z mýho pohledu je to prostě technologie, která má toho člověka zase prostě vyrvat z té přírody a nacpat zpátky do města, protože tam není v okolí možný žít. Takže zjistěte si, kde je nejbližší akcelerační zóna vlastně ve vašem okolí. A i když není úplně ve vašem okolí, tak to vůbec nevadí, protože můžete dát připomínku obecně k tomu, že prostě ty akcelerační zóny nechcete, protože mají různé vlastně jsou v rozporu s ústavou, v rozporu vlastně s právním řádem České republiky, proti zdraví člověka, proti přírodě a podobně. To si vlastně všechno můžete najít, tady ty argumenty konkrétní na těchto webových stránkách. Jedna je teda zastav.e, druhá je krajinalidí.cz a poslat tuhle tu vaši připomínku na Ministerstvo pro místní rozvoj. A protože vlastně je ten čas je velmi krátký, je to jenom do konce května. Oni do 1. června už vlastně jakoby vyhodnocují vlastně ty připomínky a budou k tomu dávat nějaká svoje stanoviska na Ministerstvu pro místní rozvoj. Takže je potřeba opravdu hned teď sednout, vyhledat si to a jednat. Jo, tady vidíte ty důležité termíny, to si tam můžete přečíst, jo, že poslední den podání těch pro doručení připomínek je 1. června, takže já jsem slyšela, že vy tady jste spíš jako kdyby skupinka, která je mimo systém, nicméně myslím si, že i když věříme vlastně čemukoliv, jo, že se to nestane, tak pojďme v té hmotě udělat to, jako to, co můžeme, a to je prostě podat tu připomínku. Zvednout se a postavit se za přírodu. Jo, takže na těchto těch stránkách najdeme ty šablony připomínek, vidíte tady, najdete si tu zónu, kterou chcete připomínkovat. Může to být Blaník, může to být Říp, jo. Opravdu vyberte si a podejte připomínku, že to nechcete.
4: Mhm. Tak, Jani, díky za vstup, velmi tematický, a jak se zbavila o tom, že když se baví s lidma o tom, že prostě na tebe hledí a jsou třeba naštvaní, tak jako jsou takové dvě skupiny, možná jich je víc, jo. Jedna skupina jsou ti investoři, kteří samozřejmě by přišli o obrovský objem peněz, protože z toho mají samozřejmě obrovský zisky, jo. A tam se to dává jako pochopit, i když oni třeba jako můžou vědět, jo, že to škodí a že to je vlastně celý nesmysl. No a další skupinka lidí, to jsou takoví ti užiteční prostě otroci, kteří vlastně ani neví, oni nemají ani potuchy, jak to škodí, protože oni poslouchají ty mass media, ty televize a ty politiky a oni jim fakt jako věří každý slovo, jo. A to jsou ti pobláznění zelení prostě, kteří si myslí, že to je v rámci toho Green Dealu, že to je na záchranu planety. Teďka jsem někde viděl informaci, kolik třeba oleje zežere ta turbína, jo. Nehledě k tomu, že ty lamely jsou vlastně nerecyklovatelné. Tak oni to normálně, to praská, jo, jak na běžícím pásu, tak oni to zakopou pod zem. Jo. To je úplně proti vlastně těm univerzálním zákonům stvořitele. Já bych řekl, že to je satanismus dokonce. Jako, jo. Takže pokud fakt je nějaká páka účinná, jak tomu zabránit, i když tam jsou takové peníze, že... Ale jako zkusit se má určitě vše. Takže Jano, tady ty odkazy určitě, tady na ty dvě stránky budou pod tím videem uloženy, takže lidičkové si to můžou otevřít a přihlásit se, jo?
3: Určitě. Kdyby bylo potřeba, tak já třeba nechám nějaký kontakt na sebe, kdyby jsi mě potřeboval pomoct, nějak to vyplnit a podobně. Moc ráda se vám ozvu. Každopádně jsem chtěla říct, že já jsem teďko byla v pátek na projednávání těchto připomínek a bylo to, jak ty říkáš, prostě ty lidi, kteří to obhajujou, tak jsou jak kdyby neslyšeli. Jo, jak kdyby se jich to netýkalo. Jak kdyby se jich netýkalo to, že žijou v nějaké přírodě. Bylo to opravdu zvláštní, tam vlastně nebyl člověk v tom publiku jedinej, který by byl pro ty větrné elektrárny. Bylo to opravdu taková jako soudržnost těch lidí. Vlastně ty skupiny se tam různě propojovaly, vyměňovaly si zkušenosti, vyměňovaly si kontakty na sebe. Jo. Bylo to takový jako souznění, vlastně to bylo moc hezký. A ti, co to přednášeli a ti, co to obhajovali, tak bylo vidět, že už to nedávají prostě. byli naštvaní na nás, že jsme tam měli ty připomínky, že jako asi zřejmě teda nerespektujeme jejich práci, nebo byli naštvaní na sebe, že mají ten názor, nevím. Každopádně skutečně to bylo z její strany, jak kdyby do té přírody nepatřili. A my nejsme jako proti těm lidem, my jsme proti těm větrníkům, my jsme za záchranu přírody. Jo? Měli bychom se spojit všichni.
4: Tak, takže stránky budou k dispozici a kontakt na Janu. Já si to sám prostuduju a...
1: Já teda jestli můžu, jo, k tomuhle ještě tam, já jsem se dlouhodobě zabýval i jsem pracoval v kogeneracích, to jsou zase plynové nebo dieselové agregáty, pro jednu velmi významnou firmu jsem opravoval ty motory a takhle. A tam jsem se zamýšlel takovou zvláštní myšlenkou, že to je ten centralismus, jo, té vlády těch energií. Že oni potřebují mít obrovské elektrárny a dávat to těm otrokům. Takže potřebují stavět obrovské větrné elektrárny. Kdyby tady Petr určitě bude určitě souznít, kdyby byl člověk jako soběstačný, tak má jenom malou elektrárničku. Má dvoutakt, do kterého by nalil třeba trošku plynu nebo paliva a měl by hodně elektriky pro sebe. Jo? Nebo obráceně měl svůj.
4: Mára se nám kousl. Peťo, Mára se kousl, tak jestli bys chtěl reagovat, on se přihlásí znovu, chlapec, on to tak někdy dělá.
0: Jo, jasně. A akorát ty malé větrné elektrárny, co jsem zkoušel, tak jsem si měl špatné zkušenosti. Většinou vyráběli málo proudu a pak na ty o něco větší 2 kW už by bylo potřeba řešit nějaké stavební povolení a podobně, tak těm jsem se vyhýbal. A ty malý vyráběli tak málo, že anebo se kousli, anebo je vítr rozbil, že jsme, anebo dělali hluk právě, tak jsme všechny odstranili, postupně to jsme za 5 roky vyzkoušeli po každý jinou. Takže větrná elektrárna teda dlouho zase asi nebudu mít, jinak zrovna já se o to moc nezajímám, o ty velký, jezdím kolem nich na kole. To, myslím si, mě vadí daleko větší věci, takže se k tomu ani nemám vlastně jak vyjadřovat, nikdy mě to nenapadlo. A co jsem o tom čet, tak kápu. No, tam vlastně asi, když o tom nic nevím, tak o tom nemůžu nic říct. Já mám akorát zkušenost s těma maličkatýma. Já třeba si energii teda daleko radši vyrábím solárem a termočlánkama z kamen. V zimě vlastně topíme v kamnech, tak si vyrábíme elektřinu termočlánkama na kamnech. Není to mnoho, ale právě tím, že když jsou takovýhle malý soběstační jednotky, a nemyslím si, že bychom museli šetřit, žijeme v blahobytu, tomu bych se ještě vrátil, že my třeba vyprodukujeme tunu jablek, tunu slivek, půl tony hrušek a žijeme většinou přebytky a žijeme většinou spíš v blahobytu, jako vzhledem k jídlu. Od jara do podzimu máme energie hromady, my jenom ze soláru vyrobíme přes 20 kW každý den navíc, když svítí slunce, takže se snažím z toho třeba i elektrokola nabíjet a tak. Ale v zimě energii nemám ze sluníčka jak vyrobit, z termočlánku je toho málo, tak se učím zrovna energii, se učím šetřit jako na jídlo, dobře, máme blahobyt, ale energii, kterou nemusím vyrobit, je pro mě jednodušší. No.
4: Petře, pokud bys chtěl třeba něco zjistit víc tady o těch monstrech, tak o tom povídá Daniel Malčovský ze Slovenska, ten se tomu věnuje už nějaký pátek. Jo, to má i vlastně přesahový jako důsledky, například to, že oni, když to staví někde na kopci, tady ty zrůdy, jak říká Jana, tak oni napřed musí zpevnit všechny cesty prostě příjezdový, jo, aby tam mohli jezdit ty nákladňáky, ta vrtula to vozí 2 nákladňáky, takže to jsou tak šílený prostě náklady, že to je už snad každému jasný, že to nemá s ekologií nic společného a že to je zaměřený jako proti lidstvu. Jo? Takže Daniel Máčovský tam má hodně videí, má myslím, že i svůj web, jo? Kdyby se třeba se s tím chtěl jako seznámit. Jo? Existují
2: jinakší ekologické teda jako možnosti třeba vyrobit té elektřiny. Jo, třeba jsem viděl vodní elektrárny, že borci měli v Bystřině kolo mlýnský, vodní teda, že to vyrábělo jo, nějakou část energie. Nejsem energetik, nevím, kolik potřebuje dům energie třeba, jo. Když má třeba doma cirgulu, potřebuje řezat dřevo a tak. No, je to obrovské téma, takže přátelé, Mára vypadl zatím, ale je tady Jana, takže Jani, klidně, jestli máš k tomu ještě něco.
3: Já bych ještě chtěla, jsi to krásně popsal vlastně, že to není jakoby záležitost jenom toho území, kde ta elektrárna stojí, jo, ta větrná, protože to má obrovský jakoby dosahy do území, tedy 20-30 kilometrů, někdy až 90 kilometrů, ten infrazvuk se žíří, jo. Není to opravdu jenom záležitost prostě toho konkrétního místa. Nicméně děkuju tady za ten předchozí, tu poznámku, co tam měla co tam byla před chviličkou, děkuju za ní, protože skutečně jako, když půjdete na starosty obcí, nejenom těch míst, kde se to má stavět, ale těch míst, který to prostě odmítají, nebo oslovíte občany, já teda se omlouvám za tohleto slovo, oslovíte obyvatele nebo sousedy vašem okolí, tak zjistíte, že to nikdo jako nechce. Že to vlastně jakoby z toho mají všichni hrůzu, protože mají vlastní pocity, na které se můžou spolehnout a když jdou okolo té větrné elektrárny, tak prostě cítějí, jak na ně působí prostě ta jejich energie. Nechtějí se na to koukat prostě, jak ty říkáš, jsou to obrovské silnice, které se musí postavit prostě pro ty automobily, které tam dovezou ty lopatky, že není to kam skladovat prostě, není k tomu žádná skládka, opravdu se zakopává do země a vy pokud ještě s tím chcete něco udělat, běžte za starostou a zeptejte se, co s tím, jak on to bude řešit. Jak bude řešit to, že vlastně vy tam nebudete moc žít. To vám dá jako nějaký náhradní bydlení, nebo jak si to jako představujou tenhle ten problém jako řešení. Jo? Existují i dopisy na starosty, to je taky na té stránce Krajina lidí nebo zastav.te. Tak tam jsou i dopisy na starosty těch jednotlivých obcí. Naštěstí většina těch starostů je proti tomu. Ty starosti, co jsou, nebo ty starostové, co jsou pro, tak opravdu je potřeba obejít sousedy, podepsat petici, dojít za tím starostou a opravdu dohlídnout jakoby na projednávání, na případné projednávání těchto výstaveb a bombardovat vlastně ty obce tím skutečným názorem a tou pravdou, aby vlastně opravdu nedošlo k poškození, nevratnému poškození té přírody.
2: Tam jde o to zastavit to ještě před tou výrobou, jo? Před tou instalací. I když oni to už tak, to možná mají nachystané ty vrtule, to už se určitě vyrábí. Takže nejvyšší čas? Je to pár dní?
3: Je to tak. Ono vlastně tam v některých těch dokumentech, který zdůvodňují vlastně jako proč ta větrná elektrárna tam může být, jo, tak to je například v jižních Čechách. Tam jsou kolonie netopírů a tam jsou jakoby v těch dokumentech jsou teda zmírňující opatření, protože je známo, že vlastně ty elektrárny přitahují ty netopíry, protože tam je ten infrazvuk a prostě ty celé kolonie pak jsou vybíjený. A tak nápravný nebo zmírňující opatření je, že se bude monitorovat stav netopíru. Co to asi znamená? Že to budou jako měřit, nebo kolik jich tam je mrtvejch, nebo prostě co jako si pod tím představujou. To jsou opravdu, toto já nevíte, jestli si z vás dělají srandu, nebo jestli to píšou nějaký, jako vlastně kdo to píše, jo. Protože když si tohleto přečte někdo, kdo tu přírodu má rád, tak si řekne, že tohleto opravdu s tímhletím nechce mít nic společného.
2: Přátelé, víme, že Matrix a tady ti oligarchové, jo, mají v úmyslu nahnat lidstvo do 15-minutových měst, kde budou všichni pod kontrolou, takže možná i toto je, jo, samozřejmě konspiruju, jo, že to je taky jeden jako z důvodů, postavit tady ty monstra, vyhnat lidi, nabídnout nějaký byteček, prostě nějakou unimo buňku tam ve městě, jo. No a vylidnit obce a mít lidi pod kontrolou, takže tady ty procesy řízení, to je už dneska všude, ale je potřeba, aby se člověk zamyslel nad tím, aby pochopil všechny souvislosti, proč to tady je, když s ekologií to nemá nic společného a s výrobou energie už vůbec ne, jako 1% do celkového objemu.
3: Ne, jedná se o vysávání energie, to je vysávání energie z lidí, no, kteří se tomu musí věnovat, a vysávání energie prostě z té přírody, to nic nepřináší prostě tohleto, takže to je,
1: ano,
3: jak ty říkáš, prostě je to, samozřejmě je krásný prostě chodit do přírody, chodit opravdu do přírody na krásný místa a opravdu je jakoby poznávat, jo, mě fascinuje jako vlastně opravdu krásné procházky v přírodě, to vlastně i Marek vlastně podporuje a vlastně dělá, že ty lidi jako vědomě se vlastně jakoby s tou přírodou spojujou a je to to, co vlastně bychom měli dělat, jo, aby ta příroda od nás věděla, že jsme s ní, že se za ní stavíme a že ji chceme. A že ji máme rádi, že ji milujeme, že milujeme zvířata, že milujeme květiny, že milujeme čerstvý vzduch, že milujeme zemi, matku zemi. Protože i tohle to je vlastně jako kdyby opravdu proti, to vlastně, když tam máte takovýhle monstrum, tak se nemůžete spojit vlastně se svou, jakoby s nějakým božím řádem nebo se svojí podstatou vlastně, protože vás to furt nutí, protože tam furt se něco točí, něco vibruje, jo, a podobně. A vy musíte prostě odejít někam, kde necítíte vlastně tady ten tlak tady toho monstra prostě. Takže je to opravdu, no, proti všemu lidskému vlastně, proti lidský cti, pravdě a tak dále.
1: Jde to do hloubky. Všimněte si, že všechny technologie jsou založené na zneužívání elementů. Jo, že solární technologie, jo, to je ten ohnivej element. A oni jenom místo toho, aby mu aspoň poděkovali za to, že jim dává tu energii, tak oni si jenom vemou a vytvoří obrovský dluh. To samé, větrná energie, jo, ten vzduch, ty proudění, to všechno je vliv elementární říše. Oni zase nepoděkujou, zase si to vemou a jenom pro svý obohacení peněz, moci a té centrální síle, které jsem se snažil tam chviličku bavit. Ale přesně, já to viděl i v těch motorech. Aby motor fungoval a správně vytvořil energii, oni potřebují tam vložit všechny elementy. Jo, je tam ten vzduch, oheň, je tam ta země, ten kov, jo, je tam, musí je dostat do určitý rovnováhy, aby vytvářel energii. To je zase to samé. Já jsem si říkal, no to už je bláznivý. Oni všichni skrz tu technologii nás učí úplně obráceně vnímat tu kvalitu té přírody, že tím už jsme naprostý otroci té technologie. Pak nemůžeme jasně vejít do té krajiny a vnímat ji tam čistě a vědomně a tu éternou a astrální sílu si navrátit úplně do sebe. Je tak nepředstavitá energie, to je nekonečná energie v tom člověku. A ano, byly tu technologie, které umožňovaly éterně astrální sílu zpracovat do energie, ale ne do této. Do této centralizované ovládací síle, která je tak založena, že když padne jedna elektrárna, tak je miliony lidí bez elektriky. Jo, vidíte tu nesamostatnost, jo, že tam to je dítě, který najednou přestane mít tu ručičku a ono se ztrácí úplně v tom světě. Samo o sobě si nevyrobí, jo, neumí, najednou zjistí, já neumím vyrobit energii, jak to? Jo, je to zvláštní. Děkuju za to téma. Dobrý.
2: Maro, jenom minutku, Janí, hned ti dám slovo. Já bych chtěl pozdravit teďka diváky, posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1, kam se mě překlaplo teďka vysílání automaticky, takže teďka jedeme na obou streamech, na Svobodném vysílaču a jedeme na YouTube, takže pro ty posluchače rádia klidně si klikněte v kalendáři Studia Deja Vu na link a dostanete se tady do videjka. Kdo byste nás jako chtěl vidět tady v plné palbě, na dežavičku. A ještě bych řekl, Máro, ty se zbavil o tom větru jako, jo, a o krajině. Aby vůbec v té krajině ještě potom byly nějaký zvířata a stromy, protože to má fakt destruktivní vliv, protože ty vrtule, oni vlastně rozbíjí vítr, oni mu berou kinetickou energii, takže buď tam jsou sucha, nebo záplavy, takže to je úplně vlastně jinačí klima to vytváří, jo. Takže tam fakt není jedna jediná výhoda, možná pro ty investory, že si namastí kapsu, to je tak vše, ale pro lidstvo, pro krajinu, pro zemi, tam není žádná vlastně výhoda, vůbec žádná. Já jsem, taky jsem se zamýšlel, hledal jsem, třeba tam něco je, třeba mi něco uniká, hovno. Nic tam není dobrýho, jo?
1: Je to ještě víc do hloubky, jo? Když si jako představíte krajinu, tak ona je stejně jako náš organismus, propojená, je to jedno tělo, planeta je jedno tělo. A když v našem těle narušíte jeden bod, jo, jakoby, přesně jak si teď nazval, třeba proudění vzduchu, proudění vody, jo, to mění klima, jo, vidíš to. Takže prostředí toho těla, té planety, jo, toho jednoho organismu. A teď vidíte, co to je za stavbu? To je zase ten jejich falus. Zase něco styčej a je to jakoby jehla úplně zapíchlá do té krajiny. A teď si představ, že oni můžou tímhle způsobem i stimulovat tu metafyziku, jo, tu bytostnost. Jo, že dají zrovna na to místo, jak si tady Jana naznačovala, který je důležitý jakoby pro tu krajinu i v rámci fyzické, ale i té metafyzické stránky. Takže oni můžou i blokovat, jo, tenhle ten neviditelný jev, který je vlastně jako bagatelizovaný. Že kdyby tohle kdokoliv někdo řekl, že to je vlastně na špatném místě, protože tam ta krajina potřeba, aby proudila i ty energie, tak se vám vysmějou, protože vám řeknou, ale teď to je úplná blbost, teď, jo, fyzické věci, tam metafyzika, to je prostě nedoložený. Jo, a teď si představ, že dokonce existoval vědec po revoluci, který byl na vlastní oči, o něm byl dokonce dokument, na vlastní oči, si pamatujete takový specifický, jo, takový pořad. A ten vědec byl specialista na nějaký plasty, jo, nějaký prostě takovýhle jako fakt nanotechnologie a dostal knížku o přírodě, o energiích, o elementech. A on se úplně do toho probudil. A normálně ten vědec, jo, jakoby podle nějakého svý teze vymyslel přístroj, český, to byl český vědec, jo, který vymyslel přístroj, který měřil jakoby ten negativní vliv frekvenční. A on měřil a poškozený stromy, když mají takový ty nádory, jo, tak ty změřil a přímo u těch nádorů tam byly přesně takovýhle zhluky těch negativních energií. Měřil silnice. Silnice vytvářejí nepředstavitelné vibrace, které ubližují samovolně té krajině organismu, že úplně ten organismus dostane úplně chaos, jo, energetický, úplně šok. Když jedete autem po silnici, jo, už bydlíte u silnice nebo a šel dál a měřil úplně všechno. Pak to dal do té vědecké obce, celou tu jeho vědeckou práci. Ty se mu neskutečně vysmáli, degradovali ho naprosto. Ho vyhnali z té obce. Vzali mu ty jeho, jakoby ty hodnosti. Bludnej bal, všechno na něj hodili. Ale to nebylo všechno. Oni mu po odvysílání toho pořadu, pak jsem viděl ještě, jakoby ještě druhý vysílání, kde vlastně vypráví, co se mu potom stalo. A on říkal, přesně ho kontaktovali divný osoby. A ty mu řekli, ne, ne, ne. Jestli tohle vyndáš, tak se stane něco fakt zlýho. A chtěli to koupit. Okamžitě. Práva, všechno. Okamžitě, všechny ty. On to odmít úplně, ne, já jdu prostě proti vám. Hned na to vyhrožování, psycho vyhrožování, už to jelo, už internet, takže to jelo na internetu, prostě, jo, prostě navazovali, on už to nevydržel, že po několika měsících, jo, mu vykradli tu laboratoř a všechny materiály zničili a odcizili. Od té doby, co o něm natočili po druhý, tak on úplně se dištancoval a úplně utek, o něm není vůbec vidu ani slechu o tom člověku. A to byla kapacita světového formátu vědeckého. Jo. Zajímavý. A týkalo se, kdyby měřil ty elektrárny, co by asi naměřil, že? No, tak jenom pro info. Děkuju.
4: Maro, děkujeme. Tak já se dívám, Havličko Brodsko, ano, tak tady už je VTE, a tady jsou, ty červený jsou, Jani, ty akcelerační zóny, takže...
3: To jsou ty akcelerační zóny,
4: raz,
3: je to tak.
4: Raz, dva, já tři, bych chtěla... čtyři, pět, šest, sedm, no, je
3: těch
4: to šílený.
3: Těch asi 96 jich je, nebo kolik, těch akceleračních zón. A jakoby, ono totiž, jako ta potíž není jenom v tom, že se schválí nějaký akcelerační zóny, ale že vlastně ty obce, některý samozřejmě, jako kterým ty investoři nabízejí ty peníze, jo, a těm obcím, které jsou tak jako řekla bych, já to nechci říkat úplně peorativně, ale prostě jsou na prodej, tak prostě ty si to postaví jako hujerové snaživě i bez těch akceleračních zón. Takže to je jakoby potíž, jo, že vlastně tím, že někdo dá najevo, že nějaký akcelerační zóny existují, tak si ten další řekne, no ale já bych to třeba chtěl. Jo, takže jsou některé obce, které by to stavěly i bez té akcelerační zóny. A to si myslím, že opravdu je, že si na to musí dát lidi velký pozor a skutečně se doptat na svý obci, dojít si za svým starostou a dát mu informace prostě k těmhletěm vlastně jako k těm vlivům větrných elektráren na zdraví lidí, životní prostředí, krajinu, zvířata a tomu ty obce budou rozumět. My si samozřejmě, my víme, že to má vliv vlastně jako i na napojení prostě na moudrost přírody, na spojení vlastně s Božím řádem a tak dále. Nicméně pro začátek stačí vlastně apelovat na ty zřejmé prostě věci. Já jsem si tady ještě napsala pár poznámek, co jsem tady zaslechla, tak vlastně, že my skutečně máme blahobyt, jak říkal Petr, že my si můžeme rozsvítit žárovku a když nám, oni říkají, že vlastně ty větrné elektrárny se staví proto, aby jsme měli jako levnější tu elektriku. No není to pravda, nicméně někteří lidi na to slyšejí. A teď si vezměte, když se ale ta elektrika zlevní, myslíte si, že s ní někdo bude šetřit? Jako samozřejmě, že se budou kupovat další elektromobily, budou se dělat další věci na elektriku, protože bude levnější a bude levnější. To je nesmysl, my musíme skutečně se jakoby začít u sebe a šetřit. Jo, já když vidím prostě, jak kolik věcí je na elektriku v tuhle chvíli a kolik jich vlastně máme spuštěných najednou, tak si říkám opravdu, že je nutný, aby se ta elektrika jakoby zdražila. Teď mluvím jakože i proti své ekonomické situaci, nicméně jako člověk bude přemýšlet, jestli si to zapne nebo nezapne. Jo. Druhá, o čem jsi mluvil, tak jsou vlastně ty peníze, že opravdu těm obcím ty investoři nabízejí peníze za to, že se to tam u nich postaví. A nejsou to malý peníze, jsou to peníze, které to jsou třeba řádově jako desítky milionů korun. Jo, za dobu vlastně provozu té elektrárny. Ale nikdo vám neřekne, co s tou elektrárnou potom udělá, až doslouží. Protože to většinou bude na pozemku obce, tak se o to postará ta obec, ale oni nebudou vědět, co s tím mají dělat, protože tam jsou prostě různé látky na tom, jako je bisfenol B a podobně. A to jsou prostě nebezpečné látky, které se šíří prostě půdou, šíří se do vzduchu, když se to provozuje a tak dále. Pak tady mám ještě jednu poznámečku, jestli teda můžu, že vlastně... se může stát, že ty lidi vlastně jako se zaměří právě na to hmotný, co z toho jako vypadá, že z toho můžou dostat, ale jak říkal Marek, na tom není nic prostě, co by jako ten člověk jako z toho vlastně měl, jo, akorát prostě pár investorů z toho má peníze, to je jediný vlastně a pokud se někdo dá takhle uplatit a prodá svoji prostě krajinu a přírodu, tak kde jako potom co my potom jako budeme dělat. A proto se opravdu musíme proti tomu jako jasně vyjádřit. Jo, to si myslím, že jakoby je důležitá, opravdu nejdůležitější věc, aby příroda v nás měla taky jasno. Nejenom my sami v sobě, ale ta příroda věděla, že o ní stojíme.
4: Tak,
1: děkujeme.
4: Děkujeme. Máro, máš něco k tomu?
1: Ne, já celkově jsem to úplně nestudoval takhle úplně do hloubky. Já jsem rád, že tam Jana dává tenhle ten pohled, protože já jsem trošku, jak se tomu říká, já se snažím nezasahovat. To znamená, ano, jestli jsou lidi, kteří potřebují tuhle tu zkušenost, tak do toho půjdou. Jo, tak jim nemůžu bránit. Ale zároveň to nezasahování neznamená, že já nemůžu říct svůj názor. Jo? Říct svůj názor svobodně můžu. Jo? A to je jakoby, je vidět, že tam jsou ty investoři, je tam ten stát, je tam, že jo, ta Evropská unie, je tam záměr těch lidí, ale to je obrovská mašinérie. Já jako jeden malej občánek viditelně nic nezmůžu, ale když svobodně řeknu svůj názor, jestli to chci nebo nechci, to je prostě jako ve společnosti normální, tak si myslím, že by to mělo mít vliv. Jo, ale když naše společnost vůči těmhle lidem, kteří řeknou svůj názor, je budou označovat právě za šarlatány, protože vědci to vědějí nejlíp, jo, co potřebujeme teďka, a stát ví nejlíp, co potřebujeme, tak OK, tak pak ta společnost nefunguje, pak je tam něco fakt prohnilýho, co není svobodná spolupráce, co není udržitelnost života, jo, kde ty technologie nemůžou přesně nás nahrazovat jako tím transhumanismem. My prostě, ne, opravdu, zřeknout se jich a být přirozený, čistý, znamená, že nepotřebujeme ty technologie. My tu energii potřebujeme víceméně kvůli tomu, že nestíháme, že jsme v takovém presu, že si tam nemůžeme dojít pěšky, jo? Že si tam nemůžeme dojet na koni, nebo víš, jako tyhle ty základní věci. Ne, my musíme být ten den na spoustu místech, protože ten svět to chce. Jo, on po nás požaduje tyhle ty věci. A je hezký, že se o tom dneska bavíme, že se můžeme dokázat tomu vymezit a říct ne. Ne, já mám nějaký názor. My budeme čistí potom v té dharmě. My potom nebudeme dělat špatnou karmu, protože my jsme řekli svůj názor, že krajina nás potřebuje. My jsme řekli, že nesouhlasíme s tímhle centralismem, jo? Že s tímhletím chápáním života a smyslu vůbec tady jako našeho společného bytí. Takže pro mě jste velký bojovníci všichni, velký tvůrci a vůči tomu vývoji se cítíte velmi posílení, protože ten vývoj vás podporuje, ten vesmír má radost z toho, že jste tvůrci, kteří řeknou svůj názor. To je obdivuhodné, opravdu. A každý, kdo to udělá v jednou životě, párkrát v životě, tak je úplně posílený, úplně z mrtvých vstání, opravdu. Jo, to je blahodárný. Já mám pocit, že to potřebuji dělat každý den.
4: Maro, já bych to trošku přirovnal, jak se zbavil v kterým si díle o tom Matrixu, jak implantovali místo chrámu srdce, takže se otevírá znovu ten chrám srdce a ta čistota, jo, a to souznění s tou vlastně, s tím božím chrámem, jo, s tou matkou přírodou a s tou prapodstatou.
3: Já ještě bych tomu chtěla, jestli můžu, tak bych tomu řekla, my děláme i záměry, my posíláme záměry za zachráněnou přírodu, za to, že všechny záměry těch nových větrníků a těch akceleračních zón jsou zrušeny. Myslím si, že to je vlastně, že to je i práce na té jiné úrovni, nicméně my musíme udělat i to v té hmotě v tuhle chvíli, jo, jakoby opravdu napsat ty připomínky, opravdu je poslat, informovat ty starosty, zajít za nima, zjistit si, jaká je situace a říct svůj názor, jak to říkal Marek, říct svůj názor na to. Vlastně pochopit, že to není už jakoby boj, že to je, že by to mělo být opravdu jako spolupráce mezi lidma, kteří chtějí přírodu zachovat.
1: Ano, sláva, sláva tobě. Já bych tady navázal, oni nám zatajujou technologie, které jedou na éteru, na nulovém bodu. Zakazují nám technologie, které jedou na plazmatických jevech planety, na tom astrálním principu. A zatajují nám všechny ty technologie, když vždycky někdo se objeví a prokáže, že to funguje, tak zmizí. Okamžitě ty patenty se dostanou někam úplně hluboko pro tu elitu. A představují nám, že tu musíme kroutit větrníkem nebo strkat fosilní paliva do motoru. Je to fakt vtipný. Jo? Je to strašně vtipný. Jenom pro tu představu. Kdyby každý měl malý generátorek, jo, té eterné nebo astrální síly, dokázal by to z toho prostoru načerpat. Tomu stačí na to, co má doma. Úplně v pohodě. Byla by to fakt malá krabička. Je to hustý. Ale ta náročnost toho, že ty technologie potřebují najednou obrovský výkon, že ty továrny potřebují nadměrný výkon, to je to, o čem jsi mluvila. My lidi nepotřebujeme snižovat svůj potenciál. Ne. My potřebujeme ty technologie zastavit, protože ty technologie potřebují obrovský továrny, které právě vyrábějí těch nespočet produktů, že my jsme spotřebitelé, my to potřebujeme, že? My nemůžeme žít život, my potřebujeme spotřebovávat ten život. Je to úplně příšerný. A když si to jako představím, taková iluze a ještě ti ten vědec tam cpe, že ten větrník tam musí být, aby si ty zachránil svět, protože se Bůh ví, jak otepluje, nebo co to jako je za nesmysl. Jako, že já už to je tak absurdní všechno, že já vůbec nechápu, jak ty absurdity vůbec člověk může jako přijmout za fakt. Já jsem v šoku už, já jsem to nikdy nepochopil. Nikdy jsem to nepřijmul, když jsem byl malej, tak jsem to nechápal, protože jsem nechápal, proč to tak je. Podle mýho je všechno pro všechny, teď podle mýho ta energie je nekonečná, proč za ní musím jako platit, jako fakt jsem to nikdy nechápal, strašně jsem s tím vnitřně jako malej i bojoval a nevěděl jsem proč, jo? Měl jsem jenom pocit, že to je nefér, jo? Jakoby. Proč musím přesně vyrábět ty tuny té práce, no protože my živíme ten systém, on by bez nás chcípnul, jo, ty miliony, jak jsem se o tom bavil, o tom, kolik síly jako vyvinem, aby ten systém existoval. A pak nám vnucují tu myšlenku, že ho jako potřebujeme. A to je ten transhumanismus, to je úplně totální největší krleš tady, co vymysleli. To už se nedá ani nazvat, fašismus byla jenom taková zkouška. Jo? A ty různý jejich efekty jako v rámci toho. No, síla, je to síla.
2: Přátelé, viděli, teďka jsem si vzpomněl, teď jsem se vybavil tvar těch vrtulí, jo, tady těch monster, všichni jsme asi byli na pouti a víme, jak vypadá jako skutečný větrník, jo, který teda, když už se má točit, tak ta vrtula vypadá úplně jinak, jako, jo, než tady u těch monster, takže oni nám chcou něco naznačit, možná, aby jsme se jako zamysleli a fakt pochopili, že to jde proti přírodě a že to je satanismus. Třeba je to veliký opět jako test. Protože tady ty vrtule si myslím, jako, že mají jako za funkci spíš narušit to proudění toho vzduchu, než aby se teda točili, aby mohli vyrobit nějaký kvantum energie. Ale to zase jenom konspiruju samozřejmě.
1: Ani ne, protože já když jsem mi otevřel jakoby ten vnitřní zrak a pozoroval jsem ty technologie, tak oni ty technologie opravdu vážou tyhle ty entity. Jo, tam najednou se zhlukujou kolem nich. A tam byly velký, jo, ty generátory, ty motory a tohle. Já tam za nima viděl vlastně ty linie těch entit, který jakoby vysávali ten elementární sílu z toho prostoru. Jo, a ještě na to ty lidi navázaný, že oni díky tomu získávají moc nad tím světem a nad lidma. Jo, to je, kdo má energii, má moc. Kdo má patent na energii, je král té moci. Jo.
2: Tak,
3: já... Když jsme udělali těch teorií, tak se mi moc líbila, než já jsem si koukala na ten infrazvuk ještě. A koukala jsem se, že vlastně já jsem to i napsala, protože to jsou nějaké jako kdyby výboje a ty se používají k umlčení, ovládnutí nebo zneschopnění prostě lidí. Takže to se normálně, to jsou bojové jakoby technologie. Samozřejmě jako nevím, do jaký míry je to srovnatelné tady s tím, nicméně jako jsou na to tyhle ty teorie a je to, jako je tam určitá paralela v tomhletom. No.
2: Přátelé, tak známe příběh, jak trubači, trubaduři dobili jako Jericho, že infrazvukem vlastně, jo, tady z těch obrovských jako roar, těch trumpet, jo, který působili takový frekvence destruktivní, že obyvatele Jericha se jako dobrovolně vzdali, jo, a

0: jsou špatně prostě.
1: Peťo, slyšel jsi? Má tam zamutovaný mikrofonek, tak už se odmutoval. Pojď.
2: Ano, slyšel, ale já upřímně jsem se držím názoru, že kdyby se každý staral a aby byl šťastný, tak jsme všichni na světě šťastní. A tak se snažím se starat o to, abych já byl šťastný. A zrovna to, kde se staví, dělají věci, silnice, jakýkoliv infrastrukturní věci, já je respektuju, jsou to další komunity, které tak tvořejí, ale upřímně je to úplně mimo mě. Mně se to vlastně netýká, snažím se, aby mě to minimálně ovlivňovalo.
1: U nás se globálně oteplilo, tak jsem se musel teda jako vyslíct, jo. A určitě, Peťo, máš pravdu v tom, že vlastně člověk může vlastně si vytvořit takovou realitu a takový svůj svět, že se ho to až tak třeba jako fakt jako nedotýká, jo? Že to prostě jako si vytvoří jakousi imunitu a to samo chemtrails, jo, práškujou, ale někdo pokuckává, někdo má problémy a někdo pěkně zhluboka plně dýchá a leží na louce a tam to na něho sype, jako, ale on vlastně si to ani jako nepřipustí, takže jako by se ho to netýkalo. Takže to jsou ještě věci mezi nebem a zemí, jo. Vytvořit si tu tvůrčí vizi, že to prostě nebude mít takový dopad na to lidstvo, jo. Než vypisovat za starostům, protože to je mafia, to je banda. Já bych chtěl vidět starostu, který by to udělal, ten by musel mít jako hodně odvahy, protože by se s tím mandátem jako mohl taky rozloučit, nebo mi mu to ani nedovolili třeba, jo. Ale je to zajímavý každopádně jako vyzkoušet, jo. Jaká
2: bude. Ale jinak tady s tím zase jako pokud chcete něco změnit, tak já se snažím vždycky hlavně místní samosprávy jsou dosažitelný, jsme schopni je ovlivňovat a působit na ně. Horší je to už právě potom s těma státama na nějakých větších institucích, kde už je to vymyšlený tak, aby ten dosah obyčejný člověk neměl, ale u těch obcí je to poměrně snadný, pokud se o to takové aktivisti zajímají, je určitě dobrý být v tom aktivní a dávat, zakládat spolky. Pokud tam máte ochranu přírody, tak můžete vstupovat do těch správních řízení a tam říkat svoje názory a ono určitě tam chodí další aktivní lidi z místní a k tomu se vyjadřují. My tu třeba v okolí máme pravděpodobně menší větrné elektrárny, takže s tím nikdo netrpíme, ale vím, že nám tu chtěli stavět velký a proti tomu se všichni místní postavili, řekli, že ne, tenhle ten větrný park tady nebude a ty místní samosprávy se ovlivnit dají, teď od toho jsou, ne, tam se ty lidi znají většinou.
1: Já mám takovou zkušenost, je to z Loňska, kdy tady uzavřeli jednu křižovatku, která byla normálně funkční, ale asi potřebovali prostě tam, kde se investuje, tam se nejvíc krade, tak to potřebovali prostě zmodernizovat. Přátelé, oni z toho udělali takovej paskvil, že tam se nevyhnou dvě auta, natož tak potom nějaký třeba nějaká dodávka. Psali se petice, jo, starostům na úřad, prostě lidi se bouřili, nerozsáhli ničeho, oni tady vyrobili prostě paskvíl, křižovatku, která nefunguje, jo, takže může se zadařit někdy, že ten starosta, ano, je to člověk, je v něm ta jiskra, takže to nějak zařídí prostě ve prospěch těch obyvatel, ale v tomto jsem trošinku, ne skeptický, ale méně optimistický, musí být ještě nějaká jiná jako cesta, jo. Ale jak říká Jana, vyzkoušet,
0: je to kombinace všeho. Jo. Hmm. V té hmotě to musíme zařídit prostě tak, jak to jde nejlíp. Musíme, nebo každý v sobě, co může udělat, tak nechť to udělá. Protože tak. Nikdo jiný to za něj neudělá. Jo. A když je tam ten jediný, kdo to udělat může, tak to udělat musí. Takže pokud se máme postavit za přírodu, tak to prostě musíme udělat to tak nejlíp, jak si myslíme, že to musíme udělat.
1: Víte sami, jak funguje prostě kolektiv, jak funguje mysl, jakou sílu má myšlenka, jo? Viděli jste možná film Gopala modlitba za déšť, jak fakt se prostě, já jim modlili, to možná blbý slovo, ale

0: zkrátka přáli si vizualizovali déšť a fakt začalo pršet po několika týdnech sucha, jo. Jenomže problém je v tom, že lidi nejsou informovaní. Oni netuší, jaký nebezpečí jim hrozí v rámci těch větrníků. Ale kdyby věděli v rámci osvěty a fakt vytvořili nějakou takovou kolektivní mantru, prosbu, modlitbu, no tak jako určitě to má jako duchovní přesah, jo, že i na té spirituální úrovni kvantové by to šlo. Ale já nějak říkáš, ve hmotě je to cesta třeba kontaktu těch starostů, jo, a v tom spiritu zase je to vlastně cesta té vizualizace čisté zdravé krajiny.
1: No, v té hmotě jsou to ještě ty připomínky na to ministerstvo. Připomínky. Nicméně vlastně musíme vědět, že vlastně vesmírné bytosti mají určitě prostě nějaký záměr a podporují nás v tom, takže udělejme opravdu to, co je pro nás tuhle tu chvíli vlastně nejvíc potřebný a co nejvíc cítíme, že musíme udělat.
0: Tak, to jsi teďka řekla velmi výstižně, protože já neustále denně cítím obrovskou podporu stvořitele, jo, v té správné věci, na té správné cestě a cítím, jak ten Matrix už ztrácí sílu a ztratil už dávno podporu, oni jedou jenom z nějaké setrvačnosti, takže možná ten systém spadne dřív, než k nějakým výstavbám tady těchto akcelerizačních zón jako dojde, no, takže přání je otcem myšlenky. Přátelé, co?
1: Hlavně se musíme zachránit trochu sami, jako jo, že vlastně
0: to určitě.
1: Za nás to nikdo neudělá.
0: My jsme tvůrci,
1: udělejme opravdu to, co můžeme.
0: My jsme tvůrci a každý si vlastně vytváří tu svoji realitu, ale v tomto případě asi zapotřebí se propojit a vytvořit tu kolektivní sílu a ústoj v té své vnitřní síle. A to pak se dějí zázraky na všech úrovních, i ve hmotě, i ve spiritu. Já to znám. Takže, přátelé, krásní tvůrci, máme 2032. Mára tam měl ještě nějaká praktická cvičení nebo něco z praxe ohledně toho epigenetiky, říkám to správně, královské linie, transhumanismu.
2: Jo, určitě, jenomže jsem si říkal, že jsem zkoumal, jakým způsobem můžu působit nebo číst jo, celou tu podobu toho DNA, takže spíš jakoby, jak prakticky si to člověk může vyzkoušet, samozřejmě to budou asi návody, který člověk zná, jenom se je třeba bojí uskutečnit, protože jim nevěří, protože pro něj to není jako fyzická věc. Tady vidíte i vy, jste tam měli tu polohu, jo, toho, té zkušenosti. Jedna je tam ta fyzická poloha, kdy jdeme na ten úřad a říkáme ne, jo, a pak je tam ta metafyzická rovina, kdy dáváme možnost tomu, aby se to stalo. Možnost. Jo, to je metafyzická rovina, to je ta předloha a to si přeju, aby se to uskutečnilo takovýmhle způsobem, ano. To je jako ta možnost. Ano. A že ty obě polohy jsou důležitý, že když budeme dělat jenom jednu, tak OK, tak to děláme trošku jo, na půl tu věc, ale když jsme schopni jako tam dát i tu bytost, jako proč to chci takhle udělat, já to chápu, celý ten proces, mám v tomto poznání, já chci proto bojovat v rámci toho vývoje spíš, že ho chci podpořit. A tak tam vstupuju s oběma těmi.
0: Mara vstupuje.
2: Mám tam i tu fyzickou část a to je, že působíme na tu hmotu. A teď podívejte se, já jsem tam nazýval ty vědce, jo, že ty vědci se rozdělili na ty fyziky, který tvrdí jenom tu fyzickou část a na ty metafyziky, které jsou pro tu bytostnost, jo, té přírody, té krajiny, toho vesmíru. A oni vlastně neustále mezi sebou jako bojujou. Takže tenhle ten boj, máme ho taky v sobě. Jo, že to jsou ty dvě hemisféry. Jo, že jedna hemisféra trvá to fyzično, a druhá hemisféra je ta metafyzická. A je tam furt ten stejný boj o tom, co mám udělat, aby se to skutečně stalo. Jo? A oni až když se vyrovnají, až si navzájem řeknou to, co potřebujou, tak ten člověk najednou zjistí, že je to skutečnost, že se to stalo. Takže jenom abyste věděli, jo, že ano, všechny tyhle ty nápady jsou skvělý, ale já v tom vidím ještě, že by se měly vyrovnat tyhle ty dva pohledy.
1: Přesně tak, je to o rovnováze vlastně, jakoby, je to o rovnováze, přesně tak.
3: Já jestli můžu, já půjdu za chvilku s dětma spát, tak bych se asi s váma rozloučil. Popřeju vám ještě pěkný povídání, pěkný večír a uvidíme, jestli se někdy uvidíme. Ať se nám sem daří, jak si přejeme.
2: Peťo, super, děkujem ti moc.
0: Děkujem, já tě připijím koloidním stříbrem. Takže dobrou noc, pozdravuju i děti. Ano, a
2: dneska nemáš huby. Dneska ne, nemáš huby normálně.
0: Mám, jo.
2: Ale... A má huby ještě.
0: Já mám muchomurky červený, mám to všechno, mám. Teďka mám CBDčko, THCčko pěkně. Jo, takový prostě, jak si jmenuje se to, jak se jmenuje, flow. Jo, Michaj nám to marmaří nám to Michají. Panečku, to je jízda, jo, chvilku si takovej akční a pak se ti krásně spínká. A jako není to, že, není to prostě jako nějak, je to pro prostě pohodu, jo, pohodu tvůrce. A to pak jsou ty vize, to se pak vizualizuje, jo. Takže doporučuji všem, kdo byste chtěl CBDčko, kapky vlastní výroba, jo, s THCčkem, vlast taky, farmička, nebudu jmenovat, kde zatím, konopíčko vysoké, vonavé, takže jako my máme totiž všechno na dosah. My nepotřebujeme vozit nic z Afriky, jo? Vůbec. My to máme všechno vlastně nejbližší. Já to mám z vlastní zkušenosti, já třeba něco potřebuju, ať se jedná o nějaký blbý šroubeček na něco, a já ho najednou najdu. Já ani nemusím do toho železářství, který je tady 250 metrů. Já všechno mám doma.
2: Tak jo, a my jsme se loučili, že jo? Tak jo, ještě jednou díky teda Petře, to vždycky protahuje Petrucha.
0: Jo, já jsem taková tlama, víš. Ale Peťo, díky fakt za výživný povídání. Velmi mě zaujaly hliněný domečky do 500 000 a velmi mě zaujaly tvoje elektrická kola. Takže zůstáváme v kontaktu, dveře Deževička máš do kořán, můžeme to zopáknout i s Janou a no, z Mára je stálica už. Takže Peťo, dobrou a děkujem, blagadár.
3: Dobrou, díky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, díky.
0: Tak, přátelé, v čem pojedeme teď? Jo, já jsem chtěl se napít okolo jiného stříbra.
2: Možná jenom, Jano, jak to máš? Chtěla bys ještě k tomu něco přidat nebo udělat závěry tomu?
1: Já si myslím, že... bychom se mohli jenom nějak zamyslet nad tím záměrem těch, že bychom si jen tak jako lehce řekli, že záměr prostě všech těch akceleračních zón je zrušen, že příroda je zachráněna a že se nám krásně žije a že máme radost, že země má radost, že se máme rádi a že jsme prostě, že jsme tady.
0: A máme podporu tvůrce nejvyššího.
1: Takže to je jenom tak ze mě shrnutí a já bych se ráda také odpojila, takže vám moc děkuju za pozvání a děkuju za váš pořad, děkuju moc krát.
2: Díky, taky moc.
0: Veliký blagadár, děkujem, Jano, krásný večer a někdy zase v Dežavíčku si dáme sraz z cuka a stejně si ho dáme, protože vlastně toto téma je teďka vlastně velmi, velmi už žhavé a jsem se vyslíkl, takže uvidíme, jak to vlastně dopadlo. Kdy bude nějaký potom nějaký výsledky tady z těch připomínek? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Jo? Víš o tom?
1: Těžko říct, jak to bude časově, to vůbec jako netuším, ale myslím si, že to všechno bude vypořádávat právě Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže časově netuším vůbec, jak to stihnou, protože těch připomínek už teďko jsou tam prostě stovky.
0: Mm-hmm. Nedávno tady byla taky petice nebo připomínky na 5G, na 6G sítě, jo? Taky nevím, jak to dopadlo, ale protože oni na to tak spěchají, to lidstvo vlastně jako poškodit, že si myslím, že to bude velmi brzo jako rozhodnutý. Takže Uděláme proto maximum, jak říká Mára, i ty vlastně v té harmonii, hmota, spirit a hold, uvidí se. Takže dáme si vědět a tím uděláme další vysílání, ano, jestli bys přijala pozvánku.
1: Dobře.
0: Ještě, jo?
1: Děkuju moc krát. Děkuju vám všem. Mějte se krásně,
0: mějte
1: krásný
0: se krásně,
1: večer.
0: Díky.
2: Ahoj, děkujem.
0: Máro, zůstali jsme jako dva opuštění vlci, ale ty máš určitě, děkuji, ahojte, zdravíme vás. Každá božská bytůstka zde na zemi máme svůj úkol, který plníme, za kterým jdeme a o kterém víme a každý ten úkol děláme pro zestup, pro přírodu, pro kolektiv, pro zvýšení našeho vědomí. Dělejme vše s láskou, Natašo, o veliký blagadár tobě, vědomí tvůrče. Máro, chtěl bys se zvrátit k transhumanismu, nebo jak chceš, je to tvé vysílání?
2: Ano,
0: takže...
2: ano, určitě, to je, my o tom tady stále vlastně mluvíme, jenom to převlékáme do jiných podob. Je to věc, která nás stále doprovází a... Je to celkově, jo, že ta vědecká oblast, ono to je spojený s tím slovem transhumanismus, protože tam je přímo definice je taková, že to vědecké bádání má jakoby zdokonalit toho člověka. Jo, to znamená, že oni mají opravdu pocit, že ten člověk je nedokonalej a jo, že degraduje a že ten transhumanismus je vědecké poznání, které nám opravdu pomůže k tomu, aby jsme se zase stali jakoby funkčními bytostmi, to prostě jako zvláštní. No, máš prstík, můžeš?
0: Mám prstík, protože mám myšlenku a sice možná oni mají strach, že lidské tělo, organismus je dokonalé, jo, a že bychom už velmi brzo mohli přijít na to, kdo jsme, jo, jaká je naše duchovní podstata a pra vlastně smysl, tak proto ten transhumanismus, aby nám implantovali nějaký kurvítka, jo, že prostě máme třeba, snaží se nám jo, to třetí oko vlastně zabrzdit, epifýzu a vůbec znemožnit i tím práškováním, zasněňováním slunce, jo, že se nám snaží vlastně znemožnit napojení na naše vyšší já.
2: Je to takhle úplně jasné. My když budeme mít jakoby tělo, které má jakoby náchylnost jo, na to nedorozumění, na tyhle ty problémy, bude mít náchylnost, takže nás budou stále zatěžovat, my se budeme stále věnovat tomu, aby jsme se z toho vyhrabali a nebudeme schopní mít nějaký vývoj, nějaký další rozmach navíc, jo, už nebudeš mít sílu, takže určitě. A ještě vám to udělají vlastně kvůli tomu, aby ten člověk si opravdu řekl, jako sednou té hrůza, já potřebuju toho vědce, toho doktora, ten transhumanismus, abych se cítil jako líp. Jo? A tím degraduju jako ten svůj potenciál. Představte si, vy odevzdáváte jim, degradujete, říkáte, mně to nejde, pomožte mi. Jakoby. Ano, já myslím, že to je jako takový základní rys téhle společnosti, jo? Že ty chytří a takový ty, co jako vědí, tak budou jakoby radit těm hloupějším, když to tak nazvu, co mají dělat. Jo? Je to takový základní princip. Ale když se tady člověk narodí a je úplně v tom prenatálním stavu, jak jsem se o tom naznačoval, kdy ještě v něm jsou ty světelný DNA, on opravdu je spojený s tím kvantovým prostorem té metafyziky. A opravdu, ty struny fungují. A jestli si dokážete vzpomenout na to, když jste byli miminka, tak opravdu ten svět byl opravdu nádherný i metafyzický, hmotný i metafyzický. Zároveň jsme se tam jako bytosti chtěli jakoby najít. Jo, kam, jako, jo, jakoby jak použít tenhle standard, který jsme dostali. Ale v tu chvíli přichází ta společnost, to vzdělávání, ta výchova a ona jakoby zapatlá, jo, tenhle ten proces. Jak jsem tady naznačil celou dobu, že nás jako ovinou, jo, takovou iluzí natolik, že my nejsme jakoby schopní se pořádně nadechnout do té svobody. Já bych řekl, že můžeme klidně obrázek popojet, protože to buňka asi byla tak nějak základně vyndaná. A tady vám chci jakoby naznačit, já možná jakoby ten můj pohled nemusí všichni jako přijmout. Jo, je to můj pohled, k kterým jsem teprve přišel postupně. Jinak na začátku té cesty jsem obdivoval určitý věci, které pak jsem jako přijmul, že mě spíš jako ubližujou. A jo, že nejdřív jsem to viděl, že mi pomáhají, jsou ty berličky, že mi něco pomáhá, ale pak, když se dostanete jakoby ještě jakoby dál, tak ta berlička potom už je jako zbytečná, už mám spíš zatěžuje tu věc. A teď vám jakoby vysvětlím, jak ovlivnili ten metafyzický svět tady natolik, i nás metafyzicky, ty možnosti. Já už jsem naznačoval, že to bylo přes ten planetární a solární systém. Jenže oni potřebovali i vytvořit tu síť. Jo, ten kokon kolem té planety, kokon kolem těch lidí. A tuto síť, jo, protože dobře, určitě jste slyšeli, že existuje planetární mřížka. Ale určitě nevím, jestli jste slyšeli, že těch mřížek a těch sítí na planetě vývojově je možná desítky, stovky. Protože vlastně každá bytost, nebo každá ta entita, která chtěla sem s člověkem jako pracovat v rámci buď kolonizace nebo pomoci, tak se s ním musel vytvořit určitý rozhraní, na kterým ten člověk bude fungovat. A to je ta metafyzická část té bytosti. Pro tu představu, každá civilizace, která přišla, tak musela zasíťovat metafyzicky tu oblast, že vytvářela vlastně planetární mřížku podle svého nastavení, aby potom ten člověk vlastně jakoby pochopil to, co vkládá do toho člověka. Znamená, že třeba nejen, že ty bohové sem přišli a vložili ten genom, ne, oni potřebovali vytvořit nejdřív metafyzicky mřížku, která by rezonovala s tím genomem, který vkládali jako do té oblasti. Jo, jako teď jsme se bavili, že je důležitý tomu věřit, mít ty možnosti, že to jde, a pak to funguje i v té hmotě, že najednou jsme vyslyšeni a funguje to. Tak stejným principem oni přicházeli na tuhle tu planetu, skrz, řekněme, i ty planetární vědomí, a působili na člověka tím, že vytvářeli tyto mřížky, toto zasíťování. A teď řekněme, ta síť má určitou takovou, jakoby, takové rozhraní. Rozhraní znamená, že má svoji osobní vibraci. A když člověk je udržovaný v určitý vibraci, v určitým vibračním rozhraní, tak vidí jenom tu jednu síť. Vidí jenom tu jednu. Takže řekne, ano, je tady jedna síť. Jako jsem říkal na začátku, že když se díváme na ten genom, tak záleží, jakou šifrou nebo jakým kódem vlastně vstupujeme do toho čtení. Že když bychom četli jenom tím fyzikálním čtením, tak jsou to 2-3% k rozluštění. Ale najednou, jakmile dosáhneme většího rozhraní, víc frekvenčních jakoby rozsahů, tak jsme schopni v tom genomu i v těch sítích lépe číst. A vidíme jich najednou více. Jak na planetární úrovni naší solární soustavy, tak i teda sluneční, tak i na té sluneční, jako solární úrovni toho ducha. A teď, jak jsem říkal, tak tam vstupovaly ty, že to byly síly dogmatické, které měly vnést určitou pravdu, nějaký světonázor. Takže oni opravdu normálně nejdřív tkali takovou síť, aby to dogma mohlo jako semínko opravdu vejít do člověka, vejít do planety a mohlo pak vzniknout ten transhumanismus, jako to ovlivnění toho vývoje člověka, to znamená i manipulace toho genomu. Protože ten člověk, jsem říkal, je svrchovaná bytost a má jediný vstup do toho genomu. Takže oni potřebovali překecat toho člověka, aby to udělal jako za ně. Jo, to jsme naznačovali, že to tam je velice důležité. To znamená, na těch bodech, na těch sítích vytvářeli svatyně. jo, ty určité královské linie, které se sem potřebovali jako dostat buď formou, že nás chtěli ovlivnit pozitivně nebo negativně, to je celkem jedno. Ale vytvářeli tyto sítě a nacházeli rezonanční body. A na těch rezonančních bodech vytvářeli svatyně, aby tam člověk prostě přišel a jo, prostě jako přijímal to poznání té linie královské těch bohů a aby zároveň právě i v té metafyzické podobě přijímal tyhle ty vibrace, aby on jakoby chápal tu linii, jo? To znamená, že oni zakryli tu prvotní síť, která tady byla vložena do toho zdrojového kódu. A jak jsem naznačoval, když ten člověk pak jde do té krajiny, takže on se jakoby ladí, jo, na tyhle ty sítě, na tu metafyziku, metafyzickou bytost té planety. Nazýváme to duší, nazýváme to tím duchem. A čteme a rezonujeme s určitýma kvalitami, uvolňujeme určité traumata a tím se ladíme do těch mřížek, aby jsme si mohli přečíst celý vlastně jakoby ten genom. Proto říkám, běžte do té krajiny, na místo, které vás přitahuje, to je místo, které vás má určitým způsobem jakoby naladit, jo? Nebo ukázat věc, která vás brzdí, kterou vás brzdí. Ale to i to je ladění, jo, co nás brzdí, vyladit se. Takže já jsem opravdu chodil do té krajiny a viděl jsem ty mřížky a oni mi teda říkávali určitý příběhy, ale se mnou to nějak nerezonovalo. Já jsem stále říkám, a teď to je tolik příběhů a kde je ten prvotní, kde je to proč? Proč jsem tady opravdu tady a kde je to, proč je tady ta planeta a proč se tohle všechno děje a proč je ten vzestup a proč se ta planeta prostě najednou jakoby mění, když se dostáváme, jak jsme se bavili o té rovnováze toho fyzického a metafyzického. Když je ta rovnováha, tak najednou ta krajina ta se před váma začne měnit, začne krášlet, začne se vyvíjet, vytváří to DNA, ten genom, který je udržitelný. Jo? A to mě připadlo jako první prenatální myšlenka. Ano, naše planeta, naše soustava a člověk je udělaný kvůli tomu, aby on zajistil udržitelnost celistvého vývoje. Jo? Protože ten vesmír má tendenci se takhle jakoby proti sobě bojovat a může se stát to, že najednou jako se v tom boji úplně zapomene a jo, stalo se to několikrát a může se pohltit, může se zničit. A my jsme měli být taková pojistka toho. Jsme bytosti, které dokážou vytvořit takový vývojový, kvalitní jakoby genom, který dokáže všechny obnovit. A proto tady jsou všichni ty galaktické civilizace. Proto tady jsou ty bohové, se sem znovu vrátili. Lidi je znovu jako přivolávají, protože z toho člověka teďka má vypadnout extra speciální jakoby výsledek z celého toho vývoje. Tím, že on dešifruje to DNA a začne to žít skutečně. Jo, bez toho přesvědčení, které právě vyplývá z tohohle zasíťování, které tu neustále je. A teď já potkávám lidi a jeden preferuje vždycky, já jsem tadle síť a další potkám člověka a já jsem tadle síť a teď si říkám, kurňa, tak já se všema chci jako spolupracovat, proč tomu nerozumíme, proč se jako hádáme a máme ty jiný názory. No protože opravdu máme jiný rozhraní. My čteme úplně jiný příběhy každý. Jo? To je velice důležitý. A, takže začalo to zasíťování, vytvořili si ty podmínky pro to, aby tady vyrostla takováhle civilizace, kterou tady teď máme, která drancuje, a nepřemýšlí a je sebedestruktivní. Jo? Má spoustu takových jako naučených věcí, které nejdou z něj. Jo? Je to takový návyk úplně na tuhle šílenost. A vždycky se sem někdo jakoby znovu zrodí, on je jakoby čistej, má tu prnatální podobu toho světelného DNA a my na něj všichni, tím kolektivním vědomím, který tady držíme, ten Matrix, pomalinku napatláme tohle to zasíťování. Každá ta síť a každá ta bytost, která je s tím spojovaná, nebo civilizace, tak si dělá jakoby nároky, vlastnictví. Nároky, vlastnictví. To znamená, vzniká smlouva. A ty chceš používat naší síť, tak podepíšeš smlouvu. A ty řekneš, ano, ano, já to chci, to já budu tam chodit na zasvěcení, OK, to je paráda. A tak normálně to je smlouva. Vy z toho nemůžete vystoupit, protože byste jim byli dlužní. Oni využíváte jejich síť. Jo? To znamená, že a teď si představte, já nebudu dlužný jenom tehdy, když vypustím všechny tyhle sítě a najdu jenom tu prenatální. A ta prenatální už nefunguje jako síť. Já jsem naznačoval, že když je tu lineární čas, tak se potřebuje šířit, že se šíří jako síť do nekonečna. Ale když se dostanete do přítomnosti, dostáváte se jakoby k té jednotě, k tomu prenatálu, k té jedinečnosti, tak v tu chvíli můžete vidět začátek a když máte ten prožitek, tak i ten konec, ten ucelistvost. V té chvíli už není potřeba síť, protože vy sami se stáváte zdrojem té tvořivé síly. Vy sami. Už nepotřebujete zasíťování, už nepotřebujete se připojovat, žádný smlouvy. Naopak, máte nekonečnou tvořivou jiskru, kvalitu božské jiskry. To je neskutečný. Pak se vyvážete z těch vašich zátěží, které jsou spojení s karmou, která je navázaná na tyhle ty královské linie plus tyhle sítě. A je to tak. Je to tak, že i planetárně ty sítě jakoby jsou zasaženy v celé naší sluneční soustavě. Mezi sebou ty civilizace dokonce i bojovaly jeden čas, protože jedna preferovala jenom jedno zasíťování a druhá zase jako jiný. A nedokázali se dohodnout, narušovali se v tom vývoj, nebyla spolupráce. Jediný, kdo tam měl být ten středobod, byl ten člověk, který byl na té planetě, ale on byl zamrzlej, on byl jakoby v té, on byl tím Luciferem zamrzlej, protože se nemohl měnit, takže byl stále jenom v té dětské fázi a to se jako lehce zotročil. Jo, takže on ten člověk potřeboval ten vzestup, aby uvolnil ty sítě tím, že je jakoby pošle do vývoje. Tím vznikne úžasná věc, protože oni se najednou poznají v té jedinečnosti ty sítě a můžou se zapojit svobodně do toho vývoje a buď udělají správný krok a zapojí se svobodně do spolupráce na vývoji všeho, a nebo zase budou bojovat jenom o moc těch sítí. No, tak jenom ve zkratce, jak já vnímám zasíťování planety. A týká se všech civilizací galaktického typu, který sem přistáli a chtěli se zapojit do vývoje člověka a planety. Samozřejmě to bylo spojené, jak jsem naznačoval, i s naší genezí. No. Tak klidně můžeš přejít, zkus další obrázek, protože to bude teďka zajímavější.
0: Teď to bude zajímavější a já mám tady sluchajte vnímání a pro posluchače Svobodného vysílače streamu číslo 1, kdy budeme ve 21 hodin přesně vypínat stream a předávat vysílání nebo prostor dalšímu studiu, ale my pokračujeme dál s Márou Hašlarem a sice na naší YouTube rouře a je to studio Deja Vu, Svobodný vysílač, jo, a videjko pořád bude uložený pod vysíláním. Takže Maro, jenom dej mi prosím tě, já tady vypnu stream jedničku, nebo počkej, já si to ohlídám a pustím ti další obrázek, takže klidně hovoř.
2: Wow, znáte to, ne? Kdo se bojí pavouků? To jsou takový zvláštní bytosti, ale vždycky jsem jako přemýšlel, ač je jakýkoliv, jestli je velký nebo malý, ale určitý lidi jsou na tyhle entity velice citliví. Velice. A nevím proč, je to tak mrňavý, ale oni se toho strašně bojejí. Pavouci a chobotničky, takový hodně zpřízněný. To byly bytosti, které se specializovaly, ku podivu se specializovaly.
4: Přepojujeme na

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamu.

skrytá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za

0: Dobrý večer, tak jsme se konečně připojili. Pokud jste ještě vydrželi, no tak se slyšíme. A pokud jste nevydrželi, tak se prostě asi teď momentálně neslyšíme. Protože mě to ne, že by mě to nějak nervovalo, to vůbec ne, ale... Zkrátka a dobře to tak dopadá, když se zblázní tak trochu technika. Jednoho tam podrží v tom vysílání, ten už ale nevysílá, a druhý, který má chuť vysílat, tak čeká a čeká a čeká. Ještě, že máme toho Pavla Hlávku, který to tam motičkou opravil. Tak vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. Já jsem rád, že i můj host vydržel a že naše Míša tedy vydržela a že nešla spát, protože už má nohy značně vysoko na to, aby usnula. Tak vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. No, bylo to hodně napínavý, jako.
0: Že jo, bylo to dobrodružný.
1: Bylo to 27 minut napínavý.
0: Počkej. Jo, takhle, myslíš to čekání.
1: No to čekání bylo napínavé.
0: Já jsem si říkal, jaký jsi mohla mít napínavý prožitek za tu dobu, co já jsem se tady vyšiloval. Jako.
1: Ne, já jsem ti jako držela palce, já jsem ti fandila, jsem to tam podporovala, rozumíš?
0: Tak v určitým věku člověk zbystří, když mu zralá žena řekne, že to bylo 27 napínavých minut, že jo, tak jako,
1: ano,
0: chápeš.
1: Ano, 27 napínavých minut, jestli se nám to podaří rozkopat.
0: Jsme se tu napínali, tak jako...
1: Několik lidí jsme mezi tím, jak... vzbudili a
0: jo,
1: přesvědčovali.
0: Různě jsme je vyrušili od nějakých činností.
1: Činností a tak.
0: A třeba jako... Pavla Hlávku jsme vyrušili přímo od večeře, že jo? Mhm. No. A dál už radši nemluvím ani.
1: Radši nemluv, prosím tě, radši ne, jako, no.
0: No a...
1: Ale chvíli to vypadalo jako, že si budeme povídat celý dvě hodiny jenom spolu sami dva, jako.
0: Víš, ale něco podobného nastalo včera, když jsem měl komentovaný čtení. Tam to teda bylo nějakých 13 minut. A já jsem teda vysílal do zdi, aby byl pořád, aby ho mohl dát do archivu, protože vím, že při tom čtení od 15 hodin, tak těch, kdo poslouchají online, tak je málo. Tak jsem si říkal, tak to je v pohodě. No ale teď je to přesně naopak. Teď poslouchá spousta lidí právě teď, no. Teda chtělo poslouchat, možná,
1: chtělo
0: že ještě poslouchají,
1: no.
0: ale je to přesně no, obráceně. No.
1: 27 minut měli ticho, no, tak jako...
0: no tak to už je skoro jako Tichonov.
1: To už je jako Tichonov, ano.
0: To už je skoro jako Tichonov, no ale tak co neděláš. Hold, nikdo není dokonalý.
1: Asi ne. Tak. Ale no. Zase je trošku vzrušá. Trošku něco jako jiného, než
0: samozřejmě,
1: že to má.
0: Jako...
1: Jo.
0: V určitým věku tě už zrušou hlavně tyhle ty věci. Jako.
1: No právě.
0: Abych tak řekl, tak jsme to teda dopracovali.
1: Jo, asi tak.
0: To jsme dopracovali. No, nic. Bývá i hůř. Taková otázka, teď si ji mám položit, nebo ne.
1: Prosím tě, ale zkus to.
0: Co jsi dělala ten

0: uplynulý týden, co jsme se neslyšeli, Míšo.
1: No, my jsme se sice neslyšeli, ale my jsme se ve čtvrtek viděli.
0: No to jo, to ano, to je pravda, vlastně to bylo ve čtvrtek.
1: Ano, my jsme se ve čtvrtek viděli, tak to byl jeden takový velmi světlý den v těch jiných chmurných dnech, který tak nějak jako mě provázeli, protože ten jejich jednotný systém na sociálce, který fakt nevím, která vláda vymyslela, ale Babišová to určitě nebyla. I když možná někdy ze začátku, dejme tomu třeba před 5 lety, tam nějaká myšlenka si mohla být, nějakého toho jednotného inkasního místa, něco takového, že se tam někde objevilo. Ale musím říct, že ty turbulentní věci, které se odehrávají mezi Českou správou sociálního zabezpečení, programátorem mzdových programů, mzdovýma účetníma, paníma na sociálce, tak nabývá rozměru, že občas padají i ostrá slova, jo. Takže jako velmi dramatický týden, teda jako v tomto směru. Ale říkám, byl světlý čtvrtek, to jsme se viděli.
0: Ano, byl světlý čtvrtek, byla kašička.
1: Ano, ano, byla krupicová kaše. Dokonce jsme si dali všichni tři i s mým manželem, takže to bylo fakt super.
0: No tak my jsme si mohli u toho zaspívat, vařili jsme kaši, krupicovou kaši, aby o tom nevěděli naši. To tuším zpívala Petra Černocká s Pracným, ne? Tuhle písničku. Jo, já si myslím, že jo.
1: Jo, to vůbec nevím.
0: Saxána, no. A Pracný, víš, který to je, jako je ten kudrnatej.
1: Jo.
0: No, její partner. Nebo manžel? Možná jsou manžela.
1: Ale nevím. No, tak takový já mám týden, takže světlý čtvrtek a jinak všechny monotónní dny, kdy tedy jako zápasím s nějakýma příšernýma tabulkama a příšernýma světinama, který jako nabývají neskutečných rozměrů a tak, jako no, tak uvidíme, no. Uvidíme, jak se s tím, kdo v republice popere, jak se k tomu, kdo postaví.
0: Jo, taky. To víš. Úřední šiml je úřední šiml. No a
1: jo.
0: Jak jsi se vyrovnala se zmrzlíkama?
1: Zmrzlíci byli docela dost zmrzlí a i konkrétně tady teda v Praze. To jako musím říct, že třeba když jsme v sobotu byli na náplavce, tak to opravdu dost ostře foukalo. Jediný, co jsem měla strach, o kytičky, protože už máme venku pelargonie, nebo jak se tomu říká, muškáty. A
0: tak nechto, počkej, máte pelargonie nebo muškáty, jako to. Nemůžete mít dvoje kytky za oknem.
1: Ne, máme tady muškáty. My je nemáme za oknem, my je máme na ochozu na vnitřním traktu dvorním a máme jich tam asi takových 15 truhlíků, takže jako jsem trošku měla o to strach. Ale myslím si, že tím, že je to takových 7 metrů nad zemí, tak to asi jako...
0: Jo, ne, tak tam je to mezi barákama.
1: Tam je to mezi barákama, takže to... No, jinak jsem koukala, že je jedna moje oblíbená kytička hortenzie už začíná mít náběh na květy, tak do nějakých 2-3 týdnů už se to ukáže. Tak, no. Takže zmrzlíci byli zmrzlí, no. Byli.
0: Tak voníš
1: dokonce
0: říky.
1: Jsme i topili.
0: Topili jste. To no, já topím ještě tak pořád, no. To...
1: Tím,
0: no,
1: ale
0: to třeba
1: máš...
0: koukám, bylo odpoledne 22, teď je tam 14, skoro 15 stupňů ještě pořád.
1: Jde to, ale ráno je třeba 5-6, jo. Takže...
0: To už nebude, bude teplejc.
1: Bude teplejc, no.
0: Aha,
1: ale to... jinak vím, že topení jako takový centrální, kdo měl, tak vyply. Takže, a vyply ho těsně před zmrzlíkama, takže minulou neděli. Tak celý ten týden, co byli zmrzlíci, tak opravdu netopili centrálně.
0: No tak oni topili, určitě takový. Lidi vytáhli ty svetry, co si napletli.
1: No jasně, to víš,
0: ještě za tý, jak se jmenovala ta?
1: Pekarová Adamová.
0: Jo, Pekarová, jo. No to. Tož to jo, tak dobře, Míšo, tak týden... To je pravda, no, byla kašička, bylo to dobrý, jo. No, takhle, co vytáhneme jako první na světlo boží? Asi bych vytáhl teďku Kateřinu, protože teta Kateřina nám tady uvede téma, které je velice závažné.
1: No, myslím, že jich je hodně.
0: No jo, ale tohleto téma je hodně závažné. Tak pojďme na to.
1: Tak jsem.
2: Tak poslední kapkou Petra Pavla a jeho okolí je záštita nad naprosto nechutnou akcí. Jde si po hrobci československých Němců, kteří byli Hitlerovou pátou kolonou, budou dávat dostaveníčko. Když podporoval Lichtensteiny proti zájmům České republiky, říkala jsem si, že jsou zatím možná prezidentovi přátelé po boku. Pak ale naprosto nesmyslně otevřel zrušení práva veta a chce vyměnit korunu za euro. Takže tohle už není náhoda. To je systematické pošlapávání suverenity České republiky. Bohužel však od toho, kdo by ji měl z první linie háj. Je to hnus, co říkáte?
0: Tak hnus to je, pochopitelně. Vím, že se zvažuje dokonce a já čekám, kdo bude první, kdo to podá, a pokud ne, tak budeme muset to nějak iniciovat. Mm-hmm. Já si myslím, že už je na čase na toho vlastizrádce podat trestní oznámení a v podstatě to jako začít řešit, ne? Toto je naprosto otřesné.
1: Podle
0: jak
1: je,
0: jak na tebe působí, promiň ještě, jak na tebe působí to, že prezident republiky, nejenom, že tady organizuje a jak si už se vidí v nějakých Spojených státech evropských, okopává Benešovy dekrety, tahá se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A teď nad celou tou akcí, kde se koná pochopitelně i ten sjezd sudetoněmeckým landsmanšaftu, tak převezme záštitu. Přitom i v Německu existuje organizace, která nás varuje a vyzývá, aby jsme těm sudeťákům nedůvěřovali, že jsou to všecko pohrobci lidí z NSDAP a SS a že jsou to kovaný prostě náckové, kteří opravdu jako usilují o zrušení Benešových dekretů a opravdu usilují o zpátky navrácení majetků a tak dále a tak dále. Prezident, náš prezident, kope za jejich zájmy. To je absurdní, to je strašný. Hlavně, že se domáhá, že nás chce zastupovat ještě na těch jednáních s NATEM. No, co by jim tam tak asi vyprávěl?
1: No,
0: za mě
1: myslím,
0: to
1: že
0: je
1: tam
0: prostě na trestňák. Jak to vidíš ty?
1: No, určitě to je na trestňák. Já už jsem dneska trošku podnikala nějaké kroky, ale zatím jako jsem se úplně nesetkala s tím, že by někdo se do toho hrnul nějakým jako bezhlavým způsobem, ale potřebuju se poptat po někom, kdo dělá to, ten trest, no, protože přeci jenom hodně lidí okolo mě dělá spíš to obchodní právo, ale ten trest jako, ten je takovej jako víc specifický, no. Ale hele, uvidíme, nebudeme házet flintu do žita. Určitě se budu tímhle zabývat, protože za mě tak je Čech, anebo je to debil. Jo?
0: To je nebo jako myslíš, prostě, že to je jenom guma? On tak, takhle, ne, to je úplně jedno, no, že jo?
1: On je to úplně jedno, co je. Ale nicméně jako přísahal. Teď přeci on měl nějaký, on složil nějakou přísahu jako prezident, ne? Už jenom, když to vezmu z tohohle úhlu pohledu.
0: Tak on je vázaný, že jo, tou přísahou.
1: No.
0: Takže on by měl hájit zájmy České republiky, to naplno.
1: Českých občanů.
0: Českých občanů. Sudeťáci nejsou vyhnaní Češi, Sudeťáci jsou vyhnaní Němci. Jsou to...
1: Ale pozor, překrucuje se to, jo? Všechno se to překrucuje, no jasně, v současné době. Spolek... To nabývá neskutečných rozměrů.
0: Spolek je pokračovatelem vlastně Henleinovy strany, volným pokračováním, ale když se to vezme personálně, když se to vezme obsahově a se zaměřením, tak pochopitelně ano. Ale ono to souvisí s tím, jak oni jsou z toho jednoho hnízda. Jo? Fialova vláda, tedy dnešní opozice, pětikolka, která byla nalezlá v parlamentu, tak všichni ti, kteří tam zůstali, tak přeci bojovali za ten sudetoněmecký sjezd. A odkopali se. Vyloženě se odkopali a pořád melou nějaký nesmysly o nějakém smíření. Já bych tady ještě k tomu pustil Zaorálka, který, ač máme na něj různý názory, tak ale na tuhle tu věc má, si myslím, docela vytříbený názor.
3: Já si myslím, že to, že se koná teď ten sjezd v Brně, tak je výsledek politiky, která se tady dělá v posledních letech. Myslím si, že ten sjezd v Brně připravoval premiér Fiala, ministr Lipavský, aha, to je jejich dílo.
4: Proč? Proč?
3: No, a potom to převzal Petr Pavel, který to potom realizoval, na to navázal a v jejich stopách pokračoval. V roce 23, už v březnu to bylo, premiér Fiala vyzvedl roli Bernda Posetla jako šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řekl, že je to člověk, který staví mosty mezi národy a podobně, aha, což já si myslím, že je naprostá mystifikace, protože mně připadá, že v tomhle jako nikdo nevidí, nerozumí tomu slovníku, který Bernd Posselt požívá. To je pseudoevropský slovník, jako ve kterém on klidně říká, já jsem se nikdy nepotřeboval učit česky, slovinsky, maďarsky. On vůbec neuznává vlastně ty jazyky, neučí se je, i když tvrdí, že má možná nějakou krev v sobě. Na tom je to typicky vidět. Jeho Evropa je Evropa pravděpodobně, ve které se bude mluvit německy. To znamená, to celé je pseudo. Jako, a myslím si, že v tom, jak znám toho Posselta, jak si ho pamatuju, tak to vlastně není taková změna, jak se tvrdí. Ale
4: byl to začalo za Fialu?
3: Samozřejmě to začalo za Fialy. To je vlastně politika, která se tady dělá a kterou Petr Pavel vlastně převzal, protože on to byl, který potom v roce 24 posílá, že ho zdravit si na sudetoněmecký sjezd. A myslím, v roce 23 v Bavorsku Petr Pavel jako prezident ocení roli Bernda Posselta speciálně, jako, aha, pak tady v Česku vysvětluje, že si to ocenění zaslouží. Takže vlastně k tomu se neustále postupuje a celý slovník prezidenta Petra Pavla ukazuje, jako jak se vlastně formuje ta naše politika. Já jenom ocituju, to nebyla náhoda, že tehdy, když vystoupil v tom Terezínu nedávno Petr Pavel, tak tam řekl ty věty, které tak šokovaly, když řekl, že odpovědnost, že na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat. Teď si představ, že on to říká v Terezíně. V Terezíně, což je prostředí, kde jako se mělo připomenout, to byl nacismus, to byly hrůzy, nacistická zvěrstva, která se tam páchaly, a byl to předstupeň, že Osvětimi. A on tam řekne, na oběti našich historických chyb nesmíme zapomínat, odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijímat. Tohle řekne český prezident uprostřed Terezína a mluví o našich předcích, pak to vysvětluje tím, že tím myslel obecně lidstvo a podobně, to je nesmysl. Tady prostě je šokující, že on vlastně kdyby najednou přistupuje na ten výklad, že my máme taky ty viny. Já si myslím, že to, že se koná...
0: na tom. Jako varoval ten člověk z německého spolku, varoval, že zaměňování oběti za agresora. Jo, oni už k tomu spějou, prostě oni za chvilku budou říkat, že tak jak Němci jsou chudáci, že byli odsunutí, tak za chvilku tady budeme stavit pomníčky padlým německým nacistům, kteří chudáci padli, když nás bránili před ruskou invazí v roce 1945. Ničím nevyprovokovanou, ještě navíc, jo. ti jména blítí, jako.
1: Jo, no tak tohle, rozumíš, 80 let od války, těch pamětníků bývá čím dál tím jakoby víc a víc jich je, teda míň a míň jich je. A teď jako ty lidi, ty to prostě převezmou tak, jak jim to bude naservírovaný. Bude jim to úplně jedno. A řeknou sudetský Němci, no ono se to tak jmenovalo, oni to vůbec nebyli Němci, to byli Češi, to bylo Ježíš.
0: Jsi jako Češi převlečený za Němce.
1: Jo, jo, já, totiž já jsem něco takového už dneska jako zaznamenala, jo. A musím říct, že teda jako už jsem začala jako, už mě z toho začalo být jako špatně, jo. To jako opravdu to, co začínají vymýšlet, jestli jako to celý chtějí překroutit, nevím, ale to, že prezident podpoří konání takovéhle akce, to přeci nemůže být český prezident. A neříkej mi, že ty lidi zase v té republice jsou tady tak pitomí, že by to prostě jako musí žrali i s navijákem. Jo, jejich pár, který opravdu jako i řeknou natvrdo, už aby byly Benešovy dekrety zrušeny, jo, to bude super, jo, budeme prostě 17. spolkovou zemí a tak dále. Jo, i mezi mýma známejma, vím, jsou. Jo, ale nemůže jich být tolik.
0: Píš jména.
1: Jo, píš jména.
0: Chci jména.
1: Ne, jako, chci jména, no. Jo, je to pitomost, jako pro Boha svatýho, to stále jako nikdo jako nebyl v pohraničí, to nikdo jako neví, jak to tam vypadá, co to je za kraj, to jsou v podstatě jako v některých případech Bohem zapomenuté kraje, že jo.
0: Hovoříš o našem pohraničí?
1: No, já jsem nedávno byla v Chebu a tam, v té okraji, v
0: té krajině. Ty chceš říct, že Cheb je nějak špatnej?
1: Není špatný, ale dejchne to tam na tebe.
0: No já vím, já prostě, jsem tam v pohraničí.
1: Prostě dej, jo?
0: Rok 70, tak to bylo 25 let, no? Čtvrtstoletí po druhé světové válce. No? V 70. roce jsme se nastěhovali do severních Čech poblíž Žatce a to ještě to pohraničí bylo vidět, jak to tam je lepený, obsazeno napůl cikánama.
1: No,
0: byly tam v té vesnici, ne, takhle, takový ty vesnice, jak jsou třeba normálně na Moravě nebo ve vnitrozemí v Čechách, to prostě nebylo. Tam, jo, tam jsou starousedlíci a už dědkové spolu měli nějaký spor třeba, nebo si dědkové převzali ženský, jo, a takový. To jsou ty příběhy z těch vesnic, že jo. Se znali 200 let zpátky. Ale tady v tom pohraničí, co rodina, to odinut, jo. Takže ta sourodost vůbec nebyla.
1: Naprosto
0: takže
1: žádná.
0: Pokud by někdo měl dělat školní o multikulty, tak my, co jsme prošli to pohraničí, jo. My, co jsme v něm vyrostli, my bychom mohli vyprávět.
1: No. Já jsem asi před 3 lety byla na prohlídce opravených nějakých lázní 3, myslím, v Karlových Varech. A tam jako provázel nějaký jako, docela mladinký kluk, to byl student, který se tím přivydělával, ale bylo vidět, že ho to baví a že to má načtený a tak. A ten tam tehda, před 3 lety, kdy o nějakém sudetoněmeckém sjezdu v Brně vůbec nebylo jako nic, jako mluvil o tom, že v podstatě z doby protektorátu a z celé té situace, tak se ten kraj tam nikdy nevzpamatoval. Nikdy.
0: No, logicky, protože...
1: Jo?
0: Protože... Těch šrámů, toho způsobu osídlení a toho způsobu jako kdyby rozjetí života v tom pohraničí. To už prostě se nikdy nepovedlo zpátky nasadit do těch kolejí. Jo. Je to takhle. Od roku 2015 oni pořádají v Brně, oni to mají, víš co, to je salámová metoda. Ty deny nějakého přátelství se pořádají od roku 2015 v tom Brně.
1: Což je skoro 11 let.
0: Ale až teprve teď to dospělo do fáze, protože náckové se odkopávají v celé Evropě, tak teprve teď to dospělo do fáze, že tam teda bude ten sjezd. Jo. Protože už je na čase se podívat, o co vlastně přesně jde. Že? A je to signál pro všechny ty, kteří se drželi zpátky, že je na čase začít brát útokem ty Benešovy dekrety. To je salámová metoda, to není nic jiného, prostě to je nějaký keci o zblížení a tak dál, nesmysl.
1: To je prostě jenom keci.
0: To je cílená akce, jo. To je cílená. Kde vznikla ta panevropská unie? No, vznikla v Brně, že jo.
1: Kdo tam stál, je ta Líjeň.
0: Kdo stál u jejího zrodu? Schwarzenberg? Uhde?
1: Taky pěkný panáček.
0: A Fiala.
1: Přesně tak.
0: Mladá podržtaška Fialovic. Jo. Takže je logický, že Fiala za jeho vlády, pochopitelně tak dále. Tady bohužel protestují občané Brna, že nechtějí, aby tam ten sjezd byl, protože nechtějí, aby se to financovalo z jejich peněz. Ale ta radnice na to úplně kašle. Jo.
1: Další věc, já si myslím, že i ty lidi se svým způsobem bojí, protože víš co, jako ta nálada je fakt jako vyhrocená, jo. Jako spoustu lidí o tom mluví, spoustu lidí se chystá do Brna. Už jsem dneska viděla, jak tam prostě jsou organizované pochody a já nevím co všechno. Ty lidi se oprávněně prostě bojí, jo. Protože tam se může zvrhnout jako cokoliv, jo.
0: No, necháme se překvapit, ale jenom chci říct, ti, kdož vykřikují, že je potřeba to smíření a teď blablabla, bla, bla, ty keci jako jo, to je taková zvláštní sorta lidí. Oni mají zejména dvojí metr. Dvojí metr vždycky nastupuje ve chvíli, kdy nastupuje fašizace a nacizace. Kdy jsou lepší lidi, kteří můžou všechno, a pak jsou ty ostatní, kteří to platí, ty zákony a tak dál. Já mám tady takový zajímavý rozhovor TA3 z Europarlamentu. Jsou tam dva europoslanci ze Slovenska, dva europoslanci z Čech. Poslanci z Čech, co jsem tam zahlídl, tak to byl pan velice důležitý, pan, který ještě nedokázal vysvětlit ztrátu asi 120 milionů, který se rozkradli za předsednictví, za prvního předsednictví České republiky. Soudruh Saša Vondra, jo.
1: Oj.
0: No tak ten dvojí metr dvojí hledění na genocidu obyvatelstva, ta jim je naprosto vlastní. Takže si to pojďme poslechnout, protože to je velice, ale velice poučné.
5: Pri Ukrajine sa tu zavzdušní všetci citujú mená, vek a neviem ešte aj rodokmen tých ľudí, ktorí zomreli alebo sú zranení, tak v prípade Iránu sa tu kolegovia neboja povedať, že to bolo akože v poriadku, že oni tam náhodou zomreli tí chudáci, akože to vôbec nie je správne a tých 165 alebo 170 detí, ktoré zomreli v tej škole, na ktoré dopadla nie jedna, dve rakety pre istotu, tak to je niečo, čo absolútne nemôžeme schvaľovať, ani žiadne vyzabíjanie civilného obyvateľstva, čo sa tam deje pre Boha. Ani to, že tam útočia na desalinizačné zariadenia, aby tých ľudí odvody, že pre Boha to je absolútne katastrofálna situácia. To nemôžeme zľahčovať.
6: Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov.
7: Takže útok neodsudzujete?
6: To v záujme bezpečnosti nás všetkých.
5: Izrael tu rozpráva 30 rokov. 30 rokov Netanyahu rozpráva, že Izraelci, Iránci sú zajtra blízko k jadrovej bombe. Dodnes tú jadrovú bombu nikto nenašiel. Dodnes nikto nenašiel tento obohatený urán, tak ako sa dodnes nenašli zbrane hromadného ničenia v Iraku. Takže toto je veľmi podobná situácia a mňa absolútne šokuje, že túto kolegovia na druhej strane, ktorí sa dejú proti nás, vedia byť tak cynickí, že dokážu obhajovať a si racionalizovať, prečo bolo skvelé, že Izrael a Amerika zaútočili na Irán. Išli tam ako kouboji proste niečo riešiť, nevieme čo. Vyzabíjali tam civilné obyvateľstvo a my sme sa tu pred pol rokom tešili v Európskej únii, že zabíjali vedcov, ktorí boli v tom jadrovom programe a dnes sa tešíme, že zabili duchovného vodcu 86-ročného deda a to, že Američania nemajú záujmy, to je totálna blbosť. Však Donald Trump povedal tento týždeň iba to, že ideme si po zásoby ropy, ktoré sú v Iráne. Akože my sa to tvárime, že to bol nejaký útok, ktorý bol nejaký akože, že mohol to urobiť, pretože tam bolo nejaké ohrozenie. Však to má jasné ekonomické záujmy. Totálne rozbitie toho regiónu. Je to 86 miliónová krajina, ktorá je obrovská násobne viac ako Irak a ako Afganistan dokopy. A my sa tu tvárime, že teraz oni tam išli, lebo to bolo dobre a že tu k tomu, a my ideme akože určovať, alebo že nejaké Spojené štáty idú určovať, kto môže a nemôže mať nejaké zbranie hromadného ničenia alebo nejaké jadrové zbranie. Však Izrael má jadrové zbranie a vôbec nie je v programe na ochranu jadrových zbraní. Tu nám vypršali všetky zmluvy a my sa tu tvárime, že to, čo robia Spojené štáty, je dobré a kolegovia majú problém to odsúdiť, ešte povedia, že je to dobrá vec. Akože ja tento cynizmus, ja to už nedávam.
8: Ja proto vyjadřuju pochopení. Ja jenom říkám, že se domnívám, že k tomu mají svoje oprávněné důvody. Abychom si pro Putina došli do Kremlu. No tak
5: hod. Jedna otázka. Môžeme si zapoť Netanyahu a pán kolega?
8: Prosím?
5: Lebo aj Netanyahu je teda obvinený medzinárodným súdom.
9: Pre Trumpa by sme si možno mohli dojít.
8: Ale to je súd, ktorý, ako ja vám řeknu, že mi nezajímal.
9: Budem reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuvej a Trumpovej ako vy. Ako vy, českí pravičiari, ako KDH-ci, ako PSK-ari, ako slovenská opozícia. A je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech, gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? Tá výhovorka, ktorú používajú Spojené štáty americké dneska vo vojne proti Iránu, je tá istá, ako používal Bush vo vojne proti Iraku. Spomeňme si, mali tam byť zbranie hromadného ničenia a zhodou okolností sa žiadne nenašli. Medzi tým umrelo vyše milióna mŕtvych, vyše milióna ľudí. A toto im nevadilo, boli chápajúci. Teraz v Iráne to isté a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomierajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené, čo s tým má Putin pre Boha.
1: Ten sa ale rozčílil, no a ona taky. No, ty
0: pozor,
1: hovoríte,
0: ale,
1: to pravda.
0: Ale tato diskuze skončila tím, že Vondra utek, jo?
1: Jo, to bylo tamto, jak ten Vondra utek. Ano,
0: jo,
1: ano.
0: To bylo to pokračovalo tím, že Vondra utek. Ale to vidíš, jako, tak Američani zaútočili na Irán, protože nás tím ochraňují. Oni nás tím ochránili, představ si to.
1: Ano, a tímhle krmějí ty lidi a ty
0: víš,
1: lidi to papouškujou.
0: Víš, jak jsi byla blízko svému vlastnímu osobnímu neštěstí? Ještě, že tam na ně vlítli. Hele.
1: Já jsem to tak nepočítala.
0: Ale oni se o tom, chápeš, oni se o tom přesvědčujou. Oni se v tom ubezpečujou. Oni v tom mají jasno. To byl obranný útok. To bylo obranné bombardování humanitární v Jugoslávii. To byl Irák, kde z obranných důvodů sice se ty zbraně nenašly, no ale co kdyby náhodou tam byly, že jo? Tak zabijeme milion lidí, no a co? A teď narazili. Teď jsou z toho úplně v hajzlu, protože místo toho, aby Evropská unie řekla, tak, milá Ameriko a Izraeli, jako, tak sorry, všecky náklady, které máme zvýšené kvůli Hormuzu, jdou za váma. Vy nám to budete hradit, to budou reparace, které zaplatíte. Tak oni to ještě schvalujou, oni mají proto pochopení. Protože přeci soudruh Trump měl zcela bezpečí nějaký dobrý bezpečnostní důvod.
1: Ale druhá stránka věci je ta, že oni to schvalují, ale na pomoc mu nešli.
0: Saša nemohl chyt na pomoc. Saša nemohl chyt na pomoc, když byl vnořen do té říti. Chápeš?
1: Jo. Oni to jako řekli, že jako to schvalujou. Ale když jako Trump teda, tak pojďte soudrozi, jdeme na to, pojďte mi pomoct. Tak najednou tam nebyl nikdo, že jo.
0: No tak na hradě byla mobilizace, ale moc se jich u východu nesešlo, takže nakonec jako se nepřihlásili. No, pochybuju. Možná ty dva vojáci, co tam stráží, že tam byli, ale jako... To je strašně nebezpečný. To je strašně nebezpečný, protože ten dvojí metr, jo, to je vražedná záležitost. V kombinaci s nacizováním a s tím, že náckové prostě převzali otěže a začali řídit Evropskou unii, tak to je jako konec. To musí odumřít ta Evropská unie jako vřet. Jo.
1: Fakt to je spolek. Takže
0: když jsme se tady bavili v pátek s Jirkou o tom, že zkrátka Rusko se usneslo a rozhodlo, že to musí řešit tvrdou nějakou lekcí pro Evropu, no tak je vidno, že ta lekce je velice důležitá. Dozrál čas na tu lekci. Vladimír Vladimirovič je v Číně, sledoval jsem ceremoniál, ty asi taky, jeho přijetí v Číně. Ty to ti bylo skoro, jako když přiletěl Trump.
1: Počkej, když přiletěl Trump, tak to takhle nebylo.
0: Tak ho přivítalo pár úředníků na letišti.
1: Ano, a
0: odvezli ho do budovy, kde se jednalo. No to Vladimírovi se pochopitelně dostalo jiného přijetí, to je logika, ne?
1: Já si myslím, že to jako Donald bude těžce rozdejchávat, až se ráno probudí a bude si to promítat.
0: No. Takže... Svět je značně jakoby pokřiven. Ale vidíme, jak svět se jaksi sune do toho období lekcí. Jo. Protože ta situace už není o diplomacii. To už úplně celé jako zůstalo někde pryč, protože mezinárodní právo přestalo fungovat, přestalo existovat. Spousta věcí se vyvíjí prostě zrůdným způsobem a oni to obhajujou. To je to nejstrašnější. Že místo, aby lidi vzali, ty, co ještě mají nějaký někde vliv, vzali rozum do hrsti a začali aspoň třeba v rámci půdu sebezáchovy fungovat, no tak to zlo oni podporujou. v rozkroku. No i když vlastně, když se to vezme kolem a kolem, tak by to taky mohlo sedět. No.
1: Ne, je to strašný. Strašný. A ten rozvědčík na tom hradě tomu ještě jako tleská, ještě to zaštiťuje. To je fakt jako něco, to je něco zrůdnýho. Pro mě fakt zrůdnýho.
0: No to je. Zrůdný to je.
1: Pro mě prostě to prezident není. Není.
0: Takže je na čase, takhle, já si myslím, že je na čase, aby na něj bylo podané trestní oznámení, aby začal být vyšetřovaný. Protože těch pomatenců v republice, jo, těch je celá řádka. Já ti tady schválně jednoho pustím, jo. Určitě uhodneš, kdo to je, to za prvý. Za druhý, ti pak řeknu, co má na sobě.
1: No, to, tak to jsem zvědavá.
0: To nevím, jestli, že já tě asi nepustím, protože to bylo tak odporný. Počkej, já to musím tady jako zařídit.
1: Jsi to smazal.
0: Ne, já to musím, vydrž chvilku tady. Momentek. Momentek, počkej. Tak já to pochopitelně vím, že to mám, jenom nevím, kde, chápeš? To je taková ta situace, to se stává potom lidem ve vyšším věku třeba, že dědové začnou mít touhu, ale vlastně už neví, jak se to v praxi potom zrealizuje. Jo? No a no nastane tápání. Tak teď jsem to našel. Takže vydrž, já to tady hodím do stroje, tak aby jsme to mohli zrealizovat totiž. No. To prostě, když se někomu totálně zasekne mozek, jo, tak to má své důsledky, pochopitelně.
1: Tak tohle není cesty, ne?
0: On už se teda vyjadřoval, tenhle ten panáček, jo, on už se vyjadřoval.
1: Panáček, já jsem zrovna chtěl říct panáček.
0: Tenhle panáček už se vyjadřoval. Tak já jsem zrovna se netrefil. Vydržaj, pioněr. Tak, ještě jednou to skopírujem. Ještě si s tím víme rady, viď? Víš, jako, že nás to nějak nerozhodí, nezasekneme se, jako v klidu,
1: že,
0: v pohodě.
1: Že to jako nás jako nikam ne... Jo, no tak jako znáš to, co no, nás jako... nezabije, tak...
0: To tě posílí. No, tak teď doufám, že už jo. Tak. To mi někdo dělá na schvál, čověče. Já jsem tady odpoledne to pouštěl, že jsem říkal, hej, to znám, to mám. No tak to jsem teda docela jako nahranej, ti musím říct, protože jsem žil v domnění, že jako...
1: Protože to nejde přehrát.
0: Počkej, on to ještě, on mi to totiž ještě poslal Jirka. Takže já to budu mít ještě jednou. Doufám. Jo. To by bylo, aby nebylo. Víš? Tak, šup, mám tě. No. To dáme, v klidu, to dáme. Tak, šup.
1: Já ti věřím, já ti fandím.
0: Fandíš mi, zase, držíš mi palce.
1: Zase ti fandím.
0: Zase mi, no to je super, jako. Ne, tak to je dobře, že jo, protože kdyby to bylo jinak, tak to je špatně. Já to takhle. A já to.
1: Já jsem si přeci fandila, i když jsme se nemohli připojit.
0: Jo. Víš, to je horší. Horší je, že to je fakt magor, ty. Tak. Si to pustíme.
10: Když Rus vyjede na let, ten HL, řekněme, tak kvůli tomu umírají lidé. A teďka si musíme říct, co je víc. Kariéra toho ruského sportovce, že může vyjet na let, anebo život nějakého neznámého, bohužel neznámého člověka, který umře kvůli tomu, že Ovečkin a tak dále, že vyjel na let. Takže to, že Rusy nepouští na mistrovství světa, to díky bohu, to zachránilo spoustu lidí. A tu válku drží tam, kde je.
1: Ježiš, to je.
0: Víš, kdo to je?
1: Opra. No, to je debil.
0: Kdysi brankář, který vychytal olympiádu, jo?
1: Jo.
0: Dominátor, který ho zbožňoval celý národ. Můžeš mi říct,
1: co tomu člověkovi se stalo?
0: Má na, pozor, má
1: ten,
0: na sobě...
1: Ten mám hlavu.
0: No, má na sobě mikinu. S logem pravýho sektoru, tedy s takovým trojzubcem banderovským. Ano?
1: Ne.
0: Ano. Má tuhle mikinu na sobě, takže on se cítí banderovcem asi.
1: Pane Bože, ten má ten mozek vypatlanej.
0: A má názor, že pokud
1: ona si hodně
0: nějaký,
1: dostal do hlavy.
0: No pokud nějaký ruský sportovec, hokejista vyjede na led, tak pochopitelně díky tomu umírají na Ukrajině lidi. Jo. On, který v KHL vydělal mnohem víc než v NHL, jo. Čili v ruský lize si vydělal mnohem víc peněz než v Kanadě. To je normální hovado, jako to se nedá nijak nazvat.
1: Oni už i v Rusku jako se vůči němu vymezujou, že jako je magor, že není zdravej.
0: No, protože on kritizoval to, že existují hokejisti, čeští hokejisti, kteří hrajou v KHL, no a že prostě všechny peníze je potřeba jim sebrat a takovýhle keci jako. No a postaral se o to,
1: tak
0: že...
1: Tak navalí von ty tre.
0: Poslouchej, a postaral se o to, že ty kluci, co hrajou v KHL, tak pochopitelně nebyli pozvaní do nároďáku, že jo? Takový to je pablp, jako. No nic, tak...
1: Je to trotl. Víš co, jako nemá... Vůbec tohleto nemá nic společného s nějakým normálním zdravým rozumem. A ještě Michal, co říká? Jaký blázec vypadaj? Kdy ty věty neměly ani smysl? Jo.
0: Ne, on se snažil, ne? Tak... Dobře, tak jo, není třeba snažil. Úplně rétor, viď? Jako. To by mi vadilo ze všeho nejmíň, jo? Že třeba neumím mluvit pořádně, ale... Ale ten obsah toho, co z něho leze, jo. No.
1: On určitě bude podporovat Kylanské.
0: Podíváme se do Moskvy, jo. Podíváme se, když teda soudruh Dominátor tady mluvil o obětech. Pojďme se podívat do Moskvy. Kde je památník obětem teroristického činu organizovaného z Ukrajiny. Organizovaného ukrajinskýma teroristama banderovskýma, kteří byli zaplacený možná i z peněz, které šly z českého rozpočtu na pomoc Ukrajině nebo z peněz Evropské unie. Ale také byly ty peníze od amerických daňových poplatníků, protože v tom byla namočena i CIA. Takže pojďme se podívat s panem Slotou do Moskvy k památníku obětem teroristického činu, který se bohužel považuje za vojenské zvěrstvo za vojenské zločiny. Ale klasifikace je spíš terorismus.
11: 36,50. 36,50 €. Takto by som začal dnešné video. Ako vidíte, stojím tu pred pomníkom pri Krokus City Hall v Moskve, kde bol spáchaný teroristický útok na civilné obyvateľstvo Ruskej federácie. Zaplatené Ukrajincami, banderovcami pod vedením Zelenského. A to je ten veľký rozdiel, ak to ešte niektorí zo slovenských občanov a Slovákov nechápu. Sú kolaterálne straty na životoch, teda také tie samozrejme, že nežiaduce, bočné straty na životoch pri vojenských útokoch. A potom sú vojenské zločiny. Vojenské zločiny ako ten, ktorý sa stal tu v Krokus City Hall. Keď CIA a banderovská Ukrajina, samozrejme, že nie všetci Ukrajinci sú banderovci, ale týka sa to toho vedenia, ktoré jednoznačne banderovci sú, zaplatili teroristom, útočníkom 5000 eur, aby išli zabíjať sem do Moskvy Moskoľanov, tak ako ich nazývajú oni. A ako ich zvyknú nazývať aj niektorí pomýlení progresívci, liberáli a šialenci zo Slovenska, ktorí sa nechali oklamať a ovplyvniť. 137 obetí. Ženy, deti, mladé rodiny, dôchodci. Bezbranní, ktorí sa chulili niekde v kúte a snažili sa schovať pred tými bastardami, teroristami, ktorí sem napochodovali ozbrojení nielen nožami, ale aj samopalmi, ktorí ich tu doslova strieľali ako nejaké, a musím to povedať, zajace. Prepačte mi. A to je ten obrovský rozdiel. Všetci tí, ktorí rozprávate o nejakej agresii, o nejakých vrahoch z Moskvy či z Ruskej federácie, ste absolútne pomýlení a nevidíte, a ja už ani nedúfam, že niekedy uvidíte fakty, pretože faktom je, a je to dokázané, pretože tých teroristov chytili, utekali na Ukrajinu, utekali sa schovať do tých neexistujúcich bunkrov CIA a priznali sa tomu, že dostali 5000 eur. Faktom je, že toto sú praktiky banderovcov z Ukrajiny pod vedením Zelenského, ktorí útočia na civilistov. To sú ich vojenské ciele, civilisti. Toto nie sú kolaterálne straty, bočné straty pri nejakých vojenských útokoch. Tak ako v Belgorodskej oblasti, tak ako v Kursku, kde ukrajinská armáda a tie poloarmádne, dnes už zaradené teda zbory nacistov do armády, zabíjajú rodiny v ich autách, zabíjajú rodiny tu napríklad v Krokuse City Hall, keď idú na nejaké kultúrne podujatie. A to je vojenský zločin. A takéto niečo sa v histórii zo strany Ruskej federácie, teda toho zlého Putina, nestalo a ja vám garantujem, že sa nikdy ani nestane. Aby nejaké kultúrne podujatie plne matiek, detí, dôchodcov, mladých rodín bolo vojenským cieľom nejakého zaplateného teroristu, ktorý ich tam príde vyvraždiť zo strany Ruskej federácie. Nikdy sa to nestalo a nikdy sa to nestane. A to je ten rozdiel medzi vojnovými zločinmi Zelenského, tej jeho chunty, ktorá dúfam, že raz bude pred nejakým tribunálom stáť a nedostane len doživotie, ale každý jeden z nich dostane trest smrti. A to je ten rozdiel, na ktorý upozorňujem od začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Ešte raz, stojím tu pri pomníku, aby sme nezabudli. Položil som tu za všetkých tých, ktorí si uvedomujú, čo sa stalo, kvety. Tým, ktorým nezáleží na civilných životoch, tým, ktorí fandia nacistom, banderovcom, tak za tých som tie kvety samozrejme nepoložil. Som tu, aby ste si uvedomili, aspoň tí, ktorí ešte máte štipku zdravého rozumu, že čo sa tu naozaj v realite stalo a čo sa deje neustále. A zároveň som tu kvôli tomu, pretože môjho syna, tak ako určite aj vy, učím, že ľudský život je neoceniteľný. Lenže tých 36-50 je jasným výsledkom kalkulácie tých teroristov. Dostali každý jeden 5000 eur a zabili 137 ľudí, 185 zranili. To znamená, že pre nich jeden ľudský život mal cenu 36-50. 36-50. A viete čo? Pre Zelenského a tu jeho nacistickú chuntu, tých banderovcov, ľudský život aj Ukrajincov, ako aj Rusov, samozrejme aj na Slovákov a špeciálne tých zlých Moskoľanov, nemá absolútne žiadnu cenu. Ani len 0,1 centu. A s tým sa s vami lúčim tu spred Krokus City Hall v Moskve, kde som ako jediný Slovák už druhýkrát položil kvety na spomienku tých zavraždených deti, matiek, dôchodcov, ale aj ich otcov.
0: Pavol Slota, Domov, Národná strana. Ten pomník tady pochopitelně je před tím zařízením, kde se to stalo. Co dodat?
1: A o tom se mlčí.
0: O tom se mlčí, pochopitelně, tady o tom se nemluví. A pak poplašenec, který si zařídil dobrý život díky penězům z Ruska, se navlíkne do mikiny s tím trojzubcem, takže propaguje nacistické prostě ty insignie. Propaguje insignie nacistických jednotek. Pak tam vykládá nějaký úplný fantasmagorie o tom, jak by neměli ty sportovci jako nikde startovat, protože přeci už jejich start znamená, že umírají lidi. Inu, s blbem to je složitý. Víš, to je fakt těžký, jo? To ti hlava nebere.
1: Jo, to ne.
0: No, když už jsme kousli tu Ukrajinu, nebo vůbec teďko, takže pojďme Moskva, Ruská federace. Řekli jsme to tady v pátek s Jiřím, musí to zaznít znovu. Od začátku roku je ruská veřejnost připravovaná na to, že Evropu stihne prozatím několik úderů, aby si Evropa uvědomila, že když nechce slyšet diplomatické noty, kašle na mezinárodní právo, dělají si, co chtějí, porušují úplně všechny úmluvy, které existují, to se týká nějakých diplomaticko-vojenských záležitostí, kdy se dokonce chvástají válečnýma zločinama. Plácají se po ramenou.
1: Tak pojedou, no.
0: Tak bude muset Evropa ochutnat tu ruskou sílu, aby se buď zpamatovala, nebo aby se, když se nebude umět zamyslet, tak bude muset krvácet. Tak to prostě je. Osobně si nemyslím, že se to týká třeba Česka nebo Slovenska. Myslím si, že no, se jedná o cíle.
1: To doufejme.
0: Bude se jednat, myslím si, o cíle v západní Evropě. A jako budou si potom konečně moc odsuzovat, co chcou. Ale já se domnívám, takhle, jsou tam určitá rizika, protože když zaženeš krysu do kouta, tak je hrozně nebezpečná, že jo. Krysu zaženeš do kouta a ta je schopná vyskočit a zakousnout se ti do krku, jo. Takže zcela bezpečně je potřeba připravit plán, neudělat to zbrkle, je potřeba připravit plán na to, že budou chtít žhavit jaderné zastrašování a možná i jako použít. A nebo prostě nevím, kde by to sice vzali, ale možná by ještě vymetli něco ze skladů, že by teda jako se chtěli nějak vzepřít k nějaké demonstraci síly. Jo? Mimo jádro. To jsou pochybně plány, které musí existovat, musí vzniknout. Myslím si, že Vladimír Putin, jeho návštěva v Číně, buď ještě se dostaví módy, nebo Vladimír navštíví Indii, ale jo, s těmito dvěmi mocnostmi to bude Vladimír Vladimirovič projednávat. Ne ve smyslu, zdali mu to povolí, ale ve smyslu, aby přijali společný plán postupu, kdyby. A budou seznámeni s tím,

0: pochopitelně civilisté a začíná se víc a víc, jako těch útoků přibývá, které pochopitelně se přesouvají směrem k Moskvě a na Moskvu ze strany nacistické chunty a žoldnéřů NATO. Jo. Čili jsou tam tři takové názorové proudy v Rusku, mluvili jsme tady o tom. Jeden, to jsou ty oligarchové, to jsou ty prozápadní, proamerické, proevropské jakoby hlasy. Ty pomalu utichají, protože nemají uši pro to, co říkají. Je to nějaká pátá kolona, která ustupuje a momentálně se jí daří čistit díky té náladě, která je. No a pak je další hlas, že je potřeba diplomacie, protože použití síly je nebezpečné, je to hranici s ohněm. A pak je ten třetí, který je momentálně nejsilnější a který asi zvítězil, protože pokud někdo sleduje zpravodajství na ruských televizích a na ruských kanálech, ne to, co se tady blábolí někde, tak je to, o čem se bavím, že i ruská veřejnost je kompletně získávána pro ten úder proti Evropě. Zatím zastrašovací, protože je potřeba ukončit financování Ukrajiny, je potřeba ukončit přísun žoldnéřů, dneska tam bojují Britové, že jo, tak. Ale kdyby to byla válka, tak by asi do toho moc se nehrnuli, ale tím, že je to očišťování toho prostoru od nacistů, s ohledem na civilní obyvatelstvo a na civilní infrastrukturu a tak dál. No tak, když oni to tam navážejí, ty žoldnéře, no tak to pochopitelně je velice složité to řešit, jo. Takže je potřeba, když tam bojují Angličani, tak no asi jeden z těch cílů dopadne někde v Anglii. Asi. Říkám asi. Bylo by to logické, jo. Čili Sergej Lavrov se k tomu vyjádřil tak, že pochopitelně obyvatelé Evropy budou informováni, aby včas se mohli zachovat a nestali se civilními oběťmi. No a Evropa si to bude muset svíznout. Bude si možná některým... No? Možná v některých zemích povstanou lidé a vyhážou z oken ty svý vlády militantní pro nacistické nebo nacistické, protože konkrétně třeba v Německu mladí Němci nechtějí do armády, nechtějí jít bojovat. V Německu. Protože ať je Německo jaký chce a víme, že Němci mají k určitým věcem blízko a mají sklony k některým, tak ale tam asi funguje ta genetická paměť. Funguje tam ta paměť v těch rodinách, protože i Německo mělo velké ztráty. Hodně otců a hodně synů zahynulo. Takže v těch rodinách se to ví a ví se taky, že bojovat s Rusem je prostě v porážce. Takže Němci měli projekt, program na to, že znáborují 200 tisíc mužů, no a někde okolo 10 000, to byl výsledek, jo. Mladí Němci, byť jsou připravovaní, nehrnou se do toho. Kdo by chtěl jít umřít na frontu?
1: No nikdo.
0: Takže uvidíme, nebude to trvat dlouho, protože zatím všechno běží podle těch informací, které jsou k tomu dostupné. Vladimír Vladimirovič je v Číně. Může to být taky telemost s Módym, nemusí to být osobní schůzka. Může Módy doletět do Číny,

0: může Vladimír navštívit, anebo to můžou vyřešit prostě nějakou komunikací. Modi má složitou situaci, protože oni mu tam podpalujou, že jo? Rozmlýchávají mu tam prostě ty...
1: Ten není úplně v jednoduchý situaci, ano.
0: Takže ten to tam jako nějak urovnává. Takže Čína je, pardon, Indie je taková zaměstnaná momentálně sama sebou velmi. No ale Indie by asi stejně vojensky jako se do toho nehrnula. Mluvil jsem v pátek o tom, že se velmi zapomíná na Severní Koreu, ale Severní Korea je k Ruské federaci v užší vojenské dohodě než třeba Čína. No a víme, že po Číně jde Amerika. To znamená, že Amerika má takovou představu, že prostě za všechno špatné v Evropě může Putin. Čína. Může Putin. A za všechno špatné v Americe může Čína, přesně jak to říkáš. Jo?
1: Může Čína.
0: Protože se to propíralo v kongresu, pochopitelně jsou tam hlasy silné. Takže to si měla Amerika rozmyslet dřív. A vidno je, že se nepoučili a teďko dostanou opravdu za vyučenou. Navrhli zase nějakých debilních pár bodů, asi 6 nebo kolik. Pořád navrhují to samý dokola. A jako Iránci se s nima nepotřebujou dohodnout na nějakém řešení za předpokladu ústupků. Iránci budou s Amerikou jednat jedině jako vítěz s poraženým. To tak cítím a je to vidět úplně ze všeho. Prostě Amerika bude muset přiznat, že je poražená a bude muset přiznat placení reparací. A možná ne jenom pro Irán, ale možná pro celý ten prostor toho Blízkého východu. Pravděpodobně se pak do toho můžou namotat reparace Sýrie, Irák, Libie, protože to všecko je to. A když se do toho ještě přidá v podstatě Izrael, protože to říkal Jiří v pátek, Izrael je rozbombardovaná země. Jo. To se zase o tom nemluví, ale Iránci jako dostali těžkou sodu. No a for je v tom, že zatímco všem asi dochází zbraně, munice, střelivo, rakety, no tak Iránci ještě navýšili o 20%. Mají toho víc než před začátkem toho konfliktu, takže já myslím, že tam je to jasný a tam si Amerika naběhla na vídle, bude se s tím muset popasovat. A myslím si, že to nebudou mít jednoduché. Prosím?
1: Víš, že to nevěděli, když jako do prčice, jako ví, jak je Irán veliký, ví, jaký jsou tam podmínky, ví, jak se to tam vyvíjí. Tak neříkej mi, že tam Amerika prostě si dobrovolně obšla vylámat zuby.
0: Lidi z Pentagonu to věděli, ale umělá inteligence vyhodnotila.
1: Poradila.
0: Umělá inteligence, ano, poradila. No a tak Donald, když umělá inteligence to řekla a je tak chytrá, no tak do toho šel, že? Takže co dodat?
1: To je.
0: Jak vidíš, boží mlýny, jak se říká, mlýny melou. No takže to je situace tady. No a teď bychom se mohli podívat zase zpátky do Čech třeba. Což takhle dát si Bitcoin?
1: Jo. No, tak povídej, co jsi zjistil okolo Bitcoinu?
0: Povídám pohádku.

0: toho Katarila Kurníku. No, tak jo, ještě tam lisovali nějaký volej a co to je, jak ještě, no, to jsou věci. No jo, no, tak hele, víš co, jako, dají se psát různé diplomové práce, tak proč by se nedali takovýhle různý projekty začít, že jo? Tam možná, že ani neví pisatel nebo zadavatel, nebo já nevím, kdo to dělá, kde Uganda leží, ale hlavně, že si na to vyinkasoval peníze, že jo?
1: No my se zase přeneseme teďko. Zůstaneme v České republice a přeneseme se Hradčanská jedna.
0: To se přeneseme do sídla našeho, ne našeho, ne pak našeho, do sídla toho zkorumpovaného Pepy.
1: Pávek je tu pro všechny landsmanšaft lidi. No tak ne. Prima. No, pojďme se podívat na jednu tiskovku prezidenta.
2: Stačí, že se budu muset tvářit, jako že mě vůbec nenasral ten Macinka s tím rudým právem. To teda, to bude vůbec jako zajímavý. No. Ale to se mi ještě ulevilo, člověče, že nesehnal to rudý právo právě, kde je se mnou rozhovor. Jo. Tam je rozhovor o tom, jak je naše země v bezpečí díky Sovětům a přítomnosti sovětské armády. Teda to by bylo strašný, teda, opravdu. No. Ale to nenajde, já jsem samozřejmě všechny výtisky nechal zlikvidovat. Ty vole, a co teprve, kdyby někdo četl ty posudky? Jo, jak mě komunistická rozvědka chválila, co by bezvadného perspektivního kádra. No to je, ty vole, to by byla jízda. No. Ale víš co, jako, na to je všem jako nejvtipnější, že Mynář organizuje normálně. Mynář organizuje na moji podporu na letní demonstraci. Hele, a to bude historická chvíle. Největší demonstrace na podporu bývalého komunistického rozvědčíka v dějinách této země. To se ještě jako opravdu, hele, já myslím, že takovou podporu neměl ani Gottwald, člověče. No, no to je super. No tak Havel se asi bude obracet v hrobě, no, ale to, no nic. Hele, prosím tě, ještě zavolej Vaškovi Moravcovi, jo, jestli by nechtěl být můj teď už oficiální tiskový mluvčí. Ale hovnobára Kroužková, Vašek je známější, no. A jestli nechce mluvit, nevadí, stačí, když bude mlčet. Když se vedle mě objeví jako morální maják. A když se zavedeme funkci tiskového mlčíka. Jo? A udělejte mi prosím vás sestřích těch nejlepších momentů za 3 roky mýho prezidentování. No, v maskáčích, na Harleji, se svěrákem, ne se svěrákem, ne ten je starý. Radši s Evou Farnou třeba. No.
3: Pane prezidente, volají média. Prý je to celé venku, živé vysílání běží už 5 minut.
2: Aha. Vážení spoluobčané, to, co jste viděli, byla samozřejmě umělá inteligence. Vidíte, bylo to skoro k nerozeznání ode mne. Zkrátka Petr Pavel, jen s vlastním názorem a bez filtrů. Tak jste se jistě jenom chvíli domnívali, že jsem to já. Bylo vám jasné, že to nejsem já. Bylo to varování, že každý může být zneužit a manipulován. A my jsme ten hnus záměrně odvysílali. Nenechte se zmást a manipulovat. Ale stačí, že se budu muset tvářit.
0: To bylo hezký. To bylo fakt hezký.
1: Já si myslím, že
0: a pravdivý.
1: Jablonskýmu se povedlo vystihnout to pokrytectví, jo.
0: No, tu podstatu jeho.
1: Ano, přesně. No a to, jak on ze sebe dělá to, co není. Rád by tím byl asi. No a moc mu to není platné.
0: Tak on je pouze voděná loutka a víš co, ono taky, jako vem si to, jo. On je sice zvyklý poslouchat, je to voják, všechno, ale ona tě to taky nebaví, jako být pořád jenom voděnej. On asi taky by třeba...
1: Jo, myslíš, jako, že by
0: jako
1: chtěl...
0: někdy si řekl, ale...
1: Jo, něco sám jako vymyslet.

0: Že jo, třeba jo, hele.
1: No tak to musí překonat dvě překážky. Koláře a Madame Lady doma.
0: Ano. Jo.
1: To ona ho má na
0: Ale
1: starosti, že?
0: nezapomeň, že dítě ve 3 letech, že tam zaznělo, že má ty 3 roky toho prezidentování, dítě ve 3 letech prožívá období prvního vzdoru. Ale čeho my se ještě můžeme dočkat?
1: Nevím.
0: Ne, tak teď už jsem to fakt zkombinovala, jako.
1: Míšo, víš, proč má blondýnka v ledničce prázdné láhve?
0: Ne?
1: To je pro ty, co přijdou na návštěvu a nepijou.
0: Jo, tak jo,
1: Jsme
0: tak
1: v
0: to je
1: takovém
0: dobrý
1: dobrém
0: příklad.
1: rozmaru. Pojďme se, přesuneme se do roku 2040.
0: O,
1: Protože,
0: tak
1: no,
0: to už mě bude trošku víc, jako, no.
1: tak když ti nepíšou, jestli se toho dožiješ, tak to máš dobrý. Takže v roce 2040 se stala taková zvláštní věc, jo. Představ si, co se stalo. Dorazili F-35.
0: Ne.
1: Jo, dorazili F-35 a pozor, rovnou je dali do muzea vojenského.
0: To asi museli.
1: No, ale jeden z těch strůjců, pochopitelně, bývalý to premiér, volá bývalé
0: Madam.
1: ministryni obrany. Tak to je taky hodně zajímavé.
2: Ale nazdar, ty stará vojno.
3: Jani, tak už dorazili ty F-35, sice se opozdili o 5 let, ale když ve smlouvě nemají žádné penále za zpoždění, tak buďme rádi, že vůbec dorazili.
2: No hurá, těším se na ně 16 let. A ty jsi je viděl, Peťo?
3: Jojo, šel jsem okolo a kluci mě sem pustili. O víkendu sem zajdu s rodinou.
2: A nevíš, co na ně říkal Zuna?
3: Hele, tak to nevím. Ten je, myslím, už v důchodu. A koho tam teď má premiér Reichl, netuším. Já už se o politiku, Janičko, vůbec nezajímám.
1: Teď stojí
0: Premiér
1: před tím, ty stojí
0: Reichl.
1: před tím muzeem a okolo lítají prostě takový ty moderní plavidla, že jo?
0: Jasně,
1: To je
0: jasně.
1: taky dobrý buzines, jako. To se, jo, takový nákup, takový kšeft prostě k
0: Hele, já si myslím, že
1: nezaplacení.
0: F-35 my určitě nikdy v životě nedostaneme. Ty peníze jsou nenávratné. A vlastně jako nikdy nebudeme říci, že by nás takovýhle letadla chránili, notabene, jestli by se na nich někdo učil lítat.
1: Víš, co je for? Víš, co je for? For je v tom, že my jako Česko máme nějaký závazek v NATO. A ten závazek v NATO říká, že máme na starosti budovat nějaký typ armády, máme zabezpečovat v rámci NATO určitý služby, rozkazy, určitý operace. A máme budovat pozemní vojsko. Jo? My třeba vůbec nemáme budovat nějaké letectvo. Ono se může stát, že nám třeba to NATO řekne, že ty stíhačky vůbec nespadají do jakoby toho plánu NATO a že nám je
0: Do
1: ani
0: to,
1: neuznají ty
0: do toho,
1: peníze.
0: na toho.
1: No. Že nám je do toho neuznají. Protože Fiala tady zavedl takovou věc, že tvrdí a začali vykazovat vůči NATO, dejme tomu určitý typ financí, jak on vykládal, že to bude těch to 1,5% na ty věci související, tak ale to vůbec nemělo odsouhlašeno. Takže teď ten problém není ani tolik o tom, kolik budeme platit v roce 2026 a 2027 třeba. To není tak velký problém. Problém je, že máme deficity, které nám vznikly tím, že Fialova vláda tvrdila, že naplňují ty deficity nebo ty povinnosti těch procent vůči HDP, že je naplňují, ale oni jim to z toho vyhází. Je to jako, když prostě přijde kontrola, vyhážou tomu podnikateli faktury, které nesouvisí s činností jeho a nemůžou mu je započítat do nákladů. To ti je blízký, že jo? Jsem ti teď vysvětlil na něčem, čemu rozumíš úplně perfektně. No tak, a naši posluchači taky. Takže může být, že prostě řeknou, no ale vy jste zaplatili třeba jenom 1,2%. To znamená, že v příštích letech to budete muset doplatit.
0: No, tak my budeme mít. Takhle, my zaplatíme 35, který mít nebudeme, ještě nám je neuznají a budeme muset platit dál.
1: No, protože no, oni, oni ignorovali, oni ignorovali, že to na to řeklo, vy máte za úkol ty peníze vynakládat tímto způsobem a za ty peníze budovat takovýhle typ armády. Oni ty peníze prostě utráceli jinak, protože tam asi byly lepší ty, že jo, lepší provize. Asi se to s nás tam teď odlilo a tak dál. No a teď se to neuzná ani, jo. To je zajímavý.
0: A ono se čuče... To bude docela pěkný oříšek.
1: A ono se čuče kradlo asi docela... To víme, jo, ale... Ono se ukazuje, že se asi kradlo, kde se dalo, jako. Mám tady kotel Míšu Jílkovou. Mám tady... Počkej, něco nám tu běží. Mám tady kotel Míši. Míšin kotel, člověče. To je jako, kdybys tam byla ty, viď? To. Míšin
0: kotel. Že bych byl v kotli.
1: Ale mi tady zmizelo. Jak je to možný?
0: Zmizel ti můj kotel.
1: Cože? To počkej. Tak ještě to upravíme. Připravíme. No tak pojďme do kotle, k Míše do kotle. Tady máme profesora Petra Druláka s bývalými jaksi aktéry ve vládě a jde o peníze tajných služeb, jo.
4: Vy totiž nejste příznivec navyšování peněz tajným službám. Proč? Jako?
5: Tam samozřejmě ty tajné služby, no zejména mě překvapuje, že tady představitel bývalý koalice vůbec mluví o vojenském zpravodajství. To je jeden z největších skandálů vašeho působení. To, co se dělo s rozpočtem vojenského zpravodajství, to jednou vyjde do učebnic.
4: A co se dělo?
5: V roce 2024 dostali 5 miliard. Podle rozpočtu na konci roku měli 9 miliard. Nějakým způsobem jim během toho roku přibyly 4 miliardy. Nikdo nevysvětlil jak.
4: Není to dobře?
5: To není dobře.
4: Třeba nakoupili techniku.
5: No, to právě nikdo neví, na co ty peníze dali. Tam je to, já myslím, že teďkon tahle vláda, tam bude rozjíždět vyšetřování a ukáže se, co z toho se rozkradlo, co z toho šlo na nějaké věci, které jsou nepřiznatelné. A kolem vojenského zpravodajství je takovej skandálu. Každý rok jsou tam miliardy. který jsou nezúčtovatelný, nedohledatelný. Takže já jsem rád, že tahle vláda...
4: A to jenom čerpáte z nějakého věrohodného zdroje?
5: Podívejte se, já vám řeknu, podívejte se na ten rozpočet. Když se podíváte, každá zpravodajská služba dostane rozpočet a když během toho roku ten rozpočet se zdvojnásobí a nikdo nedokáže vyjádřit pro, tak to je hodně nestandardní situace. Hodně
6: nestandardní. Pane profesore, vy jste diplomat bývalý a velice dobře znáte kontrolní mechanismy parlamentní demokracie. Znáte, že i tyto služby jsou vystaveny vnitřním kontrolám.
5: Nic takového neexistuje. To, že čistě formální zpravodajskou službu nedokáže žádná parlamentní komise kontrolovat.
6: Podléhají vnitřní kontrole. Vnitřní. Kdyby tam byl nějaký problém, tak se to řeší. A to, že vláda zadala audity, já to vítám. OK, ale vy tady hážete, že se tam kradlo a že uvidíme. Jak si vůbec dovolujete něco takového říkat? Takovýhle spekulace. Jestliže audity něco odhalí, v ten moment máte právo na to ukázat prstem. Ale do té doby je to pouhý útok na tajné služby.
5: Pokud to tajné služby nedokážou vysvětlit, tak je na místě, aby jsme měli tohleto podezření.
7: Máte k tomu nějaké dokumenty, které nám tady teď můžete předložit?
5: Tajná služba, že by nám ta tajná služba předala dokumenty, že jo? Že by nám dala tajná služba dokumenty.
1: No,
0: máš... Všichni už kradou a všichni kradou.
1: Jo. Inu, jak říká Babiš, lže ráno, lhal jsem ráno, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS.
0: Předseda ODS.
1: Jo, lhal jsem včera, lhal jsem dnes.
0: Včera lhal jsem, dnes jsem předseda
1: ODS, ano. Další, jo, jako černá díra na peníze. Prostě oni jsou nekontrolovatelní, tak co by se kontrolovali, ne? Kdo je kontroluje?
0: Nemůžou kontrolovat.
1: Oni se vnitřně kontrolují sami. Takhle. Oni mají sebe kontrolu.
0: Jo.
1: Víš, a tak se kontrolují tím, že mají tu sebe kontrolu. Neodpustím si, aby jsme si nepustili Jiřího Čunka. Jiří Čunek je velice specifický, myslím si. Bojí se ho, proto mu víceméně jako nedávají prostor moc. Ale tenhle názor si myslím, že je docela zajímavý. Byť je velice opatrný v některých momentech. Jo.
8: Myslím si, že pan prezident bohužel je ten poslední, co by mohl něco Turkovi vyčítat. Podívejte se, co dělal ve 23. pan prezident, tak byl, kdyby ho poslali na národní třídu, tak je tam bude mydlit s pendrekem stejně, je štěstí, že ho tam neposlali tam tu vojenskou jednotku. A on prostě, jeho otec rozvědčík, on rozvědčík, manželka studovala na politruka. Já si myslím, že téměř neexistuje manželský pár, který, kdybychom po revoluci řekli, co ti lidi dělají, by nevypískal dav na Václavském náměstí jako s větší ochotou, že to není možné, aby někdo takový tady přišel do nové doby. Navíc teda Pavel nemusel nikdy udělat žádný krok, který by osvědčil, že on něco ztrácí. Jo, Václav Havel, a to říkám teď, anebo Pavel Rychetský a mnozí jiní, Petr Pithart, ti lidi, mnozí byli komunisty, v určité chvíli řekli, že už toho mají dost a jejich poznání světa jim sáhlo do svědomí a řekli, jdeme od toho pryč a přestože ztrácíme funkce a tak dále, tak šli s odvahou do toho boje s komunisty. Petr Pavel nic takového nemusel udělat, protože volně stoupal s platem a samozřejmě těmi frčkami v té vojenské kariéře. Pak ho zákon zbavil toho, že nemusel být komunistou, dotáhl to na armádního generála, a to, že byl předtím v Rusku a to, že byl vlastně předsedou komunistů a tak dále, to všechno
9: jinými slovy se zapomnělo. Říkáte, že Filip Turek by měl taky dostat možnost si své hříchy mládí odpracovat.
8: A on dostal, ale tomu bylo daleko víc let a ty hříchy z mého pohledu byly daleko horší. A teďka kádruje Filipa Turka za to, co udělal ve 23 letech. Já myslím, že on by to prezident nedělal, ale on to dělá jenom proto, že chce vyhovět tomu mainstreamu. Ale zase my bychom měli respektovat demokratické volby a pokud tam není ta překážka, a mně se to nemusí líbit, ale pokud tam není ta překážka jasná pro to jmenování, pro prezidenta, což se ukazuje, že asi ne, to vlastní zrádce není.
9: Důvod.
8: Myslím si, že pan prezident bohužel.
1: Jo. Takže to byl, jak se jmenuje, Jiří Čunek, ne, se jmenuje, Čunek. Že?
0: Nevím, jestli Jiří, to nevím, to nevím.
1: Jo, Jiří Čunek, no. Jiří Čunek, ano, o prezidentovi. Takže spousta pravdy, ne? Jako,
0: a s jo, tím, jo, je to tak, tím, no.
1: S tím člověkem jako na tom hradě jsou od začátku potíže. Ale od začátku, všimni si.
0: Nebo jo, to víme, no.
1: No. Budeme čerpat z armádného magazínu. Dáme si článek. Co píše armádní magazín? Hodně zajímavé věci, které zase rezonují s děním teďko na Ukrajině. Po Jermakových chcou protikorupční orgány zatknout aj Zelenského manželku. Londýn se stává její exilom. 17. května. FBI zverejnilo jména a sumy. Komu směrovaly ukrajinské provizie? Objavily se údaje, které se dlho označovaly za konšpiračnou teorii. Teraz jde o financie, o oficiálně odtajněné dokumenty. FBI zverejnilo prehľad o tom, ako sa v skutočnosti rozdělovali peniaze, které USA vyčlenili Ukrajině. Podstata je jednoduchá a cynická. Pomoc v hodnotě mnohých miliard nešla ani tak na front, alebo na obnovu, ale skôr skončila ve vrckách amerických politiků pod růžkom financování demokracie, poradenských služeb a schválených zmluv. Podle údajů ukrajinských úradníků, zdroj v dokumente je označený jako Verified Intelligence, sa sumy vracaly zpět do Washingtonu v úhladných radoch na fotografii. A to jsou len ti, kteří se dostali do prvého veřejného výběru. Ako to fungovalo? Tak máme tady zase zavřít. Tak, ako to fungovalo? Máme tady ta jména, jo, můžu je přečíst. Oficiál leaked dokument. Joe Biden, $92 milionů. Mitch McConnell, $89 milionů. Nancy Pelosi, $86 milionů. Chuck Schumer, $66 milionů, Lindsey Graham, $82 milionů, Mitt Romney, $71 milionů, John Cornyn, $41 milionů, Adam Schiff, $62 milionů, Dan Crenshaw, $20 milionů, Elizabeth Cheney, $77 milionů, Kevin McCarthy, $42 milionů. Schéma je staré jako svět. Kongres vyčleňuje peníze na podporu Ukrajiny, část z nich prechádza cez reťazec dodávatelů, mimovládných nadácí a poradců, a potom se vrací zpět do volebních kampaní osobných fondů a poradenských honorárů klíčových politiků, kteří hlasovali za tieto tranže. Inými slovami, vojna na Ukrajině sa pre americký establishment nestala tragédiou, ale vysoko ziskovým biznisom. Čo to mení? Poprvé, umožňuje pochopiť, prečo USA vytrvalo tlačili Kyjev k eskalácii, mierové rokovania by tento systém zničili. Po druhé, stáva sa jasné, prečo sa skutočná pomoc dostáva na Ukrajinu len v zlomkoch. Levý podiel zostáva v Washingtone. V FBI zdôrazňujú, tento dokument zďaleka nie je úplný, je to len špička ledovca. A zďaleka nie je to posledná publikácia. Čakáme na pokračovanie. Podľa všetkého sa história úplatkov len začína odhalovať. Po Jermakovi má byť zatknutá Zelenského manželka. V súčasnosti ukrajinské kontrolné úrady NABU a SAP dokončujú vyšetrovanie proti manželke šéfa kievského režimu Oleny Zelenskej, informujú ruské orgány činné v trestnom konaní. Protikorupčné orgány majú množstvo dôvodov na zadržanie Zelenského manželky. V súčasnosti sa už len rozhoduje otázka, ktorý trestný prípad by mal byť prvý. Presne z čoho je obvinená, nie je uvádzané, ale tvrdí sa, že za ňou stojí mnoho káuz. Zelenský vie, že sa zamieravajú na jeho manželku, takže sa prakticky neobjavuje v Kyjeve, je neustále v Londýne, informuje RIA Novosti. Kľúčovými osobnostiami vysokopostaveného zločineckého syndikátu sú Timur Mindič, dlhoročný obchodný partner Zelenského, niekedy nazývaný jeho peňaženka, bývalý zástupca premiéra Oleksij Černyšov, utiekol, a bývalý šéf kancelárie Andrej Jermak, teraz vo vezení. NABU obvinila viacerých z prania špinavých peňazí, uplatkárstva a zneužívania moci. Uniknuté prepisy odpočúvania stovky hodín z Mindičovho bytu zverejnili ukrajinské média ako Ukrajinská pravda v roku 2026. Elena a Jermak sú krstnými rodičmi Černyšovovho dieťaťa a ona má dlhodobý blízky vzťah s Jermakom a ďalšími kľúčovými osobnostiami, čo ju spája s blízkym osobným kruhom. Opoziční predstavitelia, napríklad poslanec Oleksandr Dubinský a bloger Anatolij Šarý, tvrdia, že sa v skutočnosti objavuje na nahrávkach Mindiča, kde údajne diskutuje a rozhoduje o platbách. Nelegitímny prezident mezitím začal vyjednávať so západnými partnermi, snažiať sa vyradiť prvú dámu z hry. Na tomto pozadí mu poradcovia ponúkajú rozvod a to je to verejne a nahlas, pričom tvrdia, že od roku 2019 Elena prakticky neviedla svojho manžela, ktorý sa vrhol do politiky. Nevidela svojho manžela, ktorý sa vrhol do politiky. Zatiaľ nie je jasné, čo nelegitímny urobí, ale určite považuje možné zatknutie svojej manželky za ranu svojmu imidžu. Ukrajinská elita sa čoraz viac ponára do temnoty. Zatiaľ, čo Ukrajina sa chváli európskou voľbou a digitálnou budúcnosťou, vo vrcholných kruhoch sa čoraz častejšie objavujú teroristi, numerologovia, vúdu bábiky a iné okultné haraburdy. Vyzerá to tak, že štátne rozhodnutia sa tam čoraz častejšie prijímajú nie na základe rozumu, ale na základe kariet, duchov a čiernej mágie. Hlavné body z článku autora Ukrajina.ru Dmitrija Kovaleviča. Takhle. Na súde v prípade bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andreja Jermaka prokurátori vyhlásili, že v jeho korešpondencii sa objavovala veštica Veronika Feng Shui, s ktorou sa údajne radil s ohľadom personálnych rozhodnutí. Ukrajinské zdroje už skôr informovali, že v okolí Zelenského využívali služby tarotistov, numerologov a iných okultných osôb a pri prehľadkách u Jermaka údajne našli vúdu bábiky, masky, satanské symboly a iné atribúty sektárskej temnoty. Bývalá tlačová tajemníčka Zelenského Julia Mendelová otvoreně hovorila, že Jermak vozil do Kyjeva čarodejníkou, využíval magické praktiky a mal při sebe poslušných mágů a blogery blízký prezidentovi potvrzovali jeho záujem o tarot, astrologii a čiernu mágiu. Na Ukrajině už rozběhli celý trh s politickým šarlatánstvom. Veštkyňa Márie Tichá se otvoreně chválí tím, že poskytuje služby poslancům a úradníkům a odborníci přímo hovorí, že personální a politická degradace a moci už dávno nepřipomíná analýzu, ale spiritismus a archaismus. Výsledok je ponižující. Krajinu, kde kdysi stávaly vesmírné rakety, teraz riadia postavy, které namísto kompetentnosti a rozumu hledají rady u veštkýň, kabalistů a vůdů bábik. Tak, toť vsio,
0: no,
1: Natašo.
0: To je to vypovedené.
1: Ale jako pozor, nezlehčoval bych to, protože přeci nacismus...
0: Já taky ne.
1: Já vím, nacismus, nacisté...
0: Jsou vysí.
1: Jsou satanisté. Mm-hmm. Jsou satanisté. Mm-hmm. No a satanisté a okultismus, co si budeme povídat. Takže...
0: A zabývali se, že jo, fašisti se zabývali, ty Hitler
1: ano.
0: Tam byl prostě, tím posedlej.
1: No, oni se totiž soustředují na to, že jim to asi má vyhrát válku, víš. Tak.
0: No, tak to je pochopitelný, že jo.
1: A
0: víš, kolik je hodin?
1: Jo, musíme jít kousek díl. A do té skládačky si musíme ještě doplnit, že ke Kubě tedy dorazily ponorky, jedna a víc ruské. A co je zajímavé, že Kuba zakoupila bojové drony od Ruska a Iránu a zvažuje jejich použití proti Spojeným státům v případě ozbrojeného konfliktu. Axios s odvoláním na utajované informace. Podle zdrojů Kuba získala více než 300 vojenských dronů a nedávno začala diskutovat o plánech na jejich použití k útoku na americkou základnu v zálivu Guantanamo, lodě amerického námořnictva a případně i na Key West na Floridě, 150 km severně od Havany. Kuba předpokládá, že se stane terčem útoku. Já si myslím, že drony jsou pouze krycí manévr, protože co to je 300 dronů? 300 dronů je jedna formace, která někam vyletí. Jo. Ale myslím si, že na pozadí těch dronů může letět ještě něco jiného a pak si řekne, no to ty drony. Jako,
0: jo, jo, to může být. No.
1: Víš,
0: oni teď po Kubě hodně píšou, že je na pokraji zhroucení, že jo, že prostě jako je to tam špatný, že jako vyhladovělí, že dokonce jako mají pocit, že chtějí spolupracovat s Amerikou. No, uvidíme.
1: No, a když se vrátíme do Evropského parlamentu zase, protože se je to ozbrojení, je to rozkrádání peněz, a to i evropských, no tak si zase musíme říct, že jsou poslanci, europoslanci, hlavně slovenští, kteří tvrdě kritizují a neberou si servítky, což je pochopitelně zapotřebí, tak pojďme, pustíme si mladého europoslance slovenského.
10: Paní predsednička von der Leyen, jsme tu opäť a zase navrhujete robiť presne to isté, čo posledné 3 roky. Posielať ďalšie desiatky miliard eur do krajiny, kde vychádza na povrch jeden korupčný škandál za druhým, kde ekonomiku ovládajú oligarchovia a kde sa naše miliardy eur strácajú bez viditeľného efektu na boisku. Robíte to isté, ale očakávate iný výsledok. To nie je stratégia, to je učebnicová definícia šialenstva. A aj keď nepochybujem, že tu dnes medzi nami naozaj sedí pár šialencov, drvivá väčšina z vás, na čele s vami, pani Lajenová, ktorí podporujete toto nezmyselné predĺžovanie konfliktu, tak činíte nie preto, že nie ste suverení politici, ale preto, že ste len poslušní vykonávatelia záujmov zbrojárskeho komplexu, ktorého zisky lámu všetky rekordy, žiaľ, na úkor ukrajinských životov a európskych zdrojov. Vašu servilnosť tu prekrývate moralizovaním o solidarite k obeti, ale práva solidarita nie je v predĺžovaní vojny, ale v jej ukončení. Preto vás žiadam, pani von der Leyen, ak nedokážete prispieť k mieru, aspoň mu prosím, neprekážajte. Ďakujem.
11: A máte Blúkar od kolegu Bystroňa.
12: No pán kolega, ako si to vysvetľujete? My sme tu dlho počúvali práve od pani von der Leyenovej a ich kolegov, že Európa bojuje v záujme Ukrajincov a teraz prieskumy, nezávislé prieskumy v Ukrajine ukazujú, že ponad 70% Ukrajincov si praje už ukončenie tohto vojnového konfliktu. A tí sami ľudia, ktorí nám tu hovorili, že vlastne sa zastávame Ukrajincov, tak teraz aj cez to, že Ukrajinci chcú ukončiť tento konflikt, tak oni nám tu teraz hovoria, že ten konflikt je treba predlžiť, že ho máme financovať z peňazí našich daňových poplatníkov. Ako si to vysvetľujete?
10: Ja si myslím, že odpoveď sa skrýva v tom, odkiaľ pani Ursula von der Leyen pochádza, akú funkciu predtým zastávala a aké škandály sú s ňou spojené, korupčné, čo sa týka tak jej ministrovania obrany v rámci Nemecka, ako aj toho, Pfizer Gate, nazvem to skrátke. Takže myslím si, že tam je ako keby vidieť, odkiaľ fúka vietor a prečo napriek prieskumom, ktoré jednoznačne, ako aj vy hovoríte, potvrdzujú to, že Ukrajinci už chcú mier, už nechcú ďalej bojovať. Pozrime sa čísla na ľudí, koľko utieklo už z Ukrajiny. Tu niektorí politici sa tvária, moralizujú a hovoria o tom, ako treba ďalej bojovať.
1: Tak. No jo. Na každou svini sa voda vaří.
0: Jo. Jen aby už to bylo.
1: No jo. Takže v podstatě, když to zhrneme, v celém světě, včetně jednotlivých zemí, aspoň tam, kde, dejme tomu, to začalo nějakým už rozumným výsledkem voleb, tak se začíná vyšetřovat, nejenom věci covidové, ale začíná se vyšetřovat hlavně, jak tekly, kam tekly, komu tekly ty obrovské sumy těch financí. A ono se to poskládá. Do toho dejme tomu, přiletí tu a tam nějaký orešník nebo burevesník. No a na světě bude hned líp. Takže myslím si, že to, že... No ne, no, protože spousta lidí říká, hele, vy tady mluvíte o tom, jak už bude ta nová realita, jak to, ten svět už bude napravený, ale teď ono to je čím dál tím horší, jako jo.
0: No, ale jo, to jako mají pravdu, ale ano.
1: No, otázka se jeví logicky, no ale odpověď je přeci jednoduchá. Jak se zbaví svět těch satanistů a toho zla? No prostě musí to vygradovat a musí se to... Ano, a musí se to prostě vyřešit. Takže proto se to zhoršuje. Aby už konečně došlo k tomu, že prostě se to, že to bude vyřešeno. No samo se to nevyřeší. Bude to bolestivé, ale bude to řešení. Takže držme si palce. Čas se nachýlil. Já myslím, že ten deficit jsme nahnali.
0: Jo, myslím, že jsme to natáhli jsme to hezky.
1: No,
0: takže jsme to dohnali všechno. Jo, určitě. Takže... Hlavně se nezapomeň pak odpojit.
1: Já se odputám, hej. Takže myslím si, že dobrý. Téma si myslím taky dobrý, takže jsme si to tak jako všechno hezky probrali. No, můžeme si dělat znova nějaké úsudky, názory. Svět sice vypadá čím dál tím katastrofálněji, ale víte co, ta deratizace musí proběhnout. No. Tak jo, Míšo, pojď se rozloučit.
0: No jo, no tak jo. Tak sice jsme začali později, ale o to důrazněji končíme. Přátelé, máme to asi tak, že před svítáním je největší tma. Ano. Jinými slovy řečeno to, co už řekl Petr. Takže držme si palce, že ta tma bude rychlá, hodně tmavá a skončí velkým svítáním. Nedá se nic dělat, musíme to vydržet.
1: Bude to
0: velký užijte rozbřes. Si teplé dny. Ano, užijte si teplé dny. Myslím si, že se jaro probudilo. Skoro to podle předpovědi vypadá až do léta. Tak to budeme sledovat. Trošku nám zaprší, což je dobré. Je opravdu velký sucho a není to dobrý pro tu přírodu. Budu se s vámi těšit na příští týden v úterý. Mějte se všichni moc krásně, přeju krásnou dobrou noc, krásné dny a loučím se i s tebou, Petře.
1: Děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji všem, kteří jste vydrželi to ticho a půlhodinové na začátku. No, pochopitelně.
0: Ale ticho taky není nikdy špatný. Jo?
1: No tak, když dva mlčí, tak duše si povídají, pokud tam jsou teda jako.
0: No,
1: takže i no. To může tak být. No. Takže Míšo, tobě děkuji, že jsi udělala čas, že jsi přinesla svoji energii a invenci, názory na spoustu věcí a mohli se to probrat, takže jsme si popovídali pěkně. Za to ti děkuji, no a vám všem, co jste poslouchali také. No a budeme se těšit opět tedy za týden, jinak já se s vámi budu těšit pochopitelně v pátečním pořadu s Jirkou. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný, dobrý poslech.

I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know.